0: 300 lidí. Agentura Reuters napsala, že do operace se zapojila hlídková a hasičská plavidla i rybářské lodě. Úřady nasadily do akce více než 140 hasičů, 9 letadel a 7 vrtulníků. Jeden hasič se přitom zranil. Doprava v oblasti je podle řeckých úřadů zastavená. S lesními požáry se kvůli horku a suchu v posledních týdnech kromě Řecka potýkají taky například Španělsko a Francie. Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
1: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
0: Plavkyně Barbora Sémanová po třetí ovládla krauařskou dvoustovku na mistrovství Evropy. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Stanberchenovou.
2: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
0: V pátek bude o medaily bojovat znakař Knedla na padesátce. Fotbalisté Hradci Králové po domácí prohře 0-1 podlehli Bešiktaši i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu 0-1. Zahrají si tak o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Atény. A poslední předkolo této soutěže čeká Jablonec. Severočeši po úvodním vítězství 2-0 vyhráli na hřišti RFS Riga 2-1 a nastoupí proti Glasgow Rangers.
3: Překážka na dálnici D1 u Brna a omezení na D5 u sjezdu na Stříbro. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zvěř na vozovce. U exitu 210 Slavkov v omezení a v jednom ze dvou zúžených jízdních pruhů. Na dálnici D4 z Prahy do Příbrami za sjezdem na Kytín byla hlášená mimořádná událost. 23. kilometr zřejmě kvůli požáru. Vypadá to, že je místo průjezdné, kolona se netvoří. Na D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5 zřejmě mimo jízdní pruhy provoz nezdržuje. Aktuálně ze silnice z Přerova do Prostějova mezi Troubkami a Tovačovem už odklidili ze silnice sraženou zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů Celsia a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách bude 22 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Marka Míková patrí k ľuďom, ktorých nemožno predstaviť jedinou profesiou. Na Damu vyštudovala réžiu bábkového divadla, je spevačka a hudobníčka, členka punkovej kapely Zuby nechty, je spisovateľka, píše knihy pre deti. Za knihu Kabát a kabelka získala v roku 2022 cenu Magnesia Litera, predtým bola na cenu 4-krát nominovaná. 20 rokov vedie spolok Loutky v nemocnici. Jeho herci a hudobníci prinášajú predstavenia priamo k lôžkám chorých detí a dnes už aj seniorov. No a keď mala 17 rokov, zahrala si princeznú v jednej z najznámejších českých filmových rozprávok. Vítajte pri počúvaní hovorov s Markou Míkovou. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
5: Marko, vítajte v hovoroch.
6: Dobrý den.
5: Keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som si čítala mnoho starších rozhovorov, ktoré ste dali Každý začínal otázkou na rúženku v rozprávke, jak se budí princezny. A já jsem si hovorila, no tak týmto klišé určitě, ale skutečně určitě nebudem začínat náš rozhovor. A vidíte, začínám, protože ano. Úplně rozumím svojim kolegom, my si nemůžeme pomôcť. My tu rozprávku milujeme a spolu s Popelkou u mňa osobně obsadila prvé miesto v top filmových rozprávkách. Ja som totiž potom ešte veľmi dlho čakala, že sa v nejakom filme objaví moja obľúbená Marie Horáková, ktorá hrala Rúženku. A Marie Horáková zmizla. Ako to, že tá vaša pekne našlapnutá filmová kariéra nepokračovala?
6: Pro mňa záhada. Dodnes vlastně nevím přesně úplně tu odpověď na to. Dostala jsem ještě pár drobných rolí. Hrála jsem ve filmu Krakonoš a lyžníci a potom ve filmu Hadí jed. No a pak nějak to prostě skončilo. Já jsem se pokoušela dostat na Damu, nedařilo se mi to, dělala jsem zkoušky třikrát na herectví, ani jednou mě nevzali, je otázka proč. Jestli tatínek byl tenkrát vyloučen ze strany, jestli to byl ten důvod, jak to bylo. To jsou takové věci, co se člověk vlastně asi do smrti přesně nedozví. A pak naštěstí pan doktor Vyskočil, ke kterému jsem chodila na tvůrčí psaní, mi řekl, Mařenko, zkuste to na loutkárnu, tam vás vemou.
5: Mali jste vůbec vzťah jako mladá žena k loutkám, po slovensky jsou to bábky, alebo jste si ho museli vytvořit, keď vás skutečně přijali na Damu, na tuto katedru?
6: Tak to jsem rozhodně neměla, to musím říct, že ne, to byl spíš zpěv a herectví nebo recitace v tom dětství, ale už tehdy vlastně ta loutkářská fakulta, teď je to vlastně Alterna, tak byla svým způsobem alternativní, protože jsme hráli s předměty, nebyly to klasické loutky, ale protože tehdy tam studovali i bratři Formanové, tak to bylo prostředí, kde se hodně improvizovalo a hodně se tam dělaly takové jako originální věci. Originálně se přistupovalo k divadlu, k loutkovému divadlu.
5: Takže jste tam tu vášeně našli.
6: Ano, je to tak.
5: Vy jste působili v divadle Minor, v Lampioně, v divadle Bajka a i vo vlastnom súbore Dam Dam. Vy si ty představení alebo ty hry sama vymyslíte, napíšete, zrežirujete, někdy v tom aj hráte. To je taká kumulatívna rola vo vás. Máte niekoho, kto vám povie, keď vidí, že v tom niečo nefunguje, alebo že by mohlo byť ináč?
6: Hodně jsem se změnila za ta léta. Vlastně já jsem dříve byla hodně taková, já vím, jak to je a basta fidly a bude to takhle. Ale ten čas mě naučil, že vlastně spolupráce s kolegy je strašně důležitá. Čím jsem jako toho prožila víc, tak tím víc vlastně vím, že se lehce soudí, lehce se kritizuje, ale mnohem hůř se vytvoří něco, co je krásné, co opravdu stojí za to. Když se něco povede, tak je to schoda velkých náhod. Prostě ta spolupráce s herci, spolupráce s výtvarníkem, s hudebníkem, že to všechno, když zaklapne dohromady, že je to vzácné. Takže méně kritizuji a víc si vážím dobrých věcí.
5: Vy spolupracujete s mnohými výtvarníkmi, necháváte jim úplně volnou ruku, keď jim poviete, že toto bude kufrík s nějakou rozprávkou konkrétnou, tak nepopíšete, jak to má vyzerať.
6: Je to různé. S někým si hodně rozumím, už ho znám déle, takže vlastně mu řeknu úplně přesně, co se s tím bude dít a co potřebujeme. A u někoho jsem ráda, že má tu volnost a přinese prostě nějaký překvapení, jako něco, co bych ani já si nevymyslela. Ale pravdou je, že to, co teď nejvíc potřebuju, a teď myslím na loutky v nemocnici, ne na divadlo Dam Dam, tak tam vlastně člověk potřebuje věc malou, která se dá rozložit na pokojíčku a rychle složit a nesmí být velká ani těžká, protože s tím cestujeme. Tak tato omezení rozhodně každému výtvarníkovi opakuju a opakuju.
5: Vy jste priniesla před 20 rokmi bábky do nemocnic. Jste principálka spolku spomínaného loutky v nemocnici. Aký je pre vás rozdíl hrať pre děti, které jsou choré, trpia, mají nějaké bolesti, jsou v nemocnici a pre zdravé publikum? Cítíte tam nějaký rozdíl?
6: Tak děti jsou děti, ať jsou nemocné nebo zdravé. vždycky je tam ta touha si začít hrát, nebo prostě nechat se pobavit, nebo naskočí na tuhle tu vlnu té fantazie mnohem snadněji než dospělý člověk. V tom je to stejné, ale tady v nemocnici tam jsou omezení jako časová třeba, nebo prostě

0: tom příběhu a vymýšlí si a vezme plyšáka a začne taky hrát, a tak to jsou prostě zázračné chvíle.
1: Já jsem včera s vašimi kolegami byla vo Vinohradskej nemocnici spolu s Krištofom Míkom, vaším synom, a Antonínom Brucknerom, potomkom Bábkohercov. A zažila jsem si aspoň na chvíľu vašu prácu. Boli sme napríklad na popáleninovom oddelení. Kompletne sme boli sterilne oblečení, s rúškami na tvári. Bolo to pre mňa naozaj ako silné zúčastniť sa toho. A pozorovať ako deti, ktoré mali celé telo v obvezoch a hlavu mali obviazanú, aspoň očami reagovali na pesničky a na maňáskov. Vy toto zažívate takmer denne.
0: Áno, je to tak. Samozřejmě, že každé oddělení má svoje specifika. Neurologie, víme, že nemůžeme být moc divocí, přesně víme, co tam může epilepsie a tak dále nastat. Psychiatrie, to je taky jasná věc, jako tam se nedá hrát zase pro ty větší děti něco maličkého, nějakou pohádku, která by je vůbec nezajímala. Člověk hledá témata a zároveň si dává pozor, aby neublížil, aby se nedotkl věcí, jako je prostě jídlo nebo hubnutí a tak dál, nebo dalších jiných věcí. Takže každé to oddělení je jiné. Ale jak říkám, za těch 20 let jsme zjistili, že to funguje, že to pomáhá jak dětem, tak i rodičům. Že prostě najednou máma se směje, dítě se směje, tak co je víc v tom okamžiku, kdy teda prožívají těžkou chvíli. No.
1: Jste v kontaktě aj s rodičmi při těch představeních?
0: Někdy se to stane, někdy si chce rodič povídat a chce si povídat o úplně o obyčejných věcech. To já nevím, to může být cokoliv, ať už je to ta loutka, nebo někdy mluvíme o zvířatech, co mají doma, a teď se zabřede rozhovor a vlastně děcko už tam jenom tak odpočívá, je unavené a my si tam povídáme s rodiči. A to mi přijde taky krásný a vzácný, protože tam se myslí jenom na nemoc a jak to bude a kdy je pustí domů a co ještě jako musí podstoupit, že pochopitelně s tím personálem lékařským, a najednou přijde zvenku nějaký v uvozovkách blázen s kytarou nebo s pianem, s bubínkem a s loutkama, teď to tam rozloží, připadá to tak jako člověku až nepatřičný, co se tam v tom pokoji uděje. A ten rodič si přesně oddychne, najednou je zase zpátky v normálu a začne věřit, že tohle se vrátí, že zase si tam vybudují tu svoji cestu, jako jak ven.
1: Hostkou v hovoroch je Marka Míková, zakladatelka spolku Loutky v nemocnici, režisérka a spisovatelka dětských knih.
2: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Váš syn Krištof mi povedal, že jde o chvíľu tu a teraz. Ako vy vnímáte to tu a teraz? Čo by ste chceli, aby sa v tej chvíli práve udialo?
0: No, je to určitě vytržení z té reality, protože ta je stísňující. A třeba děti, je pravda, že nevnímají, nevědí, co ta nemoc znamená, co to může být. Takhle oni neuvažují, ale rodič to ví. Takže tam je, ten strach tam prostě je nějakým způsobem. Je tam stres, strach, taková úzkost a tak dál. A nuda taky je tam. A to teď a tady je jako vpád vlastně něčeho, co na chvíli rozsvítí ty světýlka, na chvilku. A ono to pak trvá a někdy vím mnoho případů takových, že právě tahle ta vteřinová nebo chvilková záležitost třeba rozmluvila to děcko, které předtím nemluvilo a nekomunikovalo. Ale začalo si povídat s tou loutkou, vzalo plešáka, normálně povídalo prostě co a jak se děje, a to zůstalo. Já jsem se pak bavila s maminkou, ona říkala, od té chvíle jsme si začali zase povídat. Prostě něco se zlomilo. Tak to jsou prostě ty věci, no.
1: Já jsem si včera hovorila, že to určitě nie je práce pro introverta, protože v každé izbe museli Krištof s Antonínom znovu nadviazať kontakt s deťmi, s rodičmi, citlivo reagovat na to, čo sa tam deje, koľko majú rokov. Ja si viem predstaviť, že nie každé dieťa od určitého veku je nadšené bábkovým divadielkom alebo detskými pesničkami. Tak Marka, ako ich zaujmete?
0: Je to určitě ta hudba. My začínáme většinou hudbou a ta hudba je jako zvláštní věc, co máme tady na zemi jako takový dáreček, protože jakmile se začne hrát a zpívat,

0: na nástroj, tak něco se tak jako uděje. Ta atmosféra vždycky všude, ať už je to v hospodě, nebo u táboráku, nebo v nemocnici, tak se tak jako, člověk se tak jako otevře. Občas začne zpívat s námi, nebo začne pobrukovat, nebo nás jenom poslouchá. A tam se otevře ten prostor prostě ke komunikaci. A teprve pak se zjistí, jestli to dítě by rádo spíš jako pohádku nějakou bláznivou, jak říkáte, s těma maňáskama nebo zloutečkama, a nebo by si chtělo jenom povídat. Nebo by chtělo jenom vidět sen, nebo máme třeba teď krásnou mini mikro inscenaci s babičkou, která je vlastně loutečka babičky, která tak nějak vyleze a tak vzpomíná na všecko, co bylo a co ona bude teď dělat a pak zpívá u kolébavku a hotovo, jo. Takže to jsou takovéhle věci, které můžou právě potěšit i větší děti. A mám prostě tu zkušenost, že i ten velký člověk, teenager, tam vlastně leží, je na mobilu anebo kouká na tu televizi, nebo čte teda, někteří taky čtou. Ale když přijde něco nového a on vidí, že to není nátlak, že tady jako není, že teď se na nás musíš dívat a basta, tebe to nebaví, ale musíš, tak vždycky to je jenom nabídka, jestli chceš, tak ho to zajímá. Chce vidět, co teda přineseme, co to tam je.
1: Neprovokuju vás, no. Co to tady ty loutky.
0: Když to nechce, tak my jdeme, že jo. Jakmile ten člověk signalizuje a nechci, tak prostě papa a hodně zdraví a odcházíme. Ale jak říkám, řada těch i velkých dětí je to zajímá. Nebo pak říkají, já bych tohle taky chtěla dělat, až budu velká. A to je dobrý a děkujem a takhle, no.
1: Musíte být velký improvizátory?
0: Myslím, že všichni jsme velký improvizátoři, no. A taky, že člověk si to pak odnáší domů. Jestli to bylo povedený, jestli nepřešlápl někde, jestli se to podařilo, ale většinou se to podaří. Většinou jako jde s dobrým pocitem, že ten den stál za to, že udělal něco dobrýho, že to jako pomohlo.
1: Asi to nie je práca pre každého babkoherca a hudobníka, pretože chce to nejakú formu odolnosti voči tomu detskému utrpeniu, ktoré vydáte. Vy ste mi teraz predtým, ako sme vošli do štúdia, povedali, že ste boli na onkologickom oddelení v Motole, že ktoré je nečakanie na to, že je leto plné detí. Takže to nie je jednoduché ani pre vás, ani pre tie deti. Tak ste odolní voči tomu?
0: Jako v okamžiku, kdy tam jdete, tak zaprvé nevíte tu diagnózu, jenom tušíte, že jo, když nejsou v lásce a tak dál, nebo když už ten človíček tam je dlouho, že už ho i poznáte, že ho znáte. Ale v ten moment člověk neuvažuje, nemá jako kapacitu na to, aby přemýšlel o vývoji té nemoci nebo o tom, jak se na tom, jak se to dítě prostě na tom má, jak je na tom. Ale jenom chcete zaujmout, jenom chcete hrát, takže všechny vaše čidla směřují k tomu, aby tohle dítě teď bylo pobavené, nebo aby teď jsme si zahráli něco. A teprve pak, když jde člověk domů, tak se mu něco z toho může vrátit. A je mu to trošku líto, že tam ten se tak chechtal, přitom prostě měl hroznou jizvu a člověku dojde, že to je vážné. Ale myslím si, že tohle je až tak jako někde na druhé koleji. Já to myslím, že většina kolegů to se mnou sdílí, že vlastně odcházíme spíš s pocitem, ta chvíle teď se povedla, to je dobrý. No, ale myslím si, že spíš herci někteří jsou zvyklí na potlesk, nebo na úspěch, nebo na to, že to má tu tečku. A to tady často není. Takže to musí být takový skromnější, takový pokornější tvor, který vlastně ví, že možná mu řekne paní doktorka, my musíme odjet, a on, tak dobře, ok, tak ahoj.
1: Takže je to také rychle.
0: Někdy je to rychlý úprk.
1: Váš syn Krištof mi včera povedal, plně spontánně, sám od seba, akou jedinou vlastnost podle něho musí mať každý v loutkách. Tak typli byste si, čo mi
0: povedal? Netuším, co by tak myslel.
1: Tak podle vás, aká by to mala být vlastnost? Čo mají vaši herci, jejich 35?
0: V smyslu pro humor nebo pokoru.
1: Povedal empatia.
0: Empatie, dobrý. To se mu povedlo. Souhlasím.
1: Ja som na tých troch oddeleniach včera videla, ako nás vítali sestry, nás ako tým, loutky v nemocnici, lebo ja som bola súčasťou, to ma chvíľu tešilo. A veľmi príjemne nás vítali, povedali, do ktorých izieb máme ísť, aké veľké deti sú tam, prípadne, že máme ísť do klubovne, že tam prídu deti za nami. Zažívali ste takúto ústretovosť u lékařského personálu úplně od začátku? To bylo před těmi 20 rokmi?
0: Rozhodně ne. To bylo úplně v začátcích, prostě jsme působili velice nepatřičně v nemocnici a vzpomínám si na situaci, kdy nás vykázali z pokoje, protože teď tam přece pan doktor jde vyšetřovat, tak my jsme stáli venku. Teď už se to nikdy nestane. Pan doktor nakoukne a řekne, přijdu později, pokračujte.
1: To je krásné.
0: To je úplně je to všechno. Jiná
1: situace.
0: Úplně naopak. No a dříve samozřejmě tam rodiče ani nebyli na odděleních, takže děcka tam byly sami. A když jsme přišli my vlastně v těch veselých oblecích a z kufříky, tak jsme museli hodně se jakoby dezinfikovat a hodně se na to dbalo. Teď je to tak, samozřejmě taky dodržujeme všechna hygienická pravidla, ale už to není takové. Už tam doktoři někdy chodí v tričku a téměř v civilu a prostě chodí tam psi, že jo, kanesterapie a tak dál na některá oddělení. Takže ta situace je opravdu úplně jiná a začátky byly mnohem těžší.
1: Vy dnes už nechodíte len k děťom, ale i jako seniorom. Cítíte v tom nějaký rozdíl pro seba?
0: Rozdíl to je samozřejmě obrovský. Musím říct, že pro mě je to vždycky tam těžší, pochopitelně, protože na dětském odcházíme a ať už jdeš domů a ať si brzo zdraví. A tady se to vždycky nehodí, protože jsou to LDNky nebo i hospici, takže tady spíš, aby to nebolelo a ať dneska je to hezký den a takhle. A člověk si uvědomuje, jak prostě tam směřujeme všichni a že tam jednou takhle možná budeme všichni. No a vlastně taky se snaží člověk napojit na náladu toho pacienta a ta hudba zase pomáhá. Jakmile se začne zpívat a trefíte se do noty a to může být country, anebo to může být dechovka, anebo to může být got a tyhle ty 60. léta to můžou být. A začnete zpívat a vidíte, že prostě ten klient taky zpívá. Najednou na sebe kouknete a už se ty jiskry tam předávají. Nebo i slzy někdy se prostě najednou ta vzpomínka objeví. Tak to stojí za to. Ten den se jako rozzáří. Je to dobrý.
1: Marka, poďme teraz k vašim detským knihám. Je zaujímavé, že vašu prvú knihu Roches a Bžunda ste vydali až po 40-ke, pokiaľ teda môžem byť takto otvorená. Nevadí vám to?
0: Rozhodne nevadí.
1: Dovtedy ste písali piesňové texty a divadelné hry. Čo sa zrazu stalo, že ste ten nápad potrebovali zrealizovať ako knihu?
0: Tak já jsem si psala od dětství nejrůznější příběhy. Častokrát se právě z toho pak stala divadelní představení, ať už pro dospělé nebo pro děti. A Roches a Bžunda vznikaly tak jako spontánně třeba dva i roky. Jsou to příběhy dvou bytostí, ani to nejsou skřídci, ani to nejsou lidi. Je to prostě fantazijní muž a žena. No a když jsem tu věc dopsala, tak jsem si říkala, tak já to nabídnu, třeba to někdo bude chtít. Rozeslala jsem to všude možně do nejrůznějších nakladatelství a dostávala jsem tehdy ještě dopisy, že se to nehodí a že oni mají prostě jiné představy o dětské knize, že tohle je takové, ani to není pro děti, ani to není pro dospělé. A já jsem to už vzdala, já jsem si říkala, ne, kašlu na to. A naštěstí moje kamarádka Pavla Jonsonová, basačka ze zubů nechtu, říkala, hele, tak to ne, mně se to líbí a ty to prostě musíš zkusit ještě, zkus to ještě znovu. No a já jsem tedy oslovila Baobab, malé nakladatelství, tam jsem to donesla osobně a než jsem se vrátila domů, tak už mi zvonil telefon, jako my to chceme, je to super, jo, Juraj to bude ilustrovat. A tak nakonec Juraj Horvát to ilustroval a od té chvíle vlastně se rozjela moje ta spisovatelská nějaká dráha.
1: Vy jste byli 4x nominovaná za svoje knihy na Magnesiu Literu. Nakonec jste tu nominaci premenili za knížku Kabát a kabelka. Dětská kniha, kterou vydalo vydavatelstvo Argo. Čo to pre vás znamenalo dostať takúto cenu a byť už teda naozajstná spisovateľka s cenou?
0: Tak ja som si vždycky tvářila, že mi to je jedno. Vždycky, když ta nominace nevyšla, som říkala, no, to je fuk. Ale když to pak vyšlo, tak musím říct, že to člověka pozvedne velice, protože najednou ví, že teda nějaká ta obec literární to ocenila a začne si toho ocenění velice vážit. No. Takže mě to velmi potěšilo. Mám i tu cenu tam vystavenou doma. Vždycky se na to kouknu a říkám, jsi dobrá.
1: A tato kniha byla preložená aj do němčiny. Já jsem ju mala v rukách. Ako se to stalo?
0: Já mám literární agentku Marii Sílenou a ona to nabízí na různých festivalech knižních veletrzích.
1: A je to teda jediná kniha, která je preložená?
0: Ne, alebo... mám jich víc. I Varvara vlastně byla do španělštiny přeložená. Teď právě možná ty babky v Mexiku. Uvidíme, jak to s tím dopadne. Mám jich několik, mám více. Do bulharštiny taky byla přeložená.
1: Takže jste naozaj už úspěšná mezinárodná autorka.
0: No, ale to jsou maličká nakladatelství. Já s toho mám vždycky obří radost, ale samozřejmě je to pár kusů knížek, které se takhle rozletí dětem do jiných zemí. No.
1: Vy chodíte na besedy s čitatelmi, svojimi malými. Čo jich zaujíma? Protože ty knihy jsou úleťácké, když to tak mám povedať. Já jsem teraz 4 si čítala a naozaj myslím si, že to chce dětskou dušu. Ty příběhy jsou často velmi bláznivé, tak jakože naozaj člověk musí siahnuť hodně do svojej fantazie. A já mám pocit, že u mnohých nás dospělých ta fantazia se jakoby nějak uzavře a zaspí v nějakom dětském věku, protože potom už vplávame do toho reálného života a musíme se postarať a fantazia nás obťažuje, lebo realita je táto. Jo. Vás fantazia neobťažuje?
0: Ne, já si v tom lebedím. Já třeba, když si vzpomenu na Kabát a Kabelku, to bylo období covidu, kdy jsme nesměli nikdo ven a já jsem si jenom představila, že venku chodí sám Kabát a pak jenom, že potká Kabelku. A teď mě to tak pobavilo a tak jako mě to úplně hnalo, ať píšu dál a dál, co by se tak mohlo stát, co by pak udělali. Že jako to je svět, do kterého úplně se vždycky chci vrátit k tomu počítači a umazávám text a přidávám text a dokud to není přesně ono.
1: Hovorí hostka v hovoroch Marka Míková. Marka, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor.
0: A já taky děkuju.
1: Od mikrofonu zdraví Tatiana Čabáková.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V některých nemocnicích dochází zásoby krve, třeba Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze. Chybí hlavně krevní skupiny A a 0. Zásoby se podle ní blíží kritickému minimu. Ústav proto vyzývá lidi k darování. Krev může darovat každý zdravý člověk od 18 let, který váží víc než 50 kg. Bývalý místostarosta Lovosic Miroslav Závada odešel od okresního soudu v Ústí nad Labem s trestem 4 let a 2 měsíců ve vězení. S bývalou místostarostkou Vladimírou Novákovou připravilo více než 5 milionů korun společnost, která se stará o majetek Ústeckého kraje. Oba musí zaplatit peněžité tresty. Obhájce Závady si vzal čas na rozmyšlenou. V případě Novákové je rozsudek pravomocný. Polsko zadrželo Rusa pravděpodobně naverbovaného ruskými tajnými službami. Muž údajně plánoval zabít člověka s americkým a ukrajinským občanstvím a podle agentury AP to oznámil polský premiér Donald Tusk. Řekl taky, že plánovanou vraždu zmařili polské úřady a podle Tuska měl být terčem útoku člověk nepohodlný ruskému režimu. A silničáři dokončili opravu Kbelské ulice na severovýchodě Prahy. V obou směrech už je znovu průjezdná bez omezení. Silnice nahrazuje nedokončený pražský a také městský okruh. Denně po ní projede 90 000 aut. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem a Jakub Šilepka Jiřím Sedlákem prohráli na mistrovství Evropy v prvním kole playoff a skončili na děleném 17. místě. Naopak beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na šampionátu Litevky Pauli Keneovou a Raupteliotovou 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále. Účast mezi nejlepší 16 týmů si zajistili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. V utkání o prvenství ve skupině ve dvou setech vyhráli nad favorizovanými Němkami Millerovou a Tillmanovou.
4: omezení na D5 u Stříbra a u Zavírky v Praze. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Stříbro stojí porouchané vozidlo. Kilometr 117,5, provoz nezdržuje, stát by tam mělo až do rána. Dálnice teď volné, bez kolon, na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Je od včerejšího večera omezení mezi prvním a třetím kilometrem, pozorně, údržba zavřela levý pruh. A v Praze počítejte s uzavírkami kvůli údržbě a mytí. Je zavřený Letenský tunel obousměrně a taky část Blanky mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6 stupňů. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dění na slovenské politické scéně, Trumpovy plány stabilizovat střední východ se hroutí, obavy amerických zbrojovek z poskytnutí licence na výrobu střel Patriot Ukrajině, anebo kam se hrabe hybridní válka na uprchlíky. To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků čtvrteční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu vítá Ondřej Konrad. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Na podzim příštího roku čekají sousední Slovensko všeobecné volby a to se začíná projevovat na politické, rozhodně nikoli klidné scéně. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Je například hlavní vládní strana Smer SD momentálně nervózní, protože v průzkumech je až druhá a její partner, to znamená SNS, by se do sněmovny vůbec nedostal.
6: Myslím si, že toto premiéra Roberta Fica tolik neznervózňuje, protože Smer je už dlouhodobě druhý v průzkumech, naopak v
5: poslední... Za progresivním Slovenskem?
6: Za progresivním Slovenskem, ano. A spíše nyní tu ztrátu poněkud snižoval. Podle posledních čísel, které máme k dispozici, progresivní Slovensko by získalo přibližně 19,5% hlasu, Směr necelých 17. Pak je tam ovšem strana, která v současném parlamentu není, a to je Republika, což je strana ultranacionalistická, někdy označována za neofašistickou. Ono vlastně současné vedení Republiky pochází od Kotlebovců, což byla jednoznačně neonacistická strana. Ovšem Republika si dává pozor na to, aby přece jenom třeba antisemitským výpadům se vyhnula a chlubí se tím, že má i několik členů ve svazu protifašistických bojovníků, což ovšem na druhou stranu vyvolalo kontroverze právě ve svazu protifašistických bojovníků, takže ani tam si tím evidentně nejsou jistí. Pak je tu ještě Hlas Pellegriniho, původně Pellegriniho, nyní Šuté Štoka, který má necelých 7% hlasů, ale už z toho vyplývá, že ta slovenská politická scéna je velice rozdrobená. A jak si říkal, Slovenská národní strana nyní je pod 5% hranicí do...
5: A to dokonce docela hluboko.
6: Přibližně 3%, ano, do parlamentu by se nedostala, ale tady právě Slovenská národní strana doplácí na situaci před minulými volbami, kdy na své kandidátky dotáhla vlastně několik národovců, kteří potom už za slovenskou stranu tolik nekopali. To se týká třeba ministra pro životní prostředí Tomáše Taraby, vicepremiéra. Jehož odvolání nyní Slovenská národní strana požaduje a požaduje jej už v půlce září, kde začne jednat slovenský parlament. Přitom premiér Fico Tarabovi na vyjasnění situace a uklidnění situace dal čas do konce září. Přitom Fico by rád Tarabu udržel, konec konců hovoří se o tom, že v příštích volbách by Taraba měl kandidovat právě za Smer. Takže nejen, že je vlastně Dankův stranickým konkurentem, on chtěl vstoupit do SNS, to tomu nebylo umožněno a právě v popularitě Danka ohrožuje, ale už vlastně se uvažuje i o tom, že by přešel do jiné strany. Ale to, co se mu teďka konkrétně vyčítá, je situace kolem Fondu životního prostředí, Envirofondu, kdy právě Taraba je kritizován za to, že chce ten fond dostat více pod svou kontrolu s tím, že na účtu by měly být 2 miliardy eur, které tam ovšem nejsou, jak Taraba upozorňuje, protože z tohoto účtu dávno se platily různé vládní jiné potřeby. A to je nyní vlastně ten důvod, proč je žádáno jeho odvolání.
7: Říká Petr Švat, díky mnohokrát.
6: Díky, naslyšenou.
7: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce, jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímaný spíše jako symbol nestability a nových válečných konfliktů ve světě, pokračuje Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
8: Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezitím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronocí. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hizballáhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje, nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky a do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi třemi mocnostmi v regionu, Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
7: A zůstaneme ještě ve Spojených státech. Po Jiřím P. hovoří Matěj Schneider o tom, že je v USA naplno rozjetý průběh primárek před podzimními volbami do amerického kongresu. A velké naděje si podle autora příspěvku vkládali do aktuální série států politikové levého křídla demokratické strany, a to především na Středozápadě.
9: Doufali totiž, že navážou na vítězství Abdula El-Sayeda v michiganských primárkách z minulého týdne. Stalo se tak jen napůl. V Minnesotě se podařilo progresivní spolupracovníci zdejšího guvernéra a nedávného viceprezidentského kandidáta Tima Walze, Penny Flanaganové, porazit svou výrazně středovější soupeřku. Sněmovní reprezentantka Angie Craigová se během kampaně musela spovídat s ustupování deportační politice současné administrativy, obzvláště v prvních měsících po návratu Donalda Trumpa. V týdnech před primárkami své tehdejší hlasování s republikány sama označila za chybu. V Minnesotě, která se loni v zimě stala středobodem Trumpova deportačního tažení, to zjevně nestačilo. V sousedním Wisconsinu se o guvernérský post ucházela demokratická socialistka Francesca Hong. Její síla v předvolebních průzkumech mnohé komentátory překvapila. Umožnila jí kombinace několika faktorů. Letos byly wisconsinské primárky pěkný chaos. Hned několik guvernérských kandidátů ukončilo kandidaturu. Původní favoritka Sara Rodriguezová měsíc před volbami zjistila, že na účtech její kampaně chybí desítky tisíc dolarů. Stejně tak v týdnech před volbami, byť z méně dramatických důvodů, učinil Mandela Barnes. Mezitím Hongová těžila z čilé činnosti wisconsinské pobočky demokratických socialistů, DSA, kterých je členkou. Celonárodní osobnosti spjaté s DSA, jako například senátor Bernie Sanders a reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová, její kampaň přímo nepodpořili. Část jejich podporovatelů přesně v této absenci podpory vidí důvod, proč Hongová nakonec těsně prohrála s Davidem Crowleym. Jeho kampaň nestála ani tak na jeho vlastní osobnosti a politických postojích, jako spíše na tom, že se po zmíněných ukončených kampaních stal nejsilnějším středovým oponentem Hongové. Té ve finiši kampaně neprospěla rozpačitá reakce kandidátky na medializaci jejich starších výroků, například o tom, že svátek díkuvzdání je oslavou kolonialismu. Podobně rozkročené výsledky má za sebou Donald Trump. Na mnoha místech prezidentova podpora katapultuje kandidáty k výhře v republikánských primárkách. V Minnesotě to zjevně neplatí. Kontroverzní prodavač polštářů a jeden z nejskalnějších propagátorů prezidentových volebních konspiračních teorií, Mike Lindell, prohrál guvernérské primárky o necelých 11% bodů. Asi vás nepřekvapí, že Lindell odmítl porážku uznat. Silnější vliv má Trump zjevně v Jižní Karolíně. Republikáni tu původně žádné zásadní primárky nečekali. O znovu zvolení se tu ucházel senátor Lindsey Graham, který ale před měsícem zemřel. Zdejší republikánský guvernér dosadil na jeho místo dočasně jeho sestru Darlene Grahamovou. Ta se teď s podporou Trumpa uchází o nahrazení svého bratra v senátu trvale. Mezi republikánskými primárkovými voliči jí to zatím prochází. Z prvního místa postupuje do druhého kola. Ale demokraté si teď díky tomu brousí zuby na možnost, že v listopadu porazí nepotisticky guvernérem dosazenou sestru zesnulého senátora i v tak konzervativním státě, jako je Jižní Karolína.
7: To byl Matěj Schneider. A ještě zůstaneme ve Spojených státech. Tamní zbrojařské společnosti se obávají, že by Ukrajina v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než právě zbrojovky ze Spojených států. Informuje o tom s odvoláním na veřejné činitele list The Atlantic a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
10: Americký protivzdušný systém Patriot začíná být pro Ukrajinu životně nezbytný. Volodymyr Zelenský se tím nijak netají a několikrát o něj žádal přímo Donalda Trumpa. Ten se sice v poslední době brání argumentem, že Spojené státy patrioty v současné době potřebují pro boje v Iránu, ale při posledním osobním setkání s ukrajinským prezidentem bránící se zemi, která zápolí se zesílenými ruskými balistickými útoky, výslovně přislíbil přenechání licence na jejich výrobu. Abyste si nemohli stěžovat, že vám nepomáháme, dodal ještě. Krátce na to však americký prezident svůj slib zpochybnil, což u něj ostatně není nic nečekaného. Je docela dobře možné, že na něj zapůsobily právě obavy a námitky výrobců, že s případnou licencí by do zahraničí mohly uniknout důležité, přísně tajné americké technologie. Ať tak či onak, licence na patrioty se Ukrajina zřejmě hned tak nedočká. Odborníci však upozorňují na další důležitý fakt. I kdyby ukrajinští výrobci, kteří mají s produkcí letecké a raketové techniky bohaté zkušenosti, dostali možnost patrioty vyrábět, na bojiště by se tyto systémy dostaly nejdřív za půl druhého roku, spíše za dva. Co tedy s tím? Jak upozorňuje dnes už celosvětový server Politico, Ukrajině v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu evropských spojenců přenechat bránící se zemi patrioty ze svých zásob. Ty ale v dané chvíli činí třeba 5 či 10 kusů, maximálně 50. V situaci, kdy Ukrajina proti ruským balistickým střelám v podstatě nemá protizbraň, zbývá podle odborníků jediné. Zasahovat ruská raketová odpalovací zařízení, která jsou poměrně blízko rusko-ukrajinské hranice, každopádně na dostřel ukrajinských dronů a raket. Tato taktika je plně myslitelná a v okamžiku, kdy patrioty a další podobné systémy k dispozici nejsou, zřejmě i jedině možná. Ničit ruské raketové rampy je nutné zejména v situaci, kdy Rusové tlačí na opotřebovávací charakter války a kdy se navíc dá očekávat masivní ruská mobilizace. Ta by totiž v situaci, kdy napadená země má vojáků zcela zjevný nedostatek, nakonec o výsledku války mohla rozhodnout.
7: Tolik Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Hodlá-li někdo usilovat o rozklad Evropské unie, a určitě by se někdo takový našel, jsou k tomu uprchlíci daleko účinnějším nástrojem než hybridní války. To aspoň míní publicista Ivan Štern, autor a dalo by se říct zároveň i interpret následujícího textu.
11: Současné jdi ode mě pojď sem v migrační politice většiny států Evropské unie, kombinované záchvaty politické paniky, jak ji předvedly v souvislosti se španělskou Ceutou, především dvě evropské železné dámy v čele svých vlád, Georgia Meloniová a Mette Frederiksen, napovídá, že téma migrace sotva kdy najde společné a spolehlivé řešení tak, aby se na něm členské státy podílely rovným dílem. Není nijak ojedinělá příkladně situace u nás doma, kdy na jedné straně podnikatelé hořekují nad bídným stavem pracovního trhu, který by rádi vyspravili dovozem zahraničních dělníků, a kdy na straně druhé stoupenci přímé demokracie Tomia Okamury rádoby žertovně straší veřejnost řezníky se zakrvácenými noži, mající představovat dovezené zahraniční chirurgy. Zmíněné železné dámy v prvním hnutí mysli nápor uprchlíků v Ceutě připodobnili uprchlické vlně z roku 2015 a Meloniová dokonce požadovala, aby hříšné Španělsko, tolik benevolentní vůči ilegální migraci, bylo vyloučeno ze schengenského prostoru. Hříšnost španělské vlády, konkrétně jejího premiéra, spočívala hlavně v tom, že jednorázová legalizace asi 500 000 ilegálních uprchlíků měla inspirovat další zájemce o pobyt v bohaté Evropě. Dámy přehlédly, že tato jednorázová amnestie se týkala v drtivé většině přistěhovalců z Latinské Ameriky, lidí, kteří si dobře rozumějí se Španěly, nejen proto, že i jejich mateřština je jazyk španělský, ale že pocházejí ze stejné kulturní prababy. Nápor uprchlíků v Ceutě, zpravidla neplnoletých mladíků, marně hledajících v Maroku práci, lze spíš připodobnit zlomyslným pokusům Běloruska a Ruska dopravovat uprchlíky přes východní hranici Polska a pobaltských států ve snaze vyvolat jejich přítomností zmatek, chaos a latentně nesolidární Evropu ještě více tak rozhádat. Uprchlíci se už tehdy ukázali jako účinná hybridní zbraň. Podobně se zachovaly i marocké úřady, rozlobené z přílišné příchylnosti španělské vlády k Alžírsku. Uprchlické vlny, ať už jdou odkudkoliv, vždy spolehlivě rozkolísají Evropu. Stačí pak jen trochu přitlačit na pilu a Evropa se nejen díky stoupencům přímé demokracie rozpadne. Je jen otázka času, kdy si to uvědomí některý z nepřátel evropské integrace a ambice hrát ve světě významnější roli politickou i ekonomickou a vhodně načasuje dílčí výrony uprchlických vln. Materiálu je dostatek už jen díky uprchlickým táborům zřízeným za peníze Evropské unie mimo její hranice. Kam by se pak hrabala hybridní válka? Už jen proto, že hrozbu náporu uprchlíků dokončí místní internacionála přátel přímé demokracie. Úspěch je zaručen.
7: Hovořil Ivan Štern. Andrej Babiš je kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, všechno bude lepší jako dřív a ničeho se bát nemusíme. Jen to všechno nebude hned, protože převzal stát v dezolátním stavu. A taková útěcha části společnosti zaslepené nepřeberným množstvím zboží stačí, říká mimo jiné ve své úvaze spisovatel Karel Hvižďala.
12: Kdybychom si pamatovali, co Andrej Babiš tvrdil, tak můžeme říci, konečně díky svému premiérskému postu a podpoře ve sněmovně, kterou tvoří šestikoalice, Babišovo ANO, Okamurova SPD, Svobodní, Trikolora, Pro a Motoristé sobě, si konečně může dovolit splnit svůj sen, řídit stát jako svou firmu. To tvrdil od počátku, nelhal. Proto i ANO, ke kterému se chová jako ke své firmě. A proto má ANO jen 2710 členů. Je to sekta a on je její guru. Totéž platí o většině ve sněmovně. Jeho podpora je složená z části ze zcela periferních politických subjektů, jejichž členové za své současné postavení vděčí pouze Babišovi a musí ho poslouchat. A stejně funguje i jeho vláda. Většina ministrů by se do vlády bez něj nikdy nemohla dostat, za to mu je vděčná a proto je rovněž poslušná. Osud státu nikoho z této sestavy nezajímá. A bohužel podobně jsou na tom i z velké části Babišovi voliči, kterým slibuje, že je od politiky osvobodí, že se o nic nemusí starat, protože on za ně všechno vyřeší. Otázka zní, proč stát je pro asi 30% lidí nedůležitá instituce. Odpověď nám nabízí historie. Ve 20. století náš stát 7x změnil jméno, za tu dobu od nás zmizely více než 3 miliony obyvatel a po letech 1938, 39, 45, 48, 68, 89 se tu měnil politický režim jako na běžícím pásu. Žádná generace tu nežila v jednom státě. Nyní se o další zásadní změnu pokouší Andrej Babiš a nejspíš proto se mu to zatím daří. Na změny režimu jsme zvyklí. Státní instituce jsou u nás moc tekuté. Lidé, kteří nemají sílu v sobě a ani ji nemohou cítit ve vztahu ke státu, v době mnoha krizí a válek rádi dávají hlas mesiášům, kteří vyzařují velkou touhu pomoci a slibují návrat zlatých časů. Ti legality u institucí nahrazují legitimitou svého volebního vítězství. S jednotlivými státními institucemi majitel ANO zachází jako se svými holdingovými provozy a s ministry jako s řediteli svých podniků. Miluje monology a nenávidí dialogy. S podřízenými nemá čas se bavit, nemá o čem, když ví nejlíp sám, jak má všechno fungovat. Prezidenta považuje jen za symbol, který má být na známkách. Bohužel v tom se do jistý míry shoduje i s těmi, kteří dávno před Babišem volali po nepolitické politice a byli proti politickým stranám, protože odmítali politiku jako pouhý boj o moc. Bohužel většina lidí si z toho vysněného ráje pamatuje jen sousloví nepolitická politika, které v jejich mysli vyřadilo politiku z jejich zájmu a vysvobodila je z odpovědnosti za stav státu. A to je to, co jim dnes Babiš nabízí. Je to kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, že bude všechno lepší jako dřív, že se i za krize a válek nemusíme bát, i když to nebude tak rychle, protože převzal stát v dezolátním stavu. Útěšlivá slova a krásné sliby zaslepené části společnosti nepřeberným množstvím zboží stačí. Podle filozofů za to může fakt, že horizont lidských očekávání vždy vítězí nad prostorem lidských zkušeností. Verdikt nelítostné zkušenosti nás falešné vědomí naučilo vytěsnit z hlavy. Naděje je jen v připomenutí zkušenosti, která bude prezentována s laskavou naléhavostí.
7: Karel Vyžděla uzavřel čtvrteční názory a argumenty, no a za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda chce dát na boj proti suchu 4 miliardy korun, obnoví taky Národní koalici proti suchu. Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda. Přišlo tak asi o pětinu produkce elektřiny. Desetibojař Stáský skončil na atletickém mistrovství Evropy 13. Zbylí dva Češi kvůli zranění soutěž nedokončili. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
13: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
14: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
13: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
15: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
13: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku sucha vlny veder a voda z řeky totiž chladila tamní reaktory.
16: Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. Vláda proto vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby. S podobnými problémy se potýká taky jediná maďarská atomová elektrárna Paks. Naopak českým jaderným elektrárnám podle společnosti ČES nic podobného nehrozí. Temelín i Dukovany totiž využívají úspornější systém chladících věží. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Netflix se začne na začátku září natáčet v Praze seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb se bude minimálně měsíc pohybovat mimo jiné na Karlově mostě, Petříně nebo v Klementinu.
17: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons.
18: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
19: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst, takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
18: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
3: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Desetibojář Vilém Stráský obsadil na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu 13. místo. Nazbíral 8013 bodů. Vylepšil si osobní rekordy ve skoku do dálky a v hodu oštěpem. Stráský naopak zaváhal ve skoku o tyči, kde za svým maximem zaostal o více než půl metru.
20: Teďka to celý pohřbila, ale už od těch překážek to bylo takový špatný, no, nevím, co se stalo. Věřil jsem si na mnohem víc, ale nepovedlo se to vůbec podle představ a ta tyčka. Letos je to fakt boj s tou tyčí a potřeboval jsem, aby mě trošku pomohl vítr, nebo aspoň, aby jako nefoukalo, ale strašně těžko se mě skáčet obecně a ještě navíc do takového větru.
3: Další dva čeští desetibojáři, Tomáš Jervinen a Ondřej Kopecký, v průběhu soutěže odstoupili kvůli zranění.
4: Omezení, překážka na sedmičce u Slaného a noční uzavírka na dálnici D1 na Vysočině. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí u sjezdu do města a podle policie v odstavném pruhu na Krajnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec od včerejška opravují vozovku. Na kilometru 98,5 je zavřený levý jízdní pruh. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 mají zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc jasná, ochlazuje se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen kolem 6 stupňů a přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 a na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Vím, že jste neklidní, protože si myslíte, že jsme komunisté, ale říkám vám jasně, my komunisté nejsme. Tato slova pronesl v dubnu 1959 během návštěvy Spojených států amerických vůdce partizánských jednotek, které se několik týdnů předtím ujaly vlády nad Kubou, Fidel Castro. Pro něj i pro Kubu byl rok 1959 rokem mnoha změn. Povíme si o nich s iberoamerikanistou Josefem Opatrným. Příjemný poslech následujících minut přeje David Hertl.
2: Portréty.
21: Vám, páni soudci, chci upřímně poděkovat, že jste mi dovolili se svobodně vyslovit bez malicherného přerušování. Necítím k vám hořkost, uznávám, že v určitém směru jste projevili lidskost a vím, že předseda tohoto soudu, člověk bezúhonného života, nemůže zakrýt svůj odpor k vládnoucí situaci, která ho nutí učinit nespravedlivé rozhodnutí. Soud má před sebou ještě jednu velmi významnou otázku. Vraždu 70 lidí, to je největší masakr, jaký jsme kdy poznali. Viníci jsou nadále na svobodě a se zbraní v ruce, což je stálou hrozbou pro život občanů. Pokud jde o mě, vím, že vězení bude tvrdé, jako nikdy pro nikoho nebylo, že budu zahrnován výhruškami, ničemnou zbabělou zběsilostí. Nemám však z něho strach. Právě tak, jako nemám strach ze zuřivosti bídného tyrana, který vyrval život mým 70 bratřím. Odsuďte mě, na tom nezáleží. Dějiny mě zprostí viny.
0: Začali jsme dnes tou slavnou řečí Fidela Castra z října roku 1953, kdy stál před kubánským soudem. Proč? To už bude moje první otázka pro profesora Josefa Opatrného. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Co se vlastně tehdy stalo? Proč byl Fidel Castro před kubánským soudem?
11: Dostal se před soud, protože vedl útok na Casana Moncada. Casana Moncada to byl takový symbol, dá se říct, povstání na Kubě. Když se dostal k moci Fulgencio Batista v roce 52 vojenským pučem, tak bylo málo lidí, kteří proti tomu puči protestovali. Proč? Protože Batista za předchozí své politické kariéry měl za sebou několik pozitivních činů, tak říkají především ústavu z roku 1940, která byla považována za jednu z nejdokonalejších ústav na americkém kontinentu. Byla to skutečně ústava demokratická, pak se to trošku všechno začalo měnit, na Kubě se prosazovaly různé zájmy, tak říkají jednak stranické a jednak mocenské a v roce 52 to vypadalo ve volbách na podzim roku 52, že vyhraje levicový kandidát nebo nacionalistický kandidát, aby byl úplně přesný. A Batista zasáhl vojenským pučem, zmocnil se vlády a jak jsem řekl, celkem obyvatelstvo tenhle ten puč přijalo neutrálně. Kdo nepřijal neutrálně, byl Fidel Castro. Fidel Castro byl v té době mladý právník, který prohlašoval, že Batista provedl něco, co nemá v dějinách Kuby, tak říkají, žádnou tradici, to je vojenský puč, musí okamžitě odejít. Batista okamžitě neodešel a Fidel Castro prohlásil, když neodejde po dobrém, já to trošku parafrázuji nebo karikuji, když neodejde po dobrém, že ho donutí k odchodu, tak říkají s násilím. A připravil se svými kamarády útok na právě tahle ta Casana Moncada. Konal se tedy v červenci roku 53. Bylo to dobře vybráno, bylo to v karnevalu, všichni očekávali, že vojáci v kasárnách budou pod vlivem alkoholu a těžko se budou bránit. Nicméně tam bylo pár střízlivých a ty partizány nebo tu skupinu Castrovou, což byli povětšinou studenti a lidé, kteří měli daleko, tak říkajíc, ke zbraním, ne velké zkušenosti, takže dokázali nejen odrazit, ale zlikvidovat. Valnou většinu z té stočné skupiny oni skutečně povraždili, konec konců Castro o tom mluvil v té své obhajovací řeči, oni je pochytali a pak buď to je umučili, nebo postříleli. Takže
1: To byl vlastně tenhle ten moment, který přivedl Castra před ten soud. U toho soudu dostal tedy velký, tak říkej, flastr, dostal řadu let vězení, nicméně z toho vězení se byli dostal. Než by byl utekl, on byl propuštěn na amnestii. V roce 54 byly volby prezidentské, Batista si chtěl nechat posvětit vlastně to své postavení volbami, skutečně v těchto volbách vyhrál a vypsal amnestii. A potom, když se tedy Castro z toho vězení dostal, tak v tom svém odporu vůči Batistovi chtěl pokračovat nejdřív s podporou tedy exilu politického kubánského ve Spojených státech, a když viděl, že to nepůjde, tak se uchýlil zase ke zbraním, a to je ten jeho slavný pobyt v Mexiku.
0: On se nakonec v prosinci 1956 vylodil na pobřeží Kuby s dalšími 80 přáteli. Přežilo jich prý jenom 12.
1: Ano, máte pravdu.
0: Odešli do hor, do pohoří Sierra Maestra, a vedli partizánskou válku právě proti diktatuře Fulgencia Batisty. Nakonec koncem roku 58, začátku roku 59, tedy ten režim Batisty padá, sám Batista odchází, nebo spíš prchá do exilu. A první leden 1959 je na Kubě považován za den vítězství. Ještě ale taková možná jedna zajímavá otázka. Během toho několikaletého boje partizánského, ano, byl už Castro vnímán těmi svými přáteli jako jednoznačný lídr, jako vůdce té skupiny?
1: V té skupiny v Oriente byl, na východě Kuby. Nicméně na Kubě bylo několik dalších skupin, jejich vůdcové, tak říkajíc, nebo šéfové, měli velkou popularitu. Mezi nimi byl Castrův přítel Echeverria. Castro vstoupil do politiky jako studentský vůdce. Tohle to byl další studentský vůdce, a tahle ta skupina Echeverriová, která působila tady v Havaně, připravila skutečně atentát na Batistu. Atentát, který do dneška, tak říkajíc, je předmětem diskuzí a debat historiků a publicistů. Ti spiklenci se dostali až do Batistovy kanceláře v prezidentském paláci. Měli smůlu, protože Batista tam nebyl. Protože kdyby tam Batista byl, tak nepochybně vypadají jinak dějiny Kuby a svým způsobem i amerického kontinentu, protože tihleti mládenci byli rozhodnuti Batistu okamžitě odpravit. Batista nakonec prchá

0: Jsme za začátku ledna roku 59. Ještě jsou tady další osobnosti, ne takového formátu, ale přece jen lidé, kteří nějakým způsobem tu jeho pozici možná ohrožovali, ale spíš to byla možnost, že tu pozici ohrozí. A Castro se ovšem velice dobře, tak říkajíc, vyznal manévrování a ty své oponenty dokázal během krátké doby, během v podstatě půl roku, eliminovat.
1: 17. únor 1959, klíčové datum, Fidel Castro se stává předsedou kubánské vlády. Pojďme si poslechnout malou ukázku z jeho prvního projevu.
2: Nezáleží mi na funkci a podstách. I v této funkci zůstávám nadále týmž občanem, jakým jsem byl dříve. Jako občan se v ničem neodlišuji od kteréhokoliv jiného občana. Jsem stejný jako kterýkoliv jiný, skromný a prostý Kubánec. Avšak jsem Kubánec, který má sice tytéž schopnosti jako kdokoliv jiný, jemuž však byl svěřen velký a nesnadný úkol. Setrvám na tomto místě, pokud hlava republiky, prezident, to bude pokládat za nutné a pokud mi moje svědomí bude říkat, že jsem užitečný. Chci ještě jednou zdůraznit, že si plně vážím nejvyššího představitele státu, že je mi cizí osobní ctižádost, že jsem věrný zásadám a mám pevné a hluboké demokratické přesvědčení. Jsme odhodláni poskytnout domácímu kapitálu všechny záruky, veškerou ochranu, avšak s jedinou podmínkou – vysoké platy pro zaměstnance. To je jediná podmínka stanovená revolucí pro nové závody, které by chtěl domácí kapitál zakládat. Podnikatelé také budou mít vyšší odbyt než dnes. Jakmile se v důsledku agrární reformy a našich revolučních plánů zvýší 5x až 6x životní úroveň rolníků, bude se prodávat 5x až 6x více zboží. Tato skutečnost spolu se zákony chránícími domácí průmysl povede ke zvýšení zaměstnanosti. Uskutečníme-li naše plány a všechny plány se uskuteční, nebudou-li nám házeny klacky pod nohy, můžete si být jisti, že během několika málo let přesáhne životní úroveň Kubánců životní úroveň Spojených států a Ruska, protože tyto státy vynakládají značnou část svého hospodářského potenciálu na výrobu zbraní. My, kteří tyto problémy nemáme, zaměříme své úsilí, podporované většinou lidu, na vytváření hodnot pro kubánský národ. Naše země je bohatá, dává úrodu po celý rok. Náš lid je inteligentní, nadšený a dychtivě touží po lepším osudu. Dosáhne životní úrovně, jaká neexistuje v žádné jiné zemi.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: A v těch dnešních portrétech si s profesorem Josefem Opatrným povídáme o roku 1959 na Kubě. O roku, který, myslím, že nepřeháním, byl rokem Fidela Castra. Slyšeli jsme dvě krátké ukázky z jeho prvního projevu ve funkci předsedy vlády. My jsme se tady možná trochu pobavili tou představou o tom, jak Kuba přesahuje životní úroveň Spojených států a Ruska. Ale jenom buďme spravedliví, Kuba v Latinské Americe byla tedy do Castrova příchodu jednou z těch nejrozvinutějších zemí. Vy jste kdysi v jedných novinách dokonce řekl, že to byl taková západní Evropa Latinské Ameriky.
0: Máte pravdu, musíme rozlišovat dvě Kuby, tak říct, Kubu městskou a Kubu venkovskou. Ten venkov to byla velká bída. Nicméně ve městech to odpovídalo skutečně standardu v mnoha ohledech, tak říkají západovskému nebo americkému, tedy zejména v Havaně, počet automobilů, počet televizí, já nevím, všechno tohleto. Kuba měla vyšší prorub na hlavu v roce 59, než mělo Španělsko nebo Itálie, takže skutečně ta úroveň byla vysoká. Další věc, kterou jsme tady nezmínili, Fidel Castro byl prvním ministerským předsedou kubánským po vítězství revoluce. On byl velitelem toho revolučního vojska. Premiérem se stal v lednu roku 59 José Miro Cardona. José Miro Cardona byl právník a podporoval studentský odpor proti diktatuře, takže on měl, tak říkajíc, všechny možnosti k tomu, aby se v tom roce 59 prezentoval jako ten představitel protibacistovského, nechci říct odboje, on se neúčastnil války, ale odporu. Takže nebylo žádných pochyb, že tedy se stane tím ministerským předsedou, jsou formací, kterou měl. On se stal tím, pokud se nemýlím, ministerským předsedou 4.

0: 5. ledna a už 3. ledna se stal prezidentem. Jiný jaksi představitel toho stavu, tak říkají právnickou, mimochodem Fidel Castro je vystudovaný právník. A tyhle ty lidi, kteří se stali prezidentem a tím ministerským předsedou, on znal jako učitele. Takže se stal tedy Manuel Urrutia, což byl muž, který také se vyznamenal, a to myslím ironicky, vyznamenal za hrubý diktatury, měl odsoudit nějaké Castrovy stoupence, on prohlásil, že oni měli právo, tak říkají, bojovat proti diktatuře, protože je to v ústavě, kterou mimochodem Batista zrušil. Nejdřív ji vyhlásil a pak ji zrušil. Takže Manuel Urrutia se stal tím prezidentem a téměř v zápětí začínají, tak říkají, třenice mezi Cardonou a mezi Fidelem Castrem. Prezident to byla, nechci říct ceremoniální osoba, ale neměl zdaleka takové pozice jako ministerský předseda, takže ten první úder Fidela Castra mířil proti Cardonovi. Je to poněkud paradoxní, protože Cardona vyhlásil ta nařízení, to nebyly zákony, to bylo formou nařízení. Fyzická likvidace těch nepřátel revoluce. To byly ty první dny nebo týdny, kdy skutečně bylo popraveno v Havaně, pořád do dneška se neví kolik, ale většinou se uvádí kolem 500 až 1000 lidí, představitelů toho Batistova režimu, a smůla spočívala v tom, že to nebyl jen představitel Batistova režimu, byli to taky lidi, kteří se do téhle skupiny dostali skutečně vlastní smůlou a shodou okolností. Mimochodem tyhle ty popravy, které byly podle staného soudu, byly ustanoveny stané soudy, ty řídil Guevara. To bylo v Kabaně, to byla ta pevnost nad Havanou, kde bylo těch, já nevím kolik, jak říkám, možná 500, možná 1000 mrtvých. Do dneška to tedy Che Guevarovi velmi vyčítají. Je pravda, on se s tím nijak netajil. Konec konců Fidel Castro v tom svém prvním projevu říkal, ano, budeme popravovat, protože to je zapotřebí vlastně ty zločince popravit. Ty menší zločince vsadíme do želez. To už bude ovšem v té druhé fázi. Říkal, do dubna, do března to skončíme, tuhleto etapu. Je fakt, že to neskončilo do dubna, do března. Když mluvím o těch nesplněných slibech, co Fidel Castro nesplnil, co sliboval vlastně ještě v tom roce 59, obnovení ústavy z toho roku 1940. Ta ústava nebyla nikdy obnovena, pak byla vyhlášena v roce 76 ústava nová. A ještě jedna věc, prosím vás, která byla velmi problematická. V těch původních požadavcích, kdy jsme mluvili o tom projevu v tom roce 53 dějiny prostý viny, tak tam bylo, jakmile zvítězíme, uspořádáme volby. Volby byly uspořádány v roce 76, takže taky s značným odstupem. A to byl jeden z vážných kamenů úrazu, tak říkajíc, mezi Urrutiou a mezi Castrem. Urrutia to byl, jak jsem řekl, ten právník velmi takový sveřepý a ten tvrdil, první věc, co musíme udělat, musíme dát té revoluci legální základ. To znamená volby, parlament a všechno půjde parlamentní cestou. Na tomhle se s Fidel Castro nemohli dohodnout, protože Fidel Castro už v té době, v té první polovině roku 59 tu ideu voleb opustil, vrátil se k němu v roce 76. Ty vztahy mezi Urrutiou a mezi Castrem se neustále zhoršovaly až do července roku 59, kdy už nestačilo Fidelu Castrovi, že je premiérem, ale potřeboval v tom prezidentském úřadě, byla to víceméně jaksi ceremoniální záležitost, přeci jen ten Urrutia tam dělal, tak říkají, pořád problémy s tím voláním po volbách, navíc on také, což je kuriozní. Urrutia to byl člověk pevných morálních zásad, přísný katolík, a ten prohlásil, že ta revoluce, již on byl představitelem, tedy té bojující revoluce, ale té, která už jaksi zvítězila, musí zlikvidovat ty pozůstatky toho Batistova režimu. Havana se stala doupětem neřesti, tak říkajíc jednak hrácký doupat a prostituce a něco všechno. A on říkal, kasína, to je proti božímu přikázání, stejně jako prostituce, a všechno to musíme zavřít. A Fidel Castro si uvědomoval, že Havana byla zábavní, tak říkajíc, park Spojených států, a ty služby tohoto typu zaměstnávaly tisíce a tisíce lidí. Ptal si jen prostitutek údajně v Havaně na začátku roku 59 působilo 15 tisíc profesionálek a pak tam byly amatérky. V těch kasínech to byly stovky lidí, kteří se zaměstnávali, stejně jako v tom průmyslu, bary, restaurace, to byly tisíce a tisíce lidí, a Fidel Castro, byť nebyl ekonom, jak se potom ukázalo, tak si uvědomoval, že tyhle ty lidé, když se tohle všechno zavře, tak bude sociální problém. Na tomhle paradoxně s tím Urrutiou se taky nemohli dohodnout. Urrutia prohlásil zavřít a Castro říkal nezavřít. Nakonec to dopadlo, jak to dopadnout muselo. Fidel Castro prohlásil, to bylo někdy v polovině července roku 59, že za daného stavu okolností nemůže vykonávat svůj premiérský úřad, že odstupuje. Obecně se to neví, on odstoupil a okamžitě se zvihla velká vlna odporu, tak říkajíc, v kubánské společnosti mezi těmi stoupenci Fidela Castra. Fidel Castro se musí vrátit. Takže se shromáždí před prezidentským palácem. Je pravda, že prezident měl štěstí, že tady utekl zadním vchodem, což mu zachránilo patrně život. A Fidel Castro se vrací do úřadu ministerského předsedy, ale s novým prezidentem Osvaldo Dotykosem, který potom vydržel v úřadu vlastně až do 70. let. To byl muž, který rozhodně nekladl žádný odpor a na všem se dohodli. Fidel Castro se tím 17. červencem roku 59 stává tou osobou, která v podstatě nemá na Kubě žádnou protiváhu. Já říkám, tím 17. červencem on neměl konkurenta od začátku toho roku. Ten, kdo šéfoval Ejército Rebelde, to batistovské vojsko bylo rozpuštěno a stává se tou institucí, tak říkajíc mocenskou, policejní, já nevím, kontrolní, ti komandantes, ti velitelé toho povstaleckého vojska.
1: Že revolucionáři to nemusí mít úplně jednoduché, když se nakonec dostanou do nejvyšších funkcí. To nám potvrdí i poslední ukázka, kterou jsme vybrali. Zavede nás do listopadu roku 1959. Fidel Castro řečnil na zahájení 10. sjezdu kubánských pracujících takto.
2: Mnoho věcí se nedaří tak, jak bychom chtěli. Ptáte se proč? Chybějí nám uvědomělí revolucionáři na důležitých místech. Naši chlapci, kteří žili v horách, sestoupili do nížin, přebrodili řeky a hnali před sebou nepřítele. Neměli monopol na vzdělání, nestudovali na univerzitách, nechodili do škol. Bylo by docela logické, kdyby muži, kteří vyhráli válku, se ujali významných státních úřadů. Ale oni nemohli, protože mnozí z nich neuměli číst a psát. Ale jednoho dne budou moci pracovat na tvořivém díle revoluce, až doženou oč je připravila nespravedlivá doba, kdy jedni měli všechno a druzí nic. Jednou se ujmou úkolů, na které by dnes nestačili. Zatím jsme museli v mnoha případech použít služeb lidí, kterým se dostalo výsady vzdělání a z nichž mnozí neoplývají revolučním duchem. V tom je i vysvětlení, proč dochází k chybám. Jedni udělali revoluci a nesli nejtěžší břemeno války a druzí převzali úřady, aniž prošli zkouškami v boji. Z toho je vidět, s jakými těžkostmi se musíme potýkat, ale zároveň to ukazuje, co lid dokáže. To nám dává jistotu, že vítězství nakonec musí být naše.
1: Ta ukázka, jak jsem říkal, byla z listopadu 59. Castrův životopisec Robert Quirk řekl, že někdy před koncem roku 59 začínal Castro přicházet na chuť myšlence, že mapa cesty do kubánského ráje je ukryta mezi deskami Marxova Kapitálu. Tak já vím, že teď ta otázka, kterou vám položím, ta by byla na několik přednášek, ale pokusme se jenom ve stručnosti říci, bylo to někdy koncem roku 59, kdy se Castro začal přiklánět právě k myšlenkám, řekněme, socialismu, komunismu?
0: To neví nikdo, to neví ani Kirk a neví to řada dalších historiků, kteří se o tom neustále přou. Já jsem byl vždycky přesvědčený, že Castro byl zatlačen tady do náruče v úzovkách Sovětského svazu americkou politikou. Já ten názor v posledních pár letech opouštím nebo začínám pochybovat. Já si myslím, že Castro skutečně v 50. letech už měl jistou ideu, která mířila za tu demokracii tradiční a mířila někam k tomu vzoru, nechci říct Sovětského svazu, ale toho socialismu. Dejme tomu. Není to dokazatelné. Fidel Castro na tohle to odpověděl jednou docela elegantně. My jsme mluvili o té jeho partizánské periodě, tak říkají, té válce v Sierře. Velmi proslavil tuhletu válku americký novinář Matthews, který tam s ním dělal několik interview a ta americká veřejnost potom díky tímhle interviewům začala Fidel Castro brát vážně a oceňovat jako toho vousáče v horách. Matthews potom měl díky tomuhle tomu s tím svým zásluhám přivedovaný přístup k Fidelu Castrovi. A v roce 67 s ním mluvil a dělal s ním tady další interview a ptal se ho, jestli v těch horách si představoval, že to dopadne, jak to dopadne. A Fidel Castro mu odpověděl, to mě v životě nenapadlo. A v každém případě ten rok 59 vidíme, jak se ty jeho názory radikalizují. Ta politika Spojených států byla faktorem, který zatlačoval to Castra pořád víc a víc do náruče Sovětského svazu, možná ne tak do náruče Sovětského svazu, do náruče Československa, což je zase další paradox. Československo mělo v Latinské Americe pověst takového umírněného světa pokroku, tak říkajíc. V tom roce 59, když vidíme, jak se Sovětský svaz blíží k té Kubě a naopak, tedy Kuba k Sovětskému svazu, tak je to prostě Československa. Ta první půjčka Kubě, ta byla použita na nákup československých zbraní, kterými potom vlastně bojuje Kuba na té Playa Chiron, což je tady duben roku 61, kdy se až v tom roce 61 se Fidel Castro úředně a na plná ústa přihlásí k tomu, budeme socialismus. A jestli se k tomu rozhodl na konci té roku 59 nebo v průběhu roku 60, jsou v Československu ty důležité delegace, tedy Raúl Castro, je tady opakovaně Che Guevara, začínají ty rozhovory, letecké spojení Praha a Havana, ne Moskva, Havana, Praha, Havana. Ono to skutečně mělo nějaký vývoj a musíme si uvědomit, že takový velký slib, který Fidel Castro dal a pak ho splnil v takový trošku karikovaný podobě, to byla pozemková reforma. Ta pozemková reforma se rozběhla už v dubnu roku 59. Původně to měli dostat tu půdu bezemci, nakonec to dostali státní statky a ta družstva, která potom hospodařila s většími či menšími úspěchy až dohospodařila do úplného krachu. I tohleto je vidět, jak se ta kubánská revoluce a ta politika, jak se proměňovala. To bylo to zemědělství. Zemědělství, které bylo základem té ekonomiky kubánské a turistika. V roce 59 druhé nejdůležitější odvětví kubánské ekonomiky byla turistika. To bylo v té době naprosto světově unikátní turistika, kde to takhle fungovalo. To byl jeden Američan na druhém, tak říkají. A obojí stálo za to zlikvidovat, když se ty vztahy s těmi Spojenými státy zhoršovaly, takže se z Kuby vybuduje průmyslová mocnost, nešlo realizovat. Nakonec se vrací zase k tomu zemědělství, to jsou ty proměnité kubánské politiky, z které jsou zpěty se jménem Fidel Castro.
1: Říká na závěr profesor Josef Opatrný. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se loučí také David Hertl.
3: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Výstraha před požáry kvůli pokračujícímu suchu a horku už platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Mluvčí Bílého domu Caroline Levitová na konci měsíce opustí svou funkci. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle ní se Levitová bude teď věnovat svým dětem a rodině. 28-letá Levitová se nedávno vrátila do Bílého domu po porodu druhého dítěte. A projektanti začali mapovat horní tok řeky Opavy na Bruntalsku mezi Verbnem, Podpradědem a Novými Heřminovy. A dokumenty budou sloužit jako základ pro obnovu koryt, které poničila povodeň v roce 2024. A první návrhy mají být hotové v říjnu. Na projektech mají spolupracovat i obce v okolí Opavy a předávat projektantům zkušenosti z povodní. České volejbalistky v předposledním přípravném zápase před domácím mistrovstvím Evropy podlehly Srbkám 1-3. V Bělehradu se oba týmy utkají dnes od 19 hodin znovu.
5: Překážky na D1 z Brna do Vyškova a omezení na silnici 7 u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stále pozorně za sjezdem na Rousínov. Od kilometru 220,5 po kilometr 223 hlásil náš zpravodaj v levém i pravém pruhu velké kusy pneumatiky.
6: Je to strašně špatně vidět v noci a celkem se tam kličkuje.
5: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného stojí kamion s defektem. Za Šelkou a odbočkou do města v omezení blokuje jízdní pruh.
7: Je odstavený kamion, má bouchlou zadní gumu. Je to v tom sužení a bude to za chvíli problém tam. Za tou Šelkou, pod kopcem, za odbočkou.
5: A v Havířově na Šumbarku pozorně teď v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert havarovala 3 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je jasná, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9, v kotlinách pak výrazně chladněji. Přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Marocká i španělská vláda přijímají další opatření proti migraci do Evropy. Do Ceuty, španělské exklávy na africkém kontinentě, přišlo na konci července podle posledních odhadů až 80 tisíc lidí. Většina, až 90% z nich, byla do sousedního Maroka záhy navrácena. Nicméně v Evropské unii tato událost způsobila veliký rozruch, zejména v Itálii a Francii. Obě země zpřísnily kontroly na svých hranicích, přestože Ceuta není součástí schengenského prostoru s volným pohybem osob. Někteří politici, včetně českého předsedy vlády, začali dokonce mluvit o vyloučení Španělska ze Schengenu. Přitom od června už v celé Unii platí dlouho připravovaný a dlouze diskutovaný azylový a migrační pakt. Je tento pakt účinný nástroj, jak migraci do Evropy regulovat? A co příklad Ceuty vůbec ukázal? Přeji příjemný poslech.
3: Pro a proti Lucie Vopálenské.
8: A mými dnešními hosty, které oba srdečně na dálku zdravím, jsou europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů Alexandr Vondra z ODS. Přeji hezký den.
9: Ano, dobrý den.
8: Jsem ráda, že se slyšíme a diskutovat bude s ředitelem České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Vítám vás, pěkný den.
10: Dobrý den.
8: Tak pánové, teď už trošku opadly emoce. Zajímá mne, co ukázaly ty události ze španělské exklávy Ceuta. Že španělské úřady situaci nakonec zvládly a v podstatě se nic moc vážného nestalo? A nebo že Španělsko naopak vyslalo natolik problematické signály, že Evropu a její jednotu v přístupu k ilegální migraci ohrozilo? Pane Rozumku, nejprve se obrátím na vás.
10: Já si myslím, že Španělsko tu situaci zvládlo jako příkladně, že vlastně téměř nikdo se nedostal na evropský kontinent a téměř všichni se vrátili zpátky do Maroka, ale myslím si, že jestli něco tato situace ukázala, tak jak velmi jsme náchylní disinformacím a že stačí prostě jedna povedená kampaň na TikToku a WhatsAppu a může to jako zmanipulovat desítky tisíc lidí a potom ta obrana se samozřejmě hledá těžko. Takže je to velká lekce v oblasti dezinformací.
8: Rozumím. No a jaký postoj má Alexandr Vondra? Zvládli to skutečně španělské úřady příkladně, jak zmínil váš předřečník?
9: No tu velikou krizi do značné míry nakonec zvládli, to je pravda, ale myslím si, že ty pochvaly za to zvládnutí by neměly zastínit kritiku velmi oprávněnou toho, jak španělská vláda vlastně připravila pro tu krizi ty spouštěcí důvody. Jo, jako scházovat to jenom na nějaký dezinformační kampaně, je podle mého soudu naivní, protože Španělsko učinilo dva zásadní kroky. Za prvé na jaře, a to bylo rozhodnutí španělské vlády, které protlačila i v parlamentu, legalizovala vlastně 500 000 nelegálních imigrantů na území Španělska. A přestože asi většina z nich byli lidé z Latinské Ameriky, tak tam bylo velké množství i třeba přistěhovalců z Maroka. No a my jsme to velmi kritizovali v Evropském parlamentu už na jaře. No a pak bylo druhé klíčové rozhodnutí španělského nejvyššího soudu, které vlastně vydalo verdikt, že ti lidé, kteří překonají vlastně na moři hranici, nikoliv na souši, tak v zásadě jaksi se na ně nevztahují pravidla o návratové politice. No a tohle to bylo prostě normálně spouštěč španělské, kterým zavdal příčinu španělský nejvyšší soud. Čili jako pochvala Španělska myslím, tady není úplně na místě.
8: Rozumím a díky, že jste připomněl ty dva faktory ze španělské politické a soudní scény. Pane Rozumku, tak nepřispěla vlastně samotná vláda v Madridu k této, nechci říkat krizi, ale k tomu, co, jak jste řekl, zapříčinila především kampaň, dezinformační kampaň na sociálních sítích?
10: Já si myslím, že španělská vláda k tomu nepřispěla, že vlastně rozhodnutí nejvyššího španělského soudu těžko může vláda ovlivnit. A pokud nejvyšší španělský soud řekne, že prostě právo na azyl, to znamená se trvat na území, než se azylová žádost projedná, ti lidé mají, tak prostě to tak je. A že si to vyložili, nebo že to využili převaděči právě k této kampani, tak vlastně jako se přihodilo, ale španělská vláda s tím nic moc dělat nemůže. A ta regularizace byla podle mě velmi správným krokem, velmi pragmatickým, protože španělská populace vymírá úplně stejně jako česká a je mnohem lepší mít prostě milion cizinců na legálním trhu práce, než v nelegalitě, bez odvodů, bez záruk, bez nějakých právních garancí. Takže si myslím, že ten krok byl velmi pragmatický a správný.
8: Sašo, tak co říkáte na tyto argumenty? Zaprvé soud, to není politická síla, to není jaksi záležitost kritiky španělské levicové vlády, a za druhé to, že Madrid se rozhodl legalizovat do té doby vlastně ilegální imigraci v určitém počtu, pak teda ten počet se zdvojnásobil, tak není to tak, že je to vlastně zcela legitimní a ekonomicky výhodný postup pro španělskou vládu, pro celé Španělsko?
9: No tak zaprvé k soudům. Ano, soudy jsou samozřejmě nezávislé, ale v těch soudech sedí nějaký soudci, které tam někdo jmenoval. Že jo? A to, co jako vidíme v řadě evropských zemí, a Španělsko je v tom na čele, je zaplevelování vlastně těch soudních institucí různými progresivistickými soudci, většinou velmi levicovými, a ty pak vydávají takováto rozhodnutí, no. Čili jasně, je to rozhodnutí nezávislého soudu, ale má taky nějaké své důsledky a myslím si, že je můžeme jako právem kritizovat, jo. A za druhé, že si Španělsko řeší problémy na svém pracovním trhu, jasně, fajn, ale jako
8: no, není to spíš příklad pro Evropu?
9: Jako v rámci, no to si myslím, že teda jako, když vidíte ty reakce na to, jako 22 členských států, jako se vlastně velmi silně vymezilo proti Španělsku, tak jako oni s tím mají, ty státy, přeci problém s tou nelegální migrací, obrovský problém. Působuje to prostě vlastně radikalizace politiky, jo. Často ty politici pak reagují jako vlastně na tu domácí poptávku, a ta domácí poptávka politická v demokratických zemích přeci není o tom, aby zaplavili Evropu další
8: jinými
9: miliony
8: slovy,
9: přistěhovalců.
8: Jinými slovy v podstatě
9: možná je
8: říkáte,
9: to pro španělské pěstitele, možná pro španělské pěstitele papriky. Je to jakoby výhodné, ale dělat takovéhle kroky, navíc ještě bez jakékoliv konzultace v rámci Evropy, skutečně může vést k tomu, že se rozpadne šengenský systém, což je jako jedna z největších výhod, které nám Evropská unie dává, čili dobře, je to hra s ohněm.
8: Tak pane Rozumku, ohrožuje Španělsko Schengen? Není to tak, že v podstatě trhá partu, když to řeknu lidově?
10: Ne, určitě neohrožuje. My nemáme žádné informace, že by španělsky mluvící imigranti, kteří přichází z Latinské Ameriky, se dávali na pohyb směrem do Německa nebo snad do Británie. Prostě Španělsko potřebuje ty lidi na svém trhu práce a potřebuje je tam legálně s odvody a se zárukami. Takže si myslím, že ten krok Španělska byl velmi pragmatický a Schengen samozřejmě neohrožuje. Schengen spíš ohrožují vnitřní kontroly na hranicích Evropské unie, které předvádíme my ve střední Evropě, zejména Rakousko a Německo. A Schengen určitě ohrožuje vlastně i postup na východní hranici Evropské unie, kde vlastně jako dochází ke kontrolám, kde dochází k mnoha nepovoleným nebo nelegálním přechodům migrantů, ať už do Polska, nebo do Litvy, nebo do Lotyšska. Takže tam si myslím, že bychom měli zaměřit naši pozornost a nikoli kritizovat Španělsko.
8: Tak Španělsko, pane Vondro, podle Martina Rozumka vůbec Schengen neohrožuje. Nemá pravdu? Proč vlastně politici, většinou řekněme pravicoví, ale nejenom, tak tak proč jak si se v rámci Evropské 27 tak silně ozývají?
9: Tak zaprvé samozřejmě, že to je jako ovlivněno nějakým politickým postojem. Martin Rozumek, při vší úctě, je kromě své angažma v jakési neziskovce přeci politik, který opakovaně, sice neúspěšně, kandidoval ze stranu Zelených. Čili ano, on
8: prosím,
9: prostě
8: neberme to osobně, jo? Já se ptám
9: no,
8: obecně.
9: Já to neberu osobně, já jenom, no tak to, jako, to se na mě nezlobte, ale španělská vláda je vlastně radikálně levicová vláda, kterou my kritizujeme i pro řadu jiných nesmyslných věcí, třeba proti nukleární politice, oni se vymezují proti jaderné energii. Prostě máme s nimi mnoho neschod. A že Martin Rozumek s nima sympatizuje, fajn, jako jo, ale to ještě neznamená, že jako nemáme skutečně tady poukazovat na ty všechny důsledky. Jo, rozumíte, můžou to být i jako často
8: rozumím,
9: jako
8: rozumím, já chápu, Španělsko má levicovou vládu, ale chci se jenom zeptat.
9: Pokud vedou k takovýmhle důsledkům, tak je to prostě špatně. To jako,
8: pojďme no, k tomu věcně, teď tady zaznělo, že španělsky mluvící imigranti, přeci jen většina jsou latinos z Jižní Ameriky, i když je tam část i Marokánců, ale většina do té společnosti zapadne a Španělsko je bude zkrátka legalizovat. Není to v podstatě pragmatické opatření, no, které jako s levicovostí fajn, nemá jako nic společného. Pojďme k meritu věci. Že?
9: Tak
8: a jak to ohrožuje ten Schengen? Jak to ohrožuje ty ostatní země?
9: Pokud se rozhodnou Španělé legalizovat bez jakýchkoliv konzultací v rámci Evropské unie, milion, jak pan Martin Rozumek říkal, milion lidí a pokud jich máte 10% Marokánců, tak to je, si dobře počítám, 100 000 lidí, kteří s tou legalizací mají volný pohyb po Evropě. No a teď se jenom podívejme na statistiku zločinnosti v západoevropských zemích. Já žiju částečně v Bruselu, tak to tam vidím. Marokánská komunita tvoří velmi podstatnou součást zločineckého podsvětí v těch hlavních západoevropských velkoměstech. Jo. Takže to není jenom o španělských pěstitelích papriky, ale je to také o bezpečnosti nás lidí v Evropě.
8: Pane Rozumku, tak toto je velmi vážný argument, na který samozřejmě veřejnost západoevropská reaguje už můžeme říci víc jak dekádu, dvě dekády. Nepředstavuje třeba 100 000 Marokánců významné bezpečnostní riziko jako prakticky pro celou Evropu a neměla by i španělská vláda vlastně toto zohledňovat a nedělat věci na vlastní pěst?
10: Ne, já si myslím, že pan europoslanec střílí prostě čísla jen tak od boku. Žádné statistiky neuvádí, i to číslo 100 000 prostě je v podstatě vymyšlené. Jo. Já nemám informace o národnostním složení těch osob, které byly ve Španělsku legalizovány. Takže si myslím, že to jsou takové jako
8: tak může to tak
10: populistické
8: být, připustíme. Může
10: ale jsou to takové jako ničím nepodložené populistické plky, které prostě se snaží jako hrát na nějaké hodnoty kulturní, které ani neumíme pojmenovat.
8: No takže ale tady byla pojmenovaná významná hodnota a to je bezpečnost.
10: Pojďme se držet ale dat, prostě v které zemi představuje, já nevím, marocká populace tak významné, kolika procentní prostě navýšení kriminality nebo podíl na kriminalitě. Jako my to nevíme, to jsou opravdu jako vycucané argumenty nebo vycucané prostě výkřiky, které s realitou mnoho společného nemají. Takže pojďme se držet Španělska a jak tam vzrostla kriminalita, kolik opravdu z těch legalizovaných bylo Marokánců. Já prostě žádnou takovou informaci nemám.
8: Já to teď po ruce také nemám. Nevím, jestli na to ještě chce stručně reagovat Alexandr Vondra, jinak půjdeme dál. Jste si jistý?
9: Marokánci mají obrovské problémy ve Francii, Belgii, Holandsku, to je přeci známá věc.
8: Rozumím. Tak mě v podstatě zajímá, jestli je Evropa připravena na podobné migrační vlny. Teď vlastně se ukazuje, že nejenom španělská, ale i marocká vláda přijímá bezpečnostní opatření, aby se to v Ceutě a Melille neopakovalo, ale zaznělo tady třeba, že Evropa má problém s východní hranicí. Pane Vondro, jak je obecně vlastně ten schengenský prostor chráněný a nakolik tomu přispělo přijetí toho migračního a azylového paktu?
9: Tak na té východní, to balkánskou trasu se poměrně podařilo ten nápor utlumit, jednak ochranou hranic, že, což dělalo třeba Maďarsko nebo v poslední době i Polsko, dohodami s Tureckem. Čili dneska vlastně daleko krizovější jako cesty jsou přes Středomoří, že jo, čili to nějaká zodpovědnost Španělská, také Itálie. Máme k tomu Frontex, mimochodem Španělsko vlastně nepožádalo z začátku vlastně o spolupráci agenturu Frontex, která je k tomu v zásadě určená, jo, čili další černá tečka. Ale ano, zpřísnili jsme migrační pakt, což je naprosto v pořádku, ale myslím si, že jsou tady ještě dva velké úkoly. Jo. Jednak myslím si, že je nějakým způsobem, to je můj teda osobní názor, pozměnit to základní azylové zákonodárství, protože ono vlastně vycházelo z podmínek ještě toho neglobalizovaného světa dneska, kdy ta mobilita lidí je daleko dramaticky větší, ty komunikační nástroje k tomu, mobily a podobně, jsou k dispozici, to dřív nebylo. Čili pak svádět to jenom na dezinformace je podle mě také prostě nesmysl, jo.
8: No, ale...
9: Čili změnit azylové zákonodárství. Prostě
8: no a ten migrační a azylový pakt tedy
9: druhé,
8: nestačí?
9: A to bych řekl je úplně to? Za druhé, myslím si, že je to málo zatím, a za druhé změnit ty sociální jaksi podmínky při přijímání imigrantů, to je velký úkol, zejména v západní Evropě, kde v mnoha zemích jsou ještě nastaveny, jako, fungují vlastně jako magnet. Přičemž třeba dánská vláda pod vedením sociálně demokratické premiérky je brutálně zpřísnila a od té doby se jakýkoliv příliv imigrantů do Dánska zastavil.
8: Tak Martina...
9: Čili vlastně už ten magnet nefunguje tam.
8: Martina Rozumku, neměla by se tady ty podmínky pro migraci a azylovou politiku ještě více zpřísnit, než jak to stanovuje momentálně platný už migrační a azylový pakt, možná i sociální podmínky, že by měly být přísnější pro příchozí, aby nefungovaly jako magnet. Jaký vy k tomu máte postoj?
10: Já si myslím, že evropský migrační pakt je velice přísný a dokonce obsahuje celé jedno dlouhé nařízení, takzvané krizové nařízení, které počítá tady s těmi situacemi náhlého přílivu nebo vyšší moci. A myslím si, že jako ta legislativa je připravena velmi dobře a pokud chceme něco zpřísňovat, tak si musíme na rovinu říct, že jsme vázáni Ženevskou úmluvou a jsme vázáni Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách a my bychom především museli jako odstoupit nebo jako změnit tyto dvě základní úmluvy z 50. let, které jsou součástí nejenom jako evropských předpisů, ale i českého ústavního pořádku a ústavních pořádků všech zemí Evropské unie. Takže my to nemůžeme učinit jako na vlastní pěst. My můžeme maximálně, jak napravuje pan Vondra, zpřísnit nějaké podmínky přijímání, co se týká sociálních dávek, ale já bych upozornil, uprchlíci rozhodně nechodí za sociálními dávkami. Oni prostě jdou tam, kde mají příbuzné, podporu, komunitu, protože tam mohou začít svůj nový život snadněji a odchází z důvodu pro následování, takže i když ty překážky vystavíme sebe větší, tak prostě si vždycky cestu najdou, tak jak si ji našli po desetiletí a staletí předtím, prostě proto, že utíkají o svůj život a rozhodně nejdou, že si někde v Senegalu prostě nevypočítávají, jestli je vyšší sociální dávka v Dánsku nebo v Německu, vůbec ne, prostě jdou tam, kde mají příbuzné, komunitu, podporu, kde ten nový začátek je realizovatelný.
8: Rozumím.
10: Takže v tomto se pan Vondra úplně mýlí.
8: Tak pane Vondro, je možné dál zpřísňovat tu politiku, jakkoliv to je legitimní, někdo chce zpřísňovat, někdo by radši uvolňoval, ale je to možné, aniž bychom vlastně porušovali základní lidskoprávní dokumenty, úmluvy národní i nadnárodní?
9: Ne, tak já tady v žádném případě nevyzývám k porušování mezinárodních úmluv, ale volám po určitém otevření debatě, debaty o tom, jestli je jako nezměnit, protože ta situace je jiná, než řekněme v 50. letech dneska. To je byl můj argument, ale hlavně podívejme se, tak ty lidé, tady příklad Maroko, to je jedna z nejvyspělejších afrických zemí, není tam žádná válka, no. Mimochodem soutěží o dominantního výrobce paprik, že jo, s tím Španělskem, jo. Mm-hmm. Tak jasně, ale ve Španělsku jsou vyšší sociální standardy, no tak jako, ale není přece jako možno vycházet z toho, že se každý může nakvartírovat kam chce, jenom že má představu, že se mu tam bude žít líp, jako jo. V Africe bude dobře, když ti lidé budou pracovat zejména tam a přispívat ke zlepšování, což se v mnoha zemích afrických děje a tam, kde to tak je, tak se ty podmínky zlepšují, jako Maroko rozhodně, ani Senegal, který byl zmíněn, taky není v žádné válce. Jo. To jsou poměrně na africké poměry nadprůměrně vyspělé země a přesto ty lidé z nich jako mají tendenci se přesouvat do Evropy. Prostě jít jako za lepším, ale jako oni si možná polepší, ale v Evropa si v důsledku v průměru pohorší, že jo, tak jako tohle jako není možné řešit na základě nějakých idealistických premis.
11: Dobře, já ještě chci zmínit jedno téma, nakolik z vašeho pohledu může v rámci toho migračního a azylového paktu pomoci zřízení dalších detenčních, jak teď třeba požaduje starosta Seuty, detenčních center anebo návratových center v zemích mimo Evropskou unii. Teď poslední zprávy jsou, že pokročilá jednání jsou v běhu s Ugandou. Může to pomoci, Martine Rozumku?
10: Já si myslím, že jako některé lidi to samozřejmě může odradit, ale myslím si, že celkově prostě ta situace v Africe je natolik neuspokojivá, že vlastně má pan Vondra pravdu v tom, že je potřeba vytvářet pracovní místa tam a pak teprve můžeme jako očekávat, že tlak na Evropu z této strany poklesne. A já bych jenom jako Maroko v tomto vyzdvihl, že vlastně se jim daří velmi dobře lákat evropské investice a mimo jiné evropské automobilky jako Opel, ale i další. Prostě velmi významně investují v Maroku právě proto, že je tam dostatek pracovní síly, která je velmi levná. Takže je fakt, že tím dlouhodobým řešením je prostě jako vytvářet pracovní místa tam a tlačit na standardy.
11: No ale
10: které
11: co teda
10: prostě
11: vlastně ten problém v Seutě ukázal na začátku, když se obloukem vrátíme, tak jsme byli u dezinformační kampaně, ale máte vy nějaký jasný názor na to, kdo zatím vlastně stál, či to byl zájem? Byly to primárně převaděčské nebo nějaké mafiánské gengy, jak říkají vlády obou zemí Maroka i Španělska? Nebo to byla dokonce i snaha vlastně zničit evropskou soudržnost, nějaký hybridní útok, jak se také objevuje, pane Vondro?
9: Já si myslím, že jako tohle jsou nějaké pak důsledky, kdy různé kriminální převaděčské skupiny sem z toho samozřejmě z té situace snaží těžit. Pak samozřejmě jsou i různé státy, které nemají dobré vztahy s Evropskou unii a ty se radují za každý velký problém v Evropské unii. Ale jakoby svádět to, jakože to jsou ty příčiny, ty spouštěče, je nesmysl.
11: Vy to vidíte v té politice.
9: My se musíme podívat především do zrcadla sami sobě a konec konců dneska už to Evropa víc a víc dělá, protože pokud by tohle nebrala jako na vážně, no tak to vidíme, v Německu vyhraje alternativa pro Německo, prostě radikální síly začnou dominovat v evropské politice a nikdo si přeci jako nepřeje, aby evropská politika totálně zehnědla nebo zrudla, jo. Prostě potřebuje v Evropě udržet bezpečnost a demokracii, to je to, co ty lidé žádají primárně po státech a ty státy to musí reflektovat a Unie tak, jako celek taky a konec konců proto přijala ten zpřísněný migrační pakt.
11: Takže čeká nás v tomto směru spíš lepší nebo spíš horší budoucnost. Poslední slovo má Martin Rozumek.
10: Já se obávám, že horší, že s klimatickou změnou, že bude kněžití v celé řadě zemí v okolí Evropy a že se musíme připravit na větší příchody a větší tlaky.
11: Hosty pro a proti byli europoslanec ze skupiny evropských konzervativců a reformistů, místopředseda ODS Alexandr Vondra, díky, a ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
11: A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: František Ringhofer II. Byl politik, ale především podnikatel a továrník. Právě za něj začala výroba slavných železničních vagonů. Zasloužil se také o první český výtah. působil i v politické sféře, byl poslancem a později starostou.
11: V roce 1847 mu zemřel otec Josef Ringhofer. 30letý František po něm převzal kovárnu na měď a hamr, který přestavěl na válcovnu na plechové pláty. Netrvalo však dlouho a František Ringhofer zatoužil své skromné živobytí rozšířit. V roce 1852 koupil pozemky na pražském Smíchově a vybudoval tam továrnu na výrobu železničních vagonů. První Ringhoferovy nákladní vagóny byly vyrobeny v roce 1854. O 9 let později, v roce 1863, vyjel z továrny první osobní vagon a Ringhoferův podnik se tak stal největší vagonkou v Rakousku.
12: František Ringhofer II. Však nepodnikal pouze v oblasti železniční dopravy. Ve Velkých Popovicích byly nalezeny vydatné prameny vody a tak se tam Ringhofer v roce 1871 rozhodl postavit pivovar. Ten se v roce 2002 připojil ke společnosti Plzeňský Prazdroj a funguje dodnes. Zatímco v 19. století vyprodukoval pivovar 18 000 hektolitrů zlatavého moku za rok, nyní je to 1 milion 527 000 hektolitrů ročně. František Ringhofer II. Si také potrpěl na nejnovější technologie a proto jeho firma v roce 1870 vyrobila první osobní výtah v Čechách. Je na zámku v Zákupech.
11: V této době bylo normou, aby muž Ringhoferova postavení také působil v politice. A protože Ringhofer se stal pro Smíchov nepostradatelným, zvolili ho tam v roce 1861 starostou. Smíchov tehdy ještě nebyl součástí Prahy, ale za Františka Ringhofera došlo k největšímu rozmachu Smíchova a jeho přilehlých částí. Podnikatel ale nepůsobil pouze v komunální politice. V roce 1861 byl zvolen v zemských volbách do Českého zemského sněmu. Zde byl politicky napojen na ústavní stranu, která navazovala na dědictví liberálního proudu z revolučního roku 1848. Podporovala liberální reformy, volnou hospodářskou soutěž, občanské svobody a více pro německou orientaci.
12: František Ringhofer II. Byl všestranný podnikatel a politik a pozitivně zasáhl do života svých zaměstnanců i podporovatelů. To se také odrazilo v četných vyznamenáních, která za svůj život obdržel, jako například řád železné koruny a povýšení na barona. V roce 1873 však po krátké nemoci zemřel a jeho odkaz převzal jeho syn František Ringhofer III.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Počet obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii vzrostl na minimálně 273. Jablonečtí fotbalisté postoupili do posledního předkola konferenční ligy, to si zahraje i Hradec Králové. A dnes bude jasno, teploty do 32 na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. Ve 13 hodin se do systému najednou přihlásilo 30 000 reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky sekund.
13: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
14: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
15: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 000 lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
14: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
15: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Počet známých obětí pondělního zemětřesení v Kolumbii stoupl na 273. Dalších téměř 380 lidí úřady stále pohřešují. S odvoláním na kolumbijské úřady o tom informovala agentura Reuters. Záchranné a vyhledávací práce dál pokračují. V latinskoamerické zemi zároveň už druhým dnem platí státní smutek. Kolumbijský prezident vyhlásil stav hospodářské nouze. Otřesy na západě Kolumbie podle něj zničily více než 11 000 obydlí. Polsko od pondělí dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23%. Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
16: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
4: Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord na minutu 54,38 sekundy. Fotbalisté Jablonce postoupili do posledního předkola konferenční ligy. Po domácí výhře 2-0 zvítězili na hřišti lotyšského celku RFS Riga 2-1. Jistým výkonem k tomu pomohl i gólman Jan Hanuš.
17: Začali jsme skvěle, 2-0 jsme vedli a pak jsme se tak nějak začali možná víc soustředit na tu defenzivu. Už jsme nepodrželi tolik balón a soupeř byl aktivnější, snížil a naštěstí jsme tak nějak všechny ty situace, které se potom naskytly, tak jsme zvládli. Týmové kluci toho spoustu odbránili, odbojovali. Musím říct, že skvěle do defenzivy a já jsem taky rád, že jsem mohl pomoci a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme dál.
4: O postup do hlavní fáze konferenční ligy budou jablonečtí fotbalisté bojovat se skotskými Glasgow Rangers. Závěrečné kolo kvalifikace si zahraje také Hradec Králové. Východočeši totiž ve třetím předkole Evropské ligy nestačili na Bešiktaš. A po domácí prohře 0-1 padli stejným výsledkem 0-1 i v Istanbulu. A dalším soupeřem Hradce Králové bude řecký Panathinaikos Atény.
5: Omezení na sedmičce u Slaného a nehoda v Havířově. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Slaného hlásil náš zpravodaj kamion s defektem, zašelkou a odbočkou do města v omezení. V Havířově na Šumbarku havarovala 3 osobní auta. Nehoda podle policie po mikrospánku řidiče omezuje průjezd v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert. V Praze už skončila noční uzavírka letenského tunelu a na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem opravují výtluky. Mezi kilometry 17 až 16,5 je zavřený pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Teď nad ránem jasno, ochladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen 6, na horách kolem 9 a v kotlinách ještě výrazně chladněji. A přes den pak bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Co mění sněmovnou přijatá novela zákona o státních zaměstnancích? Proč ji ústavně právní výbor Senátu doporučuje zamítnout? Hrozí spolitizování státní správy, jak se obává opozice? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. Zdravím vás v Polinkách do Olomouce. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Váš výbor doporučil Senátu zamítnout návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Proč?
19: A těch důvodů je tam celá řada. A těžko vypíchnout jeden jediný, ale je tam jakási tříž důvodů. Ten jeden je velké riziko politizace státní správy, to, že si ministr bude moci vyhradit jednotlivé personální případy k tomu, aby je řídil sám. To znamená, úplně rušíme strukturu úřadu, kdy úředníka od šéfa, od ministra dělí několik úrovní, které ho mohou odstínit. Tady, když bude úředník rozhodovat jinak, než se bude líbit ministrovi nebo premiérovi, tak nic nebude bránit ministrovi, aby ho sám přímo nějak začal šikanovat nebo ho vyhodil a tak dál. Jeden důvod. Další důvod spočívá v tom, co všechno se do toho zákona dostalo. Nebojím se toho termínu přílepky. Jsou tam věci, které s tím vůbec nesouvisí, které nebyly ani v tom původním poslaneckém návrhu, dostali se tam až v průběhu druhého čtení, vůbec nemají nějakou jako příčinou souvislost se státními úředníky a podobně. Takže skutečně těch důvodů je celá řada.
18: Kdybychom se vrátili k tomu, že se obáváte, že hrozí politizace státní správy, ta současná je podle vás depolitizovaná a profesionální?
19: A rád bych zdůraznil, že to, že ústavně právní výbor navrhuje, aby se tento zákon vrátil, aby se neschválil, neznamená, že jsme spokojeni se stávajícím stavem. Nicméně to, že se nám nelíbí stávající stav, neznamená, že to můžeme jakkoliv změnit, že jakákoliv změna je k lepšímu. Tato změna, která je tady navržena a se snaží řešit některé bolesti a skutečně celá řada těch navržených věcí, jako že tam nebude ten takzvaný bazén pro ty lidi, kteří jsou někde takzvaně na překážkách, jiným jazykem a podobně. To jsou věci, které dávají smysl. Nicméně jsou doplněny celou řadou dalších věcí, které skutečně zhoršují ten stávající stav. A také bych připomněl, proč vlastně máme zákon o státní správě. My ho máme někdy od roku 2014-2015 po velkém tlaku Evropské unie, která celkem logicky chtěla, abychom garantovali výkonnou státní správu, která bude garantovat férové třeba rozdělování evropských dotací. A tenkrát jsme přijali po tom velkém nátlaku ze strany evropských institucí tento zákon, který teď odstraňujeme a nahrazujeme ho něčím, co je vlastně ještě zvláštnější a horší než ten stav, který byl do toho roku 2014. To znamená, tady skutečně hrozí reálné riziko, že z pohledu evropských institucí ten zákon nebude naplňovat podmínky, které má, a tím pádem, že možná o evropské dotace přijdeme.
18: Výbor doporučil také zamítnutí doprovodné novely, která má mimo jiné zrušit pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Proč to považujete přímo za protiústavní?
19: A řekl bych, že ten doprovodný zákon, ten senátní tisk 267 je ještě horší než to hlavní jádro, ten 266, ten zákon o státních zaměstnancích. Ale zpátky k té vaší otázce, proč to považujeme za protiústavní? No, když si přečteme ústavu, článek 63, odstavec 1, písmeno E, tam se říká, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. A to je všechno. Není tam zastupitelských misí u států, není tam v hodnostích splnomocněných a mimořádných velvyslanců 3., 4. stupně a přijímá a odvolává vedoucí zastupitelských misí.
18: Návrh, se kterým tady přišel ve sněmovně Libor Vondráček za SPD Svobodní, včera před ústavně právním výborem v Senátu hájil předkladatel celé normy, místopředseda ANO Radek Vondráček, a ten argumentoval tím, že stále mise ústava prý nezmiňuje.
19: A ona nezmiňuje ale nějaké jako státní mise, ona říká zastupitelské mise, a to je, řekněme, jakýsi nadřazený termín pro to, čemu pak říkáme velvyslanectví a stálá mise OSN, stálá mise u Evropské unie a tak dál. A ústava skutečně používá obecnější termín než ten, který pak bychom mohli vyložit, že na tohle se ta prezidentova pravomoc nevztahuje. Jestliže říká ústava, že prezident pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, neumím si představit, jak bych vyložil, že pod to nespadá stálá mise třeba OSN.
18: A shodnete se s Radkem Vondráčkem na tom, že o věci bude zřejmě rozhodovat ústavní soud?
19: Velmi pravděpodobně ano, pokud by se stalo, že sněmovna přehlasuje senátní veto, ke kterému možná dojde a možná ne, uvidíme příští týden ve středu nebo ve čtvrtek, kdy o tom bude jednat senát na své schůzi, tak pokud by to sněmovna přehlasovala, tak velmi pravděpodobně vznikne ústavní stížnost a návrh na to, aby minimálně tato část zákona byla zrušena.
18: Mimochodem, jak rozumíte tomu, že Radek Vondráček v té souvislosti mluvil o ústavním soudu jako o třetí parlamentní komoře?
19: Tak je to taková oblíbená řečnická figura těch, kteří nesouhlasí s nějakým konkrétním rozhodnutím ústavního soudu. A my, kdo o tom přednášíme nebo rozumíme fungování ústavních institucí, tak mluvíme o tom, že ústavní soud má roli takzvaného negativního zákonodárce, to znamená někoho, kdo může zrušit nějakou část zákona, podzákonného předpisu, ale už nemůže přijmout nějaké nové znění. A bohužel, tak jak jsem se vlastně ohradil včera na té schůzi ústavně právního výboru právě na to, co říkal Radek Vondráček, tak třetí parlamentní komoru z něj z ústavního soudu dělají zbytečně ti, kteří vkládají do zákonů věci, které jsou zjevně protiústavní. A prosím vás, já nemám nic proti debatě o tom, jestli prezident má nebo nemá jmenovat šéfy zastupitelských misí nebo těch stálých misí. Klidně tu debatu veďme, a pokud se shodneme, že je jmenovat nemá, tak změníme text ústavy. Bude to v pořádku, ale nemůže.

0: a z různých stran kritika, tak ani ne tak k tomu celému zákonu o státní službě, ale právě třeba tady k tomu protiústavnímu, nebo z mého pohledu protiústavnímu omezení prezidentské pravomoci.
1: No ale sněmovna v současné sestavě může případné veto Senátu hravě přehlasovat.
0: Ano, může. Máte pravdu.
1: A když se to stane, jak myslíte, že se zachová prezident?
0: A neumím si představit, že by prezident republiky akceptoval tady tento protiústavní krok. To znamená, pokud to sněmovna přehlasuje, senátní veto, očekávám i veto od prezidenta republiky. No a pak to zřejmě sněmovna přehlasuje znovu. No a pak už by asi následovala ta ústavní stížnost.
1: V olomouckém studiu Českého rozhlasu je senátor Stanislav Balík. Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. To zní racionálně, ne?
0: Ano, já skutečně proti samotnému principu nejsem. Nemyslím si, že stávající model toho služebního zákona je ten nejlepší možný, že je ideální. Nicméně je hodně zvláštní to, jakým způsobem už vznikl ten samotný návrh. Není to vládní návrh, je to návrh poslanecký, to znamená vyhnul se tomu klasickému připomínkovému řízení. Nejednala o něm legislativní rada vlády, která by mohla vychytat celou řadu problémů a tak dál. A zrovna včera na jednání ústavně právního výboru bylo vidět, jak velký rozdíl je v kvalitě návrhu, který projde legislativní radou vlády a všemi těmi připomínkami, což byl návrh zákona o EET 2.0, jak se tomu říká, který prošel s nějakými spíš drobnými technickými změnami. A protože byl připravován jako vládní návrh a protože se k němu skutečně jako vyjadřovali ti, kdo se k němu vyjadřovat mají. A jaký je pak rozdíl oproti těm normám, které nechají poslanci napsat někoho na zakázku a vyhnou se připomínkovému řízení. Takže to mi na tom vadí. Veďme debatu o tom, jak máme organizovat veřejnou správu, jestli mají mít úředníci definitivu nebo ne, jaké budou mít benefity, jak tam dostaneme ty nejkvalitnější lidi, ale tahle debata se vůbec nevedla. Najednou se objevil někým od někud sepsaný návrh zákona, který je v řadě ohledů velmi problematický a na který se ještě navíc v průběhu toho schvalování navěsily věci, které tam vůbec nemají co dělat.
1: Ostatně v rozpravě senátorka Adela Suchada Šípová za Piráty upozornila na netransparentnost při přípravě předlohy, teď jste o tom mluvil, ale jak si vysvětlujete, že Radek Vondráček opakovaně odmítl jmenovat autory návrhu?
0: To je otázka na Radka Vondráčka.
1: No a máte proto nějaké osobní vysvětlení? Je to vůbec přípustné?
0: Bohužel přípustné to je a myslím si, že to není správné, ale přípustné to je.
1: Novela má podle autorů zaměstnávání státních úředníků přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. K tomu máte komentář?
0: Ano, můžeme to tak dělat, můžeme to tak přizpůsobovat, nicméně ani tomu se to úplně nepřiblížilo, jsou tam některé věci, které jsou jinak. Ale znovu říkám, já s tím samotným principem úplně problém nemám, ale mám třeba problém s tou retroaktivitou, která se tam vztahuje na obecní a městské tajemníky, tajemníky městských a obecních úřadů, kteří byli dosud jmenováni vlastně na dobu neurčitou a mohli být odvoláváni pouze poměrně komplikovaně a najednou, pokud bude přijat tento zákon, tak najednou budou moci být den, pokud už jsou déle než 5 let těmi tajemníky, tak budou moci být následující den odvolání a vypsáno nové výběrové řízení. Tohle je retroaktivita jak hrom.
1: Koalice chce mimo jiné zrušit 3měsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. K tomu se stavíte jak?
0: Tento princip sám o sobě mi nevadí.
1: Vedoucí místo ve státní správě budou moci podle zákona zastávat i lidé, kteří zdárně dokončili pouze bakalářský studijní program na vysoké škole. Proč se mají snížit požadované nároky? Co myslíte?
0: Tohle je spíš otázka na předkladatele. Samo o sobě mi to úplně nevadí, protože vím, že je poměrně velký rozdíl mezi kvalitní vysokou školou a bakalářským stupněm z ní a nějakou nekvalitní, kde se můžete dostat třeba i k doktorskému titulu velmi snadno. To znamená, nedělal bych zas tak velký fetiš z toho, jestli je to bakalářské nebo magisterské vzdělání, a to samo o sobě by mi nevadilo.
1: Posloucháte 20 minut radiožurnálu se senátorem Stanislavem Balíkem.

0: Vy jste připustil, že by se o stávajícím zákoně o státní službě, který platí tedy od roku 2015, měla vést diskuse. Co by se v něm podle vás mělo nebo mohlo změnit?
1: A teď se ptáte na to na proti současný. Stávajícímu stavu, anebo proti tomu, který už vypadá, že bude schválen?
0: Ne, ten současný, který platí.
1: Ten, který platí. No tak tam je skutečně asi ta nejzávažnější otázka, jakým způsobem chceme dostat dobré lidi do státní správy. Pokud se shodneme na tom, že kvalita státu se odvíjí od toho, jak kvalitní a kvalitně pro něj lidé pracují, tak si musíme říct, jaké benefity, podmínky jim vytvoříme. A to nemusí být jenom finanční, ale to může být třeba to, jakou mají jistotu, že na tom místě vydrží. A nevím, jestli budou mít lidé úplně důvod jít pracovat do státní správy, když budou vědět, že když si na ně ministr ukáže, tak budou moci během pár dnů nebo týdnů okamžitě skončit a přitom to nebude jako kompenzováno nijak významně. Takže tohle je pro mě vlastně ta největší otázka, jak dostat co nejlepší lidi do státní správy a jak je přimět k tomu, aby co nejlépe pracovali. Bohužel nedomnívám se, že to, co navrhuje vládní koalice, tak je cesta k tomu, abychom na tuhle otázku dobře odpověděli, abychom kvalitní a veřejnou správu měli. A co je poměrně závažný problém, na který se moc neupozorňuje, tak je to, že vládní koalice tlačí tento zákon bez snahy o dohodu s opozicí. A to je i rozdíl proti tomu roku 2014, kdy ten stávající zákon přijala tehdejší vláda sociální demokracie, ANO a lidovců, ale hlasovala pro něj i část opozice. To se dnes nestalo.
0: Rozumím tomu, co říkáte, ale ta otázka směřovala k tomu, kudy by ta cesta měla vést podle vás.
1: A ta cesta skutečně může vést tím směrem, že si řekneme, že nebude definitiva, ale že budeme moct ty úředníky třeba líp zaplatit. A může ta cesta vést tím směrem, že si řekneme, že zrušíme to vysoké odstupné a že to budeme řešit nějak jinak. Může to být cesta, tak jak je to ve Spojených státech amerických, že s novým prezidentem, s novou administrativou, s novou vládou přichází komplet noví úředníci, včetně velvyslance v Praze. Ale může to být také cesta, tak jak je to ve Velké Británii, že v zásadě se mění ministři, ale aparát ministerstev zůstává. Tohle si musíme nejdřív říct, jakým směrem z těchto dvou základních modelů chceme jít a pak teprve můžeme ladit detaily.
0: No, vy jste už o tom podobně mluvil v lednu v interview Plus a tehdy jste poznamenal, že u nás uplatňovaný model je kočko-pes. Jak by tady měl vypadat optimálně? Ptám se na váš názor jako politologa.
1: A mně se obecně spíš líbí ten model americký, a protože skutečně si umím představit, že je poměrně velký problém, tak jak to známe z toho známého seriálu Jistě, pane ministře, že přijde ministr s velkými plány, s velkými představami, jak změní nějakou politiku a najednou tam narazí na hradbu neochotných úředníků, kteří už přežili 10 ministrů a tak věří, že přežijí i toho 11. Nicméně je to skutečně jako hodně velká mentální změna, ke které bychom se museli dopracovat, abychom tímto směrem šli.
0: Jaké reálné dopady v praxi může mít přijetí toho nového zákona o státních zaměstnancích? Jenom připomenu, že se vztahuje asi na 60 tisíc lidí.
1: To je hodně velká otázka, také jsme o tom na ústavně právním výboru mluvili. Některé obavy jsou asi trošku liché, to znamená, že by třeba ti úředníci, kteří dnes jsou takzvaně jmenováni pod zákonem o státní službě, tak nedostanou novou pracovní smlouvu, a tak tam byly nějaké obavy, že pak když budou žádat o hypotéky a tak dál, takže budou mít problém, to se zdá, že skutečně je lichá obava, že bude stačit doložit vlastně ten zákon, který tam v nějakém přechodném ustanovení toto řeší. Nicméně určitě nebude jednoduchá transformace na těch úřadech. Já si vlastně vůbec neumím vysvětlit, proč na to vládní koalice tak spěchá. Tam jenom upozorňuji, že účinnost má být od 1. listopadu letošního roku.
0: A je to reálné vůbec? Já jsem se na to chtěl ptát, protože přesně...
1: Podle mě to reálné není, tak když vím, jak trvá implementovat třeba změnu vysokoškolského zákona na úrovni personálních oddělení a tak dál, a tady velmi pravděpodobně ten zákon nebude schválen dřív, než někdy v půlce září, anebo dokonce možná na začátku října, pak bude teda jako 4-6 týdnů na to, aby se nachystali všechny informační systémy těch ministerstev, aby prostě to všechno začalo fungovat jinak. Nebyl včera Radek Vondráček schopen vysvětlit, proč se na to tak spěchá, proč to nemůže být aspoň třeba toho 1. ledna, anebo ideálně ještě později.
0: A vy máte nějakou vlastní teorii, musel jste se nad tím zamýšlet. Proč ten spěch?
1: Přemýšlel jsem nad tím a pokud vláda nemá nějaký skrytý plán, že chce udělat ještě masivnější čistky, než dělala doteď, tak vlastně mě žádné jiné vysvětlení nenapadá.
0: Když jste mluvil o čistkách, na druhou stranu platí ten zákon, o kterém jsme už mluvili, že sice není ideální, ale jiný. Když se podíváme na to, co se děje například na ministerstvu životního prostředí, tak vlastně proč bijete tolik na poplach? Co se změní přijetím toho nového zákona?
1: Ne, já nebiju tolik na poplach. Já jenom říkám, že je to špatně napsaný zákon a že jako nepovede k tomu, k čemu vést má, k kvalitnějšímu výkonu veřejné správy. To je všechno.
0: Podle některých kritiků ruší návrh veškeré pojistky neutrality státní správy. S tím souhlasíte?
1: Ano, to je to, čím jsem začínal. Pokud dostane ministr právo a skutečně vyhradit si jakoukoliv personální záležitost ve svém ministerstvu, tak v tu chvíli nějaká profesionalita, nestrannost a skutečně půjde stranou.
0: No a co s tím?
1: No, neschvalovat takový zákon.
0: Rozumím, ale na druhou stranu už jsme si řekli, co je realita, že i když velmi pravděpodobně, jak jste řekla, teď nechci nesprávně reprodukovat vaše slova, ale Senát zřejmě tedy bude vetovat ten poslanecký návrh, ten se vrátí do sněmovny, ta ho přehlasuje a pak uvidíme, co udělá prezident, ale i přes jeho veto k tomu může dojít, nebo je velmi pravděpodobné, že ten zákon vejde v platnost.
1: Ano. To velmi pravděpodobně se stane. A no, co s tím? No tak budeme s tím muset žít, tak jak s celou řadou dalších nekvalitních zákonů, které máme. Tady nám přibude do řady jeden další. Velmi pravděpodobně se budeme muset popasovat s otázkami ze strany Evropské komise, a jak to tedy je, protože ona neposuzuje jenom zákon jako takový, ona pak čeká i na implementaci, na to, jak reálně to funguje a tak dál. A pokud tam budou nějaké obavy o to, že nemáme profesionální a depolitizovanou státní správu, no tak asi budou následovat nějaké kroky, které omezí, tak jak už jsem o tom mluvil, čerpání evropských dotací. Tak asi nám to za to stojí.
0: No a do jaké míry to bude citlivá záležitost pro nás?
1: No, zcela jistě to citlivá záležitost bude, nicméně viděli jsme na příkladu Polska a Maďarska, že takové věci se dějí a že některým vládám stojí za to takové změny zavádět.
0: No a do jaké míry koresponduje ten návrh třeba s platným zákoníkem práce?
1: On se vlastně tváří tak, že tam, kde neupravuje dostatečně precizně ty věci, takže platí zákoník práce, což je v pořádku, to se tak jako samozřejmě může dít. Nicméně pak tam vznikají díky tomu takové jako duplicity. Takže například, když dochází podle toho zákona o státních zaměstnancích k okamžitému zrušení pracovního poměru podle paragrafu 41, tak vůbec není zřejmé, zda ten výčet důvodů, které tam jsou, tam je asi 5 důvodů, kdy může být ten pracovní poměr okamžitě zrušen, tak jestli to je všechno, a nebo jestli se dál má také aplikovat paragraf 55 zákoníku práce. To znamená, jestli to může být vlastně širší, jestli to může být vlastně z více důvodů, protože ten zákoník práce je v tom trošku jako volnější. Jo? Takže znovu říkám, toto jsou problémy, které by velmi pravděpodobně se vyřešily ve chvíli, kdyby ten zákon vznikal tak, jak vznikat má, kdyby ho navrhovala vláda, kdyby prošel řádným připomínkovým řízením, kdyby se k němu vyjádřila legislativní rada vlády a tak dál, tak tyhle věci by se odstranily. Bohužel z nepochopitelného důvodu a vznikal tak, jak vznikal, napsal ho nevíme kdo a asi se nedozvíme kdo a obsahuje tady tyhle výkladové problémy do budoucna.
0: Vaše stanovisko je jasné, ale nacházíte shodu v rámci opozice?
1: Tak, jak můžu odhadovat z toho projednávání v ústavně právním výboru, tak tady tohle moje stanovisko odráží většinové nastavení Senátu. I když samozřejmě zažil jsem několikrát v Senátu, že na výboru něco bylo hodně jasné a pak během týdne to dopadlo ještě trošku jinak. Nicméně ano, předpokládám, že Senát jako celek tento návrh zákona nebo těch dvou zákonů vrátí, protože nebude chtít být podepsán pod něčím, co v sobě nese stopy protiústavnosti a stopy špatné legislativní práce.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus se senátorem z klubu ODS a TOP 09 Stanislavem Balíkem, místopředsedou ústavně právního výboru. Děkuji za rozhovor a do Olomouce přeji hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jeden hubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: My jsme v předchozích dílech mluvili o základech hospodaření s penězi a v tom dnešním se budeme bavit o trhu práce, jak na něm správně fungovat, abychom z něj vytěžili co nejvíce z vlastního potenciálu a třeba na něm vydělali co nejvíce peněz. Michale, v Česku byly poslední roky velké debaty o růstu mest. Když jsme procházeli inflační krizí, tak se hodně mluvilo o dlouhém propadu reálných mest v posledních měsících. Zase především Česká národní banka mluví o příliš dynamickém nebo příliš rychlém růstu mest. Máme do toho různé průzkumy, které říkají, že ty nejmladší generace už nechtějí majetek, že samotná výše platu a mest vlastně není dávno tím zásadním, podle čeho si práci vybíráme nebo se rozhodujeme, kde budeme pracovat, ale že třeba důležitější roli hrají faktory jako flexibilita pracovní doby, obecně sladění soukromého a pracovního života. Dá se tedy říci, jakou roli v tom našem pracovním životě mzda hraje, protože na druhou stranu bez peněz to prostě nejde.
4: Je to tak? No rozhodně se to nedá říct nějak exaktně. Na to prostě žádné kludné měřítko není. To je první věc. Druhá věc, samozřejmě pro každého z nás je to trochu jinak. Když jsem mladý, nemám rodinu, tak si můžu dovolit žít velmi skromně, ale pak najednou přijdou děti a najednou je potřeba buď platit nějakou hypotéku, nebo aspoň auto koupit, jet trochu někam na nějakou dovolenou a tak dál. A najednou ty peníze začínají být důležitější, čili záleží hodně na situaci každého z nás. Ale co si myslím, je asi hodně důležitá věc a souvisí s tím, o čem jste mluvil, že role příjmů jakoby zdá se, že v čase trošku klesá. To skutečně tak může být, i když teda nejsme schopni to asi pořádně změřit. A myslím si, že to dáno tím, že bohatneme. A je všeobecně známo, že čím je člověk bohatší, čím je společnost bohatší, tím vlastně začíná, když to řeknu velmi ošklivě, tak začíná mít roupy v uvozovkách. Prostě začíná se rozlížet kolem a zjišťuje, že jsou taky jiné hezké věci, než jenom vydělávat. A najednou jsou důležitější věci prostě životní styl a volný čas a taková ta určitá rovnováha. Takže mám trošku podezření, že prostě Češi, konec konců jako všechny jiné země, ale u nás se to stalo hodně rychle během těch posledních 20-30 let, prostě bohatneme a tím pádem asi bych věřil tomu, že ty peníze pro nás začínají být maličko, jsou pořád důležité, ale začínají být trošku méně důležité. A tady se pak objevuje kontrast třeba s Čínou, řekněme, s těmi dravými novými štíkami v tom celosvětovém rybníce, kde prostě ti lidé mají za námi nějaké zpoždění v tomhletom procesu. A my se na ně díváme, mám pocit někdy trošku až jako se závistí nebo s takovým strachem, že oni na rozdíl od nás mají v sobě ještě pořád tu dravost, tu snahu předehnat všechny sebe navzájem a celý ostatní svět. A může se stát, bohužel, pokud, což je takzvaná past středního příjmu, že v jednu chvíli si řekneme, no nám to vlastně stačí, když jsme zbohatli docela dost, ano, nejsme na tom jako někteří jiní, ale to vlastně nevadí. My to možná bychom ani neuměli se tam dostat.
3: Když se mluví o mzdě, tak se často mluví o tom, že mzda může růst poté, až poroste produktivita práce. Proč je tak špatně, když mzdy rostou rychleji než ta produktivita, kterou máme? Asi už na vysoké úrovni, protože, jak říkáte, jsme poměrně bohatí a úspěšná země.
4: No, já mám trošku obavu, že tady se mnozí i z mých kolegů teda mi stávají obětí určité optické iluze, nebo takového velmi příliš zjednodušeného předpokladu, protože pokud ta ekonomika je v nějaké rovnováze, pokud už je všechno usazeno, všechno vyřešeno, nic se v podstatě nemění, všechno je v pořádku, tak tam by to asi platit mělo. Ale to není rozhodně náš případ a už vůbec to náš případ nebyl v posledních letech a desetiletích, protože my jsme byli takzvaná tranzitivní ekonomika, my jsme konvergovali někam, my jsme se někam blížili, čili ta česká ekonomika nebyla, myslím si, že ještě pořád není prostě v té rovnováze. Ona není učesaná, není všechno ještě úplně na svém místě, na své výši a to si týká spousty nejrůznějších makroekonomických ukazatelů, které pořád ještě se mění, zpravidla se posouvají blíž k těm Německům, k těm Rakouskům a podobně. A týká se to právě například i třeba role mest v ekonomice, váhy mest v ekonomice. Když se podíváme, je velmi oblíbený ukazatel podíl práce na celkovém výdělku, protože ta ekonomika si za celý rok něco vydělá. A to něco, to je zhruba řečeno HDP, takzvané, a to se dá rozdělit na dvě základní hromádky, co se týče toho, kdo to dostane ty peníze nakonec, jestli zaměstnanci, o tom se bavím, o těch mzdách, anebo vlastníci firem, kapitalisté, se dřív říkalo. No a ukazuje se, že tenhle ten ukazatel, ten podíl práce, podíl zaměstnanců na tom celkovém koláči u nás je pořád zřetelně, řekněme, pod Německem, ale blíží se k tomu Německu. No a v podstatě jediný způsob, pokud teda z hlediska struktury té ekonomiky skutečně bychom se měli blížit, a zatím to vypadá, že se tam blížíme, tak asi zhruba to platí tenhle předpoklad, no tak v tom případě to vlastně ani nelze udělat jinak než tak, že mzdy porostou rychleji, ta odměna, než ten samotný produkt. Jinými slovy, dá se říct, že my jsme začali zřejmě v 90. letech i v důsledku propadlé role odborů a dalších věcí. My jsme začali v pozici, kde vlastně ti vlastníci těch firm dostávali daleko větší podíl z toho koláče, než kolik ho dostávají v těch západních zemích. No a my se tam pomaličku škrábeme, ta česká pracovní síla si ukusuje z toho koláče každý rok zhruba v průměru s nějakými výkyvy, ale trendově si ukusuje čím dál víc a postupně pomaličku se blížíme k tomu západu. Čili já bych úplně v tom problém, že rostou mzdy neustále rychleji než produkt, neviděl.
3: Takže je to logický požadavek zaměstnanců.
4: Tak to každopádně, samozřejmě, a myslím si, že na to ten prostor je, jak to poznám. Leckdo z těch, kdo nás poslouchají, tak si řekne, no to nemůže skončit dobře prostě. Ano, a má to nějakou mez. Nesmí se to přehnat, ale ten nejlepší ukazatel, který můžeme použít na to, že zatím to jde, že zatím na to ta ekonomika má, že ti vlastníci těch firem těm zaměstnancům přece jenom nakonec jsou ochotní větší část toho koláče předat. Ten nejlepší ukazatel je zaměstnanost a nezaměstnanost. Stav trhu práce a český trh práce je už dobrých 10 let prakticky nejnapětější v celé Evropě. To znamená, že jinými slovy česká práce zdá se, podle tohohle ukazatele, je extrémně levná, čili ty české mzdy jsou extrémně nízko a v takovýchhle okolnostech z mého pohledu je jedině v pořádku, pokud zpravidla rostou rychleji než produktivita, protože se teprve ten podíl se teprve blíží někam k nějakému normálu.
3: Jsme tedy v situaci, kdy i pro českou ekonomiku by bylo dobře, kdyby ty mzdy rostly rychleji?
4: Vypadá to tak, ano, zatím aspoň v posledních...
3: A co tedy varování České národní banky, protože my ho už poslední roky slyšíme, že když porostou takto rychle mzdy, tak otevíráme takzvanou mzdově inflační spirálu a Česká národní banka bude muset proti tomu tvrdě zasáhnout.
4: No, ono je to trošku jinak. Ta celá úvaha, o které jsem mluvil o tom koláči, to je takzvaně ekonomové říkají reálná úvaha. Tam vlastně ceny nemusí vůbec hrát roli, tam můžeme dát inflaci pryč, tam jde o nějaké relace, když to vymluvíte potom o tom, jak se to bude v praxi vyvíjet, včetně inflace, včetně té nominální stránky věci. A to už je samozřejmě úkol na České národní bance, aby pohlídala, že celý tenhle ten reálný proces relativní se bude odehrávat tak nízko z hlediska těch cen a z hlediska mest, aby byl plněn inflační cíl.
3: Odskočil jsem tedy České národní bance, ale tedy platí to, že jako zaměstnanci bychom se rozhodně neměli bát si říkat o vyšší mzdu, protože ta ekonomika ty společnosti a zase to nemůžeme říct paušálně, ale ve většině na to ten prostor mají.
4: Přesně tak, ta čísla z pracovního trhu úplně jasně ukazují, že vlastně my to naopak neděláme. My to děláme málo, my se držíme při zemi s těmi mzdovými požadavky a ono to dávalo smysl kdysi dávno. Česká ekonomika bývala riskantní, bylo riskantní tady podnikat, čili bylo v pořádku, že ty výdělky byly mnohem vyšší, ty firemní, než řekněme na západě, který už byl ustálený. No ale my, jak se blížíme k tomu západu, jak je tady všecko čím dál víc v pořádku, tak to ztrácí smysl, aby si tady vlastníci firem vydělávali pořád ještě výrazně víc relativně, než kolik si vydělávají na západě.
3: Říká ekonom Michal Skořepa, mzdy jsou samozřejmě klíčové pro zaměstnance, ale v ekonomice je řada profesí, které se dají vykonávat takzvaně na sebe nebo jakoby osoba samostatně výdělečně činná nebo jako podnikatel, například živnostník. Kdy se vyplatí zvolit právě tuto formu? Dá se to nějak rozlišit, nebo je to ryze individuální a záleží na povaze každého z nás?
4: To má dvě základní stránky. Jedna stránka jakoby teoretická, řekněme, to znamená přesně, jak mluvíte o té povaze, určitě je to i věc mimo jiné povahy a vzdělání a přístupu k životu, protože podnikat sám na sebe je riskantnější, o tom není žádná debata vůbec. Je to také o schopnosti líp sledovat třeba legislativu, umět určitou administrativu, jak si zabezpečovat, prostě mít určitý pořádek ve věcech. Sám, ale sám sobě prostě, není tam nade mnou žádný šéf, který by mě hlídal, musí to být já, musím mít tu kázeň v sobě. Musím umět jednat s lidmi lépe, myslím si, než zaměstnanec. Zejména ve smyslu schánění klientů nových, prostě schánění práce, hledání díry na trhu, abych já s tím svým podnikáním vůbec uspěl. Tohle prostě zaměstnanec vůbec neřeší. Čili na to je potřeba mít určitou povahu. Myslím si, že v průměru lidé, kteří jdou podnikat, tak jsou lidé, kteří mají větší toleranci k riziku. Asi bych řekl, že jsou tvořivější, protože prostě musí nalézat ty nové způsoby, jak se uplatnit v té ekonomice. Musí to být lidé, kteří umějí se svými financemi operovat, kteří musí umět správné částky odkládat na určité konkrétní případy do budoucna, na špatné časy. Tohle všechno za zaměstnance řeší do značné míry zaměstnavatel. Takže to je jedna věc. A druhá věc ze strany, řekl bych, té ekonomiky, samozřejmě podnikání se vztahuje zejména na práce, kde nemá smysl, nebo jaksi nejsem ve vztahu s jedním zaměstnavatelem nebo s jedním odběratelem dlouhodobě. A pak druhá věc, jestli se to vyplatí nebo ne, jestli to dává smysl pro daného člověka, jsou potom ty praktické jaksi parametry, které tomu dává stát. Daňové, regulatorní a jiné.
3: No právě, vy jste mluvil o riziku, o tom, že to je rizikovější, ale ve své knize poměrně jasně říkáte, že to současné odvodové zvýhodnění je vlastně nastaveno špatně. Proč?
4: On je politicky populární proto, že si myslím, že naprostá většina z nás vlastně přesně neví, jak to je. Neřeší to. A je to do jisté míry i řekl bych dáno tím, že vlastně se tady tak trošku hraje s námi všemi jistá habaďůra, protože když se podíváme na to, jakým způsobem formálně je formulováno, co všechno odvádí zaměstnanec, tak dobré 2/3 nebo 3/4 zhruba toho, co ten zaměstnanec nedostane, přestože ten zaměstnavatel pro něj má za tu jeho práci připravenou, protože si to vezme stát, tak víc než polovinu na, a teď mluvím o zdravotním pojištění, sociálním pojištění, odchází takzvaně, že to platí zaměstnavatel. A mnozí z nás podléhají té optické iluzi, že to jsou nějaké jeho peníze, které se toho zaměstnance vůbec netýkají. Nemusí ho to zajímat, jeho by mělo zajímat jenom to, co je na výplatní pásce, to znamená jenom to, co se týká hrubé mzdy a potom to, co se odečítá z hrubé mzdy, ale tak to prostě není. Já když pracuji jako zaměstnanec někde, tak ten zaměstnavatel pro mě na závěr má nějakou kupičku, kterou jsem mu pomohl vydělat, kupičku peněz. To je takzvaná super hrubá mzda, ale zkrátka dobře, z téhle té kupičky kus odchází takzvaně ze zaměstnavatelových peněz, ale vlastně to jsou zaměstnancovi. Čili už jenom z tohohle důvodu mnozí z nás mají pocit, že ten rozdíl v těch odvodech je vlastně v pořádku, protože zaměstnanec toho zase tak strašně moc neplatí. No platí, akorát se to formálně jmenuje jinak, ale pořád to jsou jeho peníze, které kdyby nebyl žádný stát, teoreticky čistě, tak ten zaměstnanec by dostával daleko víc peněz, nejenom to, co má v rámci hrubé mzdy, ale ještě to, co se platí ještě předtím, než je spočtená hrubá mzda. Já si myslím, že prostě politicky je to populární jenom proto, že spousta zaměstnanců vůbec neví, jak to je a má jaksi posunutou představu, pokud to vůbec někdo řeší.
3: A ten rozdíl tedy u nás je tak markantní, že to škodí té ekonomice?
4: A tohle je jeden z důvodů, proč by se nám teoreticky mohlo dařit ještě lépe. A proč se nám nedaří úplně tak dobře, jako se daří některým jiným? Je to jeden z důvodů, jeden z mnoha, možná ne ten klíčový, ale je to jeden z důvodů, protože ano, prostě tu ekonomiku to deformuje. Mě zaujala třeba kauza, což mnohé posluchače asi bude taky zajímat, co fotbalisti. Já jsem si schválně našel před časem zprávu Světové unie fotbalových hráčů, nevím, jak se to přesně jmenuje oficiálně, ale takhle se to dá přeložit, která jasně dochází k závěru, byly tam statistiky za jednotlivé země a to jasně ukazuje, že zatímco v celé západní Evropě fotbalisti jsou normální zaměstnanci těch svých klubů, tak ve většině východní Evropy je to přesně naopak, jsou to prostě podnikatelé. Přestože tam jsou splněny všechny ty podmínky pro to, aby to byli zaměstnanci,
3: aby to nebyl švart systém.
4: Aby to nebyl švart systém, ale prostě je to systém. Je to problém, protože to prostě určitou část té ekonomiky svádí právě k tomuhle podvádění, což pak vede k tomu, že veřejné finance mají méně peněz, protože prostě stát přichází o kus peněz, které by vlastně principiálně měl dostat, kdyby ti fotbalisté a další podobná povolání byli zaměstnanci a ne OSVČ. A je to i problém pro tu ekonomiku samotnou z hlediska těch deformací, protože například pokud máme, a to máme zřejmě z těchto důvodů příliš mnoho podnikatelů formálně za to, tak spousta z nich si platí nějaké daňové poradce, například, kromě jiných věcí. No a těch daňových poradců je prostě příliš mnoho. Pokud máme příliš mnoho podnikatelů, příliš velká část naší zdejší pracovní síly, naší kapacity, našeho know-how tak dále, je prostě vyčerpána na práci, která vlastně se dělá zbytečně jenom proto, že to nesymetrické nastavení odvodů pro zaměstnance a OSVČ svádí k tomu, že máme těch OSVČ příliš mnoho.
3: No, ale ono se často říká o tom, že právě podnikání posouvá tu ekonomiku dál spíše než zaměstnanci. Není v pořádku, že ten český daňový systém podporuje především ty lidi, kteří berou to riziko, kteří jdou do těch inovací a riskují, protože v tom mají opravdu velký zájem a větší než možná některý ze zaměstnanců, který ten zájem mít až takový nemusí, protože v uvozovkách není to jeho job, aby on scháněl pro firmu lepší zakázky a vymýšlel lepší řešení.
4: Já bych to trošku asi rozdělil. Jedna věc je riziko celkově, včetně takového toho podnikatelského, to ani nemusím inovovat. OSVČ prostě samozřejmě čelí riziku i bez inovování, ale tady nevidím jediný důvod, proč by to měl stát ten typ rizika nějakým způsobem podporovat. Takže tohle to samo o sobě, to, že čelí riziku, to se často uvádí společně s chybějící dovolenou, to je druhý oblíbený argument, naprosto z mého pohledu nerelevantní, protože když jsem se jak si zmínil o dovolené, no protože u zaměstnance to funguje tak, že on vydělá tomu zaměstnavateli za rok zase nějakou kupu peněz, ale ten zaměstnavatel mu celou tu kupu peněz nedá, každý měsíc 12. A kousek si nechá bokem, protože ví, že ten zaměstnanec na část roku se vypaří najednou, to je ta dovolená, případně nemocný a podobně, a v tu chvíli ten zaměstnavatel ho bude muset pořád živit. Tak stejně tak OSVČ má naprosto 100% možnost se zachovat sám k sobě jako zaměstnavatel, to znamená nevyplácet si každý měsíc všechno, co vydělá, kousek si dávat stranou a pak si dát tu dovolenou a tam se sám sebe živit ze svých vlastních peněz, které neskonzumoval předtím. Čili dovolená opět není vůbec žádný argument pro OSVČ. A abych se vrátil teda k tomu riziku a k těm inovacím, pokud je nějaký OSVČ, který inovuje a jistě je mnoho takových, ano, pak je podporujeme, protože inovace z pravidla jsou spojeny s takzvanými pozitivními externalitami, to znamená, ono to pomáhá ekonomice jako celku, ale tady se OSVČ neliší od normálních jakýchkoliv dalších firm. Každá firma, která inovuje, s tím se hodně pereme, teda v Česku mimochodem, jak to přesně zařídit, abychom skutečné inovace odměnili nějak daňově a ty fiktivní, abychom neodměňovali, čili je to trošku problém, ale tady se jako OSVČ nijak neliší od normálních firm. Ano, pokud OSVČ inovuje, podporujeme ji stejně tak, jako podporujeme inovující firmy ostatní.
3: Jak by se tedy ten systém zvýhodnění pro OSVČ a zaměstnance, pro podnikatele a zaměstnance, pro živnostníky, zaměstnance, jak by se měl nastavit, kdyby jsme teď měli tu možnost a řekli jsme, tak od nuly my to nastavíme, třeba budeme natolik progresivní, že zrušíme sociální a zdravotní pojištění, anebo každý si to bude platit sám, dostane superhrubou mzdu a každý dostane svoji zodpovědnost a bude si to platit sám ze svého účtu. Co by stálo za to?
4: No tak tohle už je hodně revoluční řešení. Lecos by stálo za úvahu v této oblasti, protože vlastně se ukazuje, že daně se vybírají velmi podobným způsobem jako pojistné, čili jsou různé návrhy, z mého pohledu celý rozumné to nějakým způsobem sjednotit a tak. Ale to se dostáváme už hodně do velkých revolučních sfér, ale určitě stojí za úvahu přece jenom se podívat na rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ z principu a zdůraznit dva argumenty, proč přece jenom určitý rozdíl tam dává smysl. Jeden argument je čistě číselný, účetní, a to sice, že u zaměstnanců ta procenta se počítají z hrubé mzdy, zatímco u OSVČ ze zisku, a ten zisk odpovídá principiálně vlastně superhrubé mzdě. Takže ta procenta u OSVČ by rozhodně neměla stoupat až na úroveň těch zaměstnaneckých, protože se počítají z větší částky. Ano. To je jako čistě účetní záležitost, to asi každému je jasné a to by problém nebyl.
3: Pokud ne, tak už to teď každý ví, aby se na to mohl koukal správným.
4: Přesně tak. Musíme srovnávat jabka s jabky samozřejmě. A druhá věc je, že OSVČ přece jenom není úplně totéž, je to trošičku jiné zvířátko s odpuštěním než prostý zaměstnanec. Protože OSVČ, už jsme o tom mluvili, v sobě míchá nejenom toho pracovníka obyčejného, ale on je trošičku i firmou sám o sobě. A když se podíváme na zdanění, tak samozřejmě, když daníme fyzické osoby, tak je tam i to pojistné dvojí, kdežto když daníme právnické osoby, tak tam žádné pojistné není. Čili přece jenom určitě, ale teď řeknu jediný z mého pohledu skutečně relevantní argument, proč by OSVČ měli mít nižší to zatížení odvodové, a to je, že vlastně OSVČ je tak trošku firmou, kde žádné pojistné prostě vůbec neexistuje. A teď se pojďme bavit, a proto, kdybychom začínali od nuly, nebo vlastně i dneska já osobně bych byl hrozně rád, kdyby mě někdo, kdo na to má čas a expertízu, si sedl a skutečně nějakým kultivovaným způsobem odvodil, jaká jsou ta procenta, jestli OSVČ je z 90% zhruba, samozřejmě velmi orientačně, zaměstnancem a z 10 firma, nebo z 80. Dneska vlastně se tváříme, že je to 50-50, což z mého pohledu je prostě příliš, ale umím si představit, že by tam nějaké procento zůstalo viset, protože to prostě není čistý zaměstnanec a že přece jenom určité zvýhodnění tam bude, ale dneska z mého pohledu je prostě přehnané.
3: Říká ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Michale, my se blížíme k závěru. Už nám zbývá málo času na to, jak řešit nedostatek zaměstnanců na trhu. Měli jsme zde spoustu řešení, ať už je to přivezení zaměstnanců z ciziny, tedy to znamená ulehčení vstupu zaměstnanců z třetích zemí na náš pracovní trh. Jak se bude ten trh měnit? Co by se mělo změnit, aby jsme už nebyli tím nejpřehřátějším trhem v Evropské unii?
4: No tak ta řešení v podstatě jsou z obou stran. Máme tady vlastníky firem a máme zaměstnance. Ze strany vlastníků firem samozřejmě by bylo super dovést další levné zaměstnance, kvazi Čechy, z Filipín, z Indie, z Ukrajiny, odkudkoliv, z Mongolska, hlavně, že to bude levná pracovní síla. Pojďme tady zachovat tu levnost té pracovní síly. To je první řešení, které bude vyhovovat samozřejmě vlastníkům firem. Nám jako zaměstnancům tady v Česku naopak bude vyhovovat, když sem nebudou přiváženy nové tisíce a tisíce lidí z ciziny. Asi dává smysl sem přivést lidi s nějakou vzácnou expertizou, vědce, mluví se o svářečích, ale to jsou hrstky prostě lidí, kteří tady prostě chybí, protože český vzdělávací systém nefunguje dobře. Ale z pohledu českých zaměstnanců tím řešením je zvyšovat mzdy, takže ty firmy, které mají nejnižší mzdy, tak prostě odpadnou, protože to tempo nezvládnou. Už prostě to nebude výhodné tady podnikat v oborech, kde je hodně levná pracovní síla. A zbydou tady jenom ty firmy s vyššími mzdami, budou mít menší požadavky na pracovní sílu, čili to napětí na trhu práce se zmírní a problém se vyřeší cenovou cestou.
3: A jakou roli v tom se hrají technologie? Protože my mluvíme poslední dekádu o robotizaci, pak o celé digitalizaci celých odvětví, o umělé inteligenci, která má být zásadním hráčem, takzvaným game changerem, tedy tím, kdo změní tu hru, ten vztah na pracovním trhu. Nemůže právě toto být tou věcí, která změní ten český trh práce, protože spoustu prací za nás udělají, ať už roboti nebo umělá inteligence.
4: Samozřejmě i to je možná cesta, ale vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak i roboti, i AI nám pomáhají s takovými těmi jednoduššími úkoly. Ať už je to u modrých límečků, ty jednoduché úkoly jsou vyloženě prostě utahovat nějaký šroub někde, u těch bílých límečků vlastně ale taky existují jednoduché úkoly, které se dají snadno nějakým způsobem algoritmizovat, naprogramovat. I kdyby to byli právníci, i kdyby to byli HR lidé, prostě v mnoha oborech i těch lépe placených jsou vlastně části těch pracovních úkolů, které se dají zautomatizovat. A to prostě jsou věci, které my bychom tady, pokud možno, neměli živit, neměli dlouhodobě podporovat. To znamená, já osobně například si myslím, že robotizace žádná velká záchrana pro českou ekonomiku není, protože jenom místo těch levných lidí tady budeme mít levné stroje, ale ty požadavky například na dopravní infrastrukturu, kde budou neustále jezdit kamiony se spoustou plechů tam a zpátky, akorát ty plechy budou zpracovávat roboty místo lidí, tak to by nám tady prostě zůstalo. Já si myslím, že budoucností každé ekonomiky, ambicí každé ekonomiky, včetně české, by mělo být, snažme se obsadit právě ty oblasti, které se nedají robotizovat a které se nedají zautomatizovat pomocí AI, kde skutečně je potřeba mít dobré vzdělání, kde je potřeba mít pořád ještě toho člověka, který si bude pomáhat, řekněme, pomocí AI. Může to být jako užitečný nástroj, ale v zásadě ten důraz prostě by měl být na to, co se právě tímhle způsobem nedá řešit, protože pak nastupuje přece jenom lidská tvořivost a intelekt a vzdělání a za to se potom bere, když to řeknu velmi ošklivě, nejvíc peněz.
3: Říká ekonom Michal Skořepa, který byl naším dnešním hostem. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak náš ekonomický život ovlivňují politici a další lídři ekonomiky. A Michal Skořepa u toho bude opět s námi. Pro dnešek děkuji.
4: Díky za pozvání.
3: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plus.rozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Slavní hoštapleři.
5: Když v listopadu 1903 dorazil Carlo Ponzi jako další migranti na lodi z Itálie do Bostonu, měl v kapse $2.50. Bylo mu 21 let a jak později řekl, nikdy nepochyboval, že je předurčen k tomu, aby zbohatl. Historik Jakub Rákosník si myslí, že Ponzi nic zásadně nového do způsobu okrádání naivních lidí nepřinesl.
6: Popravdě řečeno, ono to není nějak originální schéma, prostě spíš jenom získal mediální slávu a v učebnicích je tedy už terminus technicus Ponziho schéma, ale to můžeme jít daleko do minulých staletí a uvidíme úplně stejnou metodu, která se opakuje i od té doby až do dneška, takže je to spíše schoda šťastných okolností pro Ponziho, že takhle jako si zvětšnil jméno.
5: Všechno začalo v lednu 1920, kdy Ponzi založil v Bostonu společnost pro obchodování s cennými papíry.
6: V tom roce 1920 je to paradoxně výročí 200 let, dokonce to vychází víceméně na měsíc, od podobného Ponziho schématu, který byl v roce 1720 s jihomořskou společností, která se nakonec dostala tedy do podobných problémů, že zisky vyplácela z nových úpisů, a jo, čili úplně stejné Ponziho schéma. Ponzi sliboval astronomické zisky za krátkou dobu a udělal to tím pyramidovým schématem, že těm prvním investorům vyplácel jejich přislíbené zisky prostřednictvím nových úpisů od těch pozdějších investorů.
5: Charles Ponzi nebyl troškař. Investorům sliboval 50% zhodnocení do 45 dnů nebo 100% zhodnocení do 90 dnů. Bylo to v době, kdy normální banky vyplácely 5% úrok. Ponziho nabídce uvěřili tisíce lidí. Po třech měsících měl na účtu přes $440,000 a protože zpočátku dokázal staré investory vyplácet z vkladu nových investorů, nikdo netušil možné problémy. Většina investorů si i prodloužila investici z 45 na 90 dnů. V létě 1920 tak Ponzi inkasoval od dalších nově příchozích zájemců o investování $250,000 denně a pak musela nutně přijít havárie.
6: Traduje se, že tady média sehrála dost důležitou roli, že díky právě tady novinářské práci došlo k diskreditaci Ponziho, nicméně tím nějak nesnižují zásluhy médií, ale stačí se na to schéma podívat a ono je strukturálně špatně, že je to jenom shoda okolností, že tedy média zapůsobila a zveřejnila průšvih, který se odehrává, ale dříve či později vlastně ten průšvih nevyhnutelně musel nastat. Platí bankovní moudrost, že tedy za každým pořádným bankovním zločinem stojí muž, který ještě včera patřil mezi ctihodné občany, čili nectihodnému člověku nedáte peníze, ať vám slibuje sebe víc. Čili nepochybně v tom muselo být určité charisma a přesvědčovací schopnosti, protože to zase nebyli žádní luzři, kteří spekulovali spolu s Ponzim, čili on se konfrontuje s profesionály a musí mít potřebné know-how k tomu, aby v nich vzbudil tedy očekávání.
5: I když Ponzi vystupoval sebevědomně, jeho podnikání bylo jen pověstným okrádáním Petra, aby se zaplatilo Pavlovi. Novinářům z Boston Post pomohlo, když Ponziho firmu opustil člověk odpovědný za PR a řekl médiím, že Ponzi je na mizině. Soud odhadl ztráty investorů na 20 milionů dolarů a Ponzi ho odsoudil na 5 let do vězení. Po propuštění se Ponzi pokusil o další podvod na Floridě, kde sliboval 200% zisk do 60 dnů. Po odhalení chtěl utéct do Itálie, ale byl zadržen a ve vězení si odseděl dalších 7 let. Zemřel v naprosté bídě v lednu 49, ale podvodné schéma, které přivedl k dokonalosti, žije dál. Vždyť v červnu 2009 byl americkým soudem odsouzen ke 150 letům vězení a pokutě 170 milionů dolarů kdysi respektovaný finančník Bernard Madoff, který připravil své investory o 65 miliard dolarů.
6: Tohle to jsou spektakulární případy, ten Ponzi a Madoff, ale ono se to děje celkem běžně v životě, že když vezmete do ruky nějaké historické knížky, tedy o takovýhle finančních spekulacích, tak mnohdy jsou to prostě úplně banální příběhy, které jedou v řádech statisíců a nízkých milionů, které se odehrávají v podstatě jako mezi sousedy, jo? Takže ono to schéma, ono to svádí k tomu magickému světu velkých financí, ale v ten Ponzi se dá hrát i s relativně malými částkami mezi obyčejnými lidmi. Jak říká jiná zase finanční moudrost, zkrátka v určitých situacích lidé ztrácí obezřetnost a je jen málo tak znepokojujících věcí, jako vidět svého přítele bohatnout. Jo, a v tu chvíli přichází ke slovu šance pro lidi, jako byl Carlo Ponzi.
5: Říká historik Jakub Rákosník. Příběhy slavných hochštaplerů si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také všude tam, kde jste zvyklí pořady Plusu poslouchat.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Donald Trump zavádí cla na dovoz dronů do Spojených států, na některé až 100%. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na karaulařské dvoustovce a bude slunečno, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Některým nemocnicím dochází zásoby krve, nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
8: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
9: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
10: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
9: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, fungovat má od pondělí, uvedl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedla v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci, zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun. Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě. Podle meteorologů Česko zažívá zřejmě nejsušší rok od roku 1961. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc se Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí. Cla mají začít platit za 3 týdny. V ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov víc policistů a strážníků. Kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centru města i samotný přírodní areál Bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko, dodává velitel městské policie Radek Svoboda.
11: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
7: Kravlařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na 200. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
12: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
7: Fotbalisté Hradce Králové prohráli s Bešiktašem stejně jako doma 0-1 i v odvetě třetího předkola Evropské ligy v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který po úvodním vítězství 2-0 vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1. Severočeši nastoupí proti Glasgow Rangers.
13: Omezení na dálnici D1 na Vyškovsku a nová uzavírka na D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice teď bez kolon, na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané. Policie hlásí porouchané osobní auto. Kilometr 242 blokuje jen krajnici. V Havířově na Šumbarku šetří strážku 3 osobních aut. Nehoda je v Chrpové ulici na úrovni obchodu Albert, je bez zranění a šetření může znamenat lidi na vozovce. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy jsou na Turnov i Prahu nově zavřené levé pruhy. Kilometr je 43 až 46. Omezení kvůli dnes začínající modernizaci úseku potrvá do října. V obou směrech se pojede 2 zúženými pruhy. Na Prahu jeden z nich povede v protisměru. A rychlost tam je snížená na 80 km v hodině. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude většinou jasno, teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na severovýchodě bude kolem 26. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
5: Televizní zábava v 90. letech 20. století to byl přechod od upjaté státní televize k divokému komerčnímu vysílání, které přineslo nevídanou otevřenost. Více v repríze pořadu Téma Plus.
14: Zatímco v roce 1989 jsme tu měli jednu československou televizi a s ní 2 programy, v roce 1990 bylo u nás registrováno 50 televizních stanic. Můžeme si představit názornější příklad rozdílu mezi dvěma televizními érami, které oddělila sametová revoluce? Na druhou stranu před obrazovkami v 80. i 90. letech seděli stejní lidé, kteří měli stejné potřeby a očekávání, bez ohledu na vládnoucí režim. Jednak se chtěli bavit a také se něco dozvědět. My se v následující hodině zaměříme na první z těchto potřeb. Jaká tenkrát byla televizní zábava? Vítejte u speciálního vydání Tématu Plus na téma devadesátky. Pěkný poslech přeje Naďa Revláková.
2: Devadesátky.
14: Byl páteční podvečer 17. listopadu roku 1989 a většina občanů Československé socialistické republiky, kteří nevyráželi na chaty, možná už leckde zazimované, případně do restauračních zařízení, zasedla před televizi.
15: Dobrý večer.
14: Tipnete si, co jsme tenkrát mohli najít v televizním programu, kromě neodmyslitelného večerníčku? Na jedničce běžel třeba magazín Zemědělský rok či dokument o Janu Opletalovi k výročí 17. listopadu 1939. Na dvojce ve 21 hodin křeslo pro hosta s Rudolfem Hrušínským a poté návrat Růžového pantera. O brutálním zásahu bezpečnostních složek, který se ten samý večer odehrál na Národní třídě, se televizní diváci pozvolna dozvídali až v následujících dnech. A protože v tomto pořadu bude řeč nikoliv o televizním zpravodajství, ale o televizní zábavě, i sametová revoluce se do ní promítla.
16: Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
17: Já to věděla.
16: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe.
17: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
16: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
17: To znamená jako teda na podzem.
16: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
17: No v listopadu říkala.
16: No 17.
17: 17. no.
16: A kde?
17: Kde? No.
16: Na Al... Al...
17: Na Al... Jašce.
16: A prosím tebe! Na Albertově! Praze!
14: Jedna z populárních scének, z pořadu možná přijde i kouzelník s Oldřichem Kajzrem a Jiřím Lábusem, nese název Hodina dějepisu roku 2010. Vznikla o 20 let dřív, v roce 1990.
18: Tenkrát to bylo strašně vtipný a všichni jsme se smáli, dneska je to bohužel realita.
14: Milan Kruml je pamětník této doby a také mediální analytik a historik televizního vysílání v jedné osobě. Právě pořad možná přijde i kouzelník, připomínáme proto, že patřil k těm, které volně přešly z jedné historické i televizní éry do druhé.
18: No, podívejte se, ono, když děláte televizi zábavu, jo, tak jako těch konceptů zase není tolik, abyste si mohla dovolit něco vyhodit jenom proto, že se to dělalo předtím. Tam jde o ten obsah. A takhle přežilo třeba televariete. Kouzelník měl jednu obrovskou výhodu, že když přišel, tak to vlastně byl silně inovativní pořad, který do té doby tady nikdo nedělal. Vlastně to byla parodie televize a show businessu od začátku do konce, že jo, tam vlastně jako nic jste nemohla považovat za to, že to takhle je, protože si z vás vlastně dělali ti tvůrci legraci neustále, jo. A ten koncept byl natolik dobrý, že prostě přežil bez jakýchkoliv problémů i do těch 90. let.
14: Režisérem pořadu možná přijde i kouzelník byl Zdeněk Podskalský a autorem námětu a scénáře František Polák, který byl hostem Radiožurnálu na Silvestra roku 2013 a hovořil i o tom, proč si podle něj právě kouzelník získal a udržel takovou oblibu.
19: Já si myslím, že to bude fungovat po 20 letech zase, jo? Protože tam není nic jako tak, že by to bylo směrovaný přímo na některou situaci, ale je to prostě zábava, kde si děláme legraci z všeobecné blbosti a z takovýchhle věcí, které musí fungovat pořád.
14: Mezi nadčasové stálice, které z normalizačních dob přirozeně vpluly do těch kapitalistických, patří další známý pořad. Televariété psal a společně s Jiřinou Bohdalovou uváděl Vladimír Dvořák. První díl natočili už v roce 1971 a první porevoluční s číslem 64 v režii Pavla Háši měl premiéru v květnu 1990.
20: Dobrý večer, vážení přátelé. Na začátku mám jako každý konferencier trapnou povinnost povědět vám to, co už dávno víte. Začíná 64. televariete, a to říkám strašně nerad. Radši bych vám samozřejmě řekl, že začíná třeba studio Dialog, jo, že je změna. Jenomže bohužel jsme se ještě nedopracovali v televizi tak výrazných programových změn, aby překvapili nejen vás, ale i ústředního ředitele.
14: V tomto televariete zaznělo mnoho dalších narážek na změnu režimu, ale pro naše téma televizní zábavy je navíc důležitá ta, kterou uslyšíte za chvíli. Dalo by se říci, že jde o mediální analýzu nové doby, kterou Vladimír Dvořák v úvodu pořadu ve formě údajného dopisu od Jiřiny Bohdalové přečetl.
20: Vážený pane kolego, Jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst, v periodickém tisku veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím.
14: Jak to bylo ve skutečnosti? Nakolik prudce duch dynamické doby do porevoluční televizní zábavy skutečně zasáhl?
18: Nebyl tam zas tak velký předěl. Ani to není možné. Prostě vy nemůžete najednou ten program vzít a celý ho předělat a nastavit znova, protože musíte mít co vysílat, musíte to dělat s lidmi, kteří tam jsou a kteří jsou ochotní to dělat. Takže to byl nějaký jako postupný, pozvolný proces.
14: U jednoho pořadu to však neplatilo. U něj nastal zlom velmi výrazný a tím pořadem byl první televizní Silvestr. Jak známo, takový televizní Silvestr se připravuje s výrazným předstihem a to platilo i v roce 1989. Koho by z kraje podzimu napadlo, že bude třeba počítat se změnou režimu a Silvestr by tak měl být už v kapitalistickém duchu? Nenapadlo. Ostatně, jak by takový kapitalistický Silvestr asi měl vypadat? Začínat třeba striptýzem? No, možná se budete divit, ale původně plánovaný sociální

0: Jsem rád, že se scházíme v této historické chvíli. Běžte tam dozadu. Ano, dobrý večer. Celé generace, tady to máte, celé generace televizních diváků o tom snili. Celé generace kritiků do nás tepali. Naši tvůrci, přiznejme si to otevřeně, už někdy přímo klesali na mysli. Ale to všechno je za námi. Teď je to konečně tady. Už dost s tou pokleslou zábavou. Už konec s podbízivou lidovostí, při které se člověk jenom hloupě směje. Ano, přátelé, přichází skutečná hodnotná zábava, která vede k poučení a výchově. Přátelé, my jsme po dlouhém úsilí pochopili, v čem je ten problém. A my si to nenecháme pro sebe. Lidstvo i televize se totiž po celé věky mýlili v tom, že chtěli současně bavit muže i ženy. Což pochopitelně vůbec není možné. A proč to není vůbec možné? No, protože žena, jak známo, má zcela svérázný smysl pro humor.
1: Dobrý večer. No.
2: Dalším průvodcem večera byla tehdy Dagmar Veškrnová a za kamerou Zdeněk Podskalský.
3: On ho natočil a ten Silvestr byl těsně před dokončením. Tam fakt jako bylo nějaký postprodukční práce a tak dále. No ale přišel 17. listopad a ukázalo se, že vlastně ta televize tenhle Silvestr vysílat nechce. Že už jako ta doba je někde dál a že by to prostě vypadalo jako, že máme přetočenýho něco ještě z doby, která už taková není. A sám Podskalský s tím jako nebyl úplně dvakrát svolný. Tak oni vymysleli, že se bude vysílat živě. Naštěstí teda aspoň pro mě ten Silvestr si vysílal na dvou programech, takže tam byla ještě dvojka, kterou dali studentům a mladým tvůrcům. A ty si tam udělali svůj jako fakt neuvěřitelný, do dneška se na to člověk dívá s nadšením, co tam všechno vytvořili. Kde byl studentský Silvestr a divadlo Sklep tam mělo něco a pak tam byl Ringo Čech s nějakým sjezdem nezávislých humoristů a podobné věci. Jo? A na jedničce byl přímý přenos ze studia, kde seděli u stolků známé osobnosti a vyprávěli veselé příběhy. Já si myslím, že i Podskalský jako věděl od začátku, že to nebude úplně to. Že ty veselé příběhy, ono to nefunguje, když to nemáte dobře nacvičené a když to nemáte připravené a taky zdramaturgované. Ty příběhy byly veselý, zcela jistě pro ty lidi, kteří je prožili v době, kdy je prožívali, ale už ne tolik pro diváky. Jo. A aby se tohle zachránilo, tak se vlastně do toho stříhali kusy toho neodvysílaného Silvestra. A ten Silvestr se pak odvysílal celý, pozdějiš.
2: Silvestr, který se tenkrát nevysílal, má tak nejen příběh, který zrcadlí svou dobu, ale ještě další zajímavý rys, typický pro už i porevoluční éru v zábavě. A tím byla právě nahota.
3: Jak tady vlastně ta televize čelila velký konkurenci, což bylo video a satelit, jo, tak se vlastně uvolnila ten pohled na to, co je přípustný z hlediska erotiky v televizi. Jo. Že třeba i v seriále, kde to nemělo žádný smysl, se najednou sprchovala nějaká žena nahá ve sprše a tak dále a tak dále. A v tomhle Silvestru byl třeba striptease. Jo. V tom, co se nevysílal. A to byla taková ta předzvěst toho, co se začalo odehrávat od ledna 90, kdy začaly vycházet ty erotické časopisy a najednou se ten vír tady jako takhle rozprostřel a pak se sklidnil naštěstí teda. Představte si, že by Česká televize vysílala sestřih ze soutěže Miss Monokiny, no to přece je absurdní. Tenkrát to tak bylo.
2: Na úvod jsem zmínila, že na rozdíl od předchozího roku jsme v roce 1990 místo jedné televize se dvěma stanicemi měli stanic 50. To si však žádá upřesnění. Poprosila jsem o něj mediálního analytika a dalšího pamětníka v jedné osobě, Filipa Rožánka.
4: Pokud jde čistě o tu českou část bývalé federace, tak tady začaly vznikat regionální kanály, kabelové, regionální videostudia. A v září 1990 přišla velká proměna televize, a sice přejmenování a předělání programových okruhů. To byla velká změna, protože do té doby jsme tu měli první program, druhý program a bylo vysílání, které využívaly posádky sovětské armády, protože tady byla soustava vysílačů, která přebírala vysílání z Moskvy. A z tohoto takzvaného třetího kanálu tak vznikl program s názvem OK3, a ten se stal tím třetím programem.

0: vedle federálního programu F1, českého vysílání ČTV a na Slovensku obdobně bylo vysílání slovenské na národním okruhu, ale ten federální okruh F1 byl společný. A proč mluvím o tom OK3? To OK3 znamenalo ta zkratka otevřený kanál a skutečně to bylo okno do světa, kde poprvé mohli běžní českoslovenští diváci vidět věci, které do té doby třeba kolovali jenom na kopírovaných videokazetách, viděli zahraniční zpravodajství různých světových stanic, sportovní přenosy a podobně. Ten otevřený kanál OK3 totiž byl sestavený ze satelitních distribučních tras různých zahraničních světových stanic, evropských i amerických, a v tomhle směru to byl opravdu neuvěřitelný pokrok. A když se vrátíme k té české scéně okruhem, tak taky na kanálu OK3 dostávali právě prostor ta nově vznikající regionální videostudia a regionální televize.
1: A jak se podle Filipa Rožánka proměnil porevoluční program televizní zábavy? Co 90. přinesly, kromě pár přebraných stálic z předchozí dekády?
0: Bylo to hodně dynamické, tak bych to asi nazval, protože ten hlavní dojem byl, konečně uvidíme všechno to, co jsme vidět nemohli. A když konečně všechno, tak tedy konečně všechno, protože v tom porevolučním programu se potkávaly nejrůznější formáty zábavy, které by v dnešní době už ani neobstály, nebo by byly považovány za nevhodné vůbec pro obrazovku. Například ten zmíněný kanál OK3 vysílal populární německo-italskou zábavní show s názvem Tutti Frutti, což byl pořad, ve kterém šlo, řekněme, více o nahotu než o zábavu. Zároveň se na obrazovkách objevily filmy, které dřív nebyly dostupné a byly buď nově nadabované, nebo byly otitulkované. Na české obrazovky vstoupila třeba Planeta opic a další velké hollywoodské filmy. A ze seriálů třeba Disneyho, dokonce generaci, která vyrůstala na začátku 90. let, se v některých zemích říká DuckTales Generation, generace kačeřích příběhů, protože právě kačeří příběhy byly jedním z těch seriálů, který se objevil v celé střední Evropě souběžně, protože společnost Disney ten balík svých animovaných seriálů tehdy prodala do Československa, do Maďarska, do Polska, vlastně do celého východního bloku, a proto je to svým způsobem sdílený zážitek jedné generace z tohoto období.

0: Také patříte ke kačeří generaci? Pak vám tahle znělka kačeřích příběhů, kterou naspívali Vilém Čok, Ota Baláš a Kamil Střihavka, jistě připomněla dětství. A ze začátku 90. let se nám do paměti nesmazatelně vepsaly i další pořady.
1: Česká televize začala vybírat ze světové distribuce různé zábavní formáty, ať už tedy ty, na kterých se podílely veřejnoprávní televize, to byly doteď asi známé Hry bez hranic, nebo Pevnost Boajard. Také se na českých obrazovkách poprvé objevil Dallas s památným brněnským dabingem.
2: Česká televize Brno uvádí americký seriál Dallas. Část 13. Volby.
1: Seriál Beverly Hills a další, které postupně přešly na televizi Nova. A zároveň kromě té erotiky a světových seriálů a různé uvolněné zábavy, tak hodně to bylo také propojené s politikou, protože jak se transformovala celá společnost, tak i politika se stala součástí zábavy, parodií, otevřené diskuze a podobně. A co mně přišlo asi takové nejcharakterističtější pro ta 90. léta, tak to byl opravdu ten pocit, že se může na obrazovce úplně všechno. Doteď jsme nemohli nic, tak o to víc si to užijeme, že teď opravdu můžeme všechno.
0: A jak na tuto éru vzpomíná jeden z jejich přímých aktérů? Aleš Ulm byl v České televizi šéf-dramaturg televizní zábavy po celé období 90. let a ještě nějakou dobu poté a stál u zrodu řady oblíbených pořadů.
3: Těsně před tou revolucí já jsem nastoupil do televize. No a pak jsem tam začal dělat dramaturga v zábavě. Mě se měl dát dohromady pořad novej, z kterého vznikl ten Kufr. A takže jsme si na to sedli a já jsem se setkal nějak s Bonaventurou a ten přišel s myšlenkou na Zednička a takhle jsme se nějak dali dohromady a ono to zrovna zacvaklo do sebe jaksi, ta trojice. A to jelo od roku 92, tuším, 12 let. A o rok později někdo přišel s myšlenkou, a to už jsem se zabýval předtím trochu, historická soutěž. A tak ze začátku se pokoušelo to nějak spojit s nějakýma mincema a to a vznik o poklad Anežky České. A to se velmi rychle vycizelovalo do takového tvaru, kdy tam přišel Marek Eben, že jo, a kdy jsme hledali ty děvčata k němu. No a jela Anežka potom, a ta jela skoro také 12 let potom.
0: Vy jste byl i šéf, dramaturg televizní zábavy, znamená jo. To, že jste měl pod sebou veškerou televizní zábavu v České televizi?
3: Ano.
0: A co bylo vaším úkolem, jak jste o té televizní zábavě uvažovali, co nechat a jak to má vlastně vypadat?
3: Samozřejmě, že se chtělo něco nového, což se do jisté míry povedlo, do jisté míry nepovedlo. A já jsem se snažil tam přinést něco nového, protože jsem jezdil ven už potom do zahraničí na ty festivaly a na ty přehlídky, u nás tomu říkáme veřejnoprávní, public TV, a to bylo v Montre a v Cannes. A tam jsme měli možnost obíhat to po půl hodinách ty kolegy, který to tam nabízeli. I Česká televize tam měla svůj stánek a tam nabízela svoje nějaký pořady, že jo, a tam toho bylo dost o té zábavě, takže já jsem věděl všechno, co se děje venku, takže rychle celkem docela jsem se do toho nějak dostal a hledal jsem tam nějaké formáty.
0: Jak má vypadat televizní zábava pro veřejnoprávní televizi?
3: Já myslím, že především by měla bavit, jako takový triáda existuje, že bavit, informovat a co ještě, vzdělávat takhle.
0: Ano, to dokonce ano, je nějaké pravidlo pro zábavu?
3: Ano,
0: ano, veřejnou
3: ne
0: právní
3: pro to vlastně všechny ty pořady, ale u té zábavy je to jasně daný, že tam je i ta zábavná složka. Ta by tam opravdu neměla chybět. Pokud u zábavného pořadu chybí, tak je to něco špatně.

0: Zatímco v roce 1990 vstoupilo do éteru množství soukromých stanic, největší zvrat na televizním trhu přinesl vstup televize Jediné, a sice televize Nova. Takto o ní promluvil její ředitel, tehdy bývalý mluvčí Občanského fóra, známý intelektuál a milovník vesmíru Vladimír Železný na úvodní tiskové konferenci.
1: Nova je velmi zajímavý nebeský útvar, protože je dostatečně přitažlivý na to, aby na sebe nabaloval hmotu od okolních nebeských těles. Říkejme těm okolním nebeským tělesům dodavatele nebo nezávislí producenti.
0: Spuštění celoplošné a finančně dobře zajištěné komerční televize Nova 4. února 1994 provázelo velké očekávání. Plány jejich zakladatelů, kterými byli sociologové či filmaři Fedor Gál, Josef Alan, Péter Hunčík a Vlastimil Venclík, zněly velmi slibně. Především intelektuálům. Nebude chybět vážná hudba, kino náročného diváka, dokumenty či vysílání pro menšiny. Realita však byla poněkud jiná.
2: Televize Nova vznikala jako projekt, který dávali dohromady sociologové, kteří si představovali, že tam bude balet, že tam bude opera. Jenže ona už i zkušenost televize Premiéra, která odstartovala, řekněme, od toho půl roku dříve, tak ukázala, že divák chce mnohem víc, spíš tu erotiku a světový obsah telenovely a romantiku a zábavu. Ono z dnešního pohledu to zní neuvěřitelně, ale televize Premiéra třeba své vysílání začínala přenosem baletu Řek Zorba z Itálie. Něco, co si na dnešní Primě asi nikdo nedokáže představit. Televize Nova ze začátku měla ty snahy nabízet i, řekněme, kritičtější formáty nebo náročnější formáty. Byl tam třeba diskuzní pořad Uzel, nebo tam byly formáty z National Geographic, byly tam ale zároveň ty erotické pořady a podobně. Takže Nova ten svůj odklon postupně ospravedlňovala vlastně tím, co chce divák.
0: Šéf dramaturgem Novácké zábavy byl Ivan Ressler, který předtím působil v Československém rozhlase jako vedoucí redaktor zábavy či šéf redaktor stanice Praha. Na Nově byl od jejího samého počátku se zaměstnaneckou kartičkou číslo 4. Jedničku měl samozřejmě Vladimír Železný. A jak plánování televizní zábavy v první celoplošné komerční televizi u nás vypadalo?
3: V podstatě se vytvořilo takzvané vysílací schéma, kde každý měl svý políčka, tak já jsem třeba dostal nějaký dny, ve kterých jsem měl si v políčka zaplnit konkrétním zadáním, to znamená, tady bude zábava, tady bude soutěž, tady bude třeba hudební program, jak jsem měl na začátku nejenom ESO, ale klipy, klepy, jo, to dělal Viktorík, to pak zaniklo, protože jak má nějaký program ztrácel sledovanost, tak prostě šel takzvaně do háje. Takže já jsem dostal za úkol dělat zábavu, najal jsem si na to nejlepší dramaturgy, tehdy doktora Jana Čecha, bývalýho taky programového ředitele Českého rozhlasu, který navíc měl velký kontakt na Ypsilonku, takže tam přitáhl samozřejmě Kajzra Zlábuse, Marka Ebena, Dejdara a celou prostě Ypsilonku jsme měli, že jo, a pak jsme začali vymýšlet další a další věci, no a pak já jsem na každých schůzích říkal, nedávejte nám tolik vysílacího času, my už to nestíháme, ne, ještě vám přidáme. Takže my jediný bojovali proti tomu, aby nám dali další vysílací časy.
0: Máte spočítáno, kolik těch zábavných pořadů třeba v té dekádě těch devadesátek bylo?
3: Stovky. Bavíme se i o takzvaných formátech, to znamená typ programu. Jako pokud jde o reprízy, no tak to je do tisíců.
0: Jaký je tady rozdíl mezi veřejnoprávní zábavou a komerční zábavou?
3: Žádný, protože pokud je zábava dobrá a lidi se bavějí, tak to může být na jakýkoliv televizi. Diváci si to najdou. Pokud je zábava mizerná, tak může být taky kdekoliv a diváci se na to dívat nebudou. My jsme měli jeden jediný metr a ten se jmenoval people meter. To záměření prostě toho, kolik lidí se v daný okamžik dívá.
0: Fakt, že se Nova od původních plánů diváka zušlechťovat odklonila a začala mu nadbíhat a bavit ho, vzbudil v leckom pohoršení. Zaznívala dokonce silná slova o podvodu. Jaký názor na to má Milan Kruml?
4: Já bych asi podvod nepoužil. Myslím si, že ta původní varianta, že byla naprosto nereálná. Zakládat komerční televizi, která vlastně žije z toho, že každý pořad se na se musí vydělat a máte tam nějaký komplikovaný systém marží a tak dál. A vy vlastně jako najednou přijdete s projektem, kde půlka těch pořadů by musela být nutně dotovaná z něčeho, protože tam nic nevyděláte na tom. No tak to si myslím, že nebylo reálné. Podle mě vyčítat těm lidem, že přišli s nějakým nápadem, který teda vyhověl té poptávce a pak ho třeba i chtěli realizovat, zjistit, že to je nemožný, tak není úplně z mýho pohledu podvod. Jo. Byla to srážka s realitou a ta realita se projevila, ona se projevila několikrát. Že jo. Pak jako vlastně všichni nám říkali, ježíš, a to je hrozný, prostě takový nejsme, tady sedí, smějou tamhle tomu a ten upad a to má být humor a tady ukazují nějaký lidi prostě třeba v Tabu. Ale ta televize komerční odpovídala tomu, co ty diváci do značné míry chtěli vidět.
5: Pěkné sobotní poledne, dobrou chuť, pokud zrovna obědváte. Vítám vás u pořadu Volejte řediteli.
0: Jednou z nejvýraznějších tváří Novy byl po celá 90. léta její ředitel Vladimír Železný. Aby také ne, když se pravidelně každý týden objevoval na televizních obrazovkách v pořadu, který nejen v Čechách, ale ani v Evropě neměl obdobu. Za to měl velkou vypovídací hodnotu, jak vysvětluje Filip Rožánek.
2: Vladimír Železný a jeho sobotní televizní kazatel na Volejte řediteli je kapitolou, o které by se dalo vyprávět dlouhé hodiny, protože ten pořad zcela zásadně formoval názory diváků na televizní scénu, vychoval, řekl bych, i řadu budoucích televizních odborníků. Byla to taková škola médií v reálném čase a také škola vlivových nástrojů a lobbingu ve vlastní prospěch a také se stal předmětem řady parodií. Nicméně Volejte řediteli jako formát, pokud vím, nikde obdobu neměl. Bylo to skutečně průkopnické v tom, že ředitel televize vyvolává dojem, že je v tom nejbližším přímém kontaktu s diváky. Ono to tak nebylo, ty dotazy, které tam zaznívaly, byly napsané z redakce, shromážděné redakcí toho pořadu, ty telefonáty, které tam byly jakoby slyšet v pozadí, tak byly podle pozdějších vzpomínek spolupracovníků doktora Železného jenom simulované a zkrátka to podporovalo ten, dnes bychom řekli, reality show dojem, že divák je vtažený do rozhodování o té televizi. Ale jistou dobu to fungovalo, ten pořad měl ve svém poledním vysílacím čase v sobotu vysokou sledovanost, dokonce takovou, že když nastal rozkol mezi Vladimírem Železným a americkými investory v roce 1999, tak ti chtěli odvysílat vlastní verzi Volejte řediteli s nově jmenovaným generálním ředitelem, kterého vybrali oni, Janem Vávrou. Ten se ovšem na obrazovce objevil na pouhých pár sekund. Vladimír Železný jako zástupce držitele licence nechal ten signál odstřihnout a nahradit ho na pracovišti Českých radiokomunikací statickým titulkem, že vysílání bude obnoveno po krátké přestávce, využijte ji zatím k občerstvení. Tam nebylo nic jiného než tenhle titulek a taková výtahová hudba. Přesto se na celý ten titulek, celou dobu, co tam byl, dívalo několik set tisíc lidí. Takže to jenom dokazuje sílu toho pořadu a fenomén doktora Železného.
0: 25. ledna 1999 byl Vladimír Železný hostem rozhlasového pořadu 2 na 1. Následující záludnou otázku mu položil Vladimír Kroc.
6: Často vám bývá jako televizi vyčítáno, že kazíte vkus veřejnosti. Jakým způsobem na to reagujete a myslíte si, že nějakým způsobem ovlivňujete vkus veřejnosti nebo jenom uspokojujete poptávku?
7: My ovlivňujeme vkus nesporně, ale nekazíme ho. On je neskazitelný, on je takový, jaký je a je nasazen, je nastaven v každé zemi přibližně na stejnou úroveň, protože Čech je normální Evropan a chce se bavit a chce dostávat informace adekvátní své úrovni a ta úroveň není ani horší, ani lepší. lepší. Sen o tom, že česká populace je cosi výjimečného, cosi co čte Kafku a poslouchá Gustava Mahlera, tento sen nebyl pravdivý, tento sen českého intelektuála, a vy ho k tomu ani nedonutíte. On vám totiž unikne. On vám dneska proteče mezi prsty. Myslím si, že Nova je výjimečná v jednom, že neustále nabízí českému divákovi nové a nové. Buď přijme, nebo nepřijme. Je obtížné vyvinout nový formát v televizi a my jich nabízíme 40, 50 do roka. Některé se ujmou, některé se neujmou. Tím můžeme zhodnotit tu nabídku. Buď to divák se na to bude dívat, nebo nebude. To už je mimo naší vůli. Ale ta nabídka musí přijít. V tom je ta kreativita, aktivita. My nejsme vlečeni divákem do nekonečna. To bychom byli stejní po dobu 5 let a vy víte, že ta televize není stejná.
0: A jak Novu jako konkurenci viděla česká televize? Na takovou otázku často diplomaticky odpovídal i její ředitel Ivo Maté. Třeba v pořadu 2 na 1 z 27.10.1997.
8: Tak samozřejmě, že Nova vysílá celou řadu pořadů filmů, které jsou hodně sledovány obrovským počtem lidí, a je to taky poměrně logické, ten odhad jít na co nejširší divácký vkus je trochu jednodušší a taky se jí to daří. A my jistě se máme také starat o tu nejširší diváckou obec, ale nejenom o ní, čili my asi nebudeme mít v budoucnosti takový počet jednoznačně diváčtějších pořadů než Nova.
0: Hovoříme o televizní zábavě v 90. letech a teď si povíme, jak konkurenci dvou největších televizí vnímali sami šéf dramaturgové televizní zábavy.
9: No, my jsme to vnímali jako, že je to velký nápor, že tam prostě přicházejí s velkou oporou finanční, takže oni na to měli, na ty nové věci, ale mydlili to jedno za druhým. Já myslím, že nějaké věci měli samozřejmě. Oni vyplnili tu mezeru v tom publiku, která to chtěla, takové zábavné pořady různé a tyhle ty takový ty lidi, jak mluví z té bedny a nejsou vidět, a Šmucler, jak to dělal tenkrát, si myslím. Takže oni se samozřejmě chytili okamžitě, protože to taky měli svoje informace, taky měli svoje profesionály tam, a myslím si, že jako ta koexistence byla ze začátku, že jsme to měli jaký rozdělený. No.
3: Já jsem tohleto řešil, když jsem byl ještě v rozhlase. Okolo nás byla spousta komerčních stanic a já jsem byl velký zastánce takzvaného duálního systému. Já si myslím, že prostě jako ty komerční stanice mají určitý úkol prostě jako zaujmout něčím. Veřejnoprávní televize by měla třeba dělat i věci jako Pražský jaro a podobně. To. Takže já v tom konkurenci neviděl. Já jsem to viděl to, že bychom se mohli doplňovat. To, že se překrýváme, jsem vnímal jako dobrou inspiraci, protože když se český televizi něco povedlo, tak jsem hledal způsob, jak udělat něco, co se zase povede mně. Je to takový, když nemáte ten pohled do zrcadla, tak si spichnete. Takhle nám občas česká televize srazila chebínek a říkali, jako co se jim to povedlo, musíme zase něco vymyslet novýho třeba. Faktem je, že my jsme tam měli umělce, který nám mohla česká televize závidět.
0: No, vy jste je vlastně i do té české televizi přetahovali.
3: Oni k nám přecházeli sami. Víte, jako Karel Šíp několikrát žádal, pane Ivo Maté, omlouvám se, že to jako prozradím, několikrát žádal ředitele televize, že by chtěl dělat talk show. Tak on ho poslal do háje a dělá to, co dělá. A dělal, já nevím, čtvrtletník a u mě dělal v podstatě několik zábavných programů. Moderoval dokonce i rozjezdy pro hvězdy, že jo, horoskop pečiny.
0: Troufám si odhadnout, že jestli máme nějakou tvář 90. éry zábavných estrádních pořadů s Novou neodmyslitelně spojenou, tak to byl spíš Petr Novotný. Jeho pořad Novoty patřil k těm nejsledovanějším. Témata, která v nich probíral, ať už sám či se svými hosty, byla skutečně pestrá. A nakonec se v nich dá najít i určitý vzdělávací potenciál.
10: Samozřejmě to není úplně nejvkusnější začátek tohoto decentního pořadu, ale pamatujete si, jak jsem minule vyprávěl o tom, jak mají chlapi ten zvyk opustit toaletu a nechat zvednutý prkínko? Pamatujete si, poprosil jsem manžele, aby to už nedělali, aby se soustředili na tuhle maličkost, a vyzval jsem zlaté české ručičky, aby něco vymysleli. Dostal jsem zajímavý návrhy. Třeba jedna paní navrhovala, aby se na to prkínko napsalo sklopto. Ale jako to opravdu, ale kam to napsat? My to doma zkoušeli, ale Když to napíšete sem takhle nahoru, tak ono to pak není vidět, víte, když v tu chvíli, kdy potřebujete. Když to napíšete dolů, ta vlhkost ten fix zničí, no. Ale pozor, divák jménem Petr Kosík poslal fantastický vynález, který nazval nožní zvedač prkénka. Aby pochopili jste systém. No prostě přijdu, tak já to nebudu ani předvádět. Nebo...
3: Petr Novotný byl tak silná osobnost, že dokázal utáhnout i věci, které třeba nebyly úplně nejsilnější, ale on to tahnul s velkou silou. Takže jeho legendární Silvestry měly ve špičce až 4 miliony diváků. A musím, že v tomhle hledu prostě dneska to televize nedělají, je to drahý. Ale když Železný chtěl dělat věci, které nejsou jenom kvůli penězům, v Silvestr jednou do roka, ale chtěl, aby vlastně ta televize měla i určitou prestiž. Mě třeba povolili 100 let Voskovce, veřejnoprávní projekt, prostě, který neměl tak velkou sledovanost. Stejně tak, jako jsem udělal 80 než litra, to říkal Železný, no tak si udělejte něco pro svou radost. Věděl, že to nebude žádná bomba, ale udělal nám to jméno. Televize Česká si těle výročí vůbec nevšimla. My jsme to udělali.
0: To jsou slova Ivana Resslera. A jak hodnotí působení Novy na televizní trh mediální analytik Milan Kruml?
4: Samozřejmě ta Nova je zajímavá hlavně tím, jak jako od začátku byla rozdělující pro část společnosti. A já si myslím, že to je hezký příklad toho, co se v těch devadesátkách dělo, nejenom v médiích. Jsme jasně jako do nich vstoupili s takovou představou výjimečnosti. Jo? Že teda jako my jsme inteligentnější, schopnější, chytřejší než ty ostatní. Nejenom než ty sousedi, ale jako i tak než ta západní Evropa třeba. Jo. Třeba jsme sečtělejší, jo, že tady se stojí fronty na knížky, tak ano, stály se, protože těch knížek bylo málo. Ale to je jedno. V každém případě ta Nova ukázala jednu věc, že ty diváci jsou úplně stejný jako jinde. Ty vlastně reagují stejně na stejné věci. Prostě tady se nekupovaly americké seriály nebo minimum, no tak najednou jako ten divák je dostal ty nové, ale i ty, které se tady nikdy nevysílaly. No a podobně to bylo třeba v Německu nebo ve Spolku republice. Na tom bylo hezký nebo zajímavý, že viděno jako zpětně ten Železný, ať byl jakýkoliv, tak jako se dokázal ze spousty věcí poučit a ta Nova přinesla věci, které ten trh změnily celý, nejenom tedy vysílání televize. Jako vůbec měli vliv i na ty ostatní média a samozřejmě změnili třeba i přístup České televize, mluvím o Primě.
0: Tipnete si, jaký byl vůbec nejsledovanější televizní pořad devadesátek? My z desetiletí. 12. října 1997 ji na Nově sledovalo přes 80% diváků u televizí. 4 727 000 lidí. Připomeňme ještě jeden oblíbený okruh zábavných pořadů. Z kraje devadesátek vpluly na televizní obrazovky soutěže, při kterých se daly získat skutečně úctyhodné finanční částky, jenže občas neúplně poctivě.
2: 90. léta byla plná soutěží, loterií a výherních pořadů. Dokonce ten nejznámější fenomén 90. let, soutěž Tutovka, začínal také na České televizi a posléze se teprve přesunul na televizi Nova. A na televizi Nova pak běžely dva výherní formáty souběžně, protože kromě toho, že Nova vysílala Tutovku, tak vysílala také Bingo. A Bingo byl pořad, který byl enormně populární, protože nabízel velké výhry a ty losy byly snadno dostupné a podobně. Ale taky se ukázalo, že v týmu Binga jsou podvodníci, kteří ovlivňovali výsledky té hry ve svůj prospěch a vznikla z toho taková docela známá kriminální kauza. A ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že v té soutěži jsou problémy a že IT odborníci ovlivňují výsledek té hry, tak renomé té soutěže enormně upadlo. Posléze se přeměnilo Bingo na Nové Bingo Saska, protože ho zaštítila loterijní společnost a měla dodat kredit té nové soutěži, ale ukázalo se, že to renomé a důvěra diváků je už bohužel příliš nízko, a takže i to Bingo předělané pak po nějaké době skončilo.
0: Tato znělka patří videostopu na České televizi, který byl také jeden z těch pořadů, co přetrvali z minulé éry a pokračovali po celé devadesátky v nepříliš pozměněné podobě.
11: Pěkný dobrý večer přeju všem příznivcům videostopu, kteří se vlastně dnes večer de facto stávají pamětníky.
0: Celkem se odvysílalo 186 dílů. Jeho moderátor Jan Rosák patřil v devadesátkách k nejpopulárnějším tvářím televizní obrazovky. Mimochodem moderoval i ono podvodem poznamenané Bingo. A také nebyl tváří jen jedné televize. Na tuto éru vzpomínal v pořadu Host Lucie Výborné 11. března 2011.
12: Pamatuju se, že když jsem ještě dělal videostop v Československé televizi a zároveň už jsem dostal nabídku od doktora Železného dělat na nově, tehdy vznikající nově
13: Bingo,
12: obří zábavný program, tak jsem pochopitelně jaksi zašel za kompetentními pracovníky a řekl jsem, jestli to nebude vadit. Myslím si, že...
13: Vy jste byl vlastně první, kdo takovýhle přeskok udělal z moderátoru.
12: Po mně následovali teprve Marek Eben a Martin Dejtar a pak byla celá řada. Ale já jsem neočekával, že by jaksi byla reakce nějaká odmítavá a už vůbec nehysterická.
13: A byla.
12: Tam dokonce jeden náměstek, nebudu ho jmenovat, takový silnější, vyslovil názor, že Rosák se dopustil zrady. Mně to přišlo, jako kdyby to bylo ve válce, jako kdyby opustil tábor jedné bojující strany a přeskočil barikádu na tu druhou stranu, takže velezrada a že tudíž by jaksi měl s videostopem skončit. Ale tehdejší ředitel Ivo Maté naštěstí jaksi na tenhle ten hlas vůbec nedal a tudíž jsem jaksi pokračoval na obou stanicích. Potom jsem dokonce opravdu dělal i na té třetí, tedy na Primě.
0: Jana Rosáka zkrátka nešlo přehlédnout, ať jste přepnuli kamkoliv. Jeho vzpomínání v pořadu Host Lucie Výborné mělo ještě jednu vypointovanou tečku, tak vás o ní nepřipravím.
12: Stáli jsme tam takhle v takovém hloučku, Luděk Sobota, Karel Šíp, já a pan prezident Havel a pan prezident při fotografování se na mě otočil a říkal, pane Rosáku, vy jste taková zvláštní televizní hvězda, vy jste na všech televizích tady současných. A já jsem říkal, pane prezidente, když dovolíte, jako vy, jako vy. Tak to jsme se oba zasmáli.

0: Zatímco Nova hrála prim, co se týká televizních estrád, pokud jde o původní hranou tvorbu, jako byly seriály, za Českou televizí zaostávala.
1: Nova neměla svoji strategii, že bude natáčet seriály. Nova si vyzkoušela sitcom, nepotřebovala to. Ten model byl velmi jako chytrý v tom, že jí vlastně stačilo natáčet tu zábavu a tu publicistiku. To jí přinášelo ty diváky a tam vlastně byla ta reklama. Seriál byla drahá záležitost, náročná i z hlediska tvůrců. Ta televize na to neměla kapacity, musela by si pronajmout Barandovský studia a tak dále. Když to Česká na to měla vlastně jako model, ta vyráběla seriály pořád. Ta seriálová tvorba začala hrát roli až kolem roku 2003-2004, kdy najednou se vynořila Prima a udělala seriál, který začal porážet Novu, že jo. A byla rodinná pouta nebo velmi křehké vztahy a najednou ta televize, ta Nova zjistila, že jí ujíždí vlak.
0: Oproti nováckým Novákům a Hospodě najdeme na seznamu České televize dlouhou řadu úspěšných devadesátkových seriálů, které se stále dokola reprízují, jako Náhrdelník, Přítelkyně z domu smutku, Bylo nás pět, Život na zámku či Zdivočelá země režiséra Hynka Bočana a autora předlohy a scénáře Jiřího Stránského. Takto Hynek Bočan vzpomínal na vznik seriálu Zdivočelá země v pořadu Host radiožurnálu, který moderoval Václav Žmolík v polovině července 2012.
2: My jsme se s Jirkou Stránským pokoušeli tenhle ten projekt prosadit už daleko dřív, ale to samozřejmě schořelo jednak na tom, že Jirka nebyl na tom zrovna moc dobře vůči režimu a já taky ne.
3: Ano.
2: Takže to spadlo pod stůl a pak jsme znova, když ta možnost byla, s tím přišli a to bylo v době, kdy generální ředitel byl Ivo Maté, takže my jsme vlastně oslovili přímo jeho, dali jsme mu tu knížku, jestli by si ji nepřečetl a de facto to byl ten Ivo, který rozhodl, že teda ano, že můžeme začít psát scénáře.
3: Kolik mělo být na začátku dílu vlastně?
2: My jsme původně předpokládali, že to bude 5 nebo 6 dílů a teď jsme začali s tím Jirkou psát.
3: Ano.
2: A když jsme byli, já nevím, v první třetině, tak už bylo jasné, že se to nezdaří, že se nám to tam nevejde. Tak jsme začali vyjednávat právě s generálním ředitelem, s panem Matem. A on teda v té době prokázal velmi značnou velkorysost a takovou, jako bych řekl, nechci říct schovývavost, ale náklonnost k té látce a tím vlastně umožnil ten rozdíl, že to první vysílání pak bylo 12 dílů.
0: Zajímavou kapitolou byl vznik scénáře Zdivočelé země. Uhodnete, jak ho Jiří Stránský s Hynkem Bočanem psali? Nejspíš jste nad tím doteď nepřemýšleli, ale troufám si odhadnout, že po poslechu další části tohoto rozhovoru možná začnete.
2: My máme tu spolupráci tak jako zvláštní, že se přiznám k jedné věci, my jsme to ještě nikdy neodtajnili, protože se oba bojíme, že když řekneme, jak to je, že nás vykopou. Protože je to...
3: Takže jako, nemám tlačit.
2: Já myslím, že tlačit klidně můžete, ale pochybuji, že se, jestli třeba Jirka, kdyby se k tomu mohl vyjádřit.
3: No nevím. Mohl, protože ho máme právě teď
2: no,
3: na telefonu. Pan Jiří Stránský, dobré dopoledne, Jiří.
4: Zdravím vás oba dva kamarádi.
3: Jak to okomentujete, co teď zaznělo? Jak vypadá ta spolupráce tandemu Stránský-Bočan?
2: Jirko, neříkej.
4: Neboj se, Hynku, to si ani nemusí říkat, neříkej. On by nám to nejenom, on by nám to hlavně nikdo nevěřil. To je to, to naše know-how je v tomhle tom.
3: Aha.
4: Ani bychom si s ním ale nemohli vydělávat, protože bychom to ani nemohli učit. No. Tak.
3: Ani učit by se to nedalo. Aha.
4: Ne. Ne, ani ty studenty by nás měli za blby. Tak.
0: Tak to vidíte. Až příště budeme sledovat Zdivočelou zemi, máme rozhodně nad čím přemýšlet. Seriál, který měl původně 12 dílů, jich má dnes 45. Poslední série měla premiéru až v roce 2012. My se ale ještě vrátíme do konce doby, která nás zajímá především. Devadesátky symbolicky uzavírá televizní krize, která postihla na konci desetiletí Českou televizi i Novu, i když každou z jiného důvodu. Zatímco v případě Novy šlo o licenční spor s investorem, který vyvrcholil v roce 1999, Krizi České televize vyvolalo na přelomu roku 2000 a 2001 kontroverzní jmenování Jiřího Hodače generálním ředitelem, který následně dosadil do vedení zpravodajství Janu Bobošíkovou. To vedlo ke vzpouře zaměstnanců a protestům veřejnosti. Obě televize toto krizové období nakonec přestály a vstoupily do nového tisíciletí a s ním i do nové éry televizní zábavy.
5: Televize Nova uvádí americký seriál X-Files. Akta X.
1: Ono se stalo v těch 90. letech, té druhé půlce obecně v televizi, něco velmi důležitého. To množství pořadů, který vlastně jako se vzdalovali realitě, ve které diváci žili, bylo už příliš velký. Jo? Ty seriály byly čím dál tím sice fantastičtější, ale o tom, v čem žijete, vám neříkali nic. Byly to x tý varianty prostě nějakých jako příběhů bohatých rodin, anebo to pak takové věci jako Xena, Herkules, Akta X a podobné věci. Jo? Nic proti ním, ale jako popravdě řečeno, ta realita v nich moc nerezonovala. A to vedlo k poklesu zájmu o hranou tvorbu celosvětově a přišlo na řadu něco, čemu říkáme dneska reality TV. To znamená, najednou se ukázalo, že obyčejný člověk může být nejenom jako hrdina televizní obrazovky, ale že se na něj budou dívat miliony lidí. Jo? A přišel Big Brother a přišly všechny ty věci, které vlastně do dneška se třeba ještě vysílají. A to byl docela velký zlom, protože vedle toho ten bavič, který přijde a teď si musí napsat ty vtipy a střídá kostýmy, tak jako bylo samozřejmě nuda, že jo. Tady jste viděli někoho, kdo mohl být jejich soused v situaci, která prostě byla samozřejmě jako vyprovokovaná nebo zmanipulovaná, ale ve kterým normálně lidi nevídáte, jo. U nás k tomu zlomu došlo až tak, já si myslím, že kolem toho roku 2004, kdy se stalo to, že nově přestaly fungovat ty zábavné pořady, přišel Big Brother a Vyvolení, tam se ta televize změnila. Tam si myslím, že jako byl s tou starou televizí byl konec.
0: A jak vidí konec starých devadesátkových časů Ivan Ressler jako šéf dramaturg zábavy na Nově?
6: Řekl bych, jako, že můj odchod z Novy byl takovým přelomem, protože ta zábava zmizela. Neříkám, že ta zábava zanikla tím, že jsem odešel. Já jsem odešel, protože jsem věděl, že ta zábava zanikne, i kdybych tam zůstal a nechtěl jsem dělat nic jiného. Takže já si myslím, že ten vývoj té společnosti najednou začal směřovat prostě k nějakým dlouhodobým seriálům, jo, nějakým příběhem, který se vyne prostě.
0: Proč si myslíte, že se lidem tak změnil vkus v té zábavě?
6: No tak lidem se nezměnil vkus, prostě ono dělat tu zábavu tak, jak jsme dělali my, je velmi těžký. Musíte mít na to ty lidi, musíte na to mít ty dramaturgy, bohužel dramaturgové z Novy, který jsem tam měl, tak už dneska nejsou, protože postupně zemřeli, že? Jak Honza Čech, tak Radan Dolejš, tak Pepa Prouza, to byly špičky ve svém oboru. Dneska takový lidi velmi těžko seženete.
0: A jak se za devadesátkami dnes ohlíží Aleš Ulm jako šéf dramaturg zábavy v České televizi?
7: Teďka na ní vzpomínám docela v dobrém, protože to byl rozkvět. Samozřejmě to bylo docela dost volný, že přicházely mnohdy takové elementy, že si člověk musel dávat pozor, jako jestli to je skutečně pravda, co mu nabízejí nebo ne. Ale jinak to byl rozvoj těch pořadů nových, všechno to bylo nové, že jo, teď jsme jezdili ven to schánět, tady jsme udělali nějaké dobré, nějaké horší pořady, ale v podstatě myslím, že ta zábava jela docela. Dnes za mnou chodí babičky a říkají, pane Ulm, vy jste dělal tu Adešku, proč neděláte teďka, co já říkám, já, no už to víte, to má svůj čas všechno, no.
0: Končí naše povídání o televizní zábavě 90. let, o které hovořili mediální analytici a historici televizního vysílání Milan Kruml a Filip Rožánek a také přímí tvůrci zábavné televizní tvorby šéf dramaturgové Aleš Ulm z České televize a Ivan Ressler z Novy. Pořad připravili dramaturgyně Lucie Korcová, za zvukovým pultem Lenka Čurdová a loučí se také autorka Naďa Reviláková.
8: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. to, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90kové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Polsko kvůli konfliktu na Blízkém východě obnoví snížení DPH u pohonných hmot a čeští houbaři zažívají velmi slabou sezonu, naprosto skoro žádné druhy ryb. Zprávy a Martin Matějka. Do dětského certifikátu by se mohlo zapisovat víc trestných činů, než bylo původně schváleno. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit třeba o mučení a obchodování s lidmi. Je připravená spolupracovat i na změnách elektronického systému, které připravuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Záležet ale podle Urbanové bude na finální podobě návrhu.
2: To řešení chci vidět úplně přesně, jak je vymyšlené. Měla jsem schůzku se zástupci z DIA, něco mají vymyšleného. Já nevím, jestli za dobu letní pauzy se to nějakým způsobem posunulo nebo ne. Pokud se to neposouvá, tak můžeme ještě dál jednat o tom, jestli by nebylo jiné technické řešení, přívětivější uživatelsky.
0: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal platit certifikát už v upravené podobě.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Polsko od pondělka dočasně obnoví snížení DPH u maloobchodních cen pohonných hmot. Důvodem je růst cen ropy kvůli americko-izraelskému konfliktu s Íránem. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Snížení potrvá do konce srpna. Podle Tuska bude v tomto období ministerstvo energetiky každý den vyhlašovat maximální ceny pohonných hmot. Premiér uvedl, že Polsko tak bude mít nejlevnější paliva v Evropě. Daň z přidané hodnoty u benzínu a nafty klesne na 8% ze současných 23%. Program, který zahrnuje snížení DPH u nafty a benzínu, zavedlo Polsko v březnu. Reagovalo také na růst cen v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a koncem června vláda opatření pozastavila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
3: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Situaci s růstem hub v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj je ale šance na plný košík hub nízká. Ojediněle můžou i jiné druhy hub růst, třeba v Krušných horách nebo pod Krkonoší. A v ulicích Trutnova je kvůli hudebnímu festivalu Trutnov víc policistů a strážníků a kontrolují autobusové a vlakové nádraží, centrum města i samotný přírodní areál bojiště, kde kapely koncertují. Několikrát denně prochází i stanové městečko. Jak by se tam měli chovat, dodává velitel městské policie Radek Svoboda.
4: Určitě by si měli dávat pozor, aby nenechávali ve stanech cennosti nebo finanční hotovosti, kreditní karty. My jsme využili naší mobilní kamerové věže, kterou jsme umístili k stanovému městečku, takže vidíme příjezdy, odjezdy vozidel.
0: Sedmičce z Chomutova ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Kadaň. Na 73. kilometru srazilo osobní auto Divoké prase. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy jeďte velmi opatrně v okolí sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na 9. kilometru se pohybuje ovce na dálnici. A na příjezdu do Prahy od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněžové. Zpomalej se jede až o omezení u sjezdu na letiště. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem je jasno, ochladilo se na 14 až 9 stupňů a v údolích může být jen kolem 6. Tolik zprávy, na řadě repríza Interview Plus.
5: Měření teploty světových oceánů v červenci ukázalo další rekordní výši. Teplejší oceány přinášejí větší výkyvy počasí, bouře nebo tornáda. Jak oteplování oceánů působí na Antarktidu, která světové klima tradičně stabilizuje? Budou ledovce tát rychleji? A co zrychlené tání přinese? Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Evropská monitorovací služba Copernicus v datech za letošní červenec uvádí další oteplování světových oceánů. Souvisí teplota světových oceánů se stavem Antarktidy?
6: Určitě ano, protože v těch nejteplejších letech, které jsme naměřili globálně, byly i v Antarktidě, především v té okrajové části Antarktidy, zaznamenávány ty nejvyšší teploty, a to především během toho letního období. Takže souvislost tady rozhodně je.
5: Ono se říká, že Antarktida stabilizuje světové klima. Abychom si to vysvětlili, jak přesně?
6: Protože odráží velké množství dopadajícího slunečního záření zpět do prostoru, protože je to veliký bílý kontinent a nejenom ten vlastní kontinent, ale i okolní jižní oceán je z velké části roku pokrytý mořským zámrzem, který opět má albedo velmi vysoké a odráží velké množství dopadajícího slunečního záření, takže to teplo se nekumuluje ve spodní části atmosféry a je odráženo zpět do meziplanetárního prostoru.
5: Mimochodem, byste použil slovo albedo, mohl byste ho vysvětlit?
6: To je vlastně poměr toho, jaké množství dopadajícího slunečního záření je absorbováno a jaké je odráženo zpět zase z toho daného povrchu. Je obrovský rozdíl mezi třeba povrchem moře a povrchem ledovce. Čím je ten daný povrch světlejší, tím je ta jeho odrazivost vyšší a čím je tmavší, samozřejmě nejtmavší černé povrchy potom absorbují největší množství dopadajícího slunečního záření.
5: Jestli jsem dobře pochopil, vy říkáte, že to oteplení světových oceánů je potvrzené i výzkumy, které se dělají na Antarktidě. Jak antarktický kontinent na to oteplení oceánů reaguje?
6: Je to už tak 15-20 let, když se začaly objevovat první studie, a to především z prostoru západního pobřeží antarktického poloostrova, který vlastně z Antarktidy vybíhá směrem k Jižní Americe do těch nižších zeměpisných šířek. A tam už jsme v Amundsenově a Bellingshausenově moři vědci začali pozorovat na začátku nového milénia, že ta mořská voda je teplejší. Souviselo to samozřejmě s oteplováním a způsobovalo to především rozpady šelfových ledovců. To jsou ty části ledovců, které již plují na hladině světového oceánu a které se dostávají nejenom do kontaktu se vzduchem, ale právě s mořem. A nárůst teplot moře je právě pro ty šelfové ledovce zásadní, protože rozpouští ty šelfové ledovce od spodu.
5: Ty rozpady šelfových ledovců, to je to, co vidíme na fotografiích, jako ilustrační obrázek k tomu oteplování?
6: Je to tak, jsou to ty příklady právě třeba Larsenových šelfových ledovců A a B, které se rozpadly v roce 1995-2002, ale potom podél západního pobřeží mnoho dalších Wilksův a Millerův. To jsou vlastně příklady mnoha různě velkých šelfových ledovců, které se postupně vysypaly a rozpadly se na jednotlivé ledové bloky, které pak dál plují Jižním oceánem.
5: Když takovýhle obrázek vidím, co já jako laik, jak na něj můžu reagovat? Co je podle vás jako náležitá reakce, přiměřená?
6: Je to samozřejmě běžná součást fungování ledovců v Antarktidě, ale zároveň to množství těch rozpadů, ke kterým docházelo v posledních několika desetiletích, je násobně větší než v minulosti. To znamená, že toto velmi pravděpodobně souvisí právě s oteplováním oceánu a s klimatickou změnou.
5: Čili vykládám si to, že nemám panikařit, ale mám být minimálně znepokojen.
6: Z hlediska celkového antarktického ledovcového pokryvu tam to tání zatím není tak dramatické, jako třeba v případě Grónska. Ale ty okrajové části Antarktidy už rozhodně odtávají a ty šelfové ledovce jsou takovou brzdou, která vepředu způsobuje zpomalený pohyb stékajících ledových hmot z těch výše položených partií na pevnině. A pokud se ty šelfové ledovce rozdrobí, tak tam není žádná takováto brzda a dojde ke zrychlenému potom pohybu té hmoty z těch výše položených partií až přímo do moře.
5: Hostem Interview Plus je vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně Daniel Nývlt.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
5: Díky dlouhodobým výzkumům, jako je ten váš na Antarktidě, existují robustní datové řady. Dovedeme tedy okamžitá zjištění porovnat s údaji za desetiletí. Co z nich plyne?
6: No, plyne z nich to, že opravdu oteplování v té okrajové části Antarktidy, kde my jako Český antarktický výzkumný program fungujeme na ostrově Jamesa Rosse a blízkém okolí a kde máme mnoho meteorologických stanic, tak to oteplování je poměrně rychle. Taky v těch posledních, řekněme, 5-6 letech bylo zaznamenáno několik teplotních rekordů, tak jak to nyní posloucháme pravidelně z Evropy a z různých států Evropy, tak i v Antarktidě. Nejprve to byl rok 2016, pak rok 2019, pak rok 2021. A byly to nejenom ty rekordy, ale to, co je důležité a podstatné, je, že během toho letního období se i v té okrajové části Antarktidy vyskytují delší periody výrazně teplejších období. To, čemu tady v Evropě říkáme vlny veder, to ještě v Antarktidě zdaleka není, ale delší teplejší období znamenají rychlejší roztávání místních ledovců, protože takové ty celoroční průměry nic neříkají o tom, jaká ta situace je. A pokud my jsme v nejchladnějších letech měli průměrný roční teploty kolem minus 9 stupňů Celsia, tak v posledních letech je to kolem minus 3 až minus 5 stupňů Celsia. Ten nárůst je dramatický, ale to, co je podstatnější, je, jaké teploty jsou v tom letním období pro ledovce. Jestli máme v zimě minus 40 anebo minus 30, to neovlivňuje, jestli ten ledovec ubývá rychleji nebo pomaleji. Ale podstatné je, jestli máme delší letní období s teplotama třeba kolem 10, 12 i 15 stupňů, anebo to období letní je kratší a ta maxima nejsou tak vysoká.
5: Ta delta.
6: Takže právě z pohledu ledovců, pardon, je podstatná ta letní sezóna a její intenzita.
5: A právě ta délka a intenzita té letní sezóny rozhoduje o tom, jak rychle ty ledovce tají. Rozumím dobře?
6: Přesně tak.
5: Když se podíváme na ty časové řady, na ty robustní výzkumy, víme, jak rychle postupuje tání tohoto světového chladiče, abychom tak řekli. Je to skokový nárůst nebo nějaký lineární?
6: Zatím Antarktida jako celek dramaticky neodtává. Jak už jsem říkal před chvílí, je to nyní Grónsko a horské ledovce, které přispívají k tomu nárůstu hladiny světového oceánu, protože to je ten hlavní dopad tání ledovců. Velká část především východní Antarktidy se vyskytuje v oblastech, kde ty teploty jsou hluboko pod bodem mrazu a tam prozatím k tomu tání nedochází. Ale v těch okrajových částech, především v západní Antarktidě a to v oblasti antarktického poloostrova, tam k tomu úbytku dochází. A to, co je podstatné, jak už jsem říkal, je, že mizejí ty šelfové ledovce, které brzdily stékání ledovců z těch horských partií až směrem k moři. A to umožňuje zrychlení toho toku ledové hmoty až k oceánu.

0: Grónském a Antarktidou, kterou zkoumáte. Čím je způsobeno, že na Grónsko působí to světové oteplování významněji?
1: Ten rozdíl je jasný. Antarktida je kontinent, který je umístěný kolem jižního pólu a tím pádem ten ledovcový pokryv, který je v Antarktidě v těch nejvyšších zeměpisných šířkách. Naproti tomu v Arktidě, v té polární oblasti kolem severního pólu geografického, je severní ledový oceán, jak mu říkáme v Česku, nebo arktický oceán. Kdežto Grónsko je v nižších zeměpisných šířkách a ta jeho jižní část vlastně je mimo severní polární kruh a tím pádem Grónsko přeci jenom je v oblastech výrazně teplejších než ta nejsevernější část severní polokoule. Samozřejmě i oceánické proudění v oblasti severního Atlantiku u něho dochází ke změnám a studené proudy, které o Grónsko z obou dvou stran obepínají, se v posledních letech významně oteplují. Tím dochází právě k tání těch příbřežních částí, těch šelfových ledovců a prakticky v Grónsku my už dneska žádné šelfové ledovce nemáme. Ty větší, které byly na severu Grónska a přilehlém ostrově Ellesmere, tak už v průběhu 19. a 20. století se začaly rozpadat a dneska jsou tam opravdu drobné zbytečky jenom v některých uzavřených fjordech. Ale ta teplejší voda samozřejmě má vliv i na teploty vzduchu, které ovlivňují grónský ledovcový štít jako celek.
0: A teď, když se vrátím k vám na jih, do Antarktidy, já jsem jim pro sebe nazval něco jako světovou chladničkou. Je-li Antarktida něco jako světová chladnička, pak světové oceány jsou něčím podobným, protože absorbují velkou část světového tepla. Když se ale ohřívají, neznamená to, že jejich absorpční schopnost klesá?
1: To bych neřekl, že by klesala, ale to, co je podstatné, je distribuce těch teplot a my obvykle se na ten světový oceán díváme jenom z hlediska těch povrchových teplot, ale ono to tak není. Vezměme si, že ty oceány jsou průměrně 4, 5 i 6 kilometrů hluboké a ty povrchové teploty jsou diametrálně odlišné od těch hlubinných teplot. A povrchové proudy a hlubinné proudy vlastně jsou součástí něčeho, čemu říkáme termohaliní výměník. Ten funguje a pohání veškeré oceánské proudy, které na naší planetě jsou, z hlediska rozdílů v teplotě a v hustotě jednotlivých částí vod. V té severoatlantské větvi, která nás tady významně ovlivňuje, mluvíme o golfském proudu, potom severoatlantském proudu a norském proudu, který někde z oblasti Mexického záliva podél západního pobřeží Afriky, západního pobřeží Evropy se dostává až ke Špicberkám. A toto je ta větev vlastně povrchového proudu. A jak se postupně ochlazuje, tak se zanořuje do větší hloubky a pokračuje dál až do Arktidy.
0: No a jaký...
1: To znamená, ano. My musíme se dívat na to oceánické proudění nejenom z hlediska povrchových, ale i těch hlubinných proudů, protože ta voda se musí někudy vracet. A vodu, kterou jako teplou z těch nižších zeměpisných šířek přesouváme nebo proudí do těch vyšších zeměpisných šířek, postupně se ochlazuje a zanořuje se a vrací se zpátky. Stejným způsobem funguje ta cirkulace kolem Antarktidy. Kolem Antarktidy proudí největší oceán. Oceánský proud, který na planetě máme, říkáme mu antarktický cirkumpolární proud, dříve taky hezky česky západní příhon, a ten je nejintenzivnější v oblasti Drakeova průlivu mezi jižní Amerikou, Patagonií a severním cípem antarktického poloostrova. A tehle ten proud je zásadní proto, že se od něho oddělují velmi silné větve hlubinných proudů, které jdou do nižších zeměpisných šířek a obmývají nám západní pobřeží kontinentu na jižní polokouli. Ať už je to západní pobřeží Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie. A když se podíváte na mapy, tak krásně zjistíte, že právě podél západních pobřeží tady těch jiho hemisférních kontinentů jsou pouště. Právě proto, že tam je studený proud, který se odděluje od toho antarktického cirkumpolárního. V případě Jižní Ameriky mu říkáme

0: Humboldtův, nebo tedy Čilani tomu říkají Čilský, Peruánci Peruánský proud, v případě jižní Afriky je to Benguelský proud. A všechny tyhle ty studené proudy přináší nejenom chladnější vodu, ale obrovské množství živin. A jakmile interagují s tím pevninským šelfem, tak dochází ke vzestupu tadyhle těch původně hlubinných studených vod až k povrchu oceánu. A proto ty Peruánci, kteří s milionama drobných lodiček jsou na druhém, třetím místě na světě v rybolovu a konkurují obrovským lodím Japonců a Norů v celkovém objemu, protože to moře tam je nesmírně úživné na kontaktu právě těch teplých a chladných vod, kde je velké množství živin z těch chladných vod, které původně se oddělují od antarktického cirkumpolárního proudu. To je v dnešní době zrovna aktuálně teď ovlivněno jednou z těch fází jižní oscilace El Niño, o které se mluví. Právě dochází k tomu, že centrální tichý oceán se velmi výrazně přehřeje a proud tekoucí od Jižní Ameriky směrem k Papui Nové Guineji nebo k Austrálii, zjednodušeně řečeno, zeslábne a převáží proti proud, který teče právě od oblasti Papui Nové Guineji až k oblasti Jižní Ameriky. A zatím všechny prognózy ukazují, že to aktuální El Niño může být opravdu mega silné, ještě silnější než ty nejsilnější, které byly v roce 1983 nebo v roce 1998, a velmi významně ovlivňuje tohleto proudění, jestli jsme ve fázi El Niño nebo La Niña, té chladné fázi, nejenom oblast Pacifiku, tedy Tichého oceánu a třeba Jižní Ameriky, ale dramaticky to ovlivňuje právě i Antarktidu. Máme jasné doklady pro to, že právě v těch fázích El Niño, v té druhé části kulminují teploty i právě v oblasti antarktického poloostrova západního pobřeží, takže lze očekávat, že to léto, které teďka bude během prosince, ledna, února i v oblasti antarktického poloostrova, že bude velmi teplé právě v souvislosti s teplými vodami velké části Tichého oceánu.
1: A může globální oteplování na tom systému, jak proudění, jak jste ho popsal, něco změnit? A pokud by přineslo změnu, tak jaký by to mělo výsledek? Co by se stalo?
0: Těch možností je strašně mnoho. Já už jsem mluvil o té termohalejní cirkulaci a ta prostě funguje jenom v tom případě, že máme rozdíly v teplotách a rozdíly v hustotách. Už jenom rozdíly v teplotách znamenají rozdíly v hustotě té vody, ale rozdílná hustota také souvisí s tím, jak moc ta voda je sladká anebo slaná. Naopak někteří vědci hodně zkoumající právě tu severoatlantskou větev naznačují, že zeslabuje golfský proud a severoatlantský proud, což by mohlo mít naopak velmi neblahé účinky na Evropu, protože by tady mohlo dojít k ochlazování, pokud by to golfské proudění a severoatlantský proud nepřinášel teplo do oblasti vlastně severního Atlantiku. Tak pro příklad představme si Barcelonu a New York. V Barceloně sněží jednou za 100 let a mají s tím velké problémy a v New Yorku, v New Jersey každý rok vidíme 2-3 metry sněhu a jsme na stejné zeměpisné šířce na pobřeží stejného oceánu. Ale to západní pobřeží Evropy je omýváno teplým proudem, kdežto východní pobřeží Severní Ameriky, Kanady a Spojených států je naopak omýváno chladným proudem. Tohle může udělat obrovské rozdíly v teplotě a souvisí to s tou oceánicko-atmosférickou cirkulací jako celku. Takže těch možností, které může způsobit současně probíhající klimatická změna i v oceánech a v atmosféře, je několik. Je dost pravděpodobné, že budeme mít větší rozkolísanost než dříve. ať už z hlediska teplot oceánů a i teplot atmosférických. A to bude znamenat na kontinentech častější příchody obrovských bouří, které můžou způsobit záplavy, a naproti tomu zase dlouhá období sucha. My teď to sucho v letošním roce zaznamenáváme i u nás ve střední Evropě, ale suchá perioda je vlastně dosti typická v posledních 10-15 letech. Předtím jsme měli velmi intenzivní období, výrazně vlhčejší v oblasti střední Evropy, a tohle to se může střídat s mnohem větší četností než dříve.
1: Rozumím. My žijeme v představě, že Antarktida je kdesi daleko od Česka, nějakých 13 000 kilometrů. Je ten světadíl od nás opravdu daleko?
0: Je od nás daleko, ale jak už jste řekl, je to ta naše chladnička, která stále ještě stabilizuje oceány a atmosféru, aby ty výkyvy nebyly tak intenzivní. Kdybychom neměli Antarktidu zaledněnou, tak by opravdu ty dopady byly násobně větší i v prostoru Evropy. Samozřejmě ta kvantifikace není úplně jednoduchá, protože se to přenáší přes několik cirkulačních buněk, ať už v oceánech nebo v atmosféře, a v každé dochází k nějakým ztrátám, ale rozhodně by to byly řády prvních stupňů.
1: Až do roku 2048 platí světová smlouva o Antarktidě, která prohlásila Antarktidu za zónu určenou výhradně pro mír a vědu. Na příkladu Grónska ale vidíme, jak jsou polární oblasti předmětem zájmu kvůli surovinám nebo strategické poloze. Tenhle nevítaný zájem se Antarktidě zatím vyhnul?
0: Naštěstí, jak jste řekl, existuje smlouva o Antarktidě a aktuálně je 29 států, kteří mají takzvaný konzultativní status, mohou spolu rozhodovat o tom, co se v Antarktidě děje. Jedním z těchto států a vlastně posledním, kdo to získal, byla Česká republika v roce 2014. Ale je tady mnoho dalších pozorovatelů, kteří k Antarktidě přistupují stejným způsobem, ale to neznamená, že by všechny státy světa s tímto jakkoliv souhlasili, a může se stát, že státy, které nejsou signatáři této smlouvy o Antarktidě, tak mohou začít využívat její nerostné bohatství.
1: To se chci zeptat, jestli...
0: Naštěstí.
1: Ano.
0: Pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Naštěstí ty přírodní podmínky v Antarktidě jsou natolik drsné a veškeré zdroje mimo Antarktidu zatím dostatečně dostupné, že pevně doufám, že v horizontu nejbližších desetiletí třeba těžba ropy v Antarktidě příliš nepřichází v úvahu.
1: Protože by se nevyplácela.
0: Protože máme dostatek ropy jinde, kde je k tomu infrastruktura a kde nemáte kilometrové ledové kry, které by srovnaly s mořem jakoukoliv ropnou plošinu.
1: V jednom rozhovoru jste řekl, že světová klimatická změna by se dala zastavit jen celosvětovou společnou akcí, na kterou ale realisticky nemůžeme pomýšlet, a je proto lepší se změně přizpůsobit. Jsme už v té fázi přizpůsobování, a pokud ano, tak co tohle přizpůsobování se přinese?
0: Já myslím, že zdaleka nejsme ve fázi přizpůsobování a vidíme to na té současné vlně veder, protože tady politická reprezentace příliš velký zájem o to cokoliv měnit nemá, a já nejsem ten, kdo o tom to nejvíc mluví. To jsou kolegové třeba z Českého hydrometeorologického ústavu anebo z CzechGlobu, kteří se dopady klimatické změny v té naší oblasti velmi intenzivně zabývají, a oni přesně vědí, jaké adaptace by měly smysl, ale já je zatím kolem sebe nevidím. I když Evropa stále dělá nejvíc ze všech kontinentů, tak ta naše produkce všeho, třeba právě skleníkových plynů, je v řádu několika procent a z toho globálu není nejpodstatnější.
1: Hostem Interview Plus byl vedoucí Českého antarktického výzkumného programu na Masarykově univerzitě v Brně, docent Daniel Nývlt. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já taky děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Dobré ráno, bylo 6:30. Český rozhlas Plus. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna. Jeho cílem je zamezit práci dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala výše 4,9%. Muž obviněný z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny Luigi Maggione dnes stane před federálním soudem kvůli případům takzvaného stalkingu. Obě strany požádaly, aby se slyšení konalo bez poskytnutí podrobností. Žalobci argumentovali stalkingem, protože pro Maggioneho požadovali trest smrti. Soud obvinění z vraždy odmítl. Stalking podle něj není násilným trestným činem. V Americe začíná soud s Dwaynem Davisem. Obviněný je z vraždy jednoho z nejvýznamnějších reperů Tupaca Shakura a podle prokuratury vedl skupinu mužů, kteří v roce 1996 hudebníka zastřelili z jedoucího auta v americkém Las Vegas. Davis se k tomu, že autem jel, přiznal ve svých memoárech. V Nevadě může být pachatel odsouzen z vraždy, i když někomu s vraždou pouze pomohl. Nad tím, kdo zabil Tupaca, se spekulovalo skoro 30 let. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Popůvky. Na 184. kilometru se zastavuje a kolona pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Na D4 z Příbrami ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště. Tam se omezením projíždí pouze jedním pruhem. V Praze v Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu na Satalice do Belské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Teď nad ránem je jasno, chladilo se na 14 až 9 stupňů, v údolích může být jen kolem 6. Přes den bude také většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza čtvrtečních názorů a argumentů.
3: Dění na slovenské politické scéně, Trumpovy plány stabilizovat střední východ se hroutí, obavy amerických zbrojovek z poskytnutí licence na výrobu střel Patriot Ukrajině, anebo kam se hrabe hybridní válka na uprchlíky. To jsou titulky nebo témata vybraných příspěvků čtvrteční půlhodinky každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu vítá Ondřej Konrad. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
3: Na podzim příštího roku čekají sousední Slovensko všeobecné volby a to se začíná projevovat na politické, rozhodně nikoli klidné scéně. A o tom hovořím s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
3: Je například hlavní vládní strana Směr SD momentálně nervózní, protože v průzkumech je až druhá a její partner, to znamená SNS, by se do sněmovny vůbec nedostal.
5: Myslím si, že toto premiéra Roberta Fica tolik neznervózňuje, protože Smer je už dlouhodobě druhý v průzkumech, naopak v
3: poslední... Za progresivním Slovenskem.
5: Za progresivním Slovenskem, ano. A spíše nyní tu ztrátu poněkud snižoval. Podle posledních čísel, které máme k dispozici, progresivní Slovensko by získalo přibližně 19,5% hlasu, Směr necelých 17. Pak je tam ovšem strana, která v současném parlamentu není, a to je Republika, což je strana ultranacionalistická, někdy označována za neofašistickou. Ono vlastně současné vedení Republiky pochází od Kotlebovců, což byla jednoznačně neonacistická strana. Ovšem Republika si dává pozor na to, aby přece jenom třeba antisemitským výpadům kterým se vyhnula a chlubí se tím, že má i několik členů ve svazu protifašistických bojovníků, což ovšem na druhou stranu vyvolalo kontroverze právě ve svazu protifašistických bojovníků, takže ani tam si tím evidentně nejsou jistí. Pak je tu ještě hlas Pellegriniho, původně Pellegriniho, nyní Šuté Štoka, který má necelých 7% hlasů, ale už z toho vyplývá, že ta slovenská politická scéna je velice rozdrobená. A jak si říkal, Slovenská národní strana nyní je pod 5% hranicí do...
3: A to dokonce docela hluboko.
5: Přibližně 3%, ano, do parlamentu by se nedostala, ale tady právě Slovenská národní strana doplácí na situaci před minulými volbami, kde na své kandidátky dotáhla vlastně několik národovců, kteří potom už za slovenskou stranu tolik nekopali. To se týká třeba ministra pro životní prostředí Tomáše Taraby, vicepremiéra, jehož odvolání nyní Slovenská národní strana požaduje. A požaduje jej už v půlce září, kde začne jednat slovenský parlament, přitom premiér Fico Tarabovi na vyjasnění situace a uklidnění situace dal čas do konce září. Přitom Fico by rád Tarabu udržel, konec konců hovoří se o tom, že v příštích volbách by Taraba měl kandidovat právě za Smer. Takže nejen, že je vlastně Dankův stranickým konkurentem, on chtěl vstoupit do SNS, tomu nebylo umožněno a právě v popularitě Danka ohrožuje, ale už vlastně se uvažuje i o tom, že by přešel do jiné strany. Ale to, co se mu teďka konkrétně vyčítá, je situace kolem Fondu životního prostředí Envirofondu, kdy právě Taraba je kritizován za to, že chce ten fond dostat více pod svou kontrolu s tím, že na účtu by měly být 2 miliardy eur, které tam ovšem nejsou, jak Taraba upozorňuje, protože z tohoto účtu dávno se platily různé vládní jiné potřeby. A to je nyní vlastně ten důvod, proč je žádáno jeho odvolání.
3: Říká Petr Šal, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
3: Americký prezident Donald Trump řekl v inauguračním projevu, že chce po sobě zanechat odkaz mírotvorce, jenže po 20 měsících, které uplynou v druhé polovině srpna od jeho nástupu do Bílého domu, je vnímaný spíše jako symbol nestability a nových válečných konfliktů ve světě, pokračuje Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
6: Možná největším fiaskem Trumpa v oblasti bezpečnostní politiky je chaos na Středním východě. V tomto regionu měl přitom na co navazovat, protože během svého prvního pobytu v Bílém domě zprostředkoval navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi, když zaštítil tzv. Abrahamovské dohody. Křehká stabilita na Středním východě se začala hroutit už během prezidentství Joea Bidena, když teroristické hnutí Hamas zaútočilo z pásma Gazy na Izrael, který v zápětí přistoupil k masivní odvetě. Trump ale po nástupu do Bílého domu k obnovení stability nepřispěl. Jeho představy o budoucnosti zničené Gazy měly nádech absurdity, když bájil o tom, jak tam vybuduje novou riviéru. Pomohl sice k postupnému zastavení izraelské ofenzivy a na začátku tohoto roku vytvořil Radu míru, jejímž prvním velkým úkolem mělo být nastolení míru v Gaze a následně její rekonstrukce s pomocí mezinárodního společenství. Jenže mezi tím začaly sílit neshody Trumpa s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem ohledně toho, jak pokračovat vojenské operaci v Iránu, kterou Spojené státy a Izrael společně zahájili v únoru tohoto roku. Dříve silné spojenectví začalo vykazovat trhliny zejména kvůli zjevné asymetrii zájmu obou zemí. Zatímco v zájmu Izraele je v útocích na Irán pokračovat a oslabovat teroristické hnutí Hizballáh v Libanonu, které je spojencem Iránu, Trump začal hledat cesty, jak z konfliktu s Iránem vycouvat. A Izrael nutí ke zdrženlivosti. Roztržka mezi oběma zeměmi dosáhla nové intenzity, když Izrael nedávno odmítl 15-bodový mírový plán, který Rada míru prezentovala pod Trumpovou patronocí. Plán předpokládá, že Izrael se stáhne z pásma Gazy, načež Hamas složí zbraně, jenže izraelský premiér požaduje postup přesně opačný. Hamas se má vzdát zbraní i kontroly nad Gazou a teprve pak může začít stahování izraelské armády. Obě země čekají volby, přičemž voliči ve Spojených státech a v Izraeli mají ke konfliktu s Iránem a řešení situace v Gaze odlišné postoje. Zatímco pro Izrael je další vojenské oslabování Iránu a Hizballáhu téměř existenční otázkou, Trump potřebuje válečný konflikt nějak ukončit. Nepromyšlený úder na Irán nejenže nevedl ke změně režimu, o níž Trump bájil na začátku války, ale vedl k iránskému uzavření Hormuzského průlivu, který je důležitou tepnou v obchodu s ropou a dalšími surovinami. Negativní ekonomické důsledky se projevují po celém světě. Ve Spojených státech rostoucí ceny pohonných hmot a vysoké životní náklady ohrožují šance republikánů odvrátit v listopadových volbách porážku, která jim podle průzkumu hrozí. Jenže po 6 měsících, během nichž Trump poněkud zmateně mluví o tom, že Spojené státy už zvítězily, aby v zápětí vyhrožoval masivními útoky nebo naopak nabízel mírová jednání, je jasné, že americký prezident neví, jak konflikt ukončit. Podle různých zpráv dochází Spojeným státům některé druhy munice, takže Trump nyní mluví o tom, že Irán donutí ke kapitulaci ekonomickou blokádou. Ten ovšem přitvrzuje, nejnověji přišel se 6 požadavky, k nímž patří ukončení amerických sankcí a reparace za škody způsobené americkými útoky, a do konfliktu zapojil hnutí jemenských Hutijů, kteří ohrožují lodní dopravu v Rudém moři. Přímá jednání se Spojenými státy zcela zamrzla a Irán raději jedná o zprůchodnění Hormuzského průlivu s Ománem. Fackou Trumpově administrativě je i pakt o vzájemné vojenské pomoci mezi 3 mocnostmi v regionu – Pakistánem, Saúdskou Arábií a Tureckem. Ty si evidentně uvědomují, že na Trumpovi Spojené státy už nemohou spoléhat. Chaos na Středním východě i neschopnost ukončit válku s Iránem vážně poškozují Trumpa doma. Vyhrají-li demokraté, bude jeho administrativa čelit po zbytek jeho prezidentství nemalému tlaku. Ještě horší je skutečnost, že čím déle bude konflikt Spojených států s Iránem trvat, tím větší jsou šance, že dojde ke globální ekonomické recesi.
3: A zůstaneme ještě ve Spojených státech. Po Jiřím P. hovoří Matěj Schneider o tom, že je v USA naplno rozjetý průběh primárek před podzimními volbami do amerického kongresu. A velké naděje si podle autora příspěvku vkládali do aktuální série států politikové levého křídla demokratické strany, a to především na Středozápadě.
7: Doufali totiž, že navážou na vítězství Abdula El-Sayeda v michiganských primárkách z minulého týdne. Stalo se tak jen napůl. V Minnesotě se podařilo progresivní spolupracovníci zdejšího guvernéra a nedávného viceprezidentského kandidáta Tima Walze, Penny Flanaganové, porazit svou výrazně středovější soupeřku. Sněmovní reprezentantka Angie Craigová se během kampaně musela zpovídat z ustupování deportační politice současné administrativy, obzvláště v prvních měsících po návratu Donalda Trumpa. V týdnech před primárkami své tehdejší hlasování s republikány sama označila za chybu. V Minnesotě, která se loni v zimě stala středobodem Trumpova deportačního tažení, to zjevně nestačilo. V sousedním Wisconsinu se o guvernérský post ucházela demokratická socialistka Francesca Hong. Její síla v předvolebních průzkumech mnohé komentátory překvapila. Umožnila jí kombinace několika faktorů. Letos byly wisconsinské primárky pěkný chaos. Hned několik guvernérských kandidátů ukončilo kandidaturu. Původní favoritka Sara Rodriguezová měsíc před volbami zjistila, že na účtech její kampaně chybí $10,000. Stejně tak v týdnech před volbami, byť z méně dramatických důvodů, učinil Mandela Barnes. Mezitím Hongová těžila z čilé činnosti wisconsinské pobočky demokratických socialistů DSA, kterých je členkou. Celonárodní osobnosti spjaté s DSA, jako například senátor Bernie Sanders a reprezentantka Alexandria Ocasio-Cortezová, její kampaň přímo nepodpořili. Část jejich podporovatelů přesně v této absenci podpory vidí důvod, proč Hongová nakonec těsně prohrála s Davidem Crowleym. Jeho kampaň nestála ani tak na jeho vlastní osobnosti a politických postojích, jako spíše na tom, že se po zmíněných ukončených kampaních stal nejsilnějším středovým oponentem Hongové. Té ve finiši kampaně neprospěla rozpačitá reakce kandidátky na medializaci jejich starších výroků, například o tom, že svátek díkuvzdání je oslavou kolonialismu. Podobně rozkročené výsledky má za sebou Donald Trump. Na mnoha místech prezidentova podpora katapultuje kandidáty k výhře v republikánských primárkách. V Minnesotě to zjevně neplatí. Kontroverzní prodavač polštářů a jeden z nejskalnějších propagátorů prezidentových volebních konspiračních teorií, Mike Lindell, prohrál guvernérské primárky o necelých 11% bodů. Asi vás nepřekvapí, že Lindell odmítl porážku uznat. Silnější vliv má Trump zjevně v Jižní Karolíně. Republikáni tu původně žádné zásadní primárky nečekali. O znovu zvolení se tu ucházel senátor Lindsey Graham, který ale před měsícem zemřel. Zdejší republikánský guvernér dosadil na jeho místo dočasně jeho sestru Darlene Grahamovou. Ta se teď s podporou Trumpa uchází o nahrazení svého bratra v senátu trvale. Mezi republikánskými primárkovými voliči jí to zatím prochází. Z prvního místa postupuje do druhého kola. Ale demokraté si teď díky tomu brousí zuby na možnost, že v listopadu porazí nepotisticky guvernérem dosazenou sestru zesnulého senátora i v tak konzervativním státě, jako je Jižní Karolína.
3: To byl Matěj Schneider. A ještě zůstaneme ve Spojených státech. Tamní zbrojařské společnosti se obávají, že by Ukrajina v případě získání licence mohla zdokonalit protiletadlové střely Patriot a vyrábět je rychleji a výrazně levněji než právě zbrojovky ze Spojených států. Informuje o tom s odvoláním na veřejné činitele list The Atlantic a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
8: Americký protivzdušný systém Patriot začíná být pro Ukrajinu životně nezbytný. Volodymyr Zelenský se tím nijak netají a několikrát o něj žádal přímo Donalda Trumpa. Ten se sice v poslední době brání argumentem, že Spojené státy patrioty v současné době potřebují pro boje v Iránu, ale při posledním osobním setkání s ukrajinským prezidentem bránící se zemi, která zápolí se zesílenými ruskými balistickými útoky, výslovně přislíbil přenechání licence na jejich výrobu. Abyste si nemohli stěžovat, že vám nepomáháme, dodal ještě. Krátce na to však americký prezident svůj slib zpochybnil, což u něj ostatně není nic nečekaného. Je docela dobře možné, že na něj zapůsobily právě obavy a námitky výrobců, že s případnou licencí by do zahraničí mohly uniknout důležité přísně tajné americké technologie. Ať tak či onak, licence na patrioty se Ukrajina zřejmě hned tak nedočká. Odborníci však upozorňují na další důležitý fakt. I kdyby ukrajinští výrobci, kteří mají s produkcí letecké a raketové techniky bohaté zkušenosti, dostali možnost patrioty vyrábět, na bojiště by se tyto systémy dostaly nejdřív za půl druhého roku, spíše za dva. Co tedy s tím? Jak upozorňuje dnes už celosvětový server Politico, Ukrajině v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než se spolehnout na ochotu evropských spojenců přenechat bránící se zemi patrioty ze svých zásob. Ty ale v dané chvíli činí třeba 5 či 10 kusů, maximálně 50. V situaci, kdy Ukrajina proti ruským balistickým střelám v podstatě nemá protizbraň, zbývá podle odborníků jediné. Zasahovat ruská raketová odpalovací zařízení, která jsou poměrně blízko rusko-ukrajinské hranice, každopádně na dostřel ukrajinských dronů a raket. Tato taktika je plně myslitelná a v okamžiku, kdy patrioty a další podobné systémy k dispozici nejsou, zřejmě i jedině možná. Ničit ruské raketové rampy je nutné zejména v situaci, kdy Rusové tlačí na opotřebovávací charakter války a kdy se navíc dá očekávat masivní ruská mobilizace. Ta by totiž v situaci, kdy napadená země má vojáků zcela zjevný nedostatek, nakonec o výsledku války mohla rozhodnout.
3: Tolik Libor Dvořák.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hodlá-li někdo usilovat o rozklad Evropské unie, a určitě by se někdo takový našel, jsou k tomu uprchlíci daleko účinnějším nástrojem než hybridní války. To aspoň míní publicista Ivan Štern, autor a dalo by se říct zároveň i interpret následujícího textu.
9: Současné jdi ode mě pojď sem v migrační politice většiny států Evropské unie, kombinované záchvaty politické paniky, jak ji předvedly v souvislosti se španělskou Ceutou, především dvě evropské železné dámy v čele svých vlád, Georgia Meloniová a Mette Frederiksen, napovídá, že téma migrace sotva kdy najde společné a spolehlivé řešení tak, aby se na něm členské státy podílely rovným dílem. Není nijak ojedinělá příkladně situace u nás doma, kdy na jedné straně podnikatelé hořekují nad bídným stavem pracovního trhu, který by rádi vyspravili dovozem zahraničních dělníků, a kdy na straně druhé stoupenci přímé demokracie Tomia Okamury rádoby žertovně straší veřejnost řezníky se zakrvácenými noži, mající představovat dovezené zahraniční chirurgy. Zmíněné železné dámy v prvním hnutí mysli nápor uprchlíků v Ceutě připodobnili uprchlické vlně z roku 2015 a Meloniová dokonce požadovala, aby hříšné Španělsko, tolik benevolentní vůči ilegální migraci, bylo vyloučeno ze schengenského prostoru. Hříšnost španělské vlády, konkrétně jejího premiéra, spočívala hlavně v tom, že jednorázová legalizace asi 500 000 ilegálních uprchlíků měla inspirovat další zájemce o pobyt v bohaté Evropě. Dámy přehlédly, že tato jednorázová amnestie se týkala v drtivé většině přistěhovalců z Latinské Ameriky, lidí, kteří si dobře rozumějí se Španěli, nejen proto, že i jejich mateřština je jazyk španělský, ale že pocházejí ze stejné kulturní prababy. Nápor uprchlíků v Ceutě, zpravidla neplnoletých mladíků, marně hledajících v Maroku práci, lze spíš připodobnit zlomyslným pokusům Běloruska a Ruska dopravovat uprchlíky přes východní hranici Polska a pobaltských států ve snaze vyvolat jejich přítomností zmatek, chaos a latentně nesolidární Evropu ještě více tak rozhádat. Uprchlíci se už tehdy ukázali jako účinná hybridní zbraň. Podobně se zachovaly i marocké úřady, rozlobené z přílišné příchylnosti španělské vlády k Alžírsku. Uprchlické vlny, ať už jdou odkudkoliv, vždy spolehlivě rozkolísají Evropu. Stačí pak jen trochu přitlačit na pilu a Evropa se nejen díky stoupencům přímé demokracie rozpadne. Je jen otázka času, kdy si to uvědomí některý z nepřátel evropské integrace a ambice hrát ve světě významnější roli politickou i ekonomickou a vhodně načasuje dílčí výrony uprchlických vln. Materiálu je dostatek už jen díky uprchlickým táborům zřízeným za peníze Evropské unie mimo její hranice. Kam by se pak hrabala hybridní válka? Už jen proto, že hrozbu náporu uprchlíků dokončí místní internacionála přátel přímé demokracie. Úspěch je zaručen.
3: Hovořil Ivan Štern. Andrej Babiš je kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, všechno bude lepší jako dřív. A ničeho se bát nemusíme, jen to všechno nebude hned, protože převzal stát v dezolátním stavu. A taková útěcha části společnosti, zaslepené nepřeberným množstvím zboží, stačí, říká mimo jiné ve své úvaze spisovatel Karel Hvižďala.
10: Kdybychom si pamatovali, co Andrej Babiš tvrdil, tak můžeme říci, konečně díky svému premiérskému postu a podpoře ve sněmovně, kterou tvoří šestikoalice, Babišovo ANO, Okamurova SPD, Svobodní, Trikolora, Pro a Motoristé sobě, si konečně může dovolit splnit svůj sen, řídit stát jako svou firmu. To tvrdil od počátku, nelhal. Proto i ANO, ke kterému se chová jako ke své firmě. A proto má ANO jen 2710 členů. Je to sekta a on je její guru. Totéž platí o většině ve sněmovně. jeho podpora je složená z části ze zcela periferních politických subjektů, jejichž členové za své současné postavení vděčí pouze Babišovi a musí ho poslouchat. A stejně funguje i jeho vláda. Většina ministrů by se do vlády bez něj nikdy nemohla dostat, za to mu je vděčná a proto je rovněž poslušná. Osud státu nikoho z této sestavy nezajímá a bohužel podobně jsou na tom i z velké části Babišovi voliči, kterým slibuje, že je od politiky osvobodí, že se o nic nemusí starat, protože on za ně všechno vyřeší. Otázka zní, proč stát je pro asi 30% lidí nedůležitá instituce. Odpověď nám nabízí historie. Ve 20. století náš stát 7x změnil jméno, za tu dobu od nás zmizely více než 3 miliony obyvatel a po letech 1938, 39, 45, 48, 68, 89 se tu měnil politický režim jako na běžícím pásu. Žádná generace tu nežila v jednom státě. Nyní se o další zásadní změnu pokouší Andrej Babiš a nejspíš proto se mu to zatím daří. Na změny režimu jsme zvyklí. Státní instituce jsou u nás moc tekuté. Lidé, kteří nemají sílu v sobě a ani nemohou cítit ve vztahu ke státu, v době mnoha krizí a válek rádi dávají hlas mesiášům, kteří vyzařují velkou touhu pomoci a slibují návrat zlatých časů. Ti legality u institucí nahrazují legitimitou svého volebního vítězství. S jednotlivými státními institucemi majitel ANO zachází jako se svými holdingovými provozy a s ministry jako s řediteli svých podniků. Miluje monology a nenávidí dialogy. S podřízenými nemá čas se bavit, nemá o čem, když ví nejlíp sám, jak má všechno fungovat. Prezidenta považuje jen za symbol, který má být na známkách. Bohužel v tom se do jistý míry shoduje i s těmi, kteří dávno před Babišem volali po nepolitické politice a byli proti politickým stranám, protože odmítali politiku jako pouhý boj o moc. Bohužel většina lidí si z toho vysněného ráje pamatuje jen sousloví nepolitická politika, které v jejich mysli vyřadilo politiku z jejich zájmu a vysvobodila je z odpovědnosti za stav státu. A to je to, co jim dnes Babiš nabízí. Je to kouzelník s časem. Slibuje, že za něj se budou hodiny otáčet opačným směrem, že bude všechno lepší jako dřív, že se i za krize a válek nemusíme bát, i když to nebude tak rychle, protože převzal stát v dezolátním stavu. Útěšlivá slova a krásné sliby zaslepené části společnosti nepřeberným množstvím zboží stačí. Podle filozofů za to může fakt, že horizont lidských očekávání vždy vítězí nad prostorem lidských zkušeností. Verdikt nelítostné zkušenosti nás falešné vědomí naučilo vytěsnit z hlavy. Naděje je jen v připomenutí zkušenosti, která bude prezentována s laskavou naléhavostí.
3: Karel Vyžděla uzavřel čtvrteční Názory a argumenty. No a za všechny autory a také samozřejmě redakční kolegy se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
11: Pro a proti.
12: Maršál Radecký se zřejmě vrátí na Malostranské náměstí. Rozhodnutí pražského zastupitelstva však budí rozporuplné reakce. Josef Václav Radecký z Radče byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců 19. století. Pro své odpůrce je ale také symbolem habsburské monarchie a jejího útlaku. Patří jeho pomník zpět do centra Prahy? A co debata o jeho návratu vypovídá o našem vztahu k minulosti? Hosty pro a proti budou architekt a předseda spolku Radecký Praha Jan Bárta a překladatel Zdeněk Zacpal, který v minulosti organizoval protesty proti návratu zmíněného pomníku. Poslouchejte nás.
11: Pro a proti Lucie Vopálenské dnes po 9:30 na Plusu.
13: Dobré ráno, je 7 hodin, pátek 14. srpna, naladili jste si Ranní plus a od jeho mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček
14: a Šárka Feniková.
11: Český rozhlas Plus.
14: A jaký náš první výběr z témat? Letošní léto je na Ukrajině v počtu civilních obětí války jedno z nejtragičtějších od začátku plnohodnotné ruské invaze, o čem vypovídá hrozivá statistika OSN.
13: Co dělat, když dítě během prázdnin onemocní daleko od domova a kdy můžeme zajít k praktickému lékaři jinde v Česku?
2: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
15: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
2: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala skoro 5%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
16: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
17: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
16: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
18: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
16: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejce za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
19: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
20: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
19: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
21: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
19: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíce chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vyrobené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% proti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Třeba u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
0: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
2: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Podle agentury AFP to schválil tamní parlament. Reaguje tak na rozšířenou kriminalitu související s gengy, které často rekrutují děti mladší 15 let. Pro nový návrh hlasovalo 281 poslanců, 66 bylo proti. Se změnou nesouhlasila taky většina ze 126 vládních institucí, které se k návrhu při legislativním procesu vyjadřovaly. Patří mezi ně třeba i policie a vězeňská správa. Nový zákon vstoupí v platnost 10. září jen krátce před švédskými parlamentními volbami. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve spodní části Václavského náměstí dnes začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moct až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických, amatérských i profesionálních záběrů. Více o programu říká organizátor Herbert Brinda.
1: Každý večer, to znamená od 14. do 21. srpna, se budou promítat od 19.30 filmy typu Pelíšky, Muž je muž nevěřili, Kawasakiho růže a tak dále.
2: Projekt zakončí 21. srpna speciální kulturní program, kterým budou provázet bývalý disident František Čuňas Stárek a historik Pavel Žáček. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Na dálnici D4 z Příbramy ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 9. kilometr a k omezení na Jíloviště a zdržení asi 10 minut. V Praze na Pražském okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem v okolí sjezdu na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem. Mrkbelské směrem do Hloubětína se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou a před Europarkem počítejte se zdržením z obou stran. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
22: Posloucháte Ranní plus.
14: A teď máme 7 hodin a 8 minut, přejeme vám dobré ráno. Ve válce na Ukrajině za uplynulý měsíc zemřelo nejvíc civilistů od začátku plnohodnotné ruské invaze před víc než 4 lety. Vyplývá to ze zprávy mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině. Bilance potvrzených civilních obětí stoupla v červenci o víc než třetinu na nejméně 437. Téma sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
23: Dobré ráno.
14: Co podle OSN tahle čísla ilustrují?
23: Tragická statistika podle jejich autorů vypovídá o tom, že Rusko právě letos v červenci výrazně zintenzivnilo ty údery na ukrajinská města. Taky dokládá, jak v tomhle masivním ozbrojeném konfliktu kvůli jeho povaze trpí civilisté. Ruská armáda podle vedoucí té monitorovací mise OSN Daniel Belové víc útočí hlavně balistickými raketami a taky střelami s plochou dráhou letu. To se v té poslední době týká hlavně metropole Kyjeva. Jen za uplynulý měsíc tam právě v důsledku ruských úderů zemřelo nejméně 54 lidí, což je dvojnásobek proti červnu. Těžiště boje na Ukrajině a té částečně zmrazené frontové linie se podle nezávislých analytiků teď soustředí hlavně na boj dronů. Poblíž linie doteku Rusové zase schazují letecké pumy.
14: Dá se odhadnout, kolik civilistů zemřelo kvůli konfliktu od začátku té plnohodnotné invaze?
23: My teď známe to oficiální číslo právě monitorovací mise OSN. Od 24. února 2022 potvrdila nejméně 16 874 zabitých civilistů, včetně víc než 800 dětí. Ten skutečný počet obětí je ale pravděpodobně ještě vyšší, protože to vyžaduje samozřejmě všechna ta ověřování. Je tu ještě další statistika ruského webu Važnije historie, ta zase zmiňuje nárůst civilních obětí i v Rusku. Podle mezinárodních organizací jako OSN se tahle informace ale obtížně ověřuje, to hlavně kvůli omezenému sdílení informací ruských úřadů právě s těmi mezinárodními institucemi. V tenhle okamžik je ale zásadní, že se bavíme o těch zabitých civilistech, protože ze své podstaty do těchto těch statistik, které se vedou, se nepočítají oběti z řad vojáků na frontě, které tedy ani na jedné straně nejdou prokazatelně ověřit a jsou tedy mnohonásobně vyšší.
14: No a jaká je situace na bojišti teď?
23: My jsme mluvili už o té dlouhodobě zmražené linii fronty, taky o tom stoupajícím významu vzdušného boje, tedy konkrétně dronů, to potvrzují i ty poslední zprávy z dnešní noci. Teď postupně tedy přichází zase ty pravidelné svodky o ruských úderech na ukrajinském území. Nicméně víme třeba, že právě kvůli průniku neznámého bezpilotního letounu aktivovala protivzdušnou obranu armáda v Lotyšsku. Tam síly NATO, jejich stíhačky, ten dron sestřelili ve vzdušném prostoru téhle země, která je v Severoatlantické alianci. Kvůli tomu útoku v noci pozastavilo leteckou i lodní dopravu Finsko ve východní části Finského zálivu podél hranic s Ruskem. A v noci znovu útočila taky Ukrajina. Ta v poslední době zesiluje dronové útoky na infrastrukturu v ruském týlu. Požár po dopadu ukrajinského dronu hlásí v přístavu Ust Luga, to je blízko hranic s Estonskem, právě je u toho Finského zálivu. V celé té oblasti ruská protivzdušná obrana v noci zasahovala proti víc než 50 dronům.
14: Ono se stále bojuje i v Černém moři. Ukrajina kvůli tomu včera přímo oslovila Rusko, co Kyjev vzkázal.
23: O tomhle návrhu, který přichází od Kyjeva, píše agentura Reuters. Ona se odvolává na důvěryhodný nejmenovaný zdroj, pravděpodobně z ukrajinského vedení. Ukrajina podle Reuters poslala Rusku nabídku s návrhem skrze jinou zemi, která tedy funguje jako prostředník, aby obě strany zastavily útoky na civilní cíle v Černém moři. A to tedy s odůvodněním, že to zesílení bojů, která dopadají na ta komerční plavidla, může vyvolat obavy o nejistotu, co se týče globálních dodávek potravin, třeba pšenice nebo obilí celkově. Ukrajina v oblasti Černého moře zároveň v posledních měsících častěji útočí na tankery s ruskou ropou. Kreml zatím tu ukrajinskou nabídku k zastavení úderů nějak nekomentoval, ani se k ní oficiálně nevyjádřil.
14: Tak to byl Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
14: A já bych chtěl jenom upozornit, že tomuto tématu, to jest civilním obětem, ale také průběhu bojů se budeme věnovat my také v pořadu Interview. Hostem bude Martin Novák, reportér serveru Seznam zprávy.
5: Ale to bude až půl hodiny před polednem. Teď je teprve 7 hodin 12 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Ranní plus a přidáme pár praktických rad. I na dovolené nebo na výletě může vaše dítě náhle onemocnit. Co dělat, pokud ho postihnou akutní potíže v Česku, ale daleko od domova? Není nutné se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách je možné navštívit jakéhokoliv praktického lékaře pro děti a dorost, i toho, u kterého není dítě registrované. S podrobnostmi už je teď ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Platí se v takovém případě v ordinaci?
6: Pokud jde o dovolenou v Česku a jedná se o neodkladnou akutní péči, tak ne. Co se rozumí neodkladnou péči, říká zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je to péče nutná k zamezení náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrožit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
7: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
6: Neodkladně poskytnuté ošetření vždy hradí zdravotní pojišťovna, a to bez ohledu na to, jestli zrovna s tou pacientovou lékař smlouvu má a nebo ne.
5: Potvrzují takovou praxi i samotní pediatři?
6: Ano, jak to funguje, vysvětlila praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
4: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
6: Podle Cabrnochové je ale vždy důležité se tam, kde je rodina zrovna na dovolené, s pediatrem předem domluvit. Může se stát, že třeba z kapacitních důvodů pacienta ošetřit nemůže. Pak podle Cabrnochové nezbývá, než se obrátit na spádové lůžkové zařízení anebo pohotovost. Úraz nebo náhlá nemoc může dítě postihnout třeba i na letním táboře. Podle mluvčí organizace Juna.

0: kterou můžou vedoucí volat, pokud si s něčím neví rady. Část zdravotních dotazů odbavují přímo tam. Na linku jsou napojení skaučtí lékaři.
1: S informacemi, které, jak doufám, rodiče nebudou muset využít, byl ve studiu Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky.
0: Díky, naslyšenou.
2: A teď pro vás máme informace z agentur. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelili dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční úvěry za 40 miliard 400 milionů korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamená nárůst o 7%, proti červnu je objem hypoték nižší o 17%. A premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda chce vynaložit na boj proti suchu, včetně nových přehrad, 4 miliardy korun. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Od pondělí začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu.
1: Arcibiskupský palác v Olomouci je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za komunismu pak bylo v budově vězení. Olomoucký arcibiskupský palác patří podle agentury CzechTourism k neobjeveným skvostům České roku 2026.
3: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili Arcibiskupský palác v Olomouci.
4: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v Arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
5: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
6: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
4: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
3: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
4: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
3: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
4: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
3: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
4: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
3: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
4: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
7: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
4: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
7: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
4: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.

0: No a teď v 7 hodin 20, téměř 21 minut se podíváme, na co se dnes zaměřují zahraniční média. A začneme s zpravodajským serverem britské televize BBC. Tam se píše, že životní podmínky na americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln, která je na moři již více než 250 dní, vyvolávají obavy. Tisíce amerických vojáků údajně čelí nedostatku potravin, poruchám vodovodního potrubí, vyčerpání a dalším obtížím. Zákonodárci proto požadují vysvětlení o Pentagonu a vyvíjejí tlak na Trumpovu administrativu, píše BBC.
1: Letadlová loď opustila Kalifornii v listopadu a zamířila do Jihočínského moře. V únoru byla vyslána na Blízký východ v souvislosti s přípravami na útok na Irán. Nasazení, které mělo původně skončit v květnu, bylo opakovaně prodlouženo. Datum návratu doposud nebylo oznámeno, ale ve čtvrtek několik médií informovalo, že se Spojené státy chystají nahradit tuto loď plavidlem USS George Washington.
0: Vojenské zpravodajské zdroje podle BBC dokonce uvedly, že několik námořníků uvažovalo o sebevraždě skokem přes palubu. Dlouhodobý pobyt na moři a podmínky na palubě totiž negativně ovlivňují duševní zdraví posádky. Námořníci si například nemohli více než týden vyprat prádlo a nejedli čerstvé jídlo kvůli nepravidelným zastávkám v přístavech. Námořníkům navíc není vždy povoleno opustit loď.
1: V návaznosti na tyto zprávy sdělil představitel námořnictva stanici BBC, že zaznamenal nárůst hlášených sebevražedných myšlenek, nezaznamenal tento nárůst myšlenek ani pokusů o sebevraždu. Demokratičtí senátoři však požadují, aby ministr obrany Pete Hegseth situaci řešil a armáda například umožnila kongresu loď navštívit, informuje BBC.
0: Historicky horké léto ve Francii nakonec zemi podle serveru Politico přijde na 10 až 15 miliard eur. To odpovídá až polovině procenta francouzského hrubého domácího produktu. Vyplývá tak z odhadu, který zveřejnila ministryně pro ekologickou transformaci Monique Barbitová.
1: Barbitová uvedla, že předběžný odhad, ke kterému doporučila přistupovat s velkou opatrností, vychází z extrapolace nákladů v souvislojících s horkem, které v minulých letech schromáždil francouzský statistický úřad. Dodala, že tato částka by se mohla ještě zvýšit, protože teploty v některých regionech zůstávají výrazně nad sezónním průměrem. Jak připomíná Politico, největší odhadované náklady představují nedávné lesní požáry a pokles zemědělské produkce.
0: Maroko posílilo bezpečnostní opatření podél svých hranic se španělskými exklávami Ceuta a Melilla. Z pohledu Maroka to jsou zase enklávy. Informuje o tom francouzský server RFI. Jde o reakci na nové výzvy, které se objevily na sociálních sítích, které nabádají migranty k pokusu o další hromadný přechod hranic.
1: Zprávy vyzývají k dalšímu pokusu o vstup do Ceuty v sobotu. Zatím není jasné, kdo za nimi stojí. Španělské úřady varovaly, že hranice zůstává uzavřena, a vyzvali lidi, aby se nenechali ovlivnit zavádějícími informacemi šířenými na internetu, připomíná RFI.
0: Marocké ministerstvo vnitra uvedlo, že byla přijata všechna nezbytná opatření, aby zamezilo jakýmkoliv dalším pokusům o nelegální překročení hranice. Varování navazují na události z konce července, kdy přibližně 72 tisíc migrantů přeplavalo kolem hraničních bariér nebo přelezlo vlnolam oddělující Ceutu od Maroka. Podle oficiálních údajů při pokusech o překročení hranice zahynulo nejméně 80 lidí, zatímco organizace na ochranu lidských práv podle RFI uvádějí vyšší počet. Téměř všichni, kdo se tehdy takto dostali do Ceuty, se mezi tím vrátili do Maroka.
1: A ještě se podíváme do britského Guardianu. Ten si všímá, že diplomaté OSN se na přelomu června a července neformálně sešli v keňském Nairobi s cílem vypracovat novou smlouvu o plastech. Předchozí jednání v Ženevě před rokem zkrachovala, protože se nepodařilo dosáhnout shody, zda snížit produkci plastu a zavést globální právně závazné kontroly toxických chemikálií používaných k jejich výrobě.
0: Na začátku tohoto týdne byl zveřejněn nový návrh textu smlouvy. Vedoucí právník v Centru pro mezinárodní environmentální právo však pro Guardian podotýká, že návrh je velmi podobný, ne-li stejný jako ten před rokem, pouze s větším počtem závorek. Dodal, že věda a realita se v něm nepřizpůsobují geopolitickému kontextu.
1: Závorky v textu signalizují neshodu a ve skutečnosti vedou spíše k diskuzi a ne k cíli smlouvy, kterým by měla být ochrana lidského zdraví, píše Guardian. Systém konsenzu OSN vyžaduje, aby všechny země konečnou dohodu podepsaly. Další kolo jednání je naplánované na březen 2027, což podle Guardianu představuje neobvykle dlouhou dobu mezi jednáními. Tolik tedy Guardian, natolik zahraniční tisk.
0: Už ho můžeme dát do závorek a vytknout před ty závorky další téma. Teploty v Česku se znovu pohybují kolem 30. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
2: Dneska ráno jsem byl 6 hodin, protože už horko nemám moc rád, tak jsem šel už ráno, kdy bylo příjemných nějakých 15-17 stupňů ve stínu, se běžou úplně krásně.
3: Běžíme s Jiřím Peroutkou, který je, jak byste se charakterizoval, jste ještě hobík?
2: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
3: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín. To letošní léto, když si chcete jít zaběhat, tak si musíte přivstat.
2: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec. Když běžíte 3 nebo 4 hodiny při tom maratonu, se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě i jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože ten adrenalin máte, chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
4: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
5: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů. Ve stínu při velmi nízké vlhkosti, to je důležitá podmínka.
4: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
5: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už v podstatě tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
4: V 35 stupňovém horku dobíhal svůj první maraton v Praze i Jiří Peroutka.
2: Po závodě jsem asi půl hodiny ležel a chladil jsem si vyloženě krk, protože já jsem dobíhal kolem poledne a to už bylo jako opravdu extrémní vedro ještě v tom městě, tak to už bylo i nepříjemný. Během toho závodu si myslím, že jsem jako podcenil pitný režim. Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
4: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat, říká lékař Pavel Vychodil.
5: Pokud ten člověk je v podstatě s poruchou vědomí, nebo pokud ho vidíme ještě při tom výkonu motá se, jako by byl opilý, tak tam je extrémní riziko, že se bude jednat o heat shock. Jediná pomoc je chladit, stříkat na něj studenou vodu, nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostě radel a zase polévat studenou vodu. Je to jediná pomoc. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
4: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
5: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
4: V IKEMu se starají o pacienty, u kterých došlo po sportovním výkonu v extrémních vedrech k vážnému poškození jater. Asi polovině z nich musela být játra nakonec transplantována.
5: Je to tak jeden pacient ročně, což se zdá relativně málo a víme od svých kolegů z jiných fakultních nemocnic, že oni mají zhruba stejné počty jako my pacientů, kde dochází k buď to poškození mozku nebo k závažnému poškození ledvin. Ta smrtnost těch pacientů je určitě 30 a více procent při heat shocku.
4: Upozorňuje anesteziolog Pavel Vychodil. O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Konflikt v Hormuzském průlivu výrazně proměnil leteckou dopravu a namísto nejrůznějšího letiště světa, nejrušnějšího letiště světa nečekaně vynesl jeden důležitý letecký uzel ve východní Asii. O tom bude řeč po 7:30.
0: Ale v 7:30 si nejdřív letem světem poslechněte zprávy v podání Martina Matějky.
6: Český rozhlas Plus. S Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblasti u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru od České bankovní asociace a banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla, průměrně dosahovala výše skoro 5%. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru, informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a dokonce prázdnina se už nezlepší. Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy ryb, hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Ten se totiž na teplo lépe adaptuje. D2 z Bratislavy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Ostravu na konci dálnice stojí v omezení kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona ze druhého kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na Pražském okruhu se zpomaluje před Ořechem v obou směrech, v Praze ve Kbelské postojíte směrem do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 3,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Nejrušnějším letištěm světa za první půlrok letošního roku je mezinárodní letiště Incheon v Jižní Koreji. Tenhle obří letecký uzel nedaleko jihokorejské metropole Soulu v podstatě viděl na konfliktu v Hormuzském průlivu a na strachu cestujících přestupovat na cestách z Evropy do Asie právě v této neklidné části světa. Více si o tom teď povíme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem, který je toho času v Česku, ale i tak ho zdravím na dálku. Dobré ráno.
8: Přeji hezké české ráno.
1: Ty stejně to pořád sleduješ, tak víš moc dobře, jak si jihokorejský Incheon během letošního půl roku vedl.
8: Popravdě řečeno, já mám Incheon doslova za domem, takže denně tam tu neskutečnou frekvenci letů sleduji.
1: Když jsi v Asii, ne teď.
8: Přesně tak, přesně tak. Tohle letiště je 50 kilometrů od Soulu a odbavilo za prvních 6 měsíců letošního roku přes 38 milionů cestujících. Incheonu ten počet pasažérů roste dlouhodobě. Nicméně tenhle výsledek by nenastal, jak už jste naznačovali, pokud by nedošlo k těm geopolitickým problémům v Hormuzské úžině a tím pádem velkému úbytku pasažérů. pasažérů na letištích v Dauha, v Dubaji a Abu Dhabi, těch největších leteckých uzlech na Blízkém východě. Řada cestujících mezi Evropou a Asií volila proto sice delší, ale bezpečnější cestu právě přes Jižní Koreu. No a Incheon má také ještě jedno prvenství, respektive to není Incheon, to je nedaleké letiště Kimpo v Soulu a to je zase letiště, které provozuje nejvytíženější linku světa. Je to linka mezi Kimpem a ostrovem Jeju. Za loňský rok na téhle trase letecky cestovalo 14 milionů a 400 tisíc lidí.
1: No a ten konflikt v Hormuzském průlivu také ukázal, jak důležitým hráčem na světovém nebi je Čína. Proč?
8: No všechno začíná u Ruska. Rusko totiž zavřelo svůj vzdušný prostor zemím, které se podílejí na ekonomických sankcích za ruskou invazi na Ukrajinu a letadla z Evropy do Asie musí teď letat více přes Čínu, případně přes střední Asii. Čína na tom samozřejmě vydělává, její příjmy z přeletu dopravních letadel nad tím územím samozřejmě několikanásobně vzrostly. Ty letecké koridory nad Čínou jsou teď mimořádně vytížené, nicméně bezpečí leteckého provozu tam pořád zůstává na velmi vysoké úrovni a vlastně se ukazuje, že Peking je v tomto ohledu velmi solidní a dobře předvídatelný partner pro světovou leteckou dopravu.
1: No a dá se vůbec odhadnout, kdy se objem osobní letecké dopravy vrátí do situace před konfliktem v Hormuzu?
8: Všechno se bude odvíjet od cen ropy. Ta cena ropy se rozhodující měrou vždycky propíše do ceny letenek. Letecká doprava se po pandemii COVID-19 vzpamatovávala poměrně pomalu, dlouhodobě, ale nakonec se dostala na ta předcovidová čísla a letecké společnosti vyhlížely rekordní čísla, vyhlížely zlaté časy. Ten konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, ale tenhle proces zase zastavil, cena ropy vyskočila. No a když Írán zaútočil na ty zmiňované letecké uzly v Dubaji a v Dauha, lidé dostali strach a letecká doprava se začala strmě propadat. Takže velká část cestujících po celém světě stále ještě vyčkává, jak dopadne situace v Hormuzu.
1: A velká část cestujících tedy ti přistává téměř za domem. A bude to tak možná ještě déle pokračovat. Tolik tedy náš asijský zpravodaj. David, jakž děkujeme za to. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
0: A kolik je hodin v hezkém českém ránu? Teď je 7 hodin a 37 minut. Nový zabezpečovací systém ETCS si razí cestu českou železnicí. S jeho využitím už vyjel 1 milion vlaků a soupravy absolvovaly 1,70 milionu kilometrů. Další velké rozšíření přijde už v prosinci mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zároveň ale stát osekává původní plány na zavedení ETCS na regionálních tratích. Na téma upozornil a bližší vysvětlení nám doručí Jan Sůra, zakladatel a šéf redaktor odborného serveru z dopravy.cz. Dobrý den.
9: Ráno.
0: Systém měl zvýšit bezpečnost na českých železnicích. Jaká je jeho dosavadní bilance? Osvědčil se nebo jeho provoz provází nějaké zásadní nedostatky?
9: Myslím, že i přes ty obavy, které panovaly při jeho zavádění, jestli systém bude fungovat, tak se ukazuje, že až na drobné výpadky je ta jeho spolehlivost opravdu velká a nejsou s jeho provozem žádné zásadní problémy. Ta spolehlivost se blíží téměř 100% nebo je přes 99%. A
0: já myslím, že řeknete třeba 110%.
9: To možná by řekl někdo jiný, ale ten systém je spolehlivý a ukazuje se, že především na těch hlavních koridorech má smysl a může zabránit při správném používání řadě mimořádných událostí.
0: A pomáhá zavádění ETCS i něčemu jinému, tedy například zvýšení rychlosti nad těch zatím povolených 160 km v hodině?
9: K tomu došlo na některých tratí, například nově na trati Praha Čelákovice Lysá nad Labem, kde byl spuštěn letos a kde v podstatě zavedení ETCS přispělo k tomu, že se může jezdit vyšší rychlostí, než se tam jezdilo bez zabezpečovače. K tomu dalšímu zvyšování rychlostí jsou potřeba jednak úpravy infrastruktury a jednak i úpravy samotného ETCS, kdy se mluví o takzvaných ETCS benefity, které by mohlo na některých úsecích přinést i zvýšení rychlosti. Ale nebude to už nějaký zásadní skok, který přinese jenom ten zabezpečovač. Je to především o úpravě infrastruktury na vyšší rychlosti než 160 km hodině.
0: A když mluvíme tedy o milionu vlaků pod ETCS, je to důležitý milník?
9: Tak je to spíše takový symbolický milník. Myslím, že pro většinu lidí a cestujících je to v podstatě takové těžké si představit to číslo, co to znamená, ale je tady potřeba říct, že v podstatě rok a půl ten systém na těch hlavních trasách s výhradním provozem funguje a až na některé komplikace spojené spíše s lidským faktorem, jezdí ty vlaky bez problémů a přispívá to k vyšší bezpečnosti.
0: No,
9: samozřejmě, pokud se podívám do statistik mimořádných událostí na projetí návěstí stůj, tak tam žádný pokles nevidíme, ale když se podíváme na jednotlivé tratě, tak z těch hlavních koridorů, kde je výhradní provoz, tak ty mimořádnosti prakticky zmizely.
0: No právě, to je právě ten rozdíl, že na těch hlavních tratích tak se ten systém zavádí a bude zavádět i dál, ale co se týče těch regionálních, tak tam se ty plány revidují. Znáte důvod? Jsou to peníze?
9: Ten důvod jsou jednoznačně peníze, protože je potřeba se na tu problematiku podívat z hlediska financí, jak ze strany správce infrastruktury, tedy správy železnic, která potřebuje platit instalaci toho zabezpečovače, tak i ze strany dopravců, kteří si potřebují vybavit vlaky takzvanou mobilní části ETCS, tedy palubními jednotkami, které zvládají jízdu pod ETCS, a obojí je velmi nákladné. Pro představu, do jednoho vlaku instalace ETCS přijde na nějakých 15 až 20 milionů korun v průměru. Kilometr pokrytí ETCS je řádově kolem 3 až 5 milionů podle ceny, a to všechno jsou velké peníze, a samozřejmě otázkou, jestli potřebujeme takhle super bezpečnou železnici i na tratích, kde projede třeba 10 vlaků za den.
0: No, generální ředitel správy železnic Tomáš Todt letos uvedl, že ta revize umožní zabezpečit i tratě, na nichž by instalace toho nejpokročilejšího ETCS mohla ohrozit jejich ekonomickou životaschopnost. Opravdu by se provozování takovýchhle tratí prodražilo tak, že by nemělo smysl je provozovat?
9: Ano, protože u těch málo vytížených tratí v podstatě musíte rozpočítávat ty náklady na instalaci jak té traťové části, tak té mobilní části na velmi malý počet vlaků. Často tam jezdí velmi staré vozy, u kterých by instalace ETCS v podstatě převýšila jejich zůstatkovou hodnotu. A v takovou chvíli objednatel, tedy většinou v případě regionálních tratí kraje, si asi řeknou, jestli má smysl tam posílat vlak a jestli není levnější tam poslat autobus, který, když to přeženu, tak za dva autobusy máte jednu mobilní jednotku do kolejového vozidla. Takže pak je to spíš taková, je to pro ty lokálky spíše likvidační než nějaká udržovací funkce.
0: No, ale jde také o tu bezpečnost, protože místo ETCS se má na regionálních tratích zavádět PZV, jak jsem si přečetl, prostředek zastavení vlaku. Co je to za systém a nakolik je srovnatelný s ETCS?
9: Je to v podstatě výrazně jednodušší systém, ale který nevyžaduje zas tak složité úpravy i toho kolejového vozidla, a měl by za výrazně nižší cenu, za výrazně nižší náklady přinést v podstatě velmi podobný efekt jako zavedení ETCS. Ale samozřejmě to není zabezpečovač pro všechny železniční tratě, je ideální především pro ty regionální tratě s menším provozem.
0: Tak, ale stejně teď nebude hotový, ono se s ním počítá až do vzdálenější budoucnosti, ne?
9: Přesně tak. V tuto chvíli došlo na jaře k revizi celého plánu zavádění ETCS na české železnici, a tím hlavním cílem je pokryt ty nejdůležitější koridory, kde ještě není, a ty nejvytíženější tratě. A v podstatě došlo k nějakému odložení, nechci říct úplně na neurčito, ale o několik let zavádění na ty méně vytížené tratě.
0: No, takže to vypadá, že se ta bezpečnost na tratích, jak si mezi ní rozvírají nůžky, že ty vlaky v regionech můžou být aspoň nějakou dobu o něco nebezpečnější. Tak tolik Jan Sůra, zakladatel serveru z dopravy.cz. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání. Hezký den.
1: Je 7 hodin 44 minut, posloucháte Ranní plus, a my přidáme informace z ekonomiky. Banky v červenci poskytly hypotéky za víc než 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamená nárůst o 7%. Proti červnu se objem hypoték snížil o 17%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Sazba v průměru stoupla na 4,9%, a více se tomuto tématu budeme věnovat po 8 hodině.
0: Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní ranveje byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Tak to jsem osobně moc rád, protože nám po tu dobu opravy létaly ta letadla nad hlavou.
1: Jako Davidu Jakšovi.
0: Ano, přesně.
1: Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů, uvedl Bílý dům. Dovoz dronů z Evropské unie stejně jako z některých dalších zemí bude podléhat 15% celní přirážce.
0: A máme tady další ekonomickou zprávu v detailu. Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny o 35% oproti stejnému období v loni. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo vzdělání.
10: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
11: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
12: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
11: Při scénáři falešného bankéře nebo falešného policisty podvodníci zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří. Ještě víc, pokud jim podvodníci tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
13: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
11: Podvodníci přitom používají i nové praktiky, jak se k penězům lidí dostat. Jde například o takzvaný NFC podvod, kdy útočníci donutí lidi si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu. Díky tomu pak útočník z karty skopíruje data, popisuje Petr Milata z ČSOB.
10: Vybírá z bankomatu ve stejném čase, kdy vy si myslíte, že nějakým způsobem ověřujete tu aplikaci. Je to zrádné zejména v tom, že ty platby jsou v menších částkách, tváří se naprosto normálně a pro tu banku je pak velmi těžké rozpoznat, že se tam děje něco nekalého.
11: Postup podvodníků ale většinou zůstává stejný. Snaží se v lidech vyvolat stres, že přijdou o peníze, a nabízejí rychlé řešení, tedy aby jim lidé peníze na údajně bezpečný účet přeposlali. Úspěšní jsou podle psycholožky Heleny Sovákové i díky tomu, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
14: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížné už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
11: I proto je podle Sovákové nejdůležitější se při nátlaku od podvodníků nejdřív zastavit a promyslet si, jestli skutečně věřit tomu, k čemu lidi nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo kamkoliv přeposílat peníze. Další pomůckou je podle Pavla Šaška z komerční banky ověřit si totožnost volajícího, protože pravý zaměstnanec banky se snadno prokáže.
13: On vám neřekne jenom v rámci telefonu své jméno nebo třeba pozici, naopak vám do vaší bankovní aplikace pošle push notifikaci, vy si otevřete a uvidíte tam moje jméno a kontrolní kód, který si vzájemně vyměníme a tím vlastně nabudíme tu důvěru toho, že hovoříte s bankéřem.
11: Ověřit by si lidé měli i totožnost případného policisty a pokud už nějaké peníze podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: I dnes a hlavně potom o víkendu nás čekají vysoké letní teploty. Na některých místech můžou přesáhnout tropickou třicítku. Informace o takzvaném tepelném stresu v jednotlivých okresních městech, včetně 9denní předpovědi, nově nabízí web vlnyvedere.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zároveň ukazuje vývoj vln veder v Česku od roku 2000. jejich délku a intenzitu nebo třeba počet tropických dní a nocí. A víc si už teď řekneme s klimatologem a jedním z tvůrců webu Pavlem Zahradníčkem, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
15: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Na webu Vlny Veder teď nově najdeme informace o tepelné zátěži v jednotlivých okresních městech. Co všechno se tam člověk o situaci ve svém městě dozví?
15: Já to vnímám trošku široká. My jsme ten web spustili už před rokem, protože jsme viděli, že horké vlny budou jednou z toho největším problémem, které nás v těchto letech čekají. Vlastně lidé obecně, nejen pro ty okresní města, ale obecně pro celou Českou republiku, že tam jsou mapy v rozlišení půl kilometru, najdou ne předpověď klasické teploty vzduchu, kterou vy znáte právě z televize, ale právě tu tepelnou zátěž a tepelný stres, který tedy teplotu, která ovlivňuje vaše tělo a lidský organismus, které může způsobovat i zdravotní komplikace. Když vezmu jeden příklad, ať byste to posluchači představili, tak v Praze v roce 2012, když byly teploty okolo 39 stupňů, tak ta teplota, která vás ovlivňovala, takzvaná ta pocitová teplota, která ovlivňovala vaše lidské tělo, bylo kolem 48 stupňů Celsia.
1: A týká se to, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale týká se to právě toho, jestli jsou ty plochy celé vlastně třeba vyasfaltované, nebo jestli jsou to tvrdé povrchy, nebo jestli je tam zeleň. To všechno zohledňujete v tom měření?
15: Primárně tam jsou zohledněny meteorologické podmínky, protože vlastně ovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale je tam i vlhkost vzduchu, protože když je větší vlhkost vzduchu, tak je to samozřejmě pro to lidský organismus výrazně těžší. Je tam vliv potom, je tam vliv radiace, tedy jak svítí sluníčko, a vliv větru. Potom jsou samozřejmě speciální měřící jednotky, které dokáží zohlednit právě i ten povrch, ale ty se měří přímo v terénu, třeba například různými přístroji, jako se nazývá uliční, který máme na CzechGlobu, který můžete procházet ulice a měříte právě i konkrétně vliv tady tehle povrchu, a tam ty teploty klidně stoupají, ta pocitová teplota, která vás ovlivňuje, i nad 50 stupňů Celsia. Naměřili jsme to během těch největších horkých vln, které jsme teď měli. Ale tady je klasická předpověď téhle teplné zátěže, která spíše kombinuje ty právě ty meteorologické prvky.
1: Já jsem se na to ptala záměrně, protože Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí nám před pár dny ve vysílání říkala, že města se hodně zlepšila v adaptaci na extrémní teploty, že rozšiřují modrozelenou infrastrukturu. Tak když vy měříte poměrně dlouho, týkalo se to všechno i měst a můžete třeba ten progres potvrdit?
15: Můžeme to potvrdit. Více těch zelených prvků a té moderní infrastruktury v těch městech je. Kolega s tím svým přístrojem vlastně procházel různé typy tady té zástavby v různých městech, jak v Brně, tak v Hradci Králové. A tam na velmi krátké ploše je vidět velký rozdíl. Jestli tam máte stromohradí, tak je tam třeba ta pocitová teplota o 10-15 stupňů menší, než pokud jdete třeba po otevřené ulici, kde prostě svítí sluníčko. Není to jenom jako kdyby to zlepšování v rámci České republiky. Já dám krásný příklad z Budapeště, kde v centru Budapeště vznikla nový park právě s těmi zelenými stromy, s modrými plochami, tedy s vodními plochami. A hned vedle stojí jejich meteorologický servis, který měří asi teplotu 200 let. A vlastně tam sklesla teplota o 1,5 stupně Celsia s tím, jak tam vlastně vznikl tenhle park. A ten mikroklima té oblasti se vlastně výrazně tímhle způsobem zlepšilo. Takže tohle už je cesta, která má zlepší ten komfort žití ve městě. Na druhou stranu nemůžete dát úplně všude zelené plochy a nemůžete dát všude modrou infrastrukturu.
1: Na tom vašem webu přibyla také 9denní předpověď tepelné zátěže. Jak přesně s ní může člověk pracovat a co z ní může vyčíst?
15: Ta teplná zátěž na 9 dní dopředu je tam už od začátku minulého roku. My jsme to přidali právě do těch okresních měst, kdy jsme přímo zacílili i na ty okresní města, protože je to pro ty uživatele jednodušší se podívat na graf vývoje. Takhle vidí tu předpověď na 9 dní, jak pro ty města, tak tedy celkově. A tam, když vidí dopředu, podívejte se, za 3 dny máme silnou teplnou zátěž, to znamená, budou ty podmínky pro lidský organismus horší, tak zaprvé lidé může upravit svůj program, ale hlavně by měli upravit program nebo připravit se na to zdravotníci, protože máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, výjezdu záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Třeba v roce 1994 během jedné z horších vln Veder umřelo přes 300 lidí navíc oproti standardu, takže ta zátěž tam je posledně větší. Takže by se měla připravit hlavně zdravotní systém, může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A Samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde o lidi, kteří pracují venku, anebo i v kanceláři, pokud tam nemáte klimatizace. Takže jde o to připravit se na to, že za 2-3 dny bude ta velká zátěž a upravit proto ten svůj program anebo ty pracovní podmínky.
1: Pane Zahradníčku, už jenom velmi stručně prosím, v pondělí by měla začít fungovat Národní koalice proti suchu. Mohla by využít i ona vaše data, nebo byli jste přímo třeba oslovení?
15: Oni většinou využívají naše portály jako intersucho.cz, který se samozřejmě k tomu suchu hodí podstatně více a v minulosti jsme s touhle koalicí spolupracovali a ty data z intersucha jsou k tomuhle využívány. Samozřejmě data z VLNWDR se dají nebo z FireRisku, který zase předpovídá požární riziko, všechny jsou k tomuhle dispozici a může je kdokoliv používat, i včetně státní správy, i včetně koalice boje proti sucha.
1: Tvůrce webu Pavel Zahradníček byl naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.
15: Já moc děkuju, mějte hezky, nashledanou.
0: A teď necelých 5 minut před 8 hodinou se dostáváme k rannímu komentáři. Ten dnešní připravil komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland a zamýšlí se nad tím, proč mírový plán pro Gazu čeká takzvaně v předsíni.
16: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamas návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát. Netanyahu nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale ověřovacích mechanismech. A odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Iránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Iránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
0: Je 8 hodin, pátek 14. srpna, tohle je Ranní plus a dobrý den a dobrý poslech vám přeje Čárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
7: Český rozhlas plus.
1: A čím vás chceme oslovit dál? Jak se zdražení hypoték promítá do celkové dostupnosti bydlení v Česku?
0: Takzvaný dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Proč?
17: Když jsme ten dětský certifikát připravovali, tak jsme mysleli na některý typ úmyslných závažných trestných činů, ale vypadly nám tam méně časté trestné činy typu mučení.
1: A proč se stalo i v České republice ze sucha politické téma?
0: Nejdřív ale zprávy, které připravil Martin Matějka.
6: Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že fungovat má od pondělí. A koalice pro boj se suchem už se scházela v roce 2018, kdy Česko taky zažívalo vlnu veder. Zasedali v ní ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí. Na nové strategii se mají podílet hlavně rezorty zemědělství a životního prostředí, říká Babiš.
18: Každé to ministerstvo má jasné plány, jak řešit vodu, no a potom je tam ta legislativa na ty vodní díla, no a potom je to samozřejmě vyjednávání i o rozpočtu, kde je potřeba, aby v rozpočtu byly peníze na všechny potřeby, které teďka budeme mít.
6: Vláda má podle Babiše na opatření vyhradit 4 miliardy korun třeba na zdražování vody v krajině nebo výstavbu přehrad. Ministerstvo zemědělství má taky vypracovat plán výstavby nových vodních nádrží. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. V volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Kauna Benface, tedy hrabě z tváří popelnice. Pro něj hlasovalo necelých 9,5 tisíce voličů. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. A postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
6: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušní poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestném rejstříku pracovníka něco změnilo.
20: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
6: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Laurentem Nunezem a požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. A Francii letos zužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
21: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 4 oběti, informovaly o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 000 domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Chanchom. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
2: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
4: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
5: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
4: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: D2 z Bratislavy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Ostravu. Na konci dálnice stojí v omezení kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona z druhého kilometru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se zastavuje, nesouvislá kolona pokračuje až na konec omezení v Brně ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na pražském okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se jede pomaleji v okolí Barrandova. Omezení brzdí provozu sjezdu na letiště v Lipské ve směru z Prahy se popojíždí z konce okruhu od sjezdu na Evropskou. Zdržení asi 20 minut v opačném směru se zastavuje na konci D7. Na 3. kilometru tam je to asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 8 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Trh s hypotékami v Česku v červenci zpomalil. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než o měsíc dřív. Ukázala to aktuální data Hypomonitoru České bankovní asociace. Podle nich vzrostla taky průměrná hypotéční sazba, a to na 4,9%. Podrobnosti provereme s hlavním ekonomem České bankovní asociace Jaromírem Šindelem. Dobré ráno.
22: Dobré ráno.
1: Proč podle vás ten objem nových hypoték poklesl? Je to třeba běžné v létě?
3: Tak určitě jeden 16% pokles odráží klasický červencový útlum hypotečního trhu, ale vlastně, když se podíváme i na červnová čísla, červencová, tak vlastně potom odstranění těch sezónních vlivů se pohybujeme okolo 30 miliard nových hypoték, což je tedy mnohem méně, než jsme viděli na jaře, kdy vlastně jsme viděli dva efekty předzásobení, ať už to bylo kvůli přísnějším kritériím centrální banky pro takzvané investiční hypotéky, tak ten druhý faktor byl také to, že nám začaly růst tržní úrokové sazby a klienti vlastně poptávali nové hypotéky nebo refinancovali ještě za nižší úrokové sazby, aby se vyhnuli těmto vyšším úrokovým sazbám. Hmm. Ale když se podíváme vlastně na ty poslední čísla z června, z července, tak se stále pohybujeme mírně nad úrovněmi, které jsme viděli v závěru loňského roku.
1: Čili myslíte si, že opravdu do toho promluvil ty investiční hypotéky, u kterých Česká národní banka zpřísnila v dubnu pravidla?
3: Ještě nemáme podrobnější data, ale pravděpodobně ano. Když se podíváme vlastně i na průměrnou výši hypotéky, tak ta v posledních dvou měsících klesá. Poté, co vlastně na jaře vystoupala výrazně na 4,8 milionu korun, tak v červenci se ta čísla dostala pod 4,6 milionu korun. A když se podíváme vlastně na analýzu o finanční stabilitě z centrální banky, kterou publikovali v červnu, tak tam bylo vidět, že vlastně hypotéky, které se pořizují na další než první bydlení nebo na pronájem, tak mají průměrnou výši hypotéky vlastně vyšší, než je tomu u klasické hypotéky na vlastní bydlení. Takže to vlastně nám indikuje, že tam ty investiční hypotéky vlastně po té, co se výrazně asi pravděpodobně předzásobily na jaře, tak jsme tam viděli pokles.
1: Podle ČSOB indexu byty ve druhém čtvrtletí zdražily meziročně o víc než 11% a rodinné domy zhruba o 8,5%. Jaký mají tedy teď vliv na trh s hypotékami ceny nemovitostí?
3: No, ačkoliv jsem zmínil, že ta průměrná výše hypotéky klesla v posledních dvou měsících, tak se stále opět drží nad těmi úrovněmi, které jsme viděli v závěru loňského roku a vlastně je to stále, ty ceny nemovitostí se nám promítají v posledních letech výrazně do průměrné výše hypotéky a vlastně i následně do průměrné měsíční splátky. Ta se vlastně, když se podíváme, tak průměrná měsíční splátka se sice udržela po 26 tisíc korunami, ale kdybychom si tam vzali průměrnou výši hypotéky roku 2021, tak by průměrná splátka hypotéky vycházela okolo 15 tisíc korun, takže vidíme, že vlastně ten trh nemovitostí, jak poptávková, tak převážně nabídková strana, která tlačí ceny výše, se promítá vlastně výrazně i do hypotečního trhu.
1: Zmínili jsme taky rostoucí hypoteční sazbu. Proč se v posledních měsících zvyšuje? Souvisí to i s tím, že základní úroková sazba České národní banky je teď na 3,75%?
3: Do jisté míry to odráží snahu centrální banky vlastně bojovat s jádrovou inflací, ale výrazněji se do toho propisuje to, co trh čeká, že centrální banky budou dělat v následujících měsících či kvartálech. Vidíme tam vlastně ty tržní úrokové sazby na třetiletých nebo pětiletých splatností se pohybovat výrazně výše i nad úrokovou sazbou centrální banky. Vidíme, že jsou okolo 4,4% a to je něco, co tlačí vlastně pozvolně i ty hypoteční sazby výše. Ono tam vychází, že v průměru se ty hypoteční sazby v tom dlouhodobém průměru pohybují asi 1% bod nad těmi tržními úrokovými sazbami a ty bohužel stále stoupají i kvůli tomu, že vlastně stále nám pokračuje konflikt s Íránem, což má negativní dopad na ceny energií i v našem regionu. Takže to jsou faktory, které se tam promítají a v České republice stále vidíme vlastně inflační tlaky. Když se podíváme na poslední červencová čísla o inflaci, tak ta sice meziročně se drží pod inflačním cílem centrální banky, ale to na pozadí, co se odehrává, vlastně tak ten pokles je způsobem převážně cenami potravin, regulovanými cenami energií, ale ta poptávková jádrová inflace se drží okolo 3% meziročně v tom červenci. Takže to jsou faktory, které drží ty tržní úrokové sazby výše a na to postupně vlastně reagují i ty hypoteční úrokové sazby.
1: Pokud teď lidé refinancují, tak o kolik se jim může splátka hypotéky prodražit, když se sazba zvyšuje?
3: Tak záleží, o kterých klientech se bavíme. Samozřejmě klienti, kteří refinancují hypotéky nebo končí refixace hypoték, které si brali v tom období velice nízkých úrokových sazeb, tak tam ta měsíční splátka se navyšuje a ne úplně o malé částky. Na druhou stranu je nutné si vzít do úvahy to, že vlastně mezi těmi lety 2026 nebo roku 2021 jsme viděli výrazný nárůst průměrné mzdy, takže ten dopad do těch měsíčních splátek do mzdy je relativně zvládnutelný pro většinu domácností, nevidíme nějaký výraznější negativní dopady a samozřejmě na druhou stranu máme i klienty, kteří se refinancovali nebo jim končí fixace z toho období, kdy si brali hypotéky v období vyšších úrokových sazeb, kde vlastně mohli získávat nějaký benefit z nižší úrokové sazby, ale ten se postupně vlastně vytrácí s tím, jak roste i vlastně ta průměrná hypotéční sazba v posledních měsících. Takže to vlastně to refinancování těch hypoték z toho období vyšších úrokových sazeb už není tak, nemá tak pozitivní dopad na klienty, jako to mívalo vlastně, dejme tomu zvláště na přelomu loňského a letošního roku.
1: Říká Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
3: Já děkuji za pozvání, přeji krásný den.
1: A nejen o tom, jaký vliv mají drahé hypotéky na dostupnost bydlení, budu v dalších minutách mluvit s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Dobré ráno i vám.
8: Dobré ráno.
1: Stává se vlastní bydlení nedostupným už i pro středně příjmové rodiny, případně do jaké míry to má vliv i na dostupnost nájemního bydlení?
8: Tak neřekl bych, že se stává nedostupným, ono už vlastně několik let nedostupné je i pro střední třídu, řekl bych, že asi už i pro vyšší střední třídu. Teď se vlastně standardně bavíme o tom, že ve větších městech už ty příjmy opravdu musí být opravdu jako nadstandardní, aby vůbec bylo možné tu hypotéku získat, což znamená, že vlastně typicky mladé domácnosti se potom uchylují spíše k tomu jako nájemnímu bydlení. Vlastně v tuhle chvíli už vlastně víme, že více mladých lidí ve městech už teď bydlí v nájemním než ve vlastním bydlení, přestože to není jejich preference, jak vlastně nám jako říkají jiné čísla, tak oni by vlastně preferovali spíš bydlet ve vlastním, kvůli tomu, jak jsou nastavené nájemní vztahy, ale vlastně to, že bydlení je potom do značné míry vlastně investiční, protože vlastně ten, kdo může kupovat byty, jsou pořád třeba různé investiční fondy nebo

0: ji vzít někdo, kdo by na ní případně neměl.
1: Ano, ano. A tak to typicky mají nastavené i ty banky, což z jejich pohledu samozřejmě dává smysl. A dává smysl, že si lidé berou jenom takové hypotéky, vlastně na které pak zvládnou uplatit. To, co se vlastně většinou stane teď té střední třídě, je, jak jsem zmiňoval, že tu hypotéku ani vlastně nedostanou. To znamená, že vlastně nemůžou vlastně se dostat do problému se splácením, protože ty nové hypotéky jsou zkrátka jako velmi nedostupné už od začátku.
0: Na začátku července schválil Senát novelu zákona o podpoře bydlení, což Platforma pro sociální bydlení ocenila. Komu by měl zákon pomoci?
1: Tak to byla vlastně novelizace, zákon už byl schválený za minulé vlády a ten zákon má vlastně dva cíle, nebo dvě takové cílové skupiny. První z nich je právě nějaká jako širší střední třída, která má pomáhat skrz poradenství vlastně na obcích, což mají vzniknout takzvaná kontaktní místa pro bydlení, která mají lidem třeba pomoct najít vlastně vhodnou pomoc ve chvíli, kdy se dostanou do nějakých vlastně problémů, typicky třeba s placením nájmu nebo s placením energií a tak podobně, protože my vlastně víme, že často lidé v České republice, přestože mají problémy a přestože tady existuje systémová pomoc, tak si oni jako nežádají, takže vlastně tam se trošku snižuje práh té pomoci, řekněme. A druhý nástroj je to takzvané bydlení s garancemi, které je zacílené vlastně na 160 tisíc lidí, kteří jsou v České republice v bytové nouzi. To znamená, že jako nebydlí, jsou typicky na ubytovnách, v azylových domech a tak podobně, a těm vlastně má skrz takový jako systém garancí pomáhat získat standardní bydlení. A ten systém garancí funguje tak, že vlastně majitel nebo majitelka, kteří mají třeba prázdný byt a bojí se ho pronajmout, tak se můžou domluvit s obcí, že oni ten byt pronajmou. Ta obec jim vlastně bude garantovat, že kdyby tam byl nějaký problém nebo kdyby se tam třeba neplatil nájem, tak oni to jako vyřeší a výměnou za to vlastně ten byt přestane být prázdný a oni ho vlastně pronajmou někomu z těch 160 tisíc lidí, co jsou v bytové nouzi. To je vlastně ten plán.
0: Tuším, že podobný projekt rozjeli v Brně, že vlastně už nějaké známky toho, že by to mohlo fungovat, máme. Nicméně zajímalo by mě, říkal jste, už je to tedy zákon, který schválil se za minulé vlády, teď se novelizoval. Jsou připravené podmínky pro to, aby mohl dobře fungovat v praxi?
1: No, ono by bylo vlastně nejlepší, aby se přesně trochu jako nechal rozjet. Ona ta legislativa je hodně složitá. Na tom se vlastně shodují všichni, že rozjet něco takového je vlastně hodně náročné. Spousta lidí tomu zákonu příliš jako nerozumí. A vlastně je to velmi jako nové pro Českou republiku, protože, jak jste zmiňovala, ono vlastně třeba nějaké pilotní projekty máme, například v Brně, ale i v řadě dalších měst, ale jsou to pilotní projekty, obce si na to musí zvykat. Takže ten zákon už vlastně funguje, fungují ty kontaktní místa pro bydlení do nějaké míry, samozřejmě se to jako rozjíždí, trvá to. Teď by vlastně bylo potřeba, aby se ten zákon chvíli nechal vlastně jako běžet a aby se na to ty aktéři v něm, to znamená obce, úřady práce a tak podobně, mohli připravit vlastně na jeho realizaci a vlastně aby je vlastně jakoby systém nechal chvíli vlastně pracovat a nechal to fungovat. Aby se vlastně jako všichni měli možnost ty svoje role naučit a rozjet to naplno.
0: Platforma pro sociální bydlení ale tvrdí, že je chyba, že se klíčové kompetence přesunuly z kontaktních míst na úřady práce. Proč? Nejsou to právě pracovníci úřadu práce, kteří mají k agendě nejblíž a není tedy nejdřív před tou kritikou čas na to, jak jste sám říkal, nechat ten systém rozjet, aby se ukázalo, co funguje a co nefunguje?
1: No, tak původně ten systém byl právě narýsovaný tak, že vlastně tu agendu toho bydlení, té podpory bydlení, měly dělat obce. Což nám přijde vlastně jako nejlogičtější, protože obce mají typicky vlastně hodně blízko k těm svým jako občanům, občankám. Lidi jsou tam jako zvyklí chodit třeba jako a říkat si o podporu. A často vlastně zároveň obce mají svůj vlastně bytový fond. Takže oni vlastně vědí, koho můžou podpořit, jakými nástroji. Takže za nás ten přesun na ty úřady práce, které ano, mají vlastně, často je to jako stejná klientela, když to tak řeknu, ale zároveň úřady práce jsou často spíš takovou jako kontrolující institucí, než jako, že by měli zkušenost s nějakým rozšířeným poradenstvím, tak za nás je ten přesun spíš špatně, ale zároveň vlastně potvrzuju, teď vlastně zákon nebo tu novelu už podepsal prezident, takže v tuhle chvíli nemá smysl vlastně se o to nějak jako dál přesně jako přetahovat, kde to má být, ale vlastně má smysl říct dobře, tak teď se to vlastně zase změnilo se to jako po druhé vlastně za jeden rok a teď to tedy má smysl nechat rozjet a uvidí se, jakým

0: způsobem to bude fungovat.
1: A určitě o tom budeme dál v našem vysílání mluvit, třeba také s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
2: A v 8 hodin 21 minut se na chvíli zabydlíme v čerstvých zprávách. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. A švédský parlament schválil snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Děje se také měsíc před parlamentními volbami. Zákon vstoupí v platnost 10. září. A ještě jedna důležitá aktuální zpráva. Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. Obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách v anglickém městě Clacton-on-Sea. Před malou chvílí zveřejnila volební komise výsledky, podle kterých získal lídr pravicově populistické strany Reform UK Farage přes 22 tisíc hlasů. Jeho hlavní vyzývatel byl komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrabě z tváří popelnice. Získal téměř 9,5 tisíce hlasů. Situaci v Británii sleduje Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Pěkné dopoledne.
2: Tak na začátku července Farage sám rezignoval, pak ale ve stejném volebním obvodě kandidoval a znovu vyhrál. Proč vůbec to všechno?
3: Ono to může vypadat nelogicky, ale logiku to má, přinejmenším z pohledu Nigela Farage. On totiž čelil a čelí dál obvinění, že nepřiznal dar od sponzora, který je v Thajsku žijící miliardář, podnikající v kryptoměnách, a ten mu věnoval v přepočtu 120 milionů korun a celou tu věc začal šetřit dozorčí orgán, jestli tedy porušil nebo neporušil pravidla poslance. No a těmi volbami se chtěl Nigel Farage jakoby očistit. On už před těmi volbami říkal, lidé, tedy voliči, sami rozhodnou o tom, jestli jsem vinen nebo nevinen, a nebude tak činit establishment nebo třeba, jak on říká, mainstreamová média.
2: No a reagoval už Nigel Farage na výsledky voleb? Pokud vím, tak on se toho vyhlašování ani osobně nezúčastnil.
3: Nezúčastnil se, ale reagoval už nad ránem, když ještě ty výsledky oficiálně nebyly oznámené, ale on řekl, že tedy ti lidé byli jeho soudci, ne establishment, a ti lidé dali podle něj jasně najevo, že mu věří, že se postavili elitám. A co je poněkud paradoxní, tak on za zástupce elit, zástupce establishmentu označil i tu parodickou figuru, která si říká Count Binface, což je komik Jonathan Harvey, a tento tvrzení označil za velmi absurdní.
2: No ale proč vlastně nepostavili své kandidáty hlavní britské politické strany?
3: Protože na té Farageově v úvozovkách očistné kampani se prostě odmítli podílet. Ale otázka je, co bude dál, protože teď tedy Nigel Farage se vrací do parlamentu, což se předpokládalo, ale znamená to také to, že to vyšetřování toho sporného finančního daru se zase obnoví, a v krajním případě to může vést k tomu, že mu ten mandát v tom městě Clacton-on-Sea bude odebrán, ale to je další vývoj.
2: No, přestože vítězem voleb je Nigel Farage, tak ta parodická postava hraběte z tváří popelnice, jak jsme řekli, získala skoro polovinu hlasů, co on, což není úplně nový fenomén, tyhle zdánlivě komické figury, které kandidují Británii ve volbách, ale tuším, že pro toho odpadkového mimozemšťana to je rekord, ne?
3: No to bez pochyby. On naposledy se postavil také v doplňovacích volbách v Makerfieldu, což je volební obvod, ve kterém se do parlamentu vrátil Andy Burnham a potom se mohl stát předsedou britské vlády, ale tam dostal opravdu zlomeček pár promile hlasů. Teď opravdu těch 9,5 tisíce je rekord, který kdy dosáhl, ale ono to není vlastně vůbec nic tak neobvyklého tady takové parodické postavy v těch britských volbách už kandidují tradičně, už k ním vlastně patří. Začalo to v 80. letech, kdy začala kandidovat strana, která si říká Official Monster Raving Loony Party, což se dá přeložit něco jako oficiální strana šílenců. Nakonec 3 kandidáti za tuto stranu v uvozovkách kandidovali také v tom přímořském městě.
4: Třeba Baron von samotný komik.
3: Je to tak a on vlastně už ten komik Harvey kandidoval v předchozích volbách jako Lord Buckethead, kdy nosil na hlavě takovou rouru od kamen. To jsme ho mohli vidět po boku Therese Mayové, Borise Johnsona a já si skoro myslím, že Nigel Farage se nebude účastňovat nebo nezúčastnil se už toho vyhlašování výsledku právě proto, aby nevznikly fotografie, jaké má Andy Bannon, jaké má Therese Mayová, jaké má Boris Johnson, že mu k vítězství gratuluje někdo, kdo má na sobě skafandr a na hlavě něco, co vypadá jako odpadkový koš. Ale k britské politice to prostě patří.
4: Tak psi v příspěvku Jaromíra Marka štěkali, ale karavana Nigel Farage kráčí dál. Jaromíre, děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Více o těchto excentricích uslyšíte i v četbě Lišky pod Big Benem, kterou chystáme do radioknihy už brzy. Teď ale k jinému tématu. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zamezit dětský certifikát. Ten ale asi ještě čekají změny. Chystá je Ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
5: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Českému rozhlasu.
6: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti 2x odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
5: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
7: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
5: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český scout Barbora Trojak.
8: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
5: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
9: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení. A z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
5: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
10: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
5: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: V 8 hodin 30 minut si poslechněte stručné zprávy v podání Martina Matějky.
11: Český rozhlas Plus.
12: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 800 milionů korun, to je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala výše 4,9%. Muž obviněný z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny Luigi Maggiore dnes stane před federálním soudem kvůli případům takzvaného stalkingu. Obě strany požádaly, aby se slyšení konalo bez poskytnutí podrobností. Žalobci argumentovali stalkingem, protože pro Maggioreho požadovali trest smrti. Soud obvinění z vraždy odmítl, stalking podle něj není násilným trestným činem. V Americe začíná soud s Dwaynem Davisem. Obviněný je z vraždy jednoho z nejznámějších rapperů Tupaca Shakura. A podle prokuratury vedl skupinu mužů, kteří v roce 1996 hudebníka zastřelili z jedoucího auta v americkém Las Vegas. Davis se k tomu, že autem jel, přiznal ve svých memoárech. V Nevadě může být pachatel odsouzen z vraždy, i když někomu s vraždou pouze pomohl. Nad tím, kdo zabil Tupaca, se spekulovalo skoro 30 let. Na pražském letišti Václava Havla skončil opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes se na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. A na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. A průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, to je meziročně o 1/5 méně. Na vině je podle agrární komory především nedostatek srážek a taky horko. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje nesouvisle až nakonec omezení v Brně na 196. kilometr. Na D2 z Bratislavy směrem do Prahy stále překáží porouchaný kamion za sjezdem na Bratislavu na konci dálnice a blokuje pravý pruh v omezení a kolona se táhne od 2. kilometru. A v Praze na pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalej za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
11: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 3 minuty po 8:30, skoro už 4 minuty. Ze sucha se stalo politické téma. Premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestián ještě před skončením vládních prázdnin vyjeli na Slapy, aby tam oznámili, že od pondělí začne znova fungovat Národní koalice proti suchu. Vláda chce na boj proti suchu, včetně nových přehrad, uvolnit 4 miliardy korun. Opozice kabinet kritizuje, podle ní měl být už dávno svolán krizový štáb a měly přijít systémové kroky. Příští středu chce ODS představit katalog opatření pro zadržování vody a zvládání sucha. Naším hostem je Vratislav Dostal, politolog a novinář z Aktuálně.cz. Dobrý den.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Proč se podle vás dostalo sucho a horko do popředí zájmu politiku právě teď? Protože ta první vlna veder začala už v květnu a vrcholila koncem června. A to, jestli si dobře vzpomínám, zůstávalo na politické scéně prakticky bez povšimnutí.
13: No pro mě je to taky záhada. Já se divím tomu, že to téma není předmětem zájmu politiků vlastně po celý rok ale už několik let by to mělo být předmětem zájmu, a dokonce je to jeden z příkladů, kde by se ta politická reprezentace bez ohledu na to, jestli jsou zrovna v součástí koalice nebo v opozici, měli dohodnout na nějakých skutečně systémových a dlouhodobých strategických opatřeních, protože je to v zájmu všech a vlastně to není svým způsobem politický téma. Byť víme, že Petr Macinka se začátkem roku prohlásil, že klimatická krize tím, že motoristé se stali součástí vlády, skončila.
2: No a je na místě současná kritika opozičních stran na adresu vlády, protože ani během jejího mandátu se nepodařilo začít stavbu nějaké přehrady nebo to posunout nějak opravdu významně, a třeba ten program Dešťovka na využití odpadní vody skončil v roce 2021.
13: Jo, tak to téma Dívejte, tak v Evropě zpravidla ty témata, které souvisí se životním prostředím a s ekologií, tak jsou prioritou spíš levicových stran, respektive případně zelených stran. Jak víme, levice u nás de facto neexistuje v troskách. Strana zelených taky neexistuje, není relevantní silou na politické scéně a ta pravice má prostě ambivalentní vztah k těmto tématům a podle toho to taky vypadá.
2: No, když jsme u levicových stran, tak mezi nimi by se částečně mohli počítat Piráti. Oni navrhli, že aby stát stanovil povinné plány třeba pro zvládání veder v nemocnicích a domovech seniorů nebo dobrovolné registry osamělých a ohrožených lidí. Ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum nám v tomto směru řekl.
14: Snažíme se přes sociální sítě informovat právě tuto veřejnost, pokud plánují lékaře, aby si vybrali, dejme tomu, nějaký dopravní prostředek s klimatizací, aby si tu cestu naplánoval, aby nebyl nikde na sluníčku. Snažíme se právě informovat i přes zdravotnická zařízení, přes sociální zařízení. Současně dáváme informace zřizovatelům těchto zařízení, aby počítali s tím, že budou potřebovat v rámci té své péče v současné době, dejme tomu, více mobilních zařízení, co se týče klimatizace, tak aby zastínili místnosti a současně, aby více dbali na to, že právě tyto rizikové skupiny musí dodržovat pitný režim. A ta druhá rovina, jde tu o nějaké jakoby strategii, jasný plán, takže v současné době se snažíme adaptovat plán pro zvládání zdravotních dopadů extrémního horka ze vzduchu. Vychází to z Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, kde mimo jiné třeba jsou konkrétní nástroje, jako je systém včasného varování a koordinace. Tady vidíme už, že část se toho adaptovala, protože od 1.7. tohoto roku se nám změnily výstrahy od Českého hydrometeorologického ústavu. Mm-hmm. A současně k těmto výstrahám jsou ta doporučení o tom, jakým způsobem ochraňovat své zdraví.
2: Tak když teď slyšíme Matyáše Fošuma a ty kroky, které vláda a její podřízené úřady dělají ohledně tedy otázek spojených s horkem, tak se asi nedá úplně říct, že by kabinet na ten boj s horkem a suchem úplně rezignoval. Nebo ano, pane Dostále?
13: No já myslím, že ta debata vůbec o tom celém tématu by měla být hlubší, jo, protože na jednu stranu jsme takom slyšeli, že je potřeba se nějakým způsobem adaptovat, připravovat a nějakým způsobem reagovat na ty dopady, ale otázka je, jestli je, a k tomu tady vůle prostě politická není, zdali není skutečně už na čase se tím zabývat v nějakým širším a hlubším rámci a nejenom reagovat na ty dopady. Jo,
2: a ty myslíte dílčích, konkrétně?
13: V nějakých dílčích segmentech.
2: Co tím myslíte přesně?
13: No já si myslím, že jako například motoristé tvrdí, že s tím, že se planeta otepluje a že ty změny počasí jsou takové, jaké jsou, takže se de facto s tím nedá nic dělat. Ale myslím, že to samo o sobě, tady tato výchozí pozice je mylná. Ale na druhou stranu politicky je to tak, že de facto ty síly a ty strany, které by mohly na to reagovat nějak fundamentálněji, tak ty prostě v České republice jsou irrelevantní.
2: Pojďme ještě k dalšímu tématu tohoto rozhovoru. Příští týden se po vládních prázdninách znovu sejdou ministři a primárně budou projednávat rozpočet na příští rok. Jak náročný to bude úkol? Co si budou muset ujasnit?
13: Předně bude vlastně svým způsobem lze říct, že to je bude první rozpočet současné vlády. To znamená, že se poprvé v celku jednoznačně a naprosto otevřeně a explicitně ukáže, kde jsou její priority a kam bude směřovat své výdaje a kam naopak ne. Takže v tomto ohledu sám jsem na to zvědavej. Všichni ministři by se měli postupně scházet s ministryní financí a do konce prázdnin bychom v tom měli mít úplně jasno a myslím si, že to bude jako pozoruhodná podívaná svým způsobem.
2: No, vláda bude chtít ve sněmovně přehlasovat prezidentské veto k zákonu o rozvolnění rozpočtových pravidel. Kdyby to neudělala, tak by prý musela z roku na rok snížit schodek pod 150 miliard korun. Bylo by to reálné?
13: To je otázka asi na ekonomii, ale myslím si, že že samozřejmě vždycky je to otázka priorit. Vždycky je to otázka priorit a každá vláda si nějakým způsobem musela poradit s tím, že se pohybuje v určitým rámci a pravděpodobně nelze do nekonečna, pokud jde o výdaje, ten rámec jako měnit a nějakým způsobem prohlubovat.
2: No a co dalšího kromě rozpočtu ministry čeká? Jaké zásadní otázky budou muset po návratu na úřady řešit?
13: No tak těch témat je spousta, ale já si myslím, že ještě možná podstatnější je to, že postupně končí prázdniny, tak se blížíme k termínu senátních a komunálních voleb. A kromě toho, že teda se bude nastavovat reálná politická agenda a budeme vědět, na čem pracují jednotlivá ministerstva, tak především to bude to všechno součástí politické kampaně. A ta už de facto se rozbíhá, například Andrej Babiš se chystá na konci týdne do Frýdku Místků. Myslím si, že to už je prostě jako zřetelně to vlastně přiznání toho, že začíná kampaň a blíží se volby.
2: Tak tolik Vratislav Dostál, politolog a novinář z Aktuálně.cz. Děkuji vám, naslyšenou.
13: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Je 8 hodin 41 a půl minuty, posloucháte Ranní plus a míříme do zahraničí. Francouzští hasiči hrozí v září stávkami a demonstracemi. Stěžují si na nedostatek lidí i strojů na boj s lesními požáry. Zklamaní včera v Paříži opustili jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem, od kterého prý nedostali konkrétní odpovědi. Detaily má náš francouzský zpravodaj Marcel Faltis. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Marceli, co konkrétně hasičům vadí a na co si stěžovali po jednání s ministrem vnitra?
15: Hasiči jsou nespokojení dlouhodobě, ale ta letošní sezóna lesních požárů pro ně byla takovou poslední kapkou. Vadí jim například to, že nemají moderní ochranné pomůcky a upozornili na to, že se několik z nich kvůli tomu nadýchalo při hašení toxických zplodin. Takových případů navíc přibývá, protože se rozšiřuje i plocha, kterou plameny spálí, řekl mluvčí 9 hasičských odborů Xavier Boa.
16: Chybělo nám naprosto všechno v boji proti lesním požárům v oblasti Gironde. Lidi i stroje. Za posledních 10 let jsme přišli o 1000 strojů proti požárům. Dřív jsme bojovali s ohněm na jihu a jihozápadě Francie. Teď jsou požáry i v centrální části země. A existují i výjimky. Před pár dny hořelo dokonce i na severu, v oblasti Pas-de-Calais.
15: Boa to řekl po jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem v Paříži. Ministr sice slíbil více peněz a předložení příslušné legislativy, která má zlepšit ochranu hasičů, podle odborů ale nebyl schopný jim dát žádný konkrétní závazek. Pokud podle hasičů nepřijde s novelou zákona o civilní ochraně na začátku září žádné překvapení, tak plánují vyjít do ulic.
1: Jsi řekl hezky, že to byla poslední kapka, to jednání s ministrem vnitra, tak jaké protestní akce na konec září plánují hasiči?
15: Má to být stávka, která je naplánovaná teď na 29. září a kdy budou hasičské sbory fungovat v omezeném režimu, ale tak, aby mohly být připraveni případně zasáhnout v případě požáru. Zároveň taky hasiči plánují 3denní protest na náměstí Republiky v centru Paříže. Na konci září už by mělo být po letošní sezóně lesních požárů, která se do francouzské historie zapsala jako jedna z těch nejhorších. Například požár v oblasti Gironde sežehl přes 42 000 hektarů a byl to nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Letošní ohně jsou taky výjimečné v tom, že začaly tak brzo, anebo že se rozšířily právě na území, kde to dřív nebylo běžné, jako je třeba střed Francie.
1: A jak velkou rozlohu tedy spálily požáry ve Francii a jak jim chce do budoucna vláda zabránit?
15: Spálili přes 100 000 hektarů porostu, převážně lesního, a to už od začátku roku, nebylo to tedy jenom v létě. Už právě třeba ten zmíněný požár v Gironde, který pravděpodobně podle prvotního vyšetřování vznikl od jiskry zmulčovacího stroje, sežehl přes 42 000 hektarů porostu a taky spálil přes 200 domů. A právě i na to hasiči upozorňují, že ty požáry jsou tak vážné, že už se to právě dotýká i lidí a ničí právě třeba i stovky domů. Už začátkem července Le Monde napsal, že nejméně 20 let na jihu Francie nestalo, aby taky tak velká plocha schořela tak brzy během léta. 21. července pak ministerstvo životního prostředí konstatovalo, že letošní požáry už tehdy překonaly plochu spálenou za celý předchozí rok.
1: A jaká je předpověď do dalších dní?
15: Francie právě teď zažívá už několikátou vlnu veder toto léto a horko vysoko nad 30 stupňů by mělo pokračovat i v příštích dnech. Výjimkou ale nejsou ani teploty kolem 40, například v jeho francouzském Saint-Laurent-du-Pape bylo včera 42 stupňů, v Nantes na západě 40, v Paříži se teploty taky blížily 40 a horko doprovází i extrémní sucho, kvůli kterému platí na většině území Francie omezení spotřeby vody. A takové počasí, tedy tak velká horka, extrémní sucho, budou podle vědců kvůli klimatickým změnám v příštích letech stále častější.
1: Říká zpravodaj toho času v Česku, ale jinak v Paříži, Marcel Faltis. Děkujeme, naslyšenou.
15: Díky, hezký den.
2: Co důležitého se děje, lídr britské populistické strany Reform UK, Nigel Farage, vyhrál doplňovací volby v jeho anglickém přímořském letovisku Clacton a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Úřady v západním Německu dnes ráno kvůli lesnímu požáru nařídili evakuaci 1800 lidí z obce u hranice s Belgií. A americký prezident Donald Trump podepsal výnos zavádějící až 100% cla na dovoz bezpilotních letounů. Dovoz dronů z Evropské unie bude podléhat 15% celní přirážce.
1: Každé desáté dítě do 5 let v Afghánistánu trpí akutní podvýživou. Celkem jde podle nových dat organizace Save the Children o téměř 4 miliony dětí. Situace se zhoršuje od převzetí vedení země Talibánem v roce 2021. Od stažení Spojených států a jejich spojenců ze země se přísun humanitární pomoci navíc snížil o víc než 70%. V jak složité situaci se nejen děti v Afghánistánu ocitají a co je možné pro ně v současné době dělat, o tom teď budu mluvit s koordinátorkou pomoci pro Afghánistán organizace Člověk v tísni Nadějou Aliovou. Dobrý den.
17: Dobrý den.
1: Je ta situace skutečně tak kritická, jak uvádí organizace Save the Children? Jaké jsou vaše zprávy z oblasti?
17: Tak ta čísla, která udává zpráva Save the Children, nejsou úplně nová. Už s nimi nějakou další dobu operují další nevládní organizace i agentury OSN. Navíc teď ji vlastně doplňuje zpráva založená na datech z takového celonárodního systému, který v Afghánistánu sleduje trendy v té výživě napříč všemi provinciemi díky síti zdravotnických středisek, ve kterých se dětem do 5 let měří obvod nad loktí, což je takový úplně jakoby ten jednodušší způsob, jak se zjišťuje, jestli je dítě nebo není podvyživené. A opravdu ten trend není dobrý. Pravděpodobně se ve velké části země spíše zhoršuje a potvrzují to i naše pozorování v projektech, které v Afghánistánu implementujeme.
1: A týká se ta podvýživa hlavně dětí, nebo jde o celkový nedostatek potravin a zdrojů pro další demografické skupiny obyvatel?
17: Tak ty děti do 5 let jsou ohrožené nejvíce, byť samozřejmě nedostatkem potravin, respektive nedostatkem výživných potravin trpí velká část afgánské populace, ale ty děti jsou určitě daleko ohroženější, protože vlastně rychle rostou a mají vyšší potřebu živin vzhledem ke své tělesné hmotnosti a zároveň mají menší zásoby energie a jejich imunitní systém ještě není úplně vyvinutý, takže je může ohrozit jakákoliv infekce, například průjem, kdy vlastně ty děti velmi rychle ztrácí váhu a může to vést vlastně k výraznému zhoršení toho výživového stavu, což pak samozřejmě může negativně ovlivnit jejich růst, vývoj mozku a může to vlastně ohrožovat i na životě.
1: Web katarské televize Al Jazeera píše, že v důsledku snížení humanitární pomoci muselo zavřít kolem 600 základních zdravotnických zařízení. Ukazuje se, že Talibán není schopný se o své lidi postarat?
17: No ano, bohužel ta situace je špatná a to, že výrazně ubylo množství financí směřovaných na humanitární rozvoj pomoc samozřejmě situaci vůbec nepomáhá. Talibán opravdu není schopný to obrovské množství potřeb vlastními silami pokrýt a je zapotřebí, aby to saturovali organizace ze zahraničí a zahraniční mezinárodní pomoc.
1: No ale ukazuje se, že zbytek světa, včetně OSN, není schopný vyvážet výpadek americké pomoci, který se hlavně dramaticky snížil.
17: No ano, je to tak. Ono to není jenom výpadkem americké pomoci. Já si myslím, že ten trend snižování prostředků směřujících na humanitární rozvojovou pomoc se snižuje obecně celosvětově. Není to jenom záležitost současné Ameriky.
1: Vy jste třeba zaznamenala, že se i u českých dárců snížila ochota věnovat peníze Afghánistánu, když vybíráte peníze na svoje projekty?
17: Řekla bych, že úplně ne, že čeští dárci jsou skvělí a myslím si, že do velké míry se snaží nějakým způsobem kompenzovat ten úbytek peněz z jiných zdrojů a naopak na naše programy nejen v Afghánistánu, ale například na Ukrajině a v dalších zemích přispívají opravdu hodně.
1: Člověk v tísni.
17: Samozřejmě velmi děkujeme.
1: Ano, to my taky děkujeme. Člověk v tísni se v Afghánistánu věnuje také vzdělávání, nejen, ale také. Máte možnost nějak v této činnosti pokračovat?
17: Určitě. My v současné době podporujeme asi 150 komunitních tříd, hlavně na severu a v centrální části země, kam chodí děti, vlastně v současné době přes 5000 dětí, jsou to holky i kluci, které získávají díky těmto třídám přístup k základnímu vzdělání. Je to v oblastech, kde vlastně nejsou takové ty klasické veřejné školy, protože jsou na velmi odlehlých místech, často těžko dostupných, takže je to vlastně pro ně jediný způsob, jak se k tomu vzdělání dostat. A zatím se nám to daří a máme vlastně zajištěné financování minimálně na další 2 roky.
1: Na druhou stranu Taliban nedovoluje vzdělávat se dívkám déle než 6 let, respektive jejich vzdělání oficiálně končí po 6. třídě. Musíte to respektovat, nebo je možné hledat cesty, jak jim vzdělání nabídnout nějak neformálně?
17: My se věnujeme primárně základnímu vzdělání, čili ty děti, o kterých jsem mluvila, tak navštěvují od 1. do 4. třídy. Tudíž tam vlastně se nás tento omezení v tomto případě úplně netýká, ale samozřejmě se snažíme hledat způsoby, jak zapojovat ty starší dívky, které studovat nemohou, například do těch tříd, kam chodí ty malé děti, tak chodí i dobrovolnice, starší dívky, které vlastně pomáhají dětem v tom studiu a pomáhají učitelům a učitelkám, když je potřeba nějakého jakoby individuálnějšího přístupu k těm dětem, takže vlastně jim zajišťujeme jakýsi kontakt s tím vzdělávacím systémem a nějakým způsobem jim kompenzovat to, že nemohou studovat formálně dál.
1: Popisuje situaci v Afghánistánu koordinátorka pomoci pro tuto zemi z organizace Člověk v tísni Nadia Aliová. Děkuji, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
11: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: A máme pro vás další téma. Letiště Praha dokončilo opravy okolí hlavní runwaye. Po zhruba 4měsíční uzavírce tam dnes odpoledne dosedne první letadlo. Dělníci od poloviny dubna vyměnili například světla nebo kabely. Práce stály přes 1 miliardu korun.
18: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nové?
19: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu. V něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově i jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
18: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah D a F, která je také plně předělaná. Co se tady vlastně všechno dělalo?
19: Ano, teď se nacházíme na klíčové křižovatce pojezdových drah, které slouží hlavní dráze 0624. V touto křižovatku vlastně projedou všechna letadla, která odlétávají z runway 06, nebo naopak drtí drtivá většina letadel, která přistává z dráhy 24. V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, šli jsme až do holoubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy. A tento prostor je velký cca 55 000 metrů čtverečních.
18: Letadla po dobu uzavírky hlavní runway létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hitmánkové.
20: Letiště udělalo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun. Jak jste zmínil, zasaženým obcím, zejména Praha 4, Řepy, na druhé straně dráhy, potom případně Kladno. Tyto obce využily dané finanční prostředky například pro revitalizaci zeleně nebo pro výstavbu dětských hřišť.
18: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Herald.
21: Finanční dár 1 000 000 korun od letiště Praha se rozhodla rada města uvolnit na projekt, na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek, a to konkrétně na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhá jim s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
18: A dodává, že prostor má začít fungovat příští rok.
21: Darovací smlouva byla podepsána v polovině července a záměr je v průběhu příštího školního roku, aby ten projekt byl naplněn, aby ta multisenzorická místnost začala sloužit dětem.
18: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Český rozhlas.
1: V maďarské Budapešti dnes pokračuje festival Sziget. I letos na takzvaný Ostrov svobody dorazili 10 000 návštěvníků. Jenomže za oponou se odehrával úplně jiný příběh. Ještě před pár měsíci totiž nebylo vůbec jisté, že jeden z největších evropských festivalů bude pokračovat.
22: Na první pohled se tady nic nezměnilo. Tisíce návštěvníků stejně jako každý rok v doprovodu reprodukované hudby proudí přes ikonický bývalý železniční most na Budapešťský ostrov svobody. Někteří s obrovskými batohy, jiní táhnou kufry a vezou vozíky plné jídla.
23: Je to prostě perfektné. Super lidi, super hudba, super prostředí.
22: Vy máte sebou takový vozík na čtyřech kolečkách, tak co v něm všechno máte? Jaká je taková základní vybavenost pro návštěvníka festivalu?
24: Tak tím, že tu kempujeme, tak samozřejmě stan, spacáky, stoličky, stůl, aby nám bylo dobré, aby jsme měli posedenie a potom milion věcí.
22: Říkají mi Marina a Martin ze slovenské Stupavy. No a zatímco fanoušci plánovali svůj festivalový program, organizátoři řešili, jestli vůbec otevřou festivalové brány. Po několika ztrátových letech se Sziget dostal do finančních problémů a britský provozovatel Superstruck Entertainment se rozhodl odejít. Festival se tak vrátil do rukou svých původních zakladatelů. Doplňuje pro Český rozhlas šéf mezinárodního prodeje Sigetu a
25: Podařilo se nám vytvořit nové vlastnické i finanční zázemí festivalu. Zapojilo se několik společností, které jsou našimi dlouholetými partnery.
22: Tím ale změny nekončí. Letošní ročník nemá být jen restartem po ekonomické stránce.
25: Letos se vracíme k původní myšlence festivalu z 90. let. Nejde jen o hudební program, ale o celkový zážitek. Máme tady cirkus, divadelní představení a tak dále. Chceme znovu zdůraznit podstatu Sigetu jako ostrova svobody. Věříme, že Siget je festival opravdu pro každého. Místo, kde mohou lidé být sami sebou. Právě proto mluvíme o atmosféře svobody.
22: Protože největší pozornost tradičně poutají světoví headlineři, organizátoři letos výrazně upozorňují taky na domácí scénu. Ostatně první ročníky Segetu byly především festivalem maďarských kapel pro maďarské publikum. Letos proto některé scény ovládly domácí interpreti. Drom festivalu tak můžete slyšet současný maďarský pop a nebo si na vedlejším pódiu zaspívat tradiční maďarské písně za doprovodu klavíru. A Příští rok se má Siget zase o něco změnit. Organizátoři chtějí se změnami začít hned při vstupu do areálu. Ikonický most Káhýt totiž už kapacitně nestačí a je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho oprava by proto měla začít ještě letos. Z budapešského festivalu Siget Jiří Štefl, Český rozhlas.
2: Je 9 hodin v pátek 14. srpna, máte vyladěný Ranní plus, od jeho mikrofonu se vás snaží naladit Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
11: Český rozhlas plus.
1: A jaká je tedy naše nabídka témat pro další půl hodinu? Můžou voliči v Kleknu jít po vítězství Nigela Faráře znovu k doplňovacím volbám?
2: Proč se do Česka vrací záškrt? To se dozvíte z přehledu tisku.
1: A kolik uměleckých děl přibude letos v Aleji soch u Berounky v rámci sympózia Cesty mramoru?
2: Zprávy má na starosti Martin Matějka.
12: Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny. V doplňovacích volbách obhájil mandát, na který předtím sám rezignoval. Lídr pravicově populistické strany Reform UK získal přes 22 tisíc hlasů. Jeho hlavním vyzivatelem byl komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface, tedy hrabě z tváří popelnice. Ten dostal přes 9 tisíc hlasů.
0: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Kleknu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farážovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. To by mohlo v krajním případě skončit i odebráním jeho poslaneckého mandátu. Jaromír Marek, Český rozhlas.
12: A další informace probereme v Ranním plusu hned po zprávách. V Česku přibývá podvodů na klientech bank, třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% oproti stejnému období loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, a nebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí. Je expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
3: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
12: Letos v prvním pololetí vzrostla taky částka, kterou podvodníci lidem součtu ukradli. Třeba u České spořitelny o více než třetinu oproti stejnému období loni. A banky taky potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodu odradit. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace a podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
6: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale i kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
12: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala 4,9% a kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
4: Inčonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
5: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím, nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horku.
7: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veřejná grilovací místa a provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a vítr letos výrazně zvyšují riziko vzniku a šíření požárů. Uzavření se týká všech 9 grilovacích míst v okolí přehrady, vysvětluje mluvčí městských lesů Monika Nezhybová.
8: Jsou označená upozorněním a zapáskovaná tak, aby všem bylo jasné, že je velmi nebezpečné používat. V lesích je velmi nebezpečné manipulovat s jakýmkoliv otevřeným ohněm, včetně cigaret. To nebezpečí požáru je ohromné. V okamžiku, kdy chytne hrabanka nebo listí, tak se dokáže šířit neuvěřitelnou rychlostí.
5: A v Trutnově pokračuje rockový festival, mimo jiné připomíná nedožité 90. Václava Havla, a ten akci v minulosti několikrát navštívil. V areálu Bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moct prohlédnout i desítky fotografií a videí. Více prozrazuje za organizátory Eva Navrátilová.
9: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, Plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
5: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Na 181. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Místy se zastavíte i v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy směrem do Prahy stále překáží porouchaný kamion za sjezdem na Bratislavu na konci dálnice a blokuje pravý pruh v omezení a kolona se táhne od 2. kilometru. U sjezdu na letiště v Praze v Lipské ulici se táhnou kolony. Před omezením směrem z Prahy se sune fronta od konce okruhu od sjezdu do Evropské, tam je to asi na 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách bude 22 a na Šumavě většinou 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní Plus.
2: Přesný čas 8 minut po 9. hodině. Británie zažila jedny z nejbizarnějších voleb ve své historii. V doplňovacích volbách v Clactonu kandidovali na uvolněné parlamentní křeslo hrabě Bin Face, tedy muž s odpadkovým košem na hlavě, baron von Thunderclap, neboli úder hromu z oficiální strany šílených milovníků příšer, a ovšem uchazeč o premiérský post je předseda strany Reform UK Nigel Farage. Ten také v rekordně početném poli 34 kandidátů zvítězil se ziskem asi 22 tisíc hlasů. Ve volbách, které vyvolal sám, jsou rezignací na parlamentní křeslo. Celé to probereme s novinářkou Terezou Hepburn, která ve Spojeném království dlouhodobě žije. Dobrý den, Terezo.
26: Dobré ráno do Prahy.
2: Tak za jakých okolností ty volby probíhaly? Ono se čekalo, kolik lidí v tom vedru a v půlce prázdnin přijde, tak je těch víc než 44% vlastně slušný zájem?
26: Tak Tak já se obávám, že nikoli. Je to nejnižší číslo za posledních plus minus 16 let, což už samo o sobě může značit, jak se ten výsledek ve finále bude překládat a bude se překládat do potenciální budoucnosti a budoucího působení Nigela Farage a jeho strany Reform UK samozřejmě. Ale ty už si to, Tomáši, naznačil v tom úvodu. My už tady všichni tak trošku čekáme a doufáme, že ten cirkus doslova řečeno těchto neuvěřitelných doplňovacích voleb skončí velmi rychle.
2: No ano, ono dokonce i tam byla ta délka hlasovacího lístku, prostě, že kvůli tomu přistítání bylo potřeba větší stoly než obvykle a tak dále a tak dále. No ale Nigel Farage tedy vyhrál, ale za těchto okolností podařil se mu ten jeho plán ukázat establishmentu, já nevím kolik prstů.
26: Tak ono otázkou nebylo, zda Nigel Farage vyhraje. Otázkou bylo, o kolik vyhraje. A jak moc mu právě člověk, který nosí na hlavě odpadkový koš a přezdívá se mu jakýsi intergalaktický koš na odpadky nebo kosmický válečník, tak o kolik hlasů ho právě Count Binface nebo hrabě Binface připraví. Nemluvě o tedy těch dalších 32 kandidátech. Právě ten konečný výsledek totiž, a znovu opakuji, bude mít velký vliv na budoucnost Nigela Farage a jeho strany Reform UK. Připomeňme, že ta účast byla téměř nejnižší za posledních 16 let. A mluvíme tady v uvozovkách o vítězství jenom okolo 63%. Takže ten výsledek voleb jasně říká, že Farage je v klaknu populární, ale podařilo se mu očistit své jméno a jméno strany od problémů spojených s financováním. Já se obávám, že nikoli.
2: Právě, my si nejdřív připomeneme, proč vlastně Farage to hlasování vyvolal. Ono to bylo, tuším, kvůli obvinění, že neoprávněně přijal dar asi ve výši 5 milionů liber, je to tak?
26: Je to tak, samozřejmě, ale to vyšetřování se dnes týká také i financování strany Reform UK, takže tam i těch vyšetřování zkrátka několik a on samozřejmě rezignoval na post poslance, aby odvedl pozornost, která se vázala mediálně minimálně tedy k tomuto, k těmto vyšetřováním různého druhu, což se mu samozřejmě podařilo. Ale teď s tím, že on zkrátka vyhrál a stane se znovu tedy poslancem, tak toto vyšetřování nebo tato vyšetřování se zkrátka obnoví a obnoví se velmi rychle.
2: No a pokud tahle vyšetřování zjistí, že Farage porušil pravidla, co by mohlo následovat?
26: Tak samozřejmě dneškem počínaje se k němu ty otázky vrátí. A pokud by skutečně parlamentní komise prokázala, že on porušil pravidla financování, tak ho může suspendovat. A samozřejmě by se teoreticky mohly konat volby nové, druhé komunální volby, doplňkové, za několik málo měsíců. A tyto volby by znovu byly financovány daňovými poplatníky, mluvíme o zhruba 250 tisících librách. A v nich by Farage znovu potenciálně opět bojoval o hlasy lidí, kteří mu je už dali možná dvakrát a po třetí v krátké době. Už zkrátka nemusí chtít. Znovu opakuji, Farage získal v uvozovkách jenom něco málo přes 63% hlasů bez konkrétních politických kandidátů stojícím proti němu, což mu nemusí nutně zaručit vítězství v potenciálních opakovaných volbách.
2: No na to jsem se právě chtěl zeptat. Kdyby se časem konaly nové volby, tak kandidovali by v nich tentokrát už ti zástupci veřejných stran, zavedených stran a jakou šanci by proti Farageovi měli?
26: Tady já si myslím, že už by se souboje tradiční britské parlamentní strany účastnily a tady by se tedy potom ukázal ten pravý politický souboj. Byť Clacton v posledních letech byl baštou právě Nigela Farage a jeho příznivců, ale historicky v něm byli velmi úspěšní i konzervativci, kterým pomaličku dnes už také stoupají preference. Takže konzervativci by čistě teoreticky možná šanci mít mohli a pokud by se strany uchýlily k taktickému boji a strategii, mohlo by to být potažmo velmi zajímavé. Neměli bychom zapomínat na to, že od květnových komunálních voleb preference strany Reform UK klesají s tím, jak úměrně tomu rostou zmiňované problémy Nigela Farage a s tím spojené také rostoucí preference vládních labristů pod vládou nového premiéra Andy Barnema a také konzervativců a nové strany na krajní pravici Restore. Dnes je Reform UK vůbec poprvé po dlouhých měsících na druhém místě preferenčně, byť samozřejmě mluvíme o rozdílu 1 nebo 2% bodů mezi Labour Party, Reform UK a konzervativci.
2: Tak tolik novinářka Tereza Hepburn, která ve Spojeném království dlouhodobě žije. Moc krát děkuji a přeji hezký den.
26: Také děkuji a těším se na slyšenou.
1: A my se podíváme v 9 hodin 14 minut na to, o čem píší novináři tady v Česku. Deník Právo si všímá, že v posledních letech se v Česku vrací záškrt. Letos má už dvě oběti. Podle údajů Státního zdravotního ústavu lékaři do konce července zaznamenali 16 případů této nemoci. Loni jich bylo za celý rok 11. Dvě úmrtí v jednom roce evidovali lékaři naposledy v roce 1969.
2: V Česku se záškrt mezi lety 1996 a 2021 nevyskytoval vůbec. Jak Právo připomíná, situace se změnila v roce 2022, kdy Česko zaznamenalo 5 případů. Od předloňského roku jejich počet přesahuje 10, tehdy na záškrt také poprvé po dlouhé době někdo zemřel. Riziko nákazy se zvyšuje s věkem a s poklesem ochranných protilátek po očkování. Většinou podle hygieniků souvisí s kontaktem s neočkovanými osobami nebo s cestováním.
1: Jak Právo dodává, letos je záškrt problém především v Moravskoslezském kraji, připadá na něj 9 ze 16 zaznamenaných případů. Další 2 zachytili lékaři v Jihočeském kraji, po jednom v Praze, Středočeském, Plzeňském, Olomouckém kraji a také na Vysočině.
2: Podíváme se teď na stránky Mladé fronty Dnes. Tam se uvádí, že nové byty ve všech krajských městech během 3 let podražily někde i o desítky tisíc korun. Prodejní ceny za metr čtvereční navíc všude rostly rychleji než nájemné. Vychází to z dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP, cenové mapy a portálu Reality i Dnes za letošní červenec.
1: Byty ale zároveň zůstávají v nabídce výrazně kratší dobu. Lidé by tak podle České bankovní asociace, kterou Mladá fronta Dnes cituje, neměli podcenit přípravu hypotéky před samotným výběrem bytu. Navíc zdražila Ostrava a ta o více než 65%. Ještě před 3 lety se tam ceny za metr čtvereční pohybovaly okolo 43 tisíc korun. Minulý měsíc už začínala stejná výměra na 71 tisících.
2: Jak si Mladá fronta Dnes všímá, skoro stejným tempem rostly ceny i na druhé straně republiky, konkrétně v Ústí nad Labem, kde metr čtvereční zdražil z 32 tisíc na víc než 53

0: Hospodářské noviny se dnes věnují v bydlení, ale tomu nájemnímu. Poslední statistiky ukazují, že nájmy se mezičtvrtletně snížily v 10 ze 13 krajských měst. V Česku pokles zaznamenala také Praha. Některá jiná místa v republice naopak výrazně zdražila jak v posledních měsících, tak i v meziročním srovnání. Ukázala to data z Rent Indexu, který od roku 2014 připravuje a aktualizuje poradenská společnost Deloitte.
1: Průměrná výše nájmu v Česku činila na konci druhého čtvrtletí 343 korun za metr čtvereční měsíčně. To znamenalo mezičtvrtletní nárůst o 1,2%. Oproti letošnímu prvnímu čtvrtletí jde o zpomalení tempa růstu o zhruba 1 procentní bod. A jak Hospodářské noviny ve své analýze zjistily, vůbec nejsilnější mezi kvartální propady cen byly byty v Jihlavě. Nájemné tam kleslo o 3% na 257 korun za metr čtvereční.
0: Nájemné zlevňovalo i na tradičně nejsilnějších trzích. V Brně ceny klesly o 1,5% na 390 korun a v Praze o 0,9% na 462 korun za metr čtvereční. Poklesy cen ve většině velkých měst, které se ukazují v posledních měsících, ale podle odborníků citovaných Hospodářskými novinami, neznamenají bohužel změnu trendu. Jde podle nich spíš o přirozenou korekci po období dynamičtějšího růstu cenové hladiny. No a s tímhle konstatováním odkládáme domácí noviny.
1: Ale otevíráme další téma. Na Václavském náměstí dnes začne osvětová akce, aby sny nezešedly. Historické fotografie nebo dobové filmové události budou připomínat okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Na místě je reportér Josef Benda, který je s námi teď ve spojení. Dobrý den.
2: Hezký den. Akci ve spodní části Václavského náměstí od rána připravují technici. Například sestavují podstavce, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Na panelech lidé uvidí nejen snímky z okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, ale také 57. výročí potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Organizátoři sem také přivezli historickou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se každou chvíli zastavují kolem jdoucí. Mluvil jsem například s panem Karlem, který vzpomínal, že v podobném vozidle sloužil na vojně. Zdůrazňoval, že takovéto události se musí připomínat zvlášť pro ty, kteří je nezažili, protože se už nesmí opakovat. Organizátoři chtějí projektem také poukázat na nebezpečí patologických ideologií a připomenout význam svobody a demokracie jako hodnot, které je nutné chránit a rozvíjet.
1: Josefe, a co dalšího můžou lidé na akci vidět?
2: Technici tady také připravují pódium, na kterém se budou promítat archivní filmy z roku 1968 nebo dobové nahrávky z vysílání Českého rozhlasu. Každý večer tady ode dneška do 20. srpna se tento prostor promění na takové letní kino. Zájemci tak budou moct přímo na Václavském náměstí shlédnout například filmy jako třeba Už dnes Pelíšky, dále také Vlny, Obecnou školu, Pupendo, Skřivánky na niti, Muž, který stál v cestě nebo Občanský průkaz. Promítání bude začínat vždy v 8 hodin večer a je zdarma, jako celá akce.
1: No, celá akce vyvrcholí 21. srpna, co si organizátoři na tento den přichystali.
2: Od 12 hodin a 30 minut tady začne tradiční koncert proti zapomnění. V prvních letech na něm vystoupily především undergroundové a punkové skupiny, jako třeba Plastic People of the Universe nebo skupina Aktuál s hudebníkem Milanem Knižákem, který zemřel na konci července. Pro zajímavost doplním, že celý projekt se jmenuje právě podle textu Knižákovy skladby, ve které se zpívá Aby nám sny nezešedly. Letos se tady budou střídat kapely jako třeba Stargazer, Petr Eichler Trio, Street 69 nebo Civilní obrana. Celkem tady vystoupí asi 10 kapel a koncert skončí zhruba v 10 hodin.
1: Přípravy na akci, aby sny nezešedly, jsou v plném proudu, to slyšíme i ve vysílání, ať vás prosím nic nezajede. Tolik tedy Josef Beneda, děkujeme, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A teď si poslechněte už bez té předchozí kulisy naše nejnovější zprávy. Dva lidé dnes ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské zprávy obětí 29-letá žena a její 9-letý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí. Úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných. Banky v Česku v červenci poskytly hypotéky za víc než 40 miliard korun. Ve srovnání s loňským červencem to znamenalo nárůst o 7%. Proti červnu se objem hypoték snížil 18%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. A cenu Václava Havla za lidská práva budou spolu organizovat nadace Vize 97 a Charty 77, uvedli jejich zástupci. Havlova knihovna se už podílet nebude.
1: Krajina kolem dolního toku Berounky je po staletí

0: tí spjatá s těžbou kamene, na což od roku 2003 upozorňuje i sochařské sympozium Cesta mramoru. Letošní devátý ročník vstoupí do finále sobotní vernisáží nových soch. V našem vysílání teď vítám Petra Váňu, prezidenta sochařského sympozia. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V jaké fázi příprav teď aktuálně jste? Kolik soch vzniká?
1: Vznikají tři sochy a zajímavé je, že vznikají z mramoru, který jeden byl přivezený ten blok z Itálie, z Carrary, jeden z Portugalska a jeden je náš český mramor Nehodiv a Slivenec. A protože my to sympozium jsme založili na kameni, který tady žijeme, což je mramor. A jsou tady tři sochaři, Emma Kisová, Bianka Barniáková a Eduard Ceják. A teď zrovna ještě finišujeme se všema sochama, aby jsme je měli dokončený na zítřejší odhalení uprostřed louky tady, uprostřed města.
0: A můžete prozradit téma těch soch?
1: Téma je ten vlastní kámen. Je to také, že každý ten sochař přijde, má blok, který už je domluvený několik měsíců předem a vlastně on se snaží vytvořit sochu z toho kamene a to téma si volí sám, není jako, já to nechci nějak definovat, je to opravdu, sochařské sympozium je setkání a je to setkání sochařů navzájem, sochařů mezi sebou i sochařů s tím právě kamenem a s lidmi, kteří tady žijí.
0: Co je letošní hlavní novinkou?
1: Novinkou je, já si velice vážím hlavně toho, že devátý ročník, že sympozium pokračuje a že se už uskutečnilo tady 8 sympozí plus teďka 9. To znamená, že tady vzniklo už 31 soch a teďka budou tady osazeny další 3. Já si myslím, že jako to, že sochařský sympozium může probíhat a že sochy mohou vznikat, tak to samo o sobě je úžasný, že to všichni tady přijímají a že máme z čeho dělat.
0: Zároveň máte přehled o tom, nebo vidíte, jak se proměňuje tvář krajiny mezi Dobřichovicemi a Karlíkem díky těm 31 vzniklým sochám zatím. Tak jak byste to popsal?
1: Tady vzniká vlastně sochařský chodník, je to 1 kilometr dlouhá cesta, kde postupně vlastně přibývají další sochy a je to velice zajímavý, protože každý ten sochař, kdo přijde, je to mezinárodní sympozium, byly tady i třeba Osamu Ishikawa z Japonska nebo Cordell Tyler z Ameriky, z Itálie Emanuela Camacci, tak všichni ty, kteří přijdou, tak se vlastně koukají na tu naší krajinu a inspirují se tou naší krajinou, ve které žijeme. Každá ta socha je úplně jiná, jak rukopisem, tak vlastně zpracováním, tak velikostí, tvarem. A je to zajímavé dneska, protože se projdete tím chodníkem a vidíte jakoby odraz té krajiny těch konkrétních sochách, které vznikly. Je to nádherná procházka, přijde se projít.
0: No a když mluvíme o té procházce, tak kolik tak těch sympozí, kolik soch ještě chybí, aby byl ten chodník celý až k tomu Karlíku? Odhadnete to?
1: Teď odhadnu, že tam ještě může být jedno sympozium a potom na závěr vlastně by mohlo být ještě jedna socha, protože celý ten projekt začíná v Dobřichovicích na křižovatce, kde je barokní socha Kalvárie a končí 1 kilometr tou rovnou cestou u románské rotundy, která je v Karlíku. Ten záměr byl propojit vlastně tyto dvě historické památky novými sochami a to by se mohlo stát za další 2 ročníky, to sochařský sympozium je jako bienále, takže za 4 roky by mohly být ty sochy, bylo by to kolonáda od jedné strany na druhou stranu úplně zaplněná.
0: A ještě mě zajímalo, jak vybíráte ty umělce, kteří se sympozia účastní, je to třeba i podle toho, s jakým kamenem tvoří?
1: Ano, ano, taky, ale hlavně je to o tom, kdo vlastně dokáže ten kámen zpracovat za ten měsíc, osekat, vytvořit toku. Není to jednoduchý, protože těch lidí, kteří jsou na to vybaveni a fyzicky to zvládají, tak těch zase není tolik. Já jim samozřejmě pomáhám všem, nejenom, že tam fyzicky dělám, ale i nářadí, manipulace s kamenem a tak dále, tak dále. Zajímavý bylo, že letos byly na sympozium dvě sochařky, které fyzicky teda opravdu se do toho vrhly a udělali velikou sochu za ten měsíc, když Emma Kyslová včera říkala, že už necítí ruce a že se těší, až někam se naloží do nějakého bazénu a bude se jenom koupat.
0: Děkujeme za ten vhled. Letošní
1: rok byl velice teplý.
0: Ano. Děkujeme, bohužel náš čas je omezený. Prezident Sochařského sympozia Petr Váňa, děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji taky, nashledanou.
2: No, mě to naladilo na procházku mezi Dobřichovice a Karlík. V podstatě takovou, dá se říct, možná barokní, ale i soch, i když novodobě vznikající. No ale teď už trochu k rychlejšímu provozu, než je procházka. Centrum Zlína dnes večer zaplní fanoušci automobilového závodu Barum Czech Rally Zlín. Pojede se tam městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jenom tradiční sportovní událostí, pro celou oblast má také velký ekonomický význam, zvyšuje tržby například restauracím a hotelům.
3: Když je ta RZ městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
4: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
3: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky určitě víc, jako je to poznat určitě.
4: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku. Vydělávají ale také na cateringu.
5: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
4: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodůlka.
6: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
7: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
4: Říká ředitel závodu Jan Regner.
7: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou ve výši 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
4: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: A za pozornost Rannímu plusu děkuji Šárka Feniková.
2: A Tomáš Pavlíček, hezký den.
8: Český rozhlas plus. Zprávy.
9: Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle hypomonitoru od České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziměsíčně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla, průměrně dosahovala výše 4,5 6,9%. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradnička to může pomoct taky zdravotníkům.
10: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. A krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla taky částka, kterou útočníci lidem z účtů ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a do konce prázdnin se už nezlepší. Hubaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný přezdívaný barevný. Ten se totiž na teplo lépe adaptuje. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos se nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. A demoliční práce na budově 34 ve Zlíně dnes kvůli automobilovému závodu Barum Rally skončí už kolem 16. hodiny. Trasa večerní městské rychlostní zkoušky totiž povede 20. ulicí v těsné blízkosti budovy. Až k silnici proto bude rozšířená bezpečnostní zóna. Mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní, Marcel Schmidt řekl, že na místě budou mobilní ploty, pořadatelé, policisté i posílená ostraha bezpečnostní agentury.
11: Jsme uzavřeli vlastně celou tu část podél té 20. ulice, kde pojede Barunka před tou 34. budovou a rozšířili jsme ten bezpečnostní perimetr přímo až k té 20. ulici tak, aby vlastně z té vnitřní strany nikdo nestál a nebyl tam žádný fanoušek a ta zóna bude celá uzavřená až k vlakovému nádraží.
9: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do Kolony. Ta nesouvisle pokračuje až ke sjezdu na Bratislavu, nakonec omezení na 196. kilometr. V Praze před omezením u letiště v Lipské se zastavuje ve směru z Prahy u sjezdu do Evropské na konci okruhu. Je to na zhruba 15 minut. V opačném směru se táhne kolona od 3. kilometru D7. Navíc na 2. kilometru řeší nehodu dodávky a osobního auta. Štěrboholské spojce směrem na Lanový most řeší nehodu dvou osobních aut u sjezdu na Dolní Počernice. Kolona od Běchovic je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě bude kolem 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
12: Asi znáte pochod maršála Radeckého. Dost pravděpodobně jste někdy jedli vídeňský řízek smažený v trojobalu, který si zmíněný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče oblíbil a dál jej podle legendy proslavil. ale možná už nevíte, jak vypadalo bronzové sousoší na památku tohoto muže. Desetitunový pomník z dílny bratří Maxů stával na Žulovém soklu na pražském Malostranském náměstí až do roku 1919, kdy byl odstraněn a přesunut do lapidária Národního muzea. Naštěstí se zachoval, jde o zdařilé umělecké dílo. Ovšem má se do centra metropole vrátit, jak už rozhodli pražští zastupitelé, anebo jde o dnes neodůvodněné oslavování rakousko-uherské monarchie. Proč vůbec obnovovat už jednou odstraněné historické pomníky? A co takové snahy vypovídají o nás samotných, o našem vztahu k dějinám, současnosti a i budoucnosti? Přeji příjemný poslech.
13: Pro a proti Lucie Vopálenské.
12: Ve studiu Plusu srdečně vítám předsedu spolku Radecký Praha architekta Jana Bártu. Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: A diskutovat bude s překladatelem Zdeňkem Zacpalem, který v minulosti organizoval protesty proti návratu Radeckého pomníku na pražské Malostranské náměstí. Pěkný den i vám.
15: Dobrý den.
12: Tak pánové, úvodní otázka je zcela jasná. Proč se má vrátit na Malostranské náměstí v Praze pomník maršála Radeckého? Patří do Prahy nebo nepatří? A nejprve se obracím na vás, pane Bárto.
14: No tak do Prahy patří, protože v Praze vznikl, v Praze na Malostranském náměstí stál. Tam byl také demontován a uložen do Národního muzea.
12: Právě.
14: Samozřejmě bylo to v době, nebo k tomu odstranění došlo v době pochopitelného nadšení, dejme tomu revolučního, poválečného, po skončení velké války. A naštěstí ho nepotkal tragický osud Mariánského sloupu. Díky i zásahům pražských intelektuálů a tehdejšího vedení i klubu za Starou Prahu byl nejprve zahalen plachtou, to provedli pražští hasiči v roce už v prosinci nebo na podzim prostě 18 a potom zahalení byl v květnu 1919 demontován a odstraněn nebo převezen do lapidária, kde byl posléze znovu smontován, velice v krátkosti to líčím, smontován, restaurován a dodnes stojí tedy v lapidáriu.
12: No a proč tam ale podle vás patří zpátky?
14: Protože to má dvě, nebo má to kořeny ve starých snahách, které první byla už v roce 1922 mimochodem, a pak to pokračovalo potom po sametu v roce 1992 byla v Praze vědecká konference na Vojenském historickém ústavu, kde se řada tuzemských i zahraničních odborníků shodla nakonec po vyhodnocení všech aspektů doporučit ten návrat. No a potom vlastně následovala výstava v Klamglasově paláci na téma pomníků 19. století a to bylo v roce 20 a ta byla vlastně inspirací hlavní pro to, abychom začali uvažovat o tom návratu. No a shodou okolností jsem to byl já, kdo se toho chopil. Proč se má vrátit? No, já si myslím, že, nebo myslím, vycházím z výsledku práce těch historiků, že historiografie česká v současné době dospívá přece k jiným závěrům, než jaké jsme slýchali. Já už jsem dost starý na to, abych to pamatoval, které jsme slýchali zejména po 48. roce, že ty tradice některé měly být zapomenuty. No, jedna z těch tradic vlastně je taky, nebo řekl bych, jejím tváří je maršál Radecký. No
12: okay.
14: Tak to je ten důvod. A poslední, ještě řeknu, je to prostě nádherná socha, která ve veřejném prostoru se hraje prostě určitě významnou roli.
15: Dobře, tak to je názor Jana Bárty. My se samozřejmě ještě k nějakým argumentům pro tu sochu dostaneme později v diskusi, ale musím dát slovo Zdeňku Zacpalovi. Čím vy odůvodňujete ten svůj odmítavý postoj? Proč si myslíte, že by sousoší pomník maršálu Radeckému neměl na Malostranském náměstí znovu stát?
16: Ten rakouský maršál se tituloval hlavně Josef Wenzel Radecký von Radec.
15: A no, česky to byl Josef Václav Radecký z
16: Hradče. Ano, používal němčinu, ale ano, používal pravda, používal češtinu, když chtěl vojáky nahnat do bitvy, tak ono se mu líp velelo u některých vojenských oddílů česky než německy. Není úplně pravda, že se vrátí na to samé místo, protože tam je tramvajová trať. Má se vrátit, ale není to jisté, má se vrátit na poněkud jiné místo, ale proti jeho návratu na Malostranském náměstí protestuje místní iniciativa občanů, podpořená také pražskými patrioty, kteří argumentují, že na stejné místo by se hodila kašna, stará kašna, nápodoba kašny, která tam už byla dříve, a raději nějaké stromy. A mně by se líbilo stejně tak, jako je to u katedrály svatého Pavla v Londýně, že je tam radši trávníček a že si tam i ty makléři z té city radši jdou sednout a ten trávníček taky někdo udržuje tam čisto, je tam příjemně.
15: A potom... No ale jako zajímá mě, tady zaznělo, že se v minulosti shodli odborníci, historici, architekti a tak dále, že to za to stojí, tam to sousoší vrátit. Rozumím. Padl argument, že dnešní historiografie už prostě nějakým způsobem jinak pohlíží na dobu monarchie, takže jaké vy máte argumenty proti tomu?
16: Je tady nepravdivý názor, co vyjádřil například pan Ivan Brezina v nějaké příloze Mladé fronty Dnes, že totiž všichni jsou pro a nikdo není proti, tak já vám tady zrovna můžu ukázat dopis, otevřený dopis odborníků za pomník skutečného smíření a je podepsán 44 odborníky, hlavně uměleckými historiky a uměnovědci a některými dalšími. A někteří jsou mezi nimi i profesoři, ale většina z nás má PhD nebo nějaký podobný titul. Tak tady to je.
15: No čili jinými slovy, chcete říci, že se experti neshodnou?
16: Neshodnou.
15: Tak, dobře.
16: Neshodnou, akorát někteří dostávají víc prostoru v nějakých médiích a někteří... No,
15: a argumentují čím dalším, kromě toho, že by tam mohla být kašna. Stejně tak můžeme říct, že by tam nemuselo být vůbec nic. Jaké jsou ty argumenty? Proč to vadí vlastně? Proč by měl vadit ten maršál
16: Radecký? Tam asi v současných podmínkách nemůže zůstat vůbec nic. Ono tam něco musí být, jak takové jsou tlaky. Ale ono... jsou také námitky, že Radecký von Radec vlastně byl kariérní vojevůdce maršál, který udržoval u moci téměř absolutistickou dynastii, která se stavěla proti svobodě v Evropě a vlastně se přičinil o to, že ta doba rakouské vídeňské nadvlády, té silné nadvlády, to znamená 1620 až 1918, byla vlastně nejobtížnějším a nejdelším přechodem od české svobody k české svobodě.
15: OK. No, je tady takové napětí, jestli na jednu stranu sousoší vzniklo v českém prostředí díky krasoumné jednotě. Radecký byl Čech, to jako je nespochybnitelné. Otázkou je, jestli je to vůbec podstatné, ale je tedy vlastně ten pomník, má být symbolem cizí moci toho zlého Rakouska, anebo vlastně je to pomník našich českých dějin, pane Bárto. Jak vy to vnímáte? Cítím, že tady je ten konflikt.
14: No, tady je ten konflikt. Já bych na rozdíl od pana doktora nechodil až k Bílý hoře. Já bych se držel dneška a nehledě k tomu, že samozřejmě ta rakousko-uherská monarchie byla společenství pod jedním panovníkem, společenství celé řady království a další a knížectví a podobně. Z toho jedno z nejvýznamnějších bylo právě království české, tedy zemí koruny české. A to, že maršál Radecký jako voják hájil, bránil, to je zajímavé, Radecký nikdy nevedl žádnou útočnou válku. Všechny jeho bitvy byly vždycky v poloze teda války obrané. A že bránil územní celistvost své vlasti, a to byla v té době, prostě to se nedalo diskutovat, to byla i naše vlast, nebo vlast našich předků, tak. Dále bych k tomu ještě řekl, že já nevím, co k tomu jako dodat. Já se domnívám, že dnešní hodnocení 19. století, objektivní hodnocení, mluví o 19. století jako o době zrodu českého, skutečného zrodu českého národa, vzniku ohromných, myslím moderního teda českého národa, vyvzdorovaného samozřejmě v rámci toho Rakouska. To ano, byli jsme slovanský lid a slovanské království, ale prostě to byla doba všeobecného rozkvětu v Evropě, no a české království se na tom podílelo. Já bych se ještě rád, jestli můžu vyjádřit k těm protestům. Ano, na jednu stranu vím o tom odporu jednoho malostranského spolku, který navrhuje přesunutí toho pomníku jinam. Nikoliv neobnovení, ale přesunutí jinam. Ale já dovolím si připomenout, že přes 6 lety to byly malostranské spolky, které vyhlásili petici, založili petici proti mý vůli. Já jsem nechtěl žádný petice po zkušenostech, jak jsem viděl prostě situaci kolem Mariánského sloupu. Založili petici, vybírali podpisy na malostranském náměstí a ta petice nakonec měla přes 2000 podporovatelů návratu pomníku Radeckého a ta petice leží na magistrátu. Takže vždycky je to tak, že samozřejmě jsou prostě, je to problém, na který jsou rozdílné názory.
15: Přesně tak. Já vás, pánové, oba poprosím o stručnější odpovědi. Pojďme probrat některé otázky, které jsou v podstatě docela jasně ložené. Pane Zacpale, pro vás teda jde spíš o oslavu jakéhosi žaláře národů, než o návrat uměleckého díla. Chápu to dobře, že máte hlavně obavu z toho oslavování monarchie, co by utlačující síly.
16: Ano, Rakousko bylo typické impérium, které se udržovalo jenom tím, že nedopřávalo svobodu těm svým lidem. To znamená, že tenkrát za Radeckého byla vojna, povinná vojna pro valnou část obyvatel, delší než v Severní Koreji dneska, to znamená 14 let, která vlastně zničila ty nejkrásnější léta velké části mladých mužů, pokud jejich rodiče neměli peníze na uplácení nebo na vykupování se z vojny. A to Rakousko, to bylo dobyvačná země, která vlastně dobilo severní část Itálie, a ta část Itálie, kterou spolupracoval Radecký, tak ta byla méně svobodná než Sardinsko-Piemontské království, a právě z té části okupované Rakouskem utíkali lidé do toho svobodnějšího Turína a tam. A nakonec to Rakousko utopil, Radecký utopil v krvi povstání Italů, kteří chtěli žít ve vlastní zemi po svém. A jestli Rakousko...
15: Promiňte, dá se požadovat po vysoce postaveném vojákovi, armádním maršálkovi, který má za úkol bránit mnohonárodnostní stát, monarchy, kterému slouží, tak aby, dá se po něm chtít, aby sdílel hodnoty nějakého osvobozeneckého boje? Není to jako pletení si pojmů s dojmy?
16: Ale takový člověk takovou funkci vůbec nemusel zastávat. A v severní Itálii působil jako okupant, a tady vám ukážu fotku, kterou jsem pořídil ve severoitalském městě Brescia, a to je pomník obětí rakouské tyranie. Radecký nechal postřílet 4000 Italů při potlačování jejich povstání, ale oni se naštěstí osvobodili pár let po to něm jsou... a naštěstí umožnili dokonce i, že ty Habsburkové trošku tady uvolnili ty poměry, takže právě ten největší rozkvět českého národa byl po říjnovém diplomu 1860, než potom byla zase zavedena ta Hötzendorfova diktatura za první světové války, což je něco podobného, co probíhá v Rusku za Putina dnes.
15: Tak pane Bárto, jaké jsou argumenty proti tomuto? Dá se říct, že potom by vlastně žádný vojevůdce neměl být oslavován, že? Jestliže má na rukou krev. Dá se to takhle vnímat, tak nebo ne?
14: Já bych rád odpověděl stručně, jak jste požadovala oprávněně. Já bych možná jenom připomněl, že kariéra maršála Radeckého začala pod Laudonem bojem v bojích proti Turkům a jeho hvězdná hodina nebyla až v tom roce 48 v Itálii. Jeho hvězdná hodina byla, když byl náčelníkem generálního štábu velitele spojeneckých vojsk maršála Schwarzenberga v bitvě u Lipska, kde byl poražen konečně Napoleon.
15: On byl samozřejmě jako neuvěřitelná persona původem Čech, který to dotáhl hodně daleko, když to řeknu zjednodušeně, ale ta otázka vlastně pořád, já to chci stáhnout ke dnešku. Proč tam dnes chceme vlastně na Malostranské náměstí znovu ten pomník a uctívat tohoto maršála, když zazněly ty argumenty, které jsou dnes jako populární, že jo, po celém světě, dekolonizace a podobně, tak i u nás to zaznívá. A proč vlastně znova oslavovat takového vojevůdce? Jaké hodnoty jsou zatím? Jo? Chcete třeba oslavovat vlastně evropskou jednotu, nebo jakou hodnotu chcete vlastně do toho prostoru tím přinést?
14: Chceme připomenout někoho jako reprezentanta určité doby, určité historické etapy, na kterou se programově mělo zapomenout. V malém to začalo potom v roce 18, ale po lehkém vytřízlivění potom revolučních jaksi nálad přeci jenom skončilo ničení památek a podobně. A ten vývoj názoru na dobu Radeckého se měnil. No a byl chápán smířlivěji, ale proč ho chceme připomenout? No prostě proto, že se na něj mělo zapomenout, když to takhle řeknu jako trochu jako vtip, no. Ale myslím to vážně.
15: Jo, ale není toto dostatečný důvod, pane Zacpale?
16: Tady ještě byla nakousnutá otázka, že je velký rozdíl, jak říkal ještě Masaryk, pozdější prezident osvoboditel, mezi tím, kdo brání zemi a mezi tím, kdo útočí, už jenom proto, že jejich psychologický stav je odlišný.
15: Ne, počkejte, já se znova ptám na tu otázku, kterou jsem před chvilkou položila. Není dostatečným argumentem ten fakt, že vlastně s první republikou, ale pak zejména také během komunistické nadvlády, se vlastně na maršála Radeckého a podobné postavy zapomnělo? Tak není toto důvodem, ať tam znova ten pomník stojí?
16: Věřím, že...
15: Abychom si připomněli tuto část českých
16: jednak
15: dějin.
16: Jednak národní obrozenci Havlíček, který byl proti Radeckému, proti Soše Radeckému a taky první republika, měli ty silnější důvody, protože oni se hlásili k těm svobodnému společenství národů, které nemají potřebu těch imperiálních výbojů a které se neudržují ustavičnými válkami.
15: Bez pochyby byly rozdílné názory jak v minulosti, tak jsou tyto rozdílné názory i dnes. Za to buďme rádi, diskuse probíhá. Ale pane Barto, bude tam to sousoší fungovat? Ocení to dnešní společnost? Ocení tu nostalgii po rakousko-uherském mocnářství?
14: No, já bych se teda trošičku vymezil proti tomu výrazu nostalgie, poněvadž nostalgie je...
15: Tak vy jste řekl, že to chcete vrátit, abychom si zase ho připomněli, protože se na něj zapomnělo.
14: Dobrá,
15: tak.
14: Ano. Tak ten první impuls je vrátit sochu ze skladiště do veřejného prostoru. Protože to je nepochybně prvotřídní ukázka sochařského umění první poloviny 19. století. To snad nemůže nikdo vůbec pochybňovat. Takže to byl ten hlavní důvod. Možná proto, že jsem architekt, tak bych ho tam rád viděl. Samozřejmě na jiném místě, ano, protože na původním místě prostě stát nemůže, nejenom kvůli tramvajovým kolejím, ale jsou tam dělické sítě, ale na tom též náměstí na jiném místě.
15: Rozumím. No zajímavé je, jsme tady svědky pořád v podstatě sporu o české dějiny, jestli budeme tu monarchii vnímat jako naše vlastní dějiny, chápete to tak?
14: No zajisté.
15: Pořád jsme se nikam jako neposunuli.
14: Ale jak chcete odpárat z českých dějin období, které bylo v celém světě stejné? Dějepis neprobíhá jenom od Aše.
15: Já to odpárat nechci. Pane Zacpale, vy možná byste byl proto, aby monarchie jako nebyla součástí českých dějin. Spíše zdůrazňujete tu linku, že české dějiny, to je ta státnost před monarchií a po monarchii.
16: Monarchie není moc česká, nebo téměř vůbec česká, protože Habsburkové kolem roku 1620 zrušili téměř všechny svobody. A kromě toho,
15: ale je to součást našich dějin, nebo ne?
16: Je to součást našich dějin, ale spíš se za takové lidi můžeme stydět a nepřipomínat. Aha. Je.
15: Proč vůbec ta monarchie vyvolává pořád takové emoce?
16: Také proto, že vyháněla statisíce Čechů do jim zbytečných válek, ale když má ten spolek z malé strany ten nápad umístit toho Radeckého před invalidovnu v Karlíně, tak si to myslím, že se to k té invalidovně hodí, protože Radecký se zasadil o zmrzačení mnoho nedobrovolně odvedených českých vojáků.
15: Tak to jsou tak silná slova proti maršálu Radeckému. Co byste řekl ještě na jeho obhajobu?
14: Tak já navážu. Radecký, jak známo, byl svými vojáky obdivován, byl vždycky, protože se k ním choval slušně, protože je cvičil tak, aby méně potom umírali na bojištích. Snažil se je i materiálně zabezpečit. A konec konců Svatopluk Čech ve svém eposu Ve stínu lípy cituje, tedy, nebo jeho mluví ústy vysloužilcovi, když Radecký nás k slávě ved a tak dále. Prostě ta doba byla prostě plná obdivu k tomu Radeckému. A jestliže tu dobu se snažíme a v normálních měřítku rehabilitovat, prostě rehabilitovat, prostě postavit ji naroveň všem jiným z hlediska dnešního historiografie na roveň jiným dobám, tak já nechápu, proč z jakého důvodu bychom zrovna tuto dobu měli vynechávat nebo ji nepovažovat za součást prostě českých dějin.
15: Tak u tohoto, pánové, dnes asi skončíme. Mohli bychom diskutovat ještě hodinu o jednotlivých aspektech, ale myslím, že to základní jsme řekli. Hosty dnešního Pro a proti byli architekt Jan Bárta, předseda spolku Radecký Praha. Díky za účast, naslyšenou.
14: Děkuji mnohokrát.
15: A překladatel Zdeněk Zacpal, který vystupuje kontinuálně proti návratu Radeckého pomníku na Pražskou Malou stranu. Naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání, naschledanou.
15: A od mikrofonu děkuji za pozornost Lucie Vopálenská.
17: Radioservis představuje
18: audioknihu Pastvina zmizelých.
19: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
18: Kam se poděli?
20: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
18: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
20: Je to pěkně zamotaný.
18: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
21: 10 hodin.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Bez
9: vzdušném prostoru Lotyšska se objevil neznámý dron, stíhačky na toho se střelili. A v Chorvatsku hoří pobřežní město, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. A dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Zprávy a Martin Matějka. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
1: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní úzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Český rozhlas.
9: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřeží město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města shořelo až 1000 hektarů lesa.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na nich spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
22: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
23: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
9: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Největší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastníka, ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony a ta nesouvisle pokračuje až ke sjezdu na Bratislavu. Nakonec omezení na 196. kilometr. A na D55 z Veselí nad Moravou směrem do Otrokovic opatrně u sjezdu na Staré město. Na 47. kilometru leží sražená srna na vozovce. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
24: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil Odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Athéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24.
25: Sokrates.
26: Formálně obžalovali.
25: Bezbožnost?
24: Dnes je pátek 14. srpna.
26: Kažení mládeže.
27: Vypití číše bolehlavou.
28: Velmi prudká oprava, která...
24: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
0: Moc děkuji za pozvání.
2: Část první. Otrava.
24: Rok 399 před naším letopočtem, přesuníme se teď zpátky v historii. Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
0: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle, ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav nebo bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala. Aha.
24: No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
0: Ano.
24: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
0: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze nebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
24: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
0: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
24: Aha.
0: To znamená nějaká forma poděkování.
24: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
0: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdón. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
24: Hmm. No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
0: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistí, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdónu, zůstává tedy anonymní, bezejmenný, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli. A podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
24: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
0: Tak, tak.
2: Část druhá. Bolehlav.
4: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
2: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
4: V případě bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, který při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končin končetin, postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a padáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
3: Část třetí. Soud a trest.
5: Sokrates prožil život v Aténách. Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
0: Byl to skutečně městský filozof. Teď, jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká, kdo to vlastně bylo. Ono je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
5: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil,
0: Bavíme se
5: o době Peloponeských válek, že
0: on se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
5: Jo.
0: To znamená...
5: Jo, jako hoplita, vy jste říkala, vzal si na sobě prostě zbroj a šel Sokrates v bitvě.
0: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal za první ruky.
5: Aha.
0: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícný, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit s Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze. To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
5: Co vědí, když co vědí? On sám věděl, když, že moc nevěděl.
0: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk. A věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že jo? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil to, vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
5: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
0: On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy, musíme si taky říct, on jako typickým způsobem nevyučoval, vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného, jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tuhle tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání. A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohl naučit a analyzovat.
5: Ale ta osobnost jako taková.
0: Ale nabízím vám osobu.
5: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč na něj dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
0: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte

0: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byly ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
1: Ano, ta nastala po prohře Atén v peloponeských válkách.
0: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty. A ta obec byla podle všeho skutečně, dneska bychom řekli, straumatizovaná.
1: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
0: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že jo, byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
1: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil a to zavádění nových božstev?
0: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jak si předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka. Jako figurka, jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálů. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
1: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
0: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A žalobci navrhli tedy zároveň i trest, a to trest smrti. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280 ku 221, ale nevím, jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
1: Že má šanci ještě.
0: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Celoživotní stravování v Pritaneju, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
1: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
0: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka
1: olympiony si hodovali do skonání světu.
0: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
1: Jo.
0: Byl odsouzen výrazněji.
1: Výrazněji. A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest,

0: vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
1: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
0: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
1: dostat. Byly mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. Ateny nebyly opravdu žádná tyranida, to znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
2: Část čtvrtá, epilog.
0: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli. Vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
1: Přátelé
0: za ním naposledy přišli. A on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
1: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme ze Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají čtyři důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenti z toho zkoušíme. Aha. Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
0: A truchl po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
1: No.
0: Jestli někomu
1: chybí. A podle toho, co víme, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby. A skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka potom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné, co je krása, co je spravedlivost. Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
0: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
1: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška. Do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
0: Tak by o něm nikdo nevěděl.
1: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětů. To je také zajímavé. Athény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof, ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
0: My tak potřebujeme... byl prapředkem filozofie západní.
1: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někdo musel, někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
0: Tak jo, tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
1: Já moc děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo 24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Tady byl vlastně dotazníkový pás a za tím průchodem za zděným tak je přímo už rudá věž.
2: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Celý ten systém těch táborů je strašně spřízněný s tím ruským systémem. Ta otrocká práce politických vězňů je to v podstatě velmi podobný gulagu.
2: Tentokrát uslyšíte příběh z Jáchymova. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Půl jedenácté.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání tzv. Dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranice s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Kvůli plamenům je uzavřená i hlavní silnice procházející oblastí. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil a banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala výše 4,9%. Muž obviněný z vraždy šéfa americké zdravotní pojišťovny Luigi Maggione dnes se stane před federálním soudem kvůli případům takzvaného stalkingu. Obě strany požádaly, aby se slyšení konalo bez poskytnutí podrobností. Žalobci argumentovali stalkingem, protože pro Maggioneho požadovali trest smrti. Soud obvinění z vraždy odmítl, stalking podle něj není násilným trestným činem. V Americe také začíná soud s Dwaynem Davisem. Obviněný je z vraždy jednoho z nejznámějších reperů Tupaka Shakura. Podle prokuratury vedl skupinu mužů, kteří v roce 1996 hudebníka zastřelili z jedoucího auta v americkém Las Vegas. Davis se k tomu, že autem jel, přiznal ve svých memoárech. V Nevadě může být pachatel odsouzen z vraždy, i když někomu s vraždou pouze pomohl. Nad tím, kdo zabil Tupaka, se spekulovalo skoro 30 let. A na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Na D1 z Brna směrem do Ostravy se nedá sjíždět z dálnice na 354. kilometru. Zasahují tam u požáru vozidla. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony. Ta nesouvisle pokračuje až ke sjezdu na Bratislavu. Nakonec omezení na 196. kilometr. Osobními auty je to na zhruba 30 minut. A na pražském okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26 stupňů. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Osobnost Plus Světlany Vitovské.
6: Lidem ukazuju, že angličtina může být super zábava, že to všechno do sebe zapadá, že to navazuje a že to není tak těžké, jak se nám dřív snažili namluvit, říká lektor angličtiny Radek Provázek, jehož svérázná videa na Instagramu sledují desítky tisíc lidí a nedávno mu vyšla knížka s názvem Buďte boží v angličtině. Od kdy by se měly děti učit ve škole anglicky a jak obtížné je odnaučit studenty zažité chyby? Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
9: Osobnost Plus.
7: Tři slova, která se blbě vyslovují. První je sloveso žít. Live. Live. Podobné je život. Podstatné jméno. Life. I want to live my life the way I want. Chci žít svůj život podle sebe. Všimni si toho života. Life. Krátké. Protože když třeba vidíte něco naživo. I saw my favorite band live yesterday. Live. Naživo jsem je viděl, tam už je to trošku delší a píše se to zase live, live. Takže my life and I've seen them live. Potom tam je smát se, že jo, ha, s otevřenou držkou, ha, ha, ha, laugh, laugh.
6: Tak to byla ukázka z vašeho instagramového účtu. Žijete svůj život podle sebe?
7: Snažím se, snažím.
6: A jak dlouho už ho takhle můžete žít, jak chcete?
7: No, to možná to bude dost spjaté i s tím Instagramem, no. Ten mi dal hodně příležitostí k tomu se nějak trošku rozvíjet a žít ten život tak, jak já chci. No.
6: A od kdy a jak dlouho jste boží v angličtině?
7: No, nevím, jestli jsem boží v angličtině.
6: Tak když o tom píšete knížky, jo, tak... jak být boží v angličtině, tak předpokládám, že vy o sobě musíte si myslet, že vy jste boží v angličtině, když to někoho chcete naučit.
7: Jo, tak snažím se, no, tak dobře. Tak když teda řekneme, že jsem boží v angličtině, tak boží v angličtině bych mohl být, řekněme, takových 8 let, co jsem začal angličtinu učit.
6: Zdají se vám někdy v angličtině sny?
7: Párkrát, jo.
6: A co ale, se vám tak zdálo?
7: Vím, že tam došlo k nějakým úplně náhodným konverzacím v angličtině, které byly třeba jedna věta v angličtině, jedna v češtině, jedna, no, takže to bylo takové rozpolcené asi možná jako můj život tady v tomhle. Takže to docela reflektovalo i tu realitu. No.
6: Co to vlastně znamená být boží v angličtině anebo v jakémkoliv jiném cizím jazyce? Jaká úroveň to je nebo co si pod tím mám představit, když si přečtu vaši knížku Začnu být boží v angličtině?
7: No určitě. To je se podmíněno tím, ale myslím si, že být boží v angličtině nemá definici v podobě nějaké úrovně oficiální, jak jsou takové ty cambridgeské různé levely, ale spíš, že ze sebe máme radost. Že něco řekneme nebo s někým se bavíme, nějak se dorozumíme a máme z toho radost. A to nám řekne, že jsme boží v angličtině.
6: Může být tedy boží v angličtině úplně každý, i ten, kdo s angličtinou třeba celý život začíná?
7: 100%.
10: To 100%.
6: A jak dlouho to tak trvá, než se člověk, který má pocit, že pořád začíná, dostane do úrovně a řekne si, jsem boží v angličtině?
10: To je docela individuální, no, že člověk má různé nároky na sebe, ale myslím si, že dobře, když všichni chcou nějakou konkrétní odpověď, tak já se budu snažit být co možná nejkonkrétnější tady v tomhle, protože nikdo nemá rád, když to někdo okecává furt. Tam jsou nějaké proměny. Takže myslím si, že když člověk bude každý den věnovat angličtině pár minut, řekněme 15, ale každý den udělá si z toho návyk, bude angličtinu nějakým způsobem konzumovat, bude se jí vystavovat, bude jí i používat, jakkoliv to jde, tak si myslím, že tak za klidně půl roku by mohl cítit fakt posun.
6: A 15 minut znamená, že si budu číst v angličtině, nebo budu sledovat filmy v angličtině, nebo se budu učit slovíčka, nebo je to kombinace?
10: Je to určitě kombinace a je to záleží i, co vy chcete, jo? Protože co vy budete trénovat, co vy budete cvičit, tak v tom se budete zlepšovat. Jo? Že když budete číst, tak se budete zlepšovat ve čtení, ve slovíčkách, možná v nějaké gramatice, ale nebudete se nutně zlepšovat v tom mluveném projevu. Nebudete líp mluvit, protože to netrénujete. Takže když budete mluvit, budete lepší v mluvení. Když budete číst, budete lepší ve čtení a v nějakých ještě přidružených oblastech, ale je dobrá právě ta kombinace. To vám dá úplně takovou tu celistvou, nebo ten celistvý náhled.
6: Co je těžší, naučit úplného začátečníka anglicky, anebo pokročilého studenta odnaučit jeho chyby, které má zažité třeba několik let?
10: No, myslím si, že určitě je těžší to přeučení. Protože tam jsou zvyky, návyky, ten mozek je naprogramovaný nějak a teď to musíte prostě předělat, udělat tam, jo, vykopat díru, udělat bypass, aby to nějak už tam prošlo.
6: A dá se to?
10: Jo, určitě, ale zase to záleží, nezáleží to úplně na mě, jako spíš na tom člověku, jestli chce. Hmm. Jo, ale je to těžší. A pak ještě těžší věc, co, nebo nevím, jestli ještě těžší, ale těžká věc je ještě, když už je člověk na nějaké relativně vysoké úrovni, tak dostat se ještě dál. To už jsou takové niance, které ten člověk už má tendenci nevidět, jo? Protože ten pokrok není tak vysoký nebo tak velký, jak na tom začátku. Není to tak skokové, už je to spíš takové krůčečky, tak jenom se šoupe nohama nahoru a je to těžší vidět a tím pádem ta motivace trochu trpí.
6: Vy ještě pořád se můžete zlepšovat, máte v čem?
10: Určitě, 100%. Jako, když se bavíme o sobě jako člověku, který by se učil jazyk, tak určitě ve slovní zásobě, to tam člověk může do sebe sypat furt, protože to se zaprvé obměňuje, aktualizuje, přibývají nová slovíčka, ale já se na to dneska dívám už tak, že se snažím být lepší v tom vysvětlování. Že tam se učím nejvíc, že něco vysvětlím, jo, třeba natočím nějaké video a za půl roku se na něj podívám a říkám si, že to nedává smysl a snažím se to naučit dneska zase vysvětlit to něco líp.
6: No. A ta ukázka, co jsme pouštili, tak ta vám dává smysl?
10: Jo, jak, jo, dává. Myslím si, že tohle zrovna, jo, ten rozdíl, když už se bavíme konkrétně o té ukázce, tak jako místo ten rozdíl mezi live a live je super, to je fajn vědět, ale pak takové ty nuance live a life, už to poznáme z kontextu.
6: Vaše videa na Instagramu sleduje přes 142 tisíc lidí. Přiznám se, že mi dalo hodně práce najít ukázku, kterou bychom mohli pustit ve veřejnoprávním rozhlase. Bez těch expresivních výrazů a z prostých slov by to nefungovalo?
10: No tak to já nevím.
6: Neskoušel jste to?
10: Jo, zkoušel jsem. Oni mi potom vždycky lidi píšou, že ježišmarja, nejsi nemocný nebo něco, jak to, že to tam je takhle v pohodě. Jo, ale já ty lidi přeneseně to publikum vnímám jako své kamarády a snažím se s nima komunikovat jako se svýma kamarádama.
6: Takhle vy se bavíte s kamarády.
10: Přijde na to, no. My v té Ostravě to tam jako máme trošku
6: jinak. A to tam takhle.
10: Jo, že jako zrovna dneska jsem nad tím trošku přemýšlel, že jsem se vracel zpátky a říkám si, tak kde bylo třeba to sprosté slovo jako nastrčené schválně, že jsem ho tam fakt chtěl dát jako nějaký šok pro ty lidi. A myslím si, že jsem našel jedno video v paměti, že jsem fakt, teď já tam dám, aby lidi...
6: Já jsem věnovala tomu celou noc, abych našla něco, co bychom mohli pustit a nestříhali do toho. Když se podíváte na to, jaké jadrné výrazy používá čeština a angličtina, tak kde najdete jich víc?
10: Asi
6: a hezčí.
10: No, tak u nás je to takové hezčí, ono je to takové tvrdší a člověk si líp uleví, než jak ta angličtina je taková zpěvná, ono pořád, jako i když řekneme něco jako nějakou hrůzu opravdovou, tak pořád ta angličtina to tak trošku pohladí. No. Tak,
6: ale, takže tak, když si člověk uleví česky, tak se mu uleví líp, než když je to v angličtině.
10: Myslím si, že jo. A myslím si, že i ta čeština právě funguje, teda ano, ano, i ta čeština funguje i v té angličtině, že když už si chceme zanadávat anglicky, tak fajn, ale když fakt tam do té angličtiny přihodíme nějaké české sprosté slovo, tak to ještě taky pěkně opepříme a oni to všichni pochopí.
6: A je to tak, že i studenti se s nás učí třeba ta sprostá slova, tak jako děti nasávají rychle sprostá slovíčka, tak je to tak i v angličtině.
10: Určitě. Všechny ty největší blbosti, co jsou jako k ničemu, ty lidi si pamatujou nejvíc. A ty a sprostá slova taky, no, tak jako je to fajn. Ono i když se bavíme ještě o těch videích, tak ty sprostá slova tam, to je zase vedlejší produkt toho všeho, že když je člověk nějakým způsobem šokován nebo pobaven nebo i znechucen, prostě cítí nějakou emoci, tak je větší šance, že
6: líp si to zapamatuje.
10: No, je to tak. No.
6: A jak vypadají vaše lekce angličtiny? Je to podobné jako na videu, nebo to je úplně jiná disciplína?
10: Je to, záleží na člověku nebo na tom, jaké spojení tam probíhá mezi námi lidmi, ale jsou lekce, které jsou hodně podobné těm videím, jsou lekce, které jsou umírněnější, záleží, jo, že budu se bavit s nějakýma chlapama trochu jinak než s ženama, že musíme mít trochu sociálního cítění asi, ale jde mi spíš o to, že chci si myslet, že všechny ty lekce jsou takové uvolněné, že z toho neděláme vědu, no tak se udělá chyba, ježišmarja, super, upozorníme na to, jdem dál, ať z toho člověk nemá ještě větší trauma než doteďka.
6: Dáváte úkoly?
10: Kdo chce, dávám. Mám je rád.
6: Vaše knížka není klasická učebnice angličtiny, ale naučit se z ní ledaco zdá. To byl váš nápad napsat česky a anglicky 52 příběhů z vašeho života a vytáhnout z nich ta zajímavá slovíčka a fráze?
10: Byl to můj nápad. Protože já jsem chtěl něco, protože zase já nejsem žádný spisovatel, nemám s tím zkušenosti, tak jsem chtěl vymyslet něco, co by se mi dobře psalo, co by mě mohlo bavit a tak nějak si vybavit příběhy ze svého života mi přišlo jako dobrý nápad. No já jsem to vlastně předložil nakladatelství, že no tak uděláme 52 příběhů z mého života a teď oni, klid, 5 sekund klid a říkám, no. A oni, no ale myslím, že lidi by spíš zajímala angličtina. Říkáme, jo, no jsme se nepochopili, já jsem to blbě řekl. Takže nakonec toho byli rádi, že by to mohlo fungovat. A já jsem vycházel zase z těch lekcí, že prostě lidi, když mají nějaký ucelený malinký příběh v té hodině, ať už je to čtení nebo poslech, tak oni to mají rádi, protože zase ta mysl se jim odkloní od toho, že se učí a spíš je zajímá, jak třeba ten příběh dopadne, co se tam stane. A to učení je takový, jenom probíhá tak jako mimo děk, no, tak jsem si myslel.
6: Pro koho je ta knížka určená? Může se do ní pustit i člověk, který je angličtinou absolutně nepolíbený?
10: To asi ne.
6: Takže pro nějakého začínajícího?
10: Jo, člověk, který už, něco umí, už dokáže, nebo už má nějaké ponětí o angličtině, dokáže dát větu dokupy nějakým způsobem, tak tam si myslím, že určitě jo. Ale pro začátečníky tam bych to úplně nedoporučil.
6: Ta knížka začíná vaším příběhem ještě ze základní školy, kdy jste ve 4. třídě paní učitelce přeložil kino jako kinema, místo cinema, ale ona vás před ostatními žáky neschodila a naopak vás namotivovala. Jak důležitá je motivace pro studium cizího jazyka?
10: Esenciální. Základní, nejdůležitější si myslím. Jakmile ztratíte motivaci, jakmile ztratíte smysl, cíl, tu cestu vlastně, proč jste se do toho vydala, tak to nemá smysl, to si s tím skončíte. Takže to je taky jeden z mých úkolů, nejenom vlastně nasypat těm lidem co nejvíc nějakých těch vědomostí a znalostí, ale taky to pochopení a taky trošku udržení té motivace, že vlastně je to super, že se můžu otevřít různé dveře v tom světě a myslím si, že zatím to funguje nějak.
6: Proč jste s angličtinou začal? Co byla vaše motivace? Naučit se anglicky tak dobře, abyste ji sám mohl pak učit?
10: To vůbec nebyla motivace, já jsem vůbec nechtěl učit ze začátku. To byla naprosto až poslední možnost, kdy jsem si hledal práci a zjistil jsem, že jestli chci zůstat v oboru, tak nic jiného mi nezbyde vlastně. Takže to jsem objevil úplně náhodou, že by mě to mohlo bavit, ale já jsem se učil anglicky jenom protože mě to bavilo, že mi se líbilo, jak ta angličtina zní, že to je taková zpěvná. Ano, přesně tak, oproti té češtině, která je krásná, to si nemusíme říkat, ale najednou to bylo něco úplně jiného, protože ta angličtina tady tehdy ještě tolik nebyla. A já když jsem slyšel pár prvních vět v angličtině, jsem říkal, to je z jiného světa, to je možný. A mě bavilo a chtěl jsem to replikovat a chtěl jsem se to naučit tak dobře, abych ze sebe měl radost.
6: A ta zvukomalebnost u té angličtiny, jde to s ostraváky?
10: No to mě to těší. Je, nebudu lhát, je to těžší, protože my jak zkracujeme hlásky v češtině, tak je zkracujeme i v angličtině. Mm-hmm. Tím pádem takové, a teďka já řeknu nějaký příklad, třeba já mám špatný den. Jo, řeknu I am having a bad day. Tamto bad je potřeba protáhnout, protože když řekneme bad day, tak to je postel. Mm-hmm. A tady to jsou ty věci, ty niance, které třeba by ten člověk na té druhé straně nemusel úplně pochopit.
11: Takže Ostravák řekne v angličtině měl jsem nebo mám špatný den jak?
10: I'm having a bad day.
11: Jak často člověk jako vy, který je boží v angličtině, narazí na slovíčko, které prostě do té doby nikdy neslyšel, neviděl a je to pro něj úplně nový objev?
10: Ne tak často, ale děje se to. Děje se to, zvláště když se bavíme o nějakým specializovaným oboru, o nějakém specializovaném oboru, ježiš, já jsem tady 4 dny, já už to chytám, to je hrozné. Nějakém specializovaném oboru, jestli to je třeba lékařství nebo něco, tak tam z té latiny, z řečtiny jsou slova, která, se kterýma se nesetkáte normálně. Ale když se bavíme o nějaké obecné angličtině, tak třeba spíše, než že bych to slovo neznal, tak u té výslovnosti někdy bojuju s tím přízvukem, jestli bude třeba na první, na druhé slabice, tak tam si to musím třeba naposlouchat a zjistit si to.
11: Říká Radek Provázek, lektor angličtiny, který je hostem Osobnosti Plus.
12: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: V jednom podcastu jste říkal, že máte radši americkou než britskou angličtinu. Proč?
10: Protože je jednodušší. Je jednodušší na porozumění, teda pro mě. Je jednodušší na porozumění, je i jednodušší na výslovnost, na nějakou, řekněme, imitaci toho přízvuku. Takže proto. A byl jsem jí více obklopen než tou britskou. Takže je to proto, a kolikrát slovíčka, která v té americké angličtině jsou jednodušší i pro nás, že kolikrát nám připomínají i česká slova, takže, nebo dají se lépe vysvětlit, protože ti Američani, oni jsou trošku jednodušší než ti Briti, no.
11: Vy používáte takové ty mnemotechnické pomůcky pro zapamatování slov?
10: Moc toho nejsem fanoušek. Jsem tam, to je dobrý, že narazíte na něco, co dává smysl, ale někdy mě to kolikrát přijde. A teďka si nespomenu žádný příklad, to je blbý.
11: Že
10: kolikrát ta mnemotechnická pomůcka jako, mi zamotá hlavu mnohem víc, než kdybych to řekl, hele, je to tak, nebo tak.
11: No. Dokážete u rodilých mluvčí podle přízvuku poznat, odkud jsou?
10: Rámcově jo, že jestli je to americká, britská, australská, novozélandská, skotská, irská, to asi jo, ale potom jestli třeba, když se bavíme o Americe, tak jestli jsou ze severozápadu, to ještě jo, tady ta jižanská, tam je to fajn poznat, ale jestli jsou, já nevím, ze státu Washington, nebo ze státu, já nevím, z Utahu, nebo od někaď, tak tam už to je těžší, jo, tam to úplně nepoznám. A v té Británii to je taky tam možná těch, no, ne, já jsem to teďka zrovna někde slyšel, že v Británii je víc přízvuků než v Americe. Aha. Jo, jak oni jsou mnohem menší, tak jich je tam víc, takže tam zase znám třeba, nevím, 6, 7, 8, 9, 10 různých přízvuků, které jsem schopen zařadit, ale ne všechny.
11: Narazil jste někdy v anglicky mluvící zemi na to, že jste nerozuměl tomu, co vám někdo říká?
10: Jo.
11: Kde to bylo?
10: Bylo to ve Skotsku, bylo to v Glasgow. Přijeli jsme, to bylo, je třeba říct, já jsem byl po maturitě, myslím rok, nebo zrovna to bylo ten rok, co jsem maturoval. Takže rok 2009, my jsme tam přijeli na dovolenou a teďka my jsme hledali hotel. A já jsem, že jo, jsem po maturitě angličtinář, jak víno, tak jsem vylezl, že já to tady vyřídím, jo, mamka s taťkou v autě. Tak jsem šel ven, zeptal jsem se, kde je tady ten hotel, někdo na mě spustil, vůbec jsem nevěděl, ale ani slovo. Tak říkám, dobrý, tak půjdu dál, zeptal jsem se dál. Tak jsem obešel asi 4 lidi, ani jednomu jsem nerozuměl, ale ani slovo. Tak mě napadlo, že zajdu do obchodu, že třeba tam bude nějaký turista nebo někdo, kdo by mi mohl pomoct víc. Nebylo, byli tam místní zase nic. No tak jsem, to skončilo tak, že jsem si prostě vyptal papír a tušku, ať mi to napíšou a ať mi dají mapu. A to tak jsem porozuměl. Jo, a my jsme, samozřejmě ten hotel byl asi 16 metrů od toho místa, kde jsme byli, že jo, ale člověk neví.
11: Máte nějakou oblíbenou anglickou frázi nebo idiom, který se vám líbí, který je třeba zábavný pro vás nebo výzva na překlad?
10: Ty brďo. Nenapadají mě žádné slušné. Ale já na takové obyčejné, jo, třeba teďka zrovna jsem slyšel ve filmu včera Shut the front door. A znamená to, no nekecej.
11: Aha.
10: To ti nevěřím. Jo, to mě, to jsem si tak, tak hezky zní, tak jsem si to zapamatil.
11: Několik vašich videí jste nazval jako Čenglish, což je taková specifická angličtina, kterou používá spousta lidí, že otrocky překládá češtinu do angličtiny. Jaké slovíčko v tomhle jazyce, v té čenglištině, vás dokáže vždycky trošku rozhodit nebo vás tak jako naštvat nebo se tomu zasmějete, protože to opakuje nás hodně a špatně.
10: Jo, no, tak to jsou takové ty klasiky, jako je klimatization, že jo, klimatizace, to, vlastně to slovo zní tak, už v té češtině to zní tak cize, tak samozřejmě to bude anglicky.
11: A jak je to event, nebo
10: no,
11: event,
10: to je
11: nebo,
10: další.
11: Jak to je?
10: To je další, no. Tak my, že jo, v češtině říkáme event dost často, ono by to správně mělo být event, uh-huh. Jo, něco mezi i, e, ale když řeknete i, tak je to v pohodě. Event, ale důležitý je ten důraz na tu druhou slabiku, na to vent. No.
11: Uh-huh. Co z anglické gramatiky dělá Češkám a Čechům největší potíže?
10: Předpřítomný čas.
11: No a tak mě ho prosím vás vysvětlete.
10: Dobře. Tak si vezměme si větu, že tady spolu sedíme už asi 15 minut.
11: 19.
10: 19 minut, super, jo? Takže ten náš rozhovor začal před 19 minutami v minulosti. Jenomže on pokračuje i doteď. A ještě bude, řekněme, nějakých 7 minut pokračovat. Jo? Takže tam my nemůžeme dát minulý čas, protože minulý čas bychom tam dali v době, kdyby už ten rozhovor skončil. Ale on ještě neskončil, on ještě pokračuje, mm-hmm. Jo? Takže my tady můžeme říct my tady můžeme říct we have been speaking for 19 minutes. Třeba, jo? We have been. Třeba, jo?
11: Takže je to něco, co se stalo v minulosti, ale ještě pořád to pokračuje.
10: Pořád pokračuje.
11: Dá se angličtina naučit v každém věku? Můžou s ní začít i seniori a dostat se na úroveň, že budou v té angličtině boží, když zůstaneme u názvu vaší knížky? Nebo s věkem se snižuje schopnost nasávat nové věci, nová slovíčka?
10: Jo, samozřejmě ta schopnost se snižuje, paměť se horší, ale zároveň to není nemožné. Je to těžší. Samozřejmě je těžší naučit se v 60 než v 7. Hmm. Samozřejmě. Ale jde to, mám tu zkušenost i, měl jsem skupinu dvou žen důchodového věku, se kterými jsme začali úplně od začátku a dostali jsme se na úroveň, kdy samozřejmě podle mě byli boží, jestli podle nich byli, to nevím, ale dokázali s základní gramatikou se domluvit. Takže,
11: a motivace byla domluvit se?
10: Motivace byla domluvit se, protože jedna z nich měla sestru v Africe, takže tam jezdila často.
11: Spousta lidí si nevěří. A i když anglická slovíčka a fráze znají, tak se stydí mluvit na veřejnosti, aby se nestrapnili, když udělají chybu nebo když mají špatný přízvuk. Dá se to odbourat?
10: Dá. A jako taky to bolí, no, protože ten problém je trošku někde jinde. Je tam nějaká bolístka z minulosti. Takže tam je potřeba pochopení, ukázání, že vlastně ty chyby nejsou problém, že kolikrát, když řekneme chybu, tak nám budou rozumět úplně v pohodě. A tohle třeba na těch lekcích připomínat pořád a pořád dokola. A zase nechat ty lidi mluvit, ať oni mají ten pocit, že ty lidi, on mi rozumí, to je super, já mluvím, on mi rozumí. Jo, nechat i ty chyby projít, prostě filtrovat ty chyby, které, nebo vypichovat jenom chyby, které díky kterým by nám třeba někdo nerozuměl, ale nechat to být.
11: Setkáváte se s tím i obráceně, že třeba nějaký cizinec se učí česky a stydí se mluvit, protože se bojí, že udělá chybu, nebo to je taková spíš typicky česká vlastnost, že se stydíme za to, že ten cizí jazyk neumíme dokonale?
10: Myslím si, že je to hodně, hodně o nás.
11: Myslím si, Češích?
10: O nás Češích, no, že my chceme zaprvé být perfektní, což je blbost sama o sobě. Stydíme se z nějakého důvodu, že uděláme chybu, jo, jestli ze školy máme všichni podobné problémy, co si nesem. Jo, že kolikrát vidíte, jak ti cizinci přijdou a dalo by se říct, že třeba mluví hůř česky než my anglicky, ale je jim to jedno a jdou do toho, snaží se a my vidíme i z té druhé strany, že jim rozumíme dost často.
11: Nesouvisí s tím i to, že Češi a Češky mají dost často tendenci třeba hodnotit politiky v úrovni jejich angličtiny, jejich přízvuk. Přestože to není jejich rodinný jazyk, tak proč je odsuzujeme za to, že to není dokonalé? ta snaha přece by se měla cenit, nebo ne?
10: No jasně, jasně. Ono to je takový náš spor, jako co se té politiky týče, to je jako úplně téma samo o sobě, ale je tam samozřejmě zase, jo, když se bavíme o těch politicích, kteří vlastně reprezentují tu zemi, tak si dovedu představit, že by mohli tomu dát tu péči a mohli se snažit trochu víc, než ten normální člověk, co si chce jenom objednat hranolky někde. Takže tam bych čekal, že by se to dalo jako trochu zlepšit. Ale zároveň, ano, samozřejmě, nebo ještě k těm politikům, vidíte i třeba ty další země, jo, jak mluví zástupci Polska třeba kolikrát líp, jo, a tak si říkáte, tak pojďme, ne, trošku zabrat.
11: Od kdy myslíte, že by se měly děti učit ve škole anglicky?
10: Těžko říct, nějaký jednotný věk, ale myslím si, že by se nemuseli učit už od školky. Že kolikrát to vidím jenom jako takovou znouzecnost, že jo, barvičky a zvířátka, je to fajn, ale zase nemyslím si, že by tohle nutně zapříčinilo to, že ta angličtina najednou, nebo ta úroveň té angličtiny najednou vzroste jenom tím, že tady ve školce se budeme učit.
11: Já se ptám na to, protože ministr školství Robert Plaga zrušil plán na povinnou angličtinu od první třídy a nechává na rozhodnutí školy, kdy začne děti učit anglicky. Kdybyste byl ve škole a bylo na vás to rozhodnutí, tak dal byste povinně angličtinu od první třídy nebo až od třetí?
10: U té školy tam bych ji dal. Od první třídy. Já jsem se spíš zaměřoval na tu školku, že tam to třeba úplně není, nebo nemyslím si, ale na té škole bych to tam dal.
11: Vy sám jste produkt toho českého školství. Co myslíte, že je největší slabina výuky angličtiny v Česku?
10: Nedostatek nadšení ze strany těch učitelů, jo? Že nedostatek těch emocí, nedostatek toho, že vlastně angličtina může být fajn a může být strašně přínosná do toho budoucna, nebo do budoucna těch dětí. A je to promrhaný potenciál, podle mě, jo, u těch dětí, protože oni mají fakt tu tendenci strašně rychle všecko chytat, učit se rychle, ani se neučit a vědět. Jo, a když by se tam trošku jenom tak postrčilo pěkně...
11: Takže trošku víc emocí?
10: Trošku hodně víc emocí.
11: V době AI existuje spousta různých překladačů a pomůcek, které i lidem bez znalosti jazyka pomůžou přeložit text. Kdyby vám někdo, kdo používá internet a překladač z internetu, řekl, na co já se mám učit angličtinu, co byste mu řekl?
10: No tak co z toho je potom, že jo? Když bychom brali v potaz to, že všecko, co tam se v tom překladači přeloží, bude skvělé, bude správné, bude výborné, tak ale zase my máme takovou nějakou tendenci se zlepšovat v tom životě, trošku se někdy posouvat, nějak se rozvíjet. A tady tohle nám úplně nepomůže. Jo, bereme to samozřejmě, jsou lidi, kteří to mají jenom jako, aby mě to nezdržovalo, tak tam nenechám tady ten e-mail napsat někoho jiného, tak jo, to je v pohodě. Ale když se bavíme o nějakém vzdělávání, o nějaké, tak pojďme si užít tu cestu.
11: Říká lektor angličtiny Radek Provázek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
10: Děkuju moc krát.
11: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
13: Interview Plus. Ukrajinské jednotky podle prezidenta Zelenského od ledna osvobodili 745 čtverečních kilometrů území. Znamená to, že Ukrajinci ve frontových bojích dominují, nebo se na obou stranách střídají úspěchy a ztráty? Pavlína Nečásková se zeptá reportéra Seznam zprávy Martina Nováka, který boje na Ukrajině sleduje.
14: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
15: 11 hodin.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody. Útočníkům se je daří čím dál lépe manipulovat. ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismu. A Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Zprávy a Martin Matějka. K Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo a potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období vloni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. A třeba u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
15: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
17: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jeho mluvčího Petra Mela ty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
16: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
18: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
16: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra Kušan.
19: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
16: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu více než 2/3 odevzdaných hlasů, do parlamentu se vrátí. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil.
20: On the hottest day of the year.
21: V nejteplejší den roku, během prázdnin, jsme dokázali získat víc hlasů, než se nám podařilo v parlamentních volbách 2024. A tímto krokem jsme porazili kandidáta establishmentu.
17: Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Kaun Binface, získala si 1/3 hlasů. Německé úřady evakuovaly kvůli lesním požárům asi 1800 lidí z obce Gay u hranice s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. A kvůli plamenům je uzavřená i hlavní silnice procházející oblastí. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kvůli zhoršujícímu se psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá, podle něj je vše v pořádku.
22: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Iránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
17: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
0: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
1: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
3: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
1: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
17: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Domašov. Na 177. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr. Nakonec omezení v Brně místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze před omezením u letiště v Lipské směrem k okruhu počítejte s kratší kolonou od konce D7. Na jižní spojce v Praze směrem na Černý most se sune kolona od sjezdu na Strašnice k Europarku a na magistrále je plná Wilsonova směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od Florence k muzeu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách bude 22 a na Šumavě naměří 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Online Plus Davida Slíška.
23: Chystané chytré zařízení od OpenAI, soutěž o nejsilnější dron, vodoznak v textech generovaných umělou inteligencí a další soudní prohra firmy Meta. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
9: Online Plus.
23: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
24: Ahoj Davide.
23: Služby firmy Meta jsou narušením veřejného pořádku, podobně jako například znečištění ovzduší. Podle britské BBC to konstatoval soud v americkém státě Nové Mexiko. Firmě, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram a Threads a komunikační službu WhatsApp, nařídil zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za to, že podle něj svým působením poškozuje veřejnost. Peníze mají putovat do fondu, ze kterého se budou platit mimo jiné náklady na zmírňování následků používání sociálních sítí mladými lidmi, tedy například různé terapie a další programy. V rámci této konkrétní žaloby na Metu jde už o druhý verdikt. V první fázi soud firmě nařídil zaplatit v přepočtu téměř 8 miliard korun za to, že neochránila nezletilé před nebezpečným či nevhodným obsahem a umožnila sexuálním predátorům, aby děti kontaktovali. V rámci druhé fáze pak soudce srovnal působení Mety na nezletilé s jedovatým znečištěním, které šíří továrny a které poškozují právo veřejnosti na čistý vzduch. Je to poprvé, co americký soud označil dopady používání sociálních sítí za narušení veřejného pořádku. Firma Meta oznámila, že s verdiktem nesouhlasí a že se proti němu odvolá. Petře, tak firma Meta to oznámila i u toho předchozího verdiktu, takže se bude odvolávat proti oběma těm pokutám nebo nějakým částkám, které má teď zaplatit. A mně ale vlastně přišlo ještě mnohem zajímavější to, že ten soud nařídil firmě Meta také nějaká nápravná opatření. Nařídil vlastně, co má udělat, aby už vlastně děti nebo nezletilé osoby neohrožovala. A mezi ta opatření patří, že tedy má Meta zajistit, aby žádný dospělý neměl možnost posílat zprávu nezletilým pod 18 let. Nezletilí nemají mít možnost posílat nebo dostávat nahé fotky. nezletilí pod 18 let také nemají mít možnost vidět počty lajků pod příspěvky a komentáři a podobně. Má tam platit zákaz notifikací nezletilým od 10 večer do 7 ráno a ve školním roce i od 8 ráno do 3 odpoledne, kromě víkendů. A Meta také má zajistit podle soudu, aby děti nemohly trávit na Facebooku a Instagramu dohromady, čili kumulovaně, více než asi 90 hodin měsíčně nebo asi 3 hodiny denně. Co říkáš na ten soud a co říkáš na návrh těchto opatření?
2: A ještě než na to zapomenu, tak je tam ještě jedno opatření pozoruhodné, že sice školy mají získat přístup k tomu, jaké děti používají sítě společnosti Meta, sami si ohlídat, jestli tam nejsou děti mladší 13 let, což je v současné době v Americe ta rozhodující hranice, stejně jako v pravidlech společnosti Meta. A pokud by tam nějaké byly, tak z vlastní iniciativy je nahlásit a nechat jim zrušit účet. I to je docela velký zásah do současného fungování sociálních sítí. Je to docela velká věc, protože takhle rozsáhlý a podrobný rozsudek a velmi jasný plán nápravných opatření zatím nikdy nebyl ve všech těch procesech, nejenom s Metou, ale se všemi sociálními sítěmi. Ani v Evropě, ani v Americe. A nenechme se mást tím, že je to v jednom státu Unie v Novém Mexiku. Může se to klidně stát precedentem, který se rozšíří po celé Americe a konec konců se tím mohou inspirovat i jiné země než Spojené státy.
23: Ano, to vlastně připomínají, myslím, téměř všechna americká média, která referují právě o tom případu a to, že na firmu Meta ve Spojených státech momentálně míří desítky dalších různých, možná stovky dalších různých žalob a že právě v tamním právním systému tohle může být určitý precedens, podle kterého pak se mohou řídit třeba i další soudy a že prostě se to na firmu Meta může teď všechno takhle sesypat a může prohrávat i další soud. My samozřejmě ještě nevíme, jestli tohle jsou definitivní verdikty, jak jsem říkal, firma Meta řekla, že se proti těm verdiktům odvolá, takže ještě uvidíme, jak to dopadne u těch odvolacích soudů. Ale vrátím se k těm opatřením. Myslíš, že ta navržená opatření opravdu dávají smysl a že by mohla nějakým způsobem snížit rizika, která souvisejí třeba s nějakým nadměrným užíváním těch sociálních sítí?
2: Vzhledem k tomu, jak obsah sociálních sítí v současné době vypadá, tak si myslím, že ano, že to jsou opatření, která dávají smysl. Zároveň to jsou opatření, která jsou vlastně méně restriktivní vůči těm dětem a mladistvím, než ten úplný zákaz, o kterém se uvažuje dneska skoro všude v Evropě. Je to jenom nastavení prostředí tak, aby pro ty mladistvé nebylo tolik škodlivé, jako je v současné chvíli. Mně se to vlastně docela líbí. Připadá mi to dobře zvážené, dobře promyšlené, dobře vyvážené.
23: Za mě tedy možná až na tu povinnost těch škol tedy zjišťovat, jestli děti nepoužívají sociální sítě ještě před tím 13. rokem a podobně. To nevím, jak by třeba v Česku školy dělali, ale uvidíme také samozřejmě, jestli i toto opatření nakonec nějakým způsobem projde. Jak jsem říkal, ten verdikt ještě není finální. Každopádně jsem zvědavý, jak se tahle situace bude vyvíjet. 20 miliard korun v přepočtu tady dohromady, to už není až tak nízká částka, aby to firmu Meta případně nebolelo a myslím si, že ale ještě důležitější jsou ta opatření. Jenom jsem si říkal, jestli by podobná opatření neměla platit nejenom pro ty děti do 18 let nebo nezletilé do 18 let, ale i pro dospělé, jestli by nám to také neprospělo nevidět počty lajků, mít zákaz notifikací přes noc nebo v době práce a podobně. Co myslíš?
2: Tak všechna ta opatření vlastně jdou proti obchodnímu modelu Mety. To jsou všechno věci, které ona nedělá pro radost svých uživatelů, anebo jen tak náhodou, ale protože to umožňuje přitáhnout lidi víc k obsahu sítě a tím pádem tu síť udělat víc výdělečnou, víc ziskovou. Ta pokuta je, pokud se nepletu, asi 60% ročního zisku Mety. Jestli je 1/60 ročního zisku, čistého zisku po zdanění, hodně nebo málo, to je otázka samozřejmě, ale zas tak úplně málo to není. A opět je to jenom jeden stát z 50 v Americe. Když by podobné rozsudky padly v 10 dalších, tak to už Meta pocítí i finančně. nečekám, že někdo bude tímhle způsobem omezovat sítě pro dospělé, ale máš samozřejmě pravdu v tom, že inspirativní nápad to je.
4: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: AI modely firmy Anthropic začnou opatřovat své výtvory vodoznakem, který má označit, že materiál byl vytvořen s pomocí umělé inteligence. Firma to oznámila v návaznosti na evropskou regulaci, která vstoupila v účinnost 2. srpna. Vodoznakem mají být označeny uměle generované texty. Soubory vytvořené AI pak budou obsahovat digitálně podepsaná metadata o jejich původu. Označování má probíhat na úrovni modelů, ať už je uživatel použije přes webové rozhraní, mobilní aplikaci či přes API. Anthropic byl, že brzy zpřístupní také nástroje, kterými bude možné vodoznaky číst a označené texty či soubory rozpoznat. Novinka se má týkat zatím jen nově uvedených modelů. U těch stávajících regulace stanovuje přechodné období, kdy ještě nemusí díla umělé inteligence označovat. Časem ale označování dorazí asi i do nich. Vodoznak je indikací, že obsah v nějaké fázi prošel zpracováním umělou inteligencí, ale sám o sobě nezaručuje, že jej AI celý vytvořila, upozorňuje firma. Petře, my jsme o té regulaci v našem pořadu, pokud vím, mluvili, tak teď tady vidíme nějakou jednu z prvních vlaštovek u těch velkých provozovatelů a poskytovatelů vlastně AI modelů, který říká, že tady začne tam nějaké vodoznaky dávat, a to i do textů a samozřejmě i do všech ostatních souborů, které se přes Claude od Anthropicu a jeho další modely tedy budou nějakým způsobem vytvářet nebo generovat nebo zpracovávat. My už jsme o tom vlastně trošku mluvili právě v nějakém našem minulém díle. Mluvili jsme o tom, jak to bude vlastně spolehlivé, jaké by to mohlo mít dopady. Co říkáš tedy na to, že tím vodoznakem nějakým budou označeny i ty texty? To mě vlastně dosud vůbec nenapadlo, že by něco podobného bylo možné.
2: No, vyjasněme si, co to je vodoznak v textu. Jak vypadá vodoznak v obrázku, to víme všichni. Kdo by měl pochybnosti, stačí, když vytáhne z peněženky 100 korun a prohlédne si ji proti slunku. Ale v tom textu je to úplně

0: generoval jazykový model. Umělá inteligence dokonce asi půjde poznat, která verze konkrétně od které firmy.
1: Dobře, tak to je to, jak by to mohlo vlastně v praxi fungovat, ale třeba právě Anthropic, jak jsem vlastně říkal na konci toho svého úvodu, tak říká, že ten vodoznak bude jenom nějaká indikace, že vlastně nebude jisté, že když se ten vodoznak v tom textu objeví, takže jej vytvořila umělá inteligence, ale Anthropic sám přiznává, že lidé používají jeho modely i k nějakému editování těch textů, k vyhledávání třeba pravopisných chyb a k nějakým gramatickým prostě úpravám, nebo, a to dělám třeba i já, používám třeba nějaké AI modely k transkripci vlastně audio záznamu třeba rozhovoru do textu psaného a předpokládám, že i tam vlastně tedy bude označeno, že to je nějaké dílo umělé inteligence. Nebude tady za chvilku na nás vyskakovat u všech textů téměř, nebo u velké většiny textů, když to tedy přeženu trochu, že byly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí, i když tedy třeba ty nástroje umělé inteligence byly spíš použity k jejich nějaké úpravě jenom?
0: Ano, tohle je slabé místo té regulace, protože nebude možné dost dobře rozpoznat, aspoň podle toho, co o tom zatím víme, to je potřeba před to předsunout, ještě jsme to neviděli v chodu. Ale podle toho, co o tom zatím víme, tak nebude možné rozpoznat, jestli byl text úplně vygenerovaný umělou inteligencí, jestli ho napsala, anebo jestli ho jenom maličko upravila. Není jasné, jestli třeba z síly toho vodoznaku, z četnosti, výskytu těch výplňkových slov to půjde poznat nebo nepůjde. Taky považuji za pravděpodobné, že po prvních zkušenostech s fungováním tohoto nástroje se bude nějak seřizovat a upravovat. Takže než propadneme nějakým rezultním hodnocením, měli bychom si počkat, jak to bude vypadat v praxi.
1: Podobný záměr, vzhledem k tomu, že tedy opravdu ta evropská regulace vstoupila v účinnost, tak už oznámilo více firem, například firma Suno nebo služba Suno, která generuje hudbu, tak také už oznámila, že bude označovat právě ty hudební soubory nějakým vodoznakem. Neslyšel jsem zatím nebo neviděl jsem, že by vlastně další velké společnosti, které vyvíjejí ty velké AI modely jako Google nebo OpenAI nebo Microsoft, že by už oznámili, že tam něco podobného budou také dávat, ale pokud vím, tak už v minulosti se vyslovili právě proto, že když taková nějaká povinnost bude, tak samozřejmě ji budou plnit. Takže za chvilku se zdá se, budeme setkávat s tím označováním opravdu na každém kroku a jsem zvědavý, co to tady nakonec jako způsobí, jestli se dozvíme něco zajímavého o tom, jak lidé AI používají a v jakém rozsahu, anebo jestli naopak tedy se nedozvíme nic, protože víceméně všechno bude označeno jako dílo AI. Já už jsem, myslím, v tom našem minulém povídání o tomhle tématu, tak jsem zmiňoval ty příklady, kdy některé sociální sítě už dnes označují fotografie velmi často jako dílo AI, protože fotoaparáty ve smartfonech dneska už dělají automaticky nějaké úpravy a vlastně potom na těch sociálních sítích to vychází jako dílo označené, tedy že bylo vytvořeno umělou inteligencí, aniž třeba ten uživatel vůbec tušil, že tam nějaký takový zásah byl. Takže jsem na to hodně zvědavý, jak vlastně se s tímhletím označováním budeme potýkat a co nám to vůbec přinese nebo odnese.
0: Ona jedna věc je, že se označují vodoznakem texty. Druhá věc, co se s tím označením potom dělá, ona z toho neplyne automaticky, že to bude někde vidět. Jak jsem říkal, pro člověka je ten textový vodoznak sám o sobě neviditelný. Čili pokud by to mělo být viditelné všude a na každém kroku, tak by například webové prohlížeče musely být doplněny nějakou funkcí, která by tam rozsvítila světýlko, ukázala, že tohle je text patrně vygenerovaný AI. Evropský AI Act ale tuhle povinnost neukládá. On ukládá povinnost to označit, ale pokud ho dobře čtu, tak neukládá třeba Google nebo Apple provozovatelům prohlížečů, aby na to navázali a nějak to viditelně indikovali. Chtějí, aby to bylo indikovatelné, nikoli indikované vždy.
1: No já jsem spíš narážel na to, že vlastně teď se možná za chvíli každý bude moci stát cílem nějakého útoku. Aha, to si nepsal ty, to psala AI, podívej, tady mi to vyšlo v nějakém detektoru, protože prostě třeba ten člověk opravdu si tam nechal opravit chyby, nebo jo, použil tu umělou inteligenci, ten model k nějaké okrajové věci, ale teď bude možné napadnout už vlastně to samotné autorství toho

0: textu, protože třeba z nějakého detektoru vyjde, že tam nějaká stopa po AI je tedy. Takhle jsem to myslel.
1: Uvidíme. Ono by to mohlo mít taky úplně opačný důsledek. Bude-li to všude, tak si toho prostě přestaneme všímat, přestaneme to vnímat. Uvidíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Americký vládní úřad DARPA, který vyvíjí nové vojenské technologie, uspořádal soutěž DARPA Lift Challenge. Celkem 76 vývojářských týmů v ní soutěžilo v tom, čí drony přepraví během 30 minut na vzdálenost 9 kilometrů náklad o největší hmotnosti. Cílem bylo přepravit zátěž, která bude až 4x těžší než letoun, který ho nese. Tuto metu se nakonec soutěžícím překonat nepodařilo. Vítězný tým se jí ale hodně přiblížil, když jeho dron unesl zátěž 3,84x těžší než nosný stroj. Dron vážil něco přes 13 kg a 9-kilometrovou testovací dráhu zvládl s nákladem o váze 51 kg za přibližně 19 minut. Jeden z týmů sice nedokázal absolvovat celou trať, ale jeho stroj dokázal po nějakou dobu nést skoro desetinásobek své hmotnosti. Dnes v praxi používané drony obvykle neunesou více než dvojnásobek své vlastní váhy. Petře, vlastně moc zajímavá soutěž. Já jsem se díval i na některá videa na webu DARPA. Je to někdy zábavné, je tam spousta různých havárií a nepodařených pokusů, ale ve výsledku opravdu se ten vítězný tým přiblížil k té hranici čtyřnásobné váhy té zátěže, tedy čtyřnásobné váhy, než vážil ten nosný stroj. Co to říká vlastně o možnostech dnešních dronů? Já jsem si vlastně doteď myslel, že ty drony dokáží nést možná daleko větší zátěže a teď jsem vlastně trošku překvapením zjistil, že to tak jednoduché vlastně asi není.
1: No ale zase je to docela pěkný úspěch, ta čísla, která jsi uváděl. Myslím si, že tvůj sen o tom, jak ti bude letadelko vozit nákup, se docela přibližuje, protože 3,5x víc, než váží samotný stroj, to mně připadá velice, velice solidní. Spíš je možná problém s doletem, se vzdáleností, kterou s tím dokáže urazit. 9 kilometrů zas tak moc není. Ale berme to jako začátek. Když začínalo letectví, tak ty primitivní dvojplošníky taky vypadaly trochu legračně a měly spoustu potíží a vývoj potom byl velice rychlý. Myslím si, že je nastartováno a že se to bude vyvíjet teď už docela vysokým tempem.
0: Zajímavé mi přišlo také, že vlastně za touhle soutěží stojí DARPA, což je vlastně organizace, která zapříčinila nebo stojí za řadou vynálezů tady v historii lidstva, aspoň v té novodobé, a přitom vlastně se snaží vyrábět tady technologie, které, nebo podporovat vývoj technologií, které se dají použít právě v armádě pro nějaké vojenské účely. Tak DARPA opět na scéně, co na to říkáš?
1: No tak ano, je tam to písmenko D, což znamená defense, a to vlastně znamená nejenom, že se to používá ve vojenských aplikacích, ale především to, že to nemusí mít bezprostřední obchodní význam. Díky tomu financování toho, čemu se tehdy ještě říkalo ARPA, vznikl například internet. Kdyby internet od začátku byl navržený tak, že musí mít obchodní model, vznikl by taky, ale vypadal by úplně jinak. To osvobození od nutnosti, aby technologie teď hned vydělávala, je často velice přínosné.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Chystané chytré zařízení firmy OpenAI má být v zásadě chytrým reproduktorem. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Podle ní nemá mít zařízení display, má mít tvar jako donut a velikost přibližně jako hokejový puk. OpenAI má přístroj údajně označovat za AI počítač, který se bude ovládat hlasem. Má být také údajně vybaven samostatně se pohybujícími částmi, které se mají hýbat ve chvílích, kdy bude konverzovat s člověkem. Pohybem se má odlišovat od konkurenčních chytrých reproduktorů. Vybaven má být mikrofony, kamerou a dalšími senzory. Na designu přístroje OpenAI spolupracuje s designérem Johnnym Ivem, který v minulosti navrhl podobu řady přístrojů firmy Apple. Petře, takové zase zvířátko nakonec, řekl bych, bájné tady zařízení od OpenAI, které vlastně firma už teď, řekl bych, dokonce několik let připravuje a zatím pořád o něm není známo moc podrobností. Teď tedy nějaké informace informace přinesla agentura Bloomberg. Když se podíváš tedy na to, co o tom zařízení víme, myslíš, že tohleto bude opravdu zařízení, které budou lidé chtít používat, že tohleto právě vlastně malé zařízení, malý chytrý reproduktor spojený právě s nějakým AI modelem ChatGPT, že bude nějakým převratem v tom, jak používáme třeba umělou inteligenci doma?
1: Moje první reakce, spontánní, je, že spíš ne. Mně tam chybí při nejmenším displej. Ale na druhou stranu, držme se při zemi. Já si vzpomínám, jak jsem reagoval, když jsem před mnoha lety viděl první iPhone. A říkal jsem si, to je nesmysl. Telefon bez klávesnice, bez jakéhokoliv tlačítka, sahat pořád na displej, teď to bude umatlané, kdo by to chtěl používat, to je nesmysl. No, z toho je vidět, že člověk si nemá o sobě myslet, že je příliš dobrý soudce. Uvidíme. A ten první iPhone navrhoval stejný člověk, který navrhuje teď tu věc, o které mluvíme.
0: A takže pokud ta paralela bude platit, tak to bude velmi revoluční zařízení, které tady změní způsob používání digitálních technologií. Takže Petře, děkuji ti za předpověď a budu dál sledovat tedy, jak tohle zařízení bude vypadat a jaké další podrobnosti se o něm dozvíme. Má být na trhu někdy v příštím roce, tady zase jsou to různé předpovědi úplné, já samozřejmě ty spekulace a tyhle ty informace nekomentuje žádným způsobem, tak jsem na to sám zvědavý, co z toho zařízení nakonec vypadne. A to už je pro dnešek všechno. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře a postřehy a samozřejmě i predikce. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Půl dvanácté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. A poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Párelem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Párelův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let. Na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Nejde ale jsou ve Zlínském, Olmouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, to je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle agrární komory především nedostatek srážek a taky horko. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 8 obětí, informovali o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 000 domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Chanchom. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Na D1 z Prahy ve směru do Brna dejte pozor, za sjezdem na Domašov na 174. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu a kolona pokračuje nesouvisle až na 196. Nakonec omezení v Brně. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpozorněte, za sjezdem na Modřice na 3. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až do Brna ke sjezdu na D1. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den bude většinou jasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview Plus Pavlíny Nečáskové.
4: Volodymyr Zelenský oznámil osvobození 745 kilometrů čtverečních území od Rusů. Ruské ztráty na životech během toho podle něj dosáhly téměř 10 tisíc. Má ukrajinský prezident pravdu? Nečeká Ukrajince už brzy velká bitva o Donbas? A připravuje Rusko kvůli tomu další vlnu mobilizace? Zeptám se na to v Interview Plus. Příjemný poslech přeje Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
4: A naším dnešním hostem je reportér serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na frontě, Martin Novák. Vítejte.
5: Dobrý den.
4: Začněme aktuálním děním. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl v ruské státní televizi, že Rusko zesílí své snahy zničit vše, co Ukrajině dodává Západ. Je důležité, že ta slova přichází teď? Mění to něco?
5: Tak Lavrov vždycky mluvil takovýmhle vyhrožujícím tónem a on není tím, jako kdo rozhoduje, nebo kdo má nějaký velký slovo. On v podstatě ani nepatřil k tomu užšímu okruhu v ruském vedení, kdo věděl dopředu o té invazi nebo o podobě té invaze, takže Lavrov je spíš jenom takový jako herec prostě na forbíně, takže tomu bych nevěnoval až takovou pozornost, ale každopádně ta válka se teď odehrává tak, že jak Rusko Ukrajině, tak Ukrajina Rusku se snaží vlastně zničit cokoliv, za co mohou mít nějakým způsobem peníze z exportu. Jo. Ty ukrajinské útoky na rafinerie, ty byly už dřív, teď útočí i na lodě, třeba které převážejí obilí recipročně. Rusko vlastně v podstatě izolovalo ukrajinský přístav v Oděse. Ukrajinci sice mají ještě jednu cestu, že to dopravujou po Dunaji jako do Rumunska, ale ten export obilí se výrazně sníží, takže je to teď taková válka, kdy se prostě obě ty strany snaží navzájem odřezat od peněz, který mají za vlastně za export čehokoliv. Ta ukrajinská strategie je jasná. Když prostě Rusko nedodá obilí zemím třetího světa nebo toho globálního jihu, tak prostě dojdou k závěru, že to prostě není partner, na kterou se můžou spolehnout a budou se muset obrátit jinam. Čili logiku to samozřejmě dává.
4: No, podařilo se Ukrajincům opravdu dostat zpět 26 vesnic ve Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti, jak říká Volodymyr Zelenský?
5: To nemůžeme stoprocentně potvrdit, nechci říkat ano nebo ne, protože to skutečně nejde. Víme, že jak Rusové, tak do určité míry Ukrajinci občas přehánějí. Ukrajinci často nadsazují počet mrtvých a zraněných Rusů. Nicméně tuhle akci potvrdil server Deep State, což je server jaksi napojený na ukrajinskou armádu, ukrajinských vojenských analytiků, a ti jsou známí tím, že publikují i věci, které třeba nejsou pro Ukrajinu moc pozitivní, nebo které třeba ukrajinské vedení nechce, aby se dostali na veřejnost. Takže tomuhle portálu docela věřím, protože ten není takový jakoby hurá optimistický, nebo ne, nepřehání ukrajinské úspěchy. A ten říká, že skutečně od začátku vlastně roku na tomhle jižním úseku fronty k ukrajinskému postupu došlo, ale samozřejmě tenhle úsek fronty není tak podstatný jako ten vlastně, který je severněji na Donbase, v tom ten prstenec měst, jako jsou Sloviansk a Kramatorsk, tam vlastně teď Rusové směřují ten hlavní nápor.
4: Tomu se budeme určitě věnovat, přesto řekl byste, že možná Rusy zaskočila ta ukrajinská bojovnost? teď aktuálně?
5: Tak Rusy zaskočila ukrajinská bojovnost v podstatě od 24. února 2022 roku. Takže myslím si, co Rusy zaskočilo určitě, to jsou ty dronové útoky do ruského Týlu, třeba na tu silnici, která z Ruska přes okupované ukrajinské území zásobuje Krym. Tam Ukrajinci naprosto nemilosrdně likvidují v podstatě jakoukoliv dopravu a Rusové mají obrovský problémy prostě s logistikou na Krym a na ten jižní úsek fronty. Takže v tomhle směru je určitě zaskočili. Myslím si, že nevím jak ruské vedení, nebo tajné služby, ale myslím si, že ruská veřejnost ani nebyla připravená na to, to takové ty dronové útoky na ty sklady se zbožím v Moskvě, v Petrohradu a jinde, takže určitě, ale ono je to v té válce tak, že vždycky, když ta jedna strana vymyslí nějakou inovaci, která funguje, tak ta druhá strana zase vymyslí nějaký protitah, takže Rusové samozřejmě, jak říkám, jejich ta blokáda ukrajinských přístavů, kde vlastně blokují ukrajinský obilí, tak ta bohužel pro Ukrajinu je taky dost účinná.
4: No, když říkáte, že obě dvě strany občas ty své výsledky nadsazují, tak teď ukrajinský generální štáb tvrdí, že Rusové za sebou mají v rámci války nejtěžší léto a nejmenší postup. Věříte těmto informacím?
5: Tomu věřím, protože když se podíváme na vlastně na mapy toho postupu, který aspoň se dají třeba satelitně nějak ověřit, tak skutečně ten postup je asi nejpomalejší za několik let, ale ono se to tak trochu očekávalo, protože v té oblasti, kde leží vlastně ta hlavní aglomerace na Donbasu, Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka, tam Ukrajinci mají silný opevnění, které budovali už od roku 2014. Jo. Tam jsou minová pole, ty kovoví ježci a takový ty dračí zuby, ty betonový kvádry, což se bude těžko překonávat. Navíc ta ukrajinská dronová obrana je docela efektivní. Rusové se snaží pronikat v malých skupinách, ale jen málo kdo projde. Takže ono se to tak trošku čekalo, ale ten počet mrtvých, jako nelze to ověřit, samozřejmě Rusové sami tahle čísla nezdělují, ale je fakt, že ten počet jako obětí na bojišti, takže jednoznačně na ruské straně je vyšší než na ukrajinské. Ale samozřejmě Ukrajinců je míň a oni si i můžou jako míň dovolit obětovat životy a zdraví svých vojáků. Souvisí to i s tím, jako cena lidského života, která prostě v Rusku je výrazně nižší, než řekněme v Ukrajině nebo v Evropě.
4: Už jste zmiňoval vlastně, že Rusko směřuje nebo cílí na dobytí Donbasu, především tedy měst Slovianska, Kramatorsk. Právě o ně možná proběhne ta největší bitva. Jak daleko jsou Rusové od těchto měst?
5: Od Sloviansku, to je město, které má takový jako hodně vlastně symbolický význam, protože tam vlastně v roce 2014 celá ta válka začala, tam vlastně přišli Rusové vedení tím velitelem Girkinem a obsadili to jako první město v Doněcké oblasti. Ukrajinská armáda ho pak získala zpět, na rozdíl třeba od Doněcku nebo Luhansku.
4: Takže má i symboliku mimo jiné.
5: Má velkou symboliku, protože Rusové ho obsadili a Ukrajinci tenkrát v roce 2014 ho dokázali získat zpátky. Už tam byly tenkrát velký dělostřelecký souboje. Ukrajinci obsadili horu Karačun a z ní vlastně bombardovali ty ruské pozice, takže to bylo velice důležitý vítězství i vůbec jako pro bojovou morálku Ukrajiny. Takže tohle město opravdu má velký význam. Putin ho chce dobít za každou cenu, bez ohledu na cokoliv. A myslím si, že Ukrajinci jsou připraveni ho bránit prostě do posledního domu. Podle těch některých zpráv v tuhle chvíli jsou Rusové zhruba 12 až 15 kilometrů od Sloviansku. Jsou v určitým nevýhodným postavení, protože Ukrajinci mají vyvýšený pozice. Je tam i ta hora Karačun, to je takový, to není hora, to je kopec, který má asi 600 metrů, ale protože kolem jsou stovky kilometrů roviny jak stůl, tak z toho ovládáte prostě velkou část území. A od Kramatorsku je to míň, tam je to asi tak 8 kilometrů, protože tam se Rusové snaží dostat ze spoda přes Konstantinivku, ale ono tam není jasný vlastně, kdo co kontroluje. Otázka je, co to vlastně znamená, že kdo co kontroluje, jsou spíš takové šedivý zóny, kde občas někdo pronikne, protistrana ho zlikviduje a vlastně to nemá pod kontrolou nikdo. Že? Ale ten, jenom aby si to posluchači představili, Sloviansk a Kramatorsk, to je vlastně takový souměstí. Jo? Když jedete ze Sloviansku do Kramatorsku, tak je to pár kilometrů a vlastně nevyjedete ze zástavby. Jo? Takže to je, vlastně máte pocit, že to je jedno město.
4: No, tou válečnou optikou 12 a 8 kilometrů. Je to hodně?
5: Je to za současných metod válčení, za tou dronovou válkou, kdy prostě ty drony nelítostně likvidují cokoliv, co se pohybuje, tak je to hodně. Je to hodně a já když jsem byl na přelomu roku ve Sloviansku, tak jsem mluvil s českým velitelem, který tam vlastně bojuje, na pozicích kolem toho Sloviansku, oni teda se vždycky vrací do města a tam jsou ubytovaní jakoby v zázemí v normálních domech, aby právě unikly pozornosti ty ruské protistrany, tak on říkal, i když na to Rusové vrhnou strašnou sílu, tak to bude trvat rok, možná dva roky.
4: Než se přiblíží.
5: Než se přiblíží do toho Sloviansku a cena za to bude naprostý zničení obou měst. Jo. Jeden ukrajinský voják původem z Luhansku, tak teďkon říkal, který bojuje ve Sloviansku, tak říkal, tyhle města, to bude naprosto brutální bitva, která překoná všechno, co jsme dosud viděli. My můžeme brát, dokud stojí domy, jsou tam nějaký zábrany, tak to můžeme bránit, ale ve chvíli, kdy Rusové leteckými pumami a drony v podstatě to město srovnají se zemí, tak už ho v podstatě bránit nemůžeme, ale budeme ho bránit prostě dokud poslední domy budou stát.
4: Když tedy, můžeme říct, zbývá ještě poměrně čas na tu přípravu, jak se Ukrajinci můžou na tu obranu těchto měst připravit?
5: Snažit se vázat ruský síly jinde, v tom třeba docela pomohla, ačkoliv se o tom vedou spory, ale předloni v srpnu ta nečekaná ruská ofenzíva v ruské kurské oblasti, tak vlastně někteří to hodnotí jako neúspěch, že vlastně Ukrajina to chtěla udělat tak, že by jakoby, až pak by bylo nějaké jednání, tak by ji vyměnila za nějakou okupovanou ukrajinskou oblast, ale oni Ukrajinci v té kurské oblasti vázali strašné množství ruských vojáků, dokonce si tam Rusové vzali na pomoc Severokorejce a tím pádem uvolnili tlak, třeba který byl na té východoukrajinské frontě. Myslím si, že Ukrajinci nějakým způsobem ještě zostří bombardování Krymu nebo nějakým způsobem likvidovat logistiku kolem Krymu, že jo, jsou tam problémy s benzínem, s elektřinou a myslím si, že i tohle je cesta nějakým způsobem na Rusko vytvářet tlak. A samozřejmě chrlit drony, a protože ta dronová obrana je poměrně efektivní. Tady je otázka samozřejmě, jestli na tu masu valících se ruských vojáků, kteří jejichž velitelům je jedno, jestli ty vojáci zemřou nebo co s nima bude, jestli to prostě bude stačit z dlouhodobého hlediska.
4: Hostem Interview Plus je reportér ze serveru Seznam zprávy, který často informuje přímo z Ukrajiny, Martin Novák.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Když jste říkal, že Vladimír Putin je přesvědčený dobít Donbas, tedy včetně těchto dvou měst, o kterých jsme mluvili za každou cenu, co by to znamenalo, kdyby se to Rusku podařilo, kromě té symboliky?
5: Zničení těch měst, úplný. Jako Rusové zničili třeba Bachmut, Marinku a další města. A otázka je, jestli to dobytí Donbasu, to je takový minimální cíl vlastně, o kterým se od začátku soudí, že ho Putin může doma prodat jako vítězství. Jo. Tak,
4: ale... No a kdyby došlo právě pak k zmrazení území na frontové linii, tak asi v tomto ohledu by to bylo pro Rusko výhodné.
5: Asi ano, ale Putin je Putin a jeho prostě nějakým strategickým cílem té jeho invaze a já si myslím, že těch cílů se nevzdal, tak je nějakým způsobem jakoby likvidace nezávislé Ukrajiny, která se rozhoduje nezávisle na Rusku, že jeho cílem prostě zůstává prostě zničit bojeschopnost ukrajinské armády a obsadit ještě možná větší část ukrajinského území a z Ukrajiny udělat něco jako druhé Bělorusko, prostě stát, který je poslušný vůči Rusku a takový nějaký předpolí Ruska. Jo. To, co on nenávidí, to je prostě Ukrajina, která jde jinam, než jde Rusko. A jo, jak on furt říká v těch svých různých esejích a v těch svých projevech, že Ukrajinci jako a Rusové jsou jeden národ a tak dále, že patří k sobě. Současná Ukrajina reprezentuje přesný opak toho a on prostě v tom svým imperiálním uvažování v té nějaké posedlosti, nebo to má celý ruský vedení, má posedlost, že prostě když Ukrajina nebude součástí Rusko, takže Rusko nemůže nějak plnohodnotně existovat, tak si myslím, že možná, že třeba, když dobije ten Donbas, tak možná, že třeba bude souhlasit s nějakým přerušením bojů nebo s nějakým zmražením. Ale co bude za rok, za dva, jestli prostě doplní stavy, dozbrojí a zaútočí znova, bohužel bych věřil tomu, že se to může stát.
4: No a připravuje na podzim Rusko další vlnu mobilizace?
5: Ruská média, exilová, třeba Vyhorstka, jejíž část redakce mimochodem sídlí v Česku, tak mají informace od svých zdrojů, že se o tom hovoří. Kreml to samozřejmě popírá, Peskov to popřel. Že se o tom hovoří, že by to mohlo nastat po zářijových volbách do státní dumy a že to udělají tak, že to jakoby tomu nebudou nazývat mobilizací, stejně jako válku nebo agresi nenazvali válkou, ale speciálně vojenskou operací. A že protože Putin je stále přesvědčen, že Rusko, protože má převahu v lidech, v HDP a celkově prostě v množství všeho, takže přece musí převážit. On je zřejmě o tom přesvědčený a zřejmě pro něj asi je nesnesitelná představa, že by seděl na jednání se Zelenským a jednali jako rovný s rovným. Jo? Takže si myslím, že se to může stát. Otázka je, jak třeba 300 tisíc nově mobilizovaných vojáků, nakolik je Rusko vycvičí, jakou pro ně bude mít výzbroj a kdy se to vlastně projeví. Jo.
4: No, i když má tu početní převahu, jak říkáte, Rusko, tak přesto povolává ještě severokorejské síly. Jak se osvědčila jejich účast na frontě?
5: No ono, jak říkají vojenští strategové nebo analytici, že jasně, dneska ta válka je z velké části už dronová nebo digitální, ale ta lidská síla pořád má váhu a že kvantita zároveň znamená i kvalitu. Jo. Takže ta ruská převaha v lidech, protože přece jenom Rusko má prostě třikrát víc obyvatel než Ukrajina, tak prostě je cítit a bude to cítit. Jo. Tohle bylo cítit ve válkách už prostě od středověku, od raného novověku a bude to platit pořád. A jak se osvědčili severokorejci, o tom byly různý zprávy, byly zaznamenány nějaký zprávy třeba přímo ruských vojáků na Telegramu, kteří říkali, že vlastně je s nima obtížná domluva, že toho moc neumějí. Pak byly stížnosti, že vlastně ruský severokorejský dělostřelecký granáty, že jsou nepřesný, že se trhají, takže, ale zase jsou to vojáci, kteří mají nějakou disciplínu, kteří mají výcvik. V kurské oblasti jako několik minimálně stovek jich zahynulo. Ale nemyslím si, na rozdíl od některých jiných komentátorů, že povolání těch severokorejských vojáků je nějaká známka jako slabosti Ruska nebo zoufalství. On má prostě možnost je povolat. Severokorejský vůdce Kim Jong-un mu je dá. Takže on prostě bere to, co se mu nabízí a to, co může. Dělá to, protože může, ne protože mu nic jiného nezbývá.
4: Vy jste byl nedávno na Ukrajině, před 2 měsíci v červnu, když jste mluvil s Ukrajinci, jak se připravují na zimu? Připravují se, předpokládám, už teď?
5: Minimálně v nějakém podvědomí určitě. Na druhou stranu už vědí z minulé zimy a z těch předchozích, prostě na co se připravit, kde vznikla kritická situace, jak se jí dá nějak předejít. Tato zima může být hodně špatná v tom, že prostě Ukrajina nemá ty prostředky obrany proti balistickým raketám. Jo. Takže když Rusové začnou prostě znovu pálit prostě po rozvodech elektřiny, po elektrárnách a po vodárnách, tak pokud Ukrajina nějaký ty protivzdušní systémy ještě má, taky bude muset soustředit na tahle místa. A samozřejmě bude se to taky odvíjet od toho, jak silný bude mráz. Ty první tři zimy měla Ukrajina docela štěstí. Ta v roce 23 dokonce byla snad nejteplejší zimou na Ukrajině za desítky let, ale naopak ta poslední byla hodně tvrdá. Teploty klesaly ke 20 stupňům pod nulou. Samozřejmě na tom bude dost záležet. A taky bude záležet samozřejmě na západu, nakolik Ukrajině pomůže třeba jako loni s nákupem generátorů.
4: No, proč se ukrajinské letectvo rozhodlo, že přestane ve svých pravidelných ranních hlášeních zveřejňovat informace o ruských balistických střelách?
5: Protože to demotivovalo Ukrajince a naopak na ruských sociálních sítích vždycky z toho propukalo nadšení. Tam ty lidi to vždycky oslavujou, když je na Ukrajině hodně mrtvých, velký škody. Takže myslím si, že tohle to je hlavní důvod, nedávat prostě vlastně, že mají pocit, že to vlastně Rusům začalo dávat nějakou strategickou a psychologickou výhodu.
4: Ale ono se o nich stejně vlastně ví, že kam dopadnou, kam letí, jestli byly sestřeleny skrz všechny ty systémy, které Ukrajina její obyvatelstvo používá.
5: Asi se to ví, ale když to nebude palcovými titulky prostě na serverech, tak asi si od toho ukrajinský vedení slibuje, že ukrajinská armáda nebo ukrajinská populace, že nebude propadat nějakému prostě, jak to říct, špatnému psychologickému stavu, ale když se podíváme na druhou stranu, tak oficiální ruský média často vlastně vůbec o těch ukrajinských útocích docela zničujících neinformují, že jo, naopak jako jsou pronásledováni ti, kteří třeba to fotí na mobil a většinou to dělají lidi anonymně, anebo jsou to nějaký lidi, kteří pracují pro Ukrajinu.
4: Posloucháte Interview Plus a dnes v něm mluvím s reportérem ze serveru Seznam zprávy Martinem Novákem. Volodymyr Zelenský před pár dny oznámil, že spolu s partnery vytvořila Ukrajina nový plán, jak přimět Rusko k ukončení války. Co se o něm ví?
5: tak Zelenský často ohlašuje takový podobný vlastně aliance nebo podobný plány.
4: Že myslíte, že nic nemá v rukách?
5: To si nemyslím. Možná, že má asi, nebo určitě mají v rukách něco třeba, co nevíme, ale že před časem vyhlásil takový ten 40-denní plán, kterým říkal, že za 40 dní vlastně donutí Rusko uvažovat k ukončení války. Já předpokládám, že to, co vlastně s tím Ukrajinci počítají, rozhodně nepočítají s tím, že by válka skončila v řádu měsíců. Jsem mluvil s několika vojáky a ty říkají v žádném případě. Ale nějakým způsobem, že musí Ukrajinci ještě zintenzívnit ty údery na ruský týl, na vlastně na tu energetiku a vlastně na všechno, co jako drží ruský export nebo ruskou ekonomiku. On to samozřejmě začal být takovej závod, jakoby kdo to déle vydrží. Jo. Že Ukrajinci samozřejmě těch zdrojů mají míň. Na druhé straně vlastně velikost Ruska v tomhle směru je pro něj nevýhodou, protože i když se o Rusku říká, a je to asi pravda, že má nejvíce systémů protivzdušní obrany, tak na tom obrovském území absolutně nemá šanci jako všechno ohlídat, zvlášť když spousta těch raket je soustředěná na různý rezidence Putina a těch potentátů. Takže je to trošku vlastně závod o to, jako kdo to díl vydrží. No.
6: No, nejenom do Moskvy, ale i na Ukrajinu se chystá opět americký zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner. Americký prezident Donald Trump během léta opět pronesl slova, že Vladimír Putin si přeje konec války, že si její konec blíží, že je ten konec blíž, než si všichni myslí. Věří vůbec někdo z té strany, ať už z Ukrajiny nebo z Ruska, nebo možná ze Spojených států, že skutečně se něco v těch vyjednáváních změní a že to vyjednají právě tito dva muži, Jared Kushner a Steve Witkoff?
5: No, Putin si možná konec války přeje, ale za splnění jeho podmínek všech, jo, a nejspíš těch maximalistických. Myslím si, že jako nikdo tomu už nějak zvlášť nevěří, že Donald Trump to je proslul v poslední době tím, že ráno něco pronese a odpoledne pronese něco úplně opačného. Jednou vyhrožuje Iránu vyhlazením, za pár hodin pronese, že prostě rozhovory jsou tak blízko konce, jak nikdo nečekal. Skutečný stav věcí jako neznáme.
6: Zároveň to teď není úplně jeho prioritou, válka na Ukrajině.
5: Je to tak. A překvapilo by mě, kdyby Steve Witkoff opravdu dojel do Kyjeva, protože někde se nechal, protože Ukrajinci upozorňovali na to, že Witkoff s Kushnerem byli už xkrát v Moskvě, ale ani jednou nepřijeli do Kyjeva. A Kushner se nechal slyšet, že on už je starý člověk a ta dlouhá cesta vlakem je špatná pro jeho záda. Takže musel by se asi překonat a prostě do toho Kyjeva dojet vlakem.
6: Vlastně mluvili jsme o tom, že možná Rusové za sebou mají slabší léto, ale chystají ofenzívu. Dá se vlastně říct, v jaké fázi teď ta válka je, jestli nebo jaká strana má navrh?
5: A tohleto říkat je vždycky ošidné. Vytvořila se, nebo na západě hodně analytiků vlastně během léta říkalo, že úspěšností těch úderů na ruský týl, že se vlastně trošku ta situace mění ve prospěch Ukrajiny. Na druhé straně pak přišlo vlastně to vypotřebování ukrajinských zásob těch raket do systému protivzdušné obrany, což zase Ukrajinu trochu hodilo zpátky. Na bojišti v některých směrech prostě Rusové jdou pořád krok za krokem dopředu, jinde, jak jste říkala na začátku, Ukrajinci zase měli úspěšný protinástup, takže myslím si, že se to jednoznačně říct nedá. No. Bylo by to tvrdit tak nebo tak, by asi bylo zjednodušení.
6: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na Ukrajině, Martin Novák. Děkujeme.
5: Děkuji, naslyšenou.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 90. léto.
7: Ruská mafie sice byla v 90. letech mimořádně brutální, ale zároveň se uměla chovat i chytře.
8: Třeba velmi dobře se vyznali v praní peněz, nebo v investicích, nebo vůbec jako v tom, jak využívat západní ekonomiku.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl velký požár, evakuovali i 300 Čechů.
2: Podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou mezi českými občany hlášeny žádné oběti ani vážná zranění.
1: Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, oběťmi nejsou většinou staří lidé.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
1: Barbora Sémanová má další zlato, je znovu mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. Dálnice D5 je neprůjezdná na příjezdu do Prahy z Plzně a bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Je pátek 14. srpna, hezké poledne vám u zpráv přeje Kateřina Couserisová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
4: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například Komerční banka zaznamenala letos první pololetí nárůst o 41% a zvyšuje se i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Oběťmi jsou klienti bez ohledu na věk anebo vzdělání.
5: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy.
6: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
6: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM se bezpilotní letoun objevil u města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
7: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní úzel vyváží zhruba 700 tisíc barelů ropy denně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Nigel Farage získal v doplňovacích volbách v jihoanglickém Clactonu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Vrátí se tak do dolní sněmovny s ještě větší podporou, než jakou měl z řádných voleb před 2 lety. Hlavní strany proti Farageovi svoje kandidáty nepostavily. Druhý ve volbách skončil komik Jonathan Harvey, který vstupuje jako parodická postava, jako hrabě z tváří popelnice.
8: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clactonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farageovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Kvalita vody v přírodních koupalištích se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. Přibývá sinic i řas.
9: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
10: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
9: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
11: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
9: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec poprvé představil své pracovní plány. Teď řeší hlavně problémy se suchem. Podrobnosti má reportérka Kateřina Kohoutová.
12: Naposledy hořelo v oblasti Dunkanu v Janských Lázních v Krkonoších o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a požáry v současných teplech se objevují častěji. Ředitel hodlá více spolupracovat s hasiči a horskými záchranáři. S tím souvisí také trvající nedostatek vody a potřeba obnovování a doplňování jejich zdrojů. Zaměřit se v prvních dvou měsících chce hlavně na změny řízení organizace, hospodaření a dodržování lhůt. Hlavní důležitostí je podle něj ochrana Krkonoš, změny klimatu a řízení návštěvnosti, protože turistů na horách hlavně v létě přibývá. Potvrdil také snižování počtu zaměstnanců, které má přijít ještě do konce letošního roku. Přesný počet ale nezdělil a ani to, jakých pozic se to bude týkat. Zvrchla by Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stephena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029.
13: Plavkyně Barbora Sémanová je potřetí v kariéře mistryní Evropy na kraularské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. Minuta 54,38 sekundy. Sémanová o vítězství rozhodla v poslední padesátce, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemsku Stenberchenovou.
14: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první padesátce. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
13: O další českou medaili na šampionátu bude večer bojovat Miroslav Knedla, a to hned dvakrát. Nejprve na znakařské padesátce a pak v závodě 4x100 metrů smíšených štafet. A ve Velké Británii pokračuje mistrovství Evropy v atletice. Přímo v Birminghamu je i náš reportér Jakub Marek.
15: V první kvalifikační skupině u Štěpařek je Nikola Ogrodníková 8. za 55 metrů a 44 cm a Nikola Tabačková 12. z 52 metry a 41 cm. To jsou výkony, které nejspíš nebudou stačit na postup do finále a Češky mají před sebou poslední pokusy. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
16: Kolony na D5C u Rudné a také v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy velké komplikace za sjezdem na Rudnou. Nejprve se bouralo u sjezdu na Pražský okruh na 0. kilometru srážka dvou aut kamionů v levém pruhu. Tam už jsou hasiči, záchranáři a pak nehoda. Na 1. kilometru tam byla dálnice chvíli neprůjezdná. Aktuálně už alespoň částečně jedním pruhem se projíždí a následně se bouralo i na 4. kilometru v koloně. Srážka nákladního osobního auta a fronta už teď z 5. kilometru. Zvažte si jet právě tam na Rudnou. Pokračovat po souběžné silnici, alespoň osobním autem se to může vyplatit. A před Brnem fronty na dálnicích prakticky ze všech směrů. Na D1 od Prahy se brzdí na kilometru 175, zdržení okolo půl hodiny osobním autem, stejně tak fronty na D1 od Vyškova z kilometru 201 od Slatiny a plná je i D2 směrem z Bratislavy do Brna od 4. kilometru od sjezdu na Modřice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji, tam naměříme kolem 26. Tolik zprávy. Teď už posloucháte publicistiku s Věrou Štechrovou. Co by měla podnikat obnovená Národní koalice proti suchu z pohledu vodohospodářů? Čím může být ruskému režimu nepohodlný Američan, který se měl na pokyn Moskvy stát terčem atentátu v Polsku? A jaké úpravy ještě čekají tzv. Dětský certifikát, který začne v Česku platit od příštího roku? O tom všem budeme mluvit. Evropu dál sužuje vedro a požáry. Průtoky většiny vodních toků v Česku jsou na minimech. Někde není voda vůbec. Premiér Babiš s ANO oznámil, že od pondělí začne znovu zasedat takzvaná Národní koalice proti suchu. Na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda přidat 4 miliardy korun. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL minulá vláda vyčlenila na boj se suchem loni přes 26 miliard. Současná vláda dala do rozpočtu na rok 2026 polovinu této částky. Ve vysílání je teď Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského. Dobrý den.
17: Dobrý den.
1: Tak Česká republika má vypracovanou koncepci ochrany před následky sucha až do roku 2030. Máme i Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro roky 2021 až 2030. Takže to vypadá, že plány máme. Ale jak se je daří plnit?
17: Tak já si myslím, že se je daří vcelku plnit, ale samozřejmě musíme si uvědomit jednu věc. Tyhle dokumenty obsahují vyšší desítky komplexních opatření, které jsou často strukturální i nestrukturální. A zavedení takto komplexního souboru opatření je prostě otázkou času a zdrojů. Nedá se to udělat ze dne na den, bohužel.
1: A jak tomu může přispět ta obnovená Národní koalice proti suchu?
17: Já si myslím, že poměrně významně. Já Národní koalici vnímám jako skupinu, řekněme, top manažerů, kteří mají sílu rozhodovat a pocházejí z těch institucí, které jsou zodpovědné za realizaci těch opatření. Jak už jste zmiňovala, odborníci připravili plány, které máme naplnit, ale teď je potřeba, a k tomu si myslím, že ta Národní koalice může přispět, co nejrychleji vlastně uspíšit to zavádění těch opatření do praxe. A jak už jsem zmiňoval, stojí to zdroje, to znamená i čas.
1: No a kdybychom se podívali několik let zpátky, třeba řekněme 10 let zpátky, tak dařilo se uskutečňovat ty plány, které mají zmírnit problém sucha, respektive byla to podle vás pro ty vlády priorita?
17: Já si myslím, že minimálně posledních 10-15 let to prioritou už je. Samozřejmě předtím tady bylo takzvané docela klidné hydrologické období, kdy jsme neměli ani povodně, ani velká sucha, ale prostě ta aktivita v těch posledních 10-15 letech v oblasti ochrany před suchem je poměrně velká. Takže za mě ano, byla to priorita vlád předchozích.
1: My jsme slyšeli, že na podzim by měl kabinet projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Jak vy téhle informaci rozumíme? My nemáme specifikováno, kde mají vznikat nové vodní nádrže.
17: Tak já myslím, že vlastně to, kde by se dali stavět v České republice vodní nádrže, to je úloha, kterou vodohospodáři řeší už od 50. let minulého století v rámci státního vodohospodářského plánu, pak v 70. letech směrného vodohospodářského plánu. A vodohospodáři ví poměrně asi dost lokalit, které by se daly využít k výstavbě nádrží. Samozřejmě každá nádrž určitým způsobem omezuje obyvatelstvo v dané oblasti, takže prosadit některé nádrže je dlouhé. A tento zákon chápu především jako určitou deklaraci priorit, že v těchto oblastech, v těchto 20 lokalitách nemůžeme čekat příliš dlouho a potřebujeme ty nádrže proto, abychom začali pokrývat ty potřeby současné společnosti.
1: A co brání tomu, aby, řekněme, ty první nádrže už byly budovány? Vy jste zmínil to, že tam je někde složitá domluva s místními a jaké jsou ty další problémy, které vy tam vidíte?
17: Já si myslím, že já bych nemluvil úplně o problémech. V tomhle případě bych spíš mluvil o tom, že je to určitý proces, který díky, řekněme, demokratickým mechanismům, které v České republice máme, tudíž každý se může odvolat proti nějakému rozhodnutí, prostě trvají dlouho. Hmm. A na jednu stranu je to dobře, protože nemůže nikdo přijít a prostě vystěhovat vás proti vaší vůli. Vždycky máte možnost se bránit. To samozřejmě ovšem celý proces protahuje.
18: No, ona ta budování vodních nádrží je otázka roku, možná desetiletí. Tak jsou opatření, která by mohla tu situaci zlepšit třeba už v příštích letech a mohla by být udělána rychle, když si prostě například současná vláda řekne, pojďme se na to soustředit, dejme na to prostředky.
17: Já si myslím, že žádné takovéhle zázračné řešení neexistuje. Hmm. Je to, co by během několika let dokázalo prostě zvrátit situaci, prostě nelze. Nic takového neexistuje. Ostatně problém není ani tak to, že nějak hospodaříme v české krajině. Prostě když neprší, tak nemáme vodní zdroje. Musíme si je uchovat nebo zadržet v době, kdy prší, abychom je mohli využívat právě v době, kdy ty srážky nejsou. Nedokážeme poručit větru dešti, kdy má zapršet.
18: Ono se stále mluví o budování nových přehrad, výstavbě drobných nádrží a rybníků. Tahle opatření ale nepomáhají při nedostatku podzemní vody, jak jsem vyrozuměla. Mizí voda ze studní, vysychá půda. Jaká opatření je možné dělat proti tomu nedostatku podzemní vody?
17: V obecné rovině můžeme dělat tři okruhy opatření zaměřené vlastně na posílení podzemních vod. V prvé řadě je to dát vodě dostatek času, zachovat ji v krajině tak, aby se vůbec stihla vsáknout do těch podzemních vod. Na to navazuje ten druhý okruh. Samozřejmě potřebujeme mít půdy v takovém stavu, aby vlastně byla vůbec umožněno to vsakování do těch podzemních vod, to znamená žádné utužené půdy a podobně. A samozřejmě kromě samotného vsakování přirozenou cestou jsou možnosti, jak prostě budovat takzvané umělé infiltrace, to znamená umělým způsobem doplňovat podzemní vody. To jsou asi základní tři okruhy, co se dají dělat, ale co se dá dělat v konkrétním místě, vždy bude záviset na podmínkách toho konkrétního místa.
18: Tady už jsme v rezortu Ministerstva zemědělství, jestli dobře rozumím, tak zlepšuje se ta situace i v téhle oblasti?
17: Já si myslím, že určitě, protože samozřejmě vidíme to na všech těch činnostech, které se udělaly v uplynulých letech, na všech těch plánech a aktivitách, které se dělají. Takže já si myslím, že ano, že se ta situace postupně zlepšuje. Ostatně i ten zemědělec si uvědomuje, že ta půda je pro něj zásadní a potřebuje mít v co nejlepším stavu. Takže za mě, já jsem v tomhle ohledu samozřejmě optimista, že se ta situace bude i dále zlepšovat.
18: Libor Ansorge, náměstek ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského. Děkuji. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
18: Moskevský soud dnes poslal na 23 let do vězení

0: nevíme samozřejmě nic relevantního od toho samotného obviněného, protože to, co říká on, víme pouze právě zprostředkovaně. Je obviněn ze velmi závažného trestného činu, za který v Rusku nedávno ta sazba byla zvýšena z 20 let až na doživotí, takže těch 23 let je v rámci této sazby. Je to vlastizrada. Údajně měl tedy pracovat pro polskou rozvědku, kromě toho měl ještě nějakým způsobem financovat ukrajinské ozbrojené síly a celý ten případ je závažný, ale hlavně především těmi okolnostmi toho zadržení, protože on se v době, kdy vlastně byl zadržen, vyskytoval v Uzbekistánu, v třetí zemi a najednou se prostě objevil v moskevské vazební věznici Matruská Tišina, takže dodnes se neví, jestli ho Uzbeci vydali, jestli šlo o spolupráci tajných služeb Uzbekistánu a Ruska, nebo jestli byl prostě unesen ruskými tajnými službami. A to jsou velmi závažné okolnosti, protože Uzbekistán je nezávislá cizí země, není to ruské území.
1: To určitě ne, ale v jakém vztahu je dnes Uzbekistán a Rusko? Řekněme, jsou to země, které si vzájemně pomáhají?
0: Vzájemně si pomáhají, je to stejné jako se všemi těmi středoasijskými republikami, které byly dříve součástí Sovětského svazu a byly vlastně vazalskými státy vůči Rusku. Oni zůstávají v určité závislosti, ale na druhou stranu je třeba říct, že jak Uzbekistán, tak především Kazachstán, kde mimochodem také jsou případy ruských občanů, které Rusko požaduje jejich navrácení, takže uvidíme, jak tam to bude pokračovat, tak ty země se snaží navázat styky i se západními zeměmi, především se Spojenými státy a snaží se to tak hrát jakoby na dvě strany. Takže případ, kdyby takto vydali občana do Ruska, který tam dostane 23 let ve velmi pochybném soudním procesu, ten by určitě na západě za takový čin by pochvalu nesklidili. Takže nevíme, jakou roli v tom oficiálně Uzbekistán hraje.
1: V souvislosti s tou ruskou agresí na Ukrajině přibývá případů, kdy před ruskými soudy stojí údajní špioni. Jde obvykle o občany Ruské federace, nebo je tahle kauza v tomhle ohledu výjimkou?
0: No, je to doslova boom, kdy prostě po roce 22 se opravdu zmnohanásobil počet lidí odsouzených za vlastizradu. Dneska je to vlastně dva lidé denně jsou v Rusku zadrženi buď za špionáž nebo za vlastizradu. Ale co se týče toho, jestli to je Rus nebo ne, tak to výjimečné není, protože on za vlastizradu vlastně ze zákona může být souzen pouze ruský občan. Cizinec by byl souzen za špionáž. Ale naprostá většina těch lidí souzených za vlastizradu jsou buď jaksi Rusové jako Rusové, anebo Ukrajinci s ruským občanstvím, kteří jsou obviňováni ze spolupráce s Ukrajinou.
1: Ono den před vynesením rozsudku nad Pirogovem polský premiér Tusk uvedl, že tamnější bezpečnostní složky už před týdnem zadržely ruského občana, který měl v plánu zabít na pokyn Moskvy muže s dvojím americkým a ukrajinským občanství. Byl prý nepohodlný Putinovu režimu. Víc se o tom asi hned tak nedozvíme, předpokládám.
0: Je to hodně utajovaný případ. My víme, že se stalo 7. srpna ve Varšavě a co je na tom opravdu velmi, bych řekla, důležité je, že ten cíl, ten člověk, který měl být vlastně zavražděn, měl jak ukrajinské, tak americké občanství. Nepamatuju se, že by ruské tajné služby zaútočily někde na světě, někde v Evropě na občana Spojených států. To opravdu obvyklé není. Oni si vyřizují většinou účty se svými občany, kteří emigrovali, ale na nositele, majitele amerického pasu, to je opravdu, pokud se to prokáže, tak to bude velmi závažný posun.
1: A myslíte, že by tam mohla být nějaká časová souvislost mezi touhle kauzou a tím dnešním rozsudkem nad mužem obžalovaným ze špionáže pro Polsko?
0: To si úplně nemyslím, protože o tom, že ten rozsudek padne v této výši, vlastně víme od poloviny července, kdy to hlásil jak ruské organizace lidskoprávní, jak Memorial, tak Pěrvý Aděl, tak se o tom psalo v Meduze, ruském serveru, který se zabývá takovými kauzami, takže se to očekávalo. Tak si nemyslím úplně, že to tento vztah s tímhletím případem může mít.
1: Říká Petra Procházková, reportérka deníku N. Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Takzvaný dětský certifikát, který má začít fungovat od ledna, čekají ještě změny. Systém má nezletilé chránit před sexuálními delikventy.

0: a zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením certifikátu. Podle ministra Jaromíra Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
1: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
0: A ve vysílání je teď Barbora Urbanová, poslankyně STAN, iniciátorka návrhu na zavedení dětského certifikátu. Dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
0: Jak vy se díváte na ty změny, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti?
2: Já se na to dívám tak, že dětský certifikát, který připravovalo Ministerstvo spravedlnosti a nám jako poslancům, kteří stáli za jeho zavedením, slíbilo nějaký systém, který vlastně udělá celý ten proces pro ty mládežnické organizace a i školy poměrně jednoduchý a nikoliv byrokratický. Tak já jsem počítala s tím jako předkladatelka, že ta věc bude trvat, že bude potřeba ten systém vymyslet, nadizajnovat, udělat. Takže já se na to dívám tak, že je správně, že na to Ministerstvo spravedlnosti pracuje a že je důležité, abychom to udělali co nejjednodušší a hlavně nejspravedlnější, protože tam opravdu je potřeba chránit třeba osobní údaje těch jednotlivých lidí a je potřeba nad tím sedět. Já jsem konkrétní návrhy, to znamená ten pozměňovací návrh, o kterém pan ministr mluví, ještě neviděla, ale slyšela jsem o tom, jakým způsobem by to chtěla řešit digitální informační agentura, a pokud se nám to bude zdát dobré, tak samozřejmě nemám problém cokoliv podpořit.
0: Proč v tom současném návrhu vlastně nebylo to upozornění směrem k dětským organizacím, pokud by se v rejstříku něco změnilo? To je jedna ze změn, o které teď mluví ministr Tejc.
2: Nám bylo řečeno ministerstvem spravedlnosti, že se vytvoří nějaký notifikační systém. Já i mám nějakou představu, jak by takový systém měl fungovat. Digitální informační agentura podle mých informací přišla s trošku jiným řešením. Uvidíme konkrétně, jak to mají vymyšlené, nadizajnované, a v takovém případě oni počítají skutečně s nějakým pozměňovacím návrhem, respektive s nějakou malou změnou, ale ta nemá ohrozit vůbec funkčnost toho dětského certifikátu. Ta má prostě jenom zajistit, že ten systém bude nějakým způsobem fungovat a nějak bude reagovat na ty jednotlivé podněty. Takže já to beru tak, že se všichni asi snažíme o to, aby ten systém byl funkční, efektivní. Víc k tomu asi nemám.
0: Vy jste také chtěla rozšířit ten okruh trestných činů, které se mají do certifikátu zapisovat, například o mučení a obchodování s lidmi. Jaká je šance, že k tomu dojde?
2: To nevím, já o tom mluvím už delší dobu, protože já jsem zřejmě byla jedna z mála, která skutečně poslouchala tu odbornou debatu, která se kolem dětského certifikátu strhla i po jeho schválení, ať už sněmovnou nebo senátem, a tam já prostě na férovku takzvaně přiznávám, že takový trestný čin mučení, což jenom ať posluchači vědí, to je trestný čin, který může být páchán vlastně třeba vězeňskou službou nebo dozorcem, to není, že vás někdo mučí ve sklepě, to jsou zase jiné trestné činy, ale tak to mučení je jeden z mála trestných činů, není příliš častý, ale pokud chceme udělat systém funkční, tak pojďme si říct, že i to mučení by tam mělo patřit. A co se týče toho obchodování s lidmi, tak já jsem ten pozměňovací návrh, který už v systému je, podávala někdy na jaře. Nicméně zrovna nedávno se ukázalo, že z tohoto trestného činu bude obviněna jedna učitelka, která se snažila vlastně z lidí, kteří nebo z dětí, které měla svěřené v rámci školy dělat to, co ten trestný čin popisuje. Já to asi nebudu úplně do detailu popisovat, protože se snažím chránit ty děti a oběti. Nicméně bylo to jasně popsáno, uvidíme, zda bude obviněna, zda bude odsouzena, ale myslím si, že zrovna to obchodování s lidmi, známe to třeba i z kauzy Epstein, tak je dalším trestným činem, který by měl soud zvažovat, že by těm pachatelům do dětského certifikátu ten záznam udělal. A tady mi dovolte ještě jednu malou poznámku. Vždycky bude k tomu rozhodnutí soudu možné se odvolat a vždycky bude muset ten soud udělat úvahu o tom, že zápis do dětského certifikátu provede. U dalších trestných činů, které tam třeba vyjmenované nemáme, ten soud tu úvahu bude moci udělat také.
0: K tomu, co vy říkáte, má námitky bývalá ministryně spravedlnosti za ODS Eva Decroix. Ona se vymezuje proti tomu, aby byl ten zápis v dětském certifikátu, o kterém tedy rozhodne soud, jak jste říkala, doživotní. Ona to popisuje jako trest, proti kterému se není možné odvolat. Jak se vy vypořádáváte s touto námitkou? Protože v případě trestu si odsouzený ten trest odsedí a tím to pro něj končí. Tady tedy bude na doživotí.
2: Já se domnívám, že Eva Decroix stále ještě nepochopila, že se nejedná o trest, že se jedná o nějaké podmínky, kdy my pracujeme s bezúhonností pachatelů trestních činů nebo bezúhonností různých lidí. Je to systém, který už funguje i v jiných situacích, v jiných profesích. Tady vždycky jmenuji ty policisty a vlastně ten záznam nebo ta nemožnost pracovat u policie je stejně dlouhá, jako my máme navrženou v dětském certifikátu. Domnívám se, že paní poslankyně, která pro dětský certifikát v této podobě původně hlasovala, teďka už je zase proti, stále nic nepředložila, tak já upřímně řečeno nepovažuji za důležité tuto debatu teďka vést.
0: Říká Barbora Urbanová, poslankyně STAN. Omlouvám se, už jsou tady zprávy. Děkuji za váš čas.
2: Naslyšenou. Děkuji, nashledanou.
3: Hodin 30 minut.
4: Český rozhlas Plus.
3: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to české ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB kvůli tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jeho mluvčího Petra Miláty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Německé úřady evakuovaly kvůli lesním požárům asi 1800 lidí z obce Gej u hranic z Belgii. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci a požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Kvůli plamenům je uzavřená i hlavní silnice procházející oblastí. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. A hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru od České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala výše 4,9%. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov čekejte kolonu z kilometru 176. Osobními auty je to do omezení v Brně asi na 50 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna zpomalíte před sjezdem na Modřice na 4. kilometru. Zpoždění je 15 minut. Plná je i spojnice přes Modřice k dálnici D52 a to v obou směrech. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou z 6. kilometru popojíždí kolona, provoz zpomalily nehody na 3. kilometru, 1. kilometru a na konci dálnice u sjezdu na okruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude většinou jasné, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 26, na horách 22 a na Šumavě 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
5: Faráž proti popelnici aneb doplňovací volby ve Velké Británii.
4: kouzelné slůvko azyl, či jak si Kreml pohrává se svými odpůrci. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
5: Názory a argumenty.
4: Zakladatel a předseda britské populistické strany Reform UK Nigel Farage v noci na dnešek obhájil parlamentní mandát v doplňovacích volbách v anglickém Clacton-on-Sea. Reform UK je podle preferencí v současnosti mezi voliči v Británii nejpopulárnější stranou. Ostatní etablované britské strany odmítly proti Farageovi postavit protikandidáta a volby označily za divadlo či přímo cirkus. Nejvážnějším Farageovým protivníkem se tak stal recesní kandidát, komik vystupující pod maskou a jménem Count Binface, tedy něco jako hrabě odpadkový koš či popelnice, který dostal necelých 10 tisíc hlasů, Farage přes 22 tisíc. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Farage za tento obvod poslancem už doposud byl, odstoupil však a nechal se znovu zvolit. Proč k této šarádě přistoupil?
6: Celé to má pozadí finančního skandálu. Nigel Farage odstoupil letos v létě v červenci po tom, co se ukázalo, že přijal darem 5 milionů liber, tedy přes 140 milionů korun od magnáta, obchodníka s kryptoměnami Christophera Harborna. To se stalo už v roce 2024, ale ten vtip je v tom, že tyto peníze jaksi zapomněl přiznat. Poslanci, když se ujmou funkce, tak musí zpětně přiznávat jakékoliv dary, příjmy za posledních 12 měsíců. A to Nigel Farage neudělal, takže pod tíhou tohoto skandálu tedy rezignoval, ale jakmile se tedy objevila možnost znovu kandidovat v doplňovacích volbách, tak toho využil a v uvozovkách se pokusil takto před voliči očistit. Mandátu se tedy může ujmout znovu. Myslím si, že ten zmíněný hrabě odpadkáč naprosto si užil té situace, to je stálice britské politiky, kandiduje v podstatě pravidelně, ale tentokrát myslím, ta pozornost na něj byla upřená velice silně, protože to byl v podstatě jediný vyzývatel Nigela Farage a sledovat to bylo opravdu zábavné, britskou politiku nelze nemilovat. No ale zpátky k tématu, zajímavé na tom je především to, že paradoxně tím, že se Nigel Farage teď vrací do dolní sněmovny, tak tím umožní, aby parlamentní komise nadále vyšetřovala tento případ. A pokud dojde k tomu, že skutečně porušil pravidla transparentního deklarování finančních prostředků, tak ho může třeba i suspendovat po tom hlasováním a celé se to může opakovat. Zase by se mohly odehrát nové doplňovací volby ve stejném obvodu, možná opět i s hrabětem odpadkáčem.
4: Farage v tomto obvodu evidentně má značnou podporu podle průzkumu. Tam s náskokem vedl. Změnilo by něco na tom, kdyby ostatní strany kandidovaly a proč vlastně se rozhodli tedy vůbec do těch voleb nejít a neucházet se o toto možné místo ve sněmovně?
6: Už to zasnělo, oni popsali ten souboj jako v podstatě komický, jako něco, co je nehodno řádné kandidatury. Nigel Farage, ten obvod tam v minulosti UKIP, teď reformní strana, má poměrně silnou podporu. Je to obvod, který se potýká s ekonomickými problémy. Je to vlastně přímořské letovisko, které je v takovém ekonomickém úpadku, takže je docela živná půda pro protestní hlasy, které Nigel Farage sbírá především, ale samozřejmě do toho promluvá i celostátní britská politika. Tradiční strany se nacházejí v jakési krizi. Po Brexitu se britská konzervativní strana ukázala být neschopná splnit to, co slibovala Brexitem, a její podpora se dramaticky propadla. Z toho těží právě reformní strana Nigela Farage, ale v podobných problémech jsou teď libristé, kteří sice drtivě vyhráli v posledních parlamentních volbách, ale jejich podpora se také dramaticky propadla, protože ani oni ukázali, že nejsou schopni najít rychlé recepty na problémy, kterou britskou společnost a britskou ekonomiku trápí, které jsou dlouhodobé a které v minulosti možná se mohlo zdát, že Brexit je může pomoci vyřešit, ale ukázalo se, že to bylo spíše zástupné téma nebo zástupný problém a hledání těch receptů je opravdu složitější. Takže v problémech jsou i libristé a tam zase z jejich hlasů dosti těží zelení jako taková nová nastupující síla.
4: Ještě před několika desetiletími v západním světě bylo
7: normální, že pokud se politik dopustil nějakého selhání nebo bylo v podezření z takového selhání, že neměl u voleb moc šanci a odstupoval. V poslední době jsme ale svědky často spíše toho, že takoví politici naopak si jakoby dávají legitimizovat svůj postup hlasy voličů. Je to jak Farage, tak třeba Marine Le Penová ve Francii, která byla odsouzena za zpronevěru evropských fondů. Konec konců svým způsobem jsme to zažili i u nás, kdy a současný premiér Babiš ano šel do voleb s tím, že byl zároveň obžalován. Co to ukazuje o vlastně současném postoji voličů? Je nyní pro voliče to, že vlastně kandidát je v nějakém podezření spíše přitažlivé?
6: No, standardy chování politiků v politice se zjevně posouvají a zvláště signifikantně to řekl bych v oblasti populistických politiků, krajně pravicových politiků, kteří to často naopak ještě otáčejí jako vlastně součást svého boje vůči establishmentu. Myslím, že Marine Le Penová, o to ještě hodně uslyšíme ve francouzských volbách v této souvislosti.
7: To byl kolega Viktor Daněk, díky.
6: Díky, hezký den.
7: Kouzelné slůvko azyl. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Bylo to 28. července už 3/4 století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo jedno ze základních lidských práv, a sice Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků. Signatářské státy se tehdy zavázaly, že napříště už lidé pronásledovaní kvůli rase, náboženství, národnosti nebo politickému přesvědčení nebudou odkázáni jen na občasné milosrdenství, ale bude jim poskytnut azyl. Základním pilířem přitom bylo a je dodnes nutnost posuzovat každý případ individuálně. Kdo o azyl požádá, nemá být za případný nelegální vstup do země trestán, ale musí mu být umožněno žádost o azyl řádně podat, a to s dodržením všech pravidel, která azylové řízení předpokládá. Tento postoj tvoří nepochybně jednu ze základních evropských hodnot a evropské soudy nedělají nic jiného, než že to respektují. Přesto je zřejmé, že dnešní realita je ve skutečnosti nehumánní. K žádosti o azyl se zpravidla probojují, jak jsme to viděli například před 2 týdny při migrační vlně z Maroka do španělské enklávy, jen ti nejsilnější. Podle Ruda Kupmanse, profesora sociologie a odborníka na migraci na Humboldtově univerzitě v Berlíně, neexistuje azylový systém, který by byl tak smrtící, jako je ten evropský. Dodejme, že smrtící je ale vzhledem k šířícímu se populismu a autoritářství zrovna tak pro evropskou demokracii. Zabránit se tomu snaží migrační pakt Evropské unie, který vešel v platnost letos v červnu. Napříště bude například možné odfiltrovat žádosti s malou pravděpodobností úspěchu už na vnější hranici a dočasně umístit migranty, kteří nedostali v Evropské unii právo pobytu, v návratových centrech v bezpečných třetích zemí. Tohle všechno ba vláda rezolutně odmítá jen proto, že si v rámci paktu mají členské státy také kolegiálně rozdělovat buď finanční zátěž, anebo počet uprchlíků s azylovým statutem. Což se navíc České republiky vzhledem ke zdejšímu vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny zatím vůbec netýká. Faktem v každém případě je, že pokud by to Babiš, Macinka a Okamura mysleli s odmítnutím migračního paktu tak vážně, jak to tvrdí, museli by se smířit s tím, že Evropský soudní dvůr odsoudí Česko k mnohamilionové pokutě, kterou mu bude Evropská unie odečítat z dotací. Maďarsko to už stálo skoro 1 miliardu eur. Jen proto, že Viktor Orbán bránil migrantům, aby mohli žádost o azyl vůbec podat. Evropská unie to totiž podpisy svých členských zemí pod Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků myslí doopravdy, a ne jen jako. I po 75 letech.
7: uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Minulý týden skončila lhůta pro podání kandidátek k volbám do třetiny Senátu, ke kterým půjdeme na začátku října. Někteří z kandidátů se přitom netají tím, že jejich cílem je horní komoru parlamentu zrušit. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Před pár dny tu šla mimo jiné řeč o osobách kandidujících do Senátu, které by si ho přitom přáli vidět v plamenech, aspoň podle svých slov. Ačkoliv kdyby se jim podařilo skutečně usednout do některého ze 27 každé dva roky obměňovaných křesel horní parlamentní komory, dost možná by se jim zalíbil tamní dost slušný plat. S možností se nad to nepředřít, takže by třeba se zrušením lukrativní instituce až tak nespěchali. Ostatně, když říkají, že jdou do voleb proto, aby v podle nich zcela hrozném senátu působil aspoň někdo rozumný, připomíná to omluvy lidí vstupujících za normalizačních časů do komunistické strany, kam po okupaci roku 68 už nikdo nemířil z nějakého naivního idealismu. A pokud si snad přece myslel, že jde zevnitř co si aspoň trochu brzdit, mýlil se šeredně. Mluvě o komunistech v Praze 5 za KSČM kandidující Petra Prokšanová, ale asi idealistkou bude. Je prý dokonce odhodlána v případě úspěchu v Senátu pracovat za minimální mzdu a peníze nad ní dávat na dobročinné účely. Tomu lze v jejím případě snad i věřit, akorát se toho těžko dočkáme, protože její šance jsou, jak se říká, menší než malé. Zbourat senát by ráda i frýdecko-místecká kandidátka Nela Lisková, před 2 roky podmínečně odsouzená za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti nejen vůči místopředsedkyni a poslankyni Pirátské strany Olze Richterové, podle Liskové prosazující, aby Ukrajinci dostávali startovací byty, zatímco Češi si musí brát hypotéky. Předsedkyně hnutí Nezlomní a co si jako reprezentantka Doněcké lidové republiky u nás také vehementně volá po deukrajinizaci a denacifikaci. Vladimír Putin by se na ní jistě vlídně usmál. Ani ona ale s mandátem v horní komoře počítat spíš nemůže. A tak jako řada jiných svérázných kandidujících, ovšem během kampaně bude vidět a slyšet, to je poměrně silná motivace. I s tím, že v některých volebních obvodech se lze i při menším zisku hlasů prodrat do druhého kola. A dokonce, když, jak se říká, pán Bůh nebude doma, případně i zcela uspět. Pokud se tedy například kandidáti bývalé vládní koalice navzájem v prvém kole fatálně neoslabí a dál nepostoupí, jako se už roku 2022 stalo na Kroměřížsku a snad se z toho tehdy selhavší strany dodnes drbou za ušima.
7: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamás návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Netanyahův nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale o věřovacích mechanismech a odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Iránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Iránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
7: Co se odehrává za oponou izraelského odmítnutí mírového plánu pro Gazu, komentoval kolega Jan Fingerland. V Rusku se budou za měsíc mezi 18. a 20. zářím konat parlamentní volby, které mají dodat zdání legitimity Putinovu režimu. Vítěz je dopředu jasný, kdo by mohl režim být vzdáleně ohrožovat, k volbám není připuštěn. Jak si Kreml se svými odpůrci pohrává, vysvětluje Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
11: V českých médiích se objevila zpráva, že ruský nejvyšší soud zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné politické straně Jabloko. Je to první případ, kdy ruské úřady nejdříve takovou účast povolili, aby pak povolení odvolali. Povaha současných ruských úřadů byla popsána mnohokrát. Musí co nejvíce potlačovat svobodu projevu, natož činů, které by vyjadřovaly nesouhlas s politikou Vladimira Putina. Jak je tedy možné, že v první fázi mělo Jabloko od Kremlu zelenou? Tato strana se skutečně hodlala prezentovat jako jediná politická síla, která žádá ukončení války na Ukrajině. Ale čert vězí v detailech. Jabloko ani v nejmenším Ukrajinu nepodporovalo. Grigorij Javlinský, jeden z otců zakladatelů strany a její fakticky guru, ať už nemá vedoucí funkci, se důsledně drží pozice, že za probíhající válku mohou Ukrajina, Západ a Rusko stejnou měrou. Razí okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Zároveň ví, že tento návrh není přijatelný pro Ukrajinu ani pro Rusko. Jemu a Jabloku to však vytváří aureolu správného chlapa a správné partaje, samozřejmě výhradně pro ty Rusy, kterým už válka leží v žaludku. Javlinský se potkává s Putinem a konzultuje s ním vývoj. Nelze vyloučit, že dostal z Kremlu nabídku, aby Jabloko v zářijových volbách zahrálo úlohu demokratické partaje, která hlásí mír. Předtím Kreml nechal zatknout dva vysoké funkcionáře strany a drží je ve vazbě. Je to dobrý materiál pro vydírání, aby se zbytek Jabloka podvolil kombinaci Kremlu výměnou za slib, že jejich kolegy nebudou fyzicky mučit. Proč ale potom Jabloko z voleb vyřadili? Zpráva o tom, že v nabídce stran bude jedna proti válce, nejspíše zapůsobila výrazněji, než Kreml očekával. Obrázek, který měl podle plánu nastat po volbách, kdy této straně měla ústřední volební komise namalovat 2-3% hlasů, a pak by se mohlo Donaldu Trumpovi mávat před nosem tímto výsledkem jako důkazem, že se v Rusku 97% voličů demokraticky vyslovilo pro válku, mohl dostat trhliny. Podle dostupných informací z Ruska, které nejsou přirozeně exaktní, ale vycházejí z jednotlivých výroků ve virtuálním prostoru, se pro Jabloko chystali hlasovat ti voliči, kteří prožívají depresi z nemožnosti beztrestně vyjádřit svůj protest proti současnému ruskému vývoji. Jejich myšlenkové schéma znělo: hodím to Jabloku. Nikdo to nepozná. Nic se nezmění, jenže mně se nic nestane a aspoň nebudu mít ze sebe takový hnusný pocit. Nezávislí sociologové odhadují množství takových občanů přibližně na 10% voličů. Kdyby ale tito občané zjistili, že jich tolik, nehledě na falšované výsledky, mohli by se probrat ze strachu, který nastolil Kreml. Mohli, nemuseli. Konzervativci ve vedení Ruska ale chtějí mít klid. A tak Jabloku prostřednictvím nejvyššího soudu zarazili volební účast. Kreml si hraje s odpůrci. Jako kočka s myší.
12: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. O básnickém střevu hovoří hudebnice a publicistka Eva Turnová.
13: Mám chronickou gastritídu a jednou za rok kvůli tomu chodím na kontrolu žaludku. S lékařem, který zákrok provádí, jsme se už za ta léta celkem zkamarádili. Bohužel nikdy nevím, o čem jsme mluvili, protože doba mezi pozdravem a chvílí, kdy jsem úplně sjetá, trvá asi minutu. A poté, co mi vsunou do úst náustek, nerozumí už ani on mě. Proto se vždycky těším na sestřičku, která mi při příští návštěvě poreferuje, co jsem zase navykládala. Před týdnem jsem zavolala na gastroenterologii. Dobrý den, chtěla bych se objednat na kolonoskopii a stroboskopii. Stroboskopii? To bude paní Turnová, že? Přijďte v pátek a den před výkonem. Žádná diskotéka, ano? Když mě přivedli na sál, sestřička už se smála. Tak jen abyste věděla, s panem doktorem jste si minule začali tykat. Pak jste se bavili o malování, pak vám řekl, že střevo máte v pořádku a vy jste se ptala, jak jste na tom s básnickým střevem. Ježiš, a ještě něco? Vysvětloval vám, že vaše gastritída není způsobená bakterií Helicobacter pylori. A vy jste se ptala, jak takový helikopter pyrohy vypadá. Je, a dál? No, dál už vás to docela bolelo, tak jste neříkala nic. A nemohla byste mi dneska píchnout víc toho midohlavolamu, midazolamu, klidně. Ale nebudete řídit a posadíme vás pak do taxíku. Přišel doktor, dostala jsem kanilu a náustek. Tak co, jak se máš? Hohře! Ten poslední obraz, ty kytky ve váze, to se ti povedlo. Hechuju! Dál už nevím nic. Probrala jsem se až v taxíku vedle řidiče. Dobrý den, odkud jste? Zeptala jsem se. Z Tuniska. A vy? Zeptal se řidič. Já zase z Turniska. Promiňte. Jsem docela světá. Řidič se na mě podezřívavě díval. Světá, jo, tak to teda promiňte, ale musíte si vystoupit. Domů jsem došla pěšky. Asi. Škoda, že se při příští kolonoskopii nedozvím, co jsem komu cestou navykládala.
12: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
14: Archiv Plus.
15: Čím žila československá mládež mezi roky 1945 až 1955?
16: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností, mají být příkladem, hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
14: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V chorvatské Omiši kvůli lesnímu požáru evakuovali nejméně 2000 lidí, je mezi nimi i 300 Čechů. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 km čtverečních území a Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zprávy a Martin Matějka. Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí, 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů i aut a dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovaných je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul v nedalekém Splitu, říká mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
17: Část turistů oblast opustila individuálně, další se nacházejí v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s místními úřady a bezpečnostními složkami. Pomoc českým občanům poskytují také české letní policejní hlídky, působící v evakuačních centrech.
3: Podle informací ministerstva, mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 km čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 tisíc Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku, na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A v Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Podle návrhu amerického architekta Stevena Halla stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. A podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
19: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu.
3: Hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo celkem 21 hasičských jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, mají už pod kontrolou. Podle mluvčí krajských hasičů Venduly Matějů dohašují skrytá ohniska.
20: Dronaři nalítávají nad požářiště a vyhledávají skrytá ohniska. Hasiče pak tato prohrabávají a prolévají vodou. Hasiče se musí poradit s obtížně přístupným terénem a především s panujícími teplotami. V zásahových oblecích je při takto extrémně náročné práci může lehce dojít k přehřátí a vyčerpání.
3: Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Ostrovačice na kilometru 175 se srazila dvě auta. Jedno blokuje částečně levý pruh, další je v odstavném pruhu. Zpomalíte na kilometru 177, zdržení je do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice houstne provoz, pomaleji se jede do omezení na 23. kilometr. Je to na necelých 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou jasné a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
21: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a jsem ráda, že pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Buďte vítán, dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Ohlédneme se za loňským summitem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce, probereme proměny války na Ukrajině a její částečný přesun i na ruské území, co útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra internetového obchodníka Wildberries znamenají pro ruské zářijové volby. No a neopomeneme ani ultimátum Moskvy i Revanu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
14: Jak to vidí?
21: Zítra to bude přesně rok, co se na Aljašce setkali americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin. Válka na Ukrajině stále trvá, byť se proměňuje, k tomu se ještě dostaneme. Jak se, pane Svobodo, s odstupem času díváte na tu schůzku v Anchorage? Budila velká očekávání. Jsou to loňské sněhy.
22: Tak ona, ta očekávání byla taková různorodá, jako ta ukrajinská strana se toho spíš bála, nebo řekněme, ta proukrajinská strana se toho spíše bála, že Trump nějakým způsobem Ukrajinu prodá. Rusové se z toho samého důvodu těšili na to setkání, věřili tomu, že vlastně Vladimír Putin s Donaldem Trumpem něco dohodnou a že jak si všichni ostatní se budou muset smířit s tím, co oni dva dohodli, protože tam je ještě ten rozměr, že Rusko celý ten problém vnímá jako svoje jakési velmocenské právo, že oni jsou ta velmoc a oni zasahují v nějakém svém okolí a Ukrajina vlastně do toho vůbec nemá co mluvit. A jediný, s kým oni hodlají jednat, tak jsou Spojené státy a tohle se jim prostě nesplnilo. Oni vlastně něco pravděpodobně dohodli, byť i Američané potom říkali, že to vlastně nějaké dohody nebyly, ale oni něco jakoby dohodli, ale prostě pak ta dohoda narazila na to, že ty, o kterých bylo jednáno, tak vlastně s tím odmítli souhlasit. A výrazně se zvýšila i role Evropy, řekl bych.
21: Jakým vývojem od Anchorage od toho 15. srpna 2025 prošly vztahy mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem?
22: Tak ono to bylo takové rozčarování, nebo já si myslím, že ani ne tak u Vladimíra Putina, on je dostatečně cynický nebo racionální, říkejme spíše racionální, cynická je politika obecně, ale racionální v tom smyslu, že on od Donalda Trumpa příliš mnoho nečekal. Nicméně, co čekal, bylo pravděpodobně to, že Trump nějakým způsobem dodrží to, aspoň o čem si Putin myslel, že se na tom domluvili, že vlastně oni si tam něco dohodnou, a najednou se ukazuje, že Trump jako daleko více vykřikuje, má silná prohlášení, ale ta jeho reálná síla, ta jeho reálná možnost vlastně zatlačit na ty svoje partnery byla výrazně, výrazně nižší, takže ten vztah přešel od toho optimismu, ano, Trump je náš člověk, až po Trump není tak ideální a vlastně jako už vám nevěříme a Rusko je vlastně jako ublížené, že mu Spojené státy nedali kus Ukrajiny nebo popřípadě celou Ukrajinu, čili je to takové rozčarování, ale ne ani tak u Vladimira Putina, tam je ten problém, že jako KGB k vám nikdy nedá najevo, co si vlastně myslí, ale to jeho okolí, tam je to poměrně zřejmé, že nastalo rozčarování z toho, že vlastně nedostali to, co chtěli.
0: Lze předpokládat, pane Svobodo, že by se Donald Trump a Vladimír Putin sešli osobně? Opět?
22: Může se to stát prakticky kdykoliv. Jako Donald Trump teď o to až zas takový zájem nemá. On má spousty práce s iránským problémem. To ruské bojiště nebo tedy ta ruská válka proti Ukrajině ho až za stolik nezajímá, vlastně nikdy nezajímala. Ono, všimněme si třeba toho, že hodně do pozadí odešly ty postavičky jako Steve Witkoff nebo Jared Kushner, kteří prostě jezdili do Moskvy prakticky každou chvíli, obdivovali tam místní památky, co si dohadovali, jakési biznesy s Kirillem Dmitrievem, který mimochodem tedy odešel taky do pozadí, a na místo něj se vrátila zase ta stará sovětská škola, řekněme, protože Lavrov je pořád ještě ta stará sovětská škola, to je takový ten mistr Nět, který vlastně všechno odmítá, jakoukoliv dohodu, kompromisem, jediný kompromis, který uznává, je to, o co vy ustoupíte, ale on neustoupí ani o milimetr, a to je vlastně ten ruský přístup ke všem jednání. Splňte, co my požadujeme, a pak se bude jednat o tom, co ještě splníte.
0: Mohli bychom říct, že v jistém smyslu zamrzly ty kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Byla tam fáze, kdy si oba pánové, Trump a Putin, velmi často telefonovali.
22: Oni si zatelefonují vždycky, když to pro Putina hrozí nějakým malérem, že by Spojené státy něco dodali Ukrajině nebo takhle, tak Putin okamžitě žádá o rozhovor a přesvědčuje Trumpa, že že to není dobrý nápad a já nevím, co všechno. Nedá se říct, že by ty kontakty zamrzly, ale prostě ta očekávání od toho, že oni dva si něco dohodnou a Ukrajina bude postavena před hotovou věc, a prostě takový ten jako lehce mnichovský scénář ve stylu my jsme si dohodli a vy to tady podepište a váš názor někoho nezajímá, tak prostě jim nevyšel a pro Moskvu to je rozčarování.
0: Chystá Moskva, pane Svobodo, novou vlnu mobilizace, spekuluje se o tom, tak jak to odhadujete?
22: Tak někde mezi. Jo. Ten základní moment je, že jasně budou 21. září, tuším, že 20. nebo 21. Oni mají být roztažené do několika dní volby, takže do té doby nebudou chtít cokoliv příliš jitřit atmosféru, ale ani ta mobilizace potom nemusí vypadat tak, že řeknou, může 18:49 nastoupit a prostě bereme vás, ale ono to může vypadat prostě tak, že v takových těch ivanovské, tambovské oblasti a já nevím, takových těch, o kterých běžný Čech ani netuší, tuší možná, že existují, ale nikoho příliš nezajímá, etnicky ruských, relativně chudých, tak tam tu mobilizaci udělají, ale nebudou ji dělat v Moskvě, moskevské oblasti, v Petrohradě, leningradské oblasti, v Jekaterinburgu, Sverdlovské oblasti, prostě v těchto těch oblastech, které by relativně hrozily nějakými velkými problémy. A zajímavý moment jsem teď četl, že vlastně už ani nebudou třeba v těch etnických republikách, protože u těch buriatů už, kteří chodili na začátku do války poměrně masově, tak prostě vznikly hodně jako otázky na to téma, proč vlastně bojují, proč jakoby mají umírat někde na Ukrajině kvůli tomu, aby největší země světa byla ještě o něco větší. Jo, takže ona, ta mobilizace, může vlastně být nevyhlášená, ale může probíhat stejně.
0: Kdo má na Vladimíra Putina největší vliv, co se týče ukrajinské války? Vy už jste zmínil návrat vyjednavačů toho nejbližšího okolí, tak kdo k ním patří?
22: Já mám obavy, že jediný, kdo má na něj vliv, je Vladimír Putin. Jo, on, Vladimír Putin, vezměme si, že už v roce 22 udělal několik kroků, které vlastně tu válku jakoby udělali nezvratnou v tom smyslu, aby nebyl možný kompromis. To je to různé přijetí nebo zapsání těch čtyřech oblastí do ruské ústavy, kdy vlastně jako ten kompromis není možný, protože oni, dokud nedobudou všechny ty čtyři oblasti, a teď nemluvím o Krymu a Sevastopolu, to je tam jako, o těch se už ani nemluvilo, ale pokud je nedobudou celé, tak vlastně válka nemůže skončit, a on tímhle tím vlastně cokoliv zablokoval. A mám takový pocit, a je to jakýsi pocit z atmosféry, že velká část toho vedení by z pohledu ukončení války byla radši, kdyby tam Putin nebyl. Oni samozřejmě si to nemohou dovolit, protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaní a mocensky a pravděpodobně i bezpečnostně, protože pokud by přišel někdo radikálně jiný a chtěl by jako řešit, kam se poděli peníze, tak by se všichni asi dost divili. Mimochodem, dneska zrovna vyšla zpráva o tom, že VK, což je taková ruská obdoba Facebooku, která má absolutní monopol, Facebook je zakázaný, je to extremistická organizace, tak pracuje se ztrátou. Ono by to nebylo tak zajímavé, kdyby jako šéfem téhleté sociální sítě nebyl syn zástupce šéfa prezidentské administrace Kyrienka. A tohle je to, jak oni fungují. Prostě oni ty svoje děti umísťují do důležitých funkcí. Ty děti prostě jsou málo kdy schopné, s výjimkou Petra Fratkova, a oni z toho žijí. Je to prostě takový polofeudální systém, kdy jako ti lidé z toho žijí, takže oni na jednu stranu by byli radši, kdyby Putin nebyl, aby se ta válka nějak ukončila, a na druhou stranu vlastně vědí, že když nebude Putin, můžou mít problémy.
0: Pohled rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy.
14: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Od roku 2023 jsme sledovali, co se týče války na Ukrajině, řekněme letní, zimní ofenzivy ruské armády. V posledních měsících se válka přesunula i na ruské území, probíhají úspěšné dronové akce Ukrajinců, útoky na okupovaný Krym, na ruské rafinerie, útoky na průmyslové zóny. Tak myslíte, že by se mohlo, pane Svobodo, nakonec Kyjevu podařit dotlačit Rusko k příměří na bojišti?
22: Tak tohle je vlastně ta strategie, kterou Ukrajinci teď zvolili. Oni dlouho vlastně jako jeli to, že my musíme dodržovat všechna pravidla. Já nevím, co všechno, zatímco Rusko je moc nedodržovalo. Typicky ty útoky na teplárny a podobné věci před zimou nebo v zimě, to jako nebylo ospravedlnitelné nějakým vojenským účelem nebo něčím podobným. A Ukrajinci teď jakoby vrací ty údery. Oni přijali tu taktiku nebo tu logiku, že vlastně já to přirovnávám k boxerovi. Jako boxer, když se úspěšně brání, tak jako jo, fajn, ale možná toho druhého unaví, ale dokud on nedá tu ránu, tak prostě nemůže vyhrát. A Ukrajinci vlastně tohleto přijali a ten útok na Wildberries a na ropné rafinerie, tak to jsou vlastně dvě cesty nebo dvě strategie, které mají Rusko oslabit ekonomicky a hlavně politicky. ropa sama o sobě nebo benzín je politická komodita. Když nemáte benzín, jo, tak prostě lidi jsou naštvaný. Vemte si, kolik lidí je schopno jet kvůli jedné koruně prostě hledat levnější benzínku, projet 50 kilometrů, jenom aby ušetřili 40 korun na té plný nádrži. A je to prostě politická komodita. A když chybí, tak to vyvolává emoce. Vidíme to i třeba z toho, že Moskva začala stahovat z těch jednotlivých regionů, z těch právě tambovských a jiných oblastí, o kterých jsem mluvil, do Moskvy, do Petrohradu, zásoby benzínu, tak aby tam byl klid, ale kašle vlastně na tyhle ty okrajové oblasti.

0: prostředky na to, aby to nějakým způsobem sanoval. Čili ano, já tuhle strategii chápu, ale nevím, upřímně nevím, jestli se to propíše i do těch nějakých protestů nebo do toho, že vlastně ruská strana bude donucena konečně nějak smysluplně jednat.
1: Otázka je, nakolik by se to mohlo také propsat do těch zářijových ruských voleb. Co myslíte? Vladimír Putin je mimochodem na objížďce různých regionů, což třeba se nesetkalo s velkým pochopením naopak u Japonska, protože navštívil Iturup, což je největší z jižních kurilských ostrovů.
0: Já mám z toho takový pocit, že Vladimír Putin se snažil odvést pozornost právě od toho benzínu a od Wildberries k něčemu celku podružnému. Ten problém s Kurilami nebo to, kdo vlastní Kurily, tak ten trvá prostě od roku 1945. Jo, to je prostě problém letitý a že zrovna teď najednou si na to vzpomněl, já z toho mám tenhle ten pocit, ono ani ty jeho návštěvy v regionech nebyly příliš jako impresivní, mám-li to takhle nazvat, protože vlastně jako lidé měli zákaz vycházení, nesměli jste se prakticky pohnout a najednou Vladimír Putin se zastaví uprostřed davu jásajících dětí. Pavel Zarubin to tam dramaticky filmoval, jako jak běží s kamerou, protože nadšený dav se seběhl, že Vladimír Putin náhodou zastavil. Celé to je prostě neskutečná šaškárna a Rusové, jako oni na jednu stranu, samozřejmě, ti, co konzumují prostě ten televizní obsah, tak tomu pravděpodobně budou věřit, ale hodně lidí prostě sleduje Telegram, sleduje, má různé VPNky a tak podobně, sledují to a vidí, že tam jakoby něco neštimuje v tomhletom, pardon za ten výraz, ale já to mám prostě od svojí babičky, takže že tam prostě něco nesedí a je jim to divné a ta nálada v tom, že Vladimír Putin už možná není ten ideální, že po těch 26 letech, co tam jako sedí, že už se možná trochu vyčerpal, tak ta se propisuje i do těch zářijových voleb a vidíme to prostě na sesazení Jabloka, že Jabloku nedovolili účinkovat ve volbách, byť je to marginální strana.
1: A byla to, když tak mě prosím korigujte, pane Svobodo, poslední legálně registrovaná strana, která otevřeně kritizovala válku na Ukrajině.
0: Jo. Oni ani ne tak otevřeně, ale oni prostě měli vždycky taková ta hesla, jako že mír je vždycky lepší než válka a podobné věci, ale i to je prostě v Rusku extremistické.
1: No a jak se stojí vládní strana Jednotné Rusko?
0: Tak Jednotné Rusko budou volit tak ze setrvačnosti. Já absolutně netuším, kolik mu bude připsáno hlasů. Jo, to absolutně netuším, protože to bude zase se rozhodovat na Starém náměstí, kde sídlí ta prezidentská administrace. Ale tam je asi zajímavé to, že oni prosazují takovou tu kampaň hrdinů SVO, to je ta válka proti Ukrajině, Rusové tomu říkají tedy speciální vojenská operace. A oni prosazují, jakože tam ti lidé by za ně měli kandidovat, ale já co tak sleduju zase, jako, není to víc než můj dojem, tak vůči těm takzvaným hrdinům ty nálady nejsou zrovna pozitivní, čili oni to tak jako prosazují, ale zároveň neprosazují, ale všimněme si na té kampani, celá ta kampaň vlastně není o těch politických stranách, ale je o Vladimíru Putinovi. Všichni vlastně jede se jenom, podporujeme Putina, jsme za Putina, jsme prostě pro úspěšné dokončení SVO a tak dále, ale ty politické strany vlastně vůbec nic neprosazují.
1: Vysvětluje rusista a politolog Karel Svoboda.
2: Jak to vidí?
1: Někdejší ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba v rozhovoru pro magazín Foreign Policy řekl, že současná situace v Kremlu mu připomíná poslední dny Stalina v úřadě. Viděl byste vy, pane Svobodo, jisté paralely s tím současným ruským režimem?
0: Tak paralely najdete vždycky a zároveň vždycky můžete odmítnout. Stalin rozhodně víc pil než Putin. Putin není úplný abstinent, ale téměř nepije. Ale to je samozřejmě v nadsázce. Můžeme to tak přirovnávat, ale Vladimíru Putinovi je pořád jako 70.

0: 23 let, to není jako stařec zničený špatnou životosprávou, on tady může být klidně 10, 15, 20 let, jako docela v klidu a ten režim prostě může teprv okorávat.
1: No a vidíte, jenom vám do toho vstoupím, když začala v únoru 2022 ruská invaze, tak mnozí říkali, že jaksi jeho dny jsou sečteny, co se týče třeba zdravotně. Otázka je také, do jaké míry do toho vidíme.
0: Jo, já miluju telegramový kanál Generál SVR, který píše o tom, že Jevgenij Prigožin je živý a Vladimír Putin mrtvý, takže vlastně žijeme v úplně, to je zase v nadsázce, jo, já i kdyby to nebyl Vladimír Putin, ale někdo, kdo ho představuje, dokud ten režim funguje s tím, že je to Vladimír Putin, tak prostě se jede dál. Ten základní problém je v tom, a tam vidím tu podobnost, je, že vlastně začal být zpochybňovaný Vladimír Putin.
1: Kým?
0: Prakticky kýmkoliv. Najednou vlastně až do jara 2026 jsme neslyšeli kritiku Putina. Najednou ti vojenkorové, ti lidé, kteří píší prostě ne přímo z fronty, ale řekněme, jako baví se s těmi vojáky a jsou poblíž fronty, tak najednou říkají, on ten Putin to vlastně nedělá dobře. Oni vlastně neříkají pravdu, oni říkají, jak my tady dobýváme prostě každý den nová města, ale ve skutečnosti prostě my ztrácíme vojáky a je to větší malér, než se zdá. Vidíme čím dál tím jako víc ohlasů ve stylu on Putin už je možná unavený a to je, řekl bych, jakoby ten nejdůležitější moment, kdy nevím, jestli konec stalinismu, ale i jakoby konec brežněvismu v tom smyslu, že vlastně ta společnost výrazně zcyničtěla. A Vladimír Putin vlastně vždycky budoval tu společnost tak, aby nebyla politická. Aby vlastně se nezajímali o nic, aby akceptovali, co jim ta moc řekne. A ono se to ukazuje teď, že vlastně si říkají, no, jako my se nikam neposouváme, my stagnujeme a s Putinem to už asi jako jiný nebude, to nebude lepší.
1: Jinak je to 35 let od puče v roce 1991, který vedl k definitivnímu pádu Sovětského svazu. Pane Svobodo, zaznamenejme ještě výrok náměstka ruského ministra zahraničí, který dal Arménii ultimátum, mohli bychom říct, aby se do konce roku uspořádala referendum o své geopolitické orientaci. Stručně řečeno, zda půjde s Evropskou unií nebo s Ruskem. Tak je a proč v ledáčku Kremlu nyní také Arménie?
0: Tak protože Arménie se nějakým způsobem odpoutává od toho ruského orbitu. Vezměme si, že Arménie dlouho fungovala na tom, že vlastně nemá jiného spojence než Rusko. A po té válce, kterou Azerbajdžán proti ní vedl, nebo proti Náhornímu Karabachu, kdy vyhrál naprosto drtivě, tak Pašinjan řekl jako OK, prostě Náhorní Karabach je ztracen, nikdy jsme ho vlastně jako pořádně nedrželi, už se na to vykašleme a pojďme budovat normální vztahy. A najednou Arménie vlastně objevuje to, že se dá komunikovat nějak s Tureckem, že se dá komunikovat s Azerbajdžánem a že je to vlastně produktivnější, než se spoléhat čistě a jednoduše jenom na Rusko. A mění tu svoji orientaci. Rusku se to samozřejmě nelíbí, protože ono ten prostor bývalého Sovětského svazu považuje za svoje hájemství a nechce vlastně ty země jen tak jakoby pustit a ani je jen tak nepustí. Ten požadavek na nějaké referendum a tak podobně, to je, vezměme si, že jedna země diktuje druhé, co má dělat, jo, to je prostě naprosto neskutečné, ale trošku to připomíná i třeba to, co se dělo v roce 2013, kdy Viktor Janukovič tak jako váhal, na kterou stranu se připojí, on říkal, teď já chci obchodovat s oběma a Rusové tam zavedli blokády docela brutální, prostě zákazy zboží a já nevím, co všechno a vlastně jako dotlačili k odmítnutí podpisu asociační dohody a tady je snaha vlastně dotlačit Arménii k něčemu podobnému, ale ono to vyvolává stejný protitlak a stejnou reakci, kdy to Arméni prostě odmítají.
1: No a jak by Rusko tedy, možná už jste to trochu naznačil, mohlo ovlivňovat tu situaci v Arménii?
0: Tak viděli jsme to třeba před těmi parlamentními volbami, kdy najednou si prostě spousta lidí žijících v Rusku vzpomnělo, že jsou Arméni a chtělo chtělo hlasovat v Armenii. Ono to zase není tak, že by 100% Arménů jako toužilo odejít od Ruska. Ono vždycky se tam budou být tyhle dvě snahy, jako pojďme s Ruskem, protože je to náš logicky největší obchodní partner versus z Ruska nám nikdy nic dobrýho nepřišlo a někde se to tam vždycky bude být, vždycky to bude tak půl na půl a Rusové to využívají.
1: Pohled Karla Svobody, rusisty a politologa z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Přeje příjemný poslech.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí, 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů i aut a dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovanými je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu. Podle informací ministerstva zahraničí mezi českými občany nejsou hlášená žádná vážná zranění. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet taky nepočítá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas. Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. V Americe začíná soud s Duanem Davisem. Obviněný je z vraždy jednoho z nejznámějších reperů Tupaka Shakura a podle prokuratury vedl skupinu mužů, kteří v roce 1996 hudebníka zastřelili z jedoucího auta v americkém Las Vegas. Davis k tomu, že autem jel, přiznal ve svých memoárech. V Nevadě může být pachatel odsouzen z vraždy, i když někomu s vraždou pouze pomohl. Nad tím, kdo zabil Tupaka, se spekulovalo skoro 30 let. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Domašov čekejte kolonu z kilometru 173. Osobními auty je to do omezení v Brně asi hodinu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se za nájezdem od Barandova srazilo osobní auto a kamion. Na 16. a půltém kilometru blokují konec připojovacího pruhu a kilometrová kolona je na necelých 10 minut. V Praze ve Strakonické na výjezdu po D4 se jede v koloně vystoupání k Cukráku. Do omezení u Jíloviště je to asi na 20 minut. Na silnici 35 Hradec Králové Svitavy vznikají kolony směrem na Svitavy před Litomyšlí od tržku kolem 20 minut směrem na Hradec Králové od Hrušové k letišti na Vysoké Mýto. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou jasné, páteční teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě měří kolem 26 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus a na řadě už je pořad Věda Plus. A jaká témata dnes probereme? Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů, měli by si netrénovaní běžci podle lékařů trénink nebo závody odpustit? Hrozí selhání organismu? A vědci vytvořili nový web Vlny veder. Co se na něm dozvíte? A hedvábná stezka, železné pece a boj o vodu. Co z dávné krajiny v Kyrgyzstánu zůstalo dodnes? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Váhalovou.
3: Věda Plus.
4: Teploty v Česku se znovu pohybují kolem třicítky. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
5: Dneska ráno jsem byl 6 hodin, protože už horko nemám moc rád, tak jsem šel už ráno, kdy bylo příjemných nějakých 15-17 stupňů ve stínu, se běžou úplně krásně.
6: Běžíme s Jiřím Perutkou, který je, jak byste se charakterizoval, jste ještě hobík?
5: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
6: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín. To letošní léto, když si chcete jít zaběhat, tak si musíte přivstat.
5: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec. Když běžíte 3 nebo 4 hodiny při tom maratonu, se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože ten adrenalin máte, chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
7: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
8: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů. Ve stínu při velmi nízké vlhkosti, to je důležitá podmínka.
7: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
8: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už v podstatě tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehrívání na 35 stupňů.
7: V 35 stupňovém horku dobíhal svůj první maraton v Praze i Jiří Peroutka.
5: Po závodě jsem asi půl hodiny ležel a chladil jsem si vyloženě krk, protože já jsem dobíhal kolem poledne a to už bylo jako opravdu extrémní vedro ještě v tom městě, tak to už bylo i nepříjemný. Během toho závodu si myslím, že jsem jako podcenil pitný režim. Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
7: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat, říká lékař Pavel Vychodil.
8: Pokud ten člověk je v podstatě s poruchou vědomí, nebo pokud ho vidíme ještě při tom výkonu motá se, jako by byl opilý, tak tam je extrémní riziko, že se bude jednat o heat shock. Jediná pomoc je chladit, stříkat na něj studenou vodu, nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel a zase polévat studenou vodu. Je to jediná pomoc. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
7: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
8: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
7: V IKEMu se starají o pacienty, u kterých došlo po sportovním výkonu v extrémních vedrech k vážnému poškození jater. Asi polovině z nich musela být játra nakonec transplantována.
8: Je to tak jeden pacient ročně, což se zdá relativně málo a víme od svých kolegů z jiných fakultních nemocnic, že oni mají zhruba stejné počty jako my pacientů, kde dochází k buď to poškození mozku nebo k závažnému poškození ledvin. Ta smrtnost těch pacientů je určitě 30% a více při heat shocku.
7: Upozorňuje anesteziolog Pavel Vychodil. O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na téma sportování v horku ještě navážeme. Velmi obezřetní by měli být při pohybu v tropických teplotách lidé s nemocným srdcem. Vědecké reportérce Andrea Skalické to řekl lékař Vladimír Tuka z Centra sportovní kardiologie 2. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
9: Určitě bychom měli zvažovat pohybovou aktivitu a směřovat to tam, kde nám bude hrozit co nejmenší zátěž. Do období, kde je větší chladno, tam, kde třeba fouká vítr, to je příjemnější. A i pro to srdce je to lepší, protože ta termoregulace, to znamená udržení teploty těla, nezatíží ten organismus tolik. Druhou věcí, která může nám hrozit, tak tím, jak se potíme, tak ztrácíme jonty. I to vídáme na těch velkých závodech, proč se berou banány a podobně, protože tam je draslík, který my ztrácíme. Nízká hladina draslíku pak může může vést k různým arytmiím a vyvolat některé nepříznivé stavy. Když člověk potom se potí, tak by měl doplňovat nejen vodu, ale i minerály, zejména teda draslík a hořčík.
6: Jak velkou zátěž v těch bedrech byste kardiakům doporučil? Co je pro ně ten limit?
9: Pro každého pacienta to bude něco jiného. Když vezmu jenom pacienty se srdečním selháním, kde srdce selhává jako pumpa, to znamená přečerpávání té krve v klidu budou mít kolem 5 litrů za minutu. Když se začnou pohybovat, tak třeba budou potřebovat 7,5-10 litrů, ale v okamžiku, kdy tomu přidáte pocení, tak jenom vlastně prokrvení kůže, aby se mohla potit, vám třeba o 2-3 litry ten srdeční výdej zvýší. Pro člověka, který to srdce má nemocné, už tomu limitující být může. To znamená, to, co doporučit, je tam, kde není termoregulace tak náročná, třeba jít si zaplavat do bazénu, kde vlastně ta voda ochlazuje, anebo omezit ty aktivity přesně na ty časy, kdy to pocení není tak velké, kdy nejsou tak velká vedra a nejsou tak velké ztráty potom.
6: Napadají mě ještě indoorové aktivity. Je zdravé v těch vedrech jít si zasportovat do nějakého klimatizovaného prostředí?
9: Tak určitě je to lepší, než sportovat prostředí, které bude vyhřáté. Řekl bych, že tam to má jedno ale, a to je, pokud sportujeme, naše cévy zůstávají roztažené ne jenom během toho výkonu, ale zůstávají roztažené i nějakou dobu po výkonu. To je v řádu hodin. Ten člověk, pokud si zacvičí velmi třeba intenzivně, a není to zase až tak nebezpečné, ale když do toho vedra začnou se potit, tak oni mají za prvé roztažené cévy a za druhé často bývají dehydratovaní. Tam pak může samozřejmě nějaká nežádoucí událost typu ztráty vědomí, zamotání hlavy nastat.
6: Jak se srdce začne chovat při tom fyzickém výkonu, při tom sportu v těch velkých vedrech?
9: Přirovnal bych to ke klimatizaci v autě. Pokud jedete v autě, máte nějakou spotřebu, myslím si 6 litrů na 100 km, tím, že máte zapnutou klimatizaci, tak se vám ta spotřeba klidně o ten litr na 100 km zvýší, někdy více. Úplně stejně je to s tím srdcem, to srdce má nějakou spotřebu, nějaký srdeční výdej a pokud musí pracovat navíc na to, aby klimatizovala ten organismus, aby se prokrvela kůže, tak samozřejmě ho to zatěžuje.
6: Co by nás mělo varovat? Jak poznat, že to srdce nám už dává najevo zastav?
9: To je trochu složitý, protože ona ta funkce toho srdce je jedna věc, druhá věc je samozřejmě to, že se může zhoršovat i schopnost mozku reagovat a zpracovávat signály z toho, že už je to přetížené. Co by určitě mělo být varovným signálem, je pokud už po postavení se nám začne motat hlava. To znamená, že náplň celkově v organismu tekutin je nízká. Pokud dojde k ztrátě vědomí, tak to je samozřejmě jasný signál, že je něco špatně. Lidé pociťují někdy větší dušnost, že se víc zadýchávají. To, co je varovným signálem za všech okolností, je pokud se při zátěži začnou objevovat bolesti na hrudníku, tak by člověk měl určitě přestat a měl by se nechat vyšetřit.
6: Může vedro způsobit to, že se u člověka, který třeba ani neví o tom, že má nemocné srdce, má nějakou arytmii, objeví problémy?
9: Může, a je to ale stejné, jako kdyby ten člověk sportoval a zatěžoval to srdce nějakým jiným způsobem. Takovou zátěžovou situací může být vedro, může to být samozřejmě ale také velký mráz, kdy na to potom některé cévy reagují stažením, může to být nezvykle dlouhá zátěž, může to být nemoc, která mezi čase proběhne, průjmy, zvracení, může to být intoxikace alkoholem, cokoliv jiného, co vlastně to srdce zatíží.
6: Dodává Vladimír Tuka z Centra sportovní kardiologie, druhé interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Stále posloucháte Vědu plus. Víkend bude v Česku opět tropický, zítra teploty vystoupí ke 36 stupňům, v neděli to může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Informace o takzvaném tepelném stresu v jednotlivých okresních městech, včetně 9denní předpovědi, nově nabízí web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. V dnešním ranním plusu o tom mluvil klimatolog a jeden z tvůrců webu Pavel Zahradníček. V rozhovoru s Šárkou Fenikovou ta se zeptala na to, co všechno se na webu vlnyveder.cz člověk o situaci ve svém městě dozví.
10: Já to vím trošku široká. My jsme ten web spustili už před rokem, protože jsme viděli, že horké vlny budou jednou z toho největším problémem, které nás v těchto letech čekají. Vlastně lidé obecně, nejen pro ty okresní města, ale obecně pro celou Českou republiku, že tam jsou mapy v rozlišení půl kilometru, najdou ne předpověď klasické teploty vzduchu, kterou vy znáte právě z televize, ale právě tu tepelnou zátěž a tepelný stres, který tedy teplotu, která ovlivňuje vaše tělo a lidský organismus, které může způsobovat i zdravotní komplikace. Když vezmu jeden příklad, ať byste to posluchači představili, tak v Praze v roce 2012, když byly teploty okolo 39 stupňů, tak ta teplota, která vás ovlivňovala, takzvaná ta pocitová teplota, která ovlivňovala vaše lidské tělo, bylo kolem 48 stupňů Celsia.
11: A týká se to, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale týká se to právě toho, jestli jsou ty plochy celé vlastně třeba vyasfaltované, nebo jestli jsou to tvrdé povrchy, nebo jestli je tam zeleň. To všechno zohledňujete v tom měření?
10: Primárně tam jsou zohledněny meteorologické podmínky, protože vlastně ovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale tam i vlhkost vzduchu, protože když je větší vlhkost vzduchu, tak je to samozřejmě pro to lidský organismus výrazně těžší. Je tam vliv potom, je tam vliv radiace, tedy jak svítí sluníčko, a vliv větru. Potom jsou samozřejmě speciální měřící jednotky, které dokáží zohlednit právě i ten povrch, ale ty se měří přímo v terénu, třeba například různými přístroji, jako se nazývá uliční, který máme na CzechGlobu, který můžete procházet ulice a měříte právě i konkrétně vliv tady tehle povrchu, a tam ty teploty klidně stoupají, ta pocitová teplota, která vás ovlivňuje, i nad 50 stupňů Celsia, naměřili jsme to během těch největších horkých vln, které jsme teď měli. Ale tady je klasická předpověď téhle teplné zátěže, která spíše kombinuje ty právě ty meteorologické prvky.
11: Já jsem se na to ptala záměrně, protože Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí nám před pár dny ve vysílání říkala, že města se hodně zlepšila v adaptaci na extrémní teploty, že rozšiřují modrozelenou infrastrukturu. Tak když vy měříte poměrně dlouho, týkalo se to všechno i měst a můžete třeba ten progres potvrdit?
10: Můžeme to potvrdit. Více těch zelených prvků a té modré infrastruktury v těch městech je. Kolega s tím svým přístrojem vlastně procházel různé typy tady té zástavby v různých městech, jak v Brně, tak v Hradci Králové. A tam na velmi krátké ploše je vidět velký rozdíl. Jestli tam máte stromořadí, tak je tam třeba ta pocitová teplota o 10-15 stupňů menší, než pokud jdete třeba po otevřené ulici, kde prostě svítí sluníčko. Není to jenom jako kdyby to zlepšování v rámci České republiky. Já dám krásný příklad z Budapeště, kde v centru Budapeště vznikla nový park právě s těmi zelenými stromy, s modrými plochami, tedy s vodními plochami. A hned vedle stojí jejich meteorologický servis, který měří asi teplotu 200 let. A vlastně tam sklesla teplota o 1,5 stupně Celsia s tím, jak tam vlastně vznikl tenhle park. A ten mikroklima té oblasti se vlastně výrazně tímhle způsobem zlepšilo. Takže tohle už je cesta, která má zlepší ten komfort žití ve městě. Na druhou stranu nemůžete dát úplně všude zelené plochy a nemůžete dát všude modrou infrastrukturu.
11: Na tom vašem webu přibyla také 9denní předpověď tepelné zátěže. Jak přesně s ní může člověk pracovat a co z ní může vyčíst?
10: Ta teplná zátěž na 9 dní dopředu je tam už od začátku minulého roku. My jsme to přidali právě do těch okresních měst, kdy jsme přímo zacílili i na ty okresní města, protože je to pro ty uživatele jednodušší se podívat na graf vývoje. Takhle vidí tu předpověď na 9 dní, jak pro ty města, tak tedy celkově. A tam, když vidí dopředu, podívejte se, za 2, za 3 dny máme silnou teplnou zátěž, to znamená, budou ty podmínky pro lidský organismus horší, tak zaprvé lidé můžou upravit svůj program, ale hlavně by měli upravit program nebo připravit se na to zdravotníci, protože máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, výjezdu záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Třeba v roce 1994 během jedné z horších vln veder umřelo přes 300 lidí navíc oproti standardu, takže ta zátěž tam je posledně větší. Takže by se měla připravit hlavně zdravotní systém, může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde o lidi, kteří pracují venku, anebo i v kanceláři, pokud tam nemáte klimatizace. Takže jde o to připravit se na to, že za 2, za 3 dny bude ta velká zátěž a upravit proto ten svůj program anebo ty pracovní podmínky.
11: Pane Zahradníčku, už jenom velmi stručně prosím, v pondělí by měla začít fungovat Národní koalice proti suchu. Mohla by využít i ona vaše data, nebo byli jste přímo třeba oslovení?
10: Oni většinou využívají naše portály jako intersucho.cz, kterých se samozřejmě k tomu suchu hodí podstatně více, a v minulosti jsme s touhle koalicí spolupracovali a ty data z intersucha jsou k tomuhle využívány. Samozřejmě data z vln veder se dají, nebo z fajerisku, který zase předpovídá požární riziko, všechny jsou k tomuhle dispozici a může je kdokoliv používat, i včetně státní správy, i včetně koalice boje proti sucha.
4: S klimatologem a jedním z tvůrců webu Pavlem Zahradníčkem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe mluvila kolegyně Šárka Feniková.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Ve Vědě Plus nás čeká další téma. Není to zas tak dávno, co se i na pulty českých drogérií dostaly populární výrobky obsahující hlemýždí sliz. Jeho složení podle výrobců kosmetiky, ale i vědeckých studií pomáhá třeba s hydratací pleti. Například proti zánětům ho používali už staří Řekové. Výzkumníci z institutu Maxe Plancka v německém Golmu ale přišli na to, že takový sliz toho umí daleko víc a mohl by pomoci třeba lékařům nebo inženýrům. Více nám teď řekne Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Hezký den.
12: Hezké odpoledne.
4: Co tak převratného němečtí vědci zjistili o šnečím slizu?
12: Výzkumníci přišli na to, že hlemíždi dokáží měnit složení svého hlenu. Tito plži díky tomu tvoří hned 5 různých druhů slizu se specifickými vlastnostmi i funkcemi. Tuto schopnost navíc vědci neskoumali na nějakých exotických druzích šneků, ale na páskovce hajní, která běžně žije i u nás. Najdeme je třeba na malinících a dalších keřích.
4: A k čemu konkrétně slouží hlemíždům těch 5 druhů slizu?
12: Asi nejméně překvapivý pro nás bude kluský sliz, který šnekům umožňuje pohyb. Hlemíždi ale taky produkují jiný druh sekretu, který je naopak lepkavý a díky kterému se tak udrží i na hladkém povrchu, jako je třeba sklo. Ten má ale hned dvojí použití, lepivá hmota totiž umí taky znehybnit drobné hmyzí škůdce, kteří by mohli hlemíždě ohrozit. No a speciálně k obraně před malými útočníky takový šnek tvoří taky pěnu, kterou je může vypláchnout. Německá výzkumnice Mariela Gablerová si na získávání takové látky našla dost specifický způsob. Šneky jemně lechtala a pěnu pak nabírala na špachtli s malou houbičkou na konci. Další druh hlenu pak hlemíždí těla chrání před dehydratací, no a ten poslední, pátý, slouží jako taková pečeť, kterou se šneci zalepí v ulitě a díky tomu jsou schopni hibernovat a přečkat tak celou zimu.
4: A jakým způsobem hlemíždi složení těch svých slizů ovlivňují?
12: Vědci zjistili, že všechny druhy slizů obsahují podobné látky. Liší se ale jejich koncentrace a poměry. Například hlen, který obsahuje víc kolagenu a vápníku, je tuší a lepkavější a třeba ten ochranný pečetící sliz má v sobě víc krystalků minerálu kalcitu. Díky němu je tvrdý, ale zároveň křehký.
4: A v jakých odvětvích by to zjištění mohlo pomoci?
12: Podle výzkumnice Gablerové to může posloužit například při vývoji nových materiálů. Inženýři se totiž můžou inspirovat v hlemíždím systému, který se stejnými základními složkami dokáže vyrobit dost rozdílné druhy látek. Podle jiných vědců by zase přírodní šnečí lubrikant mohl pomoct v medicíně, třeba při zavádění katetrů. Ten přilnavý sliz by zas mohl urychlit hojení ran nebo popálenin, podobně jako už ve starém Řecku.
4: A dočkáme se tedy brzy nějakých zázračných šnečích léků?
12: To ještě není úplně jisté. Složení a vlastnosti slizu se totiž podle dalších vědců z univerzity v italské Ferraře může dost lišit v kvalitě. Výsledné produkty ovlivňuje i to, čím se šneci krmí nebo jakým způsobem se chovají. Například němečtí výzkumníci zvířata sbírali v deštivých dnech přímo v okolí výzkumného ústavu a krmili je třeba okurkami. Hlemíždi, kteří jsou ale chovaní na velkých farmách, mají logicky výrazně jiné životní podmínky a tomu odpovídá právě i složení jejich slizu. Šnečí hlen je navíc dost žádaný už dnes a na jeho výrobu je potřeba obrovské množství těchto plžů. Látka podobná hlemíždímu slizu se ovšem dá vyrábět i synteticky. To by mohlo vyřešit nedostatečné šnečí kapacity, ale třeba i etické otázky spojené s odběrem hlemíždího sekretu.
4: Dodává ve Vědě Plus Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
12: Naslyšenou.
4: Stále posloucháte Vědu Plus a teď ještě další téma. Česko-kyrgyzská archeologická expedice se o víkendu vydává do jihozápadního Kyrgyzstánu. Budou tam 3 týdny zkoumat starověkou zemědělskou krajinu v lokalitě Ravat. Vědci chtějí zjistit, jak lidé před 2000 lety hospodařili s vodou v krajině, která se s nedostatkem vody potýká dodnes. Více nám teď řekne vedoucí expedice z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá. Hezký den.
13: Dobrý den.
4: Kde se lokalita Ravat přesně nachází a čím je pro archeologii zajímavá?
13: Dobře, já vás na začátek opravím. Ta expedice je mezinárodní, máme tam kolegy z Itálie i Slovenska a já nejsem vedoucí, ale jeden z hlavních v podstatě představitelů. Mm-hmm. Tak lokalita Ravat, ta, jak jste řekla, leží v jihozápadním Kyrgyzstánu. Například, když se podíváte na mapu Střední Asie, tak Ravat je vlastně tak situovaná na jižním okraji takové sníženiny, která se nazývá Ferganská kotlina a zabírá velkou část Uzbekistánu. A je na jejím jižním okraji tam, kde se stýká s jedním z hřebenů západního Tianšanu. No a pro nás, čím je zajímavý, tak Ravat je zajímavý hlavně tím, že se tam zachovala hezky viditelně pravěká krajina, což teda ve střední Evropě, která je intenzivně osídlená, je dost problém.
14: A co všechno budete přímo na místě zkoumat a jaké stopy po dávných obyvatelích vlastně hledáte?
13: Tak protože nás zajímá právě krajina jako celek, tak tady máme možnost dokumentovat stará pole, zavlažovací kanály, například pozůstatky osídlení a také místa, kde se zpracovávalo železo. Ono je to naprosto fascinující, protože když v té krajině jste, tak nedá vůbec tolik práce přenést se do minulosti, protože ty struktury po zemědělském využívání té krajiny jsou tam dodnes velmi dobře patrné. No a v letošním roce budeme zároveň archeologicky zkoumat pece pro zpracovávání železné rudy, které se tam podařilo objevit. A my už teďkon víme, že jde pravděpodobně tedy o nejstarší datované doklady zpracování železné rudy v celé střední Asii a spadají zhruba do 2. století po Kristu.
14: A dnes se oblast potýká s nedostatkem vody. Co můžete z dávné krajiny vyčíst o tom, jak se s vodou tehdy hospodařilo?
13: Tak to je jedna z hlavních otázek našeho výzkumu. V té krajině jsou dodnes patrné staré zavlažovací kanály, takže víme, že lidé vodu aktivně rozváděli k polím, která jsou poměrně vzdálená od současné vesnice. Oni to dělají dodnes, ale ten rozsah políček se týká vlastně jenom samotné vesnice, která leží na té původní pravěké. My se teď snažíme zjistit, jak celý ten systém fungoval ve větší míře, jak vlastně byli schopni získávat vodu pro tak velké plochy polí, protože dnes je voda v této krajině omezeným zdrojem a bez managementu byla určitě omezeným zdrojem i v minulosti.
14: Ravatem kdysi vedla hedvábná stezka a v okolí se těžila, zpracovávala tedy železná ruda, jak už jste zmínila. Co nám místní nálezy říkají o tom, jak tato krajina před 2000 lety fungovala?
13: Takže tady bych vás asi možná trochu opravila, trochu bych pochybnila už ten samotný pojem hedvábná stezka. Mm-hmm. Ono je to moderní označení, které vzniklo až v 19. století a před 2000 lety neexistovala jedna hedvábná stezka, jak si někdy představujeme dneska, ale spíš celá síť různých cest a kontaktů, které se v čase měnily. No a Ravat, ten byl do tohletoho širšího prostoru 100% zapojený, na co máme teda už v tuhle chvíli spoustu důkazů.
14: No a jak tedy ta krajina a obyvatelé před 2000 lety fungovali? Když to třeba porovnáte s tím, jak to funguje teď nebo dnes?
13: Já myslím, že fungovaly jako docela podobně, akorát, že v minulosti to bylo mnohem jako extenzivnější. Vlastně Ravat je i dneska živá zemědělská krajina a ta voda v životě místních obyvatel hraje naprosto zásadní roli. A pro mě je na to možná nejzajímavější právě tahleta kontinuita, protože jste v krajině a snažíte se pochopit, jak lidé před 2000 lety tu vodu získávali nebo obdělávali půdu, využívali místní zdroje. No a zároveň vidíte, že některé velmi podobné otázky řeší lidé, kteří tam žijí dneska. My dostáváme často dotazy na to, jakým způsobem tu vodu v krajině najít, protože oni vědí, že jsme vědci a mají pocit, že prostě umíme všechno. A mně se třeba stalo, že jsem byla donucená hledat vodu virgulí. Přestože si teda nemyslím, že jsem nějaký expert na tuhletu metodiku, tak se mi to podařilo díky znalosti místní geologie a trošku divadlo jsem zahrála, ale tu vodu jsem tam našla. No a tady se dostávám k tomu, co mě jako na tom baví asi nejvíc, protože tohleto je něco, co se dá nazvat jako valorizace těch našich výzkumů. My totiž máme možnost překlopit ty naše poznatky přímo do praxe. A potom to není jenom v uvozovkách o základním výzkumu, nebo že se dělá věda pro vědu, že je to archeologický výzkum, aby se zjistila nějaká historie, ale je to propojení minulosti a návaznost na udržitelnost současnosti. No a tohleto, to je to, co se mi na tom nejvíc líbí.
14: A ještě k tomu suchu. Může výzkum starověkých zavlažovacích systémů přinést inspiraci právě pro dnešní regiony postižené suchem?
13: 100%. My jako jde o to, jakým způsobem s tou vodou zacházet. Oni mají velmi, velmi dobře propracovaný systém třeba přepouštění vody. Existuje osoba, která v té vesnici hraje naprosto zásadní roli, a to je člověk, který každý den chodí a kontroluje, v jakém stavu ty kanály jsou, kde je potřeba tu vodu pustit, kde ji potřeba zastavit. Oni jako tou vodou neplýtvají. To je jedna věc. Takže tam musí být ten management přímo při tom zavlažování. A druhá věc je to, odkud se ta voda přivádí. Člověk by řekl, že je to závislý na změnách klimatu. Jasně, dřív víc pršelo, proto v těch horách bylo víc vody a víc vody se dostávalo teda těmi zvodněmi na možnosti toho zavlažování. Ale není to vždycky takhle. My máme v tuhletu chvíli už i doklady o tom, že v té krajině, kde teďkon jsme, v minulosti vedly kanály, které měly až několik stovek metrů až kilometrů, které byly schopny dovádět tu vodu z poměrně dlouhatánské vzdálenosti, kde ta voda dneska zase je. Pořád, i když to klima se třeba trošičku mění, ale ta voda tam je. Jde o to jenom, jakým způsobem tu vodu manažovat.
14: O archeologické expedici, která se vydává na jihozápad Kyrgyzstánu do lokality Ravat, jsme mluvili s Lenkou Lisou z Geologického ústavu Akademie věd. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
13: Taky děkuju, naslyšenou.
14: A to už je z Vědy plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová. Posloucháte páteční odpolední plus. Máme 14. srpna a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas plus.
14: Jaká nás čekají témata v následující půl hodině? Chorvatští hasiči se potýkají se dvěma velkými požáry na Jadranu. Co víme o českých turistech, kteří jsou v zasažených oblastech? Rumunsko kvůli nízké hladině Dunaje přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda. Co to pro zemi znamená? A zájem o nové hypotéky v červenci výrazně ochladl. Proti červnu se objem snížil o 16%. Co přesně stojí za poklesem? I o tom budeme mluvit. Teď ale Martin Matějka a zprávy.
2: Sedm lidí zůstává v kritickém stavu po požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle šéfa chorvatských hasičů je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se museli asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Nikdo z nich ale podle české diplomacie nemá vážnější zranění. Na místě evakuovaným turistům pomáhají diplomaté z konzulátu v nedalekém Splitu. Do Omiše narychlo dorazil i chorvatský premiér Andrej Plenković.
15: Požár vypukl v obci Lokva Rogoznica a rozšířil se jak na sever k Omiši, tak na jejich obci Mimice. V zasažené oblasti žije asi 15 000 obyvatel, v současné době je tam ale navíc taky zhruba 12 000 turistů, takže velká koncentrace lidí. Oheň se šířil extrémně rychle, hlavně kvůli dlouhodobému suchu a větru.
2: Další informace přidáme v odpoledním plusu hned po zprávách. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelily neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní letoun v oblasti města Balvy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně.
16: Ve čtyřech regionech lotyšské úřady brzy nad ránem vyhlásily poplach a rozeslali lidem varování na mobilní telefony. Na sestřelení bezpilotního letounu se pak podílela mise NATO Baltic Air Policing. Kvůli průniku dronu načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Ve stejnou dobu v ruské části Finského zálivu zasahovala protivzdušná obrana proti desítkám ukrajinských dronů. Po dopadu jednoho z nich vypukl požár v přístavu Ust Luga u estonských hranic. Rusko přes tento dopravní úzel vyváží zhruba 700 000 barelů ropy denně. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
17: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
2: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky pod 4 miliony a 600 tisíc korun.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Třeba podle dat Komerční banky jich v prvním pololetí přibylo o 41%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo na vzdělání.
18: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
19: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
20: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
19: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, a to je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy na to se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu tím současný kabinet taky nepočítá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
21: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
22: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
21: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
23: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
21: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacívody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
24: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
2: Jedničce z Prahy do Brna za pražským okruhem čekejte silný provoz mezi 10. a 23. kilometrem, pojedete 25 minut a provoz brzdí oprava na mostě Šmejkalka. Ve Strkonické v Praze na výjezdu po D4 je silný provoz, brzdí se za prvním sjezdem na Zbraslav, do omezení u Jíloviště je to asi na 25 minut. Na silnici 35 Hradec Králové Svitavy nejdřív kolony obousměrně po vážné nehodě mezi Býští a Chvojencem na pár minut, pak kratší zdržení u letiště Vysoké Mýto obousměrně před nájezdem na dálnici, a hlavně pak směrem na Svitavy je kolona od Tršku do Litomyšle i přes 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25, noc bude mezi tím jasná nebo skoro jasná a ochladí se na 16 až 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
14: Odpolední plus dnes s Lenkou Vahlovou máme 8 minut po 14. a už míříme do Chorvatska. V evakuačních centrech v Omiši a Splitu skončilo zhruba 300 českých turistů. Vyhnal je tam požár, který se večer rozhořel v obci Lokva Rogoznica a kvůli silnému větru se rychle rozšířil k Omiši. 7 lidí, kteří při požáru utrpěli popáleniny a další zranění, je na respirátorech a zůstává v ohrožení života. Zraněných je celkem 40 a ve spojení už jsme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teu Veselákovou. Hezké odpoledne.
0: Dobrý den.
14: Noc v Omiši a okolí byla tedy dramatická. Jaká je situace teď?
0: A ten požár u Omiše se podle dostupných informací zatím nepodařilo dostat pod úplnou kontrolu, i když ta situace je mnohem klidnější než během noci. A ten oheň vypukl kolem 8 hodiny večera, kvůli silnému větru se potom velmi rychle šířil, takže místní hasiči potřebovali i pomoc všech volných kolegů z okolí. Nicméně situace byla nakonec natolik dramatická, že povolali i hasiče ze vzdálenějších krajů, respektive ŽUP Chorvatska, a v pohotovosti byla a nadále zůstává taky armáda. Nebyla ani evakuace místních a turistů z těch zasažených oblastí. Někteří už totiž v jednu chvíli nemohli odejít nebo odjet po souši, takže je pak nasměrovávali k pláži, odkud je záchranáři odváželi na lodích.
14: Co víme o českých turistech, kteří jsou v zasažené oblasti?
0: Zhruba 300 se jich muselo evakuovat do bezpečí a jsou rozmístěni tedy v evakuačních centrech v Omiši a ve Splitu. Jak už zaznělo, české zastupitelské úřady nemají informace o tom, že by mezi zraněnými a hospitalizovanými lidmi byli nějací Češi. Z velvyslanectví k Zářebu ale zamířil do Splitu další zaměstnanec, který posílí tamní konzulát. Podle zástupců chorvatských úřadů se snad většina těch evakuovaných turistů, nejen tedy českých, už chystala o nadcházejícím víkendu domů, jenomže mnozí teď nemají doklady, mají je v apartmánech nebo pokojích, kam teď ale ještě nemohou, protože ta oblast, kde hořelo, je ještě uzavřená. Některé objekty taky schořely, takže řada zahraničních návštěvníků teď bude potřebovat pomoc svého konzulátu, aby mohli z Chorvatska odjet domů.
14: Jak vážný je požár u Omiše ve srovnání s dalšími požáry v Chorvatsku?
0: Hasiči o něm mluví jako o jednom z nejhorších v dějinách země, a to zejména kvůli počtu vážně i lehce zraněných. Jak zaznělo, tedy 40 lidí vyhledalo péči lékařů, potřebovalo ošetření, aby většina z nich mohla odejít z nemocnice rychle, tak tam zůstává stále 14 lidí hospitalizovaných, z toho tedy 7 ve vážném stavu. Už teď je taky jasné, že škody na majetku budou veliké a obnova celé té turisticky oblíbené oblasti potrvá měsíce. Do toho se rozhořel další velký požár na poloostrově Pelješac, nedaleko města Orebič. Tam hašení taky teďka velmi komplikuje vítr, jde navíc o těžký terén, takže byť aktuálně nejsou ohrožené obytné domy a není zatím nutná žádná evakuace, tak se tam sjíždějí i hasiči, kterých už není akutně potřeba právě u Omiše. No a z Omiše podle aktuálních informací odletělo i jedno hasicí letadlo, aby pomohlo s hašením nového požáru, který kolem poledne vypukl u Trogiru.
14: A ještě na závěr, zdálo se, že letošní sezóna požárů v Chorvatsku není tak dramatická, ale je tomu skutečně tak?
0: Podle dat hasičů to tak není. Těch požárů bylo letos už skoro 9 tisíc, což je o nějakých asi 7,5% víc než loni, a schořelo už taky skoro dvakrát víc plochy oproti loňsku. Hasičům se ale většinu těch požárů doteď dařilo uhasit dřív, než se ten oheň výrazněji rozšířil a než tedy vyvolal nějaký větší mediální zájem. A proto se tedy zdá, že letos v Chorvatsku hoří méně, ale skutečně to tak není. Vyhodnocení celé té sezóny samozřejmě hasiče ještě čeká, ale víme například, že letos mnohem víc využívají flotilu svých hasících letadel, která už v tuto chvíli zasahovala v terénu skoro dvojnásobně častěji, než tomu bylo minulý rok. No a kromě toho hasiči postupně taky rozmisťují v terénu víc kamer, aby lépe viděli v reálném čase, co se kde děje, a taky na základě zkušeností z minulé sezóny vylepšili svá preventivní a organizační opatření.
14: Z Chorvatska se přihlásila Téa Veseláková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
14: A v odpoledním plusu 12 minut po 14. už míříme do Rumunska. Rumunsko úplně přerušilo provoz jaderné elektrárny Černá voda na jihovýchodě země. Důvodem je nízká hladina Dunaje v důsledku sucha a vlny veder. Voda z řeky totiž chladila tamní reaktory. Rumunský státní podnik Nuclear Electrica odstavil druhý funkční reaktor elektrárny. Provoz prvního přerušil už na konci července. Zvýšit přísun vody do chladící jejich zařízení se nepovedlo ani před necelými dvěma týdny, když armáda odpálila část břehu jednoho z ramen Dunaje. Rumunsko tak přišlo asi o pětinu celkové produkce elektřiny v zemi. V odpoledním plusu už je s námi Andrej Žiarovský, odborník v oblasti tepelné a jaderné energetiky, ředitel pro strategii VUJE a předseda Slovenské nukleární společnosti. Hezký den.
1: Dobrý den, prajem.
14: Rumunská vláda vyhlásila stav nouze a vyzvala firmy i domácnosti ke snížení spotřeby elektřiny. Jak mimořádná ta situace v Rumunsku teď je?
1: No, je to veľmi vážna situácia. Ten pokles hladiny Dunaje je pozorovateľný už aj minulé roky. A tam predpokladalo sa, že ten stav sa bude nejakým spôsobom riešiť, ale tento rok je svojím suchom ako extrémny a situácia v elektrárni Pač aj v elektrárni Černá voda sa vyhrotila až do výrazného obmedzenia prevádzky, respektive v prípade Černá voda až do zastavenia. Je to skutočne otázka skôr tej hladiny, to znamená, to dno Dunaja je podomielané tokom, tým pádom sa hladina znižuje, až dosahuje úroveň v tokových zariadení. Nie je to primárne problém vodnatosti, to znamená prietokov, pretože elektráreň Kozloduj, bulharská, ktorá má takisto prietočný systém chladenia, podobnými problémami netrpí. V každom prípade vidíme, v Rumunsku sa pokúšali to riešiť tým odstrelom toho kamenného prahu, ktorý sa objavil na vstupe, alebo teda ktorý práve vyvielanie dna obnažilo na vstupe do chladiaceho kanála. Naopak, Maďari zdá sa, že budú úspešní, pretože pod Pakšom navážajú cirka 150 tisíc kubických metrov drveného kameňa, aby vytvorili nové prehradenie, ktoré vzduje hladinu Dunaja tak, aby neklesla pod 90 cm pod vodočet, a tým pádom by si mali zachovať tie parametre chladenia. Preto využívajú momentálne tú vlnu, ktorú vyvolali nedávne pár dní dozadu zrážky v Rakúsku, v Nemecku. Ona tá vlna za pár dní opadne a dovtedy chcú mať pripravené toto náhradné riešenie.
14: A môže byť nízký prútok veľkých európskych riek v budúcnu významným limitem pro provoz jaderných elektráren?
1: No, pri menších riekach sa to prejavuje. Podobné problémy má, alebo problémy s chladením má aj elektráreň Krško, ktorá je na rieke Sáve. To je rieka vodnatosťou podobná nášmu Váhu. Takisto niektoré elektrárne vo Francúzsku, cirka z tých 54 blokov, ktoré majú asi 13, má veľmi vážne problémy práve v dôsledku toho prietočného chladenia. Takže do budúcna v súvislosti aj s globálnym oteplovaním jednoducho bude treba toto zakomponovať do plánov, bude treba upraviť tieto systémy chladenia. Jedná sa o periférne zariadenia, ktoré samozrejme fungujú vo výpočtovom režime vo vzťahu k turbíne, ale i modifikácie. Možná ono sa to prejavuje už povedzme na elektrárni Pakš 2, ktorá sa momentálne stavia hneď vedľa existujúcej elektrárni Pakš, kde už je vybudovaná alebo plánuje sa aj naprojektovaná batéria ventilátora motorových veží, ktoré majú pomôcť systémom chladenia práve pri takýchto extrémnych počasiach.
14: Do jaké míry hrozí, že bychom mohli podobný scénář sledovať i v Českej republice, konkrétne u Temelína nebo Dukovan, popřípadě jaká je situácia na Slovensku?
1: Slovenské a české elektrárne majú iný systém chladenia a problémy, ktorým čelí Pax, Černá voda, prípadne francúzske elektrárne Grevelins alebo Bže, našim elektrárňam nehrozia a tak ľahko hroziť nebudú. Na rozdiel od toho prietočného chladenia, kde sa voda odoberá z rieky a teplo sa odovzdáva do tejto riečnej vody, a ešte je tam okrem toho problém s tým, so samotným objemom prietoku je problém aj s ohrevom tejto vody, tak slovenské a české elektrárne majú systém chladenia odvodu odpadového tepla cez chladiace veže. To sú tie veľké rotačné hyperboloidy, ktoré vidíme vedľa elektrární. Je to systém investične náročnejší, ale v tomto smere takýmto klimatickým zmenám alebo teplotným zmenám a hydrologickým zmenám výrazne odolnejší, rezistentnejší. Ja dokonca dodávam, že je aj ekologickejší, pretože to teplo v tú formu párneho odparu odovzdáva sa naspäť do atmosféry a ono tým pádom sa vracia do ekosystému. Na chladenie týchto našich elektrární je skutočne potrebné len vykrývať ten odpar, ktorý sa na 500 MW blok zhruba počíta 1000 kubických metrov za hodinu. Takisto ako slovenské, tak aj české elektrárne neberú na kompenzáciu tohoto odparu vodu priamo z toku riek, ale z nádrží. V prípade slovenskej elektrárne Bohunice na rieke Váh je to Slňava, v prípade Mochoviec rieka Hron sú to veľké Kozmálovce, v prípade tunely na Vltave sú to Hnevkovice. Taký najsofistikovanejší systém je na rieke Jihlave, pri blízkosti elektrárne Dukovny, kde je sústava nádrží Mohelno a Dalešice. Ono to pramení z toho, že rieka Jihlava má najmenšiu vodnatosť týchto riek, ktoré som povedal. Takže tento systém dvoj nádrží takisto vytvára ten systém veľmi rezistentný voči týmto klimatickým zmenám.
14: Jaké bude řešení, jaké se budou hledat způsoby, jak se adaptovat na měnící se klima v jaderné energetice, když se vrátíme k Maďarsku a Rumunsku?
1: Pri tých Maďaroch som to už naznačil. Dokonca s pomocou armády sa budujú nové prehrádzky pod elektrárňou Pač, ktoré vzdujú hladinu Dunaja do tej miery, že by to nemalo byť ohrozením. Predpokladám, že trošku podobným spôsobom budú pokračovať Rumuni. Tam je to komplikovanejšie práve tou štruktúrou dna, že oni jednoducho musia vybagrovať, vyhlbiť nové prívodné kanály k tej chladiacej vode, chladiacím vtokovým zariadeniam. Taktiež zrejme bude treba do budúcna uvažovať o ich predizajnovaní, to je posunutí trošku nižšie, aby to nekolidovalo s tými kolísajúcimi hladinami. No a samozrejme, to, čo som už naznačil aj pri elektrárni Pax, to zrejme bude musieť byť aplikované aj pri ostatných elektrárniach, tých francúzskych nepočítajú, že bude potrebné dobudovať dodatočné chladiace zariadenia, spočívajúce či už vo ventilátorových vežiach s núteným chladením, alebo v tzv. Hybridných vežiach. To znamená, tie technické riešenia tu sú, len možno on sa s tým dokonca už aj plánovalo, predpokladalo, ostatne aj v prípade nových Dukovan, takisto ako v hre hybridná veža. Akurát hovorím, toto extrémne leto zrejme vrátilo, alebo teda upozornilo na tento problém palčivejšou mierou.
14: Na záver,

0: fungujú v synergii, tak je to chiméra a mýtus, pretože vidíme, že už niekoľko týždňov v celej Európe panuje nie že Dunkelflaute, ale Nemci to už nazvali Hitzenflaute, pretože niekoľko týždňov fakticky od júla nefúka jednoducho. To znamená, cez deň vyrábajú fotovoltiky, vtedy sa tým ten systém nejakým spôsobom saturuje, ale ako náhle dochádza večer, musia sa spúšťať paroplynové elektrárne, pretože jednoducho ten energetický systém funguje na báze rovnováhy spotreby a výroby. Takže v tomto smere ani skutočne ani ten od počasia závislý, alebo tie obnoviteľné zdroje nie sú rezistentné voči tomu. To jednoducho ten energetický mix musí byť komplexný.
1: Andrej Žárovský, odborník v oblasti tepelné a jaderné energetiky. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Všetko dobré, do počutia.
1: 14.20, posloucháte Páteční odpolední plus, teď už jsou na řadě zprávy ze světa ekonomiky a biznesu. Satelitní internetová síť Starlink pod tlaku ze strany polské vlády změnila původní postoj a znovu zařadila Polsko do své evropské roamingové zóny. Polským zákazníkům tak ušetřila vyšší náklady při cestách do zahraničí. Na sociální síti X to dnes oznámil polský ministr pro digitální záležitosti Krištof Gavkovsky. Americká společnost Apple ve spolupráci s čínskou skupinou Alibaba vyvinula rozsáhlý jazykový model umělé inteligence speciálně pro čínský trh. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje, podle kterých tento rok představuje odklon od strategie Apple. Ten se zatím v Číně spoléhal na využívání modelů AI třetích stran. A španělská vláda povolila prodloužení provozu největší jaderné elektrárny v zemi do roku 2030. Dva bloky elektrárny Almaraz díky tomu bude možné provozovat o 2 až 3 roky déle, než se plánovalo. Španělsko chce zastavit výrobu elektřiny z jádra nejpozději v roce 2035. Hypoteční boom výrazně zpomalil. Po mimořádném zájmu v jarních měsících si Češi v červenci brali hypotéky méně často a na menší částky. Podle nejnovějších údajů šetření Hypomonitor, které pravidelně dělá Česká bankovní asociace, poskytly banky a stavební spořitelny v červenci nové úvěry na bydlení za necelých 31 miliard korun. Klesl i počet nových hypoték a co se naopak zvýšilo, je průměrná úroková sazba, a to na 4,9%. Je to signál dlouhodobějšího ochlazení hypotéčního trhu, tak o tom teď budu mluvit s Tomášem Miníkem z ekonomické redakce. Hezký den.
2: Dobré odpoledne.
1: Ochladl tedy zájem o hypotéky, anebo je to spíš letní výkyv?
2: Vliv léta, kdy většina lidí řeší spíš dovolenou než bydlení, se podle odborníků na těch číslech určitě projevil. Měsíční objem hypoték kolem 30 miliard korun, ale podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela znamená výrazný pokles proti jaru. Prvním důvodem bylo zpřísnění podmínek pro investiční hypotéky, tedy na nákup nemovitosti neurčených primárně pro vlastní bydlení, vysvětluje Šindel.
3: Ten druhý faktor byl také to, že nám začaly růst tržní úrokové sazby a klienti vlastně poptávali nové hypotéky nebo refinancovali ještě za nižší úrokové sazby, aby se vyhnuli těmto vyšším úrokovým sazbám.
2: Podle ekonomů se proto na jaře lidé hypotékami takzvaně předzásobili a proto v červnu a teď i v červenci zájem výrazně opadl. I tak je ale podle Šindela zájem pořád vyšší než třeba na konci loňského roku.
1: A proč úrokové sazby hypoték dál rostou? Souvisí to se sazbami České národní banky?
2: Ačkoliv někdy i od politiků slyšíme, že tam existuje automatická vazba, tak podle expertů tam žádná není. Například Petr Hána z poradenské společnosti Deloitte říká.
4: Banky potom do těch svých úrokových sazeb hodně promítají, řekněme, nějaký výhled. To znamená, tak jak vnímají delší cenu peněz, jak předpokládají, že se bude vyvíjet inflace, nějaká rizika, a s tím rizikem to mohlo právě v souvislosti s různými geopolitickými konflikty hodně souviset.
2: Řeč je samozřejmě o konfliktu s Íránem, který od začátku roku výrazně zvýšil tržní úrokové sazby, za které si banky půjčují. Opačným směrem, tedy proti prudšímu zdražování hypoték, podle Hány působí vliv konkurenčního prostředí.
1: A o kolik tedy hypotéky zdražují?
2: Kvůli kombinaci vyšší průměrné úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky jenom za poslední rok se zvedla průměrná splátka o téměř 3000 korun. Velmi citelně to můžou pocítit hlavně lidé, kteří si brali ještě velmi levné 5leté hypotéky v roce 2021 a letos je musí refixovat. Hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel ale zároveň tvrdí.
3: Na druhou stranu je nutné si vzít do úvahy to, že vlastně mezi těmi lety 2026 nebo roku 2021 jsme viděli výrazný nárůst průměrné mzdy, takže ten dopad do těch měsíčních splátek

0: to mzdy je relativně zvládnutelný.
1: To mimo jiné znamená, že je stále mizivé procento nesplácených hypoték. Podle statistiky ČNB se pohybuje pod 1%.
2: A co můžeme čekat v dalších měsících? Bude zájem o hypotéky dál klesat?
1: Petr Hána z Deloitte očekává spíš mírné oživení poptávky.
3: Vyšší sazby a právě dražší nemovitosti budou působit proti nějakému většímu růstu trhu. Ono, když se budeme bavit o hypotečních sazbách, tak moc není prostor pro rychlé zlevňování, ono se spíš bude jednat o nějakou stabilizaci a v nějakém delším výhledu o mírný pokles. U nás ten dlouhodobější výhled výše úrokové sazby je někde okolo 4,5%.
1: S tím souvisí i vývoj cen nemovitostí. V těch nejexponovanějších částech republiky, tedy hlavně v Praze, Brně a větších univerzitních městech, bude pořád mnohem větší zájem o bydlení, než co dokáže trh nabídnout. Ceny by podle Hány nemusely růst už takovým tempem jako v posledních dvou letech, ale rozhodně nemůžeme očekávat pokles.
2: Hypotéky a Tomáš Jeník z ekonomické redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: A v odpoledním plusu přesně 5 minut před 14:30 míříme do Británie. Nigel Farage obhájil svůj poslanecký mandát ve městě Clactonsea, se ale mohou brzy konat další doplňovací volby. Jen několik hodin po vyhlášení výsledků voleb oznámil dozorčí orgán britského parlamentu, že obnovuje vyšetřování sponzorského daru, který přiznal. Téma teď pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Hezký den.
4: Pěkné odpoledne.
2: Tak jak souvisí to vyšetřování s volbami?
4: No vlastně ty volby byly výsledkem toho vyšetřování, protože ta parlamentní komise se začala zabývat tím nepřiznaným darem ve výši 120 milionů korun přepočtu, který získal Nigel Farage, a on, aby se jakoby očistil, tak rezignoval na svůj poslanecký mandát. V zápětí tam byly doplňovací volby, které tedy včera vyhrál, jenomže asi trochu se přepočítal, nebo ta jeho kalkulace byla možná jiná. Ještě nevíme, jaká, ale vlastně hned poté, co se vrátil tedy do parlamentu, tak ta patřičná komise oznámila, že to vyšetřování znovu obnovuje, a to vyšetřování by v konečném důsledku mohlo v krajním případě vést k tomu, že by Nigel Farage o ten svůj mandát přišel a v Clactonu by se třeba ještě letos konaly volby znovu.
2: Reagovaly na situaci další britské politické strany, které se volebního klání nezúčastnily?
4: V zásadě ne. Co jsem zaznamenal jedinou reakci, tak to byli konzervativci, kteří zdůraznili, že musí Nigel Farage opravdu vysvětlit ty své finanční dary, protože ono se nejedná jenom o ten jeden 120 milionový, a také řekli, že pokud by se ty volby v Clactonu konaly znovu, tak tentokrát by už postavili relevantního kandidáta, protože na tu očišťovací hru Nigela Farage včera odmítli nastoupit ty ostatní parlamentní strany, takže s výjimkou šéfa strany Reform UK Farage se zúčastnilo dalších 33 kandidátů, většinou to byli jednotlivci nebo zástupci pětistraniček nebo nejrůznější parodické postavy, jako ta hlavní Count Binface, hrabě s tváří popelnice, který byl druhý a který překvapivě získal vlastně hodně hlasů, takřka polovinu toho, co Nigel Farage.
2: A co samotný Farage, jak se teď k celé kauze staví?
4: No, on už se označil za vítěze někdy ve 4 hodiny ráno, pár hodin předtím, než ty volby byly definitivně sečtené. Řekl, že lidé v Clactonu byli těmi jeho soudci, ne establishment, ne mainstreamová média, ale na to samotné vyhlášení výsledků se nedostavil a avizoval, že bude mít tiskovou konferenci, na které pronese nějaké zásadní prohlášení, a tu nakonec bez jakékoliv vysvětlení zrušil. Takže je to pro něj vítězství, zároveň nevítězství, a pokud to budeme brát jako vítězství, tak porazil opravdu drobné nezávislé kandidáty a jednoho komika.
2: Tohle byl Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Stále posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahalovou. Budeme samozřejmě rádi, pokud nás budete sledovat i na našem webu a nebo budete poslouchat naše pořady v aplikaci Můj rozhlas.

0: 14.30, zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus.
2: Čeští cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
3: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
2: Požár v chorvatském letovisku Omiš a v jeho okolí zničil velký počet domů i aut, informovali o tom hasiči, podle kterých je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Silný vítr a dlouhodobé sucho umožnili rychlé šíření plamenů, které do města dorazily uprostřed noci. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo i přibližně 300 českých turistů, nikdo z nich ale podle informací české diplomacie není mezi zraněnými. Na místě jim pomáhá česká policie a zaměstnanci konzulátu z nedalekého Splitu. Hasiči stále likvidují požár lesa Ulnářů na Strakonicku. Na požářišti se od včerejška vystřídalo celkem 21 hasičských jednotek z Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Oheň, který se rozšířil na 10 hektarů, mají už pod kontrolou. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla taky částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat ministerstva práce. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva chce změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let má plánu zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy a po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním může rozloučit v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli, bylo mu 93 let. A škody po výtržnostech fanoušků Komety Brno při čtvrtečním zápase s Duklou Jihlava sčítá vedení Horácké arény. Příznivci Brna ve svém sektoru mimo jiné zapálili světlice a poničili sedačky a schodiště. Poškodili také elektrické závěsy za sektorem a halu polepili samolepkami. Podle mluvčího arény Bedřicha Musila budou náklady na opravu v řádu tisíců až desítek tisíců korun.
4: Musíme zjistit, co z toho je opravitelné našimi vlastními silami, co z toho eventuálně bude muset vyžadovat zásah nějakých externích firem, a z toho se bude samozřejmě odvíjet cena, která za ty opravy bude potom následně účtována, a my v koordinaci s policií a po poradě s policejními orgány budeme postupovat dál a zvažovat nějaké další eventuální právní kroky.
2: Policie po zápase zadržela 4 lidi a za přestupek proti veřejnému pořádku jim udělila pokutu. 17-letého mladíka pod vlivem alkoholu odvesla na záchytnou stanici. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz a kolona. Brzdit budete na kilometru 175 osobními auty, je to do omezení v Brně stále na hodinu. Na D1 z Brna do Ostravy se před Rohlenkou srazila 4 auta. Na kilometru 206 blokují levý pruh. Fronta z 202. kilometru je asi na 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh páteční kolona a pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem. Je to tam teď na půl hodiny. Na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto, zdržení je asi půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na téměř 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 a noc bude mezi tím jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 16 až 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Pro a proti, ptát se bude Lucie Vopálenská.
5: Asi znáte pochod maršála Radeckého. Dost pravděpodobně jste někdy jedli vídeňský řízek smažený v trojobalu, který si zmíněný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče oblíbil a dál jej podle legendy proslavil. Ale možná už nevíte, jak vypadalo bronzové sousoší na památku tohoto muže. Desetitunový pomník z dílny bratří Maxů stával na žulovém soklu na pražském Malostranském náměstí až do roku 1919, kdy byl odstraněn a přesunut do lapidária Národního muzea. Naštěstí se zachoval, jde o zdařilé umělecké dílo. Ovšem má se do centra metropole vrátit, jak už rozhodli pražští zastupitelé, anebo jde o dnes neodůvodněné oslavování rakousko-uherské monarchie. Proč vůbec obnovovat už jednou odstraněné historické pomníky? A co takové snahy vypovídají o nás samotných, o našem vztahu k dějinám, současnosti a i budoucnosti? Přeji příjemný poslech.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
5: Ve studiu Plusu srdečně vítám předsedu spolku Radecký Praha architekta Jana Bártu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A diskutovat bude s překladatelem Zdeňkem Zacpalem, který v minulosti organizoval protesty proti návratu Radeckého pomníku na pražské Malostranské náměstí. Pěkný den i vám.
7: Dobrý den.
5: Tak pánové, úvodní otázka je zcela jasná. Proč se má vrátit na Malostranské náměstí v Praze pomník maršála Radeckého? Patří do Prahy nebo nepatří? A nejprve se obracím na vás, pane Bárto.
6: No tak do Prahy patří, protože v Praze vznikl, v Praze na Malostranském náměstí stál. Tam byl také demontován a uložen do Národního muzea.
5: Právě.
6: Samozřejmě bylo to v době, nebo k tomu odstranění došlo v době pochopitelného nadšení, dejme tomu revolučního, poválečného, po skončení Velké války. A naštěstí ho nepotkal tragický osud Mariánského sloupu. Díky i zásahům pražských intelektuálů a tehdejšího vedení i klubu za Starou Prahu byl nejprve zahalen plachtou, to provedli pražští hasiči v roce už v prosinci nebo na podzim prostě 18 a potom byl po tom zahalení byl v květnu 1919 demontován a odstraněn nebo převezen do lapidária, kde byl posléze znovu smontován, velice v krátkosti to líčím, smontován, restaurován a dodnes stojí tedy v lapidáriu.
5: No a proč tam ale podle vás patří zpátky?
6: Protože to má dvě, nebo má to kořeny ve starých snahách, které první byla už v roce 1922 mimochodem, a pak to pokračovalo potom po sametu v roce 1992 byla v Praze vědecká konference na Vojenském historickém ústavu, kde se řada tuzemských i zahraničních odborníků shodla nakonec po vyhodnocení všech aspektů doporučit ten návrat. No a potom vlastně následovala výstava v Klamglasově paláci na téma pomníků 19. století a to byla v roce 20 a ta byla vlastně inspirací hlavní pro to, abychom začali uvažovat o tom návratu. No a shodou okolností jsem to byl já, kdo se toho chopil. Proč se má vrátit? No, já si myslím, že, nebo myslím, vycházím z výsledku práce těch historiků, že historiografie česká v současné době dospívá přece k jiným závěrům, než jaké jsme slýchali. Já už jsem dost starý na to, abych to pamatoval. které jsme slýchali zejména po 48. roce, že ty tradice některé měly být zapomenuty. No, jedna z těch tradic vlastně je taky, nebo řekl bych, jejím tváří je maršál Radecký. No okay, a tak to je ten důvod. A poslední, ještě řeknu, je to prostě nádherná socha, která ve veřejném prostoru sehraje prostě určitě významnou roli.
5: Dobře, tak to je názor Jana Bárty. My se samozřejmě ještě k nějakým argumentům pro tu sochu dostaneme později v diskusi, ale musím dát slovo Zdeňku Zacpalovi. Čím vy odůvodňujete ten svůj odmítavý postoj? Proč si myslíte, že by sousoší pomník maršálu Radeckému neměl na Malostranském náměstí znovu stát?
7: Ten rakouský maršál se tituloval hlavně Josef Wenzel Radecký von Radec.
5: A no, česky to byl Josef Václav Radecký z
7: Radče. Ano, používal němčinu, ale ano,
5: používal
7: pravda. Používal češtinu, když chtěl vojáky nahnat do bitvy, tak ono se mu líp velelo u některých vojenských oddílů česky než německy. Není úplně pravda, že se vrátí na to samé místo, protože tam je tramvajová trať. Má se vrátit, ale není to jisté, má se vrátit na poněkud jiné místo, ale proti jeho návratu na Malostranském náměstí protestuje místní iniciativa občanů, podpořená také pražskými patrioty, kteří argumentují, že na stejné místo by se hodila kašna, stará kašna, nápodoba kašny, která tam už byla dříve, a raději nějaké stromy. A mně by se líbilo stejně tak, jako je to u katedrály svatého Pavla v Londýně, že je tam radši trávníček a že si tam i ty makléři z té city radši jdou sednout a ten trávníček taky někdo udržuje tam čisto, je tam příjemně.
5: A potom... No ale jako zajímá mě, tady zaznělo, že se v minulosti shodli odborníci, historici, architekti a tak dále, že to za to stojí, tam to sousoší vrátit. Padl argument, že dnešní historiografie už prostě nějakým způsobem jinak pohlíží na dobu monarchie, takže jaké vy máte argumenty proti tomu?
7: Je tady nepravdivý názor, co vyjádřil například pan Ivan Brezina v nějaké příloze Mladé fronty Dnes, že totiž všichni jsou pro a nikdo není proti, tak já vám tady zrovna můžu ukázat dopis, otevřený dopis odborníků za pomník skutečného smíření a je podepsán 44 odborníky, hlavně uměleckými historiky a uměnovědci a některými dalšími. A někteří jsou mezi nimi i profesoři, ale většina z nás má PhD nebo nějaký podobný titul. Tak tady to je.
5: No čili jinými slovy, chcete říci, že se experti neshodnou?
7: Neshodnou.
5: Tak, dobře.
7: Neshodnou. Akorát někteří dostávají víc prostoru v nějakých médiích a někteří...
5: No, a argumentují čím dalším, kromě toho, že by tam mohla být kašna. Stejně tak můžeme říct, že by tam nemuselo být vůbec nic. Jaké jsou ty argumenty? Proč to vadí vlastně? Proč by měl vadit ten maršál?
7: Tam asi v současných podmínkách nemůže zůstat vůbec nic. Ono tam něco musí být, jak takové jsou tlaky. Ale ono... jsou také námitky, že Radecký von Radec vlastně byl kariérní vojevůdce maršál, který udržoval u moci téměř absolutistickou dynastii, která se stavěla proti svobodě v Evropě a vlastně se přičinil o to, že ta doba rakouské vídeňské nadvlády, té silné nadvlády, to znamená 1620 až 1918, byla vlastně nejobtížnějším a nejdelším přechodem od české svobody k české svobodě.
5: OK. No, je tady takové napětí, jestli na jednu stranu sousoší vzniklo v českém prostředí díky krasoumné jednotě. Radecký byl Čech, to jako je nespochybnitelné. Otázkou je, jestli je to vůbec podstatné, ale je tedy vlastně ten pomník, má být symbolem cizí moci toho zlého Rakouska, anebo vlastně je to pomník našich českých dějin? Pane Bárto, jak vy to vnímáte? Cítím, že tady je ten konflikt.
6: No, tady je ten konflikt. Já bych na rozdíl od pana doktora nechodil až k Bílý hoře. Já bych se držel dneška a nehledě k tomu, že samozřejmě ta rakousko-uherská monarchie byla společenství pod jedním panovníkem, společenství celé řady království a další a knížectví a podobně. Z toho jedno z nejvýznamnějších bylo právě království české, tedy zemí koruny české. A to, že maršál Radecký jako voják bránil, to je zajímavé, Radecký nikdy nevedl žádnou útočnou válku. Všechny jeho bitvy byly vždycky v poloze teda války obrané. A že bránil územní celistvost své vlasti, a to byla v té době, prostě to se nedá diskutovat, to byla i naše vlast, nebo vlast našich předků. Tak. Dále bych k tomu ještě řekl, že já nevím, co k tomu jako dodat. Já se domnívám, že dnešní hodnocení 19. století, objektivní hodnocení, mluví o 19. století jako o době zrodu českého, skutečného zrodu českého národa, vzniku ohromných, myslím moderního teda českého národa, vyvzdorovaného samozřejmě v rámci toho Rakouska. To ano, byli jsme slovanský lid a slovanské království, ale prostě to byla doba všeobecného rozkvětu v Evropě, no a české království se na tom podílelo. Já bych se ještě rád, jestli můžu vyjádřit k těm protestům. Ano, na jednu stranu vím o tom odporu jednoho malostranského spolku, který navrhuje přesunutí toho pomníku jinam. Nikoliv neobnovení, ale přesunutí jinam. Ale já dovolím si připomenout, že přes 6 lety to byly malostranské spolky, které vyhlásili petici, založili petici proti mý vůli. Já jsem nechtěl žádný petice po zkušenostech, jak jsem viděl prostě situaci kolem Mariánského sloupu. Založili petici, vybírali podpisy na malostranském náměstí a ta petice nakonec měla přes 2000 podporovatelů návratu pomníku Radeckého a ta petice leží na magistrátu. Takže vždycky je to tak, že samozřejmě jsou prostě, je to problém, na který jsou rozdílné názory.
8: Přesně tak. Já vás, pánové, oba poprosím o stručnější odpovědi. Pojďme probrat některé otázky, které jsou v podstatě docela jasně ložené. Pane Zacpale, pro vás teda jde spíš o oslavu jakéhosi žaláře národu, než o návrat uměleckého díla. Chápu to dobře, že máte hlavně obavu z toho oslavování monarchie, co by utlačující síly.
7: Ano, Rakousko bylo typické impérium, které se udržovalo jenom tím, že nedopřávalo svobodu těm svým lidem. To znamená, že tenkrát za Radeckého byla vojna, povinná vojna pro valnou část obyvatel, delší než v Severní Koreji dneska, to znamená 14 let, která vlastně zničila ty nejkrásnější léta velké části mladých mužů, pokud jejich rodiče neměli peníze na uplácení nebo na vykupování se z vojny. A to Rakousko, to bylo dobyvačná země, která vlastně dobilo severní část Itálie, a ta část Itálie, kterou spolupracoval Radecký, tak ta byla méně svobodná než Sardinsko-Piemontské království, a právě z té části okupované Rakouskem utíkali lidé do toho svobodnějšího Turína a tam. A nakonec to Rakousko Radecký utopil v krvi povstání Italů, kteří chtěli žít ve vlastní zemi po svém. A jestli Rakousko...
8: Promiňte, dá se požadovat po vysoce postaveném vojákovi, armádním maršálkovi, který má za úkol bránit mnohonárodnostní stát, monarchy, kterému slouží, tak aby, dá se po něm chtít, aby sdílel hodnoty nějakého osvobozeneckého boje? Není to jako pletení si pojmů s dojmy?
7: Ale takový člověk takovou funkci vůbec nemusel zastávat. A v severní Itálii působil jako okupant. A tady vám ukážu fotku, kterou jsem pořídil ve severoitalském městě Brescia. A to je pomník obětí rakouské tyranie. Radecký nechal postřílet 4000 Italů při potlačování jejich povstání, ale oni se naštěstí osvobodili pár let po něm a naštěstí umožnili dokonce i, že ty Habsburkové trošku tady uvolnili ty poměry, takže právě ten největší rozkvět českého národa byl po říjnovém diplomu 1860, než potom byla zase zavedena ta Hötzendorfova diktatura za první světové války, což je něco podobného, co probíhá v Rusku za Putina dnes.
8: Tak pane Bárto, jaké jsou argumenty proti tomuto? Dá se říct, že potom by vlastně žádný vojevůdce neměl být oslavován, že? Jestliže má na rukou krev. Dá se to takhle vnímat, tak nebo ne?
6: Já bych rád odpověděl stručně, jak jste požadovala oprávněně. Já bych možná jenom připomněl, že kariéra maršála Radeckého začala pod Laudonem bojem v bojích proti Turkům a jeho hvězdná hodina nebyla až v tom roce 48 v Itálii. Jeho hvězdná hodina byla, když byl náčelníkem generálního štábu velitele spojeneckých vojsk maršála Schwarzenberga v bitvě u Lipska, kde byl poražen konečně Napoleon.
8: On byl samozřejmě jako neuvěřitelná persona, původem Čech, který to dotáhl hodně daleko, když to řeknu zjednodušeně, ale ta otázka vlastně pořád, já to chci stáhnout ke dnešku. Proč tam dnes chceme vlastně na Malostranské náměstí znovu ten pomník a uctívat tohoto maršála, když zazněly ty argumenty, které jsou dnes jako populární, že jo, po celém světě, dekolonizace a podobně, tak i u nás to zaznívá. A proč vlastně znova oslavovat takového vojevůdce? Jaké hodnoty jsou zatím? Jo? Chcete třeba oslavovat vlastně evropskou jednotu, nebo jakou hodnotu chcete vlastně do toho prostoru tím přinést?
6: Chceme připomenout někoho jako reprezentanta určité doby, určité historické etapy, na kterou se programově mělo zapomenout. V malém to začalo potom v roce 18, ale po lehkém vytřízlivění potom revolučních jaksi nálad přeci jenom skončilo ničení památek a podobně. A ten vývoj názoru na dobu Radeckého se měnil. No a byl chápán smířlivěji, ale proč ho chceme připomenout? No prostě proto, že se na něj mělo zapomenout, když to takhle řeknu jako trochu jako vtip, no. Ale myslím to vážně.
8: Jo, ale není toto dostatečný důvod, pane Zacpale?
7: Tady ještě byla nakousnutá otázka, že je velký rozdíl, jak říkal ještě Masaryk, pozdější prezident osvoboditel, mezi tím, kdo brání zemi a mezi tím, kdo útočí, už jenom proto, že jejich psychologický stav je odlišný.
8: Ne, počkejte, já se znova ptám na tu otázku, kterou jsem před chvilkou položila. Není dostatečným argumentem ten fakt, že vlastně s první republikou, ale pak zejména také během komunistické nadvlády se vlastně na maršála Radeckého a podobné postavy zapomnělo? Tak není toto důvodem, ať tam znova ten pomník stojí?
7: Věřím, že
8: abychom si připomněli tuto část českých
7: jednak
8: dějin.
7: Jednak národní obrozenci Havlíček, který byl proti Radeckému, proti Soše Radeckému a taky první republika, měli ty silnější důvody, protože oni se hlásili k těm svobodnému společenství národů, které nemají potřebu těch imperiálních výbojů a které se neudržují ustavičnými válkami.
8: Bez pochyby byly rozdílné názory jak v minulosti, tak jsou tyto rozdílné názory i dnes. Za to buďme rádi, diskuse probíhá. Ale pane Bárto, bude tam to sousoší fungovat? Ocení to dnešní společnost? Ocení tu nostalgii po rakousko-uherském mocnářství?
6: No, já bych se teda trošičku vymezil proti tomu výrazu nostalgie, poněvadž nostalgie je...
8: Tak vy jste řekl, že to chcete vrátit, abychom si zase ho připomněli, protože se na něj zapomnělo.
6: Dobrá, tak. Ano. Tak ten první impuls je vrátit sochu ze skladiště do veřejného prostoru. Protože to je nepochybně prvotřídní ukázka sochařského umění první poloviny 19. století. To snad nemůže nikdo vůbec pochybňovat. Takže to byl ten hlavní důvod. Možná proto, že jsem architekt, tak bych ho tam rád viděl. Samozřejmě na jiném místě, ano, protože na původním místě prostě stát nemůže, nejenom kvůli tramvajovým kolejím, ale jsou tam dělické sítě, ale na tom též náměstí na jiném místě.
8: Rozumím. No zajímavé je, jsme tady svědky pořád v podstatě sporu o české dějiny, jestli budeme tu monarchii vnímat jako naše vlastní dějiny, chápete to tak?
6: No zajisté.
8: Pořád jsme se nikam jako neposunuli.
6: Jak chcete odpárat z českých dějin období, které bylo v celém světě stejné? Dějepis neprobíhá jenom od Aše.
8: Já to odpárat nechci. Pane Zacpale, vy možná byste byl proto, aby monarchie jako nebyla součástí českých dějin. Spíše zdůrazňujete tu linku, že české dějiny, to je ta státnost před monarchií a po monarchii.
7: Monarchie není moc česká, nebo téměř vůbec česká, protože Habsburkové kolem roku 1620 zrušili téměř všechny svobody. A kromě toho,
8: ale je to součást našich dějin, nebo ne?
7: Je to součást našich dějin, ale spíš se za takové lidi můžeme stydět a nepřipomínat.
8: Proč vůbec ta monarchie vyvolává pořád takové emoce?
7: Jako... Také proto, že vyháněla statisíce Čechů do jim zbytečných válek, ale když má ten spolek z malé strany ten nápad umístit toho Radeckého před invalidovnu v Karlíně, tak si to myslím, že se to k té invalidovně hodí, protože Radecký se zasadil o zmrzačení mnoho nedobrovolně odvedených českých vojáků.
8: Tak to jsou tak silná slova proti maršálu Radeckému. Co byste řekl ještě na jeho obhajobu?
6: Tak já navážu. Radecký, jak známo, byl svými vojáky obdivován, byl vždycky... Protože se k ním choval slušně, protože je cvičil tak, aby méně potom umírali na bojištích. Snažil se je i materiálně zabezpečit. A konec konců Svatopluk Čech ve svém eposu ve Stínu Lípy cituje, tedy, nebo jeho mluví ústy vysloužilcovi, když Radecký nás k slávě ved a tak dále. Prostě ta doba byla prostě plná obdivu k tomu Radeckému. A jestliže tu dobu se snažíme a v normálním měřítku rehabilitovat, prostě rehabilitovat, prostě postavit ji naroveň všem jiným z hlediska dnešního historiografie na roveň jiným dobám, tak já nechápu, proč z jakého důvodu bychom zrovna tuto dobu měli vynechávat nebo ji nepovažovat za součást prostě českých dějin.
8: Tak u tohoto, pánové, dnes asi skončíme. Mohli bychom diskutovat ještě hodinu o jednotlivých aspektech, ale myslím, že to základní jsme řekli. Hosty dnešního Pro a proti byli architekt Jan Bárta, předseda spolku Radecký Praha. Díky za účast, naslyšenou.
6: Děkuji mnohokrát.
8: A překladatel Zdeněk Zacpal, který vystupuje kontinuálně proti návratu Radeckého pomníku na Pražskou Malou stranu. Naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, nashledanou.
8: A od mikrofonu děkuji za pozornost Lucie Vopálenská.
9: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
10: 15 hodin, posloucháte Odpolední plus, je pátek 14. srpna a s vámi je Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas plus.
10: Jaká témata probereme hned po zprávách? Petr Moravec, nový ředitel správy Krnap, dnes poprvé představil své plány ve funkci. Jaké změny chystá a jaké jsou jeho priority? V srbském městě Valjevo se dnes odehraje další z protestů proti vládě prezidenta Alexandra Vučiče. Jaké jsou přesně důvody protestů? A zkrácení cesty na Třístoličník i propojení české a německé strany Šumavy. Co přinese nová stezka? I o tom budeme mluvit teď, ale zprávy a Martin Matějka.
2: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. O nálezu mrtvého těla informuje zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
11: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl. Měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
2: Evakuovaným Čechům už přímo na místě pomáhají čeští policisté a zástupci konzulátu ve Splitu. Nikdo z českých turistů podle jejich informací není mezi zraněnými. Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. A kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Laurentem Nunezem a požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. A Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořilo přes 100 000 hektarů.
12: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze a měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda Libigerové potíže jen přechodné. Za bezpečné pro pozorování slunce lékaři považují pouze speciální brýle splňující předepsanou normu.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody a v obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. A voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dní trvající extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami. Doplňuje Jana Derková z krajské hygienické stanice.
13: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
2: Do dětského certifikátu, který má zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání, by se možná mohlo zapisovat víc trestných činů. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit třeba o mučení a o obchodování s lidmi. Chce spolupracovat i na změnách, které připravuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za Hnutí ANO a které mají snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením certifikátu. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září. Řekla Urbanová.
14: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
2: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
15: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
16: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
15: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: A v Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stephena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh páteční kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem, je to teď na víc než půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna zase jezdeme na Domašov, je silný provoz a kolona. A brzdit budete na kilometru 176, osobními auty je to do omezení v Brně stále na hodinu. Na dálnici D1 v Brně směrem do Prahy zesílil provoz. Popojíždí se mezi sjezdem na Mikulov a výstaviště, a to asi 15 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické v Praze ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto. Zdržení je kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na téměř 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 a noc bude mezi tím jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
17: Krásné odpoledne s Lenkou Vahalovou, máme 8 minut po 15. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody, řekl dnes novinářům. Připouští ale personální změny. Podrobnosti teď přidá reportérka Kateřina Kohoutová. Hezký den.
18: Pěkného odpoledne. Tak to, že dojde ke snížení počtu zaměstnanců, je podle něj pravděpodobně a mělo by to přijít už do konce letošního roku. O kolik ale konkrétně pracovníků půjde, tak to nový šéf parku neřekl a neřekl ani, jakých pozic konkrétně se to bude týkat. Šepy ještě teď musí konzultovat se svým zřizovatelem, tedy ministerstvem životního prostředí. Zároveň ale také přiznal, že kvůli rostoucí návštěvnosti Krkonoš by bylo vhodné mít třeba víc strážců, protože ten současný počet 19 na tak velké území je málo a proto je určitě obrovskou pomocí a také výhodou to, že v Krkonošském národním parku jsou dobrovolníci a právě podle Moravce je důležité je podporovat a vychovávat dál.
17: Strážci v současných horkých dnech řeší stále více požárů a nedostatek vody. Jak tohle chce šéf KRNAP řešit?
18: Je to tak, naposledy hořelo v oblasti Dunganu v Jánských lázních, šlo o menší požár, o rozloze 25 metrů čtverečních. Menší zahoření a požáry se teď obdivují právě kvůli suchu. Častěji podle něj je důležitý apel na turisty, aby právě v žádném případě nerozdělávali v našich nejvyšších horách a v ochranném pásmu, ale celkově v přírodě ohně a také, aby neodhazovali nedopalky cigaret, protože to může být základ velkého požáru, aniž by se to uvědomili. Zároveň, který také zahájil intenzivnější jednání o budoucí spolupráce se sbory hasičů, a to jak Královéhradeckého, tak také Libereckého kraje.
17: Jaké jsou Moravcově priority v následujících měsících?
18: Tak on označil takové tři hlavní body. Tím jedním je ochrana přírody, která podle něj musí pokračovat a být intenzivní, být kladen na ní opravdu velký důraz. Dále je to potom usměrňování návštěvnosti, protože opravdu ty počty turistů, hlavně teď v těch letních měsících, stále rostou. No a v poslední řadě je to také partnerství v regionu, to znamená, aby tam byla intenzivní spolupráce s jednotlivými svazky nebo třeba se starosty a představiteli různých institucí. Rozpracované projekty jsou podle analýzy, kterou si nový ředitel nechal udělat, v pořádku. Dále chce také pokračovat, nebo musí podle něj pokračovat důležitost ochrany vzácných lokalit po celých Krkonoších, hlavně v těch vrcholových patích. No a také podle něj je důležité hledání zdrojů vody a celkově vůbec zadržování vody v krajině, protože je to velký problém a v posledních letech je opravdu velký nedostatek.
17: Říká reportérka Kateřina Kohoutová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
18: Krásný den. Naslyšenou.
17: Téma podrobně probereme také se zoologem a ekologem Davidem Čípem, zároveň předsedou Českého svazu ochránců přírody. Jaro, krásný den.
19: Hezký den přeji všem.
17: Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody stanovené pro roky 2023 až 2038. To tedy taky zaznělo, to se dozvěděli novináři. Měl by se nový ředitel soustředit spíš na pokračování tedy té dosavadní politiky, anebo podle vás KNAP potřebuje nějakou změnu?
19: Tak nebylo to navrženo špatně, ten způsob, jak se teď o ten KRNAP starat, ale v souvislosti zejména s klimatickou změnou, tak ty změny teď by ještě nějaké měly přijít. Jsou tam dost velké problémy, které se nám teď vyjevují na povrch.
17: A můžete být ještě konkrétnější v této otázce?
19: Tak velkým problémem je teď vlastně zarůstání těch nejcennějších partií nad horní hranicí lesa, kde se tlačí teď dřeviny, což na jednu stranu je dobře, protože potřebujeme, aby tam nějaké lesy v KRNAPu zůstaly, a tak by bylo fajn, kdyby rostly aspoň nad horní hranicí lesa. Na druhou stranu ale je tam unikátní bezlesí, kde řada druhů žít nemůže a jinde než na tom bezlesí. Takže pokud to teď tam zaruste dřevinami, jako je kléč, jako je smrk, jako jsou různé agresivnější takové druhy tras, tak vlastně přijdeme o endemity, o ty nejvzácnější druhy, které v těch Krkonoších jsou a kde vlastně máme takovou zodpovědnost za ně v rámci celého světa dokonce, a na to bychom se určitě měli soustředit a bude potřeba tady v tom směru přehodnotit některou tu politiku a začít se tam o to starat jinak, protože jinak o to přijdeme.
17: Ministerstvo životního prostředí už dříve avizovalo personální změny v souvislosti se škrty v provozu. Petr Moravec dnes ale také novinářům řekl, že to vyloučit nemůže. Co mohou případné personální změny znamenat pro fungování parku a jeho schopnost právě zajistit ochranu přírody, i to, o čem jste hovořil?
19: Tak ten nedostatek lidí se týkal už posledních let, takže pokud už teď byli ještě další lidi odejíti a ještě mají být odejíti další lidé, tak to samozřejmě paralyzuje potom ten park, ten potom nemůže fungovat tak, jak by fungovat mohl, když doteďka byl problém s nedostatkem těch lidí. Ostatně třeba na některé ty pozice toho parku, tak se ani ty lidi moc jako nehrnou, takže nemáte finance na ty lidi, nemáte ani lidi, kteří by o to měli zájem, no tak potom to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo.
17: A funguje systém dobrovolníků?
19: Dobrovolníci samozřejmě pomáhají, ale pokud se chceme starat o národní parky, což by mělo být takové naše národní poklady, tak to prostě nelze dělat po večerech. Jo? Vy nevíte u dobrovolníka, jestli vám přijde nebo nepřijde. To není možné prostě všechno pokrýt dobrovolníkama. Potřebujete mít profesionální zoology, botaniky, potřebujete mít i pana ředitele, aby to tam pan ředitel nedělal po večerech. Jo, to takhle nejde dělat.
17: Jak by měl nový ředitel Petr Moravec přistoupit ke sporům kolem luční boudy a požadavkům na volnější režim vjezdu automobilové dopravy? Patří vůbec auta do KRNAPu?
19: Tak samozřejmě nežijeme někde v pravěku, takže i auta patří do KRNAPu a chápu, že lidé potřebují, když tam někde bydlí a fungují, tak se tam potřebují dostávat, to je jasné.
17: Spíš se řeší ta míra.
19: tak teď jde o tu míru a ta míra by měla být ideálně pro všechny třeba podnikatele stejná. A tady sice pan ředitel má možnost do toho zasáhnout z pozice nového pana ředitele, možná to tam třeba pomůže, ale zároveň i ten ředitel má svázané ruce legislativou a tím, jak se ten park chová k ostatním a pokud se prostě tam chová ke všem stejně, no tak asi ani paní ředitel nemůže udělat nějaké velké výjimky zrovna pro luční boudu a aby do toho nějak takhle zasáhl. No, není to ředitel země koule ani pán Bůh, to zas ne.
17: V posledních dnech se také řeší chování neukázněných turistů na Sněžce. Vstupují do volného terénu v okolí Sněžky, někteří dokonce rozdělávají oheň. Petr Moravec se k tomu vyjádřil tak, že je potřeba posílit kontroly v nočních i ranních hodinách. Je to dostatečné opatření?
19: No, bylo by to skvělé opatření, ale v souvislosti s těma personálníma změnama, o kterých jsme se bavili, kdy vlastně se má omezovat mimo jiné počet strážců, tak je spíš otázka, jestli tam vůbec pan ředitel dokáže udržet dostatečné množství strážců na to, aby to posiloval. To je ten problém, o kterém jsem hovořil. Hmm. Takže myšlenka super, ale realizace může pokulhávat, bohužel.
17: A když se ještě zaměříme na ty turisty, tak Krkonoše čelí obrovskému turistickému tlaku. Jaká opatření by podle vás měla správa KRNAP přijmout, aby se návštěvnost nestávala hrozbou pro přírodu? Bylo by podle vás řešením vstupy do některých oblastí Krkonoš spoplatnit?
19: Tak jednak to je na nějakou celospolečenskou debatu a nejen o Krkonoších, ale obecně o tom, jestli chceme spoplatňovat nebo nechceme spoplatňovat důležitá místa v přírodě nebo důležitá místa s přemírou návštěvnosti. Já osobně se třeba tomu nějak nebráním, pokud opravdu to jako poškozuje tu přírodu a je tam přetlak, tak je to jeden ze způsobů regulace, ale zároveň zas, aby to mohlo proběhnout, tak se musí změnit zákony, není to prostě nahned a zas ani pan ředitel to nemůže vlastně úplně ovlivnit, protože musí jednat podle toho, co mu umožňuje zákon a zákon mu teď neumožňuje, aby sám od sebe někde reguloval vstup tím, že tam začne vybírat peníze. Není to řešeno, kam ty peníze budou, kdo z toho bude mít. Jo, to je prostě na dlouhou debatu, to se nevyřeší okamžitě. Ale ano, debatovat bychom se o tom měli a i pan ředitel jistě o tom bude debatovat chtít.
17: A na závěr, jaké jsou podle vás v současnosti největší problémy, které správa KRNAP musí řešit a které v rámci teď toho našeho rozhovoru třeba ještě nezazněly?
19: Tak ano, mám radost, že i priorita pana ředitele je zadržování vody, protože ta voda je důležitá nejen v Krkonoších, ale celkově v naší přírodě a hlavně hrozně důležitá péče o tu přírodu. Jo, my sice můžeme mít na některých místech v Národním parku bezzásahový režim a je to super, že ho tam máme, ale spousta míst se neobejde bez té péče, ať už to je Národní park nebo úplně celý zbytek krajiny a bohužel i teď dochází k omezování té péče a tohle je nejen problém Krkonošského parku, ale celého našeho státu momentálně. A na to se bude muset zase zaměřit, protože jinak fakt nezadržíme ani vodu, ani nezachráníme endemity, ani nepomůžeme přírodě a bude to ještě horší. Ani nám samotným pak nepomůžeme, bohužel.
17: Mluvili jsme se zoologem a ekologem Davidem Čípem, předsedou Českého svazu ochránců přírody Jaro. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
19: Také děkuji. Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
17: Srbské město Valjevo asi 100 kilometrů jižně od Bělehradu dnes čeká další z vlny studentských protestů. Připomene rok od brutálního zásahu policie proti pokojné demonstraci. Lidé tehdy vyšli do ulic, aby se zastali majitele restaurace, kterou zdemolovali maskovaní muži. Zdravotníci tehdy museli ošetřit 43 zraněných lidí. Důvody k protestům jsou ale hlubší. Jaké? Do Odpoledního plusu teď přesně 18 minut po 15. to přišel říct Pavel Novák ze zahraniční redakce. Hezký den.
20: Pěkné odpoledne.
17: Co bylo tím základním důvodem pro demonstraci, kterou před rokem rozehnala policie?
20: Obyvatelé Valjeva se před rokem postavili za majitele té zničené restaurace, jak si říkala. Při napadení na tu restauraci byl zraněný i jeho syn. Jeden z hostů utrpěl frakturu obou dvou rukou. K tomu napadení došlo po takovém pokojném protestu proti násilí ve městech na severu Srbska v provincii Vojvodina, kde žije početná slovenská národnostní menšina. Tam příznivci Srbské pokrokové strany prezidenta Aleksandra Vučiče, konkrétně v obcích Bačky Petrova a Vrbas, napadli organizátory takové výstavy, kde na fotkách se ukazoval život té menšiny a také protesty proti režimu Aleksandra Vučiče. Policie tomu napadení občanů radikály, kterým se jinak přezdívá Čaci, jenom nečinně přihlížela. Nějak takhle to vypadalo, když začalo několik mužů strhávat fotografie, které byly pověšené na šňůrách v parku v Bačkym Petrovci. V tom městě se silnou slovenskou národnostní menšinou nadávali organizátorům té výstavy, že jsou to nepřátelé státu. Dokonce

0: Ti studenti pobedžují, tedy studenti vítězí. Na náměstí ve Valjevu mají od 17 hodin vyrůstat barikády, potom se sejdou v 19 hodin u gymnázia a mezi 20. a 21. mají být takové průvody po městské pěší zóně. K tomu srbský ministr vnitra Ivica Dačić řekl, že ten protest nebyl legálně ohlášený, že sice se kdokoliv může shromažďovat, ale nesmí nic ničit, nějaký majetek nebo útočit třeba na policisty. Takže se může stát, že se tam v tom davu najde nějaký provokatér, že někdo vyprovokuje násilí a ta policie potom nakonec zasáhne i dnes.
1: Co to je za hnutí Studenti vítězí? Jaký má program?
0: Většinou to jsou vysokoškolští studenti a to hnutí vzniklo po neštěstí 1. listopadu 2024 v Novém Sadu, což je město ve Vojvodině. Tam na čekající lidi na peronu vlakového nádraží se zřítila betonová střecha, takové zastávky. Přitom zahynulo 16 lidí a to hnutí poukazuje na to, že stále není uzavřené vyšetřování toho zhroucení, toho přístřešku. Není jasné, kdo je za to zodpovědný. Ten protest studenti zahájili tím, že si postavili barikády u vstupu do svých fakult a stávkují a každý čtvrt rok pořádají takové velké demonstrace. Naposledy byla v květnu taková demonstrace na náměstí Slavia. Přišlo tam více než 100 000 lidí, jak jsem sám viděl. A to hnutí se pomalu přetváří i v jakousi politickou sílu, která by se mohla třeba zúčastnit i příštích voleb.
1: A kdy mají v Srbku být volby? Uspíšila by protestní shromáždění nějak jejich vypsání?
0: Dá se říct, že asi ten tlak desítek tisíc lidí vedl prezidenta Alexandra Vučiče k tomu přehodnocení situace. On už v červnu slíbil, že letos vypíše jak parlamentní, tak prezidentské předčasné volby. Dostává dost často otázky na to, kdy to bude. Zatím stále tvrdí, že budou v říjnu, v listopadu. Naposledy tu otázku dostal včera při prohlídce dálničního obchvatu u budoucího výstaviště Expo 27. Ptala se konkrétně čínská novinářka, jestli ty případné volby nebudou mít dopad na srbsko-čínskou spolupráci, protože celé to Expo i budoucí metro staví v Bělehradu Číňané. Zatím tedy ten termín nepadl, bude ho muset určit srbský parlament, takže snad do konce roku tam ty volby proběhnou.
1: Říká Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
0: Pěkné odpoledne.
1: Teď už míříme na Šumavu. Nově otevřený úsek cyklotrasy u Stožce na Prachatickou propojil českou a bavorskou síť stezek. Vede od Rosenauerova pomníku až na hranici s Německem. Propojka měří zhruba půl kilometru, zkrátí ale významně cestu na Třístoličník nebo k nádraží Kreuzbach-Klause.
2: Vidíte, jak máme krásně vyštěrkovanou cestu. Je 2 metry široká, takže je to komfortní pro cyklisty.
3: Na novou cyklotrasu, která vede od Rosenauerova pomníku k německé hranici do Bavorska, jsem se právě vydala s ředitelem Šumavského národního parku Pavlem Hubením.
2: Dřív tady býval smyk jenom na přibližování dřeva.
3: I když jde o tak krátký úsek, bylo poměrně obtížné tuhle cyklotrasu povolit a udělat.
2: Ten nápad vzniknul už před nějakým 15 lety určitě. Takže jsme hledali řešení, jak to udělat optimálně. Pochopitelně jsme v Národním parku, nemuseli jsme si nechat tu stavu povolit, museli jsme nechat posoudit vliv na evropský významné druhy.
3: Cyklisti si díky této cyklotrase významně zkrátí cestu na Třístoličník.
2: Tady je skvělá cyklotrasa, už stará, že okolo Švancimberského plavebního kanálu, který začíná právě u pomníku. Ale kdo chtěl se dostat na Třístoličník, tak to musel objíždět celý zpátky dolů do Nového údolí a pak nahoru, takže teďko téměř po vrstevnici a to zkrácení je zhruba 11 kilometrů.
3: Někteří cyklisté si tudy právě zkracovali cestu do Bavorska, s tím se setkávali i strážci Šumavského parku, například Jaroslav Koranda.
4: Vzhledem k tomu, že v Národním parku Šumava je jízda na kole pouze po vyznačených cyklotrasách, tak tady to bylo zakázané. V těchto místech jsme potkávali cyklisty vcelku běžně. Někteří byli slušní a kola tlačili, ovšem někteří tu i projeli.
3: Tento nový úsek cyklotrasy od Rosenauerova pomníku na německou stranu uvítali i manželé Eva a Jiří Pospíšilovi z Litomyšle. Byli mezi prvními, kteří si ji projeli.
5: To je pro nás skvělá zpráva, protože kdybychom to objížděli, tak jsme měli naplánovanou trasu a možná bychom ji celou nemohli ani na elektrokole dokončit.
3: Malý úsek cyklotrasy vnímá jako velký a významný krok v příhraniční spolupráci. Sebastian Gruber, okresní rada Freyung Grafenau.
6: Je to další.

0: další propojení našeho společného přírodního prostoru. I takovýhle malý projekt může přispět k tomu, abychom v současné nestabilní době mohli v Evropě žít společně a svobodně.
1: Díky této malé propojce se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází už 3 státy. Z Šumavy Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
2: A teď pár praktických rad. I na dovolené nebo na výletě může vaše dítě náhle onemocnit. Co dělat, pokud ho postihnou akutní potíže v Česku, ale daleko od domova? Není nutné se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách je možné navštívit jakéhokoliv praktického lékaře pro děti a dorost, i toho, u kterého není dítě registrované. S podrobnostmi je právě teď ve studiu redaktorka Tereza Chlubná. Hezký den.
3: Hezké odpoledne.
2: Platí se v takovém případě v ordinaci?
3: Pokud jde o dovolenou v Česku a jedná se o neodkladnou akutní péči, tak neplatí. Co se rozumí neodkladnou péčí, to říká zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je to péče nutná k tomu zamezení náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život nebo vést k vážnému poškození zdraví.
4: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotní stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
3: Neodkladně poskytnuté ošetření vždy hradí zdravotní pojišťovna bez ohledu na to, jestli zrovna s tou pacientovou lékař smlouvu má nebo ne.
2: Potvrzují takovou praxi i samotní pediatři?
3: Ano, jak to funguje, vysvětlila praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
5: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
3: Podle Cabrnochové je ale vždy důležité se tam, kde je rodina zrovna na dovolené s pediatrem předem domluvit. Může se totiž stát, že třeba z kapacitních důvodů pacienta ošetřit nemůže. Pak podle Cabrnochové nezbývá, než se obrátit na spádové lůžkové zařízení anebo taky pohotovost. Úraz nebo náhlá nemoc může dítě postihnout třeba i na letním táboře. Podle mluvčí organizace Junák Český scout Barbory Trojak je v takovém případě pro vedoucí praktičtější jiné řešení, než obracet se na lékaře pro děti a dorost.
6: Myslím, že častější scénář v případě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci je, že se vydá ten vedoucí skautského oddílu do nejbližší nemocnice, vlastně na ambulanci, protože často jde o vlastně čas, kdyby se netrefili do nějakých ordinačních hodin praktického lékaře, třeba večer nebo pozdní odpoledne.
3: Podle Barbory Trojak má organizace taky skautskou krizovou linku, na kterou můžou vedoucí volat, pokud si s něčím neví rady. Část zdravotnických dotazů odbavují tam. No a na linku jsou napojeni skautští lékaři.
2: Péči o děti jsme probrali s redaktorkou Terezou Chlubnou. Moc děkujeme, naslyšenou.
3: Já taky a hezký den.
7: Archiv Plus.
8: Čím žila československá mládež mezi roky 1945 až 1955?
9: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností, mají být příkladem, hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
7: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
2: Krásné odpoledne, stále posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahalovou. Samozřejmě nás můžete sledovat i na našem webu plus.rozhlas.cz. Teď už se blíží další zprávy. Hned po zprávách v 15.30 tu bude Interview Plus a mezi 16. a 17. bude samozřejmě pokračovat živé vysílání. 15.30 zprávy a Martin Matějka.
7: Český rozhlas Plus.
10: Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Informuje o tom zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. A podle zpráv českého ministerstva zahraničí ale nikdo z nich není vážně zraněný. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři. Informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři a to vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoku na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle agentury Reuters uvedla, že Moskva žádný takový návrh neobdržela. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, a které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky a ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. A ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách a postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu více než 2/3 odevzdaných hlasů, do parlamentu se tedy vrátí. Farage vnímá svoje znovuzvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Huby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde třeba o speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Mykologickou situaci v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav a podle něj na skoro celém území platí nízká pravděpodobnost růstu. Největší štěstí by mohli mít hubaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh a páteční kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem, celý úsek pojedete asi 35 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov je silný provoz a kolona a brzdit budete na kilometru 178. Osobními auty je to do omezení v Brně stále na hodinu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Modřice postojíte v koloně ze 4. kilometru. K dálnici D1 je to na téměř 20 minut. A na D4 na výjezdu z Prahy čekejte kolonu za sjezdem. Na Zbraslav táhne se až na 9. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
11: Volodymyr Zelenský oznámil osvobození 745 kilometrů čtverečných území od Rusů. Ruské ztráty na životech během toho podle něj dosáhly téměř 10 tisíc. Má ukrajinský prezident pravdu? Nečeká Ukrajince už brzy velká bitva o Donbas? A připravuje Rusko kvůli tomu další vlnu mobilizace? Zeptám se na to v Interview Plus. Příjemný poslech přeje Pavlína Nečásková.
7: Interview Plus.
11: A naším dnešním hostem je reportér serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na frontě, Martin Novák. Vítejte.
12: Dobrý den.
11: Začněme aktuálním děním. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl v ruské státní televizi, že Rusko zesílí své snahy zničit vše, co Ukrajině dodává Západ. Je důležité, že ta slova přichází teď? Mění to něco?
12: Tak Lavrov vždycky mluvil takovýmhle vyhrožujícím tónem a on není tím, jako kdo rozhoduje nebo kdo má nějaký velký slovo. On v podstatě ani nepatřil k tomu užšímu okruhu v ruském vedení, kdo věděl dopředu o té invazi nebo o podobě té invaze, takže Lavrov je spíš jenom takový jako herec prostě na forbíně, takže tomu bych nevěnoval až takovou pozornost, ale každopádně je ta válka se teď odehrává tak, že jak Rusko Ukrajině, tak Ukrajina Rusku se snaží vlastně zničit cokoliv, za co mohou mít nějakým způsobem peníze z exportu, jo. Ty ukrajinské útoky na rafinerie, ty byly už dřív, teď útočí i na lodě, třeba, které převážejí obilí recipročně. Rusko vlastně v podstatě izolovalo ukrajinský přístav v Oděse. Ukrajinci sice mají ještě jednu cestu, že to dopravují po Dunaji jako do Rumunska, ale ten export obilí se výrazně sníží, takže je to teď taková válka, kdy se prostě obě ty strany snaží navzájem odřezat od peněz, který mají za vlastně za export čehokoliv. Ta ukrajinská strategie je jasná, když prostě Rusko nedodá obilí zemím třetího světa nebo toho globálního jihu, tak prostě dojdou k závěru, že to prostě není partner, na kterou se můžou spolehnout a budou se muset obrátit jinam, čili logiku to samozřejmě dává.
11: No, podařilo se Ukrajincům opravdu dostat zpět 620 vesnic ve Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti, jak říká Volodymyr Zelenský?
12: To nemůžeme stoprocentně potvrdit, nechci říkat ano nebo ne, protože to skutečně nejde. Víme, že jak Rusové, tak do určité míry Ukrajinci občas přehánějí. Ukrajinci často nadsazují počet mrtvých a zraněných Rusů. Nicméně tuhle akci potvrdil server Deep State, což je server jaksi napojený na ukrajinskou armádu, ukrajinských vojenských analytiků, a ti jsou známí tím, že publikují i věci, které třeba nejsou pro Ukrajinu moc pozitivní, nebo které třeba ukrajinské vedení nechce, aby se dostali na veřejnost. Takže tomuhle portálu docela věřím, protože ten není takový jako jakoby hurá optimistický nebo nepřehání ukrajinské úspěchy. A ten říká, že skutečně od začátku vlastně roku na tomhle jižním úseku fronty k ukrajinskému postupu došlo, ale samozřejmě tenhle úsek fronty není tak podstatný jako ten vlastně, který je severněji na Donbase, v tom ten prstenec měst, jako jsou Sloviansk a Kramatorsk, tam vlastně teď Rusové směřují ten hlavní nápor.
11: Tomu se budeme určitě věnovat, přesto řekl byste, že možná Rusy zaskočila ta ukrajinská bojovnost teď aktuálně?
12: Tak Rusy zaskočila ukrajinská bojovnost v podstatě od 24. února 2020. roku, takže myslím si, co Rusy zaskočilo určitě, to jsou ty dronové útoky do ruského Týlu, třeba na tu silnici, která z Ruska přes okupované ukrajinské území zásobuje Krym. Tam Ukrajinci naprosto nemilosrdně likvidují v podstatě jakoukoliv dopravu a Rusové mají obrovský problémy prostě s logistikou na Krym a na ten jižní úsek fronty. Takže v tomhle směru je určitě zaskočili. Myslím si, že nevím jak ruské vedení, ale nebo tajné služby, ale myslím si, že ruská veřejnost ani nebyla připravená na to, to takové ty dronové útoky na ty sklady se zbožím v Moskvě, v Petrohradu a jinde, takže určitě, ale ono je to v té válce tak, že vždycky, když ta jedna strana vymyslí nějakou inovaci, která funguje, tak ta druhá strana zase vymyslí nějaký protitah, takže Rusové samozřejmě, jak říkám, jejich ta blokáda ukrajinských přístavů, kde vlastně blokují ukrajinský obilí, tak ta bohužel pro Ukrajinu je taky dost účinná.
11: No, když říkáte, že obě dvě strany občas ty své výsledky nadsazují, tak teď ukrajinský generální štáb tvrdí, že Rusové za sebou mají v rámci války nejtěžší léto a nejmenší postup. Věříte těmto informacím?
12: Tomu věřím, protože když se podíváme na vlastně na mapy toho postupu, který aspoň se dají třeba satelitně nějak ověřit, tak skutečně ten postup je asi nejpomalejší za několik let, ale ono se to tak trochu očekávalo, protože v té oblasti, kde leží vlastně ta hlavní aglomerace na Donbasu, Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka, tam Ukrajinci mají silný opevnění, které budovali už od roku 2014. Jo. Jsou minová pole, ty kovoví ježci, a takový ty dračí zuby, ty betonový kvádry, což se bude těžko překonávat. Navíc ta ukrajinská dronová obrana je docela efektivní. Rusové se snaží pronikat v malých skupinách, ale jen málo kdo projde. Takže ono se to tak trošku čekalo, ale Ten počet mrtvých, jako nelze to ověřit, samozřejmě Rusové sami tahle čísla nezdělují, ale je fakt, že ten počet jako obětí na bojišti, takže jednoznačně na ruské straně je vyšší než na ukrajinské. Ale samozřejmě Ukrajinců je míň a oni si i můžou jako míň dovolit obětovat životy a zdraví svých vojáků. Souvisí to i s tím, jako cena lidského života, která prostě v Rusku je výrazně nižší, než řekněme v Ukrajině nebo v Evropě.
13: Už jste zmiňoval vlastně, že Rusko směřuje nebo cílí na dobytí Donbasu, především tedy měst Slovianska, Kramatorsk. Právě o ně možná proběhne ta největší bitva. Jak daleko jsou Rusové od těchto měst?
12: Od Sloviansku, to je město, které má takový jako hodně vlastně symbolický význam, protože tam vlastně v roce 2014 celá ta válka začala, tam vlastně přišli Rusové vedení tím velitelem Girkinem a obsadili to jako první město v Doněcké oblasti. Ukrajinská armáda ho pak získala zpět, na rozdíl třeba od Doněcku nebo Luhansku.
13: Takže má i symboliku mimo jiné.
12: Má velkou symboliku, protože Rusové ho obsadili a Ukrajinci tenkrát v roce 2014 ho dokázali získat zpátky. Už tam byly tenkrát velký dělostřelecký souboje. Ukrajinci obsadili horu Karačun a z ní vlastně bombardovali ty ruské pozice, takže to bylo velice důležitý vítězství i vůbec jako pro bojovou morálku Ukrajiny. Takže tohle město opravdu má velký význam. Putin ho chce dobít za každou cenu, bez ohledu na cokoliv. A myslím si, že Ukrajinci jsou připraveni ho bránit prostě do posledního domu. Podle těch některých zpráv v tuhle chvíli jsou Rusové zhruba 12 až 15 kilometrů od Sloviansku. Jsou v určitým nevýhodným postavení, protože Ukrajinci mají vyvýšený pozice. Je tam i ta hora Karačun, to je takový, to není hora, to je kopec, který má asi 600 metrů, ale protože kolem jsou stovky kilometrů roviny jak stůl, tak z toho ovládáte prostě velkou část území. A od Kramatorsku je to míň, tam je to asi tak 8 kilometrů, protože tam se Rusové snaží dostat ze spoda přes Konstantinivku, ale ono tam není jasný vlastně, kdo co kontroluje. Otázka je, co to vlastně znamená, že kdo co kontroluje, jsou spíš takové šedivé zóny, kde občas někdo pronikne, protistrana ho zlikviduje a vlastně to nemá pod kontrolou nikdo. Že? Ale ten, jenom aby si to posluchači představili, Sloviansk a Kramatorsk, to je vlastně takový souměstí. Jo. Když jedete ze Sloviansku do Kramatorsku, tak je to pár kilometrů a vlastně nevyjedete ze zástavby. Jo. Takže to je, vlastně máte pocit, že to je jedno město.
13: No, tou válečnou optikou 12 a 8 kilometrů. Je to hodně?
12: Je to za současných metod válčení, za tou dronovou válkou, kdy prostě ty drony nelítostně likvidují cokoliv, co se pohybuje, tak je to hodně. Je to hodně a já když jsem byl na přelomu roku ve Sloviansku, tak jsem mluvil s českým velitelem, který tam vlastně bojuje na pozicích kolem toho Sloviansku. Oni teda se vždycky vrací do města a tam jsou ubytovaní jakoby v zázemí v normálních domech, aby právě unikly pozornosti ty ruské protistrany. Tak on říkal, i když na to Rusové vrhnou strašnou sílu, tak to bude trvat rok, možná dva roky.
13: Než se přiblíží.
12: Než se přiblíží do toho Sloviansku a cena za to bude naprostý zničení obou měst. Jo. Jeden ukrajinský voják původem z Luhansku, tak teďkon říkal, který bojuje ve Sloviansku, tak říkal, tyhle města, to bude naprosto brutální bitva, která překoná všechno, co jsme dosud viděli. My můžeme brát, dokud stojí domy, jsou tam nějaký zábrany, tak to můžeme bránit, ale ve chvíli, kdy Rusové leteckými pumami a drony v podstatě to město srovnají se zemí, tak už ho v podstatě bránit nemůžeme, ale budeme ho bránit prostě dokud poslední domy budou stát.
13: Když tedy, můžeme říct, zbývá ještě poměrně čas na tu přípravu, jak se Ukrajinci můžou na tu obranu těchto měst připravit?
12: Snažit se vázat ruský síly jinde, v tom třeba docela pomohla, ačkoliv se o tom vedou spory, ale předloni v srpnu ta nečekaná ruská ofenzíva v ruské kurské oblasti, tak vlastně někteří to hodnotí jako neúspěch, že vlastně Ukrajina to chtěla udělat tak, že by jakoby, až pak by bylo nějaké jednání, tak by ji vyměnila za nějakou okupovanou ukrajinskou oblast, ale oni Ukrajinci v té kurské oblasti vázali strašné množství ruských vojáků, dokonce si tam Rusové vzali na pomoc Severokorejce a tím pádem uvolnili tlak, třeba který byl na té východoukrajinské frontě. Myslím si, že Ukrajinci nějakým způsobem ještě zostří bombardování Krymu nebo nějakým způsobem likvidovat logistiku kolem Krymu, že jo, jsou tam problémy s benzínem, s elektřinou a myslím si, že i tohle je cesta nějakým způsobem na Rusko vytvářet tlak. A samozřejmě chrlit drony, a protože ta dronová obrana je poměrně efektivní. Tady je otázka samozřejmě, jestli na tu masu valících se ruských vojáků, kteří jejichž velitelům je jedno, jestli ty vojáci zemřou nebo co s nima bude, jestli to prostě bude stačit z dlouhodobého hlediska.
13: Hostem Interview Plus je reportér ze serveru Seznam zprávy, který často informuje přímo z Ukrajiny, Martin Novák.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
13: Když jste říkal, že Vladimír Putin je přesvědčený dobít Donbas, tedy včetně těchto dvou měst, o kterých jsme mluvili za každou cenu, co by to znamenalo, kdyby se to Rusku podařilo, kromě té symboliky?
12: Zničení těch měst, úplný. Jako Rusové zničili třeba Bachmut, Marinku a další města. A otázka je, jestli to dobití Donbasu, to je takovej minimální cíl vlastně, o kterým se od začátku soudí, že ho Putin může doma prodat jako vítězství. Jo. Tak,
13: ale... No a kdyby došlo právě pak k zmrazení území na frontové linii, tak asi v tomto ohledu by to bylo pro Rusko výhodné.
12: Asi ano, ale Putin je Putin a jeho prostě nějakým strategickým cílem té jeho invaze, a já si myslím, že těch cílů se nevzdal, tak je nějakým způsobem jakoby likvidace nezávislé Ukrajiny, která se rozhoduje nezávisle na Rusku, že jeho cílem prostě zůstává prostě zničit bojeschopnost ukrajinské armády a obsadit ještě možná větší část ukrajinského území a z Ukrajiny udělat něco jako druhé Bělorusko. Prostě stát, který je poslušný vůči Rusku a takový nějaký předpolí Ruska. Jo. To, co on nenávidí, to je prostě Ukrajina, která jde jinam, než jde Rusko. A jo, jak on furt říká v těch svých různých esejích a v těch svých projevech, že Ukrajinci jako a Rusové jsou jeden národ a tak dále, že patří k sobě. Současná Ukrajina reprezentuje přesný opak toho a on prostě v tom svým imperiálním uvažování v té nějaké posedlosti, nebo to má celý ruský vedení, má posedlost, že prostě když Ukrajina nebude součástí Rusko, takže Rusko nemůže nějak plnohodnotně existovat, tak si myslím, že možná, že třeba, když dobije ten Donbas, tak možná, že třeba bude souhlasit s nějakým přerušením bojů nebo s nějakým zmražením, ale co bude za rok, za dva, jestli prostě doplní stavy, dozbrojí a zaútočí znova, bohužel bych věřil tomu, že se to může stát.
13: No a připravuje na podzim Rusko další vlnu mobilizace?
12: Ruská média, exilová, třeba Vyorstka, jejíž část redakce mimochodem sídlí v Česku, tak mají informace od svých zdrojů, že se o tom hovoří. Kreml to samozřejmě popírá, Peskov to popřel. Že se o tom hovoří, že by to mohlo nastat po zářijových volbách do státní dumy a že to udělají tak, že to jakoby tomu nebudou nazývat mobilizací, stejně jako válku nebo agresi nenazvali válkou, ale speciálně vojenskou operací. A protože Putin je stále přesvědčen, že Rusko, protože má převahu v lidech, v HDP a celkově prostě v množství všeho, takže přece musí převážit. On je zřejmě o tom přesvědčený a zřejmě pro něj asi je nesnesitelná představa, že by seděl na jednání se Zelenským a jednali jako rovný s rovným. Jo? Takže si myslím, že se to může stát. Otázka je, jak třeba 300 tisíc nově mobilizovaných vojáků, nakolik je Rusko vycvičí, jakou pro ně bude mít výzbroj a kdy se to vlastně projeví.
13: No, i když má tu početní převahu, jak říkáte, Rusko, tak přesto povolává ještě severokorejské síly. Jak se osvědčila jejich účast na frontě?
12: No ono, jak říkají vojenští strategové nebo analytici, že jasně, dneska ta válka je z velké části už dronová nebo digitální, ale ta lidská síla pořád má váhu a že kvantita zároveň znamená i kvalitu. Jo. Takže ta ruská převaha v lidech, protože přece jenom Rusko má prostě třikrát víc obyvatel než Ukrajina, tak prostě je cítit a bude to cítit. Jo. Tohle bylo cítit ve válkách už prostě od středověku, od raného novověku a bude to platit pořád. A jak se osvědčili severokorejci, jsou o tom byly různý zprávy, byly zaznamenány nějaký zprávy třeba přímo ruských vojáků na Telegramu, kteří říkali, že vlastně je s nima obtížná domluva, že toho moc neumějí. Pak byly stížnosti, že vlastně severokorejský dělostřelecký granáty, že jsou nepřesný, že se trhají, takže, ale zase jsou to vojáci, kteří mají nějakou disciplínu, kteří mají výcvik. V kurské oblasti jako několik minimálně stovek jich zahynulo. Ale nemyslím si, na rozdíl od některých jiných komentátorů, že povolání těch severokorejských vojáků je nějaká známka jako slabosti Ruska nebo zoufalství. On má prostě možnost je povolat. Severokorejský vůdce Kim Jong-un mu je dá. Takže on prostě bere to, co se mu nabízí a to, co může. Dělá to, protože může, ne protože mu nic jiného nezbývá.
13: Vy jste byl nedávno na Ukrajině, před 2 měsíci v červnu, když jste mluvil s Ukrajinci, jak se připravují na zimu? Připravují se, předpokládám, už teď?
12: Minimálně v nějakým podvědomí určitě. Na druhou stranu už vědí z minulé zimy a z těch předchozích prostě na co se připravit, kde vznikla kritická situace, jak se jí dá nějak předejít. Tahle zima může být hodně špatná v tom, že prostě Ukrajina nemá ty prostředky obrany proti balistickým raketám. Jo. Takže když Rusové začnou prostě znovu pálit prostě po rozvodech elektřiny, po elektrárnách a po vodárnách, tak pokud Ukrajina nějaký ty protivzdušní systémy ještě má, tak je bude muset soustředit na tahle místa a samozřejmě bude se to taky odvíjet od toho, jak silný bude mráz. Ty první 3 zimy měla Ukrajina docela štěstí, ta v roce 23 dokonce byla snad nejteplejší zimou na Ukrajině za desítky let, ale naopak ta poslední byla hodně tvrdá, teploty klesaly ke 20 stupňům pod nulou, samozřejmě na tom bude dost záležet. A taky bude záležet samozřejmě na západu, nakolik Ukrajině pomůže třeba jako loni s nákupem generátorů.
13: No, proč se ukrajinské letectvo rozhodlo, že přestane ve svých pravidelných ranních hlášeních zveřejňovat informace o ruských balistických střelách?
12: Protože to demotivovalo Ukrajince a naopak na ruských sociálních sítích vždycky z toho propukalo nadšení. Tam lidi to vždycky oslavujou, když je na Ukrajině hodně mrtvých, velký škody. Takže myslím si, že tohle to je hlavní důvod, nedávat prostě vlastně, že mají pocit, že to vlastně Rusům začalo dávat nějakou strategickou a psychologickou výhodu.
13: Ale ono se o nich stejně vlastně ví, že kam dopadnou, kam letí, jestli byly sestřeleny skrz všechny ty systémy, které Ukrajina a její obyvatelstvo používá.
12: Asi se to ví, ale když to nebude palcovými titulky prostě na serverech, tak asi si od toho ukrajinský vedení slibuje, že ukrajinská armáda nebo ukrajinská populace, že nebude propadat nějakému prostě, jak to říct, špatnému psychologickému stavu, ale když se podíváme na druhou stranu, tak oficiální ruský média často vlastně vůbec o těch ukrajinských útocích docela zničujících neinformují, že jo, naopak jako jsou pronásledováni ti, kteří třeba to fotí na mobil a většinou to dělají lidi anonymně, anebo jsou to nějaký lidi, kteří pracují pro Ukrajinu.
13: Posloucháte Interview Plus a dnes v něm mluvím s reportérem ze serveru Seznam zprávy Martinem Novákem. Volodymyr Zelenský před pár dny oznámil, že spolu s partnery vytvořila Ukrajina nový plán, jak přimět Rusko k ukončení války. Co se o něm ví?
12: tak Zelenský často ohlašuje takový podobný vlastně aliance nebo podobný plány. Že...
13: Myslíte, že nic nemá v rukách?
12: to si nemyslím. Možná, že má asi, nebo určitě mají v rukách něco, třeba co nevíme, ale že před časem vyhlásil takový ten 40-denní plán, kterým říkal, že za 40 dní vlastně donutí Rusko uvažovat k ukončení války. Já předpokládám, že to, co vlastně s tím Ukrajinci počítají, rozhodně nepočítají s tím, že by válka skončila v řádu měsíců. Jsem mluvil s několika vojáky a ty říkají v žádném případě, ale nějakým způsobem, že musí Ukrajinci ještě zintenzívnit ty údery na ruský týl, na vlastně na tu energetiku a vlastně na všechno, co jako drží ruský export nebo ruskou ekonomiku. On to samozřejmě začal být takovej závod, jakoby kdo to déle vydrží. Jo. Že Ukrajinci samozřejmě těch zdrojů mají míň. Na druhé straně Rusko, vlastně velikost Ruska v tomhle směru je pro něj nevýhodou, protože i když se o Rusku říká, a je to asi pravda, že má nejvíce systémů protivzdušní obrany, tak na tom obrovském území absolutně nemá šanci jako všechno ohlídat, zvlášť když spousta těch raket je soustředěná na různý rezidence Putina a těch potentátů. Takže je to trošku vlastně závod o to, jako kdo to díl vydrží. No.
13: Nejenom do Moskvy, ale i na Ukrajinu se chystá opět americký zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner. Americký prezident Donald Trump během léta opět pronesl slova, že Vladimír Putin si přeje konec války, že si její konec blíží, že je ten konec blíž, než si všichni myslí. Věří vůbec někdo z té strany, ať už z Ukrajiny nebo z Ruska, nebo možná ze Spojených států, že skutečně se něco v těch vyjednáváních změní a že to vyjednají právě tito dva muži, Jared Kushner a Steve Witkoff?
12: No, Putin si možná konec války přeje, ale za splnění jeho podmínek všech, jo, a nejspíš těch maximalistických. Myslím si, že jako nikdo tomu už nějak zvlášť nevěří, že Donald Trump to je proslul v poslední době tím, že ráno něco pronese a odpoledne pronese něco úplně opačného. Jednou vyhrožuje Iránu vyhlazením, za pár hodin pronese, že prostě rozhovory jsou tak blízko konce, jak nikdo nečekal. Skutečný stav věcí jako neznáme.
13: Zároveň to teď není úplně jeho prioritou, válka na Ukrajině.
12: Je to tak. A překvapilo by mě, kdyby Steve Witkoff opravdu dojel do Kyjeva, protože někde se nechal, protože Ukrajinci upozorňovali na to, že Witkoff s Kushnerem byli už xkrát v Moskvě, ale ani jednou nepřijeli do Kyjeva. A Kushner se nechal slyšet, že on už je starý člověk a ta dlouhá cesta vlakem je špatná pro jeho záda. Takže musel by se asi překonat a prostě do toho Kyjeva dojet vlakem.
13: Vlastně mluvili jsme o tom, že možná Rusové za sebou mají slabší léto, ale chystají ofenzívu. Dá se vlastně říct, v jaké fázi teď ta válka je, jestli nebo jaká strana má navrh?
12: A tohleto říkat je vždycky ošidné. Vytvořila se, nebo na západě hodně analytiků vlastně během léta říkalo, že úspěšnosti těch úderů na ruský týl, že se vlastně trošku ta situace mění ve prospěch Ukrajiny. Na druhé straně pak přišlo vlastně to vypotřebování ukrajinských zásob těch raket do systému protivzdušné obrany, což zase Ukrajinu trochu hodilo zpátky. Na bojišti v některých směrech prostě Rusové jdou pořád krok za krokem dopředu, jinde, jak jste říkala na začátku, Ukrajinci zase měli úspěšný protinástup, takže myslím si, že se to jednoznačně říct nedá. No. Bylo by to tvrdit tak nebo tak, by asi bylo zjednodušení.
13: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam zprávy, který dlouhodobě sleduje situaci na Ukrajině, Martin Novák. Děkujeme.
12: Děkuji, naslyšenou.
13: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
14: Radioservis představuje
7: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: V 16 hodin posloucháte páteční odpolední plus a ze studia vás zdraví Lenka Vahalová.
7: Český rozhlas plus.
2: Čemu se budeme věnovat až do 17. hodiny? Víkend bude v Česku tropický. Jak současné počasí komplikuje situaci v zemědělství? Ukrajina nabízí Rusku příměří v Černém moři. Útoky z obou stran totiž výrazně omezují veškerou námořní dopravu. Jaká je taktika ze strany Ukrajiny? A zítra uplynuje 5 let od doby, kdy Talibán převzal moc nad Kábulem a prakticky celým Afghánistánem. Jaká je pozice Afghánistánu a jaká je pozice žen? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
10: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár, který už má jednu oběť. Nejméně 40 lidí je zraněných, z toho 7 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
15: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
10: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři a to vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle agentury Reuters uvedla, že Moskva žádný takový návrh neobdržela. Téma podrobněji bereme v odpoledním plusu v této půlhodině. Ochrana přírody, usměrňování návštěvnosti a partnerství v regionu, to označil za své hlavní priority nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec. Zpoplatnění vstupu do parku nebo na vybraná místa zasažená extrémní návštěvností podle něj není na místě. Nejaktuálněji teď Moravec řeší problémy se suchem i požáry, proto zahájil intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
16: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
10: Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i NATO.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: Britský populista Nigel Farage se vrací do dolní sněmovny, v doplňovacích volbách obhájil mandát, na který předtím sám rezignoval. Lídr pravicově populistické strany Reform UK získal přes 22 000 hlasů. Jeho hlavním vyzivatelem byl komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Cawn Binface, tedy hrabě s tváří popelnice. Ten dostal přes 9 000 hlasů.
17: Volby vyvolal sám Nigel Farage, který se jimi chtěl očistit z obvinění, že zatajil sponzorský dar ve výši v přepočtu 120 milionů korun. Jak řekl, lidé v Clacktonu rozhodli, že má jejich důvěru a že se postavili establishmentu. Za jeho zástupce označil i svého hlavního protikandidáta, tedy hraběte z tváří popelnice. To označil Jonathan Harvey, který parodickou postavu stvárňuje, za mimořádně absurdní. S Farážovým návratem do parlamentu se obnovuje i šetření jeho sporného sponzorského daru. To by mohlo v krajním případě skončit i odebráním jeho poslaneckého mandátu. Jaromír Marek, Český rozhlas.
10: Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu více než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
18: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy ve směru od Prahy do Liberce. Dělníci vyměňují povrch, řidiči tam musí jet zuženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
19: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
10: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
20: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metru v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
10: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem. Celý úsek pojedete 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna se kolona u Ostrovačic sice zkrátila, ovšem z kilometru 178 je to do omezení k dálnici D2 stále na 50 minut. Kamiony pak postojí déle. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je před Bučovicemi uzavřená po nehodě. Stojí tam dlouhé kolony v obou směrech. Dá se to objet přes Mary. A na D4 na výjezdu z Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Zbraslav. Táhne se až na 9. kilometr, tam je u Jíloviště dopravní omezení kvůli stavbě mostu. Je to na 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů, na horách naměří kolem 25 a noc bude mezi tím jasná nebo skoro jasná, ochladí se na 16 až 11 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 16. A budeme se věnovat suchu. Farmáři v různých částech Česka mají problémy s nedostatkem sena a slámy pro krmení hospodářských zvířat. Může za to dlouhodobé sucho a pokračující vedra. Horké počasí způsobilo, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už pravděpodobně ani nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí zvířata přikrmovat. Někteří chovatelé nakupují seno za trojnásobek běžné ceny, třeba i z Polska. V Odpoledním plusu už je s námi Roman Koutek, soukromý zemědělec, předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Olomouc a také člen celorepublikového předsednictva asociace. Hezký den.
21: Dobrý den.
2: Jak konkrétně na vás a obecně na zemědělce v České republice dopadají důsledky letošního sucha?
21: Konkrétně na mě určitě věnujeme se víc teda jenom rostlinné výrobě, takže ty důsledky toho dlouhotrvajícího sucha a těch vysokých teplot jsou u nás zjevné už od jara, řekněme od března, kdy to sucho začalo a vlastně se pokračuje i do dnešních dnů a zatím teda nevidíme ty náznaky, že toho zlepšení. Samozřejmě nám klesly nějaký výnosy těch plodin, které se sklízely vežně, a ty plodiny, které ještě nemáme sklízeny, tak je tam velký předpoklad, že ty předpovídané výnosy budou taky menší. Ale nedokážu říct ještě, o kolik třeba ten pokles bude.
2: A už jste se někdy v minulosti s podobnou situací setkal?
21: Ano, setkali jsme se, sucho v posledních letech je častější, ale řekněme, že ten letošní rok je poměrně jako značně a je to opakující. Takže můžu říct, že za své hospodaření, za od roku 90, kdy s otcem hospodaříme, tak počítám, že ten letošní rok je jeden z těch nejsušších.
2: Zemědělský svaz už mluví o možných prvních předčasných porážkách skotu. Jde zatím o jednotlivé případy, anebo už pozorujete, že se to dotýká českého zemědělství takzvaně celoplošně?
21: A může se to týkat i celoplošně, ale samozřejmě záleží taky na těch lokalitách, o kterých se budeme bavit, protože to sucho nemusí být úplně všude stejné a záleží na tom, jak se taky ti jednotliví sedláci nebo zemědělci už k tomu chystali, nebo stavěli se k tomu a chystali se na to od těch jarních měsíců, kdy viděli, že tahle situace může nastat, takže mám i kolegy, kteří už řekněme od těch prvních sečí, jak jste zmiňovala, že je tam nějaký propad, tak už se chystali na to a hledali lokality, kde by třeba mohli ještě navíc provádět pastvu, nebo už se dopředu zásobovali, senem nakupovali to vlastně z té první seče a nečekali až do těchto chvil.
2: A když v asociaci mluvíte s farmáři, tak co je největší hrozbou? Je to samotné sucho, anebo ekonomická situace, která komplikuje zvládání těch dopadů?
21: No, samozřejmě to sucho, tu nedobrou ekonomickou situaci může prohloubit. A z toho pohledu, z toho praktického, možná už větší problém než nedostatek toho krmiva může být už v některých lokalitách nedostatek vody. A ta se trošku horší nebo horším způsobem dostává už třeba k tomu dobytku než to krmivo. A můžu říct, že za mě i tady v okolí Olomouce už některé obce třeba přistoupily k regulaci odběru vody, zákazu odběru a povrchové vody a podobně. Takže jde vidět, že ty následky toho sucha se stupňují a pokračují pořád dál.
2: Regulace odběru vody, ale jsou ještě nějaká další pravidla pro to, aby se takzvaně s tou vodou neplýtvalo a bylo jí dostatek? Jaké jsou možné varianty?
21: To už se ale dostáváme trošku do jiných dimenzí a musíme se bavit o tom, jak se teda hospodaří v krajině. Nemyslím tím jenom na té zemědělské, ale i v lesích a možná i v té kulturní, kterou obýváme jako lidé. Už asi tisíckrát vysloveny a mělo by být možná víc stromů, remízků, tůní, zachytávat tu vodu v tom místě, kde naprší. A samozřejmě se o to snažíme, ale zase jsou jako nějaký jako prostory nebo lokality, kde jde víc tou vodou šetřit, někde trošku míň. A musíme se možná trochu změnit i ten systém toho hospodaření a připravit se, že takovéhle situace, které jsou v těch dnešních dnech, se můžou opakovat častěji.
2: A na závěr, jak se tahle situace dotkne zákazníků? Do jaké míry se to podle vás promítne do koncových cen?
21: To se, ale je to můj názor a obávám se, že ty ceny základních komodit zemědělských ty až tak moc jako neovlivní i to probíhající sucho, který je, protože jsme na evropském nebo světovém trhu, ať se týká cen komodit, jako je obilí, řepka, s kterými obchodujeme, tak, tak bohužel se ty ceny jako rovnají těm světovým, ale samozřejmě ty lokální nedostatky někde můžou zvýšit tu cenu komodit, ale na druhé straně máme ty náklady, které se nám ohromně zvýšily, ale není to jenom tomu zemědělství, ale celkově ta inflace nám, ať jsou to paliva, chemické postříky, hnojiva, se nám jako zvýšily, takže ten profit, který nám zůstává, je čím dál menší.
2: Říká Roman Koutek, soukromý zemědělec, také předseda Asociace soukromého zemědělství okresu Olomouc a člen celorepublikového předsednictva asociace. Moc děkujeme, naslyšenou.
21: Taky děkuji, naslyšenou.
2: V tématu tak trochu zůstaneme. Zemědělcům na jihu Moravy končí žně, úrodu, ale letos kvůli suchu nejspíš velká část pěstitelů prodá se ztrátou. Výnosy mají pod průměrem. Méně obilí mají ve skladech také farmáři v Oleksovicích na Znojemsku.
0: Agronom Michal Reiter mě zavedl do velké haly, kde má uskladněných několik hromad sklizených obilovin. Blíž se jdeme podívat k pšenici.
1: To zrníčko samozřejmě vlivem sucha tak se zcvrklo, protože ten poslední červnový víkend, tak tady byly čtyřicítky, takže to zrno bohužel jako klasicky nedozrávalo, ale nám prostě v tom klásku zaschlo, takže to zrníčko je drobnější, krpatější. U nás by rentabilní letos bylo asi 6 tun po hektaru z pšenice.
0: A momentálně jste řekněme na nějakých
1: 4,7 jsme udělali průměrný výnos.
0: A pokud se budeme bavit o letošních výnosech těch ostatních obilovin, je to podobné jako tady u té pšenice, jste taky pod nějakým průměrem?
1: Ano, můžeme říct, že v globálu jsme u těch obilovin pod průměrem, taky tu na půl jsme minusy na ostatních obilovinách.
0: Obilí tady na Znojemsku už tedy mají sklizené, na polích ale ještě zůstává kukuřice nebo třeba slunečnice. Na ně se teď pojedeme podívat. Z haly s uskladněnou pšenicí jsme se přesunuli na pole, které na kombajn teprve čeká. Je tady slunečnice, ale už na první pohled je vidět dopad toho sucha. To listí je úplně usušené. Jak to tady vypadá s nějakým výnosem?
1: Vlivem těch nedostatků srážek si myslím, že ty nažky té slunečnice budou velmi drobné. Může nastat ještě problém, že jak budou úplně lehké, že nám to poletí z kombajnu ven. A tady výnos odhadujeme kolem 2, kolem 3 tun, takže nebude to žádná hitparáda.
0: Když se podíváme přímo na ty zrnka z toho květu, tak jsou opravdu malá.
1: Kdybych to srovnal s loňským rokem, tak jsou o půlku menší, lehčí. Může být problém ještě i s olejem, nemusí to mít parametry na výkup.
0: Letošní sucho a horko podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové způsobilo zemědělcům největší škody v západních Čechách.
22: O něco příznivější situace je na severní Moravě. Celkově ale letošní sklizeň patří k těm horším za poslední roky. U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%.
0: Tedy propad v tržbách až o 10 miliard korun. Obilí je letos sice méně, podle agrární komory ale má v letošním roce dobrou kvalitu. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 17 minut po 16. a míříme na Ukrajinu. Černé moře je momentálně nejnebezpečnějším regionem pro námořní dopravu. Tvrdí to britská pojišťovací společnost Lloyds. Ukrajina útočí na tankery zásobující Krym palivem, stejně jako na obilné terminály. Rusko zase útočí na zahraniční plavidla připlouvající do Oděsy a míří i na další ukrajinské přístavy. Kyjev teď navrhuje Moskvě příměří v Černém moři a situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
23: Dobrý den.
2: Jaká je taktika ze strany Ukrajiny? Čeho se teď snaží dosáhnout a proč nabízí příměří?
23: Tak Ukrajina sleduje momentálně tři hlavní cíle. Jedna je izolace Krymu, což je právě útoky na tankery v Azovském moři. To se jim v zásadě daří. Druhým cílem je vlastně zastavení vývozu ať už ropy či obilovin z ruských přístavů, tedy zabránit, aby Rusko získávalo peníze na válku právě z těchto komodit, což jsou právě ty útoky na terminály v Novorosijsku, v dalších městech. To se tak jako relativně také daří. No a třetí jsou vysloveně útoky po vojenských cílech. sídlech, hlavně po lodích Černomorské flotily, která je právě v tom již zmíněném Novorosijsku a odkud tyhle ty lodě odpalují střely z prochu dráhou letu na ukrajinské cíle. To je relativně novinka, protože teprve dneska ráno vlastně byly zveřejněny záběry z nedávného útoku, kdy se podařilo zjevně poškodit dvě z těchto lodí. Takže to jsou ty hlavní cíle, nicméně samozřejmě, když řekneme A, musíme říct B, tedy že Rusko také citelně útočí v Černém moři a proto tedy Kyjev navrhuje, že by mohly tedy obě dvě strany ty útoky zastavit.
3: Na jaké cíle na oplátku útočí Rusko?
23: Rusko víceméně přerušilo námořní dopravu do přístavu, jako je Oděsa nebo Izium na hranicích s Rumunskem a další. A to je samozřejmě pro Ukrajinu jako velký problém. Oni samozřejmě mají nějaké jako způsoby, jak se dostávat vlastně nebo dostávat tu pšenici a další obiliviny do Rumunska, odkud už to pluje dál. Nicméně Rusko teďka útočí vlastně na téměř všechny lodě, které připlouvají do Ukrajiny podle údajů.

0: na moratoria třeba po útocích na energetickou infrastrukturu, nebo třeba právě to obilné embargo a tak dále, tak z toho vlastně víme, že Kreml vnímá vlastně všechny tyhle ty návrhy jenom jako způsob, aby Ukrajina získala nějaký čas navíc a dokázala se tudíž déle bránit. A to Vladimír Putin několikrát vlastně už říkal, že podívejte se, my tady teďka uzavřeme nějaké příměří a jediné, čeho dosáhneme, že potom budeme s většími ztráty dobývat nebo dosahovat cílů té naší zvláštní vojenské operace, jak on tomu říká. Takže pochybuji upřímně řečeno, že by tentokrát udělal výjimku.
1: Říká komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 22 minut po 16. Začali v jednom obchodním centru, pak se přesunuli do jiného a zase museli odejít. Kavárna, kterou společně s klienty provozuje Opavská charita, se postupně stěhuje městem a vždy začíná od nuly. Přesto stále pomáhá lidem s duševními poruchami a funguje jako velmi účinná terapie. Téměř půl roku už má zázemí v Opavském muzeu a zákazníci ji neopustili.
3: Tak jdeme na to? Co děláte zrovna?
4: Kávu.
3: A jakou?
4: Latte.
3: Latte.
5: Kuba to s kávovarem umí, je jedním z klientů s mentálním handicapem a chronickým duševním onemocněním. Přihlíží tady jeho kamarád Adam, taky tu pracuje.
6: Pěkně to tady je.
3: Chodíte sem často?
6: Jo, no.
3: A proč to děláte, nebo proč vás to baví?
6: Protože rád vařím kávu.
3: Vaříte kávu rád? A jakou třeba?
6: Třeba Lungo.
3: Lungo?
6: Kapučino.
5: Kavárna byla už na několika adresách. Naposledy po neprodloužení smlouvy v obchodním centru to vypadalo, že může i skončit. Nakonec dostala azyl ve Slezském zemském muzeu a zájem lidí se za necelý půl rok dokonce strojnásobil, potvrdila za Opavskou charitu Lucie Švejdíková.
7: Dneska mám z toho moc dobrý pocit, protože lidi si k nám našli cestu, těch zákazníků máme mnohem více, takže je to moc fajn a dělá mi to radost.
3: Tady máte i zahradu vlastně.
7: Zahradu, je to moc fajn jako být i vlastně úplně v té přírodě, když jsme vlastně v centru města, ani nejde slyšet moc ten hluk z té ulice, takže si myslím, že to je i příjemné pro lidi, že si můžou vybrat děti, si můžou tady poběhat, takže je to moc fajn.
3: A říkala jste, cestu si našli, i když to není zase až tak dobře dostupné jako předtím.
7: Určitě, jako říkali jsme si, že to zase není úplně zase v centru města, že můžou zaparkovat pohodlně a tak, ale opravdu se ten zájem jako odhadem o trojnásobek určitě zvedl, takže je to určitě o dost lepší.
5: Je to, jak říká, obrovská změna u klientů, kteří kavárnou prošli. Učí se nebát lidí, cítí, že jsou potřební a navzájem se podporují v tom, aby to u kávovaru zkusili.
7: Pořád nemáme vůbec s tím problém vlastně někoho přemlouvat, aby tady chodil pracovat. Je to pořád drží, že to baví hrozně.
5: Dokonce tady musí pomáhat i dobrovolníci, aby se všechno stíhalo a stolky jsou obsazené.
8: Jsme naprosto spokojení. Příjemná obsluha, jako věci jsou čerstvé, takže opravdu jako my jsme tu spokojené.
3: Přijdete zas?
8: Určitě.
5: Opavská charita má i cvičnou kavárnu, aby na place potom všechno fungovalo. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: V Odpoledním plusu už nás čeká kniha dne. Z pohledu přírody nejsme ničím výjimeční a stejně jako každý jiný živočišný druh jednou skončíme. To je hlavní myšlenkou nové knihy britského paleontologa Henryho G. Kniha nese název Úpadek a pád lidské říše. Tu v českém překladu Pavla Pecháčka a s ilustracemi Vladimíra Rimbaly právě vydalo nakladatelství Lingea. A v našem vysílání už vítám překladatele Pavla Pecháčka. Hezký den.
9: Dobrý den.
1: Henry G. se v předchozí úspěšné knize Stručná historie života na Zemi ohlížel hluboko do minulosti, ale v novince Úpadek a pád lidské říše obrací pohled kupředu. Čím tento posun vysvětlujete?
9: Tak já to trochu rozvedu. V té předchozí knize skutečně bere od začátku, od vzniku světa, od vzniku života a probíhá to až do současnosti, takže probírá prvohory, druhohory a tak dál. Ale i v malinko v závěru se tam už nakousne tu budoucnost, i když ještě velice obecně nesoustředí se na nějaké konkrétní aplikace a tak, ale bylo vidět, že už tehdy mu to vrtalo hlavou, když psal tu předchozí knihu. A myslím, že někdy potom napsal článek do časopisu Scientific American, kde právě se zabýval tím, jak se lidstvo bude vyvíjet dál, a došel k tomu, že pravděpodobně skončí. No a ten článek byl natolik úspěšný, že to autora podnítilo k tomu, aby ty myšlenky, které v něm

0: v podstatě jenom naznačil, rozvinul do plnohodnotné knihy. Takže tak právě vznikla tato kniha, ale i v ní se musí trošku vracet do minulosti, aby vlastně měl z čeho tu budoucnost vyvozovat.
1: Autor tvrdí, že lidstvo nepředstavuje žádnou výjimku z přírodních zákonů a dokonce mluví o tom, že naše populace začne brzy tady ubývat. O jakých vědeckých poznacích, abychom byli konkrétní, a datech z demografie či biologie se tahle provokativní vize opírá?
0: Tak ono vlastně třeba v evoluční biologii to ani není provokativní, protože vlastně naprostá většina druhů, která kdy existovala na Zemi, tak už vyhynula. A člověk tohle pravidlo prostě nemůže nějakým způsobem obejít a je velice pravděpodobné, že jednou vyhyne taky. Akorát je otázka to, jestli to bude za 500 tisíc let, za milion nebo za mnoho milionů, protože některé druhy skutečně existují tak dlouho. Nicméně těch hypotéz, proč vlastně druhy vyhynou nakonec, existuje spousta. Henry G. se zaměřil na jednu, která spatřuje problém v dominanci některého druhu, že když ovládne celou planetu a přestane bojovat s dalšími konkurenčními druhy, tak se v určitým smyslem pozmění nebo zastaví jeho evoluční vývoj a zastane se příliš závislými na abiotickém prostředí a z toho vyvozuje, že právě by to mohlo skončit špatně.
1: A když bychom byli konkrétní, tak jak autor popisuje mechanismus, kterým by měl náš druh podle něj v budoucnu ustoupit ze scény?
0: On právě ten úpadek vidí už před nějakými 10-15 tisíci lety, že tam už někdy začal v době, kdy jsme začali domestikovat zvířata a vzniklo zemědělství, protože od lovecko-sběračského způsobu života jsme se začali akumulovat na jednom místě se zvířaty, začali jsme od nich chytat různé nemoci, což byl velký problém, a stali jsme se závislými na poměrně úzké sortě potravin, že začali se pěstovat různé obilniny a podobně. Takže jsme se stali náchylnými třeba na tom, že když nějaký parazit, ať už se dostane do nás nebo do našich plodin, tak může výrazně zamávat s lidskou populací. No a vlastně v poslední době jsme to viděli i na příkladu pandemie, kterou on tam připomíná, pak tam popisuje i, jakým způsobem může být problematická klimatická změna. No a dostává se i k moderním datům, které ukazují, že skutečně nejenže lidský růst v Evropě, jak víme, už stagnuje nebo spíš se snížil a vlastně se snižuje počet lidí, ale i v ostatních zemích, které sice dodnes rostou, tak už i ten růst se zpomaluje a podle projekcí za nějakých 50 až 100 let se zpomalí, zastaví a začne klesat.
1: Když jste knihu dočetl, měl jste pocit, že jako lidstvo ještě máme šanci, protože zní to všechno trošku depresivně.
0: Samozřejmě to zní depresivně, autor si to taky tak uvědomuje. A řekněme, on si myslí, že tu šanci máme, a já tu asi nebudu úplně přesně prozrazovat, jakou, je taková trošku futuristická, možná až trošku maskovská, že lidstvo by se mělo nějakým způsobem snažit o to, aby nevyhynulo, že prostě podle autora si to nezaslouží vyhynout, ale řekněme, že pokud to vezmeme z dlouhodobého hlediska, tak pravděpodobně jednou, nebo spíše určitě jednou vyhne. Jenom otázka, jak se to stane, jestli to bude tím pomalým ubýváním, jak popisuje G, anebo jestli to bude nějaká větší katastrofa, nebo jestli třeba se lidstvo rozdělí do menších společností právě kvůli tomu úbytku, začne různé příbuzenské křížení a budou ty menší populace náchylné k tomu na různé podobné problémy. No.
1: Jak se vám překládala kniha s názvem Úpadek a pád lidské říše?
0: Tak vzhledem k tomu, že vlastně jsem vzděláním biolog, tak pro mě to bylo poměrně snažší. A taky díky tomu, že jsem překládal tu předchozí autorovu knihu, tak už jsem si vzniknul na jeho občas trošku specifický styl a především na jeho humorné různé vsuvky, takže když jsem třeba překládal tu první, tak jsem ještě občas si říkal, jako myslí to vážně, nemyslí to vážně, teď už jsem věděl, na čem jsem.
1: Takže, je to sarkastický
0: takže
1: humor?
0: Rozhodně. Samozřejmě je to Brit, takže britský humor.
1: Překladatel Pavel Pecháček byl s námi ve studiu. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: 16.30 zprávy a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus. Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav, a výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou taky silně zatěžovat lidský organismus. Doporučí proto omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. A kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. požárů. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a mělo vstoupit v platnost za září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. A první příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolida Libigerové potíže jen přechodné. Za bezpečné pro pozorování slunce lékaři považují pouze speciální brýle splňující předepsanou normu. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 8 obětí, informovali o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy a tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní a ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Chanchom. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států a bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. Nejvíc chce Trump zvýšit celní přirážku na stroje těžší než 25 kg vybavené termovizí až o 100%. Cla mají začít platit za 3 týdny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh kolona pomalu pojedete mezi 11. a 23. kilometrem. Je to na necelých 40 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čechtice na 69. kilometru hoří tráva u dálnice. Na místě jsou hasiči a brzdí se na 66. kilometru. Zpoždění je kolem 15 minut. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se popojíždí z 12. kilometru. Na 10. stojí porouchané auto, zdrží Žijte se asi 10 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu na Zbraslav. Pokračuje se až na 9. kilometr, tam je u Jíloviště dopravní omezení kvůli stavbě mostu, je to na 35 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večera polojasno a nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
1: A máme 3 minuty po 4:30. Zítra uplyne 5 let od doby, kdy Talibán převzal moc nad Kábulem a prakticky celým Afghánistánem. Země se od té doby uzavřela světu, přestala přijímat zahraniční pomoc a světové mocnosti zadržely finance v rezervách. To dopadlo na miliony Afgánců. Kritice tamní vláda čelí také kvůli přístupu k ženám a dívkám, které pozbyly práv. I přesto se ale v poslední době Talibánu podařilo navázat diplomatické a ekonomické vztahy se zeměmi po celém světě. Ve vysílání je s námi Cyril Svoboda, ředitel diplomatické akademie a bývalý ministr zahraničí. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Jaká je po 5 letech Talibánu pozice Afghánistánu na mezinárodním poli? Dá se říci, že je po 5 letech Talibán v čele Afghánistánu etablovaný?
4: Okolní země a řada dalších zemí vzali Afghánistán jako realitu a vědí, že musí s tímto státem nějakým způsobem komunikovat. To znamená, že ať už ochotně nebo jako donucený tah, zkrátka uznali Afghánistán jako partnera a takhle s ním jednají. Ale ta válka měla samozřejmě zásadní význam pro dějiny západu, protože ukázala vlastně, jak na tom západ je.
1: Jak hodnotíte postoj evropských zemí? Například Německo s Talibánem potají spolupracuje, aby dosáhlo četnějších deportací neúspěšných afgánských žadatelů o azyl.
4: No tak to je právě to, co říkám, že se snaží státy s nimi navázat kontakty, ale problém je v tom, že v Afghánistánu proběhla 20 let válka A ta válka měla dva cíle. Za prvé začala jako boj proti terorismu, protože to bylo vlastně téma, na kterém se mohli shodnout všichni pod vedením Spojených států amerických, tedy Severoatlantická aliance, ale také partnerství pro mír. A řada států se angažovala v této válce boje proti terorismu a ta válka probíhala v Afghánistánu a skončila útěkem těch, kteří tam vtrhli, tedy Severoatlantické aliance, a to vlastně byla drtivá porážka ze strany tedy Talibánu. Talibán do 10 dnů ovládl zpátky Afghánistán a samozřejmě to také dodalo mnohem větší sebevědomí Afgáncům v ovládání Afghánistánu, Talibáncům v ovládání Afghánistánu, takže vidět, že to je jeden z omylů, který jsme my tedy žili teď na západě, že zkrátka, když se spojíme všichni boji proti terorismu a vytáhneme do války, že vyhrajeme, protože tato válka byla prohraná. No a teď hledáme novou cestu a nové porozumění proti vítězům, kteří tu válku vyhráli.
1: A co je dnes pro Talibán z diplomatického hlediska největší překážkou? Otázka práv žen, sankce, zmrazená aktiva nebo především jeho mezinárodní izolace?
4: Víte, pro Talibáncovi žijí v jiném světě. Oni dokonce si myslí, to tež, co myslíme o nich, že jejich život je, tak se nemá žít, že ženy mají mít práva, která máme u nás, které mají u nás ženy, že ženy mají právo mít rovné postavení, přístup ke vzdělání a podobně. A že má být rovnost mezi osobami a svoboda slova a podobná svoboda náboženství. Ale oni přesvědčení tam je hodně muslimů, kteří říkají, ne, takhle to není a my s tímto nesouhlasíme, naopak váš život je šílený, takže to jsou dva světy, které jsou paralelně vedle sebe a teď mají najít k sobě cestu a jeden vidí druhý jako zosobení zla, že ty pro ty Talibánce my jsme projevem dekadence zla s naším liberalismem, otevřenou společností, to je v jejich očích my jsme dekadentní, jako my tedy vidíme kriticky je, kde se najde ta cesta, to bude velký úkol a proto těžko můžeme říct, že to je jedna otázka, ta či ona, protože v zásadě ty dva světy jsou vedle sebe a každý vidí ten druhý velmi kriticky.
1: Já rozumím tomu, že oni považují to, jak fungují, že to je normální, ale na druhou stranu 22 milionů Afgánců dnes podle OSN potřebuje humanitární pomoc. Pokud si správně vzpomínám ta čísla, tak téměř 11 milionů z toho je žen a dívek. Tak jak vláda Talibán a její de jure neuznání v praxi přísun pomoci komplikuje?
4: Komplikuje, samozřejmě komplikuje, protože nechce se otevřít a přistoupit na naše podmínky. My řekneme, ano, pomůžeme, ale přece chceme, aby se také se více otevřeli, byli tolerantnější. Nikdo nechce ze západu, aby se změnil Afghánistán totálně, aby lidé přestali být muslimy a stali se liberály. To nikdo po nich nechce, ale jsou tam vzájemné podmínky a vzájemná nedůvěra. Afghánistán patří k nejchudším zemím na světě a zároveň jsou hrdí, že klesla jejich produkce opia o 80%. To znamená, říkali, v době, kdy jste tady byli vy s Američany, tak se tady pěstovalo opium a my jsme exportovali do celého světa a teď jsme tady zavedli pořádek. Takže ten proces bude dlouhodobý, protože Afgánci říkají, my jsme náš svět a nestarejte se o nás a my máme péči o ty a správně, je to správně, máme péči o ty, kteří jsou ve velmi bídné situaci, trpí hladem, nedostatkem všeho zdravotní péče, nedostatkem vzdělání. My chceme jim pomoci, ale narazíme na svět, který nás nechce.
1: A možná na závěr, je možné najít nějakou cestu, zkrátka oddělit humanitární pomoc Afgáncům od té politické spolupráce s Talibánem, anebo to je v praxi velmi obtížné?
4: No v praxi to je to možné, ale myslím si, že mnohem větší šanci mají nevládní organizace než státy, protože k ním může být obecně větší důvěra a tito lidé také navzájem si více rozumějí. Proto já bych sázel hodně na iniciativy jako Člověk tísně, Lékaři bez hranic. Mně jsou tyto organizace velmi sympatické, protože mají najednou větší přístup kam vlády se nemohou dostat z důvodu politických.
1: Říká Cyril Svoboda, ředitel Diplomatické akademie a bývalý ministr zahraničí. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
4: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A u tématu zůstaneme. Každé desáté dítě do 5 let v Afghánistánu trpí akutní podvýživou. Celkem se jedná podle nových dat organizace Save the Children o téměř 4 miliony dětí. Situace se zhoršuje od převzetí vedení země Talibánem v roce 2021. Odstažení Spojených států a jejich spojenců ze země se přísun humanitární pomoci snížil o více než 70%. V jak složité situaci se nejen děti v Afghánistánu ocitají a co je možné pro ně v současné době dělat. O tom v dnešním ranním vysílání Plusu mluvila koordinátorka pomoci pro Afghánistán organizace Člověk v tísni Naďa Alejová. Moderátorka Šárka Feniková s ní mluvila i o podpoře vzdělávání tamních dětí.
5: My v současné době podporujeme asi 150 komunitních tříd, hlavně na severu a v centrální části země, kam chodí děti přes vlastně v současné době přes 5000 dětí, jsou to holky i kluci, které získávají díky těmto třídám přístup k základnímu vzdělání. Je to v oblastech, kde vlastně nejsou takové ty klasické veřejné školy, protože jsou na velmi odlehlých místech, často těžko dostupných, takže je to vlastně pro ně jediný způsob, jak se k tomu vzdělání dostat. A zatím se nám to daří a máme vlastně zajištěné financování minimálně na další 2 roky.
6: Na druhou stranu Taliban nedovoluje vzdělávat se dívkám déle než 6 let, respektive jejich vzdělání oficiálně končí po 6. třídě. Musíte to respektovat, nebo je možné hledat cesty, jak jim vzdělání nabídnout nějak neformálně?
5: My se věnujeme primárně základnímu vzdělání, čili ty děti, o kterých jsem mluvila, tak navštěvují od 1. do 4. třídy, tudíž tam vlastně se nás tento omezení v tomto případě úplně netýká, ale samozřejmě se snažíme hledat způsoby, jak zapojovat ty starší dívky, které studovat nemohou, například do těch tříd, kam chodí ty malé děti, tak chodí i dobrovolnice, starší dívky, které vlastně pomáhají dětem v tom studiu a pomáhají učitelům a učitelkám, když je potřeba nějakého jakoby individuálnějšího přístupu k těm dětem, takže vlastně jim zajišťujeme jakýsi kontakt s tím vzdělávacím systémem a nějakým způsobem jim kompenzovat to, že nemohou studovat formálně dál.
1: Řekla dnes ráno na Plusu kolegyně Šárce Fenikové Naďa Alejová, koordinátorka pomoci Člověka v tísni pro Afghánistán.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A v Odpoledním Plusu ještě míříme do Chorvatska. Na místě požáru poblíž chorvatského letoviska Omiš policisté objevili mrtvé tělo. S odkazem na policejní zdroje o tom píší chorvatská média. Po nejméně jednom nezvěstném záchranáři dál pátrají. Požár ve známé turistické destinaci vypukl večer a kvůli dlouhodobému suchu a silnému větru se rychle rozšířil. Evakuovat se museli přes 2000 lidí, mezi nimi i stovky Čechů. Situaci sleduje Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Hezký den.
7: Dobré odpoledne.
1: Jak to na pobřeží Jadranu právě teď vypadá?
7: Policisté už obnovili provoz na silnici DC8, tedy Jadranské magistrále. Vyzývají ale k opatrnému průjezdu poblíž těch zasažených obcí, mezi kterými je právě město Omiš nebo obce Lokva, Rogoznica a Mimice. Silnice v nich byly od včerejšího večera uzavřené, jak je vidět na záběrech z místa. Oheň se totiž dostal až přímo k nim, což výrazně komplikovalo evakuaci. Někteří lidé proto museli místo opustit na lodích, mezi nimi i česká turistka Martina Pospíchalová.
8: Byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři a o tomto vlastně nás vzali do bezpečí.
7: České konzulární jednatelství ve Splitu odhaduje, že během noci se muselo evakuovat zhruba 300 až 350 Čechů.
1: Kde teď turisté, ale i místní ze zasažených oblastí jsou a za jak dlouho se budou moci vrátit?
7: Chorvatsko zprovoznilo několik evakuačních center, v jednom z nich, konkrétně u města Split, je i Martina Pospíchalová, která jeho fungování hodnotí velmi pozitivně.
8: Starají se tady o nás hezky, teda už všechno nám dali léky, když bylo potřeba pití, jídlo, i pro miminka, pro psy, prostě jako super. Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda.
7: Například město Omiš na svých webových stránkách píše, že není potřeba nosit do přijímacího centra na radnici další zásoby potravin, vody, hygienických potřeb ani další pomoci. Město všem poděkovalo za ochotu a solidaritu a ujistilo, že pro evakuované má momentálně všeho dost. Z těch původně odhadovaných víc než 300 evakuovaných Čechů zůstává v současnosti v záchytných centrech už jen zhruba 120 lidí, řekl nám to český konzul Štěpán Šantrůček.
9: Někteří opustili ta centra, našli si například individuální ubytování, některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali a tak dále.
7: Z toho tedy vyplývá, že alespoň do některých oblastí se už lidé vrátit mohli, ty nejvíc postižené ale chtějí policisté a hasiči nejdřív důkladně prohledat.
1: A ještě na závěr, oheň spálil zhruba 900 až 1000 hektarů plochy a podle chorvatských hasičů se jedná o jeden z nejhorších požárů v historii země. Jaké máme informace o lidech, které oheň zranil?
7: Nemocnice ve Splitu uvedla, že jich bylo celkem 40, přičemž 7 z nich zůstává v kritickém stavu. Češi mezi vážně zraněnými podle dostupných informací nejsou. Konzul Šantrůček upřesnil, že několik českých občanů utrpělo lehké popáleniny a byli ošetřeni buď v těch záchytných centrech nebo v místních zdravotnických zařízeních.
1: Říká Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: V sobotu uplyne 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama a mimořádné maskérské efekty.
10: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
11: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
10: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
11: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
12: Brundle rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
11: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity. Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
13: Říká se o mě, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
11: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte Odpolední plus a teď jedna pozvánka o republikánskou nominaci. Po zesnulém americkém senátorovi Lindsey Grahamovi se v Jižní Karolíně utká jeho sestra Darlene s kongresmenem Ralphem Normanem. Za významem Grahama, který byl v kongresu jedním z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny napadené Ruskem, se v novém díle podcastu Na východ ohlížejí také Josef Pazderka s Ondřejem Soukupem a americkou zpravodajkou Českého rozhlasu Janou Ciglerovou.
14: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa. On pořád dokázal, když ne možná změnit jeho názor, tak ho aspoň trošku posunout. Právě díky těm neformálním vztahům, které s ním měl, hráli spolu golf, dělali spolu různé věci, a zároveň oni si prošli takovým vývojem osobním, kdy ten Trump ho vlastně respektoval, přestože se dříve veřejně, dejme to, ne, nenáviděl, ale velmi pošťuchovali, urážili.
15: And I shared his personal cell phone number with the millions of people that happened to be watching that particular day as I made a speech, a very important speech. And I remember the number 202-228-0292 if anybody wants to give it a shot. His phone exploded.
14: To je vlastně pro Trumpa něco, co nakonec v něm získalo respekt, protože ten člověk po sobě vlastně nenechal šlapat až tak úplně. Nicméně pro spoustu lidí Lindsey Graham skončil rokem 2021, 6. ledna, kdy se vlastně postavil proti Donaldu Trumpovi a pak zase se postavil na jeho stranu a vlastně už ten názor poměrně změnil. Takže ten Lindsey Graham byl hrozně důležitý právě v tomto a byl to také člověk mezi republikány a mezi senátory, to byl člověk, který tam byl nejčastěji. On osobně do Kyjeva jezdil, byl tam 10krát.
16: Mimochodem, těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva a zemřel. To
14: přesně
16: byla
14: tak,
16: jako
14: poslední hodiny vlastně strávil s Volodymyrem Zelenským. A do toho on ještě, kromě toho, že měl teda to ucho Donalda Trumpa a že byl takto pro ukrajinský, tak on od začátku trval na skutečném potrestání Ruska velmi přísným sankčním zákonem, kde nejdřív teda navrhoval 500%, nakonec se to, ale i 100% sankcí na ti, co stále obchodují s Ruskem, to znamená Čína a Indie zejména, je pro Ameriku velmi těžké docílit nebo prosadit, a on a vlastně ta jeho smrt přispěla k tomu, že se na tom konečně ti senátoři shodli v nadstranické většině 86 hlasů, nebývalé v současném senátu. Tak tenhle hlas bude prostě chybět.
17: Já bych tomu jenom dodal, že není to jako automatický zákon, který by okamžitě zaváděl ty sankce. Ono je to zákon, který, jestli tomu teda správně rozumím, tak dává možnost Donaldu Trumpovi tyhle ty sankce zavést. Jo.
16: Ale zároveň to, že prezident Trump už předtím signalizoval, že je tomu nakloněn, že to má podporu jako napříč těmi oběma velkými americkými stranami, tak to je samozřejmě velký úspěch, a i posmrtně došlo teda k nějaké zásadní shodě. Já jenom připomenu, že Lindsey Graham poté, co vypukla plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak byl docela častým terčem kremelské propagandy, byl na něj v Rusku vydán zatykač, dokonce někdy v roce 2023 na ruském televizním kanále se diskutovalo o tom, jak provést atentát na Grahama, takže to byl jako velký terč a velký nepřítel.
18: Tolik ukázka z nového dílu podcastu Na východ. Už teď si ho můžete poslechnout na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích, a nebo přímo v našem vysílání v sobotu po 11. hodině. A v odpoledním plusu už míříme do Mexika. Mexické úřady oficiálně obvinili ex-guvernéra jednoho z mexických států z podílu na zmizení více než 40 studentů před 12 lety. Případ tehdy Mexikem otřásl a dodnes není objasněný. Obvinění bývalého guvernéra Angela Aguirreho znamená podle úřadu největší posun v kauze za posledních několik let. A více nám řekne Helena Berková ze zahraniční redakce. Hezký den.
19: Dobrý den.
18: Z čeho přesně je ex-guvernér obviněný?
19: Z podílu na násilném zmizení a maření spravedlnosti. Aguirre byl tehdy před 12 lety guvernérem jihomexického státu Guerrero, kde ti studenti zmizeli. A podle prokuratury nařídil likvidaci nahrávek z bezpečnostních kamer z noci, kdy se to stalo. Generální prokurátorka Ernestina Godoyová řekla, že ty nahrávky mohly pomoct s objasněním osudu těch unesených. Aguirre, kterého zatkli přesně před týdnem, obvinění odmítá. Soud ale došel k závěru, že důkazy předložené prokuraturou jsou dostatečné, aby mohl být ex-guvernér oficiálně obviněný. Teď je ve věznici s maximální ostrahou, kde čeká na proces.
18: A jaká jsou známá fakta o tom případu?
19: Ví se, že 43 studentů pedagogické školy z města Ayotzinapa, vesměs mladých mužů, se vydalo autobusy do města Iguala a chtěli pokračovat do hlavního města na demonstrace. Ale v Iguale v noci zmizeli. Podle vyšetřovatelů je tam na několika místech zadržela policie a předala je drogovému kartelu. Úřady zatím identifikovaly ostatky tří studentů, které se našly krátce poté. O ostatních se neví. Ten zločin vedl k celonárodním protestům proti vládě a tehdejšímu prezidentovi Enriku Peně Nietovi. Jeho mluvčí se teď k tomu novému vývoji nevyjádřil.
18: A ví se něco o těch zničených nahrávkách z bezpečnostních kamer?
19: Jde o kamery před justičním palácem v Igvale. Úřady před 12 lety tvrdili, že ty nahrávky vůbec neexistují. Generální prokurátorka Godojová ale teď řekla, že má nová svědectví dvou lidí. A ti vypověděli, že ty nahrávky se záběry autobusu se studenty a policie a vůbec důkazy z noci, kdy ti studenti zmizeli, dal zničit obviněný Aguirre. Údajně to nařídil na schůzi zástupců jeho administrativy. Další podrobnosti generální prokurátorka neuvedla.
18: A co už vyšetřovatelé zjistili?
19: Zabýval se tím už dřív mezinárodní tým a dospěl k závěru, že se na tom únosu a pravděpodobně následném zavraždění studentů podíleli federální bezpečnostní složky jednak přímo, jednak tím, že nezasahovali. Tehdejší vláda se snažila, aby vina padla pouze na zločinecký gang a tamní policii. Podezřelí byli podle vyšetřovatelů nuceni k falešným doznáním, manipulovalo se s důkazy. Zvláštní komise zřízená současnou vládou už dřív uvedla, že to byl státní zločin. Stát nesl zodpovědnost.
18: A jak na ten nejnovější vývoj reagují zástupci unesených studentů?
19: To jsou hlavně jejich rodiče a jejich mluvčí. Meliton Ortega prohlásil, že už nestojí o další lži, že chtějí znát pravdu a taky, aby byli potrestaní skuteční viníci. A to jim naposledy minulý týden slíbila mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Obvinění toho ex-guvernéra Aguirreho je podle úřadu největší posun v tomto případu od zatčení někdejšího generálního prokurátora Jesuse Murilla Carama před 4 lety. Takže desítky zatčených, několik vyšetřování, ale osud těch studentů je stále neznámý, stejně jako motiv toho zločinu.
18: Říká Helena Barková ze zahraniční redakce. Děkujeme.
19: Naslyšenou.
18: Z Mexika do Zlína. Centrum Zlína dnes večer zaplní fanoušci automobilového závodu Barumček Rally Zlín. Pojede se tam městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jen tradiční sportovní událostí. Pro celou oblast má také velký ekonomický význam. Zvyšuje tržby například restauracím a hotelům.
20: Když je ta RZ ta městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
21: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
20: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky určitě víc, jako je to poznat určitě.
21: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku. Vydělávají ale také na cateringu.
22: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
21: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodulka.
23: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
24: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
21: Říká ředitel závodu Jan Regner.
24: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou ve výši 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
21: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
18: A to už je z odpoledního plusu s Lenkou Vahalovou. Všem děkujeme.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Sedmnáct hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Banky hlásí nárůst kyberpodvodů, nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Fotbalový Hradec Králové si kvůli evropským pohárům nechal odložit taky utkání z Plzní. Silnice 50 před Bučovicemi je po vážné nehodě neprůjezdná a počasí zítra bude slunečno a teploty až 630 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci mnoho domů i aut a vynutily se taky evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi bylo i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomati i policisti. Na místě je taky konzul Štěpán Šantrůček.
9: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
0: Varování před rizikem vzniku a šíření požárů platí taky v Česku. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A meteorologové vydali výstrahu i před vysokými teplotami. Víkend v Česku bude totiž opět tropický. Zítra teploty vystoupají k 630 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období loni. Nejčastěji jsou to scénáře podvodných bankéřů nebo policistů, anebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidi, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí. Popisuje to expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
4: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
0: Letos v prvním pololetí vzrostla taky částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli, třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla. V areálu bojiště je několik výstav o životě a díle bývalého prezidenta. K vidění jsou desítky fotografií a videí, říká za organizátory Eva Navrátilová.
5: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, plastiků a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
6: Fotbalisté Hradce Králové si v šancelize nechali odložit i utkání pátého kola proti Plzni, které se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Východočeši tak kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů nebudou hrát zápas nejvyšší domácí soutěže dva víkendy po sobě. Tuto neděli nenastoupí ani v Brně proti Zbrojovce. O štěpařské finále žen na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu bude bez české účasti. Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková i Nikol Tabačková skončili v kvalifikaci. Letošní česká jednička Tabačková hodila jen 52 metrů a 1,40 cm. Důvodem byla příliš velká nervozita.
8: Klamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
6: Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích skončili obě čtvrtkařské štafety.
7: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je první kolona za nájezdem od Říčan ze 13. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky ještě na půl hodiny. Potom od exitu 66 Čechtice se sune další fronta 15 až 20 minut na 70. kilometr, tam hořelo na Louce, jede se jenom levým pruhem. A nakonec na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona za Rosicemi ze 180. kilometru do omezení u D2 osobním autem stále ještě 50 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy na Hradec se jede velmi pomalu, od okruhu z 0. kilometru asi 5 minut na druhý, tam stojí v levém pruhu dvě nabouraná auta. Na výjezdu z Prahy D10 na Boleslav se teď zpomaluje za okruhem, velmi hustý provoz až ke sjezdu na Brandýs, tam je navíc teď čerstvě nehoda. Na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice kolona od Lipenců do omezení u Jiloviště stále až 40 minut. Na 19. Tábor Pelhřimov se tvoří kolony mezi Chínovem a Kladruby, zhruba na půli cesty u železničního přejezdu havárie dvou motorek. A 50. Brno Uherské Hradiště byla před Bučovicemi po vážné nehodě neprůjezdná, teď už se jezdí ke Vadlově, kolony stále od odbočky na Hodějice a z Bučovic skoro od Jatek. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
10: Většina zemědělců letos sklidila v rekordním čase. Je to výsledek slabé úrody. A co se stane se zemědělskou výrobou, bude-li se extrémní sucho opakovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Majer. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Základních obilovin se letos v Česku podle odhadu Českého statistického úřadu sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o zhruba 17% méně než v loňském roce. Co je hlavní příčinou? Mrazy, málo deštivé jaro, letní vedra?
11: Všechno dohromady to je. A samozřejmě bych řekl trošku vědecky stochastický faktor, který prostě v zemědělství vždycky je. V zemědělství po to pole to nemáte uzavřenou halu, kde můžete si snižovat, zvyšovat teplotu, ale prostě jsme závislí na počasí. Jo, a řekněme, za minulého režimu se říkalo poroučujeme větru dešti, ono to opravdu nejde. Takže je to přesně, jsou to přesně ty vlivy, prostě, které my nemůžeme nebo můžeme ovlivnit pouze minimálně.
10: Jakou roli hraje to, že někteří zemědělci vůbec nezaseli, protože předpokládali, že se jim to nevyplatí?
11: No, tak nízká cena. Jo, ona ta cena vlastně oproti loňsku spadla ještě o tisícovku. Opravdu dneska, dneska je to poměrně, nechci úplně historicky nejnižší cena, ale jedna z těch opravdu hodně nízkých a drtivá většina zemědělců se pohybuje u obilovin, podotýkám u obilovin, nikoliv u dalších komodit, spíše pod hranicí rentability.
10: A jak se ta nižší úroda dotkne spotřebitelů? Poznají to na cenách potravin?
11: Ne, nepoznají. Ono totiž, to je takový trošku jako mýtus, že ten zemědělec, když si vezmeme ten jogurt z toho regálu, nebo když si vezmeme třeba nějakou tu konzervu, takže ten zemědělec se v tom podílí 50-80%, vůbec to není pravda. Já vždycky uvádím takový trefný příklad. Představme si, že sedíme v hospodě, objednáme si pivo za 50 korun, tak ten zemědělec z těch, pokud je to teda pivo z velkého pivovaru, nikoli z nějakého mini pivovaru, tam samozřejmě ty ekonomické toky jsou trošku jiné, ale řekněme běžné dostupné pivo, tak ten zemědělec vidí z toho nějakých 60, možná 70 haléřů. Jo, takže tam jako je to hrozně málo. A čím je ta potravina zpracovanější, čím je tam vyšší přidaná hodnota těch následujících článků potravinářů, supermarketů, případně nějakých provozoven veřejného stravování, tak tím ten podíl zemědělce výrazně, ale opravdu výrazně klesá. Jo, mnohem vyšší, nebo poměrně vysoký ten podíl zemědělce samozřejmě je třeba u čerstvé zeleniny a ovoce, kde vlastně je to jenom nějak zabaleno a distribuováno, případně u, řekněme, jenom rozbouraného, naporcovaného masa, případně u vajec, ale třeba vidíme, když rostou ceny vajec, řekněme, ta cena pro zemědělce, za kolik zemědělci vlastně to prodávají dál, tak my jako spotřebitelé to celkem jako poznáme docela brzo, jo, okamžitě v podstatě a docela razantně. Ale tohle se netýká třeba už vaječného salátu, vůbec absolutně s tím to vůbec nehne, protože je tam právě mnohem vyšší přidaná hodnota a mnohem další jiné náklady, ne ty zemědělské.
10: Když se vrátím k obilí, stále platí, že jeho dost?
11: jeho dost, je to to, on ani, i když někdy ty vyjádření těch různých agrárních předáků jsou jako velice vzletné a že se jedná o krize a že to, ne, obilí je dost, musíme si uvědomit, že fakt jako nic, jako český trh nefunguje, už dneska to neexistuje, to je prostě nějaká chiméra, je to mýtus vlastně z minulosti, ale v řadách, v hlavách lidí to celkem zůstává, je to evropský trh, potažmo globální světový trh, takže můžeme být úplně v klidu. Obilí navíc jsou tady velké zásoby z minulosti. Obilí lze skladovat, to není nějaká komodita, která by se nám rychle kazila, takže v žádném případě na, řekněme, cenách třeba pečiva to vůbec nebude poznat. A mnohem podstatnější je třeba vysoká koncentrace v odvětví v Česku. Tady bych už o tom českém trhu mluvil, protože třeba čerstvé pečivo vozit ze vzdálenějších destinací prostě nejde. Jako vozit to třeba z Polska, tam, že je to levnější, vozit to do Prahy, to prostě nedává vůbec žádný smysl, pokud se jedná samozřejmě o čerstvé pečivo, ne o nějaký, řekněme třeba produkt s vyšší přidanou hodnotou, nějaké cukrovinky nebo něco takového. A současná jednička na českém trhu ovládá takových asi 40%, je to firma Penam a tam vlastně se hodně projevilo fúze, respektive akvizice, když ten původní Penam těsně před covidem koupil dvojku na trhu United Bakeries, tak právě vznikl tenhle ten obrovský moloch a pak jsme viděli, jak ty ceny pečiva šly strašlivým způsobem nahoru. A já si myslím, že tohleto antimonopolní úřad vůbec neměl povolovat.
10: Co znamená ta nižší nebo odhadovaná nižší úroda obilí pro farmáře? Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela by se jim mohly při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun.
11: Je to možné samozřejmě, je to jednak dáno tím, že jsou nižší hektarové výnosy, prostě to sucho opravdu udělalo svoje a dále potom toho obilí se oselo prostě mnohem méně. Jo, prostě proto, že právě nízká cena, výhled, že ještě cena bude klesat, což samozřejmě teda klesá nebo klesala za to, řekněme, za to první pololetí tohoto roku. Takže ano, na tržbách v tomhletom, ale zase ty tržby třeba budou někde vyšší. Můžeme říci třeba, co teďka jako špičkově vydělává, tak je hovězí maso. Tam jsme za poslední dva roky zaznamenali nárůst ceny o nějakých možná 40%. A vidíme to i v obchodech všichni jako spotřebitelé, že ta cena hovězího opravdu se trvale roste. Teď už teda došlo k nějaké trošku korekci, už nějakému mírnému poklesu, už se to asi stabilizuje, ale to hovězí maso opravdu rostlo obrovským způsobem, takže tam to zase třeba kompenzují tržby tímhletím způsobem.
10: Když se budu držet toho obilí, tak předseda Zemědělského svazu Martin Pícha tvrdí, že současné ceny nepokryjí výrobní náklady. Zemědělci letos čelili vyšším nákladům na nákup pohonných hmot a taky hnojiv. Odpovídá to ověřeným datům?
11: Odpovídá, jo, to zase ano, nicméně ono prostě zemědělství je hold rizikový podnik. To jako nelze jinak nazvat. Zemědělec, který hospodaří, tak si toho prostě je vědom, musí si toho být vědom, že jednou je špičková cena. Vzpomeňme si na období před 4 lety, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak zemědělci, zejména ti, co pěstovali obilí, tak měli opravdu žně. Opravdu to byly žně, kdy ta cena byla, já bych řekl, dvojnásobná oproti té současné, obrovská rentabilita. A teď prostě je hůř. To prostě v zemědělství tak bývá, že jednou se vydělá, jednou se třeba prodělá, ale tady bych zase ještě řekl jednu věc. Toto je vlastně do značné míry kompenzováno zemědělskými dotacemi. Jo, do zemědělství tečou obrovské dotace. Evropská unie, tedy samozřejmě včetně České republiky, tak tady jsou dotace jedny z nejvyšších na světě. Ve Spojených státech třeba ty dotace jsou poloviční zhruba. Vyšší jsou snad jenom v nějakých takových jako státech. Myslím, že Island má vyšší zemědělské dotace, ale myslím si, že zrovna islandské agrární produkce se bát nemusíme, že by konkurovala třeba zrovna těm našim producentům obilovin. Takže tohle vlastně jsou mechanismy, které nějakým způsobem to rizikové odvětví, jako je zemědělství, nějakým způsobem to kompenzují.
10: Jak si vysvětlujete, že se významně snížila osevní půda u řepky? Proč je teď nejnižší za posledních 10 let?
11: Tak je tam faktor ceny. Určitě zemědělci neočekávali, že budou i nižší výnosy. To asi nikdo, když se sela řepka, ta se je na podzim, je to ozimá, drtivá většina řepky. nabídky, takže určitě neočekávali nižší výnosy, ale prostě to je zákon nabídky a poptávky. Takže tam není k tomu co dodat. Ono u té řepky tam poměrně významné procento ještě té řepky jde i ne do, jako do potravin, ale jde vlastně k technickým účelům.
10: Ekonom Tomáš Majer z Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu činila průměrná zemědělská cena potravinářské pšenice letos v červnu 4359 korun za tunu. Jak jste řekl, oproti loňskému červnu cena klesla o 1024 koruny za tunu. Jaké to má vysvětlení? Proč klesá v době, kdy úroda vypadá, že bude nižší?
11: Tak ona teď se to už odráží. Já trošku sleduju i zahraniční komoditní burzy, chicagskou burzu, a před několika týdny ta cena začala růst, takže myslím si, že tady k nárůstu dojde, nebo dochází, že je to takzvané to odražení se od toho pomyslného dna. Prostě půjde to nahoru, přece jenom to sucho postihlo i další oblasti Evropské unie. Nebylo to jenom Česko, ale zase nečekejme, že to vyroste na ty, řekněme, pro zemědělce úžasné hodnoty nějakých 8 tisíc korun za tunu, jako v době, řekněme, vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. To v žádném případě. Je to prostě zákon nabídky a poptávky. A tam je ještě u těch agrárních komodit jeden takový aspekt, který bych měl zmínit. Samozřejmě vyšší rizikovost podnikání, ale je tam dlouhodobý výrobní cyklus. To je poměrně věc, která je velice nepříjemná. Představme si zrovna toho pěstitele řepky, který někdy loni na sklonku roku osel to svoje pole, on ví kulový, za kolik to bude prodávat. Jo, prostě to je, tam je takzvané, ono se tomu říká, zpoždění nabídky za poptávkou. Jo, a u rostlinných komodit to samozřejmě běžně bývá zhruba ten jeden rok, to jedno vegetační období, ale třeba u mléka tam to bývá několik let. Tam to bývá několik let, protože představme si, že třeba zemědělec chce rozšířit stádo, vychovat si novou dojnici. Takže březost, potom to tele musí nějakým způsobem vyrůst, pak to tele musí, už jalovice musí zabřeznout a teprve vlastně potom on navyšuje produkci mléka. Navíc třeba i to mléko je kontinuální výroba, tam nelze požádat tu dojnici, prosím tě, 2-3 dny nedoj, než se domluvím na lepší ceně s mlékárnou. Takže i tohle vlastně jsou aspekty, které jaksi odůvodňují třeba ty poměrně štědré dotace do zemědělství.
10: Ředitel pro strategii Verdi fondu Farem Tomáš Trávníček upozornil na to, že poslední 2 roky se trhy chovají poněkud nestandardně. I když na trhu panuje panika, tak globální trh velmi snadno ty obavy absorbuje a ceny komodit podle něj drží stále nízko. Je to tak?
11: Záleží jak u koho, záleží jak u které komodity. Já to tady ještě třeba můžu rozšířit trošku na, řekněme, kafe, kakao, řekněme případně pomerančový koncentrát nebo pomerančový džus, chcete-li. Tam ty trhy se chovaly v minulosti velice divoce. Jo, tam to bylo opravdu extrémně divoké. No, co se týká obilovin, tak vlastně od doby, co odezněla ta, řekněme, ta hysterie ohledně vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, tak je tam celkem klid. Tam byl obrovský nárůst, pak samozřejmě obrovský propad, ten prostě přirozeně musel přijít, ale od té doby se tam prostě nic dramatického jako výrazně neděje. Jo.
10: Jak se na světových cenách pšenice podepisuje to, že Turecko omezuje plavbu lodí úženou Dardanely kvůli rostoucím obavám z ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři?
11: Je to nepříjemné, nějakým způsobem ty geopolitické faktory vždycky se podepisují. Jo. Tohle jo, ale já bych řekl, že v současné době řekněme ty komoditní trhy jsou nejvíc ovlivněny Iránem. Mhm. Jo, tím konfliktem v tom průlivu tam.
10: Tam jde hlavně o cenu hnojiv?
11: Tam jde i vlastně o cokoliv, co se dělá z ropy, takže tím pádem to mohou být jistým způsobem i hnojiva, i když zrovna z té oblasti my hnojiva nedovážíme, jakožto Evropská unie. Já jsem se díval do statistik, nejvíc hnojiv, aspoň těch vyráběných z ropy, tak vozíme z Egypta. tak nevím, jestli je to nějaké reexporty, nebo co tam může hrát třeba i roli, ale samozřejmě ta nafta. Jo, ta nafta počínaje prostě dneska ten zemědělec opravdu, pokud nemá naftu, tak jako na to pole nemůže vůbec vyjet a končí tím, že ten pověstný chleba z té pekárny do toho supermarketu také musí odvést to auto a když nemá naftu, tak to dost těžko nejde.
10: Vy jste mluvil o dotacích. Do Česka míří jako jednorázová kompenzace škod v důsledku krize na Blízkém východě 250 miliard korun z Evropské zemědělské rezervy. Vláda může z národních zdrojů kompenzaci více než dvojnásobit. Doporučil byste to?
11: Já úplně nevím. Zemědělci často kritizují to, že jsem ze Zemědělské univerzity, ještě neznamená, že musím za ně kopat a že musím být nějaký velký fanda do dotací. Já si úplně nemyslím, že by to bylo teďka nutné. Jo, nemyslím si, že by na tom byli zemědělci nějak zlé, že by hrozily krachy zemědělských podniků. Víte, co jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak české zemědělství vždycky vykázalo zisk. Každý rok vykázalo, někdy větší, někdy menší, ale vždycky ho vykázalo. Takže bych byl opatrný, řekněme, v dalším poskytování dotací. Jo, to je, ono chápu, že to agrární lobby na úrovni Evropské unie je neskutečně silné. Tam existuje taková jedna velká vlastně dvojorganizace, jmenuje se Kopa Kožeka a já ani nechci vědět, kam ty pomyslné prsty vysoko do Evropské komise sahají, ale nemyslím si, že tohle by byl případ, kdy je nutno radikálně začít kompenzovat.
10: Je fér vyplácet kompenzaci podle hektarů, tedy nejvíc velkým českým agrokomplexům?
11: Tak zase jako podle čeho by to se mělo vyplácet, jo? To zase jako trestejte podniky za to, že jsou velký. To bych úplně neřekl.

0: Světové ceny potravin se ale podle zprávy organizace OSN pro výživu a zemědělství v červenci vyšplhaly na nejvyšší úroveň asi za 3,5 roku. Jak tomu rozumět? Jinými slovy, které komodity se na tom podílejí zejména?
1: No, ono je to trošku jako složité, protože hlavně my jsme tady v Evropské unii a jsme trošku schovaný za bukem. Jo? Ty světové ceny potravin se nás týkají, řekněme, tak nějak pouze okrajově. A navíc často se ty, řekněme, agrární ceny propisují do těch finálních spotřebitelských cen, které my vidíme v obchodě až s nějakým zpožděním. Jo, my jsme to třeba viděli velice dobře u čokolády, když zdražilo kakao před nějakými 3 lety, já už přesně taky nevím, teď trošku lovím v paměti, kdy to vlastně bylo, on ten čas strašně rychle letí, tak se to taky vlastně okamžitě do té čokolády nepropsalo. Jo, takže je to to, ale zase ty nárůsty těch cen spotřebitelských, to není nic dramatického. Opravdu jako není to, že by to globálně začalo extrémním způsobem zdražovat. Teďka momentálně roste poměrně dost, co vím, třeba cena hovězího, i globálně, ono konec konců, my to tady vidíme také.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s odborníkem na ekonomiku agrárního sektoru Tomášem Majerem. Vy jste už dřív mluvil o špičkové kvalitě letošní úrody. Četl jsem ale, že obilí má vzhledem k aktuálnímu počasí zvýšený obsah dusíkatých látek. To by třeba u pivovarnického sladu mohl být problém, ne?
1: Nevím, takové informace nemám. Teď jste mě trošku dostal, protože co vím, co dělali ty první rozbory na výzkumném ústavu pivovarským a sladařským, tak tam právě ten slad vycházel velice dobře. Jo? Všechny ty šarže. Protože tam samozřejmě, pokud je tam vyšší obsah dusíku, tak je to velký problém. To je velký problém. Já bych vůbec řekl, že vlastně nejpřísnější kvalitativní ukazatele jsou právě kladeny na ten sladovnický ječmen, až potom na druhém místě je vlastně potravinářská pšenice.
0: Podle ředitelky Jihočeské agrární komory Hany Šťastné sucho poznamenalo velikost zrna. Někteří jihočeští pěstitelé hodnotí tu letošní sklizeň jako jednu z nejhorších za posledních 30 let. Proč jsou v hektarových výnosech z polí zřetelné regionální rozdíly?
1: Tak všude prší trošku jinak, je tam jiná nadmořská výška, to je celkem přirozené. Jo, na Haný, když něco zasejete, tak se o to celý rok nemusíte starat a stejně vám něco vyroste. Jo. Když to samé uděláte někde trošku v nějaké, řekněme, podhorské oblasti, tak té plodině tam musíte chodit zpívat, aby vám aspoň trošku vyrostla. Jo, takže tohle je norma. No většinou ne, no tak viděli jsme někde, že v jednom filmu, že tam pouštěli něco kravičkám, tak nevím, jestli to je účinné. Ne, trošku vážněji. I tohle je právě problém, to menší zrnko, ty nižší hektarové výnosy. Jo, to se všechno vlastně propisuje do té letošní sklizně, ale zase tím, že vlastně je sucho, tak tam nejsou mykotoxiny, žádné vlastně jako plísně a tyhle ty řekněme negativní vady, takže ta kvalita je nejlepší za několik posledních let.
0: Kvůli suchu stouply ceny krmiv. Už teď někteří čeští chovatelé redukují stáda. Je to logické a správné?
1: No, logické to samozřejmě je, správné, tak to asi úplně ne, to si asi jako úplně nikdo nepřeje. Samozřejmě rostou náklady. Velký problém je se senem. Jo? Tím, že vlastně není pořádně vláha, tak to nenabírá tu hmotu a to potom je velký problém. Co se týká redukce těch stád, tak já bych tam trošku viděl, že už řekněme zemědělci, kteří na to nemají, tak prostě začínají snižovat stavy dojnic. Jo? To je velký problém, protože tam ta tržní rovnováha, jak jsem říkal, díky té kontinuální výrobě, je hrozně křehká. A za posledních půl roku tuším, že čeští zemědělci zvýšili produkci syrového mléka, myslím, že o 4%. To je strašně moc, to je opravdu jako tam každé to procentičko je obrovským způsobem znát. Je to v důsledku samozřejmě těch vysokých cen, které tady vlastně až donedávna panovaly. Teď už ta cena někdy od února začíná poměrně vyratně, myslím, že už na sklonku loňského roku, že už padala. Takže proto vám si prostě i musíme uvědomit, že sektor produkce mléka má zvyšující produktivitu, protože ročně vlastně v průměru se nadojuje o nějakých 500 litrů mléka více na jednu dojnici. Jo? Dneska průměrná česká dojnice nadojí za rok asi 9 000 litrů, před 30 lety to byla polovina. Jo? Takže vlastně těch dojnic je potřeba pořád a pořád méně. Jo? Takže i tohle to vlastně

0: vlastně musíme vzít potaz.
1: Například vinohradníci už začínají kvůli změně klimatu pěstovat dříve u nás možná nemyslitelné odrůdy vína. Neměli by ale čeští a moravští zemědělci reagovat na změny klimatu ještě mnohem rychleji?
0: Tak reagují všichni, ono reagují samozřejmě šlechtitelské stanice, jsou tady nové odrůdy, které jsou, řekněme, rezistentnější vůči suchu. To prostě jako fakt není tak, že by najednou jsme třeba neměli co jíst, nebo že by nám tady skolaboval celý potravinářský sektor, ale ono zase si musíme trošku uvědomit, já tady nechci se zařadit mezi spochybňovače změny klimatu, to v žádném případě, ale prostě ono to klima se tak trošku mění v cyklech. Já jsem tuhle četl nějakou studii, že v německé oblasti Hallertau, což je chmelařská oblast, jedna z největších na světě, mnohem větší než třeba Žatecká, tak v 17. století to byla vinařská oblast. Jo, a pak vlastně došlo k nějakému trošku mírnému ochlazení a prostě dneska to vlastně vnímáme minimálně nějakých 150-200 let jako špičkovou chmelařskou oblast. Takže prostě v zemědělství ty změny dané různými výkyvy počasí, podnebí, tak jsou prostě normální, jsou konstantní. Jo? Tam prostě se to děje a každý ten zemědělec se přizpůsobuje. Že jo? Každý zemědělec určitě nemá identický osevní postup každý rok. Jo? Takže...
1: No, třeba podnikatelé musí při sklizni pícní Nobelovin a slámy tu žňovou techniku mít vybavenou lapači jisker. Já nemám představu, co to znamená, ale...
0: No, aby se to nezapálilo.
1: Jasně,
0: no.
1: Tomu rozumím, ale nevím, jak moc to třeba zvyšuje jejich náklady.
0: Víte, tohle je trošku otázka spíš na nějakého agronoma. Já jsem opravdu ekonom. Já za sebe mohu říci, že já pocházím z vesnice a že vlastně jsem zažil takové ty poctivé žně, kdy jsem ještě sekl oblí kosou. To je taková speciální kosa vlastně s takovým rámem. Na Moravě se tomu říká lepačka. Nevím, jak se tomu tady říká v Čechách. Jo, a tam jsem lapač jisker teda neměl. Takže nemůžu v tomto sloužit. Ale myslím si, že to bude spíš jenom nějaký vlastně tam, kde dochází ke tření dvou kovů nebo něco jasně. Takového, že tam prostě bude, aby se to nedostalo na ten porost.
1: Suché počasí může mít i svoje výhody. Minimum srážek umožnilo sklízet takřka bez přerušení. Vyvažuje to částečně ta zmíněná negativa?
0: Ne, to určitě ne. To jako samozřejmě každý ten zemědělec si přeje přes, řekněme, na jaře, řekněme na začátku léta ještě nějaké ty poměrně vyšší srážky, ale spíš kontinuální, určitě ne nějaké přívalové deště. A pak prostě, aby úderem, jak začnou ty žně, aby bylo nějakých 30
1: stupňů. Aby nepršelo,
0: aby bylo 30 stupňů. A když už prší, tak jenom trošku jako opravdu minimálně, jo, aby ta sklizeň prostě byla co nejlepší. Ono prostě každý rok jsou vždycky nějaké problémy.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Tomášem Majerem, agrárním ekonomem z České zemědělské univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
0: Hezké odpoledne, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc. Teď 17:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při požáru v chorvatském letovisku Omiže zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůře zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi byly i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté i policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
4: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
3: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová podle agentury Reuters uvedla, že Moskva žádný takový návrh neobdržela. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách a postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu více než 2/3 odevzdaných hlasů a do parlamentu se vrátí. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice je dál silný provoz. Pomalu pojedete mezi 15. a 23. kilometrem. Provoz brzdí omezení na Šmejkalce, zdržení kleslo na 20 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čechtice na 70. kilometru likvidují požár trávy u dálnice. Brzdí se na 66. kilometru, zpoždění je přes 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 pojedete v koloně do omezení v Brně. A na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav až k Jíloviště. Tam staví most, zdržení je přes 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 30 až 35 stupňů. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza Osobnosti plus Světlany Vitovské.
5: Lidem ukazuju, že angličtina může být super zábava, že to všechno do sebe zapadá, že to navazuje a že to není tak těžké, jak se nám dřív snažili namluvit, říká lektor angličtiny Radek Provázek, jehož svérázná videa na Instagramu sledují desítky tisíc lidí a nedávno mu vyšla knížka s názvem Buďte boží v angličtině. Od kdy by se měly děti učit ve škole anglicky a jak obtížné je odnaučit studenty zažité chyby? Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
7: Tři slova, která se blbě vyslovují. První je sloveso žít. Live. Live. Podobné je život. Posadné jméno. Life. I want to live my life the way I want. Chci žít svůj život podle sebe. Všimni si toho života. Life. Krátké. Protože když třeba vidíte něco naživo. I saw my favorite band live yesterday. Live. Naživo jsem je viděl. Tam už je to trošku delší a píše se to zase live. Live. Takže my life and I've seen them live. Potom tam je smát se, že jo. Ha, ha, ha, s otevřenou držkou. Ha, ha, ha. Laugh. Laugh.
5: Tak to byla ukázka z vašeho instagramového účtu. Žijete svůj život podle sebe?
6: Snažím se. Snažím.
5: A jak dlouho už ho takhle můžete žít, jak chcete?
6: No, to, možná to bude dost spjaté i s tím Instagramem, no. Ten mi dal hodně příležitostí k tomu se nějak trošku rozvíjet a žít ten život tak, jak já chci. No.
5: A od kdy a jak dlouho jste boží v angličtině?
6: No, nevím, jestli jsem boží v angličtině.
5: Tak když o tom píšete knížky, jak být boží v angličtině, tak předpokládám, že vy o sobě musíte si myslet, že vy jste boží v angličtině, když to někoho chcete naučit.
6: Jo, tak snažím se, no, tak dobře. Tak když teda řekneme, že jsem boží v angličtině, tak boží v angličtině bych mohl být, řekněme, takových 8 let, co jsem začal angličtinu učit.
5: Zdají se vám někdy v angličtině sny?
6: Párkrát, jo.
5: A co se vám tak zdálo?
6: Vím, že tam došlo k nějakým úplně náhodným konverzacím v angličtině, které byly třeba jedna věta v angličtině, jedna v češtině, jedna, no, takže to bylo takové rozpolcené, asi možná jako můj život tady v tomhle. Takže to docela reflektovalo i tu realitu. No.
5: Co to vlastně znamená být boží v angličtině anebo v jakémkoliv jiném cizím jazyce? Jaká úroveň to je, nebo co si pod tím mám představit, když si přečtu vaši knížku, začnu být boží v angličtině?
6: No určitě. To je prostě podmíněno tím, ale myslím si, že být boží v angličtině nemá definici v podobě nějaké úrovně oficiální, jak jsou takové ty cambridgeské různé levely, ale spíš, že ze sebe máme radost, že něco řekneme nebo s někým se bavíme, nějak se dorozumíme a máme z toho radost. A to nám řekne, že jsme boží v angličtině.
5: Může být tedy boží v angličtině úplně každý, i ten, kdo s angličtinou třeba celý život začíná?
6: 100%.
5: A jak dlouho to tak trvá, než se člověk, který má pocit, že pořád začíná, dostane do úrovně a řekne si, jsem boží v angličtině?
6: To je docela individuální, no, že člověk má různé nároky na sebe, ale myslím si, že dobře, když všichni chcou nějakou konkrétní odpověď, tak já se budu snažit být co možná nejkonkrétnější tady v tomhle, protože nikdo nemá rád, když to někdo okecává furt. Tam jsou nějaké proměny. Takže myslím si, že když člověk bude každý den věnovat angličtině pár minut, řekněme 15, ale každý den udělá si z toho návyk, bude angličtinu nějakým způsobem konzumovat, bude se jí vystavovat, bude jí i používat, jakkoliv to jde, tak si myslím, že tak za klidně půl roku by mohl cítit fakt posun.
5: A 15 minut znamená, že si budu číst v angličtině, nebo budu sledovat filmy v angličtině, nebo se budu učit slovíčka, nebo je to kombinace?
6: Je to určitě kombinace a je to záleží i, co vy chcete, jo? Protože co vy budete trénovat, co vy budete cvičit, tak v tom se budete zlepšovat. Jo? Že když budete číst, tak se budete zlepšovat ve čtení, ve slovíčkách, možná v nějaké gramatice, ale nebudete se nutně zlepšovat v tom mluveném projevu. Nebudete líp mluvit, protože to netrénujete. Takže když budete mluvit, budete lepší v mluvení. Když budete číst, budete lepší ve čtení a v nějakých ještě přidružených oblastech. Ale je dobrá právě ta kombinace. To vám dá úplně takovou tu celistvou, nebo ten celistvý náhled.
5: Co je těžší, naučit úplného začátečníka anglicky, anebo pokročilého studenta odnaučit jeho chyby, které má zažité třeba několik let?
6: No, myslím si, že určitě je těžší to přeučení. Protože tam jsou zvyky, návyky, ten mozek je naprogramovaný nějak a teď to musíte prostě předělat, udělat tam, jo, vykopat díru, udělat bypass, aby to nějak už tam prošlo.
5: A dá se to?
6: Jo, určitě, ale zase to záleží, nezáleží to úplně na mě, jako spíš na tom člověku, jestli chce. Hmm. Jo, ale je to těžší. A pak ještě těžší věc, co, nebo nevím, jestli ještě těžší, ale těžká věc je ještě, když už je člověk na nějaké relativně vysoké úrovni, tak dostat se ještě dál. To už jsou takové niance, které ten člověk už má tendenci nevidět, jo? Protože ten pokrok není tak vysoký nebo tak velký, jak na tom začátku. Hmm. Není to tak skokové, už je to spíš takové krůčečky, tak jenom se šoupe nohama nahoru a je to těžší vidět a tím pádem ta motivace trochu trpí.
5: Vy ještě pořád se můžete zlepšovat, máte v čem?
6: Určitě, 100%. Jako, když se bavíme o sobě jako člověku, který by se učil jazyk, tak určitě ve slovní zásobě, to tam člověk může do sebe sypat furt, protože to se zaprvé obměňuje, aktualizuje, přibývají nová slovíčka, ale já se na to dneska dívám už tak, že se snažím být lepší v tom vysvětlování. Že tam se učím nejvíc, že něco vysvětlím, jo, třeba natočím nějaké video a za půl roku se na něho podívám a říkám si, že to nedává smysl a snažím se to naučit dneska zase vysvětlit to něco líp.
5: No. A ta ukázka, co jsme pouštili, tak ta vám dává smysl?
6: Jo, dává. Myslím si, že tohle zrovna, ten rozdíl, když už se bavíme konkrétně o té ukázce, tak jako místo, ten rozdíl mezi live a life je super, to je fajn vědět, ale pak takové ty niance live a life, že to poznáme z kontextu.
5: Vaše videa na Instagramu sleduje přes 142 tisíc lidí. Přiznám se, že mi dalo hodně práce najít ukázku, kterou bychom mohli pustit ve veřejnoprávním rozhlase. Bez těch expresivních výrazů a z prostých slov by to nefungovalo?
6: No tak to já nevím.
5: Neskoušel jste to?
6: Jo, zkoušel jsem. Oni mi potom vždycky lidi píšou, že ježišmarja, nejsi nemocný nebo něco, jak to, že to tam je takhle v pohodě. Jo, ale já ty lidi přeneseně to publikum vnímám jako svoje kamarády a snažím se s nima komunikovat jako se svýma kamarádama.
5: Takhle vy se bavíte s kamarády.
6: Přijde na to. No. My v té Ostravě to tam jako máme trošku
5: jinak. Máte to tam takhle.
6: Jo, že jako Zrovna dneska jsem nad tím trošku přemýšlel, že jsem se vracel zpátky a říkám si, tak kde bylo třeba to sprosté slovo jako nastrčené schválně, že jsem ho tam fakt chtěl dát jako nějaký šok pro ty lidi. A myslím si, že jsem našel jedno video v paměti, že jsem fakt, teď tam dám, aby lidi...
5: Já jsem věnovala tomu celou noc, abych našla něco, co bychom mohli pustit a nestříhali do toho. Když se podíváte na to, jaké jadrné výrazy používá čeština a angličtina, tak kde najdete jich víc?
6: Asi
5: a hezčí.
6: No, tak u nás je to takové hezčí, ono je to takové tvrdší a člověk si líp uleví, než jak ta angličtina je taková zpěvná, ono pořád, jako když řekneme něco jako nějakou hrůzu opravdovou, tak pořád ta angličtina to tak trošku pohladí. No.
5: Takže když si člověk uleví česky, tak se mu uleví líp, než když je to v angličtině.
6: Myslím si, že i ta čeština právě funguje, teda ano, i ta čeština funguje i v té angličtině, že když už si chceme zanadávat anglicky, tak fajn, ale když fakt tam do té angličtiny přihodíme nějaké české sprosté slovo, tak to ještě taky pěkně opepříme a oni to všichni pochopí.
5: A je to tak, že i studenti se s nás učí třeba ta sprostá slova, tak jako děti nasávají rychle sprostá slovíčka, tak je to tak i v angličtině.
6: Určitě. Všechny ty největší blbosti, co jsou jako k ničemu, ty lidi si pamatujou nejvíc. A sprostá slova taky, no, tak jako je to fajn. Ono i když se bavíme ještě o těch videích, tak ty sprostá slova tam, to je zase vedlejší produkt toho všeho, že když je člověk nějakým způsobem šokován nebo pobaven nebo i znechucen, prostě cítí nějakou emoci, tak je větší šance, že
5: líp si to zapamatuje.
6: No, je to tak.
5: A jak vypadají vaše lekce angličtiny? Je to podobné jako na videu, nebo to je úplně jiná disciplína?
6: Je to, záleží na člověku nebo na tom, jaké spojení tam probíhá mezi námi lidmi, ale jsou lekce, které jsou hodně podobné těm videím, jsou lekce, které jsou umírněnější, záleží, jo, že budu se bavit s nějakýma chlapama trochu jinak než s ženama, že musíme mít trochu sociální cítění asi, ale jde mi spíš o to, že chci si myslet, že všechny ty lekce jsou takové uvolněné, že z toho neděláme vědu, no tak se udělá chyba, ježišmarja, super, upozorníme na to, jdem dál, ať z toho člověk nemá ještě větší trauma než doteďka.
5: Dáváte úkoly?
6: Kdo chce, dávám. Mám je rád.
5: Vaše knížka není klasická učebnice angličtiny, ale naučit se z ní ledaco zdá. To byl váš nápad napsat česky a anglicky 52 příběhů z vašeho života a vytáhnout z nich ta zajímavá slovíčka a fráze?
6: Byl to můj nápad. Protože já jsem chtěl něco, protože zase já nejsem žádný spisovatel, nemám s tím zkušenosti, tak jsem chtěl vymyslet něco, co by se mi dobře psalo, co by mě mohlo bavit a tak nějak si vybavit příběhy ze svého života mi přišlo jako dobrý nápad. No já jsem to vlastně předložil nakladatelství, že no tak uděláme 52 příběhů z mého života a teď oni, klid, 5 sekund klid a říkám, aha. A oni, no ale myslím, že lidi by spíš zajímala angliština. Říkám, jo, no my jsme se nepochopili, já jsem to blbě řekl. Takže nakonec z toho byli rádi, že by to mohlo fungovat. A já jsem vycházel zase z těch lekcí, že prostě lidi, když mají nějaký ucelený malinký příběh v té hodině, ať už je to čtení nebo poslech, tak oni to mají rádi, protože zase ta mysl se jim odkloní od toho, že se učí a spíš je zajímá, jak třeba ten příběh dopadne, co se tam stane. A to učení je takový jenom probíhá tak jako mimo děk, no, tak jsem si myslel.
5: Pro koho je ta knížka určená? Může se do ní pustit i člověk, který je angličtinou absolutně nepolíbený?
6: To asi ne.
5: Takže pro nějakého začínajícího?
6: Jo, člověk, který už něco umí, už dokáže, nebo už má nějaké ponětí o angličtině, dokáže dát větu dokupy nějakým způsobem, tak tam si myslím, že určitě jo. Ale pro začátečníky tam bych to úplně nedoporučil.
5: Ta knížka začíná vaším příběhem ještě ze základní školy, kdy jste ve 4. třídě paní učitelce přeložil kino jako kinema, místo cinema, ale ona vás před ostatními žáky neschodila a naopak vás namotivovala. Jak důležitá je motivace pro studium cizího jazyka?
6: Esenciální. Základní, nejdůležitější si myslím. Jakmile ztratíte motivaci, jakmile ztratíte smysl, cíl, tu cestu vlastně proč jste se do toho vydala, tak to nemá smysl, to si s tím skončíte. Takže to je taky jeden z mých úkolů, nejenom vlastně nasypat těm lidem co nejvíc nějakých těch vědomostí a znalostí, ale taky to pochopení a taky trošku udržení té motivace, že vlastně je to super, že se můžu otevřít různé dveře v tom světě a myslím si, že zatím to funguje nějak. No.
5: Proč jste s angličtinou začal vy? Co byla vaše motivace? Naučit se anglicky tak dobře, abyste ji sám mohl pak učit?
6: To vůbec nebyla motivace, já jsem vůbec nechtěl učit ze začátku. To byla naprosto až poslední možnost, kdy jsem si hledal práci a zjistil jsem, že jestli chci zůstat v oboru, tak nic jiného mi nezbyde vlastně. Takže to jsem objevil úplně náhodou, že by mě to mohlo bavit, ale já jsem se učil anglicky jenom protože mě to bavilo, že mi se líbilo, jak ta angličtina zní, že to je taková zpěvná. Ano, přesně tak, oproti té češtině, která je krásná, to si nemusíme říkat, ale najednou to bylo něco úplně jiného, protože ta angličtina tady tehdy ještě tolik nebyla. A já když jsem slyšel pár prvních vět v angličtině, jsem říkal, to je bez jiného světa, to není možný. A mě bavilo a chtěl jsem to replikovat a chtěl jsem se to naučit tak dobře, abych ze sebe měl radost.
5: A ta zvukomalebnost u té angličtiny, jde to s ostraváky?
6: No to mě to těší. Nebudu lhát, je to těžší, protože my jak zkracujeme hlásky v češtině, tak je zkracujeme i v angličtině. Mm-hmm. Tím pádem takové, a teďka já řeknu nějaký příklad třeba, já mám špatný den. Jo, řeknu I am having a bad day. Tamto bad je potřeba protáhnout, protože když řekneme bad day, tak to je postel. Mm-hmm. A tady to jsou ty věci, ty niance, které třeba by ten člověk na té druhé straně nemusel úplně pochopit.
5: Takže ostravák řekne v angličtině měl jsem nebo mám špatný den jak?
6: I'm having a bad day.
5: Jak často člověk jako vy, který je boží v angličtině, narazí na slovíčko, které prostě do té doby nikdy neslyšel, neviděl a je to pro něj úplně nový objev?
6: Ne tak často, ale děje se to. Děje se to, zvláště když se bavíme o nějakým specializovaným oboru, o nějakém specializovaném oboru, ježiš, já jsem tady 4 dny, já už to chytám, to je hrozné. Nějakém specializovaném oboru, jestli to je třeba lékařství nebo něco, tak tam z té latiny, z řečtiny jsou slova, která, se kterýma se nesetkáte normálně. Ale když se bavíme o nějaké obecné angličtině, tak třeba spíše, než že bych to slovo neznal, tak u té výslovnosti někdy bojuju s tím přízvukem, jestli bude třeba na první, na druhé slabice, tak tam si to musím třeba naposlouchat a zjistit si to.
5: Říká Radek Provázek, lektor angličtiny, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V jednom podcastu jste říkal, že máte radši americkou než britskou angličtinu. Proč?
6: Protože je jednodušší. Je jednodušší na porozumění, teda pro mě. Je jednodušší na porozumění, je i jednodušší na výslovnost, na nějakou, řekněme, imitaci toho přízvuku. Takže proto. A byl jsem jí více obklopen než tou britskou. Takže je to proto, a kolikrát slovíčka, která v té americké angličtině jsou jednodušší i pro nás, že kolikrát nám připomínají i česká slova, takže, nebo dají se lépe vysvětlit, protože ti Američani, oni jsou trošku jednodušší než ti Briti, no.
5: Vy používáte takové ty mnemotechnické pomůcky pro zapamatování slov?
6: Moc toho nejsem fanoušek. Jsem tam, to je dobrý, že narazíte na něco, co dává smysl, ale někdy mě to kolikrát přijde. A teďka si nespomenu žádný příklad, to je blbý.
5: Že
6: kolikrát ta mnemotechnická pomůcka jako, mi zamotá hlavu mnohem víc, než kdybych to řekl, hele, je to tak, nebo tak.
5: No. Dokážete u rodilých mluvčí podle přízvuku poznat, odkud jsou?
6: Rámcově jo, že jestli je to americká, britská, australská, novozélandská, skotská, irská, to asi jo, ale potom jestli třeba, když se bavíme o Americe, tak jestli jsou ze severozápadu, to ještě jo, tady ta jižanská, tam je to fajn poznat, ale jestli jsou, já nevím, ze státu Washington nebo ze státu z Utahu nebo někaj, mm-hmm. Tak tam už to je těžší, jo, tam to úplně nepoznám. A v té Británii to je taky tam možná těch, no, ne, já jsem to teďka zrovna někde slyšel, že v Británii je víc přízvuků než v Americe. Aha. Jo, jak oni jsou mnohem menší, tak jich je tam víc, takže tam zase znám třeba, nevím, 6, 7, 8, 9, 10 různých přízvuků, které jsem schopen zařadit, ale ne všechny.
5: Narazil jste někdy v anglicky mluvící zemi na to, že jste nerozuměl tomu, co vám někdo říká?
6: Jo.
5: Kde to bylo?
6: Bylo to ve Skotsku, bylo to v Glasgow. Přijeli jsme, to bylo, je třeba říct, já jsem byl po maturitě, myslím rok, nebo zrovna to bylo ten rok, co jsem maturoval. Takže rok 2009, my jsme tam přijeli na dovolenou a teďka my jsme hledali hotel. A já jsem, že jo, jsem po maturitě angličtinář, jak víno, tak jsem vylezl, že já to tady vyřídím, jo, mamka s taťkou v autě. Tak jsem šel ven, zeptal jsem se, kde je tady ten hotel, někdo na mě spustil, vůbec jsem nevěděl, ale ani slovo. Tak říkám, dobrý, tak půjdu dál, zeptal jsem se dál. Tak jsem obešel asi 4 lidi, ani jednomu jsem nerozuměl, ale ani slovo. tak mě napadlo, že zajdu do obchodu, že třeba tam bude nějaký turista nebo někdo, kdo by mi mohl pomoct víc. Nebylo, byli tam místní zase nic. No tak jsem, to skončilo tak, že jsem si prostě vyptal papír a tušku, ať mi to napíšou a ať mi dají mapu. A to tak jsem porozuměl. Jo, a my jsme, samozřejmě ten hotel byl asi 16 metrů od toho místa, kde jsme byli, že jo, ale člověk neví. No.
5: Máte nějakou oblíbenou anglickou frázi nebo idiom, který se vám líbí, který je třeba zábavný pro vás nebo výzva na překlad?
6: Ty brďo. Nenapadají mě žádné slušné. Ale já znám takové obyčejné. Jo, třeba teďka zrovna jsem slyšel ve filmu včera Shut the front door. A znamená to no nekecej.
5: Aha.
6: Já to ti nevěřím. Jo, to mě, co jsem si tak, jako, tak hezky zní, tak jsem si to zapamatil.
5: Několik vašich videí jste nazval jako Čenglish, což je taková specifická angličtina, kterou používá spousta lidí, že otrocky překládá češtinu do angličtiny. Jaké slovíčko v tomhle jazyce, v té čenglištině, vás dokáže vždycky trošku rozhodit nebo vás tak jako naštvat nebo se tomu zasmějete, protože to opakuje nás hodně a špatně.
6: Jo, no, tak to jsou takové ty klasiky, jako je klimatization, že jo, klimatizace, to, vlastně to slovo zní tak, už v té češtině to zní tak cize, tak samozřejmě to bude anglicky.
5: A jak je to event, nebo
6: no,
5: event,
6: to je
5: nebo,
6: další.
5: Jak to je?
6: To je další, no. Tak my, že jo, v češtině říkáme event dost často. Ono by to správně mělo být event. Uh-huh. Jo, něco mezi i, e, ale když řeknete i, tak je to v pohodě. Event, ale důležitý je ten důraz na tu druhou slabiku, na to vent. No.
5: Uh-huh. Co z anglické gramatiky dělá Češkám a Čechům největší potíže?
6: Předpřítomný čas.
5: No, a tak mě ho prosím vás vysvětlete.
6: Dobře, tak si vezměme si větu, že tady spolu sedíme už asi 15 minut. 19 minut, super, jo? Takže ten náš rozhovor začal před 19 minutami v minulosti, jenomže on pokračuje i doteď a ještě bude, řekněme, nějakých 7 minut pokračovat, jo? Takže tam my nemůžeme dát minulý čas, protože minulý čas bychom tam dali v době, kdyby už ten rozhovor skončil. Ale on ještě neskončil, on ještě pokračuje, jo? Takže my tady můžeme říct my tady můžeme říct we have been speaking for 19 minutes. Třeba, jo? We have been. Třeba, jo?
5: Takže je to něco, co se stalo v minulosti, ale ještě pořád to pokračuje.
6: Pořád pokračuje.
5: Dá se angličtina naučit v každém věku? Můžou s ní začít i seniori a dostat se na úroveň, že budou v té angličtině boží, když zůstaneme u názvu vaší knížky? Nebo s věkem se snižuje schopnost nasávat nové věci, nová slovíčka?
6: Jo, samozřejmě ta schopnost se snižuje, paměť se horší, ale zároveň to není nemožné. Je to těžší. Samozřejmě je těžší naučit se v 60 než v 7. Samozřejmě. Ale jde to, mám tu zkušenost i, měl jsem skupinu dvou žen důchodového věku, se kterými jsme začali úplně od začátku a dostali jsme se na úroveň, kdy samozřejmě podle mě byli boží, jestli podle nich byli, to nevím, ale dokázali základní gramatikou se domluvit. Takže,
5: a motivace byla domluvit se?
6: Motivace byla domluvit se, protože jedna z nich měla sestru v Africe, takže tam jezdila často.
5: Spousta lidí si nevěří. A i když anglická slovíčka a fráze znají, tak se stydí mluvit na veřejnosti, aby se nestrapnili, když udělají chybu nebo když mají špatný přízvuk. Dá se to odbourat?
6: Dá. A jako taky to bolí, no, protože ten problém je trošku někde jinde. Je tam nějaká bolístka z minulosti. Takže tam je potřeba pochopení, ukázání, že vlastně ty chyby nejsou problém, že kolikrát, když řekneme chybu, tak nám budou rozumět úplně v pohodě. A tohle třeba na těch lekcích připomínat pořád a pořád dokola. A zase nechat ty lidi mluvit, ať oni mají ten pocit, že ty lidi, on mi rozumí, to je super, já mluvím, on mi rozumí. Jo, nechat i ty chyby projít, prostě filtrovat ty chyby, které, nebo vypichovat jenom chyby, které díky kterým by nám třeba někdo nerozuměl, ale nechat to být.
5: Setkáváte se s tím i obráceně, že třeba nějaký cizinec se učí česky a stydí se mluvit, protože se bojí, že udělá chybu, nebo to je taková spíš typicky česká vlastnost, že se stydíme za to, že ten cizí jazyk neumíme dokonale?
6: Myslím si, že je to hodně o nás. Myslím si, že o nás Češích, no, že my chceme zaprvé být perfektní, což je blbost sama o sobě. Stydíme se z nějakého důvodu, že uděláme chybu, jo, jestli ze školy máme všichni podobné problémy, co si nesem, jo, že kolikrát vidíte, jak ti cizinci přijdou a dalo by se říct, že třeba mluví hůř česky než my anglicky, ale je jim to jedno a jdou do toho, snaží se a my vidíme i z té druhé strany, že jim rozumíme dost často.
5: Nesouvisí s tím i to, že Češi a Češky mají dost často tendenci třeba hodnotit politiky v úrovni jejich angličtiny, jejich přízvuk. Přestože to není jejich rodinný jazyk, tak proč je odsuzujeme za to, že to není dokonalé? Ta snaha přece by se měla cenit, nebo ne?
6: No jasně, jasně. Ono to je takový náš spor, jako co se té politiky týče, to je jako úplně téma samo o sobě, ale je tam samozřejmě zase, jo, když se bavíme o těch politicích, kteří vlastně reprezentují tu zemi, tak si dovedu představit, že by mohli tomu dát tu péči a mohli se snažit trochu víc, než ten normální člověk, co si chce jenom objednat hranolky někde. Takže tam bych čekal, že by se to dalo jako trochu zlepšit. Ale zároveň, ano, samozřejmě, nebo ještě k těm politikům, vidíte i třeba ty další země, jo, jak mluví zástupci Polska třeba kolikrát líp, jo, a tak si říkáte, to pojďme, ne, trošku zabrat.
5: Od kdy myslíte, že by se měly děti učit ve škole anglicky?
6: Těžko říct, nějaký jednotný věk, ale myslím si, že by se nemuseli učit už od školky. Že kolikrát to vidím jenom jako takovou znouzecnost, že jo, barvičky a zvířátka, je to fajn, ale zase nemyslím si, že by tohle nutně zapříčinilo to, že ta angličtina najednou, nebo ta úroveň té angličtiny najednou vzroste jenom tím, že tady ve školce se budeme učit.
5: Já se ptám na to, protože ministr školství Robert Plaga zrušil plán na povinnou angličtinu od první třídy a nechává na rozhodnutí školy, kdy začne děti učit anglicky. Kdybyste byl ve škole a bylo na vás to rozhodnutí, tak dal byste povinně angličtinu od první třídy nebo až od třetí?
6: U té školy tam bych ji dal. Od první třídy. Já jsem se spíš zaměřoval na tu školku, že tam to třeba úplně není, nebo nemyslím si, ale na té škole bych to tam dal.
5: Vy sám jste produkt toho českého školství. Co myslíte, že je největší slabina výuky angličtiny v Česku?
6: Nedostatek nadšení ze strany těch učitelů, jo? Že nedostatek těch emocí, nedostatek toho, že vlastně angličtina může být fajn a může být strašně přínosná do toho budoucna, nebo do budoucna těch dětí. A je to promrhaný potenciál, podle mě, jo, u těch dětí, protože oni mají fakt tu tendenci strašně rychle všecko chytat, učit se rychle, ani se neučit a vědět. Jo, a když by se tam trošku jenom tak postrčilo pěkně...
5: Takže trošku víc emocí?
6: Trošku hodně víc emocí.
5: V době AI existuje spousta různých překladačů a pomůcek, které i lidem bez znalosti jazyka pomůžou přeložit text. Kdyby vám někdo, kdo používá internet a překladač z internetu, řekl, na co já se mám učit angličtinu, co byste mu řekl?
6: No tak co z toho je potom, že jo? Když bychom brali v potaz to, že všecko, co tam se v tom překladači přeloží, bude skvělé, bude správné, bude výborné, tak ale zase my máme takovou nějakou tendenci se zlepšovat v tom životě, trošku se někde posouvat, nějak se rozvíjet. A tady tohle nám úplně nepomůže. Jo, bereme to samozřejmě, jsou lidi, kteří to mají jenom jako, aby mě to nezdržovalo, tak tam nenechám tady ten e-mail napsat někoho jiného, tak jo, to je v pohodě. Ale když se bavíme o nějakém vzdělávání, o nějaké, tak pojďme si užít tu cestu.
5: Říká lektor angličtiny Radek Provázek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
6: Děkuju moc krát.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 90. léto.
8: Ruská mafie sice byla v 90. letech mimořádně brutální, ale zároveň se uměla chovat i chytře.
9: Třeba velmi dobře se vyznali v praní peněz, nebo v investicích, nebo vůbec jako v tom, jak využívat západní ekonomiku.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Hasiči od noci bojují s velkým požárem u chorvatské Omiše. Evakuovat se museli 2000 lidí.
11: To byla taková rychlost. A jsem teda říkal, nechci umřít, no.
10: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, platit měl už od září.
12: Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona.
10: Plavce Knedlu čekají na mistrovství Evropy dvě finále. Na výjezdu z Prahy na Strakonice je před jílovištěm kolona a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů. Je pátek 14. srpna, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: U jadranského letoviska Omiš hasiči z celého Chorvatska bojují s lesními požáry. Plameny v noci zasáhly i obydlené oblasti. A kromě 1 000 hektarů lesa a křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí je žena, kterou policisti našli na spáleništi nedaleko Omiše. Požár vypukl v noci a velmi rychle se šířil.
12: Ta situace rozvíjela z minuty v minutu.
13: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
10: Kvůli požáru se v noci museli evakuovat 2000 lidí, mezi nimi taky 300 českých občanů. Česká diplomacie nemá informace o tom, že by mezi vážně zraněnými byli Češi. Několik českých turistů ale utrpělo lehké popáleniny.
14: Kdybychom asi spali dál, tak pak bychom si to všimli, když jsme ty plameny měli jako u hlavy, se myslím.
15: Popsala česká turistka Denisa Petříková, která si ohně všimla náhodou, když v noci otevřela dveře na balkon. S rodinou se jí podařilo odjet z místa autem, jiní museli z oblasti odplout po moři. Část evakuovaných Čechů už podle českého konzula Štěpána Šantrůčka záchytná centra opustila.
16: Některým bylo umožněno navrátit se do jejich původního ubytování, zbalit si věci, které tam zanechali.
15: Dočasné konzulární jednatelství ve Splitu je posílené a bude fungovat i o víkendu. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
10: Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na skoro 90% území Česka. Vyplývá to z dat portálu pracovníků Akademie věd Intersucho. O víkendu navíc zasáhne Česko další vlna veder, má být až 37 stupňů. Na většině území tak dál platí vysoké riziko požáru. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
17: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli i rostoucí vlhkostí vzduchu, se bude zvyšovat zátěž teplem.
10: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by pak mělo na většině území pršet.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
18: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornu jeho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
10: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo Ukrajinou navržené příměří v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě. Důsledkem je celosvětový růst cen obilí. Dohodnout příměří se snažil taky turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu v britském parlamentu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu víc než 2/3 odevzdaných hlasů a do parlamentu se vrátí. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil.
19: On the hottest day of the year. V nejteplejší den roku, během prázdnin, jsme dokázali získat víc hlasů, než se nám podařilo v parlamentních volbách 2024. A tímto krokem jsme porazili kandidáta establishmentu.
10: Farageova strana Reform UK vznikla v roce 2018 jako strana pro Brexit a hájila odchod Velké Británie z Unie bez dohody. Po přejmenování vystupovala v době pandemie COVID-19 proti lockdownům. V poslední době budí pozornost proruskými tezemi o válce na Ukrajině. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.
20: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
21: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
20: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
10: V Ostravě se zpožďuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Radiožurnál zjistil, že klíčové práce zastavil stavební úřad kvůli nekvalitním příčkám v památkově chráněné budově. Oficiální termín zahájení provozu na jaře 2029 tak už neplatí.
22: Nezvykle ticho na stavbě ostravského koncertního sálu. Asi po hodině pozorování staveniště se rozjíždí jeden z malých bagrů. Je ale zřejmé, že největší investice v Ostravě neběží na plné obrátky.
23: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování prací v některých částech stávajícího objektu. Jakmile bude postup jednoznačně stanoven, bude možné sdělit taky termín pokračování prací.
22: Potvrzuje mluvčí magistrátu Petr Havránek. Město teď musí požádat o dodatečné povolení stavby za víc než 4 miliardy korun a zřejmě bude třeba i přepracovat projekt. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
24: Plavec Miroslav Knedla se na evropském šampionátu v Paříži představí ve finále na 50 metrů znak. Závod začne zhruba 10 minut před 20. hodinou. Kolem 8:45 pak na dvojnásobné trati poplave ve štafetě s Jakubem Janem Kryškem a Barborami Sémanovou a Janíčkovou. Krátká pauza mezi dvěma závody o medaile Knedlu netrápí.
25: Bude v pohodě. Myslím si, že to nebude zase tak hrozná. 50 přece není extra náročného a když si tady skočím do vyplavacího bazénu, tak se potom připravíme na tu 100. Bude hodně záležet na tom, jak poplavu tu 50 a jestli to bude dobrý čas, jestli s tím budu spokojený.
24: Obě finále nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Českým atletům se v dopoledním bloku mistrovství Evropy v Birminghamu nedařilo. Oštěpařky Ogrodníková, Syčaková i Tabačková vypadly v kvalifikaci, stejně jako tyčkaři Bárta a Holí. V rozbězích pak skončily obě čtvrtkařské štafety.
26: Na dálnici D1 z Prahy do Brna vzniká kolona za exitem Popovice ze 17. kilometru, čtvrt hodiny na Šmejkalku, a pak na příjezdu do Brna za exitem Popůvky ze 183. kilometru se jede různě pomalu do omezení u D2 osobním autem ještě asi 20 minut. Na D2 z Brna na Bratislavu za sjezdem na Břeclav kolona z 52. kilometru 5 až 10 minut do omezení na 53. a pultem, srazila se tam dvě osobní auta a motorka. Na D10 z Prahy na Boleslav nejdřív kolona za sjezdem na Počernice 10 až 15 minut k nehodě před sjezdem na Brandýs a potom pozoru u exitu 41 Bezděčín, stojí tam v levém pruhu nabouraná auta. A na 4 za Prahou směr Strakonice se popouští od Lipenců k Jíloviště ještě asi 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
27: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
28: Jak se daří chorvatským hasičům zvládat rozsáhlý požár u letoviska Omiš, kde jsou i čeští turisté? Proč francouzská ústavní rada zrušila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let? A proč se v nynějším suchém a horkém počasí tak daří vosám? I o tom budeme mluvit. Rozsáhlý požár od noci ohrožuje chorvatské přímořské letovisko Omiš. Podle hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Oheň se šíří rychle kvůli silnému větru. Hořely domy i auta. Kolem 40 lidí se zranilo, 7 jich bojuje o život. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, mezi nimi podle českého ministerstva zahraničí i na 300 českých turistů. K jejich situaci nám konzul Štěpán Šantrůček odpoledne řekl.
0: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni, ať už v těch záchytných centrech, na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
28: A my teď přímo do Chorvatska voláme naší spolupracovnici Té Veselákové. Dobrý den, Teo.
1: Dobré odpoledne.
28: Máš informace o tom, jaká je ta situace teď? Mají už hasiči oheň pod kontrolou nebo se dál šíří?
1: Pod kontrolou ho nemají, oni jsou od rána vlastně velmi opatrní v tom, co říkají ohledně té kontroly. Ráno ustal ten vítr, který celou noc komplikoval hašení, takže potom v dopoledních hodinách vlastně říkali, že ta situace je mnohem lepší. Ten požár se do nějaké míry asi pod kontrolu dostal, ale problém je, že je to samozřejmě rozsáhlá plocha, je to náročný terén a během odpoledne se vítr znovu rozfoukal, mění směr, takže během posledních několika hodin jsem zaznamenala 2 nebo 3 zprávy o tom, že se znovu rozhořela nějaká ohniska a stále ta situace tedy není tak, abychom mohli říct, že už nikdo nebude ohrožený. Teď vlastně aktuální požár, který teď hasí, vlastně se také přibližuje potenciálně nějakým domům, takže stále je tu nebezpečí, že ještě může být i víc škod na majetku, že mohou přibývat evakuovaní.
28: A zasáhl ten samotný požár opravdu i to město Omiš, to jeho centrum?
1: To přímo ne, pokud vím, ten přístav tamní je v pořádku, město, nečetla jsem nic o tom, samozřejmě víme, vidíme i z těch fotek a videí, že kdybyste stáli v Omiši třeba právě na tom nábřeží, tak v noci tam byly vidět obrovské plameny, prostě oranžová obloha, opravdu to nebyla pěkná podívaná, ale město Omiš jako takové by nemělo být přímo ohroženo.
28: Hasiči ten požár označují za jeden z nejhorších v historii země, je to kvůli tomu jeho rozsahu nebo rychlosti? Nebo proč?
1: Spíš kvůli té rychlosti, protože ta plocha, která schořela, přesahuje něco přes 1000 hektarů, což je sice hodně, ale ona vlastně schořela během jedné noci, respektive během pár hodin. Místní to někdy popisovali tak, že to vypadalo, jako kdyby hořel benzín. Že to šlo prostě velmi rychle, vítr ten oheň rozfoukával a pro hasiče to bylo ještě komplikované v tom, že se měnil i jeho směr, takže se velmi špatně předvídalo, kam se ty plameny vydají a kam by tedy měli nasměrovat nejvíce sil.
28: Někteří čeští turisté museli urychleně opustit apartmány, skončili v evakuačních centrech. Takhle to popisovala pro Český rozhlas česká turistka Martina Pospíchalová.
3: Byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali to nejdůležitější a utíkali jsme pryč k moři. A odtamtud vlastně nás vzali do bezpečí.
28: To máš nějaké aktuální informace o českých turistech, kteří jsou na místě?
1: Tak podle informací, které máme od pana konzula Štěpána Šantručka, víme, že tedy někteří už odjeli, jiní ne, někteří se mohli vrátit do svých apartmánů, jiní samozřejmě ne, protože ta oblast zůstává uzavřená, některé ty objekty schořely. Teď samozřejmě půjde o to, jak se kdo bude moci rychle dostat domů, pokud má doklady, nemá doklady, ale jak říkal pan konzul, konzulát bude otevřený i o víkendu, takže kdokoliv z českých turistů bude potřebovat nějakou pomoc, tak se může na zastupitelský úřad obrátit.
28: A jak složité je teď se z té oblasti dostat, třeba i kvůli tomu požáru? Tvoří se tam nějaké kolony a podobně?
1: Ano, zaznamenala jsem během dne zprávy o tom, že byť ta jadranská magistrála byla otevřena, takže úřady varovaly před tou cestou, protože právě je tam zesílený provoz a ta oblast je pořád nebezpečná. Samozřejmě se nedá vyloučit, že když se ten požár rozhoří znovu někde v nějakém místě, takže bude potřeba tu tepnu dopravní znovu uzavřít. Takže potenciálně dopravní situace tam nemusí být vůbec snadná.
28: Jak Velkým problémem jsou letos v Chorvatsku požáry. Je ta letošní sezóna něčím výjimečná?
1: Nevím, jestli výjimečná, ono mediálně se může zdát, že letos v Chorvatsku alespoň doteď zase tak často nehořelo, ale co se týče dat, tak tato vlastně vyvracejí. Těch požárů už bylo zhruba kolem 9000 za celý rok, od ledna tedy do nějakého 10. srpna, a to je o nějakých 7,5% víc než loni za tu stejnou dobu. Takže není to tak, že by hořelo méně, spíše se hasičům až doteď dařilo ty požáry zvládat včas a kontrolovat je dřív, než se rozšířily a než zasáhly nějaké obytné budovy nebo ohrozily nějakým způsobem lidi. Takže rozhodně požárů je víc, hasiči mají mnohem více práce, ale asi se na tuto sezónu, možná i po té analýze té loňské, lépe připravili, mají k dispozici hasící letadla, která letos využívají v podstatě snad dvojnásobně víc, to ukazují také data, než v tom uplynulém roce, a vidíme, že i dnes, když se objevilo ještě během dne několik dalších požárů na Pelješci nebo u Zadaru, tak vlastně velmi rychle a operativně přesouvali i tu techniku, i ta hasící letadla, rozprostírali podle těch aktuálních potřeb, aby ty požáry co nejdříve dostali pod kontrolu tak, aby neohrozili vesnice.
28: To byly aktuální informace z Chorvatska od Tej Veselákové. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
28: Nejvyšší soudní instance ve Francii, ústavní rada, zamítla zákaz používání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let a označila ho za nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlamentní zákaz schválil na konci července, začít měl platit od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě. Členové ústavní rady uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Upozorňují ale, že velmi široce pojatý zákaz se může vztahovat na online komunikaci, u které nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Já zdravím do Paříže Pavlínu Koupskou, státní úřednici na francouzském ministerstvu financí. Dobrý den.
4: Dobrý den z Paříže.
28: Můžeme krátce rozvést, jak ústavní rada svoje rozhodnutí zdůvodnila?
4: Ano, ústavní rada tedy ve svém prohlášení uvádí, že si uvědomuje vlastně kritickou situaci u dětí mladších 15 let vzhledem k sociálním sítím a používání sociálních sítí. Ve Francii bylo velice medializované případy sebevražd dětí, které byly způsobené právě šikanou přes sociální sítě. Takže ústavní rada si toto uvědomuje, ovšem považuje tento zákon, který byl, jak jste již zmínila, přijat na konci července parlamentem francouzským, ho považuje za to, že by mohl vlastně omezit svobodu projevu a také omezit ochranu osobních dat vlastně všech uživatelů sociálních sítí, protože by museli uvádět data z narození.
28: Kdo se vůbec obrátil na nejvyšší soudní instanci v zemi, aby se touhle legislativou zabývala?
4: Jsou to poslanci socialistické strany a poslanci extrémní levice Nepoddajná Francie.
28: Upozornilo ale nejvyšší soudní instance předem, že ten zákaz sociálních sítí může narazit na princip svobody projevu, nebo tím verdiktem je vláda zaskočena?
4: Myslím, že zaskočena úplně není, jednak jak jste již zmínila, tak je to vlastně první zákon v Evropě, takže se jednalo o úplnou premiéru. Takže vlastně ta debata probíhala velice, velice bouřlivě už při projednávání tohoto zákona jednak v Národním shromáždění a jednak v Senátu. Senát třeba doporučoval sestavit takzvanou černou listinu těch sociálních sítí, takže jenom určitých sociálních sítí. Nakonec to tedy se k tomu nepřiklonili a udělali takový široký zákon, ten byl teda teď zpochybněn ústavní radou.
28: No, prezident Macron už uložil premiérovi, aby tu legislativu nechal přepracovat. Je pravděpodobné, že vláda tedy ty připomínky ústavní rady zohlední a že ten dotyčný zákaz začne platit opravdu už příští rok?
4: Samozřejmě premiér na to reagoval tím, že samozřejmě respektuje rozhodnutí ústavní rady a zadal expertům a zejména vysoké komisařce pro problematiku dospívajících a dětí Saře El-Eri, která se tímto bude zabývat a do několika týdnů by měli předložit nové znění tohoto zákona nebo úpravu. toho zákona.
28: Podle komentátorů je to poslední zásadní legislativa, kterou prosadil Emmanuel Macron před koncem svého mandátu před volbami, které se budou konat příští rok na jaře. Jak nepříjemné je pro něj to, že soud odmítl tenhle zákon?
4: Určitě to je pro něj nepříjemné, protože to byla jedna z jeho priorit, velice se o to zasazoval, o tento zákon. Shodou okolností ale dnes také vyšlo, že ústavní rada potvrdila zákon, který byl také velice kontroverzní a diskutovaný o právo na ukončení života nevyléčitelně nemocných pacientů, a ten dnes také ústavní rada potvrdila. Takže vlastně jedná se o dva velice důležité zákony Macronova mandátu a jeden tedy prošel.
28: Znamená to, že ve Francii bude platit zákon, který v podstatě povoluje eutanázii?
4: V podstatě ano, ano. Potvrdila to ústavní rada.
28: Pavlína Koupská, státní úřednice na francouzském ministerstvu financí. Děkujeme, naslyšenou.

0: novely, která není doprovázena právě vlhkem velmi aktivních. Mu to vyhovuje, protože neumí sám si aktivně zahřívat tělo ke svému pohybu, nemá stálou tělesnou teplotu a když jsou vysoké teploty vzduchu, tak mu to usnadňuje život. A třeba právě i v noci, kdy jsou teploty vysoké, třeba i přes 20 stupňů, tak šetří výdej energie na zahřívání hnízda právě třeba u těch voz. A taková hnízda nemají tedy potom takový energetický výdaj na právě to zahřívání a mohou rychleji růst, prostě šetří.
1: A přispívá počasí nějak k tomu, že jsou ty vosy třeba víc nebo méně agresivní?
0: Může se stát, že tím, že se rychleji pohybují, že lidé také se rychleji ohánějí, prudčeji na ně reagují, tím, že jich kolem sebe více vidíme, může dojít i k těm kolizním situacím a pak to teda subjektivně může vypadat, že jaksi ty vosy jsou i útočnější, protože se rychleji pohybují v tom teplejším počasí. Jenom pro člověka třeba, který na to není příliš zvyklý, tak mu to může připadat jako útok, ale není to. Je to jenom prostě dotěrné. Já spíš bych řekl, že jsou jakoby ty vosy dotěrné, než že by útočili. Útok nastane v situaci, kdy se cítí to hnízdo ohrožené. To znamená, může se stát, že stojíte v jeho blízkosti, zatarasíte cestu těch výletů, nebo dokonce třeba v nějaké bedně, kde to hnízdo je, s ní zahrkáte, tak vosy vyletí ven a pak mohou i útočit.
1: Proč ale vidíme velké množství vos létat venku, hlavně v tom červenci a srpnu? Oproti třeba červnu jich je venku mnohem víc. Ono to nějak souvisí s potravou, ne?
0: Jistě, že s potravou, ale také s vývojem těch hnízd, protože oni na jaře teprve začínají budovat. Zpočátku jsou hnízda málo početná a jak postupně ta teplota roste, tak ta hnízda rychle sílí, počet jedinců v těch hnízdech se navyšuje a proto jich těch vos vidíme více. Je to takový ten případ, kdy na jaře třeba vidíme jenom čmeláčí matky v krajině, to jsou nápadné, velké, všimneme si jich a není jich tolik. Ale když potom už je třeba červen, to už hnízda jsou velmi početná, tak těch čmeláků všude vidíme hodně. A naopak zase třeba na podzim už jak ta hnízda zanikají, tak zase čmeláky vůbec nevidíme. Souvisí to teda s přirozeným vývojem těch hnízd a u vos je vrchol právě v červenci, respektive srpnu. A zřejmě to souvisí i s tou potravní nabídkou, kdy dozrává ovoce a vedle teda té masité potravy, kde loví hmyz vosy, se živí i právě třeba dozrávajícím ovocem nebo hnijícím ovocem na zemi, přezrálým. Jo, to je prostě pro ně zdroj. A samozřejmě také třeba útočí i na včelstva. Známe teda tu velmi obávanou sršení asijskou, která i útočí na včelstva, snaží se je přepadat, byla k nám zavlečena. To je zrovna vosa, které se hodně obáváme a může dokonce ta aktivita vos v období doplňování těch zimních zásob včelstvům být i komplikací včelařům při práci se včelstvím.
1: To znamená, že ty vosy napadají včely proto, aby jim ukradly tu jejich potravu, med a podobně?
0: Ano, i tak, ale většinou ty malé vosy na to nemají šanci, včely se umí velmi dobře bránit. Právě u té sršně asijské už je to komplikované, tam už ta síla těch včel není vždy dostatečná. Jsou-li ty nájezdy systematické, tak může dojít k dokonce i vlastně přepadení toho včelstva a to je úplnému vyloupení, proto třeba u té sršně asijské máme obavy, ale u těch menších vos ne, ale znovu podotýkám, i tak jsou na obtíž včelařům i včelám, protože se vlastně o to snaží, že jo, komplikuje tuto práci, naletují na krmítka, na krmivo, musíme ho schovávat, aby se k tomu nedostali, protože jsou velmi dotěrné. Není to útok těch vos v tomto případě, jako je u sršně asijské, ale je to taková ta dotěrnost.
1: Jasně.
0: Jo, prostě o to mají zájem. No?
1: No a pokud při sezení na zahradě nějakou vosu zabijeme, dokáží si ty další, které létají okolo, třeba mezi sebou nějakým způsobem sdělit, tam nelétat, tam je nebezpečí, anebo naopak mohou třeba přiletět pomstit smrt sestry dělnice?
0: Já jsem to také slyšel, že taková verze existuje. Ono na to v ty vosy nepřijdou. Spíš, kdyby se jedna vosa setkala s něčím nebezpečným a unikla tomu, tak by v tom hnízdě mohla dát poplašný signál, aby tam ty ostatní nelétali. My to známe u včel. Předpokládáme, že podobný signál by mohl existovat i u vos. Ale že by třeba pozorovali vosy, a tady byla zabitá, tak teď se tady budeme mstít, tak to prosím pěkně, to je konstrukt.
1: No. A když my se třeba oháníme a tu vosu trefíme s tím, že ji nezabijeme, tak je třeba tohle to nebezpečí, které ona by mohla ohlásit?
0: To je možné. To nelze ani potvrdit, ani vyloučit, je to možné. Mně se to stalo dneska právě zrovna několikrát při práci ve včelstvech a neplatí teda, že ta vosa musí bodnout. Většinou skutečně bodne v situacích, kdy

0: když se cítí ohrožená vyloženě, a to bývá často tím, že ji přitisknete. Hmm. Jo? Někde prostě přimáčknete. Jak už jsem říkal, to nejhorší je skutečně, když teda přímo se vám nedopatřením podaří narušit nějak, bych řekl, pokoj toho hnízda, buď to tím, že s ním někde zatřesete na půdě, někde v krabicích, v bednách, nebo na zahradě někde, jo, skryto v kompostu, nebo dokonce šlápnete do toho hnízda, protože jde o zemní hnízdo.
1: To my bychom se asi taky bránili, kdyby nám někdo rozbíjel domov. No, ono se o vosách často říká, že jsou jenom otravné, ale jsou taky něčím užitečné.
0: Samozřejmě patří do ekosystému. Oni loví hmyz a patří do té struktury, která vytváří tu potravní nabídku, že jo, prostě ty konkurenční vztahy. Jsou to další druhy, které jsou tu na planetě, jako je tu člověk, prostě do toho systému patří. Pokud jde o užitečnost, tak asi myslíte ve vztahu
1: člověku.
0: Pro užitek člověka, tak samozřejmě bosíme nedonášejí, snad s jednou výjimkou, jeden druh, dva jsou takové, které mohou i ukládat do těch svých papírových hnízd něco, čemu se snad dá zdánlivě říkat med, je to taková sladká šťáva, ale či jako člověk přímo vosy využít nemůže.
1: A co opilování?
0: Oni jsou, bych řekl, příležitostní opilovateli, to znamená, že navštěvují i květy vzácně, ale to opilování, víte, v tuto dobu, popravdě řečeno...
1: Už není co.
0: No, co kvete a potřebujete nutně opilit. Skutečně naprostá většina plodin je pryč a hlavně v tuto dobu skutečně ty vosy právě využívají to přezrálé ovoce. To je pro ně jednodušší nabídka.
1: Z čehož nemáme my radost. To byl Antonín Přidal z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Ano, také děkuji, naslyšenou.
1: To byla dnešní podvečerní publicistika. My ještě dodáme aktuální informace k požáru v chorvatském Omiši. Podle informací ministerstva zahraničí bylo evakuováno přibližně 300 českých občanů a u Čechů nejsou hlášena žádná vážná zranění. A v evakuačních centrech v Chorvatsku teď podle českého konzula zůstává kvůli požáru už jen 5 Čechů. Navíc konzulární tým dnes na místě posílí další pracovník ze Záhřebu. Další informace k požáru přinesou samozřejmě další zprávy. Tolik hlavní zprávy, rozhovory, komentáře. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu míň než loni. Na vině je podle agrární komory hlavně nedostatek srážek a horko. Provoz na letišti v Katánii zůstane zablokovaný nejméně do sobotního rána, a to kvůli aktivitám sopky Etny, informoval o tom provozovatel SAK. Letiště je kvůli erupci Etny zastavené od začátku týdne a společnost označuje současnou situaci za jednu z nejhorších za 20 let. Letecké společnosti spoje do Katánie buď zrušily, nebo přesměrovaly na jiná letiště na Sicílii. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, to je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to řekl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. A Brno si připomíná obranu před Švédy. Ode dneška až do neděle se proto v brněnských ulicích a taky v okolí Špilberku konají aktivity spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomíná rok 1645, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Na turnaji v polských Starých Jablonkách vypadly ve čtvrtfinále, když Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly po setech 13-21 a 9-21. Pavelkovy tak jako nejlepší český tým skončili na děleném 5. místě.
4: Zklidnění na D1 za Prahou i před Brnem, nehoda na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už polevuje provoz, zbytek kolony před zúžením na mostě u Šmejkalky na 24. kilometru je od sjezdu na Benešov z 20. kilometru na 10 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Popůvky už jenom živý provoz, kolona většinu času až za sjezdem k výstavišti ze zhruba 192. kilometru do omezení u D2 osobním autem 10 minut. Na D2 ve směru z Brna na Bratislavu pozorně za sjezdem na Břeclav. Vzniká tam kolona z kilometru 52,5 na 53,5 v omezení, řeší kolizi motorky se dvěma auty, zdržení 5 minut. Na D10 za Prahou směr Mladá Boleslav vzniká kolona od exitu 3 Horní Počernice na 10 až 15 minut přes omezení na 7. kilometru, pak před exitem 9 Brandýs každou chvíli dořeší nehodu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor u připojení z plzeňské D5, dojíždí se tam do kolony, kousek za exitem na 22. kilometru narazilo auto do svodidel, zabraný levý pruh, dojeli hasiči, zdržení kolem 5 minut. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice stále kolona od Lipenců k Jílovišti až na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Faráš proti popelnici aneb doplňovací volby ve Velké Británii. Kouzelné slůvko azyl, či jak si Kreml pohrává se svými odpůrci. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
5: Zakladatel a předseda britské populistické strany Reform UK Nigel Farage v noci na dnešek obhájil parlamentní mandát v doplňovacích volbách v anglickém Clacton-on-Sea. Reform UK je podle preferencí v současnosti mezi voliči v Británii nejpopulárnější stranou. Ostatní etablované britské strany odmítly proti Farageovi postavit protikandidáta a volby označily za divadlo či přímo cirkus. Nejvážnějším Farageovým protivníkem se tak stal recesní kandidát, komik vystupující pod maskou a jménem Count Binface, tedy něco jako hrabě odpadkový koš či popelnice, který dostal necelých 10 000 hlasů, Farage přes 22 000. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Farage za tento obvod poslancem už doposud byl, odstoupil však a nechal se znovu zvolit. Proč k této šarádě přistoupil?
6: Celé to má pozadí finančního skandálu. Nigel Farage odstoupil letos v létě v červenci po tom, co se ukázalo, že přijal darem 5 milionů liber, tedy přes 140 milionů korun od magnáta, obchodníka s kryptoměnami Christophera Harborna. To se stalo už v roce 2024, ale ten vtip je v tom, že tyto peníze jaksi zapomněl přiznat. Poslanci, když se ujmou funkce, tak musí zpětně přiznávat jakékoliv dary, příjmy za posledních 12 měsíců. A to Nigel Farage neudělal, takže pod tíhou tohoto skandálu tedy rezignoval, ale jakmile se tedy objevila možnost znovu kandidovat v doplňovacích volbách, tak toho využil a v uvozovkách se pokusil takto před voliči očistit. Mandátu se tedy může ujmout znovu. Myslím si, že ten zmíněný hrabě odpadkáč naprosto si užil té situace, to je stálice britské politiky, kandiduje v podstatě pravidelně, ale tentokrát, myslím, ta pozornost na něj byla upřená velice silně, protože to byl v podstatě jediný vyzývatel Nigela Farage a sledovat to bylo opravdu zábavné, britskou politiku nelze nemilovat. No ale zpátky k tématu, zajímavé na tom je především to, že paradoxně tím, že se Nigel Farage teď vrací do dolní sněmovny, tak tím umožní, aby parlamentní komise nadále vyšetřovala tento případ a pokud dojde k tomu, že skutečně porušil pravidla transparentního deklarování finančních prostředků, tak ho může třeba i suspendovat potom hlasováním a celé se to může opakovat. Zase by se mohly odehrát nové doplňovací volby ve stejném obvodu, možná opět i s hrabětem odpadkáčem.
5: Farage v tomto obvodu evidentně má značnou podporu podle průzkumu, tam s náskokem vedl. Změnilo by něco na tom, kdyby ostatní strany kandidovaly a proč vlastně se rozhodli tedy vůbec do těch voleb nejít a neucházet se o
7: toto možné místo ve sněmovně?
6: Už to zasnělo, oni popsali ten souboj jako v podstatě komický, jako něco, co je nehodno řádné kandidatury. Nigel Farage, ten obvod, tam v minulosti UKIP, teď reformní strana, má poměrně silnou podporu. Je to obvod, který se potýká s ekonomickými problémy. Je to vlastně přímořské letovisko, které je v takovém ekonomickém úpadku, takže docela živná půda pro protestní hlasy, které Nigel Farage sbírá především, ale samozřejmě do toho promluvá i celostátní britská politika. Tradiční strany se nacházejí v jakési krizi. Po Brexitu se britská konzervativní strana ukázala být neschopná splnit to, co slibovala Brexitem, a její podpora se dramaticky propadla. Z toho těží právě reformní strana Nigela Farage, ale v podobných problémech jsou teď libristé, kteří sice drtivě vyhráli v posledních parlamentních volbách, ale jejich podpora se také dramaticky propadla, protože ani oni ukázali, že nejsou schopní najít rychlé recepty na problémy, kterou britskou společnost a britskou ekonomiku trápí, které jsou dlouhodobé a které v minulosti možná se mohlo zdát, že Brexit je může pomoci vyřešit, ale ukázalo se, že to bylo spíše zástupné téma nebo zástupný problém, a hledání těch receptů je opravdu složitější. Takže v problémech jsou i libristé a tam zase z jejich hlasů dosti těží zelení jako taková nová nastupující síla.
7: Ještě před několika desetiletími v západním světě bylo normální, že pokud se politik dopustil nějakého selhání nebo byl v podezření z takového selhání, že neměl u voleb moc šanci a odstupoval. V poslední době jsme ale svědky často spíše toho, že takoví politici naopak si jakoby dávají legitimizovat svůj postup hlasy voličů. Je to jak Farage, tak třeba Marine Le Penová ve Francii, která byla odsouzena za pronevěru evropských fondů. Konec z konců svým způsobem jsme to zažili i u nás, kdy současný premiér Babiš, ano, šel do voleb s tím, že byl zároveň obžalován. Co to ukazuje o vlastně současném postoji voličů? Je nyní pro voliče to, že vlastně kandidát je v nějakém podezření spíše přitažlivé?
6: No, standardy chování politiků v politice se zjevně posouvají a zvláště signifikantně to, řekl bych, v oblasti populistických politiků, krajně pravicových politiků, kteří to často naopak ještě otáčejí jako vlastně součást svého boje vůči establishmentu. Myslím, že Marine Le Penová, o to ještě hodně uslyšíme ve francouzských volbách v této souvislosti.
7: To byl kolega Viktor Daněk, díky.
6: Díky, hezký den.
7: Kouzelné slůvko azyl. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
8: Bylo to 28. července už 3/4 století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo jedno ze základních lidských práv, a sice Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků. Signatářské státy se tehdy zavázaly, že napříště už lidé pronásledovaní kvůli rase, náboženství, národnosti nebo politickému přesvědčení nebudou odkázáni jen na občasné milosrdenství, ale bude jim poskytnut azyl. Základním pilířem přitom bylo a je dodnes nutnost posuzovat každý případ individuálně. Kdo o azyl požádá, nemá být za případný nelegální vstup do země trestán, ale musí mu být umožněno žádost o azyl řádně podat, a to s dodržením všech pravidel, která azylové řízení předpokládá. Tento postoj tvoří nepochybně jednu ze základních evropských hodnot a evropské soudy nedělají nic jiného, než že to respektují. Přesto je zřejmé, že dnešní realita je ve skutečnosti nehumánní. K žádosti o azyl se zpravidla probojují, jak jsme to viděli například před 2 týdny při migrační vlně z Maroka do španělské enklávy, jen ti nejsilnější. Podle Ruda Kupmanse, profesora sociologie a odborníka na migraci na Humboldtově univerzitě v Berlíně, neexistuje azylový systém, který by byl tak smrtící, jako je ten evropský. Dodejme, že smrtící je ale vzhledem k šířícímu se populismu a autoritářství zrovna tak pro evropskou demokracii. Zabránit se tomu snaží migrační pakt Evropské unie, který vešel v platnost letos v červnu. Napříště bude například možné odfiltrovat žádosti s malou pravděpodobností úspěchu už na vnější hranici a dočasně umístit migranty, kteří nedostali v Evropské unii právo pobytu, v návratových centrech v bezpečných třetích zemí. Tohle všechno ba vláda rezolutně odmítá jen proto, že si v rámci paktu mají členské státy také kolegiálně rozdělovat buď finanční zátěž, anebo počet uprchlíků s azylovým statutem. Což se navíc České republiky vzhledem ke zdejšímu vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny zatím vůbec netýká. Faktem v každém případě je, že pokud by to Babiš, Macinka a Okamura mysleli s odmítnutím migračního paktu tak vážně, jak to tvrdí, museli by se smířit s tím, že Evropský soudní dvůr odsoudí Česko k mnohamilionové pokutě, kterou mu bude Evropská unie odečítat z dotací. Maďarsko to už stálo skoro miliardu eur. Jen proto, že Viktor Orbán bránil migrantům, aby mohli žádost o azyl vůbec podat. Evropská unie to totiž podpisy svých členských zemí pod Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků myslí doopravdy, a ne jen jako. I po 75 letech.
7: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Minulý týden skončila lhůta pro podání kandidátek k volbám do třetiny Senátu, ke kterým půjdeme na začátku října. Někteří z kandidátů se přitom netají tím, že jejich cílem je horní komoru parlamentu zrušit. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Před pár dny tu šla mimo jiné řeč o osobách kandidujících do Senátu, které by si ho přitom přáli vidět v plamenech, aspoň podle svých slov. Ačkoliv kdyby se jim podařilo skutečně usednout do některého ze 27 každé dva roky obměňovaných křesel horní parlamentní komory, dost možná by se jim zalíbil tamní dost slušný plat. S možností se nad to nepředřít, takže by třeba se zrušením lukrativní instituce až tak nespěchali. Ostatně, když říkají, že jdou do voleb proto, aby v podle nich zcela hrozném senátu působil aspoň někdo rozumný, připomíná to omluvy lidí vstupujících za normalizačních časů do komunistické strany, kam po okupaci roku 68 už nikdo nemířil z nějakého naivního idealismu. A pokud si snad přece myslel, že jde zevnitř co si aspoň trochu brzdit, mýlil se šeredně. Mluvě o komunistech v Praze 5 za KSČM kandidující Petra Prokšanová, ale asi idealistkou bude, je prý dokonce odhodlána v případě úspěchu v Senátu pracovat za minimální mzdu a peníze nad ní dávat na dobročinné účely. Tomu lze v jejím případě snad i věřit, akorát se toho těžko dočkáme, protože její šance jsou, jak se říká, menší než malé. Zbourat Senát by ráda i frýdecko-místecká kandidátka Nela Lisková, před 2 roky podmínečně odsouzená za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti nejen vůči místopředsedkyni a poslankyni Pirátské strany Olze Richterové, podle Liskové prosazující, aby Ukrajinci dostávali startovací byty, zatímco Češi si musí brát hypotéky. Předsedkyně hnutí Nezlomní a co si jako reprezentantka Doněcké lidové republiky u nás také vehementně volá po deukrajinizaci a denacifikaci. Vladimír Putin by se na ní jistě vlídně usmál. Ani ona ale s mandátem v horní komoře počítat spíš nemůže. A tak jako řada jiných svérázných kandidujících, ovšem během kampaně bude vidět a slyšet, to je poměrně silná motivace. I s tím, že v některých volebních obvodech se lze i při menším zisku hlasů prodrat do druhého kola. A dokonce, když, jak se říká, pán Bůh nebude doma, případně i zcela uspět. Pokud se tedy například kandidáti bývalé vládní koalice navzájem v prvém kole fatálně neoslabí a dál nepostoupí, jako se už roku 2022 stalo na Kroměřížsku a snad se z toho tehdy selhavší strany dodnes drbou za ušima.
7: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamás návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
10: Netanyahův nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale ověřovacích mechanismech. A odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Iránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Iránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
7: Co se odehrává za oponou izraelského odmítnutí mírového plánu pro Gazu, komentoval kolega Jan Fingerland. V Rusku se budou za měsíc mezi 18. a 20. zářím konat parlamentní volby, které mají dodat zdání legitimity Putinovu režimu. Vítěz je dopředu jasný, kdo by mohl režim být vzdáleně ohrožovat, k volbám není připuštěn. Jak si Kreml se svými odpůrci pohrává, vysvětluje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
11: V českých médiích se objevila zpráva, že ruský nejvyšší soud zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné politické straně Jabloko. Je to první případ, kdy ruské úřady nejdříve takovou účast povolili, aby pak povolení odvolali. Povaha současných ruských úřadů byla popsána mnohokrát. Musí co nejvíce potlačovat svobodu projevu, natož činů, které by vyjadřovaly nesouhlas s politikou Vladimira Putina. Jak je tedy možné, že v první fázi mělo Jabloko od Kremlu zelenou? Tato strana se skutečně hodlala prezentovat jako jediná politická síla, která žádá ukončení války na Ukrajině. Ale čert vězí v detailech. Jabloko ani v nejmenším Ukrajinu nepodporovalo. Grigory Javlinský, jeden z otců zakladatelů strany a její faktický guru, ať už nemá vedoucí funkci, se důsledně drží pozice, že za probíhající válku mohou Ukrajina, Západ a Rusko stejnou měrou. Razí okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Zároveň ví, že tento návrh není přijatelný pro Ukrajinu ani pro Rusko. Jemu a Jabloku to však vytváří aureolu správného chlapa a správné partaje, samozřejmě výhradně pro ty Rusy, kterým už válka leží v žaludku. Javlinský se potkává s Putinem a konzultuje s ním vývoj. Nelze vyloučit, že dostal z Kremlu nabídku, aby Jabloko v zářijových volbách zahrálo úlohu demokratické partaje, která hlásí mír. Předtím Kreml nechal zatknout dva vysoké funkcionáře strany a drží je ve vazbě. Je to dobrý materiál pro vydírání, aby se zbytek Jabloka podvolil kombinaci Kremlu výměnou za slib, že jejich kolegy nebudou fyzicky mučit. Proč ale potom Jabloko z voleb vyřadili? Zpráva o tom, že v nabídce stran bude jedna proti válce, nejspíše zapůsobila výrazněji, než Kreml očekával. Obrázek, který měl podle plánu nastat po volbách, kdy této straně měla ústřední volební komise namalovat 2-3% hlasů, a pak by se mohlo Donaldu Trumpovi mávat před nosem tímto výsledkem jako důkazem, že se v Rusku 97% voličů demokraticky vyslovilo pro válku, mohl dostat trhliny. Podle dostupných informací z Ruska, které nejsou přirozeně exaktní, ale vycházejí z jednotlivých výroků ve virtuálním prostoru, se pro Jabloko chystali hlasovat ti voliči, kteří prožívají depresi z nemožnosti beztrestně vyjádřit svůj protest proti současnému ruskému vývoji. Jejich myšlenkové schéma znělo: hodím to Jabloku. Nikdo to nepozná. Nic se nezmění, jenže mně se nic nestane a aspoň nebudu mít ze sebe takový hnusný pocit. Nezávislí sociologové odhadují množství takových občanů přibližně na 10% voličů. Kdyby ale tito občané zjistili, že jich tolik, nehledě na falšované výsledky, mohli by se probrat ze strachu, který nastolil Kreml. Mohli, nemuseli. Konzervativci ve vedení Ruska ale chtějí mít klid. A tak Jabloku prostřednictvím nejvyššího soudu zarazili volební účast. Kreml si hraje s odpůrci. Jako kočka s myší.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru Novinky.cz. a z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. O básnickém střevu hovoří hudebnice a publicistka Eva Turnová.
12: Mám chronickou gastritídu a jednou za rok kvůli tomu chodím na kontrolu žaludku. S lékařem, který zákrok provádí, jsme se už za ta léta celkem zkamarádili. Bohužel nikdy nevím, o čem jsme mluvili, protože doba mezi pozdravem a chvílí, kdy jsem úplně sjetá, trvá asi minutu. A poté, co mi vsunou do úst náustek, nerozumí už ani on mě. Proto se vždycky těším na sestřičku, která mi při příští návštěvě poreferuje, co jsem zase navykládala. Před týdnem jsem zavolala na gastroenterologii. Dobrý den, chtěla bych se objednat na kolonoskopii a stroboskopii. Stroboskopii? To bude paní Turnová, že? Přijďte v pátek a den před výkonem. Žádná diskotéka, ano? Když mě přivedli na sál, sestřička už se smála. Tak jen abyste věděla, s panem doktorem jste si minule začali tykat. Pak jste se bavili o malování, pak vám řekl, že střevo máte v pořádku a vy jste se ptala, jak jste na tom s básnickým střevem. Ježiš, a ještě něco? Vysvětloval vám, že vaše gastritída není způsobená bakterií Helicobacter pylori. A vy jste se ptala, jak takový helikopter pyrohy vypadá. Je, a dál? No, dál už vás to docela bolelo, tak jste neříkala nic. A nemohla byste mi dneska píchnout víc toho midohlavolamu? Midazolamu, klidně. Ale nebudete řídit a posadíme vás pak do taxíku. Přišel doktor, dostala jsem kanilu a náustek. Tak co, jak se máš? Hohře! Ten poslední obraz, ty kytky ve váze, to se ti povedlo. Hechuju! Dál už nevím nic. Probrala jsem se až v taxíku vedle řidiče. Dobrý den, odkud jste? Zeptala jsem se. Z Tuniska. A vy? Zeptal se řidič. Já zase z Turniska. Promiňte. Jsem docela sjetá. Řidič se na mě podezřívavě díval. Sjetá, jo, tak to teda promiňte, ale musíte si vystoupit. Domů jsem došla pěšky. Asi. Škoda, že se při příští kolonoskopii nedozvím, co jsem komu cestou navykládala.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
13: Archiv Plus.
14: Čím žila československá mládež mezi roky 1945 až 1955?
15: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností, mají být příkladem. Hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
13: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus, zprávy.
3: Po požáru u Omiše v Chorvatsku zůstává v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Fotbalisti Hradce Králové si kvůli pohárové Evropě nechali odložit také ligový zápas s Plzní. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 u nájezdu z D5 pozor na nehodu. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně muselo uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali návštěvníky ze zahraničí, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Rodina s dětmi ryla do skály obrazce. Strážce na to upozornili jiní turisti. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
16: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
3: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. To je o 16% míně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
17: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
3: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. V průměru dosahovala 4,9%. Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
18: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
19: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
18: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
20: Miroslav Knedla poplave zhruba za 3/4 hodiny o medaili na mistrovství Evropy. V Paříži ho čeká finále na 50 metrů znak v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Hradce Králové neodehrají následující dva zápasy nejvyšší soutěže v řádném termínu. Kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů si nově nechali odložit zápas s Plzní, původně plánovaný na 23. srpna.
21: Východočeši nebudou hrát už teď o víkendu v Brně, utkání je přesunuté na začátek září. Hradec se totiž chystá na poslední předkolo konferenční ligy a dvojzápas s Panathinaikosem Athény. Odklad vzájemného duelu 5. kola přijde vhod i Plzni, kterou v kvalifikaci prestižnější evropské ligy čeká Červená zvezda Bělehrad. O další odložení může před bitvou proti skotským Rangers v konferenční lize požádat i Jablonec, který už o víkendu nenastoupí na trávníku Bohemians. Mezi zápasy v pohárech mají Severočeši přivítat Baník Ostrava. Původní termín souboje, tedy neděle 23. srpna, se ještě může změnit. František Typovský, Radiožurnál.
4: Kolona na D1 v Brně a nehoda na pražském okruhu u D5-ky. Dálnicí D1 z Prahy na Brno už se přes omezení na mostě na 24. u Šmejkalky jede bez citelného zdržení. Na D1 v Brně potom směrem z Prahy na Vyškov ještě kolona vzniká. Dojíždí se do ní kousek před sjezdem na Vídeň kolem kilometru 193 do omezení u exitu 196. U sjezdu na D2 se osobní auta zdrží kolem 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu opatrně za sjezdem na Bělotín na 318. kilometru v zúžení stojí po kolizi osobní a nákladní auta. To v pravém pruhu.
22: U odpočívky v Rážné, jak se vyjíždí ven, stojí tam v tom zúženým pruhu.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkli nohy. Sokrata zabil Odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Athéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo24. Sokrates.
0: formálně obžalovali.
1: Bezbožnost?
23: Dnes je pátek 14. srpna.
0: Kažení mládeže.
5: Vypití číše bole hlavu.
6: Velmi prudká otrava, která...
23: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
5: Moc děkuji za pozvání.
24: Část první. Otrava.
23: Rok 399 před naším letopočtem, přesuneme se teď zpátky v historii. Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
5: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle, ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav nebo bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala. Aha.
23: No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
5: Ano.
23: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
5: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze anebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
23: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
5: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
23: Aha.
5: To znamená nějaká forma poděkování.
23: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
5: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdon. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
23: Hmm. No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
5: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistý, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdonu, zůstává tedy anonymní, bezejmenný, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli, a podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
23: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
5: Tak, tak.
24: Část druhá. Bolehlav.
25: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
24: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
25: V případě bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, tedy při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končetin postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a padáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
24: Část třetí. Soud a trest.
1: Sokrates prožil život v Aténách. Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
5: Byl to skutečně městský filozof. Jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká, kdo to vlastně bylo. Ono jako je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
1: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil, protože
5: bavíme se
1: o době peloponeských válek, že
5: on
1: jo?
5: On se přímo účastnil a skutečně jako v bojích, jo? To znamená...
1: Jo, jako hoplita, vy jste říkala, jako, takže jako hoplita, vzal si na sobě prostě zbroj a šel Sokrates v bitvě.
5: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal za první ruky.
1: Aha.
5: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícný, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit s Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze. To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
1: Co vědí, když co vědí? On sám věděl, že moc nevěděl.
5: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk. A věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že jo? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil, to vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že leda co sví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě, a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
1: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
5: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy. Jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval. Vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, aha, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného. Mm-hmm. Jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tuhle tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání. A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohli naučit analyzovat.
1: Ale ta osobnost jako taková.
5: Ale nabízím vám osobu.
1: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč není dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
5: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako poníží.
1: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
5: Samozřejmě, byla to konfrontace.
1: A to ty lidi prostě naštvalo.
5: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
1: Ano.
5: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byly ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
1: Ano, ta nastala po prohře Atén v Peloponeských válkách.
5: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně dneska bychom řekli straumatizovaná.
1: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
5: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že jo, byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
1: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil, a to zavádění nových božstev?
5: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jaksi předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka, jako figurka jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálů. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
1: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
5: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyly profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A žalobci navrhli tedy zároveň i trest, a to trest smrti. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přes

0: Olympioniky třeba.
1: A Prytaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
0: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka...
1: Olympiony si hodovali do skonání světu.
0: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. Hmm. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
1: Jo.
0: Byl odsouzen výrazněji.
1: A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
0: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
1: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
0: Byly
1: dostat.
0: Mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily. Ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. Ateny nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
2: Část čtvrtá, epilog.
1: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli. Vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
0: Byl v kontaktu.
1: Přátelé za ním naposledy přišli. A on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
0: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme ze Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají čtyři důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenti z toho zkoušíme.
1: Aha.
0: Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně je otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
1: A truchlil po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
0: No,
1: no
0: a podle toho, co víme, no tak helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka potom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné. A co je krása? Co je spravedlnost? Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
1: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli, tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
0: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
1: Tak by o něm nikdo nevěděl.
0: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětu. To je také zajímavé. Athény už

0: potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Hmm. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof, ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
1: My potřebujeme... Tak byl prapředkem filozofie západní.
0: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někdo musel, někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
1: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
0: Já moc děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.
2: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36, v neděli až k 37 stupňům. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu Česka by ale měly být teploty o něco nižší, kolem 30 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Se suchem a vysokým rizikem lesních požárů se potýká velká část Evropy. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovili pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. A v Domažlicích začínají 72. chodské slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů u nás se nabídne vystoupení několika chodských souborů, ale taky dvě zahraniční skupiny, a to z Indie a Ukrajiny. Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek, bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž. A tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2.
4: Nehody na D1 v Brně i na pražském okruhu u D5. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Prahu teď u exitu 196 v připojovacím pruhu z D2 se srazil kamion s osobním autem. Vzniká před nimi kolona hlavně na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, zatím z prvního kilometru u Avionu zdržení kolem 10 minut. Jinak na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona ze zhruba 193. kilometru do zúžení u sjezdu na Bratislavu. Je to osobním autem do 10 minut. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5, kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta v levém pruhu. pardon, zdržení pár minut hlavně při nájezdu z D5-ky. A na výjezdu z Prahy silnicí 4 na Strakonice ještě vzniká kolona. Od nájezdu z Lipenců, toho posledního ještě asi na 10 minut, do zúžení u exitu 9 Jiloviště už se to krátí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus a na řadě už je pořad Věda Plus. A jaká témata dnes probereme? Pokud je teplota ve stínu 28 stupňů, měli by si netrénovaní běžci podle lékařů trénink nebo závody odpustit? Hrozí selhání organismu? A vědci vytvořili nový web Vlny veder. Co se na něm dozvíte? A hedvábná stezka, železné pece a boj o vodu. Co z dávné krajiny v Kyrgyzstánu zůstalo dodnes? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Váhalovou.
2: Věda Plus.
5: Teploty v Česku se znovu pohybují kolem třicítky. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
6: Dneska ráno jsem byl 6 hodin, protože už horko nemám moc rád, tak jsem šel už ráno, kdy bylo příjemný nějakých 15-17 stupňů ve stínu, se běžou úplně krásně.
7: Běžíme s Jiřím Perutkou, který je, jak byste se charakterizoval, jste ještě hobík?
6: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
7: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín. To letošní léto, když si chcete jít zaběhat, tak si musíte přivstat.
6: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec. Když běžíte 3 nebo 4 hodiny při tom maratonu, se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože ten adrenalin máte, chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
8: Má jasno 43letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
9: Pro netrénované je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů. Ve stínu při velmi nízké vlhkosti, to je důležitá podmínka.
8: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
9: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už v podstatě tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
8: V 35 stupňovém horku dobíhal svůj první maraton v Praze i Jiří Peroutka.
6: Po závodě jsem asi půl hodiny ležel a chladil jsem si vyloženě krk, protože já jsem dobíhal kolem poledne a to už bylo jako opravdu extrémní vedro ještě v tom městě, tak to už bylo i nepříjemný. Během toho závodu si myslím, že jsem jako podcenil pitný režim. Jsem dostal křeče, dočela se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
8: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat, říká lékař Pavel Vychodil.
9: Pokud ten člověk je v podstatě s poruchou vědomí, nebo pokud ho vidíme ještě při tom výkonu motá se, jako by byl opilý, tak tam je extrémní riziko, že se bude jednat o heat shock. Jediná pomoc je chladit, stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostě radel a zase polévat studenou vodu. Je to jediná pomoc. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
8: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
9: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
8: V IKEMu se starají o pacienty, u kterých došlo po sportovním výkonu v extrémních vedrech k vážnému poškození jater. Asi polovině z nich musela být játra nakonec transplantována.
9: Je to tak jeden pacient ročně, což se zdá relativně málo a víme od svých kolegů z jiných fakultních nemocnic, že oni mají zhruba stejné počty jako my pacientů, kde dochází buď to k poškození mozku nebo k závažnému poškození ledvin. Ta smrtnost těch pacientů je určitě 30 a více procent při heat shocku.
8: Upozorňuje anesteziolog Pavel Vychodil. O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: A na téma sportování v horku ještě navážeme. Velmi obezřetní by měli být při pohybu v tropických teplotách lidé s nemocným srdcem. Vědecké reportérce Andrea Skalické to řekl lékař Vladimír Tuka z Centra sportovní kardiologie 2. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
10: Určitě bychom měli zvažovat pohybovou aktivitu a směřovat to tam, kde nám bude hrozit co nejmenší zátěž. Do období, kde je větší chladno, tam, kde třeba fouká vítr, to je příjemnější. A i pro to srdce je to lepší, protože ta termoregulace, to znamená udržení teploty těla, nezatíží ten organismus tolik. Druhou věcí, která může nám hrozit, tak tím, jak se potíme, tak ztrácíme jonty. I to vídáme na těch velkých závodech, proč se berou banány a podobně, protože tam je draslík, který my ztrácíme. Nízká hladina draslíku pak může vést k různým arytmiím a vyvolat některé nepříznivé stavy. Když člověk potom se potí, tak by měl doplňovat nejen vodu, ale i minerály, zejména teda draslík a hořčík.
7: Jak velkou zátěž v těch bedrech byste kardiakům doporučil? Co je pro ně ten limit?
10: Pro každého pacienta to bude něco jiného. Když vezmu jenom pacienty se srdečním selháním, kde srdce selhává jako pumpa, to znamená přečerpávání té krve v klidu budou mít kolem 5 litrů za minutu. Když se začnou pohybovat, tak třeba budou potřebovat 7,5-10 litrů, ale v okamžiku, kdy tomu přidáte pocení, tak jenom vlastně prokrvení kůže, aby se mohla potit, vám třeba o 2-3 litry ten srdeční výdej zvýší. Pro člověka, který to srdce má nemocné, už tomu limitující být může. To znamená, to, co doporučit, je tam, kde není termoregulace tak náročná, třeba jít si zaplavat do bazénu, kde vlastně ta voda ochlazuje, anebo omezit ty aktivity přesně na ty časy, kdy to pocení není tak velké, kdy nejsou tak velká vedra a nejsou tak velké ztráty.
7: Napadají mě ještě indoorové aktivity. Je zdravé v těch vedrech jít si zasportovat do nějakého klimatizovaného prostředí?
10: Tak určitě je to lepší, než sportovat prostředí, které bude vyhřáté. Řekl bych, že tam to má jedno ale, a to je, pokud sportujeme, naše cévy zůstávají roztažené ne jenom během toho výkonu, ale zůstávají roztažené i nějakou dobu po výkonu. To je v řádu hodin. Ten člověk, pokud si zacvičí velmi třeba intenzivně, a není to zase až tak nebezpečné, ale dojdou do toho vedra, začnou se potit, tak oni mají za prvé roztažené cévy a za druhé často bývají dehydratovaní. Tam pak může samozřejmě nějaká nežádoucí událost typu ztráty vědomí, zamotání hlavy nastat.
7: Jak se srdce začne chovat při tom fyzickém výkonu, při tom sportu, v těch velkých vedrech?
10: Přirovnal bych to ke klimatizaci v autě. Pokud jedete v autě, máte nějakou spotřebu, vymyslím si 6 litrů na 100 km, tím, že máte zapnutou klimatizaci, tak se vám ta spotřeba klidně o ten litr na 100 km zvýší, někdy více. Úplně stejně je to s tím srdcem. To srdce má nějakou spotřebu, nějaký srdeční výdej a pokud musí pracovat navíc na to, aby klimatizovala ten organismus, aby se prokrvela kůže, tak samozřejmě ho to zatěžuje.
7: Co by nás mělo varovat? Jak poznat, že to srdce nám už dává najevo zastav?
10: To je trochu složitý, protože ona ta funkce toho srdce je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě to, že se může zhoršovat i schopnost mozku reagovat a zpracovávat signály z toho, že už je to přetížené. Co by určitě mělo být varovným signálem, je, pokud už po postavení se nám začne motat hlava. To znamená, že náplň celkově v organismu tekutin je nízká. Pokud dojde k ztrátě vědomí, tak to je samozřejmě jasný signál, že je něco špatně. Lidé pociťují někdy větší dušnost, že se víc zadýchávají. To, co je varovným signálem za všech okolností, je, pokud se při zátěži začnou objevovat bolesti na hrudníku, tak by člověk měl určitě přestat a měl by se nechat vyšetřit.
7: Může vedro způsobit to, že se u člověka, který třeba ani neví o tom, že má nemocné srdce, má nějakou arytmii, objeví problémy?
10: Může, a je to ale stejné, jako kdyby ten člověk sportoval a zatěžoval to srdce nějakým jiným způsobem. Takovou zátěžovou situací může být vedro, může to být samozřejmě ale také velký mráz, kdy na to potom některé cévy reagují stažením, může to být nezvykle dlouhá zátěž, může to být nemoc, která mezi čase proběhne, průjmy, zvracení, může to být intoxikace alkoholem, cokoliv jiného, co vlastně to srdce zatíží.
8: Dodává Vladimír Tuka z Centra sportovní kardiologie 2. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Stále posloucháte Vědu Plus. Víkend bude v Česku opět tropický. Zítra teploty vystoupí ke 36 stupňům. V neděli to může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Informace o takzvaném tepelném stresu v jednotlivých okresních městech, včetně 9denní předpovědi, nově nabízí web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. V dnešním ranním plusu o tom mluvil klimatolog a jeden z tvůrců webu Pavel Zahradníček. V rozhovoru s Šárkou Fenikovou ta se zeptala na to, co všechno se na webu vlnyveder.cz člověk o situaci ve svém městě dozví.
11: Já to vnímám trošku široká. My jsme ten web spustili už před rokem, protože jsme viděli, že horké vlny budou jednou z těch největším problémem, které nás v těchto letech čekají. Vlastně lidé obecně, nejen pro ty okresní města, ale obec pro celou Českou republiku, protože tam jsou mapy v rozlišení půl kilometru, najdou ne předpověď klasické teploty vzduchu, kterou vy znáte právě z televize, ale právě tu tepelnou zátěž a tepelný stres, tedy teplotu, která ovlivňuje vaše tělo a lidský organismus, které může způsobovat i zdravotní komplikace. Když vezmu jeden příklad, ať byste to posluchači představili, tak v Praze v roce 2012, když byly teploty okolo 39 stupňů, tak ta teplota, která vás ovlivňovala, takzvaná ta pocitová teplota, která ovlivňovala vaše lidské tělo, bylo kolem 48 stupňů Celsia.
12: A týká se to, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale týká se to právě toho, jestli jsou ty plochy celé vlastně třeba vyasfaltované, nebo jestli jsou to tvrdé povrchy, nebo jestli je tam zeleň. To všechno zohledňujete v tom měření?
11: Primárně tam jsou zohledněny meteorologické podmínky, protože vlastně ovlivňuje jenom teplota vzduchu, ale tam i vlhkost vzduchu, protože když je větší vlhkost vzduchu, tak je to samozřejmě pro to lidský organismus výrazně těžší. Je tam vliv radiace, tedy jak svítí sluníčko, a vliv větru. Potom jsou samozřejmě speciální měřící jednotky, které dokáží zohlednit právě i ten povrch, ale ty se měří přímo v terénu, třeba například různými přístroji, jako se nazývá uliční, který máme na Czech Globu, který můžete procházet ulice a měříte právě i konkrétně vliv tady těchto povrchu, a tam ty teploty klidně stoupají, ta pocitová teplota, která vás ovlivňuje, i nad 50 stupňů Celsia. Naměřili jsme to během těch největších horkých vln, které jsme teď měli. Ale tady je klasická předpověď téhle teplné zátěže, která spíše kombinuje ty právě ty meteorologické prvky.
12: Já jsem se na to ptala záměrně, protože Radka Vladyková ze Svazu měst a obcí nám před pár dny ve vysílání říkala, že města se hodně zlepšila v adaptaci na extrémní teploty, že rozšiřují modrozelenou infrastrukturu. Tak když vy měříte poměrně dlouho, týkalo se to všechno i měst a můžete třeba ten progres potvrdit?
11: Můžeme to potvrdit. Více těch zelených prvků a té modré infrastruktury v těch městech je. Kolega s tím svým přístrojem vlastně procházel různé typy tady té zástavby v různých městech, jak v Brně, tak v Hradci Králové. A tam na velmi krátké ploše je vidět velký rozdíl. Jestli tam máte stromohradí, tak je tam třeba ta pocitová teplota o 10-15 stupňů menší, než pokud jdete třeba po otevřené ulici, kde prostě svítí sluníčko. Není to jenom jako kdyby to zlepšování v rámci České republiky. Já dám krásný příklad z Budapeště, kde v centru Budapeště vznikla nový park právě s těmi zelenými stromy, s modrými plochami, tedy s vodními plochami. A hned vedle stojí jejich meteorologický servis, který měří asi teplotu 200 let. A vlastně tam sklesla teplota o 1,5 stupně Celsia s tím, jak tam vlastně vznikl tenhle park. A ten mikroklima té oblasti se vlastně výrazně tímhle způsobem zlepšilo. Takže tohle už je cesta, která má zlepší ten komfort žití ve městě. Na druhou stranu nemůžete dát úplně všude zelené plochy a nemůžete dát všude modrou infrastrukturu.
12: Na tom vašem webu přibyla také 9denní předpověď tepelné zátěže. Jak přesně s ní může člověk pracovat a co z ní může vyčíst?
11: Ta teplná zátěž na 9 dní dopředu je tam už od začátku minulého roku. My jsme to přidali právě do těch okresních měst, kdy jsme přímo zacílili i na ty okresní města, protože je to pro ty uživatele jednodušší se podívat na graf vývoje. Takhle vidí tu předpověď na 9 dní, jak pro ty města, tak tedy celkově. A tam, když vidí dopředu, podívejte se, za 2, za 3 dny máme silnou teplnou zátěž, to znamená, budou ty podmínky pro lidský organismus horší, tak zaprvé lidé můžou upravit svůj program, ale hlavně by měli upravit program nebo připravit se na to zdravotníci, protože máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, výjezdu záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Třeba v roce 1994 během jedné z horších vln veder umřelo přes 300 lidí navíc oproti standardu, takže ta zátěž tam je posledně větší. Takže by se měla připravit hlavně zdravotní systém, může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde, jde o lidi, kteří pracují venku, anebo i v kanceláři, pokud tam nemáte klimatizace. Takže jde o to připravit se na to, že za 2-3 dny bude ta velká zátěž a upravit proto ten svůj program anebo ty pracovní podmínky.
12: Pane Zahradníčku, už jenom velmi stručně prosím, v pondělí by měla začít fungovat Národní koalice proti suchu. Mohla by využít i ona vaše data, nebo byli jste přímo třeba oslovení?
11: Oni většinou využívají naše portály jako intersucho.cz, který se samozřejmě k tomu suchu hodí podstatně více a v minulosti jsme s touhle koalicí spolupracovali a ty data z intersucha jsou k tomuhle využívány. Samozřejmě data z VLNVDR se dají nebo z FireRisku, který zase předpovídá požární riziko, všechny jsou k tomuhle dispozici a může je kdokoliv používat, i včetně státní správy, i včetně koalice boje proti sucha.
5: S klimatologem a jedním z tvůrců webu Pavlem Zahradníčkem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd CzechGlobe mluvila kolegyně Šárka Feniková.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Ve Vědě Plus nás čeká další téma. Není to zas tak dávno, co se i na pulty českých drogérií dostaly populární výrobky obsahující hlemýždí sliz. Jeho složení podle výrobců kosmetiky, ale i vědeckých studií pomáhá třeba s hydratací pleti. Například proti zánětům ho používali už staří Řekové. Výzkumníci z institutu Maxe Plancka v německém Golmu ale přišli na to, že takový sliz toho umí daleko víc a mohl by pomoci třeba lékařům nebo inženýrům. Více nám teď řekne Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Hezký den.
13: Hezké odpoledne.
5: Co tak převratného němečtí vědci zjistili o šnečím slizu?
13: Výzkumníci přišli na to, že hlemíždi dokáží měnit složení svého hlenu. Tito plži díky tomu tvoří hned 5 různých druhů slizu se specifickými vlastnostmi i funkcemi. Tuto schopnost navíc vědci neskoumali na nějakých exotických druzích šneků, ale na páskovce hajní, která běžně žije i u nás. Najdeme je třeba na malinících a dalších keřích.
5: A k čemu konkrétně slouží hlemíždům těch 5 druhů slizu?
13: Asi nejméně překvapivý pro nás bude kluský sliz, který šnekům umožňuje pohyb. Hlemíždi ale taky produkují jiný druh sekretu, který je naopak lepkavý a díky kterému se tak udrží i na hladkém povrchu, jako je třeba sklo. Ten má ale hned dvojí použití. Lepivá hmota totiž umí taky znehybnit drobné hmyzí škůdce, kteří by mohli hlemíždě ohrozit. No a speciálně k obraně před malými útočníky takový šnek tvoří taky pěnu, kterou je může vypláchnout. Německá výzkumnice Mariela Gablerová si na získávání takové látky našla dost specifický způsob. Šneky jemně lechtala a pěnu pak nabírala na špachtli s malou houbičkou na konci. Další druh hlenu pak hlemíždí těla chrání před dehydratací, no a ten poslední, pátý, slouží jako taková pečeť, kterou se šneci zalepí v ulitě a díky tomu jsou schopni hibernovat a přečkat tak celou zimu.
5: A jakým způsobem hlemíždi složení těch svých slizů ovlivňují?
13: Vědci zjistili, že všechny druhy slizů obsahují podobné látky. Liší se ale jejich koncentrace a poměry. Například hlen, který obsahuje víc kolagenu a vápníku, je tuší a lepkavější a třeba ten ochranný pečetící sliz má v sobě víc krystalků minerálu kalcitu. Díky němu je tvrdý, ale zároveň křehký.
5: A v jakých odvětvích by to zjištění mohlo pomoci?
13: Podle výzkumnice Gablerové to může posloužit například při vývoji nových materiálů. Inženýři se totiž můžou inspirovat v hlemíždím systému, který se stejnými základními složkami dokáže vyrobit dost rozdílné druhy látek. Podle jiných vědců by zase přírodní šnečí lubrikant mohl pomoct v medicíně, třeba při zavádění katetrů. Ten přilnavý sliz by zas mohl urychlit hojení ran nebo popálenin, podobně jako už ve starém Řecku.
5: A dočkáme se tedy brzy nějakých zázračných šnečích léků?
13: To ještě není úplně jisté. Složení a vlastnosti slizu se totiž podle dalších vědců z univerzity v italské Ferraře může dost lišit v kvalitě. Výsledné produkty ovlivňuje i to, čím se šneci krmí nebo jakým způsobem se chovají. Například němečtí výzkumníci zvířata sbírali v deštivých dnech přímo v okolí výzkumného ústavu a krmili je třeba okurkami. Hlemíždi, kteří jsou ale chovaní na velkých farmách, mají logicky výrazně jiné životní podmínky a tomu odpovídá právě i složení. zvýšení jejich slizu. Šnečí hlen je navíc dost žádaný už dnes a na jeho výrobu je potřeba obrovské množství těchto plžů. Látka podobná hlebíždímu slizu se ovšem dá vyrábět i synteticky. To by mohlo vyřešit nedostatečné šnečí kapacity, ale třeba i etické otázky spojené s odběrem hlemíždího sekretu.
5: Dodává ve Vědě Plus Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
5: Stále posloucháte Vědu Plus a teď ještě další téma. Česko-kyrgyzská archeologická expedice se o víkendu vydává do jihozápadního Kyrgyzstánu. Budou tam 3 týdny zkoumat starověkou zemědělskou krajinu v lokalitě Ravat. Vědci chtějí zjistit, jak lidé před 2000 lety hospodařili s vodou v krajině, která se s nedostatkem vody potýká dodnes. Více nám teď řekne vedoucí expedice z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá. Hezký den.
14: Dobrý den.
5: Kde se lokalita Ravat přesně nachází a čím je pro archeologii zajímavá?
14: Dobře, já vás na začátek opravím. Ta expedice je mezinárodní, máme tam kolegy z Itálie i Slovenska a já nejsem vedoucí, ale jeden z hlavních v podstatě představitelů. Mm-hmm. Tak lokalita Ravat, ta, jak jste řekla, leží v jihozápadním Kyrgyzstánu. Například, když se podíváte na mapu Střední Asie, tak Ravat je vlastně tak situovaná na jižním okraji takové sníženiny, která se nazývá Ferganská kotlina a zabírá velkou část Uzbekistánu. A je na jejím jižním okraji tam, kde se stýká s jedním z hřebenů západního Tianšanu. No a pro nás, čím je zajímavý, tak Ravat je zajímavý hlavně tím, že se tam zachovala hezky viditelně pravěká krajina, což teda ve střední Evropě, která je intenzivně osídlená, je dost problém.
5: A co všechno budete přímo na místě zkoumat a jaké stopy po dávných obyvatelích vlastně hledáte?
14: Tak protože nás zajímá právě krajina jako celek, tak tady máme možnost dokumentovat stará pole, zavlažovací kanály, například pozůstatky osídlení a také místa, kde se zpracovávalo železo. Ono je to naprosto fascinující, protože když v té krajině jste, tak nedá vůbec tolik práce přenést se do minulosti, protože ty struktury po zemědělském využívání té krajiny jsou tam dodnes velmi dobře patrné. No a v letošním roce budeme zároveň archeologicky zkoumat pece pro zpracovávání železné rudy, které se tam podařilo objevit. A my už teďkon víme, že jde pravděpodobně tedy o nejstarší datované doklady zpracování železné rudy v celé střední Asii a spadají zhruba do 2. století po Kristu.
5: A dnes se oblast potýká s nedostatkem vody. Co můžete z dávné krajiny vyčíst o tom, jak se s vodou tehdy hospodařilo?
14: Tak to je jedna z hlavních otázek našeho výzkumu. V té krajině jsou dodnes patrné staré zavlažovací kanály, takže víme, že lidé vodu aktivně rozváděli k polím, která jsou poměrně vzdálená od současné vesnice. Oni to dělají dodnes, ale ten rozsah políček se týká vlastně jenom samotné vesnice, která leží na té původní pravěké. My se teď snažíme zjistit, jak celý ten systém fungoval ve větší míře, jak vlastně byli schopni získávat vodu pro tak velké plochy polí, protože dnes je voda v této krajině omezeným zdrojem a bez managementu byla určitě omezeným zdrojem i v minulosti.
5: Ravatem kdysi vedla hedvábná stezka a v okolí se těžila, zpracovávala tedy železná ruda, jak už jste zmínila. Co nám místní nálezy říkají o tom, jak tato krajina před 2000 lety fungovala?
14: Takže tady bych vás asi možná trochu opravila, trochu bych pochybnila už ten samotný pojem hedvábná stezka. Mm-hmm. Ono je to moderní označení, které vzniklo až v 19. století a před 2000 lety neexistovala jedna hedvábná stezka, jak si někdy představujeme dneska, ale spíš celá síť různých cest a kontaktů, které se v čase měnily. No a Ravat, ten byl do tohletoho širšího prostoru 100% zapojený, na co máme teda už v tuhle chvíli spoustu důkazů.
5: No a jak tedy ta krajina a obyvatelé před 2000 lety fungovali? Když to třeba porovnáte s tím, jak to funguje teď nebo dnes?
14: Já myslím, že fungovali jako docela podobně, akorát, že v minulosti to bylo mnohem jako extenzivnější. Vlastně Ravat je i dneska živá zemědělská krajina a ta voda v životě místních obyvatel hraje naprosto zásadní roli. A pro mě je na to možná nejzajímavější právě tahle ta kontinuita, protože jste v krajině a snažíte se pochopit, jak lidé před 2000 lety tu vodu získávali. pěstovali nebo obdělávali půdu, využívali místní zdroje. No a zároveň vidíte, že některé velmi podobné otázky řeší lidé, kteří tam žijí dneska. My dostáváme často dotazy na to, jakým způsobem tu vodu v krajině najít, protože oni vědí, že jsme vědci a mají pocit, že prostě umíme všechno. A mně se třeba stalo, že jsem byla donucená hledat vodu virgulí, přestože si teda nemyslím, že jsem nějaký expert na tuhletu metodiku, tak se mi to podařilo díky znalosti místní geologie a trošku divadlo jsem zahrála, ale tu vodu jsem tam našla. No a tady se dostávám k tomu, co mě jako na tom baví asi nejvíc, protože tohleto je něco, co se dá nazvat jako valorizace těch našich výzkumů. My totiž máme možnost překlopit ty naše poznatky přímo do praxe. A potom to není jenom v uvozovkách o základním výzkumu, nebo že se dělá věda pro vědu, že je to archeologický výzkum, aby se zjistila nějaká historie, ale je to propojení minulosti a návaznost na udržitelnost současnosti. No a tohleto, to je to, co se mi na tom nejvíc líbí.
5: A ještě k tomu suchu. Může výzkum starověkých zavlažovacích systémů přinést inspiraci právě pro dnešní regiony postižené suchem?
14: 100%. My jako jde o to, jakým způsobem s tou vodou zacházet. Oni mají velmi, velmi dobře propracovaný systém třeba přepouštění vody. Existuje osoba, která v té vesnici hraje naprosto zásadní roli a to je člověk, který každý den chodí a kontroluje, v jakém stavu ty kanály jsou, kde je potřeba tu vodu pustit, kde ji potřeba zastavit. Oni jako tou vodou neplýtvají. To je jedna věc. Takže tam musí být ten management přímo při tom zavlažování. A druhá věc je to, odkud se ta voda přivádí. Člověk by řekl, že je to závislý na změnách klimatu. Jasně, dřív víc pršelo, proto v těch horách bylo víc vody a víc vody se dostávalo teda těmi zvodněmi na možnosti toho zavlažování. Ale není to vždycky takhle. My máme v tuhletu chvíli už i doklady o tom, že v té krajině, kde teďkon jsme, v minulosti vedly kanály, které měly až několik stovek metrů až kilometrů, které byly schopny dovádět tu vodu z poměrně dlouhatánské vzdálenosti, kde ta voda dneska zase je. Pořád, i když to klima se třeba trošičku mění, ale ta voda tam je. Jde o to jenom, jakým způsobem tu vodu manažovat.
5: O archeologické expedici, která se vydává na jihozápad Kyrgyzstánu do lokality Ravat, jsme mluvili s Lenkou Lisou z Geologického ústavu Akademie věd. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
14: Taky děkuju, naslyšenou.
5: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuje Lenka Vahalová.
2: Nejen události, ale i různé pohledy, plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš zničil až 1000 hektarů území. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Požár u chorvatského letoviska Omiš má nejméně jednu oběť. Informuje o tom zpravodajský web Dnevnik s odvoláním na policii. Kvůli rychlému šíření ohně se museli evakuovat asi 2000 lidí a mezi nimi i 300 českých turistů. Útěk před plameny uprostřed noci popsala Denisa Petříková.
15: Jsem se podívala za ten svůj apartmán, tak prostě plameny. Takže jako lehká panika samozřejmě, děti zbuzený, dali jsme to, co jsme mohli do auta, věcí jsme tam nechali, ale nikdo nám jako v podstatě nic neřekl, měli jsme tam i zvonek, nikdo nic nehlásil, žádná siréna jako nehoukala.
3: Evakuovaným Čechům přímo na místě pomáhají čeští policisti a zástupci konzulátu ve Splitu. Česko čeká další tropický víkend s teplotami až 37 stupňů Celsia. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot je tak dobré sledovat i výhled tepelné zátěže. Nabízí ji kromě Českého hydrometeorologického ústavu taky třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka můžou takové informace pomoct taky zdravotníkům. problémům?
11: Máme ověřeno, že vlastně za těchto situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchranek, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
3: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohlo rozšířit. Certifikát má zamezit práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich zneužívání. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a o obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září, řekla Urbanová.
16: Už na tom podvýboru bude snad panem ministrem Tejcem tentokrát osobně představen přímo ten pozměňovací návrh, o kterým on hovoří a který by z mého pohledu měl být technicistní. A pak si myslím, že ani jako opoziční strana nemáme problém podpořit takový pozměňovací návrh.
3: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Za červencovou nehodu, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně letadla Ryanair, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti.
17: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Kolesníkova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. V Paříži čeká Knedlu ještě finále smíšené štafety na 4x100 metrů. Začne zhruba za 15 minut a na radiožurnálu i radiožurnálu Sport ho odvysíláme v přímém přenosu. Na kontinentálním šampionátu v atletice bude večer pokračovat sedmi boj i s českou reprezentantkou Adélou Tkáčovou. Čeká ji vrch koulí a běh na 200 metrů. V dopoledním programu se Čechům nedařilo. V kvalifikaci vypadly kromě tyčkařů Holého a Báry taky všechny oštěpařky. Sičáková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metrů a 41 centimetrů.
18: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
17: A v rozbězích skončily taky obě čtvrtkařské štafety.
19: Kolona na D1 u Brna a nehoda na 37 u Karlova. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu začíná kolona za sjezdem na Brno výstaviště na kilometru 193. Zdržení pak asi 10 minut a zkracuje se. A plní se i konec dálnice D2, příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Kolona před D1 začíná u Olympie na 2. kilometru. Také tam čekejte 10 minut navíc. Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova hlásíte nehodu.
20: Na tom obchvatu té obce Škodlovice je tam nehoda, kdy to do nějakého pick-upu SUVčka napálila motorka zezadu. Je tam teď hasiči, policajti, záchranka.
19: A bouralo se i na silnici 16 z Jizerního Vtelna směrem k dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov se srazila dvě osobní auta. Na místě jsou policisté, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Manifestace, emoce, sliby i výhrušky. Tedy mládež poválečného desetiletí. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
22: Říkáme tež jasně na adresu těch, kdož by chtěli přijistit naši jednotu, jednotu mladých, že toho nikdy nedopustíme a ti, kteří se o to pokusí, budou smeteni.
21: To byl Vladimír Koutný, předseda Svazu české mládeže na manifestaci této organizace na Staroměstském náměstí 28. srpna 1945. Jednotná mládežnická organizace, byť prozatím regionálně členěná, byla ustavena těsně po válce. Z projevu předsedy Koutného ještě jedna výmluvná ukázka.
22: My mladí, ač je nás 200 tisíce, nemáme žádné zvláštní požadavky. Víme, že na vládu a vládní činitele přichází dnes mnoho lidí, ba i celé organizované skupiny. Nevšak za tím účelem, aby nabídli poctivě své síly, ale aby požadovali pro sebe různé úřady, funkce a podobně. Tito lidé nemyslí na zájem celku, ale myslí na to, aby pro sebe urvali co nejvíce. Naše mládež je však plná nadšení, je nezištná a obětavá. Nabízíme své síly proto plně do služeb vlasti, protože víme, že nejvíce, co náš národ a jeho vláda potřebuje, je poctivá práce všech občanů.
21: Na manifestaci hovořil také tehdejší ministr školství a osvěty, profesor Zdeněk Nejedlý.
0: Nemůže být proto radostnějšího pocitu, než když vás vidíme zde, a ne tolko, ne jenom zde, při této manifestaci, ale často a často už jsem měl příležitost setkat se s vámi na rozličných úsecích naše nynější nové národní práce, a všude bylo vidět, že česká mládež nejenom je statečná, ale že je také uvědomělá, že ví, co chce, a že ví, co má chtít.
21: 2. září 1945 se v Lucerně konala další manifestace Svazu české mládeže, nazvaná Pro silné letectví.
1: Velký sál pražské Lucerny je už zcela naplněn mladými lidmi a stále se sem valí nové a nové proudy. Svaz české mládeže zvolal jsem na dnešní večer mládež, aby manifestovala prozdatné československé letectví, prosilná národní křídla. Mládež po nich volá, protože se cítí povolána i povinna dát je svému národu, aby mohla, bude-li třeba, bránit znovu stát a svobodu. Křídla patří především mladým. Česká mládež po nich volá po vzoru mládeže Sovětského svazu, kde letectví není sportem pro malou kastu velmi zámožných jednotlivců, ale přímo národní povinností pro každého schopného mladého člověka. A je to tak správné. Ukázalo se to za války i v naší zahraniční armádě. 2. československá brigáda, vytvořená v Sovětském svazu, dostala úplný padákový výcvik, a to nejen vybraní dobrovolníci, ale všichni příslušníci této brigády. Byli by to považovali za něco nečestného, couvnout z bázně nebo z nezvyklosti létat, když zavolala povinnost k národu bojujícímu o svobodu. Ani 25% se nenašlo odkazčíků, kteří by nechtěli skákat mezi těmi 5000 Čechy, Slováky a zakarpatskými Ukrajinci, kteří byli určeni do této brigády. Jak jsme byli před válkou skromní, dali jsme heslo 1000 pilotů v čelo akce, kterou vyvolalo nebezpečí ohrožující svobodu naší republiky. Ne 1000, ale 10 000 pilotů, plachtařů i motorářů a parašutistů se dnes mládež dát republice. A výrazem tohoto odhodlání je dnešní manifestace. Velký sál Lucerny je vyzdoben v čele státní vlajkou, po jejich stranách jsou vlajky sovětská, anglická, americká, francouzská. A po straně sálu velká hesla hlásají: svět patří všem, vzduch nám, mladým. Bránit svobodu republiky znamená umět létat.
21: Také na této akci hovořil předseda Svazu české mládeže Vladimír Koutný. Zjevně se tehdy etabloval jako profesionální manifestační řečník.
22: Křídla byla vždy symbolem svobody a volnosti. Křídla jsou pro nás symbolem svobody, zvláště dnes. Náš svobodný vzduch znamená pro nás násobenou svobodu národní. My mladí budeme stát v prvních řadách bojovníků za spravedlnost a svobodu a též v prvních řadách dobyvatelů vzduchu. Svět patří všem, vzduch především nám mladým.
21: A protože šlo o dobu vypjatých emocí, byla i tato akce zakončena slavnostním slibem.
4: Letecká mládeži, mluvíš nyní mými ústy. Skládám za tebe tento slib. Slibujeme Svazu sovětských socialistických republik, slibujeme československému lidu, slibujeme všem upřímným demokratům, že nesklameme, že vybudujeme letectvo, které bude oporou i zárukou trvalého míru, svobody, demokracie a socialismu. Slibujeme!
21: Nyní poodstupme od dobových zvukových záznamů a poslechněme si ukázku z pozoruhodných vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Československý rozhlas je odvysílal v roce 1980.
6: Schůze, to byla tehdy radost. To neprobíhala jenom schůze, kde jsme vyslyšeli referát, byla diskuze, závěr a usnesení. Ne, před každou schůzi se zpívalo, tančilo se, hráli jsme ping-pong. Pak teprve přišlo jednání, na členské schůze jsme si zvali významné soudruhy z Mladé Boleslavy, kteří vystupovali, seznamovali nás s úkoly Národní fronty, s úkoly komunistické strany, vyprávěli nám o Sovětském svazu. Vzpomínám, že nám vyprávěli, co je to stachanovské hnutí. A pak teprve byla diskuze, usnesení a znova, když skončila schůze, znova jsme zpívali, nacvičoval pěvecký soubor. Velmi nás všechny takováto činnost nejenom bavila, ale věděli jsme, že děláme skutečně velmi prospěšnou činnost pro nejenom pro nás, ale i pro město a pro závod a konec konců pro naši republiku.
21: Vraťme se do poválečného období a poslechněme si, jak o práci s mládeží hovořil v roce 1947 prezident Edvard Beneš.
9: Mnoho se nyní diskutuje o politické výchově mládeže. Mládež sama, myslím, chápe smysl politické výchovy dobře. Dobře vidí, že nejde o výchovu stranickou, že jde o daleko více. Naplňují mne uspokojením zprávy o tom, jak v době předvolební dovedli mladí lidé poprvé povolaní k volbám diskutovat i o veřejných otázkách s vervou a zápalem vlastní mládeži, ale věcně, klidně a slušně. Diskutovalo se takto na ulicích, v hostincích i ve školách. Demokracie je diskuse, správně říkával prezident Masaryk. Je to dobrý začátek, musí se tak pokračovat svobodně, s pocitem zodpovědnosti, bez násilí, demokraticky a dle daného právního řádu.
21: První dáma republiky Hana Benešová pronesla rovněž v roce 1947 velmi osobitý projev k dorostu Červeného kříže.
23: Máte ve svém štítě pomáhat všude tam, kde je pomoci třeba. Všichni vidíte, jak nám sníh letos velmi překáží. Ohrožuje zdraví dětí, dospělých i starců. Působí také duševní tíseň, protože leží ještě koncem února, což má rovněž nepříznivý vliv na zdravotní stav mnohých našich spoluobčanů. Vážné je také to, že sníh brzdí přísun uhlí i potravin. Sluníčko, které má už velkou moc, nám trochu pomáhá. I za mrazu sníh pod jeho paprsky pomalu mizí. Ale může přijít obleva a pak by došlo v Praze, v jiných městech i na vesnicích k značným nepříjemnostem, škodám a novým zdravotním poruchám. Měli bychom se spojenými silami sněhu co nejdříve zbavit. Ukažte jako uvědomělí mladí křižáci, co se dá vykonat společnou prací všech. Vaši učitelé, dobrovolné sestry, samaritáni Červeného kříže půjdou s vámi a v dohodě s městskými nebo obecními zaměstnanci, někde i s vojskem, vám poradí, jak nejlépe prospět městu nebo vesnici od zmrazků na chodníku, od sněhových závějí v ulicích i na průjezdních silnicích, od špinavých hromad sněhu na křižovatkách. V nejbližších dnech dostanete do škol časopis Zdravý svět s programem letošních školních mírových slavností. V programu je také hra doktora Drimla Smrt nesem ze vsi. Budete tedy na květnou neděli vynášet smrt jako symbol zimy. Se sněhem, který pomůžete odklidit, začnete však již nyní pomáhat přicházející vesně proti Moraně, která nás letos tak dlouho moří. A zároveň budete šiřiteli hesla letošní velikonoční slavnosti míru Československého červeného kříže, které zní spoluprací k míru.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
8: A nyní další ukázka ze vzpomínek podplukovníka Františka Kovandy. Tentokrát o tom, kdo ve skutečnosti ovládal Svaz české mládeže.
6: V roce 1947 se politická situace v naší republice velmi vyhraňovala. Boj o budoucí charakter republiky se nesmírně zostřoval. A Svaz české mládeže dával jasně najevo, na které straně stojí. Vzpomínám na takovouto příhodu. V roce 1946 jsem byl delegátem prvého valného sjezdu Svazu české mládeže v Praze. Konal se v březnu ve Slovanském domě na Příkopech. A tehdy v programu sjezdu také k nám vystupovali jednotliví zástupci politických stran. A někteří pořadatelé, opakují, někteří chodili mezi námi delegáty a nabádali nás, až budou tito zástupci politických stran hovořit, abychom tleskali všem stejně a dali najevo, že tedy Svaz mládeže je jakousi nadstranickou organizací. No ale mysleli jsme si své o těchto pokynech, které jsme dostali od pořadatelů, některých pořadatelů, a také když vystupoval zástupce Ústředního výboru komunistické strany Československa, dal celý sjezd najevo, za kým mladá generace, pokroková mladá generace stojí, že tedy stojí za komunistickou stranou Československa. To se již na tomto prvém valném sjezdu plně projevilo.

0: Po vítězném únoru se v roce 1949 regionální mládežnické organizace sloučily do celostátního Československého svazu mládeže. První sjezd této organizace se konal 7. června 1950 ve Vinohradské Sokolovně. Na sjezdu hovořil prezident republiky a předseda KSČ Klement Gottwald. V ukázce nepřeslechněte odkaz na právě probíhající proces s Miladou Horákovou.
1: Přichází mi pro porovnání na mysl ještě jiné, zcela jiné shromáždění z těchto dnů. Shromáždění tam, v soudní síni na Pankráci. My starší a již naši otcové jsme zpívávali, ať zhyne starý podlý svět, my nový život chcem na zemi. Nuže, tam, na Pankráci, na lavici obžalovaný, sedí reprezentace onoho starého podlého světa. A vy zde, to je již sám nový svět, nový květoucí život našeho národa. A srovnáme-li tyto dva světy, tu odpornou bandu zbankrotovalých politikářů, kapitalistických hlokajů a cynických špionů na jedné straně a tento radostný a nadšený sjezd mladých budovatelů socialismu na straně druhé, pak věru není sporné, komu, že již patří vítězství zápasu starého a nového světa, komu, že patří budoucnost. Tu je tedy příčina, proč s hrdostí a s pýchou hledíme na naši mládež. A měli by se nad tím dvojím obrazem též zamyslet, ale i zachvět černé duše reakčních zaprodanců a válečných stváčů tam za hranicemi. Řeč skutečnosti je zcela jasná. Řeč tam mluví. Pánové, vaše pře je v této zemi na dobro prohrána.
0: A nyní klíčové heslo námi sledovaného období, které mělo československou mládež prezentovat zcela jednoznačně. Ano, my jsme mládež nová, mládež Gottwaldova. O perspektivách mládeže v novém režimu hovořil Klement Gottwald na prvním sjezdu ČSM zcela jasně.
1: Vy s tím mládež činné účasti

0: zdatný úderník jen každý svazák, kolik desetitisíců zdatných úderníků nám teď přibude.
1: Druhý sjezd Československého svazu mládeže se konal v Praze ve Sjezdovém paláci 3. února 1955. Miloslav Vecher ve svém ideologickém projevu napovídá, jak řešit konkrétní problémy, respektive jeden z mnoha, který tehdy strana a vláda měla.
2: Svazáci silní svým mládím, uvědomělostí, bojovností, mají být příkladem, hlásit se do zemědělství, mají přejít pracovat do jednotných zemědělských družstev, strojně traktorových stanic, státních statků, mají se podílet na velikém celonárodním úkolu podstatně zvýšit zemědělskou výrobu.
1: Bylo ovšem třeba pojmenovat i nepřátelské elementy uvnitř mládeže.
2: Přesto ve vědomí části mládeže žijí přežitky kapitalistické minulosti. Jsou to zbytky morálky poražené buržoazie a její zlaté mládeže. Jaký kontrast v našem novém, kypícím životě, když vedle krásných, uvědomělých, kulturních mladých lidí se setkáváme s bulači, lajdáky, příživníky, kteří si lámou hlavu nad tím, jak by se ulili a mohli žít na úkor druhých. Nesmíme nevšímavě chodit kolem záporných zjevů, které se u části mládeže objevují. Právě nevšímavost, schovývavý postoj k nesprávnému jednání a způsobu života jsou jednou z příčin těchto zjevů. Svazáci nemohou být lhostejní k takovým morálním kazům, jako jsou lajdáctví, zahalectví, porušování pracovní kázně, špatný poměr k společenskému vlastnictví, případy takzvaného páskoství, nezdravý způsob života mladých lidí, pijanství, lehkovážný poměr mezi chlapcem a dívkou, případy rozvratů mladých manželství, které se vyskytují mezi mládeží a dokonce i mezi příslušníky našeho svazu.
1: Na druhém sjezdu Československého svazu mládeže promluvil také tehdejší šéf strany, první tajemník Antonín Novotný. Marná sláva, Klement Gottwald už to prostě nebyl. Doba se totiž pozvolna měnila.
3: Kulturní, bohatý a zdravý život naší mládeže je dokladem péče naší strany i vlády všeho československého pracujícího lidu o svou mládež. Ano, soudružky a soudruzi, chceme, aby naše mládež se v budovatelské práci zdokonalovala, učila se, získávala a přebírala od svých starších soudruhů, spolupracovníků a rodičů jejich zkušenosti a zdatnost. Chceme, aby nám vyrostli noví odborně zdatní dělníci, mistři vysokých sklizní na našich družstevních lánech, technici, noví spisovatelé, básníci, noví sportovci a světoví mistři. Aby vyrůstali a vyrostli noví hrdinové, lidé, kteří proslaví svůj lid a svou lidově demokratickou vlast na celém světě. Naše společnost k tomu dává mládeži všechny předpoklady.
1: Poválečné desetiletí nechme teď slovy z roku 1980 zhodnotit podplukovníka Františka Kovandu.
4: Co říci závěrem toho našeho vzpomínání na vznik a prvá léta činnosti Svazu české mládeže? Je třeba dodat, i když jsem vzpomínal osobně některé své příhody, své zážitky, že tak jako já nás pracovalo stovky, tisíce mladých lidí, získali jsme bohaté zkušenosti ze svazácké práce. A jsem plně přesvědčen, že je nutné předávat je dnešní mladé svazácké generaci. Protože je třeba je nějak zúročit. Zúročit je pro dnešní potřebu, pro dnešní výstavbu rozvinuté socialistické společnosti. A svaz mládeže musí přitom plnit významnou úlohu pomocníka strany. A jestli chceme, aby svaz mládeže kvalitněji plnil toto poslání, musí každý z nás, který prožil svazáckou práci od 45. roku, musí přiložit ruku k dílu.

0: cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Schůze, to byla tehdy radost, věnovaný mládeži poválečného desetiletí. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává kvůli rozsáhlému požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů a žádný český turista není vážně zraněný. Situace se od rána sklidnila, lidi se vracejí do svých ubytování. V podvečer to řekl český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. Chorvatští hasiči zasahují proti požáru od dnešní noci. Z místa muselo podle místních úřadů utéct přes 2000 lidí. Francie dnes vyzvala Izrael, aby zadržel a stíhal násilné židovské osadníky, kteří od neděle obléhají domy palestinských rodin v obci Kusra na okupovaném západním břehu. Palestinci, kteří zůstali uvnitř svých domů, ve středu uvedli, že jim docházejí zásoby jídla a vody. Incident ve čtvrtek vyvolal mimořádnou kritiku ze strany Spojených států, které jsou tradičním spojencem Tel Avivu. Píše to agentura AFP. A policisti zastavili včera večer při běžné kontrole u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní auto, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí téměř 200 km v hodině. Za volantem seděl teprve 14-letý chlapec. Policejní hlídce řekl, že automobil je jeho otce. Policie to oznámila na svém webu. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. A tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka Barbora Krejčíková.
3: Kolona na D2 v Brně a komplikace v Praze ve Spořilovské. Na dálnici D2 stále ještě čekejte kolonu na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na rozkopanou D1 se stojí ze druhého kilometru zdržení od nákupní zóny Olympia asi 10 minut. Na silnici 37 na Vysočině mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou pozor poblíž Karlova. Řeší tam nehodu osobního auta s motorkou. Na místě jsou záchranáři, projíždí se pomaleji, čekejte i menší kolony. Bouralo se také na silnici 16 z Jizerního Vtelna směrem k mladoboleslavské dálnici D10 v Serpentinách za Vtelném u zámku Stránov. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, vybočuje se v nepřehledném úseku v zatáčkách. Na silnici 49 ze Zlína směrem do Vizovic opatrně u Zádveřic za odbočkou na Luhačovice srazilo osobní auto s rnku, stojí na vozovce, kolony se ale netvoří. A v Praze teď aktuálně velký pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most na úrovni Autopalas zasahují hasiči u požáru dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Chystané chytré zařízení od OpenAI, soutěž o nejsilnější dron, vodoznak v textech generovaných umělou inteligencí a další soudní prohra firmy Meta. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
4: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
4: Služby firmy Meta jsou narušením veřejného pořádku, podobně jako například znečištění ovzduší. Podle britské BBC to konstatoval soud v americkém státě Nové Mexiko. Firmě, která provozuje sociální sítě Facebook, Instagram a Threads a komunikační službu WhatsApp, nařídil zaplatit v přepočtu 12 miliard korun za to, že podle něj svým působením poškozuje veřejnost. Peníze mají putovat do fondu, ze kterého se budou platit mimo jiné náklady na zmírňování následků používání sociálních sítí mladými lidmi, tedy například různé terapie a další programy. V rámci této konkrétní žaloby na Metu jde už o druhý verdikt. V první fázi soud firmě nařídil zaplatit v přepočtu téměř 8 miliard korun za to, že neochránila nezletilé před nebezpečným či nevhodným obsahem a umožnila sexuálním predátorům, aby děti kontaktovali. V rámci druhé fáze pak soudce srovnal působení Mety na nezletilé s jedovatým znečištěním, které šíří továrny a které poškozují právo veřejnosti na čistý vzduch. Je to poprvé, co americký soud označil dopady používání sociálních sítí za narušení veřejného pořádku. Firma Meta oznámila, že s verdiktem nesouhlasí a že se proti němu odvolá. Petře, tak firma Meta to oznámila i u toho předchozího verdiktu, takže se bude odvolávat proti oběma těm pokutám nebo nějakým částkám, které má teď zaplatit. A mně ale vlastně přišlo ještě mnohem zajímavější to, že ten soud nařídil firmě Meta také nějaká nápravná opatření. Nařídil vlastně, co má udělat, aby už vlastně děti nebo nezletilé osoby neohrožovala. A mezi ta opatření patří, že tedy má Meta zajistit, aby žádný dospělý neměl možnost posílat zprávu nezletilým pod 18 let. Nezletilí nemají mít možnost posílat nebo dostávat nahé fotky. Nezletilí pod 18 let také nemají mít možnost vidět počty lajků pod příspěvky a komentáři a podobně. Má tam platit zákaz notifikací nezletilým od 10 večer do 7 ráno a ve školním roce i od 8 ráno do 3 odpoledne, kromě víkendů. A Meta také má zajistit podle soudu, aby děti nemohly trávit na Facebooku a Instagramu dohromady, čili kumulovaně, více než asi 90 hodin měsíčně nebo asi 3 hodiny denně. Co říkáš na ten soud a co říkáš na návrh těchto opatření?
5: A ještě než na to zapomenu, tak je tam ještě jedno opatření pozoruhodné, že sice školy mají získat přístup k tomu, jaké děti používají sítě společnosti Meta, sami si ohlídat, jestli tam nejsou děti mladší 13 let, což je v současné době v Americe to rozhodující hranice, stejně jako v pravidlech společnosti Meta. A pokud by tam nějaké byly, tak z vlastní iniciativy je nahlásit a nechat jim zrušit účet. I to je docela velký zásah do současného fungování sociálních sítí. Je to docela velká věc, protože takhle rozsáhlý a podrobný rozsudek a velmi jasný plán nápravných opatření zatím nikdy nebyl ve všech těch procesech, nejenom s Metou, ale se všemi sociálními sítěmi. Ani v Evropě, ani v Americe. A nenechme se mást tím, že je to v jednom státu Unie v Novém Mexiku. Může se to klidně stát precedentem, který se rozšíří po celé Americe a konec konců se tím mohou inspirovat i jiné země než Spojené státy.
4: Ano, to vlastně připomínají, myslím, téměř všechna americká média, která referují právě o tom případu a to, že na firmu Meta ve Spojených státech momentálně míří desítky dalších různých, možná stovky dalších různých žalob a že právě v tamním právním systému tohle může být určitý precedens, podle kterého pak se mohou řídit třeba i další soudy a že prostě se to na firmu Meta může teď všechno takhle sesypat a může prohrávat i další soud. My samozřejmě ještě nevíme, jestli tohle jsou definitivní verdikty, jak jsem jsem říkal, firma Meta řekla, že se proti těm verdiktům odvolá, takže ještě uvidíme, jak to dopadne u těch odvolacích soudů. Ale vrátím se k těm opatřením. Myslíš, že ta navržená opatření opravdu dávají smysl a že by mohla nějakým způsobem snížit rizika, která souvisejí třeba s nějakým nadměrným užíváním těch sociálních sítí?
5: Vzhledem k tomu, jak obsah sociálních sítí v současné době vypadá, tak si myslím, že ano, že to jsou opatření, která dávají smysl. Zároveň to jsou opatření, která jsou vlastně méně restriktivní vůči těm dětem a mladistvím, než ten úplný zákaz, o kterém se uvažuje dneska skoro všude v Evropě. Je to jenom nastavení prostředí tak, aby pro ty mladistvé nebylo tolik škodlivé, jako je v současné chvíli. Mně se to vlastně docela líbí. Připadá mi to dobře zvážené, dobře promyšlené, dobře vyvážené.
4: Za mě tedy možná až na tu povinnost těch škol tedy zjišťovat, jestli děti nepoužívají sociální sítě ještě před tím 13. rokem a podobně. To nevím, jak by třeba v Česku školy dělali, ale uvidíme také samozřejmě, jestli i toto opatření nakonec nějakým způsobem projde. Jak jsem říkal, ten verdikt ještě není finální. Každopádně jsem zvědavý, jak se tahle situace bude vyvíjet. 20 miliard korun v přepočtu tedy dohromady, to už není až tak nízká částka, aby to firmu Meta případně nebolelo, a myslím si, že ale ještě důležitější jsou ta opatření. Jenom jsem si říkal, jestli by podobná opatření neměla platit nejenom pro ty děti do 18 let nebo nezletilé do 18 let, ale i pro dospělé, jestli by nám to také neprospělo nevidět počty lajků, mít zákaz notifikací přes noc nebo v době práce a podobně. Co myslíš?
5: Tak všechna ta opatření vlastně jdou proti obchodnímu modelu Mety. To jsou všechno věci, které ona nedělá pro radost svých uživatelů, anebo jen tak náhodou, ale protože to umožňuje přitáhnout lidi víc k obsahu sítě a tím pádem tu síť udělat víc výdělečnou, víc ziskovou. Ta pokuta je, pokud se nepletu, asi 60% ročního zisku Mety. Jestli je 1/60 ročního zisku, čistého zisku po zdanění, hodně nebo málo, to je otázka samozřejmě, ale zas tak úplně málo to není. A opět je to jenom jeden stát z 50 v Americe. Když by podobné rozsudky padly v 10 dalších, tak to už Meta pocítí i finančně. Nečekám, že někdo bude tímhle způsobem omezovat sítě pro dospělé, ale máš samozřejmě pravdu v tom, že inspirativní nápad to je.
1: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: AI modely firmy Anthropic začnou opatřovat své výtvory vodoznakem, který má označit, že materiál byl vytvořen s pomocí umělé inteligence. Firma to oznámila v návaznosti na evropskou regulaci, která vstoupila v účinnost 2. srpna. Vodoznakem mají být označeny uměle generované texty. Soubory vytvořené AI pak budou obsahovat digitálně podepsaná metadata o jejich původu. Označování má probíhat na úrovni modelů, ať už je uživatel použije přes webové rozhraní, mobilní aplikaci či přes API. Anthropic byl, že brzy zpřístupní také nástroje, kterými bude možné vodoznaky číst a označené texty či soubory rozpoznat. Novinka se má týkat zatím jen nově uvedených modelů. U těch stávajících regulace stanovuje přechodné období, kdy ještě nemusí díla umělé inteligence označovat. Časem ale označování dorazí asi i do nich. Vodoznak je indikací, že obsah v nějaké fázi prošel zpracováním umělou inteligencí, ale sám o sobě nezaručuje, že jej AI celý vytvořila, upozorňuje firma. Petře, my jsme o té regulaci v našem pořadu, pokud jim mluvili, tak teď tady vidíme nějakou jednu z prvních vlaštovek u těch velkých provozovatelů a poskytovatelů vlastně AI modelů, který říká, že tady začne tam nějaké vodoznaky dávat, a to i do textů a samozřejmě i do všech ostatních souborů, které se přes Claude od Anthropicu a jeho další modely tedy budou nějakým způsobem vytvářet nebo generovat nebo zpracovávat. My už jsme o tom vlastně trošku mluvili právě v nějakém našem minulém díle. Mluvili jsme o tom, jak to bude vlastně spolehlivé, jaké by to mohlo mít dopady. Co říkáš tedy na to, že tím vodoznakem nějakým budou označeny i ty texty? To mě vlastně dosud vůbec nenapadlo, že by něco podobného bylo možné.
5: No, vyjasněme si, co to je vodoznak v textu. Jak vypadá vodoznak v obrázku, to víme všichni. Kdo by měl pochybnosti, stačí, když vytáhne z peněženky 100 korun a prohlédne si ji proti slunku. Uh-huh. Ale v tom textu je to úplně jinak. Tam vlastně se mění trochu stylistika textu, aby některá slova, která třeba mají synonyma, se vyskytovala častěji, než je běžné. Takováhle výchylka, uměle vygenerovaná, nemusí být vůbec patrná a nebude asi vůbec patrná při běžném čtení pro člověka, ale když se to projede statistickou analýzou, tak z toho jasně vyjde, že tam ta výchylka je a tudíž, že to generoval jazykový model. Umělá inteligence dokonce asi půjde poznat, která verze konkrétně od které firmy.
4: Dobře, tak to je to, jak by to mohlo vlastně v praxi fungovat, ale třeba právě Anthropic, jak jsem vlastně říkal na konci toho svého úvodu, tak říká, že ten vodoznak bude jenom nějaká indikace, že vlastně nebude jisté, že když se ten vodoznak v tom textu objeví, takže jej vytvořila umělá inteligence, ale Anthropic sám přiznává, že lidé používají jeho modely i k nějakému editování těch textů, k vyhledávání třeba pravopisných chyb a k nějakým gramatickým prostě úpravám, nebo, a to dělám třeba i já, používám třeba nějaké AI modely k transkripci vlastně audio záznamu třeba rozhovoru do textu psaného a předpokládám, že i tam vlastně tedy bude označeno, že to je nějaké dílo umělé inteligence. Nebude tedy za chvilku na nás vyskakovat u všech textů téměř, nebo u velké většiny textů, když to tedy přeženu trochu, že byly nějakým způsobem vytvořeny umělou inteligencí, i když tedy třeba ty nástroje umělé inteligence byly spíš použity k jejich nějaké úpravě jenom?
5: Ano, tohle je slabé místo té regulace, protože nebude možné dost dobře rozpoznat, aspoň podle toho, co o tom zatím víme, to je potřeba před to předsunout, ještě jsme to neviděli v chodu. Ale podle toho, co o tom zatím víme, tak nebude možné rozpoznat, jestli byl text úplně vygenerovaný umělou inteligencí, jestli ho napsala, anebo jestli ho jenom maličko upravila. Není jasné, jestli třeba z síly toho vodoznaku, z četnosti výskytu těch výplňkových slov to půjde poznat nebo nepůjde. Taky považuji za pravděpodobné, že po prvních zkušenostech s fungováním tohoto nástroje se bude nějak seřizovat a upravovat. Takže než propadneme nějakým rezultním hodnocením, měli bychom si počkat, jak to bude vypadat v praxi.
4: Podobný záměr, vzhledem k tomu, že tedy opravdu ta evropská regulace vstoupila v účinnost, tak už oznámilo více firem, například firma Suno nebo služba Suno, která generuje hudbu, tak také už oznámila, že bude označovat právě ty hudební soubory nějakým vodoznakem. Neslyšel jsem zatím nebo neviděl jsem, že by vlastně další velké společnosti, které vyvíjejí ty velké AI modely jako Google nebo OpenAI nebo Microsoft, že by už oznámili, že tam něco podobného budou také dávat, ale pokud vím, tak už v minulosti se vyslovili právě proto, že když taková nějaká povinnost bude, tak samozřejmě ji budou plnit. Takže za chvilku se, zdá se, budeme setkávat s tím označováním opravdu na každém kroku a jsem zvědavý, co to tady nakonec jako způsobí, jestli se dozvíme něco zajímavého o tom, jak lidé AI používají a v jakém rozsahu, anebo jestli naopak tedy se nedozvíme nic, protože víceméně všechno bude označeno jako dílo AI. Já už jsem, myslím, v tom našem minulém povídání o tomhle tématu, tak jsem zmiňoval ty příklady, kdy některé sociální sítě už dnes označují fotografie velmi často jako dílo AI, protože fotoaparáty ve smartphonech dneska už dělají automaticky nějaké úpravy. A vlastně potom na těch sociálních sítích to vychází jako dílo označené, tedy že bylo vytvořeno umělou inteligencí, aniž třeba ten uživatel vůbec tušil, že tam nějaký takový zásah byl. Takže jsem na to hodně zvědavý, jak vlastně se s tímhletím označováním budeme potýkat a co nám to vůbec přinese nebo odnese.
5: Ona jedna věc je, že se označují vodoznakem texty. Druhá věc, co se s tím označením potom dělá, ona z toho neplyne automaticky, že to bude někde vidět. Jak jsem říkal, pro člověka je ten textový vodoznak sám o sobě neviditelný. Čili pokud by to mělo být viditelné všude a na každém kroku, tak by například webové prohlížeče musely být doplněny nějakou funkcí, která by tam rozsvítila světýlko, ukázala, že tohle je text patrně vygenerovaný AI. Evropský AI Act ale tuhle povinnost neukládá. On ukládá povinnost to značit, ale pokud toho dobře čtu, tak neukládá třeba Google nebo Apple provozovatelům prohlížečů, aby na to navázali a nějak to viditelně indikovali. Chtějí, aby to bylo indikovatelné, nikoli indikované vždy.
4: No, já jsem spíš narážel na to, že vlastně teď se možná za chvíli každý bude moci stát cílem nějakého útoku. Aha, to si nepsal ty, to psala AI, podívej, tady mi to vyšlo v nějakém detektoru, protože prostě třeba ten člověk opravdu si tam nechal opravit chyby nebo jo, použil tu umělou inteligenci, ten model k nějaké okrajové věci, ale teď bude možné napadnout už vlastně to samotné autorství toho textu, protože třeba z nějakého detektoru vyjde, že tam nějaká stopa po AI je tedy. Takhle jsem to myslel.
5: Uvidíme. Ono by to mohlo mít taky úplně opačný důsledek. Bude-li to všude, tak si toho prostě přestaneme všímat, přestaneme to vnímat. Uvidíme.
1: Online Plus Davida Slíška.
4: Americký vládní úřad DARPA, který vyvíjí nové vojenské technologie, uspořádal soutěž DARPA Lift Challenge. Celkem 76 vývojářských týmů v ní soutěžilo v tom, čí drony přepraví během 30 minut na vzdálenost 9 kilometrů náklad o největší hmotnosti. Cílem bylo přepravit zátěž, která bude až 4x těžší než letoun, který ho nese. Tuto metu se nakonec soutěžícím překonat nepodařilo. Vítězný tým se jí ale hodně přiblížil, když jeho dron unesl zátěž 3,84x těžší než nosný stroj. Dron vážil něco přes 13 kg a 9-kilometrovou testovací dráhu zvládl s nákladem o váze 51 kg za přibližně 19 minut. Jeden z týmů sice nedokázal absolvovat celou trať, ale jeho stroj dokázal po nějakou dobu nést skoro desetinásobek své hmotnosti. Dnes v praxi používané drony obvykle neunesou více než dvojnásobek své vlastní váhy. Petře, vlastně moc zajímavá soutěž. Já jsem se díval i na některá videa na webu DARPy. Je to někdy zábavné, je tam spousta různých havárií a nepodařených pokusů, ale ve výsledku opravdu se ten vítězný tým přiblížil k té hranici čtyřnásobné váhy té zátěže, tedy čtyřnásobné váhy, než vážil ten nosný stroj. Co to říká vlastně o možnostech dnešních dronů? Já jsem si vlastně doteď myslel, že ty drony dokáží nést možná daleko větší zátěže a teď jsem vlastně trošku s překvapením zjistil, že to tak jednoduché vlastně asi není.
5: No ale zase je to docela pěkný úspěch, ta čísla, která jsi uváděl. Myslím si, že tvůj sen o tom, jak ti bude letadelko vozit nákup, se docela přibližuje, protože 3,5x víc, než váží samotný stroj, to mně připadá velice, velice solidní. Spíš je možná problém s doletem, se vzdáleností, kterou s tím dokáže urazit. 9 kilometrů zas tak moc není. Ale berme to jako začátek, když začínalo letectví, tak ty primitivní dvojplošníky taky vypadaly trochu legračně a měly spoustu potíží a vývoj potom byl velice rychlý. Myslím si, že je nastartováno a že se to bude vyvíjet teď už docela vysokým tempem.
4: Zajímavé mi přišlo také, že vlastně za tuhle soutěží stojí DARPA, což je vlastně organizace, která zapříčinila nebo stojí za řadou vynálezů tady v historii lidstva, aspoň v té novodobé, a přitom vlastně se snaží vyrábět tady technologie, které, nebo podporovat vývoj technologií, které se dají použít právě v armádě pro nějaké vojenské účely. Tak DARPA opět na scéně, co na to říkáš?
5: No tak ano, je tam to písmenko D, což znamená defense, a to vlastně znamená nejenom, že se to používá ve vojenských aplikacích, ale především to, že to nemusí mít bezprostřední obchodní význam. Díky tomu financování toho, čemu se tehdy ještě říkalo ARPA, vznikl například internet. Kdyby internet od začátku byl navržený tak, že musí mít obchodní model, vznikl by taky, ale vypadal by úplně jinak. To osvobození od nutnosti, aby technologie teď hned vydělávala, je často velice přínosné.
1: Online Plus Davida Slíška.
4: Chystané chytré zařízení firmy OpenAI má být v zásadě chytrým reproduktorem. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Podle ní nemá mít zařízení display, má mít tvar jako donut a velikost přibližně jako hokejový puk. OpenAI má přístroj údajně označovat za AI počítač, který se bude ovládat hlasem. Má být také údajně vybaven samostatně se pohybujícími částmi, které se mají hýbat ve chvílích, kdy bude konverzovat s člověkem. Pohybem se má odlišovat od konkurenčních chytrých reproduktorů. Vybaven má být mikrofony, kamerou a dalšími senzory. Na designu přístroje OpenAI spolupracuje s designérem Johnnym Ivem, který v minulosti navrhl podobu řady přístrojů firmy Apple. Petře, takové zase zvířátko nakonec, řekl bych, bájné tady zařízení od OpenAI, které vlastně firma už teď, řekl bych, dokonce několik let připravuje a zatím pořád o něm není známo moc podrobností. Teď tedy nějaké informace přinesla agentura Bloomberg. Když se podíváš tedy na to, co o tom zařízení víme, myslíš, že tohleto bude opravdu zařízení, které budou lidé chtít používat, že tohleto právě vlastně malé zařízení, malý chytrý reproduktor spojený právě s nějakým AI modelem ChatGPT, že bude nějakým převratem v tom, jak používáme třeba umělou inteligenci doma?
5: Moje první reakce, spontánní, je, že spíš ne. Mně tam chybí při nejmenším displej. Ale na druhou stranu držme se při zemi. Já si vzpomínám, jak jsem reagoval, když jsem před mnoha lety viděl první iPhone. A říkal jsem si, to je nesmysl. Telefon bez klávesnice, bez jakéhokoliv tlačítka, sahat pořád na displej, teď to bude umatlané, kdo by to chtěl používat, to je nesmysl. No, z toho je vidět, že člověk si nemá o sobě myslet, že je příliš dobrý soudce. Uvidíme. A ten první iPhone navrhoval stejný člověk, který navrhuje teď tu věc, o které mluvíme.
4: No, takže pokud ta paralela bude platit, tak to bude velmi revoluční zařízení, které tady změní způsob používání digitálních technologií. Takže Petře, děkuji ti za předpověď a budu dál sledovat tedy, jak tohle zařízení bude vypadat a jaké další podrobnosti se o něm dozvíme. Má být na trhu někdy v příštím roce, tady zase jsou to různé předpovědi úplně, já samozřejmě ty spekulace a tyhle ty informace nekomentuje žádným způsobem, tak jsem na to sám zvědavý, co z toho zařízení nakonec vypadne. A to už je pro dnešek všechno. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře a postřehy a samozřejmě i predikce. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
5: Naschledanou.
4: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
6: Portréty. V pátek 27. ledna 1967 byl na odpalovací základně na mysu Canaveral na Floridě připraven komplexní nácvik předstartovních operací první mise nového programu Apollo. Od počátku nešlo nic dobře, v kabině byl cítit nepříjemný zápach, spojení s řídícím centrem i techniky před kabinou vypadávalo a jednotlivé testy trvaly podstatně delší dobu, než se počítalo. V 18 hodin 31 minut se z kabiny kosmické lodě Apollo ozval zoufalý křik 40-letého velitele Virgila Grissoma. Požár. 31-letý palubní inženýr Roger Chaffee křičel do komunikátoru, že uvnitř kabiny je hrozný žár, proboha, dostaňte nás odsud. Následoval už jen bolestivý výkřik a spojení se přerušilo. Prudký požár v kabině, naplněné čistým kyslíkem, nedal posádce čas k jakékoliv reakci. Po 10 vteřinách od prvního výkřiku se už z kabiny nikdo neozval. Posádka upadla do bezvědomí a všichni 3 astronauté zemřeli na udušení a následky požáru. Teplota v kabině přesáhla 500 stupňů Celsia. Na jednoduchou otázku, proč před požárem neutekli východem z kabiny, je bohužel velmi jednoduchá odpověď, hovoří Milan Halousek.
7: Ten systém uzavírání té kabiny je udělaný tak, aby právě ty dveře v podstatě nešly snadno otevřít, aby se jim neotevřely během kosmického letu, kdy uvnitř máte nějaký tlak, něco přes půl atmosféry a zvenku máte nulu, takže tam je v podstatě veliký přetlak zevnitř. Tedy ten systém uzavírání na mnoho uzavíracích bodů je samozřejmě z bezpečnostních důvodů. Bohužel se ukázalo, že ta možnost toho otevření je velice složitá. Museli nejdřív sejmout opěrku z prostředního sedadla Virgila Grissoma, aby se vůbec dostali k tomu otevíracímu mechanismu, potom začít točit jakou speciální kličkou, která tam byla. Celé to otvírání by v ideálních podmínkách trvalo zhruba minutu, což byla samozřejmě nepředstavitelná doba.
6: Posádka byla mrtvá nejspíš 15 až 20 vteřin po vypuknutí požáru. Personálu na rampě se podařilo vypáčit vstupní otvor po 5 minutách, hasiči na místo dorazili za 7 minut, lékaři za 12 minut. A až za 12 hodin se kabina ochladila alespoň tak, aby bylo možné vyjmout ohořelé zbytky lidských těl. O příčině požáru hovořil v roce 2017 Pavel Toufar.
8: Všude byly hlavně různé nechráněné nebo špatně chráněné kabely, které byly pospojované jenom izolačními páskami, po nich se běžně šlapalo, což samozřejmě ve stíží by nebyl problém, ale v podmínkách gravitace ty kabely volně o sebe třely. Takže nakonec, když vyšetřovací komise konstatovala, co mohlo být příčinou, tak skutečně konstatovali, že došlo zřejmě k prodření jednoho kabelu ve dně kabiny u takových dvířek, kde navíc byl zapomenutý šroubovák, tam došlo ke zkratu a pak už to je čistě kyslíkové atmosféře došlo k prudkému, opravdu prudkému rozvoji požáru.
6: Jak je možné, že kabina byla plná hořlavých materiálů? Proč nikdo nebral vážně stížnosti Virgila Grissoma dávno před touto tragickou nehodou? A jak se z neštěstí poučili konstruktéři dalších kosmických lodí? To vše a řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu Portrétu s názvem Smrt ve vesmíru předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Přibývá kybernetických podvodů na klienty bank. Ukrajina od ledna osvobodila asi 750 kilometrů čtverečních území. Plavec Knedla je o jedinou setinu sekundy mistrem Evropy na 50 znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo, potvrzují to data oslovených peněžních ústavů. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 1,40% oproti stejnému období loni a roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o víc než třetinu. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
9: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
2: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Česko o víkendu zasáhne další vlna veder. Zítra teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Jen na západě a severu by měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje, že vysoké teploty budou silně zatěžovat lidský organismus. Doporučují omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. Meteorologové varují taky před rizikem vzniku a šíření požáru. Důvodem je dlouhotrvající sucho. A právě kvůli zvýšenému riziku požáru a taky nedostatku vody zahájil nový šéf správy Krkonošského národního parku Petr Moravec intenzivní spolupráci s profesionálními hasiči, a to v Libereckém i Královéhradeckém kraji.
10: Podmínky v Krkonoších jsou stále pro šíření požáru specifické. Jsou velmi rizikové, nejen co se týče povětrnostních podmínek, ale zároveň i množství lesních požárů, množství lesních porostů, hrabanky, kosodřeviny s vysokým obsahem pryskyřic a smilkových luk.
2: Ukrajinská armáda oznámila, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 kilometry čtverečními svého území. Postup armády a ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poukázal na ztráty ruské armády. Při ukrajinské ofenzívě podle něj zemřelo téměř 10 000 Rusů. Rusů. Dalších víc než 6,5 tisíce jich bylo zraněno. Ruská armáda v posledním měsíci téměř 5 let trvající války zintenzivnila vzdušné údery balistickými raketami a střelami s plochou dráhou letu. Podle OSN zemřelo za poslední měsíc na Ukrajině v důsledku ruských úderů nejvíc civilistů za poslední 4 roky, 437 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 tisíc civilistů, včetně víc než 800 dětí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
12: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
13: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
12: Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pokračuje ženský sedmiboj s Adélou Tkáčovou. Jak se jí daří ve vrhu koulí, sleduje přímo v Anglii reportér Adam Procházka.
14: 11,5 metru, to je zatím nejlepší pokus Tkáčové, ještě jeden jí zbývá, ale pokud se nezlepší z průběžného 20. místa po koulařské soutěži ještě klesne. Zhruba za hodinu čeká jedinou českou sedmibojařku v Birminghamu v pořadí čtvrtá disciplína, běh na 200 metrů. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Kolona na D2 v Brně a nebezpečí na D1 za sjezdem na Benešov. Na dálnici D2 stále vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na D1 je kvůli rozšiřování dálnice zúžení a kolona kvůli tomu začíná u nákupní zóny Olympia na 2. kilometru. Zdržení pak k dálnici D1 asi 10 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, ale je silnější provoz, tak opatrně. Na silnici 49 ze Zlína do Vizovic opatrně u Zádveřic. Za odbočkou na Luhačovice řeší nehodu osobního auta se srnkou. Kolony se tam netvoří. V Praze stále opatrně v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem od Chodova na Černý most na úrovni Autopalas ještě stojí dodávka po požáru a vybočuje se. A v Praze pak menší zdržení čekejte na magistrále ve Vilzonově ulici směrem do centra z Holešovic. Provoz brzdí omezení u hlavní nádraží a kolona od Bulhara asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
6: Začátky působení ruskojazyčných mafií na našem území na počátku 90. let byly mimořádně agresivní a krvavé ve snaze ovládnout nově otevřený trh ve střední Evropě. Více v repríze pořadu Téma Plus.
15: Pád komunismu a 90. léta přinesly do Česka nejen možnost svobodného podnikání. V zemi začaly také působit ruskojazyčné zločinecké skupiny. Jak se od brutálního násilí posunuli k praní špinavých peněz a nenápadnému působení v ekonomice a politice? To zjišťujeme v dnešním dílu série Českého rozhlasu Plus o zahraničních mafiích. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka.
1: Příběh mafie.
15: Kdo si ráno 1. června 1995 naladil zprávy Českého rozhlasu, uslyšel na prvním místě tuhle informaci.
16: Včera pozdě večer došlo v pražské restauraci U Holubů k bleskové policejní akci. Informace Českému rozhlasu poskytl mluvčí ministerstva vnitra Jan Šubert.
17: Bezprostředním podnětem k této policejní akci byla informace, podle které mělo včera pozdě večer dojít v restauraci U Holubů k velmi závažnému trestnému činu a současně získala naše policie ze zahraničních policejních zdrojů zprávu, že téhož dne večer v této restauraci dojde k slavnostnímu setkání osob, které jsou vážně podezřelé z kontaktu s organizovaným zločinem nebo z přímých zločineckých aktivit. Bylo to téměř 200 osob ruské národnosti a národnosti bývalého Sovětského svazu. Zajímavé je, že mezi zadrženými bylo asi 50 děvčat. Některá byla zadržena dokonce polonahá. Trestná činnost nebyla prokázána, všichni byli propuštěni.
16: Podle dnešního večerníku Praha se po zásahu na chodníku před restaurací objevil malý kontejner, jaký se používá k přepravě radioaktivních materiálů. Za důvod razie náměstek policejního prezidenta Jan Zátorský označil informaci, že v restauraci má být spáchána vražda.
15: Výsledky zákroku v restauraci U Holubů na Smíchově byly spíš hubené, ale jeho význam byl přesto zásadní, jak uslyšíte za chvíli. Pro lepší pochopení, proč to tak bylo, připomenu nebo vysvětlím historický kontext. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. To bylo heslo, které se v období mezi lety 1948 a 89 objevovalo na transparentech a propagačních tabulích po celém Československu. Po pádu komunismu se oficiálně země, která začala budovat demokracii, od tohoto do té doby údajně nerozborného spojenectví distancovala. Vypadalo to, že se celá tahle část Evropy definitivně vymanila z ruského vlivu. Rudá armáda opustila území Československa a po jeho rozpadu začaly oba nové nástupnické státy usilovat o začlenění do demokratického světa.

0: Sovětský svaz se konec konců rozpadl a jeho nástupnické země, včetně Ruské federace, měli aspoň na první pohled starosti sami se sebou. Na čase vůbec nezdálo, že by z východu mohlo hrozit nějaké vážné nebezpečí. Jenže netrvalo dlouho a v zemi, která tak říkajíc za pochodu reformovala své bezpečnostní instituce a legislativu, zapustili kořeny ruskojazyčné organizované zločinecké skupiny. A najednou to v první polovině 90. let vypadalo, že si s nimi policie a jiné bezpečnostní složky České republiky neví rady. Ten zmíněný, mediálně velmi ostře sledovaný zátah u holubů sice v konečném důsledku nepřinesl žádná obvinění. Přesto byl i z dnešního pohledu, třeba podle komentátora serveru Seznam.cz a dlouhodobého pozorovatele politického a jiného dění v Česku Jindřicha Šídla, významným přelomem v boji českého státu proti ruskojazyčným mafiím.
1: O tom, že to bylo důležité, svědčí už je to, že o tom natočil dokument Netflix. Díl, který se týkal Semjona Mogileviče, tehdejší hlavy jedné z větví ruské mafie, jednou z nejhledanějších lidí světa, tom dokumentu, který je k vidění, mimochodem tam vystupuje tehdejší jeden z hrdinů toho zásahu na české straně, Zdeněk Macháček. A sice nebyl nikdo obviněn, ale na druhou stranu tehdy policie získala obrovské množství informací o těch lidech, kteří tam byli. Získala informace zevnitř jaksi tohoto stánku, toho místa, tedy restaurace u holubů na pražském Smíchově, a o tom, jak důležitý zásah to byl nejenom pro českou policii, ale jak bych skoro pro globální sílu, svědčí to, že o rok později byl právě jmenovaný Zdeněk Macháček, šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a pozdější ministr vnitra Jan Kubice a náměstek ministra vnitra Martin Fendrich, kvůli téhle akci byli ve Washingtonu a tam jim za ten zásah osobně poděkoval tehdejší šéf FBI Lou Frich, což jako běhu takových policejních akcí v historii Česka není moc.
0: Jak ale uslyšíte v následujících zhruba 50 minutách, ani zdaleka to neznamená, že by se organizované zločinecké skupiny z východu podařilo z Česka vypudit. Investigativní novinář a autor knížky Ruský Klondajk v Česku Jiří Hynek o tom ví své.
2: Někteří úředníci, sami vojáci v poli se snažili bránit těm, řekněme, třeba černým stavbám na Karlovarsku, za kterými stály Rusové, a čelili nebývalému tlaku, výhruškám, a nikdo se jich nezastal.
0: A Pavla Holcová, šéfredaktorka neziskového zpravodajského webu Investigace.cz, dodává.
3: Mentalita ruského zločince je daleko víc násilná, než když si vezmeme třeba italskou mafii, která je v těchto ohledech o dost rafinovanější. Nechtějí přitahovat pozornost, nedělají exemplární násilné tresty někoho, koho potřebují potrestat. A v tomhle jako je ten ruský organizovaný zločin starosvětský, protože tam vlastně ta síla je pořád ještě ten rozhodující prvek. A řekla bych, že v tomhle se ten ruský organizovaný zločin daleko víc podobá tomu mexickému, než tomu, co se děje ve zbytku Evropy.
0: Ruskojazyčné skupiny organizovaného zločinu začaly na českém území ve větším měřítku působit až v 90. letech. Využívali k tomu ale pravděpodobně často vazby nebo řekněme znalosti terénu, které tady získali jejich zakladatelé nebo řadoví členové už před rokem 1989. To když tady třeba strávili nějakou dobu jako vojáci nebo měli příležitost se sem dostat služebně. Jinými slovy, po pádu komunismu měli na co navazovat a byli tady i před ním, říká Pavla Holcová.
3: Ale nemůžeme si představit to, co si pravděpodobně představí většina lidí pod pojmem ruskojazyčná mafie. To znamená, nemůžeme si představit někoho, kdo vám do auta dá bombu, spálí, zastřelí psa na zahradě jenom jako výhrušku, bude vybírat výpalné od podniků. A byli to lidi, kteří daleko víc byli na pomezí vlastně režimu a zároveň měli průnik k organizovanému zločinu. To znamená, že třeba velmi dobře se vyznali v praní peněz, nebo v investicích, nebo vůbec jako v tom, jak využívat západní ekonomiku.
0: A víme něco o tom, jestli byli třeba i napojení na tehdejší vládní komunistické struktury?
3: Velmi pravděpodobně ano. V Rusku je dlouhá tradice vlastně toho průniku mezi tím, kdy státní instituce využívají organizované zločinecké skupiny k tomu, aby pro ně dělali různé nějaké menší práce, které oficiálně nikdy ruský stát nemůže přiznat, že zatím stojí.
0: A můžete dát příklad?
3: Ano, například lidé z organizovaného zločinu dělají taxikáře a lidem, kteří oficiálně nemohou přijet do šengenského prostoru, a zařizují firmy a dělají převody peněz, výplaty peněz a tak podobně.
0: A to se tady děje teď ještě, samozřejmě?
3: To se děje velmi pravděpodobně právě teď, právě dnes.
0: On je to takový hodně široký význam ruskojazyčné mafie. Dá se říct, že jsou prakticky ze všech bývalých sovětských republik? Nebo jsou některé, ze kterých přicházejí častěji a jiné, ze kterých sem nechodí?
3: Jsou prakticky ze všech bývalých sovětských republik a některé jsou silnější a víc vidět. Některé jsou daleko političtější, když mluvíme o Kazachstánu, Kyrgyzstánu. Ale nedá se říct, že některou tady z těch mafií z bývalých postsovětských republik by Evropa a Česká republika nezajímaly.
0: Byste naznačila, že začali přicházet jiní lidé než ti, kteří asi tady působili předtím. Jak to celé vlastně začalo?
3: Vlastně po pádu komunistického režimu a zejména v 90. letech, tak vlastně přišel ten tradiční silový organizovaný zločin. To znamená, že když sem chodili lidé, kteří například chtěli podnikat, chtěli si otevřít restauraci, oni byli ti, kdo se starali o tu komunitu, ale v tom špatném smyslu slova. To znamená v tom, že vybírali výpalné, řekli, že budou odevzdávat, dejme tomu nějaké procento celého výdělku, právě kvůli tomu, aby oni tvrdili, že je to pro komunitu nebo že je to pro jejich bezpečí, ale vlastně takhle fungovali v těch 90. letech, což se postupně ještě vyvinulo dál do další spolupráce s dalšími lidmi z organizovaného zločinu, dalšími skupinami z organizovaného zločinu, které už ne nutně byly ruské, byly to například Balkánci nebo byly to Italové.
0: Investigativní novinář Jiří Hynek k tomu dodává.
4: Před rokem 89 tady v podstatě vynikali zejména vexláci, lidé, kteří se pohybovali v té šedé zóně, měnili peníze, tuzexové zboží a tak dále. Teď jsem ale přišel někdo, kdo velel, kdo tady dával daleko větší množství peněz do oběhu, kdo si tady upevňoval svoji moc, tady vzniklo několik center těch gangů a samozřejmě přišel někdo, kdo byl ochoten platit a kterému řada Čechů v podstatě sloužila. Přinesli obrovské množství peněz, které tady dosud nebyly. Vytvořili si tady velmi významné vazby, klientelistické vazby na řadu vlivných lidí, řadu lidí z politiky. Přinesli ale také nebývalé množství například násilí, násilného vymáhání, takzvaného racketeeringu, kdy používali například různé ukrajinské gengy, moldavské gengy k tomu, aby tady vlastně upevňovali svoji moc. V podstatě přinesli sem z hlediska toho organizovaného zločinu velkou revoluci.

0: Vláda práva nebyla v nově postkomunistickém Československu a později České republice zkrátka, jak se říká, moc silná v kramflecích. Ruskojazyčné mafie toho využívali, jak jen mohli, dokud to šlo.
1: 95. rok, to byl největší rozmach těch ruskojazyčných gangů v Česku, kteří tady investovali do nemovitostí, ovládali restaurace, ovládali tu pouliční kriminalitu v Praze, okrádali v podstatě ty lidi, ty své krajany, kteří sem přijížděli za prací, vytvořili si tady, řekněme, skupiny, které ovládaly nejen Prahu, ale i okolní města. No a takzvané nepsané centrum byla restaurace U Holubů, kterou v podstatě řada těch významných představitelů ruskojazyčného zločinu vedla a to bylo místo pro různé vlivové schůzky. Chodila tam řada i českých umělců, řada politiků. No a policie dlouhodobě sledovala aktivity kolem restaurace U Holubů a měla informace, že v tom květnu roku 95 se tam sejdou hlavy ruskojazyčného zločinu celé východní Evropy.
0: A mezi nimi měl být také zmíněný Semjon Mogilevič,
2: který velmi často je považovaný za vůdce jedné z nejsilnějších ruských organizovaných zločineckých skupin, takzvané Solncevské bandy. Ale myslím si, že to není přesné, že on vlastně nikdy nebyl ani nestál o to být vůdce nějaké skupiny organizovaného zločinu. On byl velmi inteligentní, velmi vzdělaný, proto dostal přezdívku v anglicky mluvících zemích Brainy Don, což znamená jako ten chytrej. A on se staral o peníze. A staral se o peníze a pral peníze a pral peníze z vytunelovaných firem z Ruska během privatizace. Pral peníze z obchodu se zbraněmi, z výprodejů armádních skladů. A byl jedním z prvních lidí, kteří velmi dobře rozuměli offshoreovým schématům a jak ty peníze vyprat. Zároveň v Rusku zhruba od 70. let, to znamená dlouho před pádem režimu nebo komunismu, se na univerzitách dalo studovat, jak využívat offshoreová schémata. To znamená, že on měl i to vzdělání a dokázal velmi dobře vytvořit, využívat mezinárodní finanční transakce k tomu, aby vypral obrovské sumy peněz. Ale zároveň v momentě, kdy se proslavil jako tady nějaký jako pan účetní, tak už nikdy se nepotřeboval vracet k tomu tradičnímu organizovanému zločinu. To znamená, že nepotřeboval se živit tím, že bude něco padělat, nepotřeboval vydírat nikoho. Lidé chodili za ním, jak ze strany nějakých vládních struktur, jak ze strany skorumpovaných politiků, tak ze strany organizovaného zločinu, což mu poskytovalo naprosto dokonalé krytí.
3: A jaká byla ta jeho vazba tady na Česko?
2: V 90. letech proběhl takzvaný zátah U Holubů, zátah české policie na ruský organizovaný zločin. A Semjon Mogilevič tou dobou v 90. letech působil mimo jiné v Česku, působil i v Maďarsku a má se za to, že zatímco zásahová jednotka české policie zatýkala v restauraci U Holubů na Smíchově a celý ansámbl lidí z organizovaného zločinu, protože věděli nebo měli za to, že tam bude i Semjon Mogilevič. Semjon Mogilevič seděl naproti v baru a celé to sledoval a jeho nezatkli. A vlastně to, jak dobré má napojení na ruské vládní struktury, ilustruje i to, že v momentě, kdy v Evropě na něj byl vydán zatykač, Rusko okamžitě na něj vydalo také zatykač za menší daňový delikt, který se údajně jako stal předtím, než začal působit v Evropě a žádalo Evropu, ať ho vydá. V momentě, kdy Evropa, a nevím přesně, která to byla teď země, vydala Semjona Mogiloviče do Ruska, tak samozřejmě ve

0: a řadu šéfů té mafie a byl to velmi významný zásah do fungování těch organizací a už se ta ruskojazyčná mafie nikdy úplně nevzpamatovala, protože řada těch lidí, jako například Anatolij Katrič, šéf té restaurace, byli vyhoštěni v podstatě navždy.
1: Ti vyhoštění mafiáni se do Česka, podle toho, co jsem se dočetl, vraceli docela často na falešné doklady. Měl bys třeba i nějaký konkrétní příběh, historku, která tě už tenkrát jak si zarazila, že je vůbec něco takového možné?
0: Oni sem jezdili na řadu pasů, které měli většina těch lidí z restaurace U Holubů, měla ještě izraelské pasy. Ona tam odjela podnikat poté, co byli vyhoštěni. Jedním z těch, kdo tedy se vraceli a kdo se vrátil, byl právě ten Anatolij Katrič, který přicestoval autem do Brna, kde v podstatě přijel s tím, že hodlá v Česku investovat stovky milionů dolarů, jak mi řekl jeho advokát. Nicméně policie ho hned poté, co se usadil do jedné brněnské restaurace, zatkla a znovu vyhostila. To byl takový jeden střípek. Nicméně myslím si, že řada těch lidí tady může pobývat dodnes na úplně falešné doklady a falešná jména. A nikdo o tom neví.

0: Když je řeč o ruskojazyčných mafiích působících v Česku, nejdou nezmínit Karlovy Vary. Mnoho z Rusů pobývajících dlouhodobě v téhle zemi investovalo a dál investuje své peníze v lázeňském městě na západě Čech a je přitom těžké, ne-li nemožné určit, odkud zdroje jejich příjmů pocházejí.
1: Karlovy Vary, to je fenomén. Rusové tady mají dlouhou tradici, už od cara Petra Velikého sem jezdili, sám car se jezdil do Karlových Varů léčit a Rusové si to město oblíbili. Byla to jakási klidová zóna pro ně, kam ukládali svoje peníze, kupovali si nemovitosti. Často tam ukládali peníze, které byly ukradené z ruského státního rozpočtu. Ukládala si tam do nemovitostí peníze řada lidí z politiky, například měl tam hotel bývalý primátor Petrohradu, ale i řada dalších politiků. V Rusku to byly velmi oblíbené lázně. Lidé z Ruska se tam do Karlových Varů jezdili ukazovat, jezdili si tam chodit po promenádě, posílali fotky svým známým a chlubili se, že v podstatě jezdí sem do Karlových Varů a tady se potkávají s těmi svými bratry, soudruhy. Oni dokonce říkali, že Česko a Karlovy Vary jsou jakási klidová zóna, kam ukrývají své rodiny. Jeden ruský novinář mi řekl, tam se v podstatě nevraždí. Tam pouze jednou, dvakrát do roka někdo vyšle komando, aby někoho zastřelilo, ale jinak je tam u vás klid.
2: Já jsem loni shodou okolností točil něco v Karlových Varech a musím říct, že přestože jsem věděl, že tam je silná ruská komunita, tak mě zarazilo prostě, jak všudy přítomná v tom centru prostě je, když jsem se tam procházel. Dá se vůbec nějakým způsobem rozlišit, jestli v té komunitě je hodně lidí, kteří jsou zřejmě živení organizovaným zločinem, nebo jestli jsou to prostě jen bohatší Rusové, kteří si pořídili v těch Karlových Varech, které mají tak rádi bydlení?
3: Je to mix, nicméně Karlovy Vary už nejsou tolik v kurzu, jako bývaly. Spousta lidí už se odstěhovala dál do Londýna, do Frankfurtu, do těch finančně zajímavějších center. A býval to mix, nicméně tady v Česku lidé z ruského organizovaného zločinu nejsou tolik vidět. Tady vlastně platí nějaký pakt o neútočení. To znamená, že jsou tady velmi vlivné postavy ruského organizovaného zločinu, jsou i v okolí, žijí i v okolí Karlových Varů. Nicméně není jednoduché na ně narazit. Není to tak, že by dělali něco, co by přitahovalo pozornost. Právě kromě nějaké finanční kriminality, která ovšem není prostě na ulicích vidět. Lidé mají pocit, že vlastně ta ruská mafie už tady nemá vliv, ale peníze, které jsou například vytunelované z ruského státního rozpočtu, jako byly například peníze, na které poukázal Sergej Magnický, nebo peníze, které byly přímo z organizovaného zločinu, z nelegálního obchodu se zbraněmi, v momentě, kdy vstoupí do ekonomiky, která je

0: relativně izolovaná, jako je ta v České republice, i protože máme korunu, tak vlastně jsou schopní celý ten systém pokřivit, jsou schopní tyhle peníze a absolutně vyšponovat ceny nemovitostí. A to znamená, že v České republice, v Karlových Varech, v Praze jsou investiční byty. To znamená, že ty byty jsou prázdné a zároveň je obrovský nedostatek bytů. Není kde bydlet, říká se, mluví se o tom, že se málo staví. A vlastně tohle je ten dopad na každodenní život normálních lidí, za který může mimo jiné ruský organizovaný zločin. Nicméně my si pořád představujeme, že pokud by to byl ruský organizovaný zločin, tak to bude to násilí v ulicích.
1: Ale to do značné míry v těch 90. letech ještě asi platilo přece jenom.
0: V 90. letech to ještě platilo. Ještě pořád můžeme narazit na konflikty, které se řeší dost radikálně. Známý byl případ Timura Tretjakova a Andranika Sogojana, kdy vlastně Andranik Sogojan najal vraha, aby někoho zavraždil, a on se dvakrát spletl a pak už teda ho zavřeli do vězení. Ale je to spíš raritní.
1: Vy jste zmínila teďka Sogojana, podle jména to byl asi Armén, bych typoval.
0: Ještě pořád to je. Armén, v Arménii žije na svobodě. Poté, co vlastně byl z vazby propuštěn na svobodu, odjel do Arménie a Arménie ho odmítla vydat zpátky do České republiky k výkonu trestu.
1: Je víc takových případů?
0: Je víc takových případů a jsou to velmi prominentní případy, týkají se například ruských hackerů, týkají se lidí, kteří mohou ještě tomu ruskému státu posloužit.
2: V tomhle směru je spolupráce ruského státu s jednotlivci nebo skupinami věnujícími se aktivitám, které jsou v demokratických zemích nezákonné, těžko popiratelná, říká Pavla Holcová.
0: Jsem přesvědčena o tom, že ty nejznámější kyberútoky na infrastrukturu, na nemocnice, za nimi stojí ruský stát. To není nutně iniciativa 12-letého chlapce, co z ložnice napadne systém. A je to jednak dáno výběrem vlastně těch cílů, těch útoků, ale samozřejmě ruský stát to vždycky bude mít nějakou hodnověrnou popřitelnost, vždycky bude moct tvrdit, že oni s tím nemají nic společného.
1: V souvislosti s ruskojazyčným organizovaným zločinem se někdy používá termín vor v zákoně. Mohla byste vysvětlit to, co jde?
0: Je to vlastně hlava nějaké jednotky toho ruského organizovaného zločinu. Ale tenhle termín se hodně změnil v posledních letech. Dejme tomu od roku 2010-2015. Předtím termín vor v zákoně měl jasná pravidla, byl jasně definovaný. Znamenalo to, že ten člověk, který byl korunován vorem v zákoně, to znamená nějakým šéfem organizované zločinecké skupiny, tak musel žít podle nějakých pravidel. Nesměl se nikdy oženit, nesměl nikdy pracovat, měl speciální tetování a musel vlastně projít tím iniciačním rituálem, kdy byl korunovaný. Tohle se změnilo s příchodem nějaké mladší nové generace, která vlastně pohrdala tady těmi pravidly, která byla dost přísná, dost rigidní a v lecčem mohla být omezující a začala vlastně řídit ty nějaké menší organizované zločinecké skupiny jinak. A do toho vlastně se ještě stalo to, že najednou těch vorů v zákoně strašně přibylo a někteří byli ve vězení, což je považováno za běžnou součást života, a proto na nějakou dobu ty korunovace vorů v zákoně byly zastaveny. Teď už nicméně byly zase spuštěny, to znamená, že pravděpodobně dost brzo se dozvíme o dalších nových vorech v zákoně, ale ta doba těch jako opravdu velkých men, jako byl například Děd Hasan nebo Laša Šušanišvili, který po něm převzal vlastně nějakou celoevropskou síť, která byla formovaná z lidí z ruského organizovaného zločinu. Tak vlastně o těch už tolik neslyšíme a myslím si, že už vlastně tenhle typ toho vora v zákoně ze staré školy bude čím dál složitější na ně narazit.
2: Dá se tedy aspoň přibližně odhadnout, do jaké míry se daří ruským financím získaným zločineckými aktivitami pronikat třeba i do českých podniků.
0: Tady opět se dostáváme na pomezí organizovaného zločinu a ruského státu. A vlastně zejména co se týká investic do biznisu, ať už je to strojírenství, ať už je to obchodování s technikou, se součástkami na IT, s čipy, tak tam se samozřejmě jako přicházejí peníze, ty lidé mají peníze a jsou vítáni jako investoři. A myslím si, že většina oceláren nebo továren nebo větších podnikatelských subjektů tak jako si úplně neuvěřuje, kdo je ten nový investor. Ví, že je to někdo z Ruska, kdo má peníze a dál nepátrají. A velmi často může takový biznis fungovat velmi dlouho, k radosti všech zúčastněných, zachová to pracovní místa, a podnikání se rozvíjí, ale v momentě, kdy přijde nějaký problém a ti lidi, kteří jsou právě buď na pomezí organizovaného zločinu nebo přímo navázaní na stát, na ruský, tak samozřejmě tu továrnu nebudou zachraňovat, nebudou se snažit do posledního dechu a to zachránit, prostě to odepíšou.
1: Možná se zeptám trošku naivně, ale funguje to teda tak, že dejme tomu tamhle nějaký ruský napůl zločinec, dobře napojený na vládu, vydělá peníze nějakou nekalou činností třeba v západní Evropě a pak ty peníze nalije, obrazně řečeno, do České republiky.
0: Oni ty peníze můžou velmi dobře vydělat i v Rusku, které pak nalijí do České republiky. Nedávno jsme i psali o případu, kdy vlastně český podnikatel podnikal v Rusku a se vzduchotechnikou velmi dlouho to podnikání v Rusku nemohl nějak zvednout. V momentě, kdy tam přišel člověk, který je napojený na Tambovskou bandu, to znamená ruský organizovaný zločin z Petrohradu, tak najednou ten biznis začal vzkvétat. A jemu nepřišlo, že by na tom bylo něco podezřelého. On měl pocit, že vlastně je to úplně v pořádku, že konečně našel dobrého, stabilního a důvěryhodného partnera.
1: Investora teda?
0: Spolupodílníka ve firmě.
1: A jak to skončilo?
0: Myslím si, že teď se pan podnikatel zaměřil spíš na Česko a spíš na Evropu a vlastně z těch firm, které byly v Rusku, se stáhl částečně.
2: Také ruské mafie se tedy zjevně snaží postupně prát peníze promyšlenějšími metodami. To ale neznamená, že by v Česku i teď v 21. století nepůsobili zločinci, kteří sahají k brutálnímu násilí.
0: Andranik Sogojan, který je původně ta arménská odnož ruského organizovaného zločinu, který byl velmi specifický, ale zároveň, než se rozhodl, že vlastně potřebuje potrestat lidi, kteří neodevzdávají poplatek do obščaku, do té komunitní kasy, ze které mimo jiné on platil své náklady, že potřebuje potrestat tím, že je toho neposlušného nechá zavraždit, tak vlastně o něm nikdo moc nevěděl. Nebyl vidět, přestože byl vizuálně velmi výrazná postava. Najal si člověka, který se jmenuje Timur Tretjakov, který, když chodil k soudu, připomínal postavu Ježíše, kdy vlastně jeho výpověď nebo jeho obrana u soudu, když ho obvinili ze dvou vražd, tak byla ta, že mu to takhle vnukl Bůh a že on to musel vykonat. A v současné době si odpikává, myslím, 20 nebo 25 letý trest v České republice, ale on byl člověk, který buď nedostal dostatečné informace k nějakým zvykům a návykům té oběti, toho člověka, koho měl zavraždit, anebo to byla shoda nešťastných náhod. Nicméně ten první pokus skončil tak, že dostal pokyn, že má zavraždit jednoho člověka, který jezdí takovým a takovým autem a zhruba v tolik hodin se bude pohybovat někde u Václavského náměstí. Timur Tretjakov tam přišel, viděl to auto, a ten člověk vystoupil z auta a on ho pobodal. Až teprve v nemocnici se zjistilo, že to auto neřídila oběť nebo ten cíl jeho útoku, ale řídil ho jeho kamarád, který prostě potřeboval půjčit auto, protože jeho se rozbilo. A další vražda, která vlastně také nedopadla dobře pro žádnou stranu, byla Je to známý případ, kdy vlastně šlo o vraždu řidiče, ředitele Sazky, který prostě po Vinohradech jel v autě, které údajně měl řídit ten člověk, který měl být zavražděn, takže Timur Tretiakov ho zastřelil. Ale neověřoval si, kdo reálně to auto řídí.
1: A tomu vnukl Bůh teda, říkal si.
0: Tomu vnukl Bůh, nicméně zároveň s ním byl souzený i právě Andranik Sogojan a ten samozřejmě tvrdil, že s tím nemá nic společného, ale ty důkazy byly takové, že oba byli odsouzeni.
1: A co je teda se Sogojanem dneska?
0: Andranik Sogojan byl z vazby puštěn krátce na svobodu, okamžitě odjel do Arménie a Arménie ho odmítá vydat k výkonu trestu do České republiky.
1: Já jsem si tady poznal ještě jméno Polat Omarov. Dá se k němu něco říct?
0: Polat Omarov je člověk, který byl v České republice zadržen relativně nedávno. A my jsme ten případ řešili s kolegyní Kristínou a vlastně to celé začalo tak, že policie vydala fotografii, na které byl rozmlžený obličej. Nicméně na té fotografii byl člověk, který byl od pasu nahoru nahý a bylo vidět vorské tetování. A my jsme se na tu fotografii dívali a říkali jsme, hele, to není jenom tak nějaký zadržení, ten člověk má vytetované vorské hvězdy na ramenou. A začali jsme zjišťovat, kdo by to mohl být, protože policie samozřejmě žádné detaily, žádná jména nezveřejnila a zjistili jsme, že ten člověk je Polat Omarov, který je de facto dost starosvětský a ta vorská tetování měl, přestože ještě nebyl korunován na vora v zákoně a teprve čekal na tu korunovaci a měl na starosti vybírání výpalného nebo nějakého poplatku na trzích, které organizovali Ázerbajdžánci. Ať už to byla, můžeme si představit něco jako kolbenku, dejme tomu, ale kde je i ovoce, zelenina, jídlo a tak podobně.
1: A takové jsou v Česku pořád?
0: On v Česku překvapivě úplně aktivní nebyl, mnohem aktivnější byl v Ukrajině a u hranic mezi Ukrajinou a Ruskem. A to, co se stalo v Česku, bylo, že jel navštívit rodinu a tady byl zadržen, protože na něj byl vydán mezinárodní zatykač.
1: Jen ať se ujistím, že tomu rozumím dobře. Takže to Česko je jakoby takové docela příjemné teplé doupátko, kde se dají prát operativní základna, odkud se vyráží dál zase nikam do Evropy.
0: Je to tak, zároveň Česko má relativně stabilní ekonomiku a vymožitelnost práva, což jsou dvě zásadní věci, které lidé z ruského organizovaného zločinu potřebují, když potřebují investovat a vyprat peníze. To znamená, že vlastně když se podíváte na to, jak se měnil evropský finanční systém, tak uvidíte, že v momentě, kdy v pobaltských zemích, v Estonsku, v Litvě a v Lotyšsku začaly banky přicházet o licence, protože legalizovali špinavé peníze nebo prali špinavé peníze, tak v momentě, kdy tam vlastně finanční úřady se zaměřily tady na to praní peněz a ty banky začaly přicházet o licence, tak zhruba stejná částka se přesunula na jednou těch vkladů nerezidentů, to znamená vklady na českých bankovních účtech u lidí, kteří nejsou z Česka a byli velmi často právě z toho postsovětského prostoru, tak se přesunulo do českého finančního systému. A je to, když opravdu srovnáme ty částky, tak vlastně jde de facto o stejnou částku. To znamená, Česko je teď nejvíc atraktivní pro ruský organizovaný zločin právě tím svým finančním systémem, tou stabilitou a tím, že se tady dá dobře investovat.
1: Co české bezpečnostní složky? Dělají podle vás dost nebo mají dostatek nástrojů? Předpokládám, že ono to není třeba tak snadné i kvůli legislativě.
0: České bezpečnostní složky velmi často potřebují, aby mohly například vyšetřovat nebo vyšetřovat, aby mohly vůbec dát prokurátorům, státním zástupcům případ, který se týká praní peněz, potřebují zdrojový zločin. To znamená, že potřebují silné partnery v Rusku. To se bohužel neděje.
1: Takže prostě nemůžou konat.
0: Myslím si, že v některých případech mohou konat, pokud zdrojový trestný čin se stal v Česku, nicméně, nebo v nějaké jiné zemi Evropské unie, nicméně pokud zdrojový trestný čin, ze kterého pocházejí ty peníze, se stane v Rusku, v Azerbajdžánu, v Arménii, v Gruzii a vykoná to někdo, kdo je napojený na ty mocenské složky, tak je velmi složité tohle odstíhat.
1: Z toho, co víte, myslíte si, že třeba sousední v Německu nebo v Rakousku mají větší úspěchy, když se s tímhletím typem zločinné činnosti snaží potýkat a dokáží tomu zabránit líp než třeba Česko?
0: Já vůbec nechápu Rakousko, protože to je nějakým hubem jak pro ruský organizovaný zločin, tak pro tajné služby ruské, kde jako se volně setkávají a nepřijde mi, že by Rakousko to jakkoliv řešilo, nebo že by tam začaly vznikat nová opatření nebo nějaké nové zákony, které by to ošetřovaly, vlastně bránili by tady tomu, tady té infiltraci do systému. Německo je na tom samozřejmě daleko líp, dá se to vidět i na případech, kdy vlastně Německo reálně stíhá lidi za to, že lidi, kteří jsou blízcí Putinovi, nebo takový ten okruh nejbližší oligarchů, kteří byli sankcionovaní kvůli invazi do Ukrajiny, tak ti jsou daleko preciznější. Ty případy dotahují až k tomu, že vlastně ti lidé jsou souzení a musí prokazovat, odkud ty peníze vzali. A je to obrovský rozdíl proti Rakousku.
2: Říká Pavla Holcová, šéfredaktorka serveru Investigace.cz. Nicméně také Jiří Hynek ve své knížce popisuje, že se ruskojazyčné mafie v Česku snaží své působení postupně kultivovat.
3: Rusové a ruskojazyčné gengy se to trochu začaly učit od italské mafie, která vlastně hodně sázela na ten zločin bílých límečků a nechtěla na sebe až zas tak upozorňovat. Rusové pochopili, že takové to otevřené násilí nikam nepovede a jenom se bude policie soustředit na to, aby je rozprášila, takže se snažili vytvářet si klientelistické vazby a ovládat jednotlivé úřady. Jak už jsem zmiňoval, státní instituce, bankovní systém, také zakládat různé krycí společnosti v daňových rájích, legalizovat u nás peníze, zakládat takzvané průtokové účty, přes které do Česka ze zemí bývalého Sovětského svazu teklo mnoho miliard v přepočtu na koruny. Snažili se v podstatě nějakým způsobem tady ve velkém legalizovat peníze, tak aby si toho co nejmíň právě ty vyšetřující orgány všimly.
2: Jiří Hynek také popisuje, jak se ruskojazyčné mafie snažili a dál snaží ovlivňovat úřady. Jak je to ale s médií?
3: Tak samozřejmě, že řada těch gengů si některé novináře hýčkala, zvala si je právě například do té restaurace U Holubů. Dokonce, a řekl bych, je to zajímavá situace, kterou jsem zaznamenal, tady byli i novináři pocházející z Ruska, kteří byli v podstatě, řeknu, takovým tykadlem těch různých gangů a ti se snažili zase infiltrovat mezi české novináře a tam si vytvářet různé vazby. Nicméně musím říci, ale že to, že by někdo z těch novinářů českých se snažil pracovat pro tyto gangy, tak to je spíše jako výjimečná záležitost. Naštěstí na rozdíl od třeba řady policistů.

0: Ani ruskojazyčné gengy ale nejsou imunní před změnami v mezinárodní situaci. Ruská agrese na Ukrajinu jim aspoň na čas zkomplikovala život.
1: Ano, tak už po roce 2014 ti lidé, ti zástupci těch ruskojazyčních skupin v podstatě propadli panice, začali uklízet ty svoje majetky, které tu měli v Česku, začali je vyvádět na offshore společnosti, to znamená na společnosti s anonymními vlastníky, začali je převádět na bílé koně, v mnoha případech na lidi, kteří jim tady dlouhodobě v Česku sloužili a mají české občanství. V mnoha případech také v podstatě převáděli ty nemovitosti například na ty podnikatele, ruskojazyčné podnikatele žijící v Německu. Začal velký úklid, a Rusové byli po tom roce 2022 velmi nejistí. Teď samozřejmě už ta situace je trochu jiná, kdy už se trošku zpamatovávají a například na příkladu toho podnikatele Ikonikova, který začal s projektem v Karlových Varech poměrně ambiciozním, je vidět, že jim otrnulo. Pochopili, že tady samozřejmě je jistá únava, už tou válkou a těmi všemi věcmi, restrikcemi, a snaží se v podstatě nepromarnit příležitost, bych řekl. Nahrává tomu bohužel to, že stát je poměrně liknavý v zavádění a uplatňování sankcí. My tady máme sankce na několik firem a fyzických osob. Ten majetek, který je sankcionovaný, je v řádech několika málo, řekněme miliard korun, ale ten majetek, který tady Rusové v podstatě ovládají, buď skrytě nebo přímo, je v desítkách miliardách korun.
0: Když bychom tedy srovnali postavení ruskojazyčných mafií s těmi, které do Česka pronikaly z Itálie a Balkánu, dá se říct, že měli zřejmě i z historických a kulturních důvodů navrch?
1: Oni jsou dominantní, protože to české prostředí jim bylo blízké. Řada Čechů uměla rusky po roce 90, řada vojáků, ruských vojáků, kteří byli odsunuti, se vracela sem do Česka, protože to prostředí znala a zakládala si tady firmy. Jeden z vtipů říká, že ještě v letadle tady v Ruzině se převlékli do nějakých, řekněme, obleků a vystoupili a zahodili uniformu a začali tu podnikat. Zažil jsem řadu vojáků, bývalých vojáků ruské armády, kteří tu sloužili a začali tady podnikat. Takže to prostředí bylo velmi, řeknu, dobře etablované pro Rusy, protože i řada, řekněme, představitelů toho bývalého režimu tak měla mezi Rusy kontakty a toho také využila a díky biznisu s Rusy výrazně profitovala. Co se týká té italské mafie, tak ta si tady musela trochu vybojovat to svoje prostředí, musela se tady velmi sofistikovaně dostávat do toho českého bankovního systému právě díky zločinu bílých límečků a díky tomu, že dokázala už ovládat ten finanční systém v Evropě daleko lépe než Rusové, kteří tam museli k tomu přicházet trošku tvrději za pomocí například toho násilí. Co se týká balkánských mafií, no tak to byla třetí cesta, která se sem dostávala. No a to byly lidé, kteří v podstatě začínali zejména od té pouliční kriminality. Byli to lidé, kteří ovládali takové ty menší biznesy kolem různých restaurací, různých, řeknu, zastaváren, prodejen. Lidé, kteří samozřejmě i často se stali servisními nástroji z hlediska různého, řekněme, různé špinavé práce právě pro ty ruskojazyčné mafie, pro ty italské mafie už méně, protože italská mafie se snažila být neviditelná, často si tady schovávala i lidi, kteří byli hledaní v Itálii a tady bez problémů si je někde z klidu schovávala.
0: Na závěr trošku na osobní notu. Jiří Hynek se investigativní žurnalistice zaměřené hlavně na ruskojazyčné zločinecké skupiny věnuje už čtvrt století. Tak asi nepřekvapí, že na sebe přitáhl nechtěnou pozornost a jednou musel být načas dokonce pod policejní ochranou.
1: Nejhorší byla situace někdy z kraje milénia, kdy jsem rozkrýval tady síť vlastně nelegálních dovozů určitých chemických přípravků, kdy vlastně Rusové sem do Česka posílali a tady v podstatě distribuovali falešné přípravky používané v zemědělství. Šlo obrovský biznis a využívali k tomu některé české firmy. No a já jsem se tam dostal do situace, kdy mi otevřeně vyhrožovali ti zástupci těch firm, které to tady distribuovali, Dokonce v podstatě to bylo výhrůžky fyzickou likvidací. Já jsem kontaktoval policii, která skutečně zjistila, že je to reálné, to nebezpečí, a byl jsem několik dnů v policejní ochraně, protože policie měla informace a sledovala ty lidi, že hně hodlají jako přepadnout a nějakým způsobem fyzicky insultovat, takže jsem byl pod policejní ochranou několik dnů, než ti lidé byli dopadeni a skončili ve vazbě.
2: Jak to na tebe zapůsobilo a proč tě to, abych tak řekl, neodradilo od téhleté práce?
1: Já jsem věděl, že takovéto riziko tady je a že oni se v podstatě budou snažit mě zastrašovat. Tady byla řada pokusů mě nějak diskreditovat a v podstatě člověk musí být velmi ostražitý a vím, že to je metoda jejich práce, ale pokud člověk se tomu přestane, tomu tématu věnovat, tak je to jejich vítězství a budou si myslet, že si skutečně můžou dovolit, co chtějí a že za peníze si koupí všechno, a to člověka vždycky nakopne a řekne si, že ta práce má smysl.
0: Nakonec, ruskojazyčné mafiánské skupiny, na rozdíl od těch italských a třeba balkánských, jsou podle všeho víc provázané s ruským státem a dokázaly v minulosti zasahovat do české politiky. Vytratilo se tohle riziko nebo dál trvá? Ptám se zase komentátora Seznamu CZ Jindřicha Šídla.
3: Vytratilo se určitě. Já bychom se museli nějak přesně definovat, o jakých ruskojazyčných skupinách mluvíme, pokud je o zájem Ruska, jeho bezpečnostní složek a politický kruh o Česko, tak ten naopak zintenzivnil. Myslím, že poprvé jsme si toho všimli ve velké síle, tak někdy před 17-18 lety, v době, kdy se tady jednalo o umístění amerického radaru v Brdech, a tehdy i podle zpráv služeb a podle vzpomínek lidí, kteří toho tehdy byli politiků, například Mirka Topolánka, tehdejšího předsedy vlády, si ta snaha Rusů oblivňovat rozhodování, politické rozhodování suverénní země, tedy Česka, byla úplně zjevná, je zdokumentovaná a myslím, že o tom, že Rusko má stále jako v tomhle prostoru jako naprosto zjevné zájmy, se nemusíme dohadovat, jestli něco byl takový bod zlomu, který jako je podle mě srovnatelný, byť je úplně jiný samozřejmě, není to jedna policejní akce, ale je srovnatelný se zásahem u Holubů, tak to byla akce ve Bětice od roce 2021, kdy se tedy policii nejenom podařilo odkryt ten zločin ve Běticích z roku 2014, ale následná politická reakce byla taková, že česká strana dokázala odsud z Prahy vymést s prominutím, jestli to ten výraz můžu použít, jako nemalou část zaměstnanců ruské ambasády, která byla naprosto disproporční vůči české ambasádě v Moskvě, a tehdy to bylo považováno, a myslím, že zcela právě za jednu jako z nejdůležitějších vůbec zahraničně bezpečnostně politických událostí od roku 1989.
0: Jindro, ono se to na první pohled nemusí až tak týkat organizovaného zločinu, ale mně to nedá, abych se nezeptal. My si teď povídáme skoro 4 roky poté, co Rusko spustilo naplno invazi na Ukrajinu. Česko je samozřejmě plnohodnotnou členskou zemí NATO a Evropské unie. Je podle tebe představitelné, že i v téhle situaci můžou organizované ruské zločinecké skupiny, abych tak řekl, prorostlé s jejich státními institucemi a zpravodajskými službami, ovlivňovat českou politiku, nebo se to riziko už vytratilo?
3: No, jestli budeme organizovaným zločinem, a já bych byl pro nazvat celý režim Vladimíra Putina, tak se o to samozřejmě snaží, a myslím, že když se díváme na to, jak teď probíhá volební kampaně, tak že tam spoustu těch pokusů nebo respektive narrativů, které jsou milé Moskvě a které jak vypadají, jak kdyby je také v té Moskvě nebo v Petrohradě se pisovaly, tak je tam vidíme. Ano, jako my zůstáváme pro Rusko sférou, kterou považují za svou, a je tedy úkolem, abychom jim dokázali dostatečně vysvětlit, že se mýlí a že se ta země dokáže bránit stejně úspěšně, jako to dokázala v tom roce 1995 u Holubů.

0: Česko je vůči ruskému vlivu v celku ostražité. Když se podíváme na průzkumy, tak tady podporovatelů Ruska, jeho politického zřízení, jeho vůdce Vladimíra Putina je v podstatě jako velmi málo. Ten problém, který já cítím, je, že v té kampani od některých politiků slyšíme výroky, které jako té Moskvě musí být milé. Kasto třeba muniční iniciativy. A na druhou stranu, když pak člověk s těmi politiky ano mluví, tak oni říkají náš, a to je důležité, protože budou velmi pravděpodobně nejsilnější vládní sílou, náš postoj vůči Moskvě zůstane takový, jako když jsme vládli v tom našem prvním a druhém období. Pokud by měli pravdu, zatím je nemůžeme svědčit z toho, že by plánovali něco jiného, tak by ta stažitost pravděpodobně nebyla o mnoho menší než teď poslední 4 roky.
1: Slova komentátora Jindřicha Šídla končí tenhle díl série pořadů Téma plus o mafiích v Česku. Dramaturgyní a režisérkou je Lucie Korcová, mistrem zvuku Jan Kravárik. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Spojené státy rozeslaly spojencům v NATO dotazník o loajalitě prezidentu Trumpovi. Plavec Knedla je mistrem Evropy v Paříži, ovládl závod na 50 metrů znak. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 36 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na skoro 90% území Česka. Vyplývá to z dat portálu pracovníků Akademie věd Intersucho. O víkendu navíc zasáhne Česko další vlna veder, má být až 37 stupňů. Na většině území tak dál platí vysoké riziko požárů, pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
1: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by mělo na většině území pršet. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu, má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za hnutí ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
4: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
5: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Spojené státy zaslaly členským státům NATO dotazník o podpoře prezidenta Donalda Trumpa. Zjišťují v něm například, jestli veřejně podporují americkou zahraniční politiku, nebo jestli omezili využívání svých vojenských základen americkou armádou. Informovala o tom agentura Bloomberg. Trumpova administrativa dotazník rozeslala několik týdnů po zahájení 6měsíčního přezkumu své vojenské přítomnosti v Evropě. Dokončit ho má v prosinci. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit.
6: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestě tam přes centrum města.
1: Plavec Miroslav Knedla se v Paříži stal mistrem Evropy na 50 metrů znak. 21-letý český reprezentant porazil v souboji o zlato o jedinou setinu sekundy Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou. Knedla o 8 setin vylepšil svůj český rekord, když triumfoval v čase 24,11 setin.
7: Já jsem už po vyvlnění aspoň viděl, teda, že vedle mě Španěl byl docela za mnou, tak mě to trošku nakoplo. Věděl jsem prostě, že budu muset zabrat, jestli budu chtít bojovat o medaily. Povedlo se to, co se nepovedlo na mistrovství Evropy v Lublinu minulý rok, kdy jsem vlastně byl druhý o 1/100 sekundy. Tak teď jsem se to vynahradil.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek. 22-letý křídelník přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup. Do české ligy se Jurásek vrací z Noriče. Do druholigového anglického klubu přestupoval loni v lednu ze Slávie.
8: nebezpečí na D46 u Drysic a nehoda v centru Ostravy. Na dálnici D46 z Olomouce směrem do Vyškova pozor u sjezdu na Drysice na 8. kilometru hlásíte nepojízdné auto, a to na úzké krajnici.
9: Z Prostějova do Vyškova na 8. kilometru stojí na pravé krajnici úplně tmavé neoznačené auto. Není vidět až do posledka. Pozor na to.
8: Pozor také na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy za sjezdem na Židlochovice na kilometru 22 jde chodec v odstavném pruhu. A chodec je teď čerstvě hlášený také na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy v okolí sjezdu na Jiloviště na 10. kilometru. Také by tam měl jít neosvětlený chodec. V Praze pak čekejte komplikace v Davidské ulici před křižovatkou s Bubenečskou. Stojí osobní auto po nehodě, je ale provoz velmi slabý, takže kolony se netvoří. A bouralo se i v Ostravě v Sokolské třídě u křižovatky s ulicí Na Hradbách se srazil trolejbus s osobním autem. Provoz tam řídí policisté, projíždí se pomalej, ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Historický mlýn v Nalžovských horách na jihu Čech se ještě v dobách socialistického autoritativního režimu proměnil v art mill. Toto místo se po sametové revoluci stalo dějištěm uměleckých rezidencí pro studující nebo kreativní duše z celého světa. Dnes nabízí model kolektivní regenerace a příběhy udržitelné kreativity. Mým hostem v hovorech dnes bude Barbara Beneš, která ve své nejnovější knize vypráví inspirativní příběh o založení a ideje art millu, nepravděpodobného bohémského útočiště v okrese Klatovy. V následujících minutách budeme mluvit o propojení umění, místní komunity a o ekologické obnově. Může se umění postavit vykořisťování přírody? Může umělecká tvorba podněcovat citlivé hospodaření s půdou, krajinou a péči o místní komunity? Příjemný poslech vám od mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
0: Hovory.
10: Hostem pořadu je Barbara Beneš, umělkyně a zakladatelka Art Mill, umělecké akademie v Nalžovských horách. Vítám vás v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Art Mill sídlí v historickém mlýně. Jak vznikl nápad založit toto místo právě tady v jižních Čechách?
11: No, nebyl to můj plán, ale navázali jsme na to, že to bylo místo, kde jsme před mnoha lety uspořádali dětský tábor, a odtud se naše aktivity rozvíjely a posouvaly až k tomu, co děláme dnes.
10: Můžete nám říct něco více o své osobní historii? Proč a kdy jste se rozhodla přestěhovat do Československa?
11: Poprvé jsem do Československa přijela v roce 1979. Byla jsem velmi mladá a cestovala jsem jen s batohem a pár přáteli. Mám totiž české kořeny. Mé příjmení je Beneš, což vychází z původního Beneš. O Česku, respektive Československu a jeho kultuře jsem slýchávala celé dětství a samozřejmě mě to velmi zajímalo. Tehdy ale byla úplně jiná doba. Bylo to velmi, velmi temné období a ne tak lákavé, jak je tomu dnes. Ale i tak jsem se do té země a jejich lidí zamilovala a v průběhu 80. let jsem se zapojila do spolupráce s několika umělci, kteří působili v undergroundu a utvářeli tehdejší kulturu navzdory všem překážkám. Bylo to inspirativní a já jsem se po mnoha letech, kdy jsem jezdila sem a tam, spojila s několika umělci v Praze a založili jsme výměnný program mezi Los Angeles a Prahou s názvem Dialog Praha Los Angeles. Myslím, že to v té době bylo něco neslýchaného. Bylo to ještě před revolucí. A pak se v roce 1989 změnil celý svět a já jsem v roce 1992 přijela do Prahy na Fulbrightovo stipendium. A to je ve zkratce celý můj příběh.
10: A jaké byly první roky v Československu a pak v Česku po sametové revoluci?
12: Well, I was living in Prague. I had two babies by then.
11: Bydlela jsem v Praze. Měla jsem dvě malé děti a můj tehdejší manžel byl architekt. Hledali jsme místo mimo Prahu, kde by se dalo žít levněji. Ceny ateliérů stouply do astronomických výšek a byly nedostupné. A navíc moje nejmladší dcera měla astma. Takže jsme hledali na venkově zdravější místo k životu. A našli jsme tenhle starý schátralý mlýn. No, vlastně ruinu. Stal ale v krásné krajině u jezera a já si řekla, že kdybychom ho prostě zbourali a postavili si tam stan, bude to pro nás i pro děti skvělé místo pro život. Ale v průběhu let se nám podařilo ten mlýn pomalu zrekonstruovat a pak jsme se tam přestěhovali. Já jsem se s dětmi nastěhovala natrvalo, když naše nejstarší začala chodit do školky. A pak jsme začali zvát lidi, aby k nám přijížděli a od té doby se to rozrostlo. Protože jsem měla spoustu mezinárodních kontaktů z doby, kdy jsem žila v Los Angeles a v zahraničí a lidé sem přijížděli a sdíleli své tvůrčí a umělecké projekty, začali jsme pořádat přednášky, workshopy a sympózia a lidé tu začali zůstávat. A pak se z toho stal rezidenční program. A od té doby se to vše postupně rozrůstalo.
13: To mluvíme o počátku 90. let 20. století. Vzpomenete si, na jaké překážky jste narážela při budování ateliéru a posléze umělecké akademie s názvem Artmill?
12: Well, that's why I wrote the book, because it was a difficult journey and I hope that it would be an inspiration for other women especially.
11: No, právě proto jsem napsala o Artmill knihu, protože to byla náročná cesta a doufám, že bude inspirací zejména pro jiné ženy. Jsem imigrantka, cizinka a když jsem se přestěhovala z jiné země do Prahy, tak jsem to nepocitovala jako ve chvíli, kdy jsme se přesunuli do jižních Čech. To přišla skutečná imigrace. Když jsem se přestěhovala na venkov, který je mnohem tradičnější, na venkově mimo města je samozřejmě méně cizinců, takže překážky byly. Například jazyk a učení se novému jazyku, výchova dětí v jiném jazykovém prostředí. Moje děti samozřejmě vyrostly v dvoukulturním prostředí. A jako bariéru jsem někdy vnímala i to, že jsem žena. Třeba když jsem každý den organizovala a renovovala budovu mlýna spolu se všemi stavbaři, což byli muži. Pro mě jako ženu to často představovalo velkou výzvu.
12: On a daily basis. So as a female, that was often very challenging.
13: A co vás tady drží i přes ty zmíněné překážky a možná nedorozumění nebo ty genderové stereotypy? Co byly ty příznivé momenty, které vám tyhle bariéry pomáhaly nebo pomáhají překonávat a zůstat na venkově?
12: To,
11: co mě tady drží, jsou lidé. Po všech těch letech, po 30 letech, jsme v našem regionu vybudovali krásnou komunitu. Spolupracovala jsem nejen s cizinci, kteří sem přijížděli, ale i s místními, s farmáři, s našimi sousedy, se školami. Také jsem tady v Plzni několik let učila na univerzitě. Ta komunita je velmi silná. Jsem velmi vděčná, že mám po všech těch letech taková přátelství. A myslím, že když člověk vychovává rodinu a vaše děti vyrůstají s dětmi vašich přátel a pak vidíte, že oni sami mají děti, budujete silné kořeny i v místní kultuře.
13: A jak byste popsala hlavní poslání nebo vizi Artmillu pro všechny posluchače a posluchačky, kteří to místo neviděli? Jaké jsou vlastně ty akce, které tam pořádáte?
12: So it's Artmill is really an idea. It's a place, it's a site.
11: No, Artmill je vlastně spíš idea. Je to místo, lokalita. Jde o budovu a její okolní zahrady, ale ve skutečnosti je to idea. A proto jsem o tom chtěla v naší nové knize mluvit podrobněji, abych tak nějak nastínila, jak to mohou udělat i ostatní lidé. Není to tedy jen způsob, jak pořádat výstavy, vydávat publikace nebo organizovat umělecké rezidence. Je to opravdu způsob, jak udržet kreativitu v neustálém obnovování. Takže to je změna oproti době, kdy jsem celý tento projekt vedla já. Novou ředitelkou je teď moje nejstarší dcera Gabriela. Mladší generace tedy převzala tu myšlenku z udržitelného umění nebo kreativity a posunula ji k regenerativní kreativitě. A myslím, že právě v tom se nacházíme v naší klimatické krizi i v naší psychologické krizi jako lidské bytosti právě teď.
12: Crisis as human beings right now.
13: Ve vaší knize Artmill, příběh udržitelné kreativity, která má asi 300 stran a v českém překladu ji vydalo nakladatelství Artmap. Co vlastně v té knize čtenáři a čtenářky dále najdou?
12: Well, I started to write it actually for my Czech students.
11: No, vlastně jsem ji začala psát pro své české studenty, když jsem tady učila v Plzni, protože to bylo výročí roku 1989 a dělali jsme nějaké projekty kolem tohoto výročí na náměstí, abychom mluvili a připomněli historii českého národa a o tom, co se stalo po sametové revoluci. A uvědomila jsem si, že mnoho lidí z mladší generace neví, jaké to bylo žít nebo tvořit v totalitě. Neučili je to ve škole, ani jim to neřekli rodiče, což chápu, protože moje generace chtěla jít dál a vytvořit lepší život pro mladší generaci. Tak jsem se pustila do psaní knihy, abych popsala, jaké to tu bylo dříve, z pohledu cizince, který jsem přišel a vnímal to očima člověka pocházejícího z demokratické společnosti. A jak se ale během psaní knihy v posledních 7 letech, nebo možná 10, ukázalo, že se to vlastně téměř úplně změnilo a že teď to jsou právě Spojené státy americké a tamní studenti, kde jsem také učila, kteří potřebují pochopit, co se stane, když ztratíme občanskou společnost.
13: Ve vaší knize jsou některé kapitoly pojmenované také po stromech, například lípa, dub, třešeň. Proč tomu tak je?
11: No, jsme velmi spjatí se stromy kolem nás. Žijeme na venkově, ale nejsme ve vesnici. Jsme na samotě, 1 kilometr od nejbližšího obydlí. A tak je každý strom jako součást naší rodiny. Teď ale bohužel sledujeme, jak břízy umírají kvůli měnícímu se klimatu, což jsme si mysleli, že se stane až v další generaci. Takže každý, víte, tolik stromů, které jsou u mlýna, jsem zasadila já sama a oni jsou prostě členy rodiny, jsou naší součástí. Já jsem sledovala, jak rostou už 3,5 desetiletí a jsou něčím, co stojí za oslavu, za co jsme vděční, že máme. Takže to byla óda a vzpomínka na ně.
12: It was an ode and to their memory.
13: Hostem Českého rozhlasu Plus je po linkách ze studia v Plzni Barbara Bénish, umělkyně, popularizátorka regenerativního umění, publicistka a zakladatelka projektu Artmill.
0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Barbaro, prosím, popíšete, jakou roli hraje v Artmill propojení umění, ekologie a komunitního života. Je to jakási červená linie nebo základní myšlenka, vize celého projektu?
12: It is, yeah, and I think, you know,
11: ano, je. Víte, pár dalších knih, které jsem napsala před touto, je spíše teoretických a akademických. Jedna byla o uměleckých formách a životním prostředí. Další se zabývala uměním, zemědělstvím a jídlem. Takže si myslím, že umělci a my všichni, kteří přemýšlíme o současném umění, se nacházíme v bodě, kdy se umění stále více zaměřuje na život a je se skutečným životem stále více propojeno. Takže i když mnozí z nás stále něco vytvářejí a vyrábějí předměty, je to právě ten proces tvorby a uvádění díla do světa, který představuje téměř nový žánr a podle mě nějakým způsobem odkazuje na domorodé umění. Není to tedy oddělené od života, ale je s ním propojené a tvoří jeho nedílnou součást. Myslím si tedy, že když se zabýváme klimatickou krizí, učíme se také, jak být kreativními spolu správci planety. A myslím si, že tento způsob tvorby a kreativity ve světě je naprosto zásadní. Proto kým jsme a proto zda jako druh vůbec přežijeme.
13: Zmínila jste umělecké rezidence, programy, publikace, udržitelnost a regenerativní umění. Jak byste popsala typologii umělců a projektů, které ve vašem Artmill hostíte?
12: Well, it's changed over the years. When I was still director, we did a lot more programming.
11: No, v průběhu let se to stále mění. Když jsem byla ještě ředitelkou, dělali jsme mnohem více programů, takže jsme měli studijní pobyty v zahraničí. Spolupracovali jsme s programy Erasmus po celé Evropě. Přijížděli k nám české školy na workshopy a sympozia, aby tam absolvovali rezidenční pobyty a tvořili umění přímo na místě. Ale teď, když Artmill převzala moje dcera, zaměřují se mnohem více na klima. přizpůsobení se klimatickým změnám a na výzkum a projekty založené na datech a zkoumání. Takže už to není tolik o programech, i když k nám stále lidé jezdí. Jde spíš o to snažit se najít řešení současných ekologických problémů. Máme jeden velký projekt, který jsem zahájila asi před 7 nebo 8 lety v rámci programu Kreativní Evropa a který se jmenuje Table and Territory. Máme 6 až 7 různých partnerů po Evropě, se kterými pořádáme workshopy a vyměňujeme si poznatky o projektech, na kterých pracujeme. A to pokračuje dodnes v další fázi, i když nyní to vše vede moje dcera.
12: My daughter's now running.
13: Popisujete ekologická a globální témata a projekty spojené i s globálními institucemi. Jak jste se dostala do kontaktu s tak velkými organizacemi? Po 3 desetiletích máte samozřejmě spoustu kontaktů, ale jak těžké bylo takovou síť vytvořit a vytvářet z českého venkova?
12: Well, it's not again not nothing really planned, but I think it's Czech náhoda.
11: Opět nešlo o nějaký přímočarý plán hned od začátku. Myslím, že vy to v češtině nazýváte slovem náhoda. Myslím, že hodně z toho spočívá prostě v tom, že se angažujete ve světě, máte úžasné přátele a jste velmi aktivní. A pak vám příležitosti zaklepou na dveře a vy buď ty dveře otevřete, nebo ne. Mám navíc tendenci mít problém říkat ne, takže jsem toho na sebe vzala hodně. Ale jsem vděčná, že jsem mohla tyto nápady přinést do světa. Když spolupracujeme s OSN, s programem OSN pro životní prostředí, v oblasti nebezpečných chemikálií a odpadů, je to tedy způsob, jak využít umění k informování širší veřejnosti a publika.
13: A myslíte si, že umění lze i dnes vnímat jako nástroj změny, konkrétně sociální změny?
12: Absolutely, yes. That's why we're doing it. That's our whole thrust.
11: Rozhodně ano, a proto to děláme. Naším hlavním cílem je, abychom byli schopni vytvořit a udržet demokratickou společnost. Víte, já jsem tady už dost dlouho, pamatuju si občanské fórum. A to slovo občan v češtině je podle mě opravdu důležité i pro samotnou tvorbu umění. Protože v minulosti byli umělci ve svých ateliérech velmi izolovaní a existuje taková ta romantická představa o tvorbě umění. Ale myslím, že dnes jsou umělci aktivní, jsou venku, ve světě, budují komunitu a tvoří spolu s tou komunitou. A myslím, že to je zásadní pro to, kým jsme jako demokratický národ.
13: Vy jste zmínila, jak důležitý je proces tvorby a tvoření. Jak vnímáte změny na české kulturní a umělecké scéně, řekněme od doby, kdy jste přijela až do současnosti? Jsou tam nějaké trendy či velké pohyby, změny?
11: Myslím, že to vždycky přichází ve velkých vlnách. Víte, teď je velmi populární environmentální umění nebo umění sociální praxe. Máme instituce, které tyto obory vyučují v magisterských a doktorských programech. Takže myslím, že je to vlna a je to dobrá vlna. Ale jsem dost skeptická, když se z toho stane nějaký izmus, nebo když se z toho stane příliš velký trend. Takže to mi dělá trochu starosti. Ale víte, myslím si, že je důležité mít více tvůrčích lidí nejen v galeriích a muzeích, ale i tam venku, v reálném světě, jiných oborů lidské činnosti. Jako je třeba náš soused, který má vydavatelství ArtMap, který uspořádal akci s názvem Hrůza Fest, kam pak přijelo mnoho umělců z celé země, aby společně oslovovali a hráli hudbu. A pak druhý den přišli za námi do mlýna. Takže si myslím, že takováto malá místní venkovská setkání jsou opravdu důležitá a vidím, že se to děje i po celé Evropě. Spolupracujeme s lidmi ve Španělsku, Portugalsku a Řecku a je tu trend vynášet umění a kreativitu z velkoměst a udržovat je ve venkovském prostředí, což považuji za naprosto vzrušující a nový vývoj.
13: A jak místní lidé, ta komunita, vnímá ty akce, které pořádáte? Říkala jste, že váš soused je vydavatelem ArtMapy. Říkala jste také, že na začátku to bylo opravdu náročné tam být a fungovat jako takzvaný přistěhovalec. Změnilo se to?
12: I hope so. Yes, I think it has.
11: Myslím, že ano. Víte, zpočátku jsme, myslím, vždycky podezřívaví vůči cizincům nebo vůči tomu, co je cizí, protože tomu nerozumíme. Je to nové a ještě nevíme, o co jde. Takže

0: akcím otevřené. 7 let jsem tam provozovala galerii s názvem Kalifia. Možná si místní zpočátku myslel, že jsem bláznivá, ale to už rozhodně neplatí. Teď už si to nejspíš nemyslí.
1: Takže myslíte si, že se obávali té vaší cizokrajnosti, jak jste sama řekla, nebo co bylo tou překážkou v komunikaci s vámi, kromě jazykové bariéry?
2: Yes, I think it was fearful and suspicious, which is true, I think, of any place.
0: Asi ano, myslím, že to byla obava a nedůvěra, což platí, myslím, kdekoliv, nejen tady, když přijde někdo nový. Ve Spojených státech je to stejné. Samozřejmě, že Spojené státy jsou zemí přistěhovalců, takže to není tak závažné, jak to bylo tady, tehdy. Ale taky jsem umělkyně, takže nejsem jen žena a cizinka, ale jsem umělkyně, takže zpočátku jsem mohla působit jako trojitý blázen, že? Například jsem se objevila v místních novinách, když jsem poprvé přišla do Horažďovic, protože jsem si kupovala motorovou pilu a byla jsem těhotná. A oni si nedokázali spojit ty dva obrazy, ženu s motorovou pilou a to, že jsem těhotná. Ale já tu pilu používám pro svoji práci. Dnes si myslím, že si už na mě všichni zvykli a možná, že právě takhle bouráme bariéry. Tím, že se zajímáme o to, co je nám cizí.
1: A jak se dnes cítíte, když se vrátíte do rodných Spojených států? Máte pocit, že se setkáváte s nějakým druhem nepochopení nebo podobnými stereotypy kvůli tomu, že můžete na někoho působit jako Evropanka?
2: If I face it over there, yes, I think I've changed a lot.
0: No ano, myslím, že jsem se tady hodně změnila, to určitě. Považuji se teď za Čecho-Američanku, ne za Američanku. A navíc mi současné Spojené státy přijdou velmi znepokojivé. Je děsivé, co se tam děje. Nevím. No, zprávy jsou cenzurovány a tak si myslím, že spousta lidí tady pořád neví, jak špatně je na tom Amerika, co se týče práva na svobodu projevu nebo na svobodu pohybu. Takže když se tam teď vracím, jsem opatrná a rozlobená a mám pocit, že tam už rozhodně nepatřím.
1: Když v knize o Artmilu sdílíte váš příběh o udržitelné kreativitě, jakou radu byste dala lidem, kteří chtějí založit, řekněme, podobné kreativní komunitní projekty, a to nejen v České republice?
2: Just dive in, don't be afraid.
0: Prostě do toho skočte, nebojte se. Vybudujte si svoji komunitu, spolupracujte s lidmi, kteří jsou nadšení z toho, co se snažíte dělat, a dveře se vám otevřou. A prostě se nesmíte nechat odradit a najít ty správné lidi, se kterými budete spolupracovat. Ono to vyjde, protože se vám vrátí spousta hodnot, spousta odměn. Máme stovky studentů po celém světě, kteří nám píšou a vyprávějí, jak Artmil změnil jejich životy, když tam byli. Musíte se toho držet, toho optimismu a té naděje, a uvědomit si, že jste přinesli nějakou malou změnu, a to vás pohání dál.
1: A to mi povězte, kde čerpáte váš optimismus, kde dobíjíte energii?
0: No, sedím na kameni u jezera a pozoruji, jak kolem plavou labutí mláďata.
1: A můžete nám ještě něco prozradit o svých budoucích plánech, ať už s Artmilem, nebo osobně v oblasti umění nebo vzdělávání?
0: Pracuji na několika uměleckých dílech pro výstavu v Praze na plovoucí galerii Avoid, která se bude konat na podzim u Vltavy. Budou to konkrétně artefakty, na kterých jsem pracovala a které jsem před pár lety vystavovala v Los Angeles. Jsou to moští živočichové a medúzy. Jde o propojení řeky a příběhu o tom, jak se řeka vlévá do oceánu. Takže to je můj další projekt v Praze.
1: Výborně, tak touto pozvánkou na podzimní výstavu končíme dnešní povídání v Hovorech. Mým hostem byla česko-americká umělkyně a popularizátorka udržitelného umění, milovnice přírody a zakladatelka alternativního kulturního prostoru Artmil, který najdete v budově historického mlýna v okrese Klatovy u obce Nalžovské hory. Moc děkuji za váš čas.
2: Já vám taky děkuji moc.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám příjemný poslech dalších pořadů přeje Markéta Vosková.
3: Ondřej Soukup,
4: Josef Pazderka, míříme na východ.
5: Lindsey Graham byl velmi důležitý, protože byl proukrajinský, respektive antiruský, a zároveň on měl takový neformální vliv na Donalda Trumpa.
4: Těsně před tou smrtí se vrátil z Kyjeva.
6: Náměstek amerického ministra obrany říkal, že

0: Ukrajina už není ten prosebník, ale že je to vlastně technologický partner.
1: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
3: Czech Radio. News in English.
4: Extreme, exceptional or significant drought, meaning one of the three highest levels of drought, is currently affecting more than 88% of the Czech Republic. The figure applies to soil depths of up to 1 meter. Around 300 Czech citizens have been evacuated in connection with a large wildfire near the Croatian resort town of Omiš. Croatian firefighters have been battling the extensive blaze since last night. According to local authorities, around 1,000 people have had to leave the area. The Czech army is recruiting almost 3,000 soldiers this year, according to Defense Minister Jaromír Zuna. The army had originally planned to recruit 2,250 people. Prime Minister Andrej Babiš said at today's military oath ceremony in Vyškov that the army has secured funding at the level of 2% of GDP.
5: Weather.
4: On Saturday, it will be clear or mostly clear with high cloud gradually increasing from the west in Bohemia during the afternoon. Daytime highs will range from 31 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. This year's edition of the legendary Trutnov Open Air Music Festival is dedicated to Václav Havel, marking what would have been his 90th birthday. Even when Havel was president, he was known simply as the tribal chief at the rock festival, which he had supported since its underground days.
6: Já vám děkuji za váš potlesk a tomu svému náčelnictví bych rád přidal.
4: Trutnov's Festival Grounds, August 2008. A pub inside a tent, an underground stage. In front of a packed tent, the president and the tribal chief in one person sat down at the microphone. At the age of 71, Havel managed to entertain an audience generations younger with a humorous story. Applause and laughter followed almost every sentence of his account of visiting a Brazilian indigenous tribe, where he managed to throw a spear at a target better than the tribe's chief. According to the tribe's traditions, this meant that Havel should become the new chief. Havel returned to the Czech Republic, but at least among the festival's fans, the title of tribal chief stayed with him forever.
7: Když v 16-17 letech potkáš někoho takového, tak se ti to zaryje.
8: If you meet someone like that when you're 16 or 17, it gets engraved so deeply in your heart that the mark stays there forever. Havel never put himself above anyone. When you sat down and talked to him, you never walked away from the conversation feeling like an idiot. You were Havel's equal.
7: S ním seděl, tak jako nikdy si z toho rozhovoru neodešel jako blbec.
4: Martin Vichet, the organizer of Trutnov Open Air, recalled his first meeting with Havel in an interview with Czech Radio. The festival, whose origins date back to 1984, is considered the oldest Czech rock festival and is often nicknamed the Czech Woodstock. The festival is known for its broad musical range, with very different performers sharing the same stage, as well as for its overlaps into non-musical areas, particularly ecology, politics and religion. This year's edition also began with an open-air service followed by rock bands. Alongside regular ecumenical services and music, the festival program also includes discussions on cultural, societal and political topics, as well as theater performances, exhibitions and film screenings.
7: Že sem jezdí za takovou, jak to říkal už náš náčelník, spikleneckou.
8: People come here for that atmosphere of a community, as our tribal chief used to call it. And the festival is not just about music, but also about the moment of coming together. It is also about the non-musical activities that take place over those 4 days. Another special feature of the festival is that each year it is dedicated to a particular event or personality.
7: Ročně někomu nebo něčemu věnován.
4: Previous editions have been dedicated, for example, to Charter 77 and the anniversary of the end of the Second World War. This year the festival marks what would have been Václav Havel's 90th birthday. Havel remains present at the festival every year, not only through its atmosphere, but also through t-shirts featuring his image, which continue to be popular not only among those who remember him, but also among younger people. This year's headliners include the New York-based Romani punk band Gogol Bordello, as well as Czech bands Lucie, Monkey Business, or the Plastic People of the Universe. My name is Romana Grejcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
9: Asi znáte pochod maršála Radeckého. Dost pravděpodobně jste někdy jedli vídeňský řízek smažený v trojobalu, který si zmíněný vojevůdce Josef Václav Radecký z Radče oblíbil a dál jej podle legendy proslavil. Ale možná už nevíte, jak vypadalo bronzové sousoší na památku tohoto muže. Desetitunový pomník z dílny bratří Maxů stával na Žulovém soklu na pražském Malostranském náměstí až do roku 1919, kdy byl odstraněn a přesunut do lapidária Národního muzea. Naštěstí se zachoval, jde o zdařilé umělecké dílo. Ovšem má se do centra metropole vrátit, jak už rozhodli pražští zastupitelé, anebo jde o dnes neodůvodněné oslavování rakousko-uherské monarchie. Proč vůbec obnovovat už jednou odstraněné historické pomníky? A co takové snahy vypovídají o nás samotných, o našem vztahu k dějinám, současnosti a i budoucnosti? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
9: Ve studiu Plusu srdečně vítám předsedu spolku Radecký Praha architekta Jana Bártu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A diskutovat bude s překladatelem Zdeňkem Zacpalem, který v minulosti organizoval protesty proti návratu Radeckého pomníku na pražské Malostranské náměstí. Pěkný den i vám.
11: Dobrý den.
9: Tak pánové, úvodní otázka je zcela jasná. Proč se má vrátit na Malostranské náměstí v Praze pomník maršála Radeckého? Patří do Prahy nebo nepatří? A nejprve se obracím na vás, pane Bárto.
10: No tak do Prahy patří, protože v Praze vznikl, v Praze na Malostranském náměstí stál. Tam byl také demontován a uložen do Národního muzea.
9: Právě.
10: Samozřejmě bylo to v době, nebo k tomu odstranění došlo v době při pochopitelného nadšení, dejme tomu revolučního, poválečného, po skončení Velké války. A naštěstí ho nepotkal tragický osud Mariánského sloupu. Díky i zásahům pražských intelektuálů a tehdejšího vedení i klubu za Starou Prahu byl nejprve zahalen plachtou, to provedli pražští hasiči v roce už v prosinci nebo na podzim prostě 18 a potom zahalení byl v květnu 1919 demontován a odstraněn nebo převezen do lapidária, kde byl posléze znovu smontován, velice v krátkosti to líčím, smontován, restaurován a dodnes stojí tedy v lapidáriu.
9: No a proč tam ale podle vás patří zpátky?
10: Protože to má dvě, nebo má to kořeny ve starých snahách, které první byla už v roce 1922 mimochodem, a pak to pokračovalo potom po sametu v roce 1992 byla v Praze vědecká konference na Vojenském historickém ústavu, kde se řada tuzemských i zahraničních odborníků shodla nakonec po vyhodnocení všech aspektů doporučit ten návrat. No a potom vlastně následovala výstava v Klamglasově paláci na téma pomníků 19. století a to bylo v roce 20 a ta byla vlastně inspirací hlavní pro to, abychom začali uvažovat o tom návratu, no a shodou okolností jsem to byl já, kdo se toho chopil. Proč se má vrátit? No, já si myslím, že, nebo myslím, vycházím z výsledku práce těch historiků, že historiografie česká v současné době dospívá přece k jiným závěrům, než jaké jsme slýchali. Já už jsem dost starý na to, abych to pamatoval, které jsme slýchali zejména po 48. roce, že ty tradice některé měly být zapomenuty. No, jedna z těch tradic vlastně je taky, nebo řekl bych, jejím tváří je maršál Radecký. No okay. Tak to je ten důvod. A poslední, ještě řeknu, je to prostě nádherná socha, která ve veřejném prostoru se hraje prostě určitě významnou roli.
9: Dobře, tak to je názor Jana Bárty. My se samozřejmě ještě k nějakým argumentům pro tu sochu dostaneme později v diskusi, ale musím dát slovo Zdeňku Zacpalovi. Čím vy odůvodňujete ten svůj odmítavý postoj? Proč si myslíte, že by sousoší pomník maršálu Radeckému neměl na Malostranském náměstí znovu stát?
11: Ten rakouský maršál se tituloval hlavně Josef Wenzel Radecký von Radec.
9: A no, česky to byl Josef Václav Radecký z Radče.
11: Ano, používal němčinu, ale ano,
9: používal
11: pravda. Používal češtinu, když chtěl vojáky nahnat do bitvy, tak ono se mu líp velelo u některých vojenských oddílů česky než německy. Není úplně pravda, že se vrátí na to samé místo, protože tam je tramvajová trať. Má se vrátit, ale není to jisté, má se vrátit na poněkud jiné místo, ale proti jeho návratu na Malostranském náměstí protestuje místní iniciativa občanů, podpořená také pražskými patrioty, kteří argumentují, že na stejné místo by se hodila kašna, stará kašna, nápodoba kašny, která tam už byla dříve, a raději nějaké stromy. A mně by se líbilo stejně tak, jako je to u katedrály svatého Pavla v Londýně, že je tam radši trávníček a že si tam i ty makléři z té city radši jdou sednout a ten trávníček taky někdo udržuje tam čisto, je tam příjemně.
9: A potom... No ale jako zajímá mě, tady zaznělo, že se v minulosti shodli odborníci, historici, architekti a tak dále, že to za to stojí, tam to sousoší vrátit. Rozumím. Padl argument, že dnešní historiografie už prostě nějakým způsobem jinak pohlíží na dobu monarchie, takže jaké vy máte argumenty proti tomu?
11: Je tady nepravdivý názor, co vyjádřil například pan Ivan Brezina v nějaké příloze Mladé fronty Dnes, že totiž všichni jsou pro a nikdo není proti, tak já vám tady zrovna můžu ukázat dopis, otevřený dopis odborníků za pomník skutečného smíření a je podepsán 44 odborníky, hlavně uměleckými historiky a uměnovědci a některými dalšími. A někteří jsou mezi nimi i profesoři, ale většina z nás má PhD nebo nějaký podobný titul. Tak tady to je.
9: No čili jinými slovy, chcete říci, že se experti neshodnou?
11: Neshodnou.
9: Tak, dobře.
11: Neshodnou, akorát no. Někteří dostávají víc prostoru v nějakých médiích a někteří... No,
9: a argumentují čím dalším, kromě toho, že by tam mohla být kašna. Stejně tak můžeme říct, že by tam nemuselo být vůbec nic. Jaké jsou ty argumenty? Proč to vadí vlastně? Proč by měl vadit ten
11: ono tam Radecký? Asi v současných podmínkách nemůže zůstat vůbec nic. Ono tam něco musí být, jak takové jsou tlaky. Ale ono... jsou také námitky, že Radecký von Radec vlastně byl kariérní vojevůdce maršál, který udržoval u moci téměř absolutistickou dynastii, která se stavěla proti svobodě v Evropě a vlastně se přičinil o to, že ta doba rakouské vídeňské nadvlády, té silné nadvlády, to znamená 1620 až 1918, byla vlastně nejobtížnějším a nejdelším přechodem české, od české svobody k české svobodě.
9: OK. No, je tady takové napětí, jestli na jednu stranu sousoší vzniklo v českém prostředí díky krasoumné jednotě. Radecký byl Čech, to jako je nespochybnitelné. Otázkou je, jestli je to vůbec podstatné, ale je tedy vlastně ten pomník má být symbolem cizí moci toho zlého Rakouska, anebo vlastně je to pomník našich českých dějin. Pane Bárto, jak vy to vnímáte? Cítím, že tady je ten konflikt.
10: No, tady je ten konflikt. Já bych na rozdíl od pana doktora nechodil až k Bílý hoze. Já bych se držel dneška a nehledě k tomu, že samozřejmě ta rakousko-uherská monarchie byla společenství pod jedním panovníkem, společenství celé řady království a další a knížectví a podobně. Z toho jedno z nejvýznamnějších bylo právě království české, tedy zemí koruny české. A to, že maršál Radecký jako voják hájil, bránil, to je zajímavé, Radecký nikdy nevedl žádnou útočnou válku. Všechny jeho bitvy byly vždycky v poloze teda války obrané. A že bránil územní celistvost své vlasti, ale to byla v té době, prostě to se nedalo diskutovat, to byla i naše vlast, nebo vlast našich předků, tak. Dále bych k tomu ještě řekl, že já nevím, co k tomu jako dodat. Já se domnívám, že dnešní hodnocení 19. století, objektivní hodnocení, mluví o 19. století jako o době zrodu českého, skutečného zrodu českého národa, vzniku ohromných, myslím moderního teda českého národa, vyvzdorovaného samozřejmě v rámci toho Rakouska. To ano, byli jsme slovanský lid a slovanské království, ale prostě to byla doba všeobecného rozkvětu v Evropě, no a české království se na tom podílelo. Já bych se ještě rád, jestli můžu vyjádřit k těm protestům. Ano, na jednu stranu vím o tom odporu jednoho malostranského spolku, který navrhuje přesunutí toho pomníku jinam. Nikoliv neobnovení, ale přesunutí jinam. Ale já dovolím si připomenout, že přes 6 lety to byly malostranské spolky, které vyhlásili petici, založili petici proti mý vůli. Já jsem nechtěl žádný petice po zkušenostech, jak jsem viděl prostě situaci kolem Mariánského sloupu. Založili petici, vybírali podpisy na malostranském náměstí a ta petice nakonec měla přes 2000 podporovatelů návratu pomníku Radeckého a ta petice leží na magistrátu. Takže vždycky je to tak, že samozřejmě jsou prostě, je to problém, na který jsou rozdílné názory.
9: Přesně tak. Já vás, pánové, oba poprosím o stručnější odpovědi. Pojďme probrat některé otázky, které jsou v podstatě docela jasně ložené. Pane Zacpale, pro vás teda jde spíš o oslavu jakéhosi žaláře národů, než o návrat uměleckého díla. Chápu to dobře, že máte hlavně obavu z toho oslavování monarchie, co by utlačující síly.
11: Ano, Rakousko bylo typické impérium, které se udržovalo jenom tím, že nedopřávalo svobodu těm svým lidem. To znamená, že tenkrát za Radeckého byla vojna, povinná vojna pro valnou část obyvatel, delší než v Severní Koreji dneska, to znamená 14 let, která vlastně zničila ty nejkrásnější léta velké části mladých mužů, pokud jejich rodiče neměli peníze na uplácení nebo na vykupování se z vojny. A to Rakousko, to bylo dobyvačná země, která vlastně dobilo severní část Itálie a ta část Itálie, kterou spolupracoval Radecký, tak ta byla méně svobodná, než Sardinsko-Piemontské království a právě z té části okupované Rakouskem utíkali lidé do toho svobodnějšího Turína a tam. A nakonec to Rakousko utopil, Radecký utopil v krvi povstání Italů, kteří chtěli žít ve vlastní zemi po svém. A jestli Rakousko...
9: Promiňte, dá se požadovat po vysoce postaveném vojákovi, armádním maršálkovi, který má za úkol bránit mnohonárodnostní stát, monarchy, kterému slouží, tak aby, dá se po něm chtít, aby sdílel hodnoty nějakého osvobozeneckého boje? Není to jako pletení si pojmů s dojmy?
11: Ale takový člověk takovou funkci vůbec nemusel zastávat. A v severní Itálii působil jako okupant a tady vám ukážu fotku, kterou jsem pořídil ve severoitalském městě Breša a to je pomník obětí rakouské tyranie. Radecký nechal postřílet 4000 Italů při potlačování jejich povstání, ale oni se naštěstí osvobodili pár let po něm a naštěstí umožnili dokonce i, že ty Habsburkové trošku tady uvolnili ty poměry, takže právě ten největší rozkvět českého národa byl po říjnovém diplomu 1860, než potom byla zase zavedena ta Hötzendorfova diktatura za první světové války, což je něco podobného, co probíhá v Rusku za Putina dnes.
9: Tak pane Bárto, jaké jsou argumenty proti tomuto? Dá se říct, že potom by vlastně žádný vojevůdce neměl být oslavován, že? Jestliže má na rukou krev. Dá se to takhle vnímat, tak nebo ne?
10: Já bych rád odpověděl stručně, jak jste požadovala oprávněně. Já bych možná jenom připomněl, že kariéra maršála Radeckého začala pod Laudonem bojem v bojích proti Turkům a jeho hvězdná hodina nebyla až v tom roce 48 v Itálii. Jeho hvězdná hodina byla, když byl náčelníkem generálního štábu, velitele spojeneckých vojsk maršála Schwarzenberga v bitvě u Lipska, kde byl poražen konečně Napoleon.
9: On byl samozřejmě jako neuvěřitelná persona původem Čech, který to dotáhl hodně daleko, když to řeknu zjednodušeně, ale ta otázka vlastně pořád, já to chci stáhnout ke dnešku. Proč tam dnes chceme vlastně na Malostranské náměstí znovu ten pomník a uctívat tohoto maršála, když zazněly ty argumenty, které jsou dnes jako populární, že jo, po celém světě, dekolonizace a podobně, tak i u nás to zaznívá. Proč vlastně znova oslavovat takového vojevůdce? Jaké hodnoty jsou zatím? Jo? Chcete třeba oslavovat vlastně evropskou jednotu nebo jakou hodnotu chcete vlastně do toho prostoru tím přinést?
10: Chceme připomenout někoho jako reprezentanta určité doby, určité historické etapy, na kterou se programově mělo zapomenout. V malém to začalo potom v roce 18, ale po lehkém vytřízlivění potom revolučních jaksi nálad přeci jenom skončilo ničení památek a podobně. A ten vývoj názoru na dobu Radeckého se měnil. No a byl chápán smířlivěji, ale proč ho chceme připomenout? No prostě proto, že se na něj mělo zapomenout, když to takhle řeknu jako trochu jako vtip, no. Ale myslím to vážně.
9: Jo, ale není toto dostatečný důvod, pane Zacpale?
11: Tady ještě byla nakousnutá otázka, že je velký rozdíl, jak říkal ještě Masaryk, pozdější prezident osvoboditel, mezi tím, kdo brání zemi a mezi tím, kdo útočí, už jenom proto, že jejich psychologický stav je odlišný.
9: Ne, počkejte, já se znova ptám na tu otázku, kterou jsem před chvilkou položila. Není dostatečným argumentem ten fakt, že vlastně s první republikou, ale pak zejména také během komunistické nadvlády se vlastně na maršála Radeckého a podobné postavy zapomnělo? Tak není toto důvodem, ať tam znova ten pomník stojí?
11: Věřím, že
9: abychom si připomněli tuto část českých
11: dějin.
9: Jednak
11: národní obrozenci Havlíček, který byl proti Hradeckému, proti Soše Hradeckému a taky první republika měla i ty silnější důvody, protože oni se hlásili k těm svobodnému společenství národů, které nemají potřebu těch imperiálních výbojů a které se neudržují ustavičnými válkami.
9: Bez pochyby byly rozdílné názory jak v minulosti, tak jsou tyto rozdílné názory i dnes. Za to buďme rádi, diskuse probíhá, ale pane Barto, bude tamto sousoší fungovat? Ocení to dnešní společnost? Ocení tu nostalgii po rakousko-uherském mocnářství?
10: No, já bych se teda trošičku vymezil proti tomu výrazu nostalgie, poněvadž nostalgie je...
9: No, tak vy jste řekl, že to ano, chcete vrátit, abychom si zase ho připomněli, protože se na něj zapomnělo.
10: Dobrá, tak. Ano. Tak ten první impuls je vrátit sochu ze skladiště do veřejného prostoru. Protože to je nepochybně prvotřídní ukázka sochařského umění první poloviny 19. století. To snad nemůže nikdo vůbec pochybňovat. Takže to byl ten hlavní důvod. Možná proto, že jsem architekt, tak bych ho tam rád viděl. Samozřejmě na jiném místě, ano, protože na původním místě prostě stát nemůže, nejenom kvůli tramvajovým kolejím, ale jsou tam dělické sítě, ale na tom též náměstí na jiném místě.
9: No. Rozumím. No zajímavé je, jsme tady svědky pořád v podstatě sporu o české dějiny, jestli budeme tu monarchii vnímat jako naše vlastní dějiny, chápete to tak?
10: No zajisté.
9: Pořád jsme se nikam jako neposunuli.
10: Jak chcete odpárat z českých dějin období, které bylo v celém světě stejné? Dějepis neprobíhá jenom od Aše.
9: Já to odpárat nechci. Pane Zacpale, vy možná byste byl proto, aby monarchie jako nebyla součástí českých dějin. Spíše zdůrazňujete tu linku, že české dějiny, to je ta státnost před monarchií a po monarchii.
11: Monarchie není moc česká, nebo téměř vůbec česká, protože Habsburkové kolem roku 1620 zrušili téměř všechny svobody. A kromě toho,
9: Ale je to součást našich dějin, nebo ne?
11: Je to součást našich dějin, ale spíš se za takové lidi můžeme stydět a nepřipomínat.
9: Proč vůbec ta monarchie vyvolává pořád takové emoce?
11: Jako... Také proto, že vyháněla statisíce Čechů do jim zbytečných válek, ale když má ten spolek z malé strany ten nápad umístit toho Hradeckého před invalidovnu v Karlíně, tak si to myslím, že se to k té invalidovně hodí, protože Hradecký se zasadil o zmrzačení mnoho nedobrovolně odvedených českých vojáků.
9: Tak to jsou tak silná slova proti maršálu Hradeckému. Co byste řekl ještě na jeho obhajobu?
10: Tak já navážu. Hradecký, jak známo, byl svými vojáky obdivován, byl vždycky... Protože se k ním choval slušně, protože je cvičil tak, aby méně potom umírali na bojištích. Snažil se je i materiálně zabezpečit. A konec konců Svatopluk Čech ve svém eposu Ve stínu lípy cituje, tedy, nebo jeho mluví ústy vysloužilcovi, když Hradecký nás k slávě ved a tak dále. Prostě ta doba byla prostě plná obdivu k tomu Hradeckému. A jestliže tu dobu se snažíme a v normálních měřítku rehabilitovat, prostě rehabilitovat, prostě postavit ji na roveň všem jiným z hlediska dnešního historiografie na roveň jiným dobám, tak já nechápu, z jakého důvodu bychom zrovna tuto dobu měli vynechávat nebo ji nepovažovat za součást prostě českých dějin.
9: Tak u tohoto, pánové, dnes asi skončíme. Mohli bychom diskutovat ještě hodinu o jednotlivých aspektech, ale myslím, že to základní jsme řekli. Hosty dnešního Pro a proti byli architekt Jan Bárta, předseda spolku Hradecký Praha. Díky za účast, naslyšenou.
10: Děkuji mnohokrát.
9: A překladatel Zdeněk Zacpal, který vystupuje kontinuálně proti návratu Hradeckého pomníku na Pražskou Malou Stranu. Naslyšenou.
11: Děkuji za pozvání, naschledanou.
9: A od mikrofonu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.
12: co je to měnová politika a na co ji potřebujeme.
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
2: hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: V Rumunsku u ukrajinských hranic dopadl neznámý dron. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Plavec Knedla má zlato z mistrovství Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a zítra bude slunečno, teploty až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: V zalesněné oblasti Rumunska u ukrajinských hranic se zřítil neznámý dron. Informovalo o tom rumunské ministerstvo obrany. Dodalo, že podle předběžných informací nikdo nebyl zraněný a ani nevznikly škody. Bezpilotní letouny letos opakovaně pronikají do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo s Ukrajinou. Moskva v poslední době zvýšila intenzitu vzdušných úderů na ukrajinské přístavy v oblasti Černého moře. Zaútočila i na říční přístav Izmail na řece Dunaj, který ve své deltě tvoří hranici mezi Ukrajinou a Rumunskem. Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby je maximální trest doživotního vězení. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dříve oznámilo ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
14: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
13: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Radiožurnálu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
15: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
13: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Plavec Miroslav Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak. V Paříži triumfoval v čase 24,11 sekundy. O 8 sekund tak vylepšil svůj český rekord. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Zvítězili Rusové startující v neutrálních barvách. A fotbalista Matěj Jurásek posílil Spartu. Na Letnou přišel na roční hostování s opcí na přestup z Norwich. Do druholigového anglického klubu přestoupil 22-letý křídelník loni v lednu ze Slavie, se kterou získal dva ligové tituly. Ke své minulosti pro klubový web Sparty Matěj Jurásek řekl.
16: Minulost je minulost, tu už nezměním, teď jsem tady, chci pro Spartu udělat všechno. Chci si zasloužit důvěru fanoušků, důvěru trenérů, spoluhráčů a prostě celého týmu, celé Sparty a chci si zasloužit na hřišti a chci být platný pro tým.
17: Menší zdržení na Pražském okruhu a nebezpečí na dálnici D5 za Žebrákem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 byl chvíli pozastavený provoz v Lochkovském tunelu, a to kvůli detekci nadrozměrného nákladu. Policisté už jsou na místě, situaci prověřili a provoz obnovili. Kolona od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru se postupně rozjíždí. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Žebrák. Na 33. kilometru tam zastavilo nepojízdné auto, nepřekáží je v odstavném pruhu, ale nákladní doprava i tak lehce vybočuje. A v Ostravě zůstávají komplikace v centru města. V Sokolské třídě u křižovatky s ulicí Na Hradbách se srazil trolejbus s osobním autem. Na místě jsou policisté, projíždí se pomalej bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Noc bude jasná a ochladí se na 15 až 10 stupňů, v údolích až na 7. A zítra bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Faráš proti popelnici aneb doplňovací volby ve Velké Británii. Kouzelné slůvko azyl, či jak si Kreml pohrává se svými odpůrci. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
2: Názory a argumenty.
18: Zakladatel a předseda britské populistické strany Reform UK Nigel Farage v noci na dnešek obhájil parlamentní mandát v doplňovacích volbách v anglickém Clacton-on-Sea. Reform UK je podle preferencí v současnosti mezi voliči v Británii nejpopulárnější stranou. Ostatní etablované britské strany odmítly proti Farageovi postavit protikandidáta a volby označily za divadlo či přímo cirkus. Nejvážnějším Farageovým protivníkem se tak stal recesní kandidát, komik vystupující pod maskou a jménem Count Binface, tedy něco jako hrabě odpadkový koš či popelnice, který dostal necelých 10 tisíc hlasů, Farage přes 22 tisíc. A o tom teď budu hovořit s analytikem Českého rozhlasu Viktorem Daňkem. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Farage za tento obvod poslancem už doposud byl, odstoupil však a nechal se znovu zvolit. Proč k této šarádě přistoupil?
19: Celé to má pozadí finančního skandálu. Nigel Farage odstoupil letos v létě v červenci po tom, co se ukázalo, že přijal darem 5 milionů liber, tedy přes 140 milionů korun od magnáta, obchodníka s kryptoměnami Christophera Harborna. To se stalo už v roce 2024, ale ten vtip je v tom, že tyto peníze jaksi zapomněl přiznat. Poslanci, když se ujmou funkce, tak musí zpětně přiznávat jakékoliv dary, příjmy za posledních 12 měsíců. A to Nigel Farage neudělal, takže pod tíhou tohoto skandálu tedy rezignoval, ale jakmile se tedy objevila možnost znovu kandidovat v doplňovacích volbách, tak toho využil a v uvozovkách se pokusil takto před voliči očistit. Mandátu se tedy může ujmout znovu. Myslím si, že ten zmíněný hrabě odpadkáč naprosto si užil té situace, to je stálice britské politiky, kandiduje v podstatě pravidelně, ale tentokrát, myslím, ta pozornost na něj byla upřená velice silně, protože to byl v podstatě jediný vyzývatel Nigela Farage a sledovat to bylo opravdu zábavné, britskou politiku nelze nemilovat. No ale zpátky k tématu, zajímavé na tom je především to, že paradoxně tím, že se Nigel Farage teď vrací do dolní sněmovny, tak tím umožní, aby parlamentní komise nadále vyšetřovala tento případ, a pokud dojde k tomu, že skutečně porušil pravidla transparentního deklarování finančních prostředků, tak ho může třeba i suspendovat potom hlasováním a celé se to může opakovat. Zase by se mohly odehrát nové doplňovací volby ve stejném obvodu, možná opět i s hrabětem odpadkáčem.
18: Farage v tomto obvodu evidentně má značnou podporu podle průzkumu. Tam s náskokem vedl. Změnilo by něco na tom, kdyby ostatní strany kandidovaly, a proč vlastně se rozhodli tedy vůbec do těch voleb nejít a neucházet se o
0: toto možné místo ve sněmovně?
19: Už to zasnělo, oni popsali ten souboj jako v podstatě komický, jako něco, co je nehodno řádné kandidatury. Nigel Farage, ten obvod, tam v minulosti UKIP, teď reformní strana, má poměrně silnou podporu. Je to obvod, který se potýká s ekonomickými problémy. Je to vlastně přímořské letovisko, které je v takovém ekonomickém úpadku, takže docela živná půda pro protestní hlasy, které Nigel Farage sbírá především, ale samozřejmě do toho promluvá i celostátní britská politika. Tradiční strany se nacházejí v jakési krizi. Po Brexitu se britská konzervativní strana ukázala být neschopná splnit to, co slibovala Brexitem, a její podpora se dramaticky propadla. Z toho těží právě reformní strana Nigela Farage, ale v podobných problémech jsou teď i libristé, kteří sice drtivě vyhráli v posledních parlamentních volbách, ale jejich podpora se také dramaticky propadla, protože ani oni ukázali, že nejsou schopni najít rychlé recepty na problémy, kterou britskou společnost a britskou ekonomiku trápí, které jsou dlouhodobé a které v minulosti možná se mohlo zdát, že Brexit je může pomoci vyřešit, ale ukázalo se, že to bylo spíše zástupné téma nebo zástupný problém, a hledání těch receptů je opravdu složitější. Takže v problémech svojí libristé, a tam zase z jejich hlasů dosti těží zelení jako taková nová nastupující síla.
0: Ještě před několika desetiletími v západním světě bylo normální, že pokud se politik dopustil nějakého selhání nebo byl v podezření z takového selhání, že neměl u voleb moc šanci a odstupoval. V poslední době jsme ale svědky často spíše toho, že takoví politici naopak si jakoby dávají legitimizovat svůj postup hlasy voličů. Je to jak Farage, tak třeba Marine Le Penová ve Francii, která byla odsouzena za zpronevěru evropských fondů. Konec konců svým způsobem jsme to zažili i u nás, kdy současný premiér Babiš, ano, šel do voleb s tím, že byl zároveň obžalován. Co to ukazuje o vlastně současném postoji voličů? Je nyní pro voliče to, že vlastně kandidát je v nějakém podezření spíše přitažlivé?
19: No, standardy chování politiků v politice se zjevně posouvají, a zvláště signifikantně to řekl bych v oblasti populistických politiků, krajně pravicových politiků, kteří to často naopak ještě otáčejí jako vlastně součást svého boje vůči establishmentu. Myslím, že Marine Le Penová, o to ještě hodně uslyšíme ve francouzských volbách v této souvislosti.
0: To byl kolega Viktor Daněk, díky.
19: Díky, hezký den.
0: Kouzelné slůvko azyl. Tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
20: Bylo to 28. července už 3/4 století, kdy se ve Švýcarsku zrodilo jedno ze základních lidských práv, a sice Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků. Signatářské státy se tehdy zavázaly, že napříště už lidé pronásledovaní kvůli rase, náboženství, národnosti nebo politickému přesvědčení nebudou odkázáni jen na občasné milosrdenství, ale bude jim poskytnut azyl. Základním pilířem přitom bylo a je dodnes nutnost posuzovat každý případ individuálně. Kdo o azyl požádá, nemá být za případný nelegální vstup do země trestán, ale musí mu být umožněno žádost o azyl řádně podat, a to s dodržením všech pravidel, která azylové řízení předpokládá. Tento postoj tvoří nepochybně jednu ze základních evropských hodnot a evropské soudy nedělají nic jiného, než že to respektují. Přesto je zřejmé, že dnešní realita je ve skutečnosti nehumánní. K žádosti o azyl se zpravidla probojují, jak jsme to viděli například před 2 týdny při migrační vlně z Maroka do španělské enklávy, jen ti nejsilnější. Podle Ruda Kupmanse, profesora sociologie a odborníka na migraci na Humboldtově univerzitě v Berlíně, neexistuje azylový systém, který by byl tak smrtící, jako je ten evropský. Dodejme, že smrtící je ale vzhledem k šířícímu se populismu a autoritářství zrovna tak pro evropskou demokracii. Zabránit se tomu snaží migrační pakt Evropské unie, který vešel v platnost letos v červnu. Napříště bude například možné odfiltrovat žádosti s malou pravděpodobností úspěchu už na vnější hranici a dočasně umístit migranty, kteří nedostali v Evropské unii právo pobytu, v návratových centrech v bezpečných třetích zemí. Tohle všechno ba vláda rezolutně odmítá jen proto, že si v rámci paktu mají členské státy také kolegiálně rozdělovat buď finanční zátěž, anebo počet uprchlíků s azylovým statutem. Což se navíc České republiky vzhledem ke zdejšímu vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny zatím vůbec netýká. Faktem v každém případě je, že pokud by to Babiš, Macinka a Okamura mysleli s odmítnutím migračního paktu tak vážně, jak to tvrdí, museli by se smířit s tím, že Evropský soudní dvůr odsoudí Česko k mnohamilionové pokutě, kterou mu bude Evropská unie odečítat z dotací. Maďarsko to už stálo skoro miliardu eur. Jen proto, že Viktor Orbán bránil migrantům, aby mohli žádost o azyl vůbec podat. Evropská unie to totiž podpisy svých členských zemí pod Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků myslí doopravdy, a ne jen jako. I po 75 letech.
18: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Minulý týden skončila lhůta pro podání kandidátek k volbám do třetiny Senátu, ke kterým půjdeme na začátku října. Někteří z kandidátů se přitom netají tím, že jejich cílem je horní komoru parlamentu zrušit. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
1: Před pár dny tu šla mimo jiné řeč o osobách kandidujících do Senátu, které by si ho přitom přáli vidět v plamenech, aspoň podle svých slov. Ačkoliv kdyby se jim podařilo skutečně usednout do některého ze 27 každé dva roky obměňovaných křesel horní parlamentní komory, dost možná by se jim zalíbil tamní dost slušný plat. S možností se nad to nepředřít, takže by třeba se zrušením lukrativní instituce až tak nespěchali. Ostatně, když říkají, že jdou do voleb proto, aby v podle nich zcela hrozném senátu působil aspoň někdo rozumný, připomíná to omluvy lidí vstupujících za normalizačních časů do komunistické strany, kam po okupaci roku 68 už nikdo nemířil z nějakého naivního idealismu. A pokud si snad přece myslel, že jde zevnitř co si aspoň trochu brzdit, mýlil se šeredně. Mluvě o komunistech v Praze 5 za KSČM kandidující Petra Prokšanová, ale asi idealistkou bude, je prý dokonce odhodlána v případě úspěchu v Senátu pracovat za minimální mzdu a peníze nad ní dávat na dobročinné účely. Tomu lze v jejím případě snad i věřit, akorát se toho těžko dočkáme, protože její šance jsou, jak se říká, menší než malé. Zbourat senát by ráda i frýdecko-místecká kandidátka Nela Lisková, před 2 roky podmínečně odsouzená za nenávistné a manipulativní příspěvky na sociální síti nejen vůči místopředsedkyni a poslankyni Pirátské strany Olze Richterové, podle Liskové prosazující, aby Ukrajinci dostávali startovací byty, zatímco Češi si musí brát hypotéky. Předsedkyně hnutí Nezlomní a co si jako reprezentantka Doněcké lidové republiky u nás také vehementně volá po deukrajinizaci a denacifikaci. Vladimír Putin by se na ní jistě vlídně usmál. Ani ona ale s mandátem v horní komoře počítat spíš nemůže. A tak jako řada jiných svérázných kandidujících, ovšem během kampaně bude vidět a slyšet, to je poměrně silná motivace. I s tím, že v některých volebních obvodech se lze i při menším zisku hlasů prodrat do druhého kola. A dokonce, když, jak se říká, pán Bůh nebude doma, případně i zcela uspět. Pokud se tedy například kandidáti bývalé vládní koalice navzájem v prvém kole fatálně neoslabí a dál nepostoupí, jako se už roku 2022 stalo na Kroměřížsku a snad se z toho tehdy selhavší strany dodnes drbou za ušima.
18: To byl komentář kolegy Ondřeje Konráda.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři.
3: Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Mírový plán pro pásmo Gazy je na světě, ale zatím není jistá jeho budoucnost. Hnutí Hamás návrh přijalo, izraelský premiér Netanyahu text odmítl. V pozadí se toho odehrává víc, než se na první pohled může zdát, upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
21: Netanyahu nesouhlas pro naplnění plánu není potřebný. Nejde o dohodu mezi Hamásem a Izraelem. Izrael vůbec není stranou nějaké úmluvy. Plán se zrodil z jednání mezi Radou míru, Spojenými státy a Hamásem. Plán předložila tzv. Rada míru, aby tím navázala na dřívější 20-bodový plán o příměří. Má zajistit postupné odzbrojení Hamásu, předání ho zbraní do rukou mezinárodních sil nebo palestinské samosprávy, příchod Národního výboru pro správu Gazy, což je sbor palestinských technokratů, a pak též postupné stažení Izraelců. Představitel Rady míru Nikolaj Mladenov tvrdí, že Izraelci se nemají čeho obávat, protože odzbrojování Hamásu nebude stát na důvěře, ale ověřovacích mechanismech. A odchod izraelské armády by nastal až po ukončení tohoto procesu. Text plánu zatím není zveřejněný. Hamás plán přijal a někteří palestinští analytici považují současné odmítnutí ze strany Netanyahua za důležité diplomatické vítězství, protože míč zůstal na izraelské straně. Vzniká samozřejmě řada otázek. Například, zda Hamás myslí svůj souhlas vážně a pokud ano, proč? Odzbrojení a ukončení existence jako vojenské síly je v zásadním rozporu se samotnou identitou Hamásu a do nedávné doby by taková varianta vůbec nepřicházela v úvahu. Je možné, že tlak na Hamás je už příliš velký. Hamás čelí nespokojenosti od Gazanů, přišel o část podpory z Iránu a Kataru, je pod neustálým vojenským tlakem Izraelců, spekuluje se o vnitřních rozporech v organizaci. Je tu ale jiná možná odpověď. Hamás je v obtížné situaci, ale rozhodně nikam nehodlá zmizet. Nadále vězní a mučí své odpůrce v Gaze, vyhrožuje klanovým milicím, které spolupracují s Izraelem a hodlá kandidovat v případných palestinských volbách. Jeho plánem je přežít momentální tlak a pak se vrátit k volantu. Pak je tu Netanyahuovo ne. Izraelský premiér může být motivován primárně svými vlastními politickými cíly, třeba vyhlídkou na říjnové volby nebo tlakem od koaličních partnerů, z nichž někteří dokonce chtějí naopak osidlovat Gazu. Je tu ale varianta, že Netanyahu autenticky plánu nevěří, a to do té míry, že je ochoten dostat se do sporu s Donaldem Trumpem, který chce dosáhnout nějakého brzkého pokroku v Gaze i v otázce Iránu. Proti plánu se vyjadřují i mnozí premiérovi kritici, včetně jeho hlavního vyzývatele Gady Eisenkota. Poukazují na to, že členům Hamásu mají být ponechány zbraně pro osobní obranu, že odevzdaná výzbroj má zůstat v Gaze a že je zde opakovaná zkušenost s tím, jak Hamás dokázal ovládnout a zmanipulovat nejrůznější mezinárodní instituce. Nevěří v efektivitu Rady míru, technokratického výboru ani mezinárodních jednotek, které ani nejsou připravené. Vycházejí také z přesvědčení, že nikdo, kromě Izraelců, nebude Hamás násilně ozbrojovat. Současně i někteří izraelští Netanyahovi kritici tvrdí, že vláda nemůže pořád jen něco odmítat, ale přicházet s vlastními návrhy. Tedy nejen vyvíjet tlak na Hamás, který se jinak neodzbrojí, ale také se třeba pokusit o vytvoření nějaké alternativy pro obyvatele Gazy, například ve východní části, kterou nyní ovládá izraelská armáda. Tím by prý Izrael otevřel dveře nějakému dlouhodobějšímu řešení. Paradoxní je, že se to děje. Pravděpodobně i na základě amerického tlaku Izraelci omezili své vojenské operace proti Hamásu. S finanční účastí Emirátu také začali budovat ve východním Rafahu nové domy. Netanyahu tedy veřejně odmítá plán mírové rady a současně spolupracuje na něčem podobném. Jak už to bývá, někdy se v politice jedna věc říká a druhá dělá. Po říjnových volbách může v Izraeli nastoupit nová garnitura, která může izraelskou politiku posunout ještě jiným směrem.
18: Co se odehrává za oponou izraelského odmítnutí mírového plánu pro Gazu, komentoval kolega Jan Fingerland. V Rusku se budou za měsíc mezi 18. a 20. zářím konat parlamentní volby, které mají dodat zdání legitimity Putinovu režimu. Vítěz je dopředu jasný, kdo by mohl režim být vzdáleně ohrožovat, k volbám není připuštěn. Jak si Kreml se svými odpůrci pohrává, vysvětluje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
5: V českých médiích se objevila zpráva, že ruský nejvyšší soud zakázal účast v parlamentních volbách protiválečné politické straně Jabloko. Je to první případ, kdy ruské úřady nejdříve takovou účast povolili, aby pak povolení odvolali. Povaha současných ruských úřadů byla popsána mnohokrát. Musí co nejvíce potlačovat svobodu projevu, natož činů, které by vyjadřovaly nesouhlas s politikou Vladimíra Putina. Jak je tedy možné, že v první fázi mělo Jabloko od Kremlu zelenou? Tato strana se skutečně hodí.

0: razí okamžité ukončení bojů a zahájení mírových jednání. Zároveň ví, že tento návrh není přijatelný pro Ukrajinu ani pro Rusko. Jemu a Jabloku to však vytváří aureolu správného chlapa a správné partaje, samozřejmě výhradně pro ty Rusy, kterým už válka leží v žaludku. Javlinský se potkává s Putinem a konzultuje s ním vývoj. Nelze vyloučit, že dostal z Kremlu nabídku, aby Jabloko v zářijových volbách zahrálo úlohu demokratické partaje, která hlásí mír. Předtím Kreml nechal zatknout dva vysoké funkcionáře strany a drží je ve vazbě. Je to dobrý materiál pro vydírání, aby se zbytek Jabloka podvolil kombinaci Kremlu výměnou za slib, že jejich kolegy nebudou fyzicky mučit. Proč ale potom Jabloko z voleb vyřadili? Zpráva o tom, že v nabídce stran bude jedna proti válce, nejspíše zapůsobila výrazněji, než Kreml očekával. Obrázek, který měl podle plánu nastat po volbách, kdy této straně měla ústřední volební komise namalovat 2 až 3 % hlasů, a pak by se mohlo Donaldu Trumpovi mávat před nosem tímto výsledkem jako důkazem, že se v Rusku 97% voličů demokraticky vyslovilo pro válku, mohl dostat trhliny. Podle dostupných informací z Ruska, které nejsou přirozeně exaktní, ale vycházejí z jednotlivých výroků ve virtuálním prostoru, se pro Jabloko chystali hlasovat ti voliči, kteří prožívají depresi z nemožnosti beztrestně vyjádřit svůj protest proti současnému ruskému vývoji. Jejich myšlenkové schéma znělo: hodím to Jabloku. Nikdo to nepozná. Nic se nezmění, jenže mně se nic nestane a aspoň nebudu mít ze sebe takový hnusný pocit. Nezávislí sociologové odhadují množství takových občanů přibližně na 10% voličů. Kdyby ale tito občané zjistili, že jich tolik, nehledě na falšované výsledky, mohli by se probrat ze strachu, který nastolil Kreml. Mohli, nemuseli. Konzervativci ve vedení Ruska ale chtějí mít klid. A tak Jabloku prostřednictvím nejvyššího soudu zarazili volební účast. Kreml si hraje s odpůrci. Jako kočka s myší.
1: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů zbývá už jen pravidelná glosa. O básnickém střevu hovoří hudebnice a publicistka Eva Turnová.
2: Mám chronickou gastritídu a jednou za rok kvůli tomu chodím na kontrolu žaludku. S lékařem, který zákrok provádí, jsme se už za ta léta celkem zkamarádili. Bohužel nikdy nevím, o čem jsme mluvili, protože doba mezi pozdravem a chvílí, kdy jsem úplně sjetá, trvá asi minutu. A poté, co mi vsunou do úst náustek, nerozumí už ani on mě. Proto se vždycky těším na sestřičku, která mi při příští návštěvě poreferuje, co jsem zase navykládala. Před týdnem jsem zavolala na gastroenterologii. Dobrý den, chtěla bych se objednat na kolonoskopii a stroboskopii. Stroboskopii? To bude paní Turnová, že? Přijďte v pátek a den před výkonem. Žádná diskotéka, ano? Když mě přivedli na sál, sestřička už se smála. Tak jen abyste věděla, s panem doktorem jste si minule začali tykat. Pak jste se bavili o malování, pak vám řekl, že střevo máte v pořádku a vy jste se ptala, jak jste na tom s básnickým střevem. Ježiš, a ještě něco? Vysvětloval vám, že vaše gastritída není způsobená bakterií Helicobacter pylori. A vy jste se ptala, jak takový helikopter pyrohy vypadá. Je, a dál? No, dál už vás to docela bolelo, tak jste neříkala nic. A nemohla byste mi dneska píchnout víc toho midohlavolamu? Midazolamu, klidně. Ale nebudete řídit a posadíme vás pak do taxíku. Přišel doktor, dostala jsem kanilu a náustek. Tak co, jak se máš? Hohře! Ten poslední obraz, ty kytky ve váze, to se ti povedlo. Hechuju!

0: Dál už nevím nic. Probrala jsem se až v taxíku vedle řidiče. Dobrý den, odkud jste? Zeptala jsem se. Z Tuniska. A vy? Zeptal se řidič. Já zase z Turniska. Promiňte. Jsem docela sjetá. Řidič se na mě podezřívavě díval. Sjetá jo, tak to teda promiňte, ale musíte si vystoupit. Domů jsem došla pěšky. Asi. Škoda, že se při příští kolonoskopii nedozvím, co jsem komu cestou navykládala.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárd.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
3: Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století? Přímo do ocelového srdce republiky vás zavedou memoáry Ivana Binara s názvem Kudy? Tudy.

mého deníku. 28. května 1977. Sobota. Vídeň. Dopoledne stráveno nakupováním a rozhlížením se po blízkém okolí. Šneček vystrkuje růžky. Čeká nás tříměsíční kurz němčiny. Jak soli ho třeba. Telefonát panu Tonturovi, poněkud rozpačitý. Plán Vídně jsem nesehnal. Jugoslávec, kterého jsem se ptal na poštu, jestli prý něco nepotřebuji. Odpoledne prátr, kolo. Děti jsou radost. Kočáry ozdobené květinami, auta taky. Sudeťáci s plackami. Konečně mohu psát bez obav, že by mi nějaký blbý fízl čučel přes rameno.

Od malička jsem žil v paralelních světech. 10 měsíců u rodičů v Opavě, 2 měsíce u dědečka a babičky ve Vanovicích. V Lašském a v Hanáckém dialektu, doma a ve škole v obecné češtině. Pak pokračovala docela příjemná, společensky únosná forma schizofrenie. Byl jsem student pedagogického institutu v Ostravě a přitom výrazný komický typ v divadélku pod Okapem. Zároveň malíř obrázků již namalovaných a obrazů, které ještě namalování čekají. Co si jsem začínal a v zápětí opouštěl? Nespokojený se světem i sám se sebou. Nevyrovnaný. Hledal jsem cosi. Nevím co. Chtěl jsem být něčím. Nevím čím. Co z toho chlapce jednou bude? Školní rok 1965 až 66 měl už za sebou první měsíc. Do práce na základní 9leté škole v Dolním Benešově, okres Opava, jsem nastoupil 1. října. Jarka už tam byla zabydlená, měla přede mnou 2letý předstih. Jako bych vstoupil na cizí planetu, do školského systému Československé socialistické republiky. Měl jsem tušení, že to nebude snadné, záhy jsem však zjistil, že je to nemožné. Učitele jsem měl za osobnost nespochybnitelnou, která určuje, co se bude dít. Vždyť učitel má za úkol předávat žákům vědomosti nepostradatelné pro vývoj jejich osobností. Hodlá je naučit zručnostem, bez nich se neobejdou, vtlouct do nich základy morálky, vést je k manýrům pro život ve společnosti nezbytným, ke slušnosti a zdvořilosti. Očekával jsem zájem a trochu vstřícnosti, snad i krapet vděku. Rozhodně jsem netušil, že mě tu čeká zápolení s nepochopením, nezájmem a ignorancí. Po několika dnech jsem dospěl k rozhodnutí, že odejdu. Ani chvíli jsem nemeškal a podal žádost o rozvázání pracovního poměru. Rozhodli, že mi vyhoví, ale až odučím školní rok. Bylo to krušných 9 měsíců. Soudružka ředitelka byla úzkostný pokrytec. Věřila v Boha, do kostela jezdila potají za 9 hory a bála se, že to na ní praskne. Kdyby to prasklo, ze školských služeb by ji vyhnali. Jejímu zástupci chybělo požadované vzdělání a ve funkci ho drželo členství v komunistické straně a dlouholetá učitelská praxe. Vyfasoval jsem všechny chlapecké tělocviky. Nikoho vhodnějšího neměli. Do tělocvičny jsem vstupoval jak do arény antického cirku. Kluci jako lvové pobíhali prostorem sem a tam, vráželi do sebe, klouzali po parketách, lezli po krkolomných tělocvičných nářadích, řvali z plných plic. Jeden chlapeček vyšplhal až na samý vršíček šplhadla a druhý tím šplhadlem ze všech sil lomcoval, chtěl toho nahoře setřást jak zralou hrušku. Podařilo se mi zabránit nejhoršímu. V kreslení to nebylo lepší. Měl jsem naivní představy o tom, jak do hodin kreslení zavedu školu hrou. Povedu s žáky diskuzi o kráse. Otevřu jim prostor k rozvíjení fantazie. V mých hodinách budou svobodní. Přede mnou tu byl stařičký dobrotivý učitel. Vedl žáky podivnou metodou k úhledným a správným výkresům, překreslovaným z tabule prostřednictvím rastru. Ti nejpečlivější dostali 1 a v hodinách kreslení měl klid jako při zkoušení z matematiky. Zrušil jsem rastrování a vyhnal žáky ven do plenéru. Na formát A2 přírodního papíru kreslit rudkou kůlnu v poli za školou. I s vránami kolem poletujícími.
Rabiátu Hnilkovi, který neznal lepší známku nežli trojku, jsem dal na jeho smělé dílko jedničku. Byla v jeho životě první. Za to některé přepečlivé holčičky hořce zaplakaly. Soudružka ředitelka mě pokárala, že mám v hodinách kreslení hluk. Žáci vykřikují, baví se nahlas, bez dovolení vstávají a chodí po třídě. A po hodině kreslení vyletí z kreslírny jak z holubníku, ani po sobě židle nezasunou. Dojížděli jsme s Jarkou Kostrbatě z Ostravy do Dolního Benešova tam, zpátky, každý pracovní den. Raději zpátky, nežli tam. Doma jsem si maloval. Olejem na plátno. A nebylo to k ničemu, jenže jsem si to nepřipouštěl. Bylo mi 24 a nic pořádného se ze mne dosud nestalo. Koncem ledna 1966 Jarka zjistila, že se nám narodí dítě. Co si takového se dalo čekat? Přesto nás to úžasné zjištění načapalo nepřipravené. Ještě mi nedocházelo, že bych měl už konečně přestat s těmi svými pitominkami a začít se věnovat něčemu smysluplnému. Třeba vzít vážně profesi, na kterou mám papír, a celé se jí oddat. Jenže 31. července mi končil pracovní poměr. Na mou vlastní žádost. Koncem července jsem tak nevěděl, co budu dělat v srpnu. A něco jsem dělat musel. Bezplatného razítka zaměstnavatele stal jsem se lovnou zvěří pro orgány Sboru národní bezpečnosti. Na lidi bez razítka měli paragraf 203 trestního zákona. Příživnictví. Kdo se soustavně vyhýbá poctivé práci, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta. Tak. Musel jsem mít nějakou práci taky proto, abych nosil domů 2x do měsíce mzdu, zálohu a vyúčtování. Vždyť jsme čekali dítě.

V inzertní části ostravského deníku Nová svoboda jsem našel nabídku zaměstnání korektora v tiskárně Rudého práva. Nástup i hned. Stejně jako pekaři pracují korektoři především v noci, aby ranní noviny byly ke snídani. V noci a v notném stresu. Ta práce se mi hrubě nezamlouvala, jenže co mi zbývalo? Noci jsem trávil nad sloupci otravného čtiva. Naštěstí korektora obsah nezajímá, prodírá se houštinou textu, aniž by vnímal sdělení, hledá a nalézá chyby. Po zkušenostech bezhlavého úprku ze školských služeb mi bylo jasné, že v tomto případě už stejně zbrkle jednat nemohu. Ještě jsem byl ve zkušební lhůtě a dostavila se spása, aniž bych musel prstíčkem pohnout. Jednou dopoledne zazvonil zvonek. U dveří stálo dvoumetrové řešení. Milan Fojtášek. Znal jsem ho povrchně z dob studií, byl o ročník níž, ale pro svou výšku to byl hoch nepřehlédnutelný. Neposlal mi ho sám pán Bůh, nýbrž Dalibor Střída, za mých studií odborný asistent na katedře pedagogiky, odborník na mimoškolní výchovu dětí. Jeho přednášky rozhodně nenudily. Mám tě pozdravovat od Dalibora Střídy, zvěstoval Fojtášek. Je teď ředitelem pionýráku v Mariánských horách a já tam vedu oddělení masové práce. Do té chvíle jsem o pionýrácích věděl jenom to, že cosi takového existuje a že tam chodí děcka odpoledne do všelijakých kroužků. Milan Fojtášek mě uklidnil, prý se nemám čeho bát, je tam parta prima lidí. Měl jsem radost, že už v tiskárně nemusím hledat chyby. Krajský dům pionýrů a mládeže neměl s pionýrskou organizací nic společného, jenom to slovo pionýrský. Nadřízeným orgánem byl školský odbor Krajského národního výboru v Ostravě. Naším posláním bylo smysluplně naplňovat volný čas dětí, které o to budou stát. Děti u nás malovali, zpívali a tancovali, cvičili a sportovali, hráli si a skotačili, v létě jezdili stanovat na Petrovy boudy. Pionýrák po roce učitelování a epizodě v korektorně byl mi změnou vítanou. Milan Fojtášek brzy přešel do oddělení zabývajícího se sportem a já jsem po něm zdědil programové oddělení. V domě byl prostorný sál s jevištěm, muzikanti zkoušeli a nám se podařilo uskutečnit pár pěkných výstav. Zvlášť významná byla výstava kreseb a maleb Zdeňka Buriana, i když se zahajovala bez jejich tvůrce. Celou výstavu jsem vyzvedl u Zdeňka Buriana v jeho pražském ateliéru a s velkou slohou v podpaždí vlakem přiharcoval do Ostravy. V noci z 27. na 28. září 1966 jsem se probudil světlem. Jarka měla rozsvícenou lampičku, seděla opřená o zeď s polštářem pod zády, v rukou měla rozevřenou knížku a soustředěně si v ní četla. Po chvíli knihu odložila a začala sprudka a hlasitě dýchat. Byla to poučná příručka o tom, jak správně rodit. Už je to tady? Už. Oblékli jsme se a honem chvátali na trolejbus. Z Husova náměstí je to na Fifejdy, co by kamenem dohodil. V tom domě za nemocničním plotem zemřel 12. srpna 1928 Leoš Janáček. V tom domě se 28. září odpoledne Jarce narodil náš David. Protože tenkrát ani ta nejbližší osoba nesměla překročit práh porodnice, sdělili mi tu radostnou, skvělou, fantastickou zprávu telefonem. Před farou na mne čekala hromada uhlí.
V mé nepřítomnosti přivezli objednané a vysypali na chodník. Naštěstí hned u našeho okýnka. Popadl jsem lopatu, naházel uhlí do sklepa a zaběhl na roh do samoobsluhy pro víno. Okapáci i další přátelé se zběhli a víno se pilo, pilo, až se vypilo. Okap byl už sice rozpadlý, ale okapáctví v nás stále trvalo. A je docela možné, že je tomu tak navždycky. Po týdnu Jarka s Davidem v náručí překročila práh porodnice, směl jsem tam na ně čekat. Zatímco jsem byl na vojně cvičen v dovednostech, jak ubránit vlast v jednom kuse ohrožovanou militantními západními imperialisty, Okap už nebyl divadélkem pod Okapem, nýbrž divadélkem Okap. A měl poloprofesionální charakter. Základní pilířové se rozkmotřili, jejich letitá spolupráce se vyčerpala, vykročili každý vlastní cestou. Pavel Veselý odešel k fotografování a novinařině. A Luděk Nekuda se vzmohl ke skoku. Skok byl cosi jako muzikál s hudbou tří autorů. Josefa Kostřiby, Petra Krále a Luďka Nekudy. Režíroval Petr Paprštajn. Se skokem jsme si odskočili na jedno představení do Prahy. Na své jeviště nás tam pozvali kamarádi prošlí ostravským divadlem Petra Bezruče, zabydlení už nějakou dobu v činoherním klubu. Byl to veselý výlet. Venkované vyrazili do hlavního města. Spanilá jízda začala už v přívoze na nádraží. Nastoupili jsme do vagónu s bufetem a protože se nám tam zalíbilo, setrvali jsme ve stoje až do Prahy. Pak se nám ta Praha tuze dobře dobývala a i paní Výčepní se přišla na představení podívat. Po dobití Prahy skokem se poloprofesionální divadélko Okap rozpadlo. Nic netrvá věčně. V roce 1967 se ale Okap vzepjal k poslednímu společnému činu. Začalo to dopisem generálního ředitele Světového festivalu studentských divadel v Nancy Jacka Langa děkanovi pedagogické fakulty v Ostravě. Pozváním na 5. mezinárodní festival studentských divadel do Lutychu a Nancy. Pan Lang věděl o jakémsi studentském divadle Okap z Ostravy, které se v září roku 1964 účastnilo festivalu studentských divadel v jugoslávském Záhřebu. Proč by nemohlo do Belgie a do Francie? Obrátil se na děkana a my jsme honem dali dohromady divadelní studio pedagogické fakulty v Ostravě. Podmínkou pro každý soubor byla libovolná hodinová hra a 20-minutová etida na téma Dva mladí lidé se liší svými názory, myšlením, způsoby a jednáním od společnosti. Náš starší přítel a návštěvník okapáckých představení Jaromír Černý nám poradil nevěstu Adolfa Hofmeistra. Hra je rozverná, skýtá řadu inscenačních možností a navíc česká avantgarda měla blízko k francouzské avantgardě. S tím bychom mohli ve Francii uspět. 20-minutovou aktovku na dané téma napsal a sám si zrežíroval Luděk Nekuda. Jmenovala se Koníček, odehrávala se ve dvou rakvích a jejich bezprostředním okolí. Rakve jsme sebou tahat nemuseli. Půjčili nám je. Pro nás, děti totality, které vyrostly a setrvávaly v nepohodlné ohradě z drátů nabitých elektřinou a hlídané samopalníky s krvelačnými psy, byl zájezd na západ sérií kulturních šoků. První šok se odehrál v noci ze 14. na 15. dubna 1967 v Mohuči při čekání na vlak do Belgie.
Vyrazili jsme do zakazovaného kapitalistického světa a spatřili zářící výkladní skříně uprostřed noci a nevídané předměty v nich. Osvětlené, čisté ulice, kroky občasného nočního chodce, neslyšně projíždějící Mercedesy, Audiny a BMWky. Kdo si vyzkoušel vyloudit z automatu za kovovou 5 korun balíček cigaret? Fungovalo to. Vypadly kamelky s dromedárem na obalu. Ráno jsme byli v Lutychu a to byla pořádná pecka mezi oči, uvyklé vnímat jen socialistickou skutečnost. Čilý ranní ruch. Lidé se tvářili jinak, jako by je úsměv ani na chvilku neopouštěl. U výkladní skříně řeznického krámu jsem nechápal, jak je možné schromáždit na tak malou plochu tolik druhů masa, salámů, paštik a uzenin. Maminka v Opavě se radovala, když se jí podařilo sehnat vepřový bůček a u nedělního stolu se s ní radovala celá rodina. Naše představení se líbilo řediteli Valonského divadla panu Servésovi. Pozval nás k sobě do vily na zahradní párty. Pro hrstku viděděnců z východního bloku to byl neskutečný zážitek. 22. dubna 1967 jsme se přesunuli do Nancy. Jeli jsme luxusním autokarem přes Lucembursko a vůbec si nevšimli, že přejíždíme hranice 3 států. Lutych byl poklidný. Nancy turbulentní, živé univerzitní město. S našimi 2 opusy jsme sice sklidili potlesk, ale žádnou cenu nevyhráli. Od našeho umění se očekávala angažovanost a tu jsme sebou nepřivezli. Psal se rok 1967 a byli jsme ve Francii doleva angažované. A také od nás z východního bloku se levicová angažovanost předpokládala. Vždyť u nás přece žilo to, oč mladí nešťastníci na západě tolik usilovali. Marx, Lenin, Ho Chi Minh, Mao Tse-tung. Klubal se revoluční rok 1968. V západní Evropě tolik jiný nežli u nás. Porota zřejmě očekávala, že nakopneme buržoázii podobně, jako ji nakopli angažovaní leningradci, kteří vystoupili s pásmem písní a tanců, jimiž se trefovali do amerických imperialistů. Ovace nebrali konce. Náš zázračný zájezd mi ale potvrdil to, co jsem se domníval a tušil. Že jsem Evropan. Evropa je naší kulturou a domovem. Vyrvali nás odtud, zpřetrhali vlákna, cévy a šlachy, jimiž jsme byli přirostlí k evropské civilizaci a místo okysličené krve vhánějí do nás svoje sračky. Nejdřív Hitler se svým ďábelským nacismem a po něm sovětští osvoboditelé se svým ďábelským komunismem. Nebylo mi lépe, když jsem tohle nevěděl? Ne, je lepší vědět, nežli nevědět.

Náš tatínek na tom nebyl dobře se zdravím. Měl vysoký krevní tlak, už od dětství ho trápilo cosi, čemu se říkalo rozšířené srdce. Ten lidový terminus technicus mě v dětství vzrušoval svou nepochopitelností. Když má někdo rozšířené srdce, proč by mu to mělo být na škodu? Vždyť tatínkovo srdce bylo srdcem zaníceného sportovce. A zrovna tohle rozšířené srdce mu sportovat nedovolilo. Byla to mozková příhoda, co tatínka ochromilo. Ale vyvázl z toho docela dobře. Po roce pilné práce na svém zdraví zas mohl řídit rodinného Wartburga bledě-modré barvy a vozit maminku na Hradec na nedělní procházku pod zámkem u Moravice. Maminka trpěla bolestmi páteře. Říkala, že má išias a čas od času musela ulehnout v nemocnici u rytířů na ortopedii u doktora Lesáka, lehkého atleta běžce na dlouhé trati. Uhnala si to za mlada, když dřela na poli a v ovocné školce svého bratra strýce Pepka, když jako chlap kosila s dědečkem ožních obilí. Trpěla mlčky, raději se smála, než by slzu uronila. V Praze se v červnu 1967 odehrál 4. sjezd spisovatelů, na němž se literáti emancipovali od služby ideologii, vzepřeli se systému a pojmenovali svízele svobodné tvorby. Milan Kundera, Karel Kosík, A.J. Lím, Milan Jungmann, Václav Havel, Ivan Klíma, Ludvík Vaculík. Pavel Kohout přečetl Solženicinův buřický dopis sovětským spisovatelům. Co si neslýchaného? V Ostravě jsme dál chodili do hospod, do kin a do divadel. Nejdůležitějším místem setkávání bylo sklepení Domu umění, u Malérečků. Slézala se tam ostravská bohéma, malíři, sochaři, literáti, rozhlasáci. Na klavír hrál geniální brigádník ze Slovenska Dušanko. Ve dne fáral a v noci hrál na piano jazz. Tady jsme byli mezi svými. Zde jsme probírali i politiku. Schylovalo se k zázračnému roku 1968.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Požár u chorvatského Omiše má minimálně jednu oběť. Zhruba 300 Čechů se muselo evakuovat. Všichni jsou v pořádku. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Platit měl už od září. Plavec Knedla je evropským šampionem na 50 znak a dnes bude slunečno, teploty až 36 stupňů. Je sobota 15. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: U chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují s lesními požáry. Plameny ve čtvrtek v noci zasáhly i obydlené oblasti a kromě 1 000 hektarů lesa křovin spálily i velké množství domů a aut. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše.
3: Chorvatský premiér Andrej Plenković musel odpovídat na otázku, zda selhal systém včasného varování a řízení krizí. Ten by měl v podobných situacích odeslat lidem v ohrožené lokalitě varovnou zprávu. Plenković nepotvrdil ani nevyvrátil, že byl systém aktivován a zdůraznil, že oheň postupoval velmi rychle. Požár u Omiše hasilo celou noc na 300 hasičů z mnoha regionů země a pokračují v práci, protože v oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. Plameny se šíří snadno kvůli silnému proměnlivému větru i dlouhému období sucha. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. Dnes vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz nebo financování terorismu.
5: Podle centrální banky ČSOB dostatečně neprověřovala některé rizikové klienty nebo jejich transakce. Šlo o období mezi lety 2021 až 2024. V jednom případě banka třeba nepřezkoumala desítky hotovostních výběrů a vkladů klienta, kterého sama vyhodnotila jako rizikového. Podle mluvčího ČNB Jakuba Holase přitom banky hrají v prevenci finanční kriminality klíčovou roli.
6: ČNB proto důsledně vyžaduje, aby jejich systémy v této oblasti odpovídaly vysokým regulatorním standardům a byly účinné nejen formálně, ale i v praxi.
5: ČSOB uvedla, že nešlo o úmyslné jednání a všechny zjištěné nedostatky už napravila. Žádnému z klientů podle banky nevznikla újma. Michal Forst, Radiožurnál.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systémy tak, aby dětské organizace dostaly upozornění, pokud by se v trestním rejstříku pracovníka něco změnilo.
7: Jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
2: Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce zase do dětského certifikátu zapisovat víc trestných činů, třeba taky mučení nebo obchodování s lidmi. O úpravách by měli poslanci jednat znovu na sněmovním podvýboru pro oběti a problematiku násilí na začátku září. Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal certifikát platit už v upravené podobě. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
8: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Radiožurnál.
2: Na zhoršující se psychický stav posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln se stěžují rodiny námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi pokusilo několik vojáků spáchat sebevraždu skokem přes palubu. Šéf Pentagonu Pete Hexet to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
9: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Iránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
10: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
11: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou 3 finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
10: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Plavec Miroslav Knedla slaví největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak, když druhého Rusa Kolesnikova startujícího pod neutrální vlajkou porazil o jedinou setinu sekundy. Pokračuje Knedla.
12: Já jsem před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený. Trenér mi teda řekl, ať se nevymlouvám, ať pořádně zaplavu, ať neříkám, že jsem unavený, ale myslím si, že jsme se dobře schopili na tady ten závod a padlo to tam hezky.
2: Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Zvítězili ruští plavci startující pod neutrální vlajkou. A fotbalovou Spartu posílil Matěj Jurásek, 22-letý křídelník a bývalý hráč Slávie přišel na Letnou na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče. Sparta o tom informovala na svém webu.
13: Nebezpečí na D5 se Zaberounem, nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně opatrně ve sjezdu na Králův dvůr v exitu 22 na 22. kilometru hlásí té Srnku.
14: Já jsem sjížděl na Králův dvůr za Berounem a přímo v tom sjezdu, jak už začnete jako točit tu pravotočivou nahoru, tak se tam pohybuje na silnici Srnka. Je tam chudák mezi svodidlama, neví kudy kam, tak opatrně tam.
13: A na D1 opatrně na průtahu Brnem ve sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 směrem z Prahy přímo v exitu havarovalo nákladní auto, projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách bude většinou kolem 25 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Většina zemědělců letos se sklidila v rekordním čase. Je to výsledek slabé úrody. A co se stane se zemědělskou výrobou, bude-li se extrémní sucho opakovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Majer. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Základních obilovin se letos v Česku podle odhadu Českého statistického úřadu sklidí necelých 6,5 milionu tun, tedy o zhruba 17% méně než v loňském roce. Co je hlavní příčinou? Mrazy, málo deštivé jaro, letní vedra?
16: Všechno dohromady to je. A samozřejmě bych řekl trošku vědecky stochastický faktor, který prostě v zemědělství vždycky je. V zemědělství po to pole to nemáte uzavřenou halu, kde můžete si snižovat, zvyšovat teplotu, ale prostě jsme závislí na počasí. Jo, a řekněme, za minulého režimu se říkalo poroučujeme větru dešti, ono to opravdu nejde. Takže jsou to přesně ty vlivy, prostě, které my nemůžeme nebo můžeme ovlivnit pouze minimálně.
15: Jakou roli hraje to, že někteří zemědělci vůbec nezaseli, protože předpokládali, že se jim to nevyplatí?
16: No, tak nízká cena. Jo, ona ta cena vlastně oproti loňsku spadla ještě o tisícovku. Opravdu dneska je to poměrně, nechci úplně historicky nejnižší cena, ale jedna z těch opravdu hodně nízkých a drtivá většina zemědělců se pohybuje u obilovin, podotýkám u obilovin, nikoli u dalších komodit, spíše pod hranicí rentability.
15: A jak se ta nižší úroda dotkne spotřebitelů? Poznají to na cenách potravin?
16: Ne, nepoznají. Ono totiž, to je takový trošku jako mýtus, že ten zemědělec, když si vezmeme ten jogurt z toho regálu, nebo když si vezmeme třeba nějakou tu konzervu, takže ten zemědělec se v tom podílí 50-80%, vůbec to není pravda. Já vždycky uvádím takový trefný příklad. Představme si, že sedíme v hospodě, objednáme si pivo za 50 korun, tak ten zemědělec z těch, pokud je to ta pivo z velkého pivovaru, nikoli z nějakého mini pivovaru, tam samozřejmě ty ekonomické toky jsou trošku jiné, ale řekněme běžné dostupné pivo, tak ten zemědělec vidí z toho nějakých 60, možná 70 haléřů. Jo, takže tam jako je to hrozně málo. A čím je ta potravina zpracovanější, čím je tam vyšší přidaná hodnota těch následujících článků potravinářů, supermarketů, případně nějakých provozoven veřejného stravování, tak tím ten podíl zemědělce výrazně, ale opravdu výrazně klesá. Jo, mnohem vyšší, nebo poměrně vysoký ten podíl zemědělce samozřejmě je třeba u čerstvé zeleniny a ovoce, kde vlastně je to jenom nějak zabaleno a distribuováno, případně u, řekněme, jenom rozbouraného, naporcovaného masa, případně u vajec, ale třeba vidíme, když rostou ceny vajec, řekněme, ta cena pro zemědělce, za kolik zemědělci vlastně to prodávají dál, tak my jako spotřebitelé to celkem jako poznáme docela brzo, jo, okamžitě v podstatě a docela razantně. Ale tohle se netýká třeba už vaječného salátu vůbec, absolutně s tím to vůbec nehne, protože je tam právě mnohem vyšší přidaná hodnota a mnohem další jiné náklady, ne ty zemědělské.
15: Když se vrátím k obilí, stále platí, že jeho dost?
16: Je to, on ani, i když někdy ty vyjádření těch různých agrárních předáků jsou jako velice vzletné a že se jedná o krize a že to, ne, obilí je dost, musíme si uvědomit, že fakt jako nic, jako český trh nefunguje, už dneska to neexistuje, to je prostě nějaká chiméra, je to mýtus vlastně z minulosti, ale v řadách, v hlavách lidí to celkem zůstává, je to evropský trh, potažmo globální světový trh, takže můžeme být úplně v klidu. Obilí navíc jsou tady velké zásoby z minulosti. Obilí lze skladovat, to není nějaká komodita, která by se nám rychle kazila. Takže v žádném případě na, řekněme, cenách třeba pečiva to vůbec nebude poznat. A mnohem podstatnější je třeba vysoká koncentrace v odvětví v Česku. Tady bych už o tom českém trhu mluvil, protože třeba čerstvé pečivo vozit ze vzdálenějších destinací prostě nejde. Jako vozit to třeba z Polska, tam, že je to levnější, vozit to do Prahy, to prostě nedává vůbec žádný smysl, pokud se jedná samozřejmě o čerstvé pečivo, ne o nějaký, o nějaký, řekněme třeba produkt s vyšší přidanou hodnotou, nějaké cukrovinky nebo něco takového. A současná jednička na českém trhu ovládá takových asi 40%, je to firma Penam a tam vlastně se hodně projevilo fúze, respektive akvizice, když ten původní Penam těsně před covidem koupil dvojku na trhu United Bakeries, tak právě vznikl tenhle ten obrovský moloch a pak jsme viděli, jak ty ceny pečiva šly strašlivým způsobem nahoru. Já si myslím, že tohleto antimonopolní úřad vůbec neměl povolovat.
15: Co znamená ta nižší nebo odhadovaná nižší úroda obilí pro farmáře? Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležela by se jim mohly při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun.
16: Je to možné samozřejmě, je to jednak dáno tím, že jsou nižší hektarové výnosy, prostě to sucho opravdu udělalo svoje a dále potom toho obilí se oselo prostě mnohem méně. Jo, prostě proto, že právě nízká cena, výhled, že ještě cena bude klesat, což samozřejmě teda klesá nebo klesala za to, řekněme, za to první pololetí tohoto roku. Takže ano, na tržbách v tomhletom, ale zase ty tržby třeba budou někde vyšší. Můžeme říct si třeba, co teďka jako špičkově vydělává, tak je hovězí maso. Tam jsme za poslední dva roky zaznamenali nárůst ceny o nějakých možná 40%. Mm-hmm. A vidíme to i v obchodech všichni jako spotřebitelé, že ta cena hovězího opravdu se trvale roste. Teď už teda došlo k nějaké trošku korekci, už nějakému mírnému poklesu, už se to asi stabilizuje, ale to hovězí maso opravdu rostlo obrovským způsobem, takže tam to zase třeba kompenzují tržby tímhletím způsobem.
15: Když se budu držet toho obilí, tak předseda Zemědělského svazu Martin Pícha tvrdí, že současné ceny nepokryjí výrobní náklady. Zemědělci letos čelili vyšším nákladům na nákup pohonných hmot a taky hnojiv. Odpovídá to ověřeným datům?
16: Odpovídá, jo, to zase ano. Nicméně ono prostě zemědělství je hold rizikový podnik. To jako nelze jinak nazvat. Zemědělec, který hospodaří, tak si toho prostě je vědom, musí si toho být vědom, že jednou je špičková cena. Vzpomeňme si na období před 4 lety, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak zemědělci, zejména ti, co pěstovali obilí, tak měli opravdu žně. Opravdu to byly žně, kdy ta cena byla, já bych řekl, dvojnásobná oproti té současné, obrovská rentabilita. A teď prostě je hůř. To prostě v zemědělství tak bývá, že jednou se vydělá, jednou se třeba prodělá. Ale tady bych zase ještě řekl jednu věc. Toto je vlastně do značné míry kompenzováno zemědělskými dotacemi. Jo, do zemědělství tečou obrovské dotace. Evropská unie, tedy samozřejmě včetně České republiky, tak tady jsou dotace jedny z nejvyšších na světě. Ve Spojených státech třeba ty dotace jsou poloviční zhruba. Vyšší jsou snad jenom v nějakých takových jako státech. Myslím, že Island má vyšší zemědělské dotace, ale myslím si, že zrovna islandské agrární produkce se bát nemusíme, že by konkurovala třeba zrovna těm našim producentům obilovin. Takže takže tohle vlastně jsou mechanismy, které nějakým způsobem to rizikové odvětví, jako je zemědělství, nějakým způsobem to kompenzují.
15: Jak si vysvětlujete, že se významně snížila osevní půda u řepky? Proč je teď nejnižší za posledních 10 let?
16: Tak je tam faktor ceny. Určitě zemědělci neočekávali, že budou i nižší výnosy. To asi nikdo, když se sela řepka, ta se seje na podzim, je to ozimá, nebo drtivá většina řepky. Takže určitě neočekávali nižší výnosy, ale prostě to je zákon nabídky a poptávky. Takže tam není k tomu co dodat. Ono u té řepky, tam poměrně významné procento ještě té řepky jde i ne do, jako do potravin, ale jde vlastně k technickým účelům.
15: Ekonom Tomáš Majer z Provozní ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle zprávy Státního zemědělského intervenčního fondu činila průměrná zemědělská cena potravinářské pšenice letos v červnu 4359 korun za tunu. Jak jste řekl, oproti loňskému červnu cena klesla o 1024 koruny za tunu. Jaké to má vysvětlení? Proč klesá v době, kdy úroda vypadá, že bude nižší?
16: Tak ono teď se to už odráží. Já trošku sleduju i zahraniční komoditní burzy, chicagskou burzu, a před několika týdny ta cena začala růst, takže myslím si, že tady k nárůstu dojde, nebo dochází, že je to takzvané to odražení se od toho pomyslného dna. Prostě půjde to nahoru, přece jenom to sucho postihlo i další oblasti Evropské unie. Nebylo to jenom Česko, ale zase nečekejme, že to vyroste na ty, řekněme, pro zemědělce úžasné hodnoty nějaký 8 tisíc korun za tunu, jako v době, řekněme, vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. To v žádném případě. Je to prostě zákon nabídky a poptávky. A tam je ještě v těch agrárních komodit jeden takový aspekt, který bych měl zmínit. Samozřejmě vyšší rizikovost podnikání, ale je tam dlouhodobý výrobní cyklus. To je poměrně věc, která je velice nepříjemná. Představme si zrovna toho pěstitele řepky, který někdy loni na sklonku roku osel to svoje pole, on ví kulový, za kolik to bude prodávat. Jo, prostě to je, tam je takzvané, ono se tomu říká, zpoždění nabídky za poptávkou. Jo, a u rostlinných komodit to samozřejmě běžně bývá zhruba ten jeden rok, to jedno vegetační období, ale třeba u mléka tam to bývá několik let. Protože představme si, že třeba zemědělec chce rozšířit stádo, vychovat si novou dojnici. Takže březost, potom to tele musí nějakým způsobem vyrůst, pak to tele musí, to už jalovice musí zabřeznout, a teprve vlastně potom on navyšuje produkci mléka. Navíc třeba i to mléko je kontinuální výroba, tam nelze požádat tu dojnici, prosím tě, 2-3 dny nedoj, než se domluvím na lepší ceně s mlékárnou. Takže i tohle vlastně jsou aspekty, které jaksi odůvodňují třeba ty poměrně štědré dotace do zemědělství.
15: Ředitel pro strategii Verdi fondu Farem Tomáš Trávníček upozornil na to, že poslední 2 roky se trhy chovají poněkud nestandardně. I když na trhu panuje panika, tak globální trh velmi snadno ty obavy absorbuje a ceny komodit podle něj drží stále nízko. Je to tak?
16: No, záleží jak u koho, záleží jak u které komodity. Já to tady ještě třeba můžu rozšířit trošku na, řekněme, kafe, kakao, řekněme případně pomerančový koncentrát nebo pomerančový džus, chcete-li. Tam ty trhy se chovaly v minulosti velice divoce. Jo, tam to bylo opravdu extrémně divoké. No, co se týká obilovin, tak vlastně od doby, co odezněla ta, řekněme, ta hysterie ohledně vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, tak je tam celkem klid. Tam byl obrovský nárůst, pak samozřejmě obrovský propad, ten prostě přirozeně musel přijít, ale od té doby se tam prostě nic dramatického jako výrazně neděje. Jo.
15: Jak se na světových cenách pšenice podepisuje to, že Turecko omezuje plavbu lodí u ženou Dardanely kvůli rostoucím obavám z ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři?
16: Je to nepříjemné, nějakým způsobem ty geopolitické faktory vždycky se podepisují. Jo. Tohle jo, ale já bych řekl, že v současné době, řekněme, ty komoditní trhy jsou nejvíc ovlivněny Iránem, mm-hmm. jo, tím konfliktem v tom průlivu tam.
15: Tam jde hlavně o cenu hnojiv?
16: Tam jde i vlastně o cokoliv, co se dělá z ropy, takže tím pádem to mohou být jistým způsobem i hnojiva, i když zrovna z té oblasti my hnojiva nedovážíme, jakožto Evropská unie. Já jsem se díval do statistik, nejvíc hnojiv, aspoň těch dusík, těch vyráběných z ropy, tak vozíme z Egypta. Tak nevím, jestli je to nějaké reexporty, nebo co tam může hrát třeba i roli. Ale samozřejmě ta nafta. Jo, ta nafta počínaje prostě dneska ten zemědělec opravdu, pokud nemá naftu, tak jako na to pole nemůže vůbec vyjet a končí tím, že ten pověstný chleba z té pekárny do toho supermarketu také musí odvést to auto a když nemá naftu, tak to dost těžko nejde.
15: Vy jste mluvil o dotacích. Do Česka míří jako jednorázová kompenzace škod v důsledku krize na Blízkém východě 250 miliard korun z Evropské zemědělské rezervy. Vláda může z národních zdrojů kompenzaci více než dvojnásobit. Doporučil byste to?
16: Já úplně nevím. Zemědělci často kritizují to, že jsem ze Zemědělské univerzity, ještě neznamená, že musím za ně kopat a že musím být nějaký velký fanda do dotací. Já si úplně nemyslím, že by to bylo teďka nutné. Jo, nemyslím si, že by na tom byli zemědělci nějak zlé, že by hrozili krachy zemědělských podniků. Víte, co jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, tak české zemědělství vždycky vykázalo zisk. Každý rok vykázalo, někdy větší, někdy menší, ale vždycky ho vykázalo. Takže bych byl opatrný, řekněme, v dalším poskytování dotací. Jo, to je, ono chápu, že to agrární lobby na úrovni Evropské unie je neskutečně silné. Tam existuje taková jedna velká vlastně dvojorganizace, jmenuje se Kopa Kožeka a já ani nechci vědět, kam ty pomyslné prsty vysoko do Evropské komise sahají, ale nemyslím si, že tohle by byl případ, kdy je nutno radikálně začít kompenzovat.
15: Je fér vyplácet kompenzaci podle hektarů, tedy nejvíc velkým českým agrokomplexům?
16: Tak zase jako podle čeho by to se mělo vyplácet, jo? To zase jako trestejte podniky za to, že jsou velký. To bych úplně neřekl, jestli to jako mít jako formou těch takzvaných přímých plateb. Tam je třeba ta redistributivní sazba, že každý zemědělec dostává extra dotaci, ale pouze na prvních 150 hektarů půdy a tím vlastně ty velké podniky jsou kráceny, jo? Protože to dostanou jenom na těch prvních 150 hektarů. Jo? Takže jestli zvolit nějakou takovou cestu, tohle spíše politické rozhodnutí, tohle já si jako ekonom úplně nedovolím zhodnotit.

0: řekněme, agrární ceny propisují do těch finálních spotřebitelských cen, které my vidíme v obchodě až s nějakým zpožděním. Jo, my jsme to třeba viděli velice dobře u čokolády, když zdražilo kakao před nějakými 3 lety, já už přesně taky nevím, teď trošku lovím v paměti, kdy to vlastně bylo, ten čas strašně rychle letí, tak se to taky vlastně okamžitě do té čokolády nepropsalo. Jo, takže je to to, ale zase ty nárůsty těch cen spotřebitelských, to není nic dramatického. Opravdu jako není to, že by to globálně začalo extrémním způsobem zdražovat. Teďka momentálně roste poměrně dost, co vím, třeba cena hovězího i globálně, ono konec konců my to tady vidíme také.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s odborníkem na ekonomiku agrárního sektoru Tomášem Majerem. Vy jste už dřív mluvil o špičkové kvalitě letošní úrody. Četl jsem ale, že obilí má vzhledem k aktuálnímu počasí zvýšený obsah dusíkatých látek. To by třeba u pivovarnického sladu mohl být problém, ne?
0: Nevím, takové informace nemám. Teď jste mě trošku dostal, protože co vím, co dělali ty první rozbory na výzkumném ústavu pivovarským a sladařským, tak tam právě ten slad vycházel velice dobře. Jo? Všechny ty šarže. Protože... Tam samozřejmě, pokud je tam vyšší obsah dusíku, tak je to velký. Tak je to velký problém. To je velký problém. Já bych vůbec řekl, že vlastně nejpřísnější kvalitativní ukazatele jsou právě kladeny na ten sladovnický ječmen, až potom na druhém místě je vlastně potravinářská pšenice.
1: Podle ředitelky Jihočeské agrární komory Hany Šťastné sucho poznamenalo velikost zrna. Někteří jihočeští pěstitelé hodnotí tu letošní sklizeň jako jednu z nejhorších za posledních 30 let. Proč jsou v hektarových výnosech z polí zřetelné regionální rozdíly?
0: Tak všude prší trošku jinak, je tam jiná nadmořská výška, to je celkem přirozené. Jo, na Haný, když něco zasejete, tak se o to celý rok nemusíte starat a stejně vám něco vyroste. Jo. Když to samé uděláte někde trošku v nějaké, řekněme, podhorské oblasti, tak té plodině tam musíte chodit zpívat, aby vám aspoň trošku vyrostla. Jo, takže tohle je norma. No většinou ne, no tak viděli jsme někde, že v jednom filmu, že tam pouštěli něco kravičkám, tak nevím, jestli to je účinné. Ne, trošku vážněji. I tohle je právě problém, to menší zrnko, ty nižší hektarové výnosy. Jo, to se všechno vlastně propisuje do té letošní sklizně. Ale zase, tím, že vlastně je sucho, tak tam nejsou mykotoxiny, žádné vlastně jako plísně a tyhle ty řekněme negativní vady, takže ta kvalita je nejlepší za několik posledních let.
1: Kvůli suchu stouply ceny krmiv. Už teď někteří čeští chovatelé redukují stáda. Je to logické a správné?
0: No, logické to samozřejmě je, správné, tak to asi úplně ne, to si asi jako úplně nikdo nepřeje. Samozřejmě rostou náklady. Velký problém je se senem, jo? Tím, že vlastně všechno, že není pořádně vláha, tak to nenabírá tu hmotu a to potom je velký problém. Co se týká redukce těch stád, tak já bych tam trošku viděl, že už zemědělci, kteří na to nemají, tak prostě začínají snižovat stavy dojnic. Jo? To je velký problém, protože tam ta tržní rovnováha, jak jsem říkal, díky té kontinuální výrobě, je hrozně křehká. A za posledních půl roku tuším, že čeští zemědělci zvýšili produkci syrového mléka, myslím, že o 4%. To je strašně moc, to je opravdu jako tam každé to procentičko je obrovským způsobem znát. Je to v důsledku samozřejmě těch vysokých cen, které tady vlastně až donedávna panovaly. Teď už ta cena někdy od února začíná poměrně vyratně, myslím, že už na sklonku loňského roku, že už padala. Takže proto vám si prostě i musíme uvědomit, že sektor produkce mléka má zvyšující produktivitu, protože ročně vlastně v průměru se nadojuje o nějakých 500 litrů mléka více na jednu dojnici. Jo? Dneska průměrná česká dojnice nadojí za rok asi 9000 litrů, před 30 lety to byla polovina. Jo? Takže vlastně těch dojnic je potřeba pořád a pořád méně. Jo? Takže i tohle to vlastně musíme vzít potaz.
1: Například vinohradníci už začínají kvůli změně klimatu pěstovat dříve u nás možná nemyslitelné odrůdy vína. Neměli by ale čeští a moravští zemědělci reagovat na změny klimatu ještě mnohem rychleji?
0: Tak reagují všichni, ono reagují samozřejmě šlechtitelské stanice, jsou tady nové odrůdy, které jsou, řekněme, rezistentnější vůči suchu, to prostě jako fakt není tak, že by najednou jsme třeba neměli co jíst, nebo že by nám tady skolaboval celý potravinářský sektor, ale ono zase si musíme trošku uvědomit, já tady nechci se zhradit

0: z pochybňovače změny klimatu, to v žádném případě, ale prostě ono to klima se tak trošku mění v cyklech. Já jsem tuhle četl nějakou studii, že v německé oblasti Hallertau, což je chmelařská oblast, je jedna z největších na světě, mnohem větší než třeba žatecká, tak v 17. století to byla vinařská oblast. Jo, a pak vlastně došlo k nějakému trošku mírnému ochlazení a prostě dneska to vlastně vnímáme minimálně nějakých 150-200 let jako špičkovou chmelařskou oblast. Takže prostě v zemědělství ty změny dané různými výkyvy počasí, podnebí, tak jsou prostě normální, jsou konstantní. Jo? Tam prostě se to děje a každý ten zemědělec se přizpůsobuje. Že jo? Každý zemědělec určitě nemá identický osevní postup každý rok. Jo? Takže...
1: No, třeba podnikatelé musí při sklizni pícně Nobelovy na slámy tu žňovou techniku mít vybavenou lapači jisker. Já nemám představu, co to znamená, ale...
0: No, aby se to nezapálilo.
1: Jasně,
0: no.
1: Tomu rozumím, ale nevím, jak moc to třeba zvyšuje jejich náklady.
0: Víte, tohle je trošku otázka spíš na nějakého agronoma, já jsem opravdu ekonom. Já za sebe mohu říci, že já pocházím z vesnice a že vlastně jsem zažil takové ty poctivé žně, kdy jsem ještě sekl oblí kosou. To je taková speciální kosa vlastně s takovým rámem, na Moravě se tomu říká lepačka, nevím, jak se tomu tady říká v Čechách. Jo, a tam jsem lapač jisker teda neměl. Takže nemůžu v tomto sloužit. Ale myslím si, že to bude spíš jenom nějaký vlastně tam, kde dochází ke tření dvou kovů nebo něco takového, že tam prostě bude, aby se to nedostalo na ten porost.
1: Suché počasí může mít i svoje výhody. Minimum srážek umožnilo sklízet takřka bez předušení. Vyvažuje to částečně ta zmíněná negativa?
0: Ne, to určitě ne. To jako samozřejmě každej ten zemědělec si přeje přes, řekněme, na jaře, řekněme na začátku léta ještě nějaké ty poměrně vyšší srážky, ale spíš kontinuální, určitě ne nějaké přívalové deště. A pak prostě, aby úderem, jak začnou ty žně, aby bylo nějakých 30
1: stupňů. Aby nepršelo,
0: aby bylo 30 stupňů. A když už prší, tak jenom trošku jako opravdu minimálně, jo, aby ta sklizeň prostě byla co nejlepší. Ono prostě každý rok jsou vždycky nějaké problémy.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Tomášem Majerem, agrárním ekonomem z České zemědělské univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký víkend.
0: Hezké odpoledne, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil Odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Atéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24.
4: Sokrates. Formálně obžalovali.
5: Bezbožnost?
3: Dnes je pátek 14. srpna.
4: Kažení mládeže.
6: Vypití číše bole hlavu.
7: Velmi prudká otrava, která...
3: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
8: Moc děkuji za pozvání.
9: Část první. Otrava.
3: Rok 399 před naším letopočtem, přesuneme se teď zpátky v historii, Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
8: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle, ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav, nebo bolehlav, kde byl přidán mák. ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala. Aha.
5: No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
8: Ano.
5: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
8: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze anebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
5: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
8: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť. Aha. To znamená nějaká forma poděkování.
5: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
8: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdon. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
5: No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
8: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistí, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. Zase je o něm zmínka ve Fajdonu, zůstává tedy anonymní, bezejmenný, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu, Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli. A podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
5: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
8: Tak.
9: Část druhá. Bolehlav.
7: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
9: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
7: V případě bolehlavu je ten název trošičku takový paradoxní, protože předpokládá, že bude způsobovat bolest hlavy nějaký omámení. Na druhou stranu ten nejúčinnější alkaloid, konín, ve finále vůbec nepůsobí na hlavu nebo na mozek. Vlastně způsobuje paralýzu toho kosterního svalstva, který při plném vědomí my postupně cítíme, jak od dolních končetin postupně ztrácíme cit v těchto končetinách a postupuje to až do středu těla, kdy vlastně ztrácíme schopnost nádechu a výdechu a padáme do bezvědomí. V případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
9: Část třetí. Soud a trest.
5: Sokrates prožil život v Aténách? Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
8: Byl to skutečně městský filozof. Teď, jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká, kdo to vlastně bylo. Ono jako je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
5: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil, protože
8: bavíme se
5: o době Peloponeských válek, že
8: on
5: jo?
8: se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
5: Jo,
8: to znamená
5: jo, jako hoplita, vy jste říkala, jako, takže jako hoplita, vzal si na sobě prostě ano, zbroj a šel Sokrates v bitvě.
8: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal z první ruky.
5: Aha.
8: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícný, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit s Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze.
5: Mm-hmm.
8: To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
5: Co vědí, když co vědí. On sám věděl, když, že moc nevěděl.
8: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk. A věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že jo? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil to, vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
5: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
8: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy. Jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval. Vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného. Jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující, protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat. Tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tuhle tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání. A tato zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohli naučit a analyzovat.
5: Ale ta osobnost jako taková.
8: Ale nabízím vám osobu.
5: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč na něj dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
8: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako poníží.
5: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
8: Samozřejmě, byla to konfrontace.
5: A to ty lidi prostě naštvalo.
8: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
5: Ano.
8: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byli ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
5: Ano, ta nastala po prohře Atén v peloponeských válkách.
8: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně, dneska bychom řekli, straumatizovaná.
5: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
8: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
5: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil a to zavádění nových božstev?
8: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jak si předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka. Jako figurka, jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálu. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
5: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
8: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A žalobci navrhli tady zároveň i trest, a to trest smrti. Mm-hmm. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Mm-hmm. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280-221, ale nevím, jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
5: Že má šanci ještě.
8: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Mm-hmm. Celoživotní stravování v Pritaneju, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
5: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
8: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka
5: olympionici hodovali do skonání světu.
8: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
5: Jo.
8: Byl odsouzen výrazněji.
5: A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
8: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
5: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
8: byly
5: dostat.
8: Mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. A ten nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
9: Část čtvrtá, epilog.
5: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli. Vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
8: Byl v kontaktu.
5: Přátelé za ním naposledy přišli. A on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
8: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme ze Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají čtyři důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenti z toho zkoušíme.
5: Aha.
8: Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
5: A truchyl po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
8: No,
5: no
8: a podle toho, co víme, no tak, helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka po tom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné, co je krása, co je spravedlivost. Hmm. Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
5: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
8: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
5: Tak by o něm nikdo nevěděl.
8: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiku. Hmm. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětu. To je také zajímavé. Atény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Hmm. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof. Ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
5: My potřebujeme... Tak byl prapředkem filozofie západní.
8: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někdo musel, někom ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
5: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
8: Já moc děkuju.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Robert Francis Kennedy, politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
11: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
10: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
11: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
10: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
12: Jedna hodina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Prezident Spojených států Trump chce prohlásit Hormuzský průliv za americký. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Plavec Knedla vyhrál na mistrovství Evropy závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno, teploty až 630 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že klíčový Hormuzský průliv brzy prohlásí za území Spojených států. Teherán naopak tvrdí, že o zprávě úžiny budou rozhodovat íránské úřady. V rozhovoru na televizní stanici Fox News Trump předtím taky oznámil, že Spojené státy tvrdě zasáhnou íránskou ekonomiku. Podle Reuters podobně už ve čtvrtek pohrozil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že Washington by mohl už příští týden zavést ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Írán čelí americkým sankcím dlouhodobě. Několika desítkám ukrajinských mužů už české úřady odmítly udělit dočasnou ochranu. Před 10 dny, 5. srpna, začala platit nová pravidla pro její udělování. Jsou stejná v celé Evropské unii.
14: Cílem pravidel je zabránit bojeschopným mužům od 23 do 60 let, kteří nesplnili na Ukrajině svou vojenskou povinnost, hledat v Evropské unii dlouhodobý pobyt. Splnění povinností musí prokázat vojenským evidenčním dokladem nebo hraničním výjezdním razítkem. Podle ministerstva vnitra má v Česku aktivní dočasnou ochranu skoro 391 tisíc lidí. Z toho 34 tisíc oni požádalo od začátku letošního roku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
13: Nejvyšší správní soud zamítl stížnost muže, který chtěl, aby Teplice obnovily pomník sovětského vojáka zničený vandaly. Město loni rozhodlo, že pomník už opravovat nebude a vyřadí ho ze svého nemovitého majetku. Muž se odvolával na česko-ruskou smlouvu, podle které mají státy pečovat o vojenské pomníky. Soud ale jeho žalobu odmítl s tím, že takové rozhodnutí není v kompetenci správních soudů, protože Teplice rozhodovaly jako vlastník a ne jako úřad. Soud tak ani neposuzoval, jestli město mělo povinnost pomník obnovit. Strážci Národního parku České Švýcarsko pokutovali zahraniční návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány v Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce další turisté. Podle strážce Miroslava Rybáře vandalům udělili maximální výši pokuty.
15: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
13: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce dělníci vyměňují povrch vozovky. Řidiči musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekundy a 11 setin. Druhého Rusa Kolesnikova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. A českým oštěpařkám se na evropském šampionátu v Birminghamu nedařilo. V kvalifikaci vypadly Sečaková, Ogrodníková i Tabačková. Letošní česká jednička Nikol Tabačková skončila 27., když hodila jen 52 metry a 41 centimetrů.
16: Zklamala mě hlava. Ne? Není mým zvykem být takhle nervózní, ale si po další době, když byla taková pauza bez těch velkých akcí, jsem to pokazala v hlavě.
13: V rozbězích skončily také obě čtvrtkařské štafety.
17: Požár na D2 za Podivínem a nehoda v Praze v Chodkově ulici. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy teď je velmi opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru je hlášený požár vozidla na dálnici. Na místě jedou hasiči, tak velký pozor. D2, 44. kilometr směr Bratislava. Pozor na požár na vozovce. V Praze pak opatrně v Chodkově ulici směrem z Klárova na Hradčany v zatáčce. Tam havaroval cyklista, na místě už jsou záchranáři, provoz řídí policisté. A bouralo se také v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřan. Před nájezdem na rychlostní silnici 8 srazilo osobní auto zvěř. Provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes bude slunečno a opět horko. Čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
12: Czech Radio, news in English.
18: Extreme, exceptional or significant drought, meaning one of the three highest levels of drought, is currently affecting more than 88% of the Czech Republic. The figure applies to soil depths of up to 1 meter. Around 300 Czech citizens have been evacuated in connection with a large wildfire near the Croatian resort town of Omiš. Croatian firefighters have been battling the extensive blaze since last night. According to local authorities, around 1,000 people have had to leave the area. The Czech army is recruiting almost 3,000 soldiers this year, according to Defense Minister Jaromír Zuna. The army had originally planned to recruit 2,250 people. Prime Minister Andrej Babiš said at today's military oath ceremony in Vyškov that the army has secured funding at the level of 2% of GDP.
12: Weather.
18: On Saturday, it will be clear or mostly clear with high cloud gradually increasing from the west in Bohemia during the afternoon. Daytime highs will range from 31 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. This year's edition of the legendary Trutnov Open Air Music Festival is dedicated to Václav Havel, marking what would have been his 90th birthday. Even when Havel was president, he was known simply as the tribal chief at the rock festival, which he had supported since its underground days.
19: Já vám děkuji za váš potlesk a tomu svému náčelnictví bych rád přidal.
18: Trutnov's Festival Grounds, August 2008. A pub inside a tent, an underground stage. In front of a packed tent, the president and the tribal chief in one person sat down at the microphone. At the age of 71, Havel managed to entertain an audience generations younger with a humorous story. Applause and laughter followed almost every sentence of his account of visiting a Brazilian indigenous tribe, where he managed to throw a spear at a target better than the tribe's chief. According to the tribe's traditions, this meant that Havel should become the new chief. Havel returned to the Czech Republic, but at least among the festival's fans, the title of tribal chief stayed with him forever.
20: Když v 16-17 letech potkáš někoho takového, tak se ti to zaryje.
21: If you meet someone like that when you're 16 or 17, it gets engraved so deeply in your heart that the mark stays there forever. Havel never put himself above anyone. When you sat down and talked to him, you never walked away from the conversation feeling like an idiot. You were Havel's equal.
20: S ním seděl, tak jako nikdy si z toho rozhovoru neodešel jako blbec.
18: Martin Vichet, the organizer of Trutnov Open Air, recalled his first meeting with Havel in an interview with Czech Radio. The festival, whose origins date back to 1984, is considered the oldest Czech rock festival and is often nicknamed the Czech Woodstock. The festival is known for its broad musical range, with very different performers sharing the same stage, as well as for its overlaps into non-musical areas, particularly ecology, politics and religion. This year's edition also began with an open-air service followed by rock bands. Alongside regular ecumenical services and music, the festival program also includes discussions on cultural, societal and political topics, as well as theater performances, exhibitions and film screenings.
20: Že sem jezdí za takovou, jak to říkal už náš náčelník, spikleneckou.
21: People come here for that atmosphere of a community, as our tribal chief used to call it. And the festival is not just about music, but also about the moment of coming together. It is also about the non-musical activities that take place over those 4 days. Another special feature of the festival is that each year it is dedicated to a particular event or personality.
20: Ročně někomu nebo něčemu věnován.
18: previous editions have been dedicated, for example, to Charter 77 and the anniversary of the end of the Second World War. This year, the festival marks what would have been Václav Havel's 90th birthday. Havel remains present at the festival every year, not only through its atmosphere, but also through t-shirts featuring his image, which continue to be popular not only among those who remember him, but also among younger people. This year's headliners include the New York-based Romani punk band Gogol Bordello, as well as Czech bands Lucie, Monkey Business, or the Plastic People of the Universe. My name is Romana Grejcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili rozhovor na aktuální témata a jsem ráda, že pozvání přijal Karel Svoboda, rusista a politolog z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Buďte vítán, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ohlédneme se za loňským summitem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina na Aljašce, probereme proměny války na Ukrajině a její částečný přesun i na ruské území, co útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra internetového obchodníka Wildberries znamenají pro ruské zářijové volby. No a neopomeneme ani ultimátum Moskvy i Revanu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
0: Zítra to bude přesně rok, co se na Aljašce setkali americký prezident Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimír Putin. Válka na Ukrajině stále trvá, byť se proměňuje, k tomu se ještě dostaneme. Jak se, pane Svobodo, s odstupem času díváte na tu schůzku v Anchorage? Budila velká očekávání. Jsou to loňské sněhy.
1: Tak ona, ta očekávání byla taková různorodá, jako ta ukrajinská strana se toho spíš bála, nebo řekněme, ta pro ukrajinská strana se toho spíše bála, že Trump nějakým způsobem Ukrajinu prodá. Rusové se z toho samého důvodu těšili na to setkání, věřili tomu, že vlastně Vladimír Putin s Donaldem Trumpem něco dohodnou a že jak si všichni ostatní se budou muset smířit s tím, co oni dva dohodli, protože tam je ještě ten rozměr, že Rusko celý ten problém vnímá jako svoje jakési velmocenské právo, že oni jsou ta velmoc a oni zasahují v nějakém svém okolí a Ukrajina vlastně do toho vůbec nemá co mluvit. A jediný, s kým oni hodlají jednat, tak jsou Spojené státy a tohle se jim prostě nesplnilo. Oni vlastně něco pravděpodobně dohodli, byť i Američané potom říkali, že to vlastně nějaké dohody nebyly, ale oni něco jakoby dohodli, ale prostě pak ta dohoda narazila na to, že ty, o kterých bylo jednáno, tak vlastně s tím odmítli souhlasit a výrazně se zvýšila i role Evropy, řekl bych.
0: Jakým vývojem od Anchorage od toho 15. srpna 2025 prošly vztahy mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem?
1: Tak ono to bylo takové rozčarování, nebo já si myslím, že ani ne tak u Vladimíra Putina, on je dostatečně cynický, nebo racionální, říkejme spíše racionální, cynická je politika obecně, ale racionální v tom smyslu, že on od Donalda Trumpa příliš mnoho nečekal, nicméně co čekal, bylo pravděpodobně to, že Trump nějakým způsobem dodrží to, aspoň o čem si Putin myslel, že se na tom domluvili, že vlastně oni si tam něco dohodnou a najednou se ukazuje, že Trump jako daleko více vykřikuje, má silná prohlášení, ale ta jeho reálná síla, ta jeho reálná možnost vlastně zatlačit na ty svoje partnery byla výrazně, výrazně nižší, takže ten vztah přešel od toho optimismu, ano, Trump je náš člověk, až po Trump není tak ideální a vlastně jako už vám nevěříme a Rusko je vlastně jako ublížené, že mu Spojené státy nedali kus Ukrajiny nebo popřípadě celou Ukrajinu, čili je to takové rozčarování, ale ne ani tak u Vladimíra Putina, tam je ten problém, že jako KGB k vám nikdy nedá najevo, co si vlastně myslí, ale to jeho okolí, tam je to poměrně zřejmé, že nastalo rozčarování z toho, že vlastně nedostali to, co chtěli.
4: Lze předpokládat, pane Svobodo, že by se Donald Trump a Vladimír Putin sešli osobně? Opět?
1: Může se to stát prakticky kdykoliv. Jako Donald Trump teď o to až zas takový zájem nemá. On má spousty práce s iránským problémem. To ruské bojiště nebo tedy ta ruská válka proti Ukrajině ho až zas tolik nezajímá. Vlastně nikdy nezajímala. Ono, všimněme si třeba toho, že hodně do pozadí odešly ty postavičky jako Steve Witkoff nebo Jared Kushner, kteří prostě jezdili do Moskvy prakticky každou chvíli, obdivovali tam místní památky, co si dohadovali, jakési biznesy s Kirillem Dmitrievem, který mimochodem tedy odešel taky do pozadí a namísto něj se vrátila zase ta stará sovětská škola, řekněme, protože Lavrov je pořád ještě ta stará sovětská škola, to je takový ten mistr Nět, který vlastně všechno odmítá, jakoukoliv dohodu kompromisem. Jediný kompromis, který uznává, je to, o co vy ustoupíte, ale on neustoupí ani o milimetr a to je vlastně ten ruský přístup ke všem jednání. Splňte, co my požadujeme a pak se bude jednat o tom, co ještě splníte.
4: Mohli bychom říct, že v jistém smyslu zamrzly ty kontakty mezi Washingtonem a Moskvou. Byla tam fáze, kdy si oba pánové, Trump a Putin, velmi často telefonovali.
1: Oni si zatelefonují vždycky, když to pro Putina hrozí nějakým malérem, že by Spojené státy něco dodali Ukrajině nebo takhle, tak Putin okamžitě žádá o rozhovor a přesvědčuje Trumpa, že takhle ne, že to není dobrý nápad a já nevím, co všechno. Nedá se říct, že by ty kontakty zamrzly, ale prostě ta očekávání od toho, že oni dva si něco dohodnou a Ukrajina bude postavena před hotovou věc a prostě takový ten jako lehce mnichovský scénář ve stylu my jsme si dohodli a vy to tady podepište a váš názor někoho nezajímá, tak prostě jim nevyšel a pro Moskvu to je rozčarování.
4: Chystá Moskva, pane Svobodo, novou vlnu mobilizace, spekuluje se o tom, tak jak to odhadujete?
1: Tak někde mezi. Jo. Ten základní moment je, že jasně budou 21. září, tuším, že 20. nebo 21. Oni mají být roztažené do několika dní volby, takže do té doby nebudou chtít cokoliv příliš jitřit atmosféru, ale ani ta mobilizace potom nemusí vypadat tak, že řeknou, může 18:49 nastoupit a prostě bereme vás, ale ono to může vypadat prostě tak, že v takových těch ivanovské, tambovské oblasti a já nevím, takových těch, o kterých běžný Čech ani netuší, tuší možná, že existují, ale nikoho příliš nezajímá, etnicky ruských, relativně chudých, tak tam tu mobilizaci udělají, ale nebudou ji dělat v Moskvě, moskevské oblasti, v Petrohradě, Leningradské oblasti, v Jekaterinburgu, Sverdlovské oblasti, prostě v těchto těch oblastech, které by relativně hrozily nějakými velkými problémy. A zajímavý moment jsem teď četl, že vlastně už ani nebudou třeba v těch etnických republikách, protože u těch buriatů už, kteří chodili na začátku do války poměrně masově, tak prostě vznikly hodně jako otázky na to téma, proč vlastně bojují, proč jakoby mají umírat někde na Ukrajině kvůli tomu, aby největší země světa byla ještě o něco větší. Jo, takže ona ta mobilizace může vlastně být nevyhlášená, ale může probíhat stejně.
4: Kdo má na Vladimíra Putina největší vliv, co se týče ukrajinské války? Vy už jste zmínil návrat vyjednavačů toho nejbližšího okolí, tak kdo k ním patří?
1: Já mám obavy, že jediný, kdo má na něj vliv, je Vladimír Putin. Jo, on, Vladimír Putin, vezměme si, že už v roce 22 udělal několik kroků, které vlastně tu válku jakoby udělali nezvratnou v tom smyslu, aby nebyl možný kompromis. To je to různé přijetí nebo zapsání těch čtyřek oblastí do ruské ústavy, kdy vlastně jako ten kompromis není možný, protože oni dokud nedobudou všechny ty čtyři oblasti, a teď nemluvím o Krymu a Sevastopolu, to je tam jako o těch se už ani nemluvilo, ale pokud je nedobudou celé, tak vlastně válka nemůže skončit a on tímhle tím vlastně cokoliv zablokoval. A mám takový pocit, a je to jakýsi pocit z atmosféry, že velká část toho vedení by z pohledu ukončení války byla radši, kdyby tam Putin nebyl. Oni samozřejmě si to nemohou dovolit, protože jsou na tom všichni finančně zainteresovaní a mocensky a pravděpodobně i bezpečnostně, protože pokud by přišel někdo radikálně jiný a chtěl by jako řešit, kam se podělí peníze, tak by se všichni asi dost divili. Mimochodem dneska zrovna vyšla zpráva o tom, že VK, což je taková ruská obdoba Facebooku, která má absolutní monopol, Facebook je zakázaný, je to extremistická organizace, tak pracuje se ztrátou. Ono by to nebylo tak zajímavé, kdyby jako šéfem téhleté sociální sítě nebyl syn zástupce šéfa prezidentské administrace Kirienka. A tohle je to, jak oni fungují. Prostě oni ty svoje děti umísťují do důležitých funkcí. Ty děti prostě jsou málo kdy schopné, s výjimkou Petra Fratkova, a oni z toho žijí. Je to prostě takový polofeudální systém, kdy jako ti lidé z toho žijí, takže oni na jednu stranu by byli radši, kdyby Putin nebyl, aby se ta válka nějak ukončila, a na druhou stranu vlastně vědí, že když nebude Putin, můžou mít problémy.
4: Pohled rusisty Karla Svobody z Univerzity Karlovy.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
4: Od roku 2023 jsme sledovali, co se týče války na Ukrajině, řekněme letní, zimní ofenzivy ruské armády. V posledních měsících se válka přesunula i na ruské území, probíhají úspěšné dronové akce Ukrajinců, útoky na okupovaný Krym, na ruské rafinerie, útoky na průmyslové zóny. Tak myslíte, že by se mohlo, pane Svobodo, nakonec Kyjevu podařit dotlačit Rusko k příměří na bojišti?
1: Tak tohle je vlastně ta strategie, kterou Ukrajinci teď zvolili. Oni dlouho vlastně jako jeli to, že my musíme dodržovat všechna pravidla. Já nevím, co všechno, zatímco Rusko je moc nedodržovalo. Typicky ty útoky na teplárny a podobné věci před zimou nebo v zimě. To jako nebylo ospravedlnitelné nějakým vojenským účelem nebo něčím podobným. A Ukrajinci teď jakoby vrací ty údery. Oni přijali tu taktiku nebo tu logiku, že vlastně já to přirovnávám k boxerovi. Jako boxer, když se úspěšně brání, tak jako jo, fajn, ale možná toho druhého unaví, ale dokud on nedá tu ránu, tak prostě nemůže vyhrát. A Ukrajinci vlastně tohleto přijali a ten útok na Wildberries a na ropné rafinerie, tak to jsou vlastně dvě cesty nebo dvě strategie, které mají Rusko oslabit ekonomicky a hlavně politicky. Ropa sama o sobě nebo benzín je politická komodita. Když nemáte benzín, jo, tak prostě lidi jsou naštvaný. Vemte si, kolik lidí je schopno jet kvůli jedné koruně prostě hledat levnější benzínku, projet 50 kilometrů, jenom aby ušetřili 40 korun na té plný nádrži. A je to prostě politická komodita. A když chybí, tak to vyvolává emoce. Vidíme to i třeba z toho, že Moskva začala stahovat z těch jednotlivých regionů, z těch právě tambovských a jiných oblastí, o kterých jsem mluvil, do Moskvy, do Petrohradu, zásoby benzínu, tak aby tam byl klid, ale kašle vlastně na tyhle ty okrajové oblasti. Co se týče Wildberries, tak to je zase obrovský fenomén z hlediska malého a středního podnikání. Oni skrz to prodávají svoje zboží. Když vlastně zautočíte na tyhle sklady, velmi často je to nepojištěné, není Wildberries, to nehradí nějak. Když zautočíte na tyhle sklady, ti lidé mají problémy, nesplácejí úvěry, to se odrazí potom na finančním sektoru, stát to musí sanovat, ale stát v tuhle chvíli nemá prostředky na to, aby to nějakým způsobem sanoval. Čili ano, já tuhle strategii chápu, ale nevím, upřímně nevím, jestli se to propíše i do těch nějakých protestů nebo do toho, že vlastně ruská strana bude donucena konečně nějak smysluplně jednat.
4: Otázka je, nakolik by se to mohlo také propsat do těch zářijových ruských voleb. Co myslíte? Vladimír Putin je mimochodem na objížďce různých regionů, což třeba se nesetkalo s velkým pochopením naopak u Japonska, protože navštívil Iturup, což je největší z jižních Kurilských ostrovů.
1: Já mám z toho takový pocit, že Vladimír Putin se snažil odvést pozornost právě od toho benzínu a od Wildberries k něčemu celku podružnému. Ten problém s Kurilami nebo to, kdo vlastní Kurily, tak ten trvá prostě od roku 1945. Jo, to je prostě problém letitý a že zrovna teď najednou si na to vzpomněl, já z toho mám tenhle ten pocit, ono ani ty jeho návštěvy v regionech nebyly příliš jako impresivní, mám-li to takhle nazvat, protože vlastně jako lidé měli zákaz vycházení, nesměli jste se prakticky pohnout a najednou Vladimír Putin se zastaví uprostřed davu jásajících dětí. Pavel Zarubin to tam dramaticky filmoval.

0: babičky, takže že tam prostě něco nesedí a je jim to divné. A ta nálada v tom, že Vladimír Putin už možná není ten ideální, že po těch 26 letech, co tam jako sedí, že už se možná trochu vyčerpal, tak ta se propisuje i do těch zářijových voleb a vidíme to prostě na sesazení Jabloka, že Jabloku nedovolili účinkovat ve volbách, byť je to marginální strana.
1: A byla to, když tak mě prosím korigujte, pane Svobodo, poslední legálně registrovaná strana, která otevřeně kritizovala válku na Ukrajině.
0: Jo. Oni ani ne tak otevřeně, ale oni prostě měli vždycky taková ta hesla, jako že mír je vždycky lepší než válka a podobné věci, ale i to je prostě v Rusku extremistické.
1: No a jak se stojí vládní strana Jednotné Rusko?
0: Tak Jednotné Rusko budou volit tak ze setrvačnosti. Já absolutně netuším, kolik mu bude připsáno hlasů. Jo, to absolutně netuším, protože to bude zase se rozhodovat na Starém náměstí, kde sídlí ta prezidentská administrace. Ale tam je asi zajímavé to, že oni prosazují takovou tu kampaň hrdinů SVO, to je ta válka proti Ukrajině, Rusové tomu říkají tedy speciální vojenská operace. A oni prosazují, jakože tam ti lidé by za ně měli kandidovat, ale já co tak sleduju zase, jako není to víc než můj dojem, tak vůči těm takzvaným hrdinům ty nálady nejsou zrovna pozitivní, čili oni to tak jako prosazují, ale zároveň neprosazují, ale všimněme si na té kampani, celá ta kampaň vlastně není o těch politických stranách, ale je o Vladimíru Putinovi. Všichni vlastně jede se jenom, podporujeme Putina, jsme za Putina, jsme prostě pro úspěšné dokončení SVO a tak dále, ale ty politické strany vlastně vůbec nic neprosazují.
1: Pohled Karla Svobody, rusisty a politologa z Univerzity Karlovy, katedry ruských a východoevropských studií. Děkuji za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji také, naslyšenou.
1: Přeje příjemný poslech.
2: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kvůli požáru u Omiše se muselo evakuovat také zhruba 300 Čechů. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Čantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené po celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v anglickém Clevertonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal svého poslaneckého mandátu po skandálu s nepřiznanými dary v přepočtu za více než 140 milionů korun. A na brněnské přehradě nesmí lidé až do odvolání používat veškerá veřejná grilovací místa. Provozují je Lesy města Brna, které o jejich uzavření rozhodly na základě výzvy Jihomoravského kraje. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám hrozí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Tenistka

0: Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0 a 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Uspěla taky Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alinou Čarajevovou z Arménie. S Masters v americkém Ohio se naopak v prvním kole rozloučili Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Kopřiva prohrál ve dvou sadách s Francouzem Kentánem Alisem. Macháč podlehl 3-6 a 2-6 Pablu Careňovi ze Španělska.
1: Nebezpečí na D2 podivíná nehoda v Teplicích. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy stále opatrně za sjezdem na Podivín. Na 44. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Provoz je ale slabý, projíždí se okolo plynule bez kolon, pouze se zpomaluje. Na silnici 54 na trase z Bzence do Moravského Písku pozor u nájezdu na dálnici D55. Před začátkem dálnice srazilo osobní auto s rnku a musí se vybočovat. A nehodu dořešují v Teplicích v Pražské ulici na výjezdu z města směrem do Bystřán před nájezdem na rychlostní silnici 8. Také srazilo osobní auto zvěř. Provoz tam okolo řídí policisté, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Lidem ukazuju, že angličtina může být super zábava, že to všechno do sebe zapadá, že to navazuje a že to není tak těžké, jak se nám dřív snažili namluvit. Říká lektor angličtiny Radek Provázek, jehož svérázná videa na Instagramu sledují desítky tisíc lidí a nedávno mu vyšla knížka s názvem Buďte boží v angličtině. Od kdyby se měly děti učit ve škole anglicky a jak obtížné je odnaučit studenty zažité chyby? Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost plus.
5: Tři slova, která se blbě vyslovují. První je sloveso žít. Live. Live. Dost podobné je život. Podstatné jméno. Life. I want to live my life the way I want. Chci žít svůj život podle sebe. Všimni si toho života. Life. Krátké. Protože když třeba vidíte něco naživo. I saw my favorite band live yesterday. Live. Naživo jsem je viděl. Tam už je to trošku delší a píše se to zase live. Live. Takže my life and I've seen them live. Potom tam je smát se, že jo? Ha, ha, ha, s otevřenou držkou. Ha, ha, ha. Laugh. Laugh.
3: Tak to byla ukázka z vašeho Instagramového účtu. Žijete svůj život podle sebe?
4: Snažím se.
3: A jak dlouho už ho takhle můžete žít, jak chcete?
4: No, to, možná to bude dost spjaté i s tím Instagramem, no. Ten mi dal hodně příležitostí k tomu se nějak trošku rozvíjet a žít ten život tak, jak já chci. No.
3: A od kdy a jak dlouho jste boží v angličtině?
4: No, nevím, jestli jsem boží v angličtině.
3: Tak když o tom píšete knížky, jak být boží v angličtině, tak předpokládám, že vy o sobě musíte si myslet, že vy jste boží v angličtině, když to někoho chcete naučit.
4: Jo, tak snažím se, no, tak dobře. Tak když teda řekneme, že jsem boží v angličtině, tak boží v angličtině bych mohl být, řekněme, takových 8 let, co jsem začal angličtinu učit.
3: Zdají se vám někdy v angličtině sny?
4: Párkrát, jo.
3: Ale se vám tak zdálo?
4: Vím, že tam došlo k nějakým úplně náhodným konverzacím v angličtině, které byly třeba jedna věta v angličtině, jedna v češtině, jedna, no, takže to bylo takové rozpolcené asi možná jako můj život tady v tomhle. Takže to docela reflektovalo i tu realitu. No.
3: Co to vlastně znamená být boží v angličtině anebo v jakémkoliv jiném cizím jazyce? Jaká úroveň to je nebo co si pod tím mám představit, když si přečtu vaši knížku začnu být boží v angličtině?
4: No určitě. To je prostě podmíněno tím, ale myslím si, že být boží v angličtině nemá definici v podobě nějaké úrovně oficiální, jak jsou takové ty cambridgeské různé levely, ale spíš, že ze sebe máme radost. Že něco řekneme nebo s někým se bavíme, nějak se dorozumíme a máme z toho radost. A to nám řekne, že jsme boží v angličtině.
3: Může být tedy boží v angličtině úplně každý, i ten, kdo s angličtinou třeba celý život začíná?
4: 100%. To 100%.
3: A jak dlouho to tak trvá, než se člověk, který má pocit, že pořád začíná, dostane do úrovně a řekne si, jsem boží v angličtině?
4: To je docela individuální, no, že člověk má různé nároky na sebe, ale myslím si, že dobře, když všichni chcou nějakou konkrétní odpověď, tak já se budu snažit být co možná nejkonkrétnější tady v tomhle, protože nikdo nemá rád, když to někdo okecává furt. Tam jsou nějaké proměny. Takže myslím si, že když člověk bude každý den věnovat angličtině pár minut, řekněme 15, ale každý den udělá si z toho návyk, bude angličtinu nějakým způsobem konzumovat, bude se jí vystavovat, bude jí i používat, jakkoliv to jde, tak si myslím, že tak za klidně půl roku by mohl cítit fakt posun.
3: A 15 minut znamená, že si budu číst v angličtině, nebo budu sledovat filmy v angličtině, nebo se budu učit slovíčka, nebo je to kombinace?
4: Je to určitě kombinace a je to záleží i, co vy chcete, jo? Protože co vy budete trénovat, co vy budete cvičit, tak v tom se budete zlepšovat. Jo? Že když budete číst, tak se budete zlepšovat ve čtení, ve slovíčkách, možná v nějaké gramatice, ale nebudete se nutně zlepšovat v tom mluveném projevu. Nebudete líp mluvit, protože to netrénujete. Takže když budete mluvit, budete lepší v mluvení. Když budete číst, budete lepší ve čtení a v nějakých ještě přidružených oblastech, ale je dobrá právě ta kombinace. To vám dá úplně takovou tu celistvou, nebo ten celistvý náhled.
3: Co je těžší, naučit úplného začátečníka anglicky, anebo pokročilého studenta odnaučit jeho chyby, které má zažité třeba několik let?
4: No, myslím si, že určitě je těžší to přeučení. Protože tam jsou zvyky, návyky, ten mozek je naprogramovaný nějak a teď to musíte prostě předělat, udělat tam, jo, vykopat díru, udělat bypass, aby to nějak už tam prošlo.
3: A dá se to?
4: Jo, určitě, ale zase to záleží, nezáleží to úplně na mě, jako spíš na tom člověku, jestli chce. Hmm. Jo, ale je to těžší. A pak ještě těžší věc, co, nebo nevím, jestli ještě těžší, ale těžká věc je ještě, když už je člověk na nějaké relativně vysoké úrovni, tak dostat se ještě dál. To už jsou takové niance, které ten člověk už má tendenci nevidět, jo? Protože ten pokrok není tak vysoký nebo tak velký, jak na tom začátku. Hmm. Není to tak skokové, už je to spíš takové krůčečky, tak jenom se šoupe nohama nahoru a je to těžší vidět a tím pádem ta motivace trochu trpí.
3: Vy ještě pořád se můžete zlepšovat, máte v čem?
4: Určitě, 100%. Jako, když se bavíme o sobě jako člověku, který by se učil jazyk, tak určitě ve slovní zásobě, to tam člověk může do sebe sypat furt, protože to se zaprvé obměňuje, aktualizuje, přibývají nová slovíčka, ale já se na to dneska dívám už tak, že se snažím být lepší v tom vysvětlování. Že tam se učím nejvíc, že něco vysvětlím, jo, třeba natočím nějaké video a za půl roku se na něho podívám a říkám si, že to nedává smysl a snažím se to naučit dneska zase vysvětlit o něco líp.
3: No. A ta ukázka, co jsme pouštili, tak ta vám dává smysl?
4: Jo, jak, jo, dává. Myslím si, že tohle zrovna, jo, ten rozdíl, když už se bavíme konkrétně o té ukázce, tak jako místo ten rozdíl mezi live a live je super, to je fajn vědět, ale pak takové ty niance live a life, už to poznáme z kontextu.
3: Vaše videa na Instagramu sleduje přes 142 tisíc lidí. Přiznám se, že mi dalo hodně práce najít ukázku, kterou bychom mohli pustit ve veřejnoprávním rozhlase. Bez těch expresivních výrazů a z prostých slov by to nefungovalo?
4: No tak to já nevím.
3: Neskoušel jste to?
4: Jo, zkoušel jsem. Oni mi potom vždycky lidi píšou, že ježišmarja, nejsi nemocný nebo něco, jak to, že to tam je takhle v pohodě. Jo, ale já ty lidi přeneseně to publikum vnímám jako své kamarády a snažím se s nima komunikovat jako se svýma kamarádama.
3: Takhle vy se bavíte s kamarády.
4: Přijde na to, no. My v té Ostravě to tam jako máme trošku
3: jinak.
4: Máte
3: to tam takhle.
4: Jo, že jako, zrovna dneska jsem nad tím trošku přemýšlel, že jsem se vracel zpátky a říkám si, tak kde bylo třeba to sprosté slovo jako nastrčené schválně, že jsem ho tam fakt chtěl dát jako nějaký, nějaký šok pro ty lidi. A myslím si, že jsem našel jedno video v paměti, že jsem fakt, teď já tam dám, aby lidi...
3: Já jsem věnovala tomu celou noc, abych našla něco, co bychom mohli pustit a nestříhali do toho. Když se podíváte na to, jaké jadrné výrazy používá čeština a angličtina, tak kde najdete jich víc?
4: Asi
3: a hezčí.
4: No, tak u nás je to takové hezčí, ono je to takové tvrdší a člověk si líp uleví, než jak ta angličtina je taková zpěvná, ono pořád, jako i když řekneme něco jako nějakou hrůzu opravdovou, tak pořád ta angličtina to tak trošku pohladí. No. Tak,
3: ale, takže tak, když si člověk uleví česky, tak se mu uleví líp, než když je to v angličtině.
4: Myslím
3: pohledu.
4: Si, že jo. A myslím si, že i ta čeština právě funguje, teda ano, ano, i ta čeština funguje i v té angličtině, že když už si chceme zanadávat anglicky, tak fajn, ale když fakt tam do té angličtiny přihodíme nějaké české sprosté slovo, tak to ještě taky pěkně opepříme a oni to všichni pochopí.
3: A je to tak, že i studenti se s nás učí třeba ta sprostá slova, tak jako děti nasávají rychle sprostá slovíčka, tak je to tak i v angličtině.
4: Určitě. Že mi ty největší blbosti, co jsou jako k ničemu, ty lidi si pamatujou nejvíc. A ty a sprostá slova taky, no, tak jako je to fajn. Ono i když se bavíme ještě o těch videích, tak ty sprostá slova tam, to je zase vedlejší produkt toho všeho, že když je člověk nějakým způsobem šokován nebo pobaven nebo i znechucen, prostě cítí nějakou emoci, tak je větší šance, že
3: líp si to zapamatuje.
4: No, je to tak, no.
3: A jak vypadají vaše lekce angličtiny? Je to podobné jako na videu, nebo to je úplně jiná disciplína?
4: Je to, záleží na člověku nebo na tom, jaké spojení tam probíhá mezi námi lidmi, ale jsou lekce, které jsou hodně podobné těm videím, jsou lekce, které jsou umírněnější, záleží, jo, že budu se bavit s nějakýma chlapama trochu jinak než s ženama, že musíme mít trochu sociálního cítění asi, ale jde mi spíš o to, že chci si myslet, že všechny ty lekce jsou takové uvolněné, že z toho neděláme vědu, no tak se udělá chyba, ježišmarja, super, upozorníme na to, jdem dál, ať z toho člověk nemá ještě větší trauma než doteďka.
3: Dáváte úkoly?
4: Kdo chce, dávám. Mám je rád.
3: Vaše knížka není klasická učebnice angličtiny, ale naučit se z ní ledacos dá. To byl váš nápad napsat česky a anglicky 52 příběhů z vašeho života a vytáhnout z nich ta zajímavá slovíčka a fráze?
4: Byl to můj nápad. Protože já jsem chtěl něco, protože zase já nejsem žádný spisovatel, nemám s tím zkušenosti, tak jsem chtěl vymyslet něco, co by se mi dobře psalo, co by mě mohlo bavit a tak nějak si vybavit příběhy ze svého života mi přišlo jako dobrý nápad. No já jsem to vlastně předložil nakladatelství, že no tak uděláme 52 příběhů z mého života a teď oni, klid, 5 sekund klid a říkám, aha. A oni, no ale myslím, že lidi by spíš zajímala angličtina. Říkáme, jo, no jsme se nepochopili, já jsem to blbě řekl. Takže nakonec toho byli rádi, že by to mohlo fungovat. A já jsem vycházel zase z těch lekcí, že prostě lidi, když mají nějaký ucelený malinký příběh v té hodině, ať už je to čtení nebo poslech, tak oni to mají rádi, protože zase ta mysl se jim odkloní od toho, že se učí a spíš je zajímá, jak třeba ten příběh dopadne, co se tam stane. A to učení je takový, jenom probíhá tak jako mimo děk, no, tak jsem si myslel.
3: Pro koho je ta knížka určená? Může se do ní pustit i člověk, který je angličtinou absolutně nepolíbený?
4: To asi ne.
3: Takže pro nějakého začínajícího?
4: Jo, člověk, který už něco umí, už dokáže, nebo už má nějaké ponětí o angličtině, dokáže dát větu dokupy nějakým způsobem, tak tam si myslím, že určitě jo. Ale pro začátečníky tam bych to úplně nedoporučil.
3: Ta knížka začíná vaším příběhem ještě ze základní školy, kdy jste ve 4. třídě paní učitelce přeložil kino jako kinema, místo cinema, ale ona vás před ostatními žáky neschodila a naopak vás namotivovala. Jak důležitá je motivace pro studium cizího jazyka?
4: Esenciální. Základní, nejdůležitější si myslím. Jakmile ztratíte motivaci, jakmile ztratíte smysl, cíl, tu cestu vlastně proč jste se do toho vydala, tak to nemá smysl, to si s tím skončíte. Takže to je taky jeden z mých úkolů, nejenom vlastně nasypat těm lidem co nejvíc nějakých těch vědomostí a znalostí, ale taky to pochopení a taky trošku udržení té motivace, že vlastně je to super, že se můžu otevřít různé dveře v tom světě a myslím si, že zatím to funguje nějak.
3: Proč jste s angličtinou začal? Co byla vaše motivace? Naučit se anglicky tak dobře, abyste ji sám mohl pak učit?
4: To vůbec nebyla motivace, já jsem vůbec nechtěl učit ze začátku. To byla naprosto až poslední možnost, kdy jsem si hledal práci a zjistil jsem, že jestli chci zůstat v oboru, tak nic jiného mi nezbyde vlastně. Takže to jsem objevil úplně náhodou, že by mě to mohlo bavit, ale já jsem se učil anglicky jenom protože mě to bavilo, že mi se líbilo, jak ta angličtina zní, že to je taková zpěvná. Ano, přesně tak, oproti té češtině, která je krásná, to si nemusíme říkat, ale najednou to bylo něco úplně jiného, protože ta angličtina tady tehdy ještě tolik nebyla. A já když jsem slyšel pár prvních vět v angličtině, jsem říkal, to je z jiného světa, to je možný. A mě bavilo a chtěl jsem to replikovat a chtěl jsem se to naučit tak dobře, abych ze sebe měl radost.
3: A ta zvukomalebnost u té angličtiny, jde to z Ostraváky?
4: No to mě to těší. Nebudu lhát, je to těžší, protože my jak zkracujeme hlásky v češtině, tak je zkracujeme i v angličtině. Mm-hmm. Tím pádem takové, a teďka já řeknu nějaký příklad, třeba já mám špatný den. Jo, řeknu I am having a bad day. Tamto bad je potřeba protáhnout, protože když řekneme bad day, tak to je postel. Mm-hmm. A tady to jsou ty věci, ty niance, které třeba by ten člověk na té druhé straně nemusel úplně pochopit.
3: Takže Ostravák řekne v angličtině měl jsem nebo mám špatný den jak?
4: I'm having a bad day.
3: Jak často člověk jako vy, který je boží v angličtině, narazí na slovíčko, které prostě do té doby nikdy neslyšel, neviděl a je to pro něj úplně nový objev?
4: Ne tak často, ale děje se to. Děje se to, zvláště když se bavíme o nějakým specializovaným oboru, o nějakém specializovaném oboru, ježiš, já jsem tady 4 dny, já už to chytám, to je hrozné. Nějakém specializovaném oboru, jestli to je třeba lékařství nebo něco, tak tam z té latiny, z řečtiny jsou slova, která, se kterýma se nesetkáte normálně. Ale když se bavíme o nějaké obecné angličtině, tak třeba spíše, než že bych to slovo neznal, tak u té výslovnosti někdy bojuju s tím přízvukem, jestli bude třeba na první, na druhé slabice, tak tam si to musím třeba naposlouchat a zjistit si to.
3: Říká Radek Provázek, lektor angličtiny, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V jednom podcastu jste říkal, že máte radši americkou než britskou angličtinu. Proč?
4: Protože je jednodušší. Je jednodušší na porozumění, teda pro mě. Je jednodušší na porozumění, je i jednodušší na výslovnost, na nějakou, řekněme, imitaci toho přízvuku. Takže proto. A byl jsem jí více obklopen než tou britskou. Takže je to proto, a kolikrát slovíčka, která v té americké angličtině jsou jednodušší i pro nás, že kolikrát nám připomínají i česká slova, takže, nebo dají se lépe vysvětlit, protože ti Američani, oni jsou trošku jednodušší než ti Briti, no.
3: Vy používáte takové ty mnemotechnické pomůcky pro zapamatování slov?
4: Moc toho nejsem fanoušek. Jsem tam, to je dobrý, že narazíte na něco, co dává smysl, ale někdy mě to kolikrát přijde. A teďka si nespomenu na žádný příklad, to je blbý.
3: Že
4: kolikrát ta mnemotechnická pomůcka jako, mi zamotá hlavu mnohem víc, než kdybych to řekl, hele, je to tak, nebo tak.
3: No. Dokážete u rodilých mluvčí podle přízvuku poznat, odkud jsou?
4: Rámcově jo, že jestli je to americká, britská, australská, novozélandská, skotská, irská, to asi jo, ale potom jestli třeba, když se bavíme o Americe, tak jestli jsou ze severozápadu, to ještě jo, tady ta jižanská, tam je to fajn poznat, ale jestli jsou, já nevím, ze státu Washington nebo ze státu já nevím, z Utahu nebo někaj, tak tam už to je těžší, jo, tam to úplně nepoznám. A v té Británii to je taky tam možná těch, no, ne, já jsem to teďka zrovna někde slyšel, že v Británii je víc přízvuku než v Americe. Aha. Jo, jak oni jsou mnohem menší, tak jich je tam víc, takže tam zase znám třeba, nevím, 6, 7, 8, 9, 10 různých přízvuků, které jsem schopen zařadit, ale ne všechny.
3: Narazil jste někdy v anglicky mluvící zemi na to, že jste nerozuměl tomu, co vám někdo říká?
4: Jo.
3: Kde to bylo?
4: Bylo to ve Skotsku, bylo to v Glasgow. Přijeli jsme, to bylo, je třeba říct, já jsem byl po maturitě, myslím rok, nebo zrovna to bylo ten rok, co jsem maturoval. Takže rok 2009, my jsme tam přijeli na dovolenou a teďka my jsme hledali hotel. A já jsem, že jo, jsem po maturitě angličtinář, jak víno, tak jsem vylezl, že já to tady vyřídím, jo, mamka s taťkou v autě. Tak jsem šel ven, zeptal jsem se, kde je tady ten hotel, někdo na mě spustil, vůbec jsem nevěděl, ale ani slovo. Tak říkám, dobrý, tak půjdu dál, zeptal jsem se dál. Tak jsem obešel asi 4 lidi, ani jednomu jsem nerozuměl, ale ani slovo. Tak mě napadlo, že zajdu do obchodu, že třeba tam bude nějaký turista nebo někdo, kdo by mi mohl pomoct víc. Nebylo, byli tam místní, zase nic. No tak jsem, to skončilo tak, že jsem si prostě vyptal papír a tušku, ať mi to napíšou a ať mi dají mapu. A to tak jsem porozuměl. Jo, a my jsme, samozřejmě ten hotel byl asi 16 metrů od toho místa, kde jsme byli, že jo, ale člověk neví. No.
3: Máte nějakou oblíbenou anglickou frázi nebo idiom, který se vám líbí, který je třeba zábavný pro vás nebo výzva na překlad?
4: Ty brďo. Nenapadají mě žádné slušné. Ale já znám takové obyčejné, jo, třeba teďka zrovna jsem slyšel ve filmu včera shut the front door. A znamená to, no nekecej.
3: Aha.
4: Já to ti nevěřím. Jo, to mě, to jsem si tak, tak hezky zní, tak jsem si to zapamatil.
3: Několik vašich videí jste nazvali jako Čenglish, což je taková specifická angličtina, kterou používá spousta lidí, že otrocky překládá češtinu do angličtiny. Jaké slovíčko v tomhle jazyce, v té čenglištině, vás dokáže vždycky trošku rozhodit nebo vás tak jako naštvat nebo se tomu zasmějete, protože to opakuje nás hodně a špatně.
4: Jo, no, tak to jsou takové ty klasiky, jako je klimatization, že jo, klimatizace. Vlastně to slovo zní tak, už v té češtině to zní tak cize, tak samozřejmě to bude anglicky.
3: A jak je to event nebo
4: no,
3: event?
4: No, to je
3: nebo,
4: další.
3: Jak to je?
4: To je další, no. Tak my, že jo, v češtině říkáme event dost často. Ono by to správně mělo být event. Uh-huh. Jo, něco mezi i, e, ale když řeknete i, tak je to v pohodě. Event, ale důležitý je ten důraz na tu druhou slabiku, na to vent. No.
3: Uh-huh. Co z anglické gramatiky dělá Češkám a Čechům největší potíže?
4: Předpřítomný čas.
3: No, a tak mě ho prosím vás vysvětlete.
4: Dobře. Tak si vezměme si větu, že tady spolu sedíme už asi 15 minut.
3: 19 minut,
4: super, jo? Takže ten náš rozhovor začal před 19 minutami v minulosti. Jenomže on pokračuje i doteď. A ještě bude, řekněme, nějakých 7 minut pokračovat. Jo? Takže tam my nemůžeme dát minulý čas, protože minulý čas bychom tam dali v době, kdyby už ten rozhovor skončil. Ale on ještě neskončil, on ještě pokračuje, jo? Takže my tady můžeme říct we have been speaking for 19 minutes. Třeba, jo? We have been. Třeba, jo?
3: Takže je to něco, co se stalo v minulosti, ale ještě pořád to pokračuje.
4: Pořád pokračuje.
3: Dá se angličtina naučit v každém věku? Můžou s ní začít i seniori a dostat se na úroveň, že budou v té angličtině boží, když zůstaneme u názvu vaší knížky? Nebo s věkem se snižuje schopnost nasávat nové věci, nová slovíčka?
4: Jo, samozřejmě ta schopnost se snižuje, paměť se horší, ale zároveň to není nemožné. Je to těžší. Samozřejmě je těžší naučit se v 60 než v 7. Samozřejmě. Ale jde to, mám tu zkušenost i, měl jsem skupinu dvou žen důchodového věku, se kterými jsme začali úplně od začátku a dostali jsme se na úroveň, kdy samozřejmě podle mě byli boží, jestli podle nich byli, to nevím, ale dokázali s základní gramatikou se domluvit. Takže,
3: a motivace byla domluvit se?
4: Motivace byla domluvit se, protože jedna z nich měla sestru v Africe, takže tam jezdila často.
3: Spousta lidí si nevěří. A i když anglická slovíčka a fráze znají, tak se stydí mluvit na veřejnosti, aby se nestrapnili, když udělají chybu nebo když mají špatný přízvuk. Dá se to odbourat?
4: Dá. A jako taky to bolí, no, protože ten problém je trošku někde jinde. Je tam nějaká bolístka z minulosti. Takže tam je potřeba pochopení, ukázání, že vlastně ty chyby nejsou problém, že kolikrát, když řekneme chybu, tak nám budou rozumět úplně v pohodě. A tohle třeba na těch lekcích připomínat pořád a pořád dokola. A zase nechat ty lidi mluvit, ať oni mají ten pocit, že ty lidi, on mi rozumí, to je super, já mluvím, on mi rozumí. Jo, nechat i ty chyby projít, prostě filtrovat ty chyby, které, nebo vypichovat jenom chyby, které díky kterým by nám třeba někdo nerozuměl, ale nechat to být.
3: Setkáváte se s tím i obráceně, že třeba nějaký cizinec se učí česky a stydí se mluvit, protože se bojí, že udělá chybu, nebo to je taková spíš typicky česká vlastnost, že se stydíme za to, že ten cizí jazyk neumíme dokonale?
4: Myslím si, že je to hodně, hodně o nás.
3: Myslím si, Češích?
4: O nás Češích, no, že my chceme zaprvé být perfektní, což je blbost sama o sobě. Stydíme se z nějakého důvodu, že uděláme chybu, jo, jestli ze školy máme všichni podobné problémy, co si nesem. Jo, že kolikrát vidíte, jak ti cizinci přijdou a dalo by se říct, že třeba mluví hůř česky než my anglicky, ale je jim to jedno a jdou do toho, snaží se a my vidíme i z té druhé strany, že jim rozumíme dost často.
3: Nesouvisí s tím i to, že Češi a Češky mají dost často tendenci třeba hodnotit politiky v úrovni jejich angličtiny, jejich přízvuk. Přestože to není jejich rodinný jazyk, tak proč je odsuzujeme za to, že to není dokonalé? ta snaha přece by se měla cenit, nebo ne?
4: No jasně, jasně. Ono to je takový náš sport, jako co se té politiky týče, to je jako úplně téma samo o sobě, ale je tam samozřejmě zase, jo, když se bavíme o těch politicích, kteří vlastně reprezentují tu zemi, tak si dovedu představit, že by mohli tomu dát tu péči a mohli se snažit trochu víc, než ten normální člověk, co si chce jenom objednat hranolky někde. Takže tam bych čekal, že by se to dalo jako trochu zlepšit. Ale zároveň, ano, samozřejmě, nebo ještě k těm politikům, vidíte i třeba ty další země, jo, jak mluví zástupci Polska třeba kolikrát líp, jo, a tak si říkáte, tak pojďme, ne, trošku zabrat.
3: Od kdy myslíte, že by se měly děti učit ve škole anglicky?
4: Těžko říct, nějaký jednotný věk, ale myslím si, že by se nemuseli učit už od školky. Že kolikrát to vidím jenom jako takovou znouzecnost, že jo, barvičky a zvířátka, je to fajn, ale zase nemyslím si, že by tohle nutně zapříčinilo to, že ta angličtina najednou, nebo ta úroveň té angličtiny najednou vzroste jenom tím, že tady ve školce se budeme učit.
3: Já se ptám na to, protože ministr školství Robert Plaga zrušil plán na povinnou angličtinu od první třídy a nechává na rozhodnutí školy, kdy začne děti učit anglicky. Kdybyste byl ve škole a bylo na vás to rozhodnutí, tak dal byste povinně angličtinu od první třídy nebo až od třetí?
4: U té školy tam bych ji dal. Od první třídy. Já jsem se spíš zaměřoval na tu školku, že tam to třeba úplně není, nebo nemyslím si, ale na té škole bych to tam dal.
3: Vy sám jste produkt toho českého školství. Co myslíte, že je největší slabina výuky angličtiny v Česku?
4: Nedostatek nadšení ze strany těch učitelů, jo? Že nedostatek těch emocí, nedostatek toho, že vlastně angličtina může být fajn a může být strašně přínosná do toho budoucna, nebo do budoucna těch dětí. A je to promrhaný potenciál, podle mě, jo, u těch dětí, protože oni mají fakt tu tendenci strašně rychle všecko chytat, učit se rychle, ani se neučit a vědět. Jo, a když by se tam trošku jenom tak postrčilo pěkně...
3: Takže trošku víc emocí?
4: Trošku hodně víc emocí.
3: V době AI existuje spousta různých překladačů a pomůcek, které i lidem bez znalosti jazyka pomůžou přeložit text. Kdyby vám někdo, kdo používá internet a překladač z internetu, řekl, na co já se mám učit angličtinu, co byste mu řekl?
4: No tak co z toho je potom, že jo? Když bychom brali v potaz to, že všecko, co tam se v tom překladači přeloží, bude skvělé, bude správné, bude výborné, tak ale zase my máme takovou nějakou tendenci se zlepšovat v tom životě, trošku se někdy posouvat, nějak se rozvíjet. A tady tohle nám úplně nepomůže. Jo, bereme to samozřejmě, jsou lidi, kteří to mají jenom jako, aby mě to nezdržovalo, tak tam nenechám tady ten e-mail napsat někoho jiného, tak jo, to je v pohodě. Ale když se bavíme o nějakém vzdělávání, o nějaké, tak pojďme si užít tu cestu.
3: Říká lektor angličtiny Radek Provázek, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
4: Děkuju mockrát.
3: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří. Kvůli požárům můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Venezuela propustila dalších 131 politických vězňů. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy. V Paříži ovládl závod na 50 metrů znak a dnes bude slunečno s teplotami až do 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by si měli podle předsedy asociace Jana Papeše ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné.
6: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: S lesními požáry u chorvatského letoviska Omiš hasiči z celé země dál bojují. V oblasti se objevují nová ohniska, která by mohla ohrozit obce v okolí. V pohotovosti je pro případ potřeby také armáda. Jedinou potvrzenou obětí zatím zůstává žena, kterou policisté našli nedaleko Omiše. Venezuelská vláda podle agentury AFP propustila dalších 130.